Věda už byla v mnohem dále a jinde. Leckdy se musel nově orientovat a hlavně se bál vzpomínat na svou vlastní práci, neboť tam, to cítil, se mu nejvíc potrhala souvislost. Pracoval jako mezek nebo snil. Snil o nových laboratorních metodách, ale zároveň ho lákal jemný a odvážný kalkul teoretika. Byl si vědom, že jeho laboratorní destruktivní chemie otvírá nejpodivnější průhledy do teorie hmoty. Narážel na nečekané souvislosti, ale hned zas je rošlapal svým těžkým uvažováním. Rozmrzen praštil vším, aby se ponořil do nějakého hloupého románu. Ale i tam ho pronásledovala laboratorní posedlost. Místo slov četl samé chemické symboly. Byly to bláznivé vzorce plné prvků dosud neznámých, jež ho znepokojovali i ve snách.

0: není hranice mezi nocí a dnem. Jen nebe maličko pobledne a vzduchem proletí signál, jenž není ani světlo, ani zvuk, ale poroučí přírodě, vzbuď se. Tu tedy nastalo ráno ještě prostřed noci. Rozkřičeli se kohouti, zvířata v stájích se pohnula. Nebe bledne do perleťova, rozařuje se a lehce růžový. První červený pruh vyskočil na východě. Štilip, štilip, já titi, piju já, štěkají a křičí ptáci. A první člověk jde volným krokem za svým povoláním. Také učený člověk sedl k dílu. Dlouho kousal prokop násadku, než se odhodlal napsat první slova. Neboť toto bude veliká věc. Úhrn experimentování a přemýšlení 12 let. Práce opravdu vykoupená krví. Ovšem to zde bude jen náčrt, či spíš jistá fyzikální filozofie, nebo báseň, nebo vyznání víry. Bude to obraz světa sklenutý z čísel a rovnic. Avšak tyto cifry astronomického řádu měří něco jiného než vznešenost oblohy. Kalkulují vratkost a destrukci hmoty.
1: Vše, co jest, je tuhá a vyčkávající třaskavina. Ale jakékoliv budiž číslo její netečnosti, je jenom mizivým zlomkem její bryzance. Vše, co se děje, oběhy hvězd a telurická práce, veškerá entropie, sám pilný a nenasytný život, to vše jen na povrchu nepatrně a neměřitelně ohlodává a váže tuto výbušnou sílu, jež se jmenuje hmota. Vězte tedy, že pouto, jež ji váže, je jenom pavučina na údech spícího titána. Dejte mi sílu, abych jej pobodl i střese kůru země a vrhne Jupitera na Saturna. A ty, lidstvo, jsi jenom vlaštovka, která si pracně ulepila hnízdo pod krovem kosmické prachárny. Cvrlikáš za slunce východu, zatímco v sudech pod tebou mlčky duní strašlivý potenciál výbuchu.
0: Ty věci Prokop ovšem nepsal. Byly mu jenom stajenou melodií, jež okřídlovala těžkopádné věty odborného výkladu. Pro něho bylo více fantazie v holém vzorci a víc oslnivé krásy v číselném výrazu. A tak psal svou báseň ve značkách, číslicích a děsné hantýrce učených slov. Po večeři, jist, že už nikoho nepotká, sebral se Prokop a šel do zahrady. Byla vlažná a jasná noc. Už kvetou šeříky a pustoril. Je ticho, prohloubené dalekým psím štěkáním. O kamennou zítku v zahradě se opírá něco světlého. Je to Anči.
2: Je krásně, že?
0: A opřel se o zítku vedle ní. Anči nic, jenom odvrací tvář a její ramena sebou neklidně trhají.
2: Tamhle to je Bootes a nad ním ta hvězda je drak a Cepheus. A tamto je Kasiopeia, ty čtyři hvězdičky pohromadě. Ale to se musíte dívat, víš?
0: Anči se odvrací a něco roztírá kolem očí.
2: Snad jsem se vám ráno zdál hrubý, že? Já jsem... Něco mě trápilo, víte? Nesmíte na to dát.
3: Teď padala hvězda, viděl jste? Proč jste se ráno na mne tak zlobil?
2: Nezlobil. Snad jsem někdy trochu hranatý, ale já jsem byl tvrdě živ. Příliš tvrdě. Pořád sám a... Chtěl jsem dnes napsat něco krásného, takovou vědeckou modlitbu, aby tomu každý rozuměl. Myslel jsem, že vám to přečtu. A vidíte, všechno ve mně vyschlo, člověk už se stydí. Rozehřát se, jako by to byla slabost. Takový okoralý jsem, víte? Už hodně šedivím.
3: Vždyť vám to sluší.
2: Víte, příjemné to není. Už by byl čas svážet svou úrodu domů. Co by jiný udělal z toho, co já vím? A já jsem jenom berühmt, slibr, známý a slavný. Ani o tom u nás nikdo neví. Já myslím, víte, že mé teorie jsou dost špatné. Já nemám hlavu na teoretika, ale co jsem našel, není bez ceny. Mé exotermické třaskaviny, diagramy a exploze atomů, to má nějakou cenu. Co by jiný z toho udělal? Jsem kuchyňský duch. Já znám jen fakta. Já je dělám. Jsou to má fakta, rozumíte? A přece já za nimi cítím nějakou pravdu. Ohromnou obecnou pravdu. Ale ta je za fakty a ne za slovy. A proto musíš za fakty, ať ti to třeba obě ruce utrhne.
0: Anči opřena o zítku sotva dýchala. Nikdy dosud se ten zamračený patron tolik nerozmluvil. Zmítala jim ohromná pýcha, ale také plachost a zmučenost. A kdyby mluvil třeba v integrálech, chápala Anči, že se před ní děje něco naprosto niterného a lidsky zítřeného.
2: Ale to nejhorší, nikdy dřív mně to tak nepřišlo. Nač? A k čemu to je? Snad je rozumnější podat se tomu všemu prostě životu. Člověk nemá být šťastný. Toho změkčuje, víte? Nejvíc udělá člověk ze zoufalství, ze stesku, ze samoty, z ohlušování. Protože mu nic nestačí. Já jsem pracoval jako blázen, ale tady jsem začal být šťastný. Tady člověk jenom žije a vidí, že je to něco ohromného jenom žít. Každé zvíře to umí. A mně to připadá tak ohromné, jako bych dosud nežil. No tak jsem po druhé ztratil 12 let.
0: Jeho potlučená, bůh ví kolikrát sešívaná pravice se chvěla na zítce. Anči mlčí. I pod mě je vidět její dlouhé řasy. Tu zašelestilo něco v křoví, nejspíš kuna, šla asi do dvora na kuřata, a Anči se zděsila, až jí to mocí vrhlo k Prokopovu rameni. Znehybněla. Její mladé prsy se nyní pružně plně opírají o Prokopovu pravici. Snad jistě o tom sama neví, ale Prokop to ví víc než cokoliv na světě. Hrozně se bojí pohnout rukou, neboť předně by si Anči myslela, že ji tam položil schválně, a za druhé by vůbec změnila polohu.
2: Nikdy jsem nebyl tak rád, tak šťastný jako tady. Váš tatík je nejlepší člověk na světě a vy jste tak mladá.
3: Já jsem myslela, že se vám zdám příliš hloupá. Nikdy jste se mnou takhle nemluvil. Měl jste někdy někoho rád?
2: Jednou jsem potkal děvče, které mělo takové řasy jako vy. Možná, že vám byla podobná. Prodávala rukavice či co.
3: A co dál?
2: Nic dál. Když jsem tam šel po druhé koupit rukavice, už tam nebyla.
3: A nikdy? Nikdy jste jí...
2: Nikdy. Teď mě dělá rukavice bandážista.
3: Proč vždycky přede mnou schováváte ruce?
2: Protože je mám tak rozbité.
3: To je zrovna tak krásné.
2: Vy mne máte ráda.
0: Náhle má Prokop na rameni její hlavu. Nikdo snad nepochopí, co je tak krásného na drsném mužském kabátě čpícím tabákem a tělesností. Ale Anči do něho zarývá tvář a za nic na světě by ji neobrátila k hvězdičkám, tak je šťastná v tomto tmavém a kořeném úkrytu. Prokop jí hladí schýlená ramena, hladí její mladičkou šíji a hruď a nalézá jenom chvějící se oddanost. Tu zapomíná je na vše, prudce popadne její hlavu a chce jí políbit narty. A hle, Anči se divoce brání, přímo tuhne hrůzou a jektá ne, ne, ne a už zase zavrtává tváří do jeho kabátu a Prokop náhle pochopí, že měla být políbena poprvé. Tu se zastyděl za sebe, zvážnil nesmírně a neodvážil se již ničeho více, než je hladit po vlasech. Posléze se Anči vzpřímila.
3: Já ani nevím. Mně se to ani nezdá možné.
0: Pustoril voní. Tady spí zavřené koule pivoněk. Jakýsi božský dech šelestí v korunách stromů.
3: Já bych to tak chtěla zůstat.
2: Kdyby, Anči, kdyby se vrátil váš tatínek.
0: Jdou zahradní stezičkou dobře metr od sebe. Ale když došli tam, co je nejčernější stín, patrně ztratili směr, či co? Neboť Prokop narazil zuby na nějaké čelo, políbil chvatně studený nos a našel svými ústy rty zoufale semknuté. Tu je rozryl hrubou přesilou a ukrutně líbal horoucí vláhu otevřených stejnajících úst. Pak už se mu vydrala z rukou, postavila se u zahradních vrátek a vzlikala. Tu ji běží Prokop těšit a hladí ji, rozsévá hubičky do vlasů a na ucho. Prosí, obrací k sobě mokré líčko, mokré oči, mokrou a štkající pusu. Má ústa plná slanosti, slz, celuje a hladí a náhle vidí, že ona se už ničemu nebrání, že se vzdala na milost a nemilost a snad pláče nad svou hroznou porážkou. Nuže, všechno mužské rytířství rázem procítá v Prokopovi. Pouští z náručí tu hromádku neštěstí a nesmírně dojat líbá jenom zoufalé prsty. A tu zas ona složí tvář na jeho hrubou pracku a celuje ji vlhkou palčivou pusou a tlukotem zrosených řas a nedá si ji vzít. Anči zvedla hlavu. Dobrou noc, povídá tiše. A nastaví zcela prostě rty. Prokop se k ním skloní, vdechne na ně polibek, jak jemný jen umí, a už se ani neodváží ji doprovodit dál. Stojí a trne, a pak se klidí až na druhý konec zahrady, kam nepronikne ani paprsek z jejího okna. Stojí a vypadá, jako by se modlil. Nikoli, není to modlitba, je to jen nejkrásnější noce života.

0: Když svítalo, nemohl už Prokop vydržet doma. Umínil si, že poběží natrhat květin, pak je položí na práh Ančiny ložnice a až ona vyskočí, Prokop dojde až k řece. Tam objeví, ale až u druhého břehu, poupatele Knínů. Tu se svlékne, vrhne se do hustého slizu zátoky, pořeže si nohy o nějakou zákeřnou ostřici a vrací se s náručí Leknínů. Leknín je květina poetická, ale pouští ošklivou vodu z tučných stvolů. I běží Prokop domů a přemýšlí, z čeho by udělal na svou poetickou kořist pořádnou manžetu. Vida na lavičce před domem zapomněl doktor včerejší noviny. Prokop je chutě trhá. A když se pak chtěl s pýchou podívat na své dílo, hrklo v něm hrozně. Na manžetě z novin našel totiž jedno slovo.
1: Krakatit.
0: Chvíli na to strnule koukal, nevěře prostě svým očím. Pak rozbalil se zimničným spěchem noviny, rozsypal celou nádheru Leknínů po zemi a našel konečně tento inzerát.
1: Krakatit. Ink P, ať udá svou adresu. Carson, hlavní pošta. Krakatit. Ink P, ať udá svou adresu. Carson, hlavní pošta. Co u všech všudy? Kdo je to ten Carson? A jak ví, Rome, jak může vědět? Ink P, to znamená Prokop, a Krakatit to je?
0: To je právě to zatracené místo. To zamželé místo tadyhle v mozku. Ten těžký nádor. To, nač si netroufal myslit, co už nemělo jména.
1: Krakatit.

0: Jakob vytřeštil oči vnitřním nárazem. Najednou viděl tu jistou olovnatou sůl a rázem se mu rozvinul zmatený film paměti. A potom...
1: A potom jsem chtěl rozsvítit, ale žárovky byly prasklé. Pak jsem hmatal po tmě, co se stalo. Na stole plno střepů a tuhle, kde jsem pracoval, je zinkový plech pultu roztrhán a seškvařen a dubová tabule rozštípnuta, jako by do ní sjel blesk. A pak jsem nahmatal tu porculánovou krabici a byla celá. A tehdy teprve jsem se zděsil. Tohle, ano, tohle byl krakatit. A potom...
0: Prokop už nevydržel sedět. Přeskočil rozsypané lekníny a běhal po zahradě hryza si rozčilením prsty.
1: Potom jsem někam běžel, přes pole, několikrát jsem se svalil, potom, jak to vlastně bylo, potom, kde to bylo. Mluvil jsem s Jirkou Tomšem a šli jsme k němu, nejeli jsme drožkou k němu a on neošetřoval. Jirka je hodný. Pro boha, jak to bylo dál? Jirka Tomeš řekl, že jede sem k tátovi, ale nejel. Já jsem spal, či co, a pak... A zvonek, krátce jemně zazněl zvonek. Šel jsem otevřít a na prahu stála dívka s tváří zastřenou závojem.
0: Prokop zasténal a zakryl si obličej rukama. Ani nevěděl, že sedí na lavičce, kde této noci mu bylo hladit a konejšit někoho jiného.
1: Ta dívka se závojem asi běžela, mluvila udýchaně.
2: Byli tady pan Tomeš?
1: Kožišinku měla zrosenou deštěm, ruce, maličké ruce v těsných rukavičkách, pohled čistý a plný hoře.
2: Vy ho zachráníte, že?
1: Ale vždyť přece měla mačka v ruce nějaký balíček, nějakou silnou obálku s pečetěmi, tiskne ji rozčilenýma rukama.
2: Já vám tolik děkuju.
1: Balíček. Kam jsem dal ten balíček? Ať kdokoliv je ta dívka, slíbil jsem, že jej odevzdám Tomšovi. Ve své nemoci jsem na všecko zapomněl, nebo jsem spíš na to nechtěl myslet.
0: Skokem vyběhl do svého pokoje a rozhazoval zásuvky. Teď je to tady. Ta silná, převázaná obálka s pěti pečetěmi a na ní napsáno pro pana Jiřího Tomše. Snažil se vyčíst něco z toho zralého a pronikavého písma, ale nic. Nic. Přivoněl žíznivě k balíčku. Voněl slabonce a vzdáleně. Položil jej na stůl a kroužil dokola. Hrozně bych chtěl vědět, co je tam uvnitř. Zajisté je to těžké tajemství. Nějaký poměr osudný a palčivý.
1: Říkala sice, že to činí pro někoho jiného, ale byla tak rozčilená, že by ale ona mohla milovat Tomše. Tomeš je darebák. Vždycky měl u ženských štěstí ten cynik.
0: Najednou se mu rozbřesklo v hlavě. Najednou si uvědomil, že je nějaká souvislost mezi Tomšem a tím zatraceným Carsonem z inzerátu. O krakatitu přece nevěděl a neví nikdo jiný než Tomeš. Nový obrázek se sám sebou vsunul do zmateného filmu paměti, která tehdy on Prokop něco brebentil v horečce a on Jirka se nad ním sklání a něco si zaznamenává v notesu.
1: Určitě a svatosvatě to byl můj vzorec. Vyžvanil jsem to. Vylákal to ze mne. Ukradl mi to a prodal to asi tomu Carsonovi. A tomu člověku padlo to děvče do rukou. Jestli je na světě něco jasné, tak je to tohle. Je nutno ji zachránit stůj co stůj. Dobrá. Nejprve musím nalézt Tomše, zloděje. Dám mu tady ten zapečetěný balíček a mimo tomu vyrazím zuby. Dále mám ho jednoduše v hrsti. Musím mě říct jméno a pobyt toho děvčete a zavázat se. Ne, ne, žádné sliby od takového ničemi. Ale půjdu k ní a řeknu jí vše. A potom zmizím navždy z jejich očí.
0: Uspokojen tímto rytířským řešením, stanul Prokop nad nešťastnou obálkou. Ach, vědět jen to jediné, zda byla milenkou Tomšovou. Což bylo by možno tak lhát očima, tak lhát takovýma očima. Tu siknuv utrpením, zlomil Prokop pečeti, přerval provázek a roztrhl obálku. Byly tam bankovky a dopis. Zatím už doktor Tomeš sedí u snídaně, funě a bruče po těžkém porodu. Přitom vrhá na Anči pohledy zkoumavé a nespokojené. Anči sedí jako zařezaná, nejí, nepije, nevěří prostě svým očím, že se Prokop ještě neukázal. Nějak se jí třesou rty, patrně už přijdou slzy. Tu vejde Prokop, jaksi zbytečně rázně. Je bledý a nemůže si ani sednout, jak má naspěch. Jen tak, že pozdraví, přeběhne Anči očima, jako by ji ani neznal, a hned se ptá s popudlivou netrpělivostí.
3: Kde je teď váš Jirka?
4: Cože?
3: Kde je teď váš syn?
4: Co pak já vím? Já o něm nechci vědět.
3: Je v Praze? Musím s ním mluvit, musím, slyšíte? Musím jet za ním ještě teď hned, kde je?
0: Doktor něco přemílá čelistmi, je nesvůj a jde ke dveřím.
3: Kde je? Kde bydlí?
4: Nevím.
0: Doktor práskl dveřmi a Prokop se obrátil k Anči. Seděla strnule a upírala velikánské oči nikam.
3: Anči, musíte mi říci, kde je váš Jirka. Já musím za ním jet, víte? To je totiž taková věc. Zkrátka, jde tu o některé věci. Já... Přečtěte si to tady.
0: Strkal jí před oči sežmolený kus novin. Anči však viděla jen jakési kruhy.
3: To je můj vynález, rozumíte? Hledají mne, nějaký Hanson, nebo kde je váš Jiří?
2: Nevíme, už 2 roky nám nepsal.
0: Prokop vstekle zmačkal noviny. Děvče skamenělo. Jen oči jí rostly a mezi pootevřenými rty jí dýchalo něco zmateně žalostného. Prokop by se nejraději propadl.
3: Anči, já se vrátím. Já za několik dní... Tohle je totiž vážná věc. Člověk musí konečně myslet na své povolání a má, víte, jisté povinnosti. Pochopte, že já prostě musím. Raději bych zemřel, než nejel, rozumíte?
0: Anči jen maličko kývla hlavou. Ach, kdyby byla pokývla víc, byla by jí hlava klesla na stůl v hlasitém pláči. Ale takto se jí jen zalily oči a to ostatní mohla ještě spolknout. Prokop se v zoufalých rozpacích zachraňoval ke dveřím.
3: Anči, ani se nebudu loučit. Hleďte, nestojí to za to. Za týden, za měsíc tu budu zás. Hleďte, Anči.
0: Toto jde, skanduje vlak. Ale lidské netrpělivosti už ani nestačí jeho lomozný drkotavý spěch. Lidská netrpělivost se zoufale vrtí, pořád vytahuje hodinky a kope kolem sebe v posunčině nervózy.
1: 11:17, bože, což ten čas stojí? Raději budu na něco myslit. Zavřít oči a počítat do 1000. Říkat si nějakou básničku nebo chemické vzorce. 11:18. Bože, co počít?
0: Prokop se vytrhl. Krakatit padlo mu odněkud do očí, až se lekl. Soused naproti čte noviny a na zadní straně je zas ten inzerát. Krakatit, Ink P, ať udá svou adresu. Carson, hlavní pošta. Ať mi dá pokoj ten pan Carson, myslí si Ink P. Nicméně na nejbližší stanici schání všechny noviny, co jich plodí požehnaná vlast. Bylo to ve všech a ve všech stejně.
1: Krakatit, Ink P, ať udá. U všech rohatých to je po mně nějaká scháňka. Nač mě potřebují, když jim to už pan Tomeš prodal?
0: Ale místo, aby řešil tuto podstatnou záhadu, Podíval se Prokop Neděli pozorován a vytáhl snad už posté onu povědomou roztrženou obálku. S všelikými okolky, jež mu působily silnou rozkoš odkladu, po různém potěžkávání a otáčení vyněl z jejího nitra napěchovaného penězi zas onen dopis. Onen drahocený dopis, psaný písmem zralým a energickým.
5: Pane Tomši, toto nedělám pro vás, ale pro svou sestru. Šílí od té chvíle, kdy jste jí poslal svůj strašlivý dopis. Chtěla prodat všechny své šaty a šperky, aby vám poslala peníze. Musela jsem jí vší mocí držet, aby neprovedla něco, co by pak nemohla utajit před svým mužem. Co vám posílám? Jsou mé vlastní peníze. Vím, že je přijmete bez zbytečných rozpaků. A prosím, abyste mi neděkoval. L.
0: K tomu je chvatně připsáno.
5: Pro živého Boha nechte už M na pokoj. Dala vše, co má. Dala vám více, než bylo její trnu hrůzou, co bude vyjde-li to najevo. Prosím vás, pro vše na světě nezneužívejte svého strašlivého vlivu na ní. Bylo by příliš podlé, kdybyste...
0: Zbytek věty byl přeškrtán a následovalo ještě jedno postskriptum.
5: Poděkujte za mne svému příteli, který vám toto doručí. Byl ke mně nezapomenutelně laskav ve chvíli, kdy jsem nejvíc potřebovala lidské pomoci.
0: Prokopa zrovna drtila přemíra těžkého štěstí.
1: Nebyla tedy Tomšová a nikoho neměla, o koho by se mohla opřít. Statečné děvče a velkorysé. 40 000 sehnala, aby zachránila svou sestru. Patrně před nějakou ostudou. Těchto 30 000 z banky jsou ještě opatřený páskou, jak je vyzvedla. U čerta, proč na té pásce není jméno banky? A dalších 10 000 vymetla kdo ví kde a jak. Neboť jsou mezi nimi drobné bankovky, ubohé špinavé 5 koruny, zmuchlané peníze ženských tobolek, bože. Co rozčilující schránky jí muselo stát, než sehnala tuhle hrst peněz.
5: Poděkujte za mne svému příteli, který vám toto doručí. Byl ke mně nezapomenutelně laskav.
1: Ano, nalézt ji. Musím jí především vrátit tyhle peníze a říct jí, že zkrátka, že může se mnou počítat stran Tomše a vůbec. Jak ten vlak pomalu jede.

0: Jakmile Prokop přistál v Praze, hnal se do Tomšova bytu. Domovnice, osvěžena slušnou odměnou, hned poznala Prokopa, že tu jednou přespal. I spustila přeochotně, že pan inženýr Tomeš je šejdíř a darebák. A kdeže Jářku je? Inu tenkrát v noci odjel a nechal tu všecko stát a ležet a ještě se nevrátil. Jen poslal peníze od někud z ciziny, ale je už zas dlužen za nový kvartál. Prý mu prodají v soudní dražbě svršky, nepřihlásili se do konce měsíce. Nadělal prý dluhu asi za 250 000. No a utekl. Co se týče ženských, chodilo jich tam asi 20. Takové se závojem na hubě i jinačí, našminkované a všelijaké. Říkám vám, byla to ostuda po celé ulici. Prokopí tedy zaplatil dlužný kvartál ze svého a za to dostal klíč od Tomšova bytu. Bylo tam cítit jakousi stuchlinu bytu dlouho neužívaného a skoro odumřelého. Teprve teď si Prokop všiml divné nádhery místa, kde zápasil s horečkou. Všude perské koberce a bucharské či jaké polštáře, na stěnách nahoty a gobelíny, orient a klubovky, toaletní stůl subrety a koupelna prvotřídní prostitutky, směs přepichu a sprostoty, smilstva a lajdáctví.
1: A zde uprostřed všech těch svinstev stála tehdy ona, tisknouc k prsům balíček, upírá čisté hoře plné oči k zemi a teď, bože můj, teď je zvedá v statečné a ryzí důvěře. Pro boha, co si musela o mě myslet, když mě potkala v tomhle pelechu. Musím jí nalézt, aspoň proto, abych jí vrátil její peníze, i kdyby nešlo o nic jiného, o nic většího.
0: Prokop si hryzl rty v úporném přemýšlení. Kdyby aspoň věděl, kde hledat Tomše. Konečně padl na hromadu korespondence, která tu čekala. Většinou to byly, jak zřejmo, obchodní dopisy, patrně samé účty. Pak několik soukromých listů, jež obracel a očichával, váha je. Možná, že v některém je nějaká stopa, adresa nebo cokoliv, co by jej vedlo za ním nebo za ní. A tu rychle polikaje všechny rozpaky, trhal Prokop obálky a četl list po listu. Účet za perské koberce, za květiny, za 3 psací stroje. Velmi důtklivé upomínky, aby vyúčtoval zboží dané do komise, jakési záhadné transakce týkající se koní, cizích valut a 20 vagónů kulatého dříví, kde si u Kremnice. Prokop nevěřil svým očím. Podle těchto papírů byl Tomeš buď pašerák ve velkém, nebo agent s perskými koberci, nebo valutový spekulant, nejspíš ale všecko troje. Vedle toho obchodoval s automobily, vývozními certifikáty, kancelářským nábytkem a patrně vším možným. Úhrnem to vypadalo na dlouhou řadu podvodů, zpronevěru, falšování vývozních listin a jiné paragrafy, pokud tomu Prokop vůbec rozuměl. Je prostě úžasné, že to dosud neprasklo. Zbývá ještě několik zcela soukromých dopisů, jemných anebo uboze umazaných, a nad nimi Prokop váhá znovu v palčivém studu.
1: U všech všudy, co jiného mohu udělat?
0: Dusil se sice hambou, ale trhal chvatně další obálky. Zde pár lepkavých důvěrností, miláčku, vzpomínám, nová schůzka a dost. Nějaká Anna Chválová s dojemnými pravopisnými chybami sděluje, že Jeníček zemřel na vyrážku. Zas něco o jakémsi obchodě, o prodaných dluhopisech, podepsaná tvá Růža. Táž Růža sděluje, že její muž odjel. Táž Ruka jako na čísle 1, dopis z lázní. Nic než kravské sentimentality samé, ach, výčitky a krasocity, a k tomu drahouši a divochu a podobné ohavnosti. Prokopovi se z toho obracel žaludek. Konečně 4 dopisy podepsané velké M. Listy slzavé, horečné a trapné, z nichž dýchala těžká a vášnivá historie nějaké slepé, dusné, otrocké lásky. Tohle tedy je její sestra. Prokopovi bylo, jako by viděl před sebou výsměšná a krutá ústa, pichlavé oči, panskou a vzpupnou sebejistou hlavu Tomšovu. Byl by do ní udeřil pěstí. Avšak nic platno. Tato žalostně obnažená láska ženina mu neřekla toho nejmenšího o té druhé, jež dosud nemá pro něho jména a kterou jest mu hledati.
1: Nezbývá, než hledat Tomše. Jenom Tomeš mi pomůže.
0: Prokop provedl znovu generální prohlídku celého bytu. Znovu vyslechl domovnici. Šel na pana domácího. Rozběhl se k jakémusi advokátovi, který měl, jak se ukázalo z korespondence, jistou rozpracovanou záležitost s pohřešovaným. Nic. Nic. Co teď? Zbývá jen Carson. Neznámá veličina, jež o něčem ví a něco chce. Dobrá, tedy Carson. Prokop v rychlosti napsal lístek, určil Carsonovi na zítřek místo schůzky a rozběhl se na poštu. Ale u poštovní schránky mu klesla ruka.
1: Carson, Carson, ale tomu jde o cosi, co také není maličkost. U čerta ten chlap něco ví o Krakatitu a má za lubem jenom Bůh sám ví co. Proč vůbec mě schání? Patrně Tomeš neví vše, nebo nechtěl vše prodat, nebo si klade nestydaté podmínky a já osel mám být lacinější. Ale což je vůbec možno vyrukovat s Krakatitem ven? Krakatit, holenku, to není šňupavý tabák nebo zasýpací prášek pro děti. A za druhé, snad je to vůbec příliš silný tabák pro tento svět. Představme si, co by se s tím mohlo natropit, řekněme, ve válce.
0: Prokop se poprvé zhrozil dosahu věci. Najednou se chytil za hlavu tak, až se zastavovali lidé. Vždyť zanechal tam nahoře ve svém laboratorním baráku u Hübschmunky v porculánové dózi skoro 15 deka krakatitu. Tedy zrovna dost, aby to mohlo rozmlátit já nevím co. Přímo stuhl úděsem a pak se pustil tryskem k tramvaji, jako by teď ještě záleželo na těch několika minutách. Trpěl pekelně, než se tramvaj dovlékla na druhý břeh. Pak stekl cvalem košířskou stráň a uháněl k svému baráku. Bylo zamčeno a Prokop marně hledal po kapsách něco podobného klíči. I rozhlédl se soumrakem jako zloděj, rozbil okenní tabulku, otevřel závory a vlezl oknem domů. Jen rozškrtl Prokop sirku a už viděl, že je co nejmetodičtěji vyloupen.

0: ta stará potřísněná lučebninami zrovna skornatělá Helena byla pryč. Hrdlo se mu sevřelo návalem pláče. Dlouho do noci seděl na svém vojenském kaválci a strnule zíral do vypleněné pracovny. Náhle se probudil zarachocením klíče. Je čiročiré ráno a do pracovny jako by nic vchází cizí člověk a rovnou ke stolu. Tam teď sedí s kloboukem na hlavě, bručí a pečlivě oškrabuje na stole zinek.
1: Člověče, co tu chcete?
0: Člověk se obrátil nesmírně překvapen a beze slova koukal na Prokopa.
1: Co tu chcete?
0: Chlapík nic. Prokop zaskřípal zuby, neboť se v něm už vařila hrozná nadávka. Ale tu človíček vlídně zazářil, vymrštil se ze židle, vypadal najednou, jako by radostně vrtěl ocasem a spustil po Německu.
2: Bože, to jsem rád, že jste se vrátil. Carson je mé jméno. Četl jste můj inzerát?
1: Četl. A co tu hledáte?
2: Vás. Víte, že vás honím už po 6 neděl? Všecky noviny, všecky detektivní ústavy, pane, co tomu říkáte? Jak se vede? Zdrav?
1: Proč jste mne vykradl?
2: Jak, prosím?
1: Proč jste mne vykradl?
2: Ale pane inženýre, co to říkáte? Vykradl Carson, to je ohromné.
1: Vykradl?
2: Ale ta, schoval. Všecko uložil. Pane, jak jste to tu mohl nechat ležet? Někdo vám to mohl ukrást, ne? Ukrást, prodat, publikovat, že? Ale já jsem vám to schoval, rozumíte? Proto jsem vás hledal. Všecko vrátím, všecko, to jest, budete-li rozumný. Vždyť my se dohodneme, co? Musíte se habilitovat, ohromná kariéra, atomové výbuchy, rozbití prvků, báječné věci, věda, především věda.
0: Prokop mlčel ohromen tímto přívalem slov, zatímco pan Carson házel rukama a kroužil po pracovně náramně rozradován.
2: Všecko jsem vám schoval. Každou třísku z podlahy. Roztříděno, uloženo, svinětou pod pečetí. Mohl jsem se vším ujet, že? Ale já jsem poctivec, pane. Ptejte se na Carsona, rodilý Dán, dříve docent v Kodani. Taky jsem dělal vědu, božskou vědu.
1: Kde je teď Tomeš?
2: No, my o něm víme. Co, zařídíte si největší laboratoř světa? Máte pravdu, katedra je hloupost odříkávat staré věci, no ne. Světový ústav destruktivní chemie, brigáda asistentů, všechno, co chcete. A o peníze se nemusíte starat. Punktum.
1: Co vlastně chcete?
2: Jen se neplašte. Můžete vydělat celou hromadu milionů.
0: Prokop s úžasem zhlédl na pana Carsona. Kupodivu teď, při této poslední větě, teď už to nebyla ta mopsličí tvář lesknoucí se blahem. Všecko zvážnělo a zpřísnělo na horlivé mužíkovi. Oči zapadly pod těžkými víčky a jen chvílemi se zařízly matným břitem.
2: Nebuďte blázen. Prodejte nám krakaty, ta je to.
1: Jak vůbec víte?
2: Všecko vám povím. Čestné slovo, všecko. Byl u nás pan Tomeš. Přinesl 15 deka a formuly. Bohužel nepřinesl taky postup. Ani on, ani naši chemikové dosud na to nepřišli, jak to dostat dohromady. Třeba se na to přijde i bez vás.
1: Nepřijde.
2: Pan Tomeš hrozně špatný chemik, ale je chytřejší než vy. Aspoň než vaní o tom, co ví. Proč jste mu to říkal? Měl jste k nám přijít sám?
1: Kam vlastně?
2: K nám. Továrny v Baltinu, znáte? Zahraniční podnik, báječně moderní. Pokusná laboratoř s novými třaskavinami. Děláme hlavně pro armádu, víte? Vy nám prodáte krakaty, co?
1: Ne. Tomeš je tam u vás?
2: Počkejte. To je švanda. Přijde k nám pan Tomeš a povídá. Tohle je odkaz mého přítele, geniálního chemika Prokopa. Umřel mě v náručí. A posledním dechem mě svěřil. Ohromné, co?
1: A je Tomeš dosud v Baltinu?
2: Počkejte, to se rozumí. Nejdřív jsme ho zadrželi jako špiona. A ten prášek, krakatit, jsme dali přeskoušet.
1: Výsledek? Jaká je detonační rychlost? Jaké jste našli kvej? Jaké to je? Čísla?
2: Člověče, jaká pak čísla? Báječný výsledek. První pokus. 50% škrobu a Crusher Gage se roztrhl na střep. Jeden inženýr a dva laboranti.

0: střepy. Pokus číslo 2. Trauzlův blok, 90% vazelíny a bum! Sebrala to střechu a jeden dělník zabit. Z bloku zůstal jen škvarek. Tak se do toho pustili vojáci, smáli se nám. Ohromný výsledek. 7 kanonýrů i se setníkem. Jednu nohu pak našli 3 kilometry daleko. Za 2 dny 12 mrtvých. Tu máte čísla. Báječné, co?
1: Prokop chtěl něco říci, ale spolkl to. 12 mrtvých. Pan Carson si hleděl kolena a zářil.
0: 3. den jsme dali krakatit jen flegmatizovat. Asi 3 decigramy. V glycerínu a podobně. Prase laborant nechal špetku volně ležet a v noci, když byla laborator zamčena...
2: To vybuchlo.
0: Ano, vám také?
2: Jo. Ale krakatit v porcelánové krabici nevybuchl.
0: Směs s glycerínem taky nevybuchla.
2: Protože není vodivá. Nebo nemůže ionizovat, jen já nevím.
0: Vy jste moc chytrý. Musíte dostat mnoho peněz. Tady je váš škoda.
2: Je Tomeš pořád v Baldinu?
0: Tuze nebezpečná věc, ten krakatit. Prodejte nám to a je to.
2: Kde je Tomeš?
0: No, co? Utekl.
2: Utekl?
0: No, vypařil se, špatně hlídán, tuze chytrý. Zavázal se, že se strojí celý krakatit. Zkoušel to asi 6 neděl, stál nás hrozné peníze, pak zmizel. Lump. Lump teď nabízí krakatit jinému státu.
2: Kde?
0: Nesmím říct. Na mou čest. Nesmím. A když nám pláchl, jel jsem navštívit váš hrob. Pieta, co? Geniální chemika, nikdo ho tady nezná. To byla práce, člověče. Musel jsem inzerovat, jako blbec. To se ví, že si toho všimli. Ti druzí, víte? Rozumíte mi, ne? Tak se pojďte podívat tady na tu stěnu.
2: Co je to?
0: Kulka. Někdo tu byl.
2: A kdo po něm střelil?
0: No já přece. Kdybyste sem byl lezl oknem, takhle před 14 dny, byl by vás třeba někdo moc šeredně vzal na mušku.
2: Kdo?
0: To jedno. Ten nebo onen stát. Tady si holenku podávali dveře tuze velké mocnosti. A vy jste zatím někde chytal ryby, co? Ale poslyšte, drahoušku, neradšte raději chodit sám. Nikdy a nikde, rozumíte?
2: Nesmysl.
0: Počkejte, žádný granátník, velmi nenápadní lidé, dnes se to dělá náramně, diskrétně. Olenku, tady je horká půda, prodejte to, ať máte pokoj.
2: Ne.
0: Můžete žádat, řekněme, 20 milionů. Prodejte nám krakaty, 20 milionů, člověče.
2: Nechci mít co dělat s vašimi válkami, nechci.
0: Války. Války, myslíte, že jim zabráníte? Ha. Prodejte a nestarejte se, k čemu vy jste učenec. Co je vám po ostatním? Války, jděte, nebuďte směšný. Pokud mají lidé nechty a zuby...
2: Neprodám.
0: Aha. Charakter, všecka čest, můj typ, pane.
1: Pan Carson si sedl a zapálil si velmi tlusté cigáro, načež usilovně přemítal.
0: Tak vám to taky vybuchlo. A kdy to bylo? Den v týdnu, hodina?
2: Nevím. Myslím, v úterý bylo to asi po 10. večer.
0: Správně. Nám to poprvé vybuchlo, jak se vyračte vyjadřovat, samo od sebe v úterý v 10.35. Taky to vybuchuje v pátek, kolem 10:30. V úterý a v pátek, my jsme to zkoušeli. 7x to vyšlo, jednou to vybuchlo taky v pondělí, v 10:25. Tak.
2: Co to znamená?
0: Já to mám vědět. Já vím jen tohle. Od nějaké doby, asi 30 minut nebo tak, mají evropské bezdrátové stanice děsný dopal. Víte, něco jim ruší hovory, docela pravidelně. A náhodou vždycky v úterý a v pátek od 10:30 v noci. Pravíte?
1: Prokop nepravil nic. Jen si mnul čelo.
0: No ano, v úterý a v pátek. Říkají tomu smazané hovory. Nejdřív mysleli, že to jsou nějaké magnetické bouře či co, ale když viděli, že to úřaduje pravidelně, Myslí si, že existuje nějaká nezákonná stanice, která se baví tím, že v úterý a v pátek smazává hovory? Konina, že? Soukromá stanice, která by jen tak pro švandu posílala nejvíc 100 kW do vzduchu.
2: V úterý a v pátek tedy současně zároveň, když krakatit.
0: Divné, že? Klape to na vteřinu. Mám to sepsané po dnech a s přesným časem. Smazané hovory a exploze volně ležícího krakatitu. Špás, že?
2: Nevím.
0: Tak teda ještě něco. Pan Tomeš neumí nic, ale vůbec nic. Ale něco vím. Pan Tomeš si u nás dal do laboratoře postavit vysokofrekvenční generátor a zamkl nám dveře před nosem. Lump.
1: Prokop se v té chvíli s neklidným pohledem zadíval na svůj vlastní zánovní agregát postavený v koutě.
0: Taky máte takovou hračku, že? Pěkný transformátorek, co vás stál? No, vaše věc. Tak si myslím, že by to byla báječná věc, kdyby se povedlo v nějaké hmotě, dejme tomu, pomocí vysoké frekvence rozkmitat, rozvyklat, uvolnit vnitřní strukturu tak, že by stačilo ťuknout z dálky nějakými vlnami, oscilacemi nebo čert víčím, aby se ta hmota rozpadla, že? Bum na dálku. Co tomu říkáte?
1: Prokop neřekl nic a pan Carson, cucaje s rozkoší cigáro, se na něm jen pásl.
0: Já nejsem elektrikář, víte. Mě to vysvětloval jeden učenec, ať se propadnu, jestli jsem to pochopil. Ale nakonec to katedrové světlo prohlásilo, že to zkrátka a dobře není možno. Člověče, vy jste si dal. Udělal jste něco, co podle světové autority není možno. No, tak jsem si to vyložil sám. Jen tak ševcovsky. Někdo si, dejme tomu, vezme do hlavy udělat vratkou sloučeninu z jisté olovnaté soli. Dotyčná sůl je neřád, ne a ne se slučovat, že? Tak ten chemik zkouší všechno možné a tu, dejme tomu, dostane nápad. Pitomý a geniální nápad, že by snad mohl tu zatracenou sůl přivést elektrickými vlnami do lepší nálady, ne? Povzbudit ji, roztancovat ji, natřást ji jako peřinu, že? No, nejlepší nápady dostane člověk z blbosti. Tak tedy sežene takový komický transformátorek a dá se do toho. Co prováděl, to je zatím jeho tajemství. Ale konec konců dostane tu sloučeninu. Nejspíš to nějak slepil tou oscilací, říkám boty, že to nevadí. Jen když to zatím drží dohromady. Já jsem pitomec, já si představuju, že to dostalo nějakou elektromagnetickou strukturu. Kdyby se nějak porušila, tak se to rozpadne, že? Naštěstí asi 10 000 radiostanic řádných a několik set nezákonných udržují v naší pozemské atmosféře takové elektromagnetické klima, takovou oscilační lázeň, která jde zrovna k duhu té struktuře. A teď si představte, že někdo na tomto světě má prostředek, který může dokonale rušit elektrické vlny, prostě je smazat, či co? Tropí to Bůh sám ví, proč v úterý a v pátek o 10:30 v roci. V tu minutu a vteřinu se nejspíš něco stane, taky v té labilní sloučenině, pokud není zrovna izolována, dejme tomu, v porculánové krabici, něco se v ní poruší, jak si v ní lupne a ona se...
2: Rozpadne se.
1: Prokop vyskočil a přebíhal po světnici. Potom, jako by byl náhle jat nějakou hrůzou, popadl Carsona za kabát.
2: Poslyšte. Kdyby se tedy krakatit roztrousil, dejme tomu tady, nebo kdekoliv, prostě po zemi.
0: Do nejbližšího úterku nebo pátku o 10:30 v noci vyletí do povětří.
2: Představte si, dejme tomu, válku. Kdo má v ruce krakatit, může kdykoliv chce.
0: Zatím jen v úterý a v pátek.
2: Vyhodit do povětří celá města. Celé armády a všecko. Stačí jen roztrousit. Dovedete si to představit?
0: Dovedu. Báječně.
2: A proto v zájmu světa
3: ní nikdy, nedám nikdy.
0: V zájmu světa. Víte, v zájmu světa by hlavně bylo přijít na kloub té zatracené stanici anarchistů.
1: Carson v náhlém vzteku zabubnoval prsty do desky pracovního stolu a Prokopa si teď skoro ani nevšímal.
2: Vy tedy myslíte, že snad...
0: Co? My tedy víme, že jsou na světě neznámé vysílací a přijímací stanice, že si pravidelně v úterý a v pátek říkají nejspíš něco jiného než dobrou noc. Že disponují nějakými nám dosud neznámými silami, výboji, oscilacemi, jiskrami, paprsky nebo čím zatraceným. Zkrátka nezachytitelným, nebo nějakými antivlnami, nebo jak to k čertu nazvat, něčím, co prostě přerušuje nebo smazává naše vlny, rozumíte? Tak nebo tak obojím způsobem lze pracovat bez naší kontroly, zakraceně. Tohle je příliš posílat neznámými silami tajné depeše záhadnému adresátovi. Kdo tohle to dělá?
1: Prokop opět sedí na svém kavalci a neodpovídá. Ta otázka také nebyla určena jemu.
0: Předně je jisto, že... Dotyčná vysílací stanice je někde ve střední Evropě, přibližně uprostřed okruhu těch poruch, že ano? Pane, v samém pupku Evropy existuje a chystá se něco divného. Je to rozvětvené, má to své úřady, udržuje to tajné spojení, má to technické prostředky nám neznámé a abyste věděl, má to krakatit, tak! Krakatit, 9 deka, 35 decigramů, všecko, co nám zbylo.
3: Co jste s tím dělali?
0: Pokusy, šetřili jsme s ním jako s nějakou cností a jednoho večera zmizel. I s porculánovou pixlou.
3: A kdo?
0: Jeden laborant, který se nám ztratil, ovšemže s porculánovou krabičkou. Vzdělaný člověk, sasík, ani prášek nám nezůstal.
2: A vy myslíte, že to přišlo do rukou těm neznámým?
0: Já to tvrdím. Proto jsem přijel, víte? Vypadám jako strašpitel.
2: Ne.
0: Tak vám řeknu, že z tohle mám strach, na mou čest, plné kaloty. Krakaty, to je zatracená věc. A ta neznámá stanice je ještě horší, ale kdyby přišlo obojí do jedněch rukou, pak má úcta. Pak si pan Carson složí kufřík a pojede až na nejzazší konec světa. Víte, já bych nerad viděl konec Evropy.
2: Pro pána.
0: Může se stisknout, kde si jakási páka pár tisíc kilometrů daleko, prásk a je to. Nač ještě vlastně čekají?
2: To je jasné. Postup k výrobě krakatitu se nesmí dát za ruky. A Tomešovi se musí zabránit.
0: Pan Tomeš prodá krakatit samému ďáblu, když mu to zaplatí. V této chvíli je pan Tomeš jedno z největších světových nebezpečí.
2: Tomeš, ten na to nepřijde.
3: U čerta, co dělat, co mlčíte?
0: To je jasné. Krakatit musíte dát z ruky.
2: Ne. Nikdy.

0: Prokop si uvědomil, že už je Bůh ví jak dlouho po útěku z Týnice znovu v Praze a že za celou dobu jeho hledání neznámé dívky nepostoupilo ani o krok.
1: Musím postupovat metodicky, metodicky.
0: Metodicky. Především dával obden do všech větších novin inzerát, jehož formulace se mu zdála velmi chytrá. Nic. Za druhé navštívil soukromou detektivní kancelář. Byli ochotni opatřit mu o neznámé dívce v závoji diskrétní informace, událi buď její bydliště nebo její jméno. I nezbylo mu, než odejít s nepořízenou. Za třetí dostal geniální nápad. V té obálce, kterou mu svěřila, bylo krom menších bankovek 30 tisícovek opatřených páskou, jak je v bankách zvykem při vyplácení větších peněz. Nebylo tam jméno banky, ale aspoň to je nejvíc pravděpodobno, že dívka je vybrala v některém peněžním ústavě téhož dne, kdy on Prokop s nimi odjel do Týnice. Nuže, nyní jen vědět přesné datum. A pak stačí obejít všechny banky v Praze a vyprosit si, aby mu udali jméno osoby, která toho dne vyzvedla 30 tisíc korun. Ano, vědět přesné datum. Se strašnou námahou hleděl se upomenout nebo si vypočítat, kdy to asi bylo. Avšak každý kalkul se zastavil u toho, že nevěděl, jak dlouho stonal.
1: Dobrá, ale u Tomšů v Týnici jistě vědí, kterého týdne jsem k ním vpadl.
0: Osilněn touto nadějí poslal telegraficky dotaz starému doktoru Tomši. A sotva depeši odeslal, zamrzelo ho to, neboť cítil zrovna palčivě, že se k ním nezachoval pěkně. Skutečně také odpověď nedocházela. Prokop si zoufal, ale tu ho došel dopis napsaný velkými a pečlivými písmenami vzorné školačky, že do Týnice přijel dne toho a toho, ale tati nesmí vědět, že jsem vám psala. Nic víc. Podepsána Anči. V Prokopovi, Bůh ví proč, krvácelo srdce nad těmi dvěma řádky. Nuže se šťastně získaným datem běžel do první banky a vysypal na ně svůj dotaz. Kroutili nad tím hlavou, že prý to ani není přípustno takovou věc vyzrazovat. Pak se ho ptali, na jaký účet byly peníze vybrány, nebo aspoň zda byly vyzvednuty na knížku, na běžný účet, na šek či akreditiv. Prokop to ovšem nevěděl. A když jim posléze doznal, že naprosto neví, zda ty peníze byly vyplaceny v téhle bance nebo v kterékoliv jiné, dali se mu do smíchu a ptali se, chceli s takovýmto dotazem zběhat všech 250 či kolik peněžních ústavů, filiálek a směnáren v Praze. Tak Prokopův geniální nápad selhal naprosto. Zbývala už jen čtvrtá možnost, totiž náhoda, že ji potká. I do té náhody se pokoušel Prokop vpravit jakousi metodu. Rozdělil si plán Prahy na sektory a propátrával jeden úsek po druhém, běhaje od rána do večera. Jednoho dne spočítal, s kolika lidmi se takto za celý den setká. A došel k číslu skoro 40 tisíc. Tedy vzhledem k úhrnému počtu obyvatelstva veškeré Prahy je tu pravděpodobnost asi 1:12, že uvidí tu, již hledá. Ale i tato malá pravděpodobnost je velkou nadějí. Nejhorší pak byly večery, kdy na smrt unaven tiskl ruce mezi koleny a namáhal se zkombinovat nějaký nový detektivní plán.
1: Jsem posedlý, budiš. Jsem blázen, blbec a maniak, ale nikdy se toho nevzdám. Čím víc mi uniká, tím je to silnější. Prostě je to osud, či co.
0: Jednou se probudil uprostřed noci a bylo mu náhle neodvratně jasno, že takhle ji jakživ nenajde. Že musí vstát a vyhledat Jirku Tomše, který o ní ví, a musí mu o ní říci. A tedy nejprve do Baltinu.
1: Teď se to rozhodne.
0: Rozhodlo se to bohužel jinak, než mínil. Měl totiž plán vyhledat v Baltinu toho jistého, co si říkal Carson, a kdo ví, jak se jmenoval, a co potom tak náhle zmizel, když se o něho v Praze začaly zajímat úřady.
1: Něco za něco. Tohle mu řeknu. Já vám kašlu na peníze. Vy mne dovedete i hned k Jiřímu Tomši, se kterým mám co jednat, a za to dostanete dobrou třaskavinu, dejme tomu fulminát jodu, nebo pro mne, za mě, ten jistý kovový azit se zaručenou detonací celých 13 000 sekundometrů, pane, a dělejte si s tím, co chcete. Byli by blázni, kdyby na takový obchod nepřistoupili.
0: Továrna v Baltinu se mu zdála zvenčí nehrubě velká. Trochu v něm hrklo, když místo na portýra narazil na vojenskou hlídku. Vojáček s bajonetem ho vedl k šikovateli. Ten neřekl A ani B a dovedl Prokopa k důstojníkovi. Inženýr Carson je tu neznám, řekl důstojník. A co prý s ním pán chce? Prokop prohlásil, že chce vlastně mluvit s panem Tomšem. To na důstojníka mělo tak dalece účinek, že poslal pro pana Obrsta. To už bylo v kanceláři asi 5 vojenských pánů a prohlíželi si Prokopa tak, až se potil. Bylo zřejmo, že i s panem Obrstem čekají na někoho, pro koho zatím telefonovali. Když se ten někdo přihnal jako vítr, ukázalo se, že je to pan Carson. Titulovali ho direktorem, ale jeho skutečné jméno Prokop nezvěděl nikdy. Křičel radostí, když spatřil Prokopa, a tvrdil, že na něho už čekali a kdesi cosi. Hned nařídil telefonovat do zámku, aby připravili kavalírské hostinské pokoje, chytil Prokopa pod paží a vedl jej baltinským závodem. Ukázalo se, že to, co Prokop považoval za továrnu, je jenom vojenská a hasičská ubikace u vchodu. A teprve nyní si Prokop jakž takž uvědomil, co to jsou baltinské závody. Celé město muničních baráků označených číslicemi a písmenami, kopečky pokryté travou, což prý jsou sklady. O kus dál nádražní park s rampami a jeřáby a za ním nějaké docela černé budovy.
1: Vidíte tam ten les? Za ním jsou teprve ty pokusné laboratoře, víte? A tadyhle v parku je zámek. Budete mrkat, až vám ukážu laboratoře FF, to nejmodernější. A teď půjdeme do zámku.
0: Pan Carson vesele žvanil, ale nic o tom, co bylo nebo má být. A tady už je baltinský zámek, celý zarostlý břečťanem. U vchodu čeká tichý a jemňoučký stařík v bílých rukavicích jménem Paul a vede Prokopa rovnou do kavalírského pokoje. Jak živ nebyl Prokop v něčem podobném? Vykládané parkety, anglický ampír, vše staroučké a drahocené, že se bál na to sednout. A než se mohl opláchnout, přižene se pan Carson zase jako vítr a že prý teď Prokopa musí představit generálnímu řediteli. Vede ho dlouhou chodbou, růžový panák otevře před nimi dveře, pan Carson všoupne Prokopa dovnitř, do jakéhosi rytířského sálu. U psacího stolu stojí vysoký stařec, podivně vzpřímen, jako by ho právě vytáhli ze skříně a připravili k uvítání.
2: Pan inženýr Prokop, jasnosti. Kníže Hagen, Baltin.
0: Prokop se zamračil a trhl zlobně hlavou. Patrně tento pohyb považoval za poklonu.
3: Buďte nám vítán. Doufám, že budete u nás spokojen.
0: Prokop si všiml, že je kníže na půli těla ochrnut, že mluví s patrnou úzkostí, aby mu nevypadl umělý chrup.
3: Račte nás poctít u stolu.
4: Račte odpustit, kníže, ale já se tu nemohu zdržet. Já musím ještě dnes...
1: Ale nemožno, naprosto nemožno!
4: Ještě dnes se musím poroučet. Chtěl jsem jenom poprosit, abyste mi řekli, kde je Tomeš. Byl bych eventuálně ochoten poskytnout za to eventuálně.
3: Jak? Co? Co chce?
2: Pan Prokop jenom míní jasnosti, že nebyl na vaše pozvání připraven.
3: Bude nám zvláštní ctí.
0: Kníže zakončil audienci. Podal Prokopovi úmlčí prsty a Carson ho vystrkal na chodbu.
4: To nevadí, já jsem to zařídil.
2: Dnes bude dežené na trávníku, tedy žádné černé šaty, můžete jít jak jste. Telegrafoval jsem pro Krejčího, žádné starosti, pane, zítra je to v pořádku.
4: Co to znamená, člověče, teď mluvte, nebo?
2: Nebo? Jaké pak nebo? Jestli mě chytíte, řeknu vám všechno, na mou čest.
0: Pan Carson řechtaje se letěl po schodech a vyklouzl podle plechových rytířů do parku. Tam panáčkoval na trávníku, děláje si zřejmě z Prokopa Tatrmany. Prokop mlčky uháněl za ním s pěstmi zaťatými. Supěl už bez dechu, když najednou zahlédl, že ze zámeckých schodů přimhouřenýma očima sleduje jejich běh hubená hnědá dívka.
1: Málo tréninku. Nesmíte pořád sedět. A tak, to je dcera starého. Princezna Wille. Totiž Wilhelmína Adelheida Maut a tak dále. Zajímavá holka, 28 let, ohromná jeskyně. Musím vás představit. Aho, nejjasnější princezno, tady vám do jisté míry proti jeho vůli představuji našeho hosta. Inženýr Prokop. Strašně zuřivý člověk, chce mě zabít.
5: Dobrý den. Víte, že Willwind má spuchlý kotník?
1: I pro boha ubohá princezna.
5: Hrajete tenis, pane?
1: Nehraje. Pane inženýr je učenec. Našel atomové výbuchy a takové věci. Ohromný duch, vážně. My jsme proti němu kuchyňské ficky, jednoduše kouzelník. Jestli chcete, vyrazí z Vizmutu vodík.
5: Velmi zajímavé. Řekněte mu, aby mě někdy poučil. Tedy v poledne naschledanou, že ano?
0: Prokop se uklonil téměř včas a pan Carson jej vlekl do parku.
1: Rasa, ta ženská má rasu. Pyšná, co? Počkejte, až ji poznáte blíž.
4: Poslyšte, Carsone, abyste si to nepletl. Nikoho nemíním poznat blíž. Dnes nebo zítra odjedu, rozumíte?
1: Škoda, tady je moc pěkně.
4: Zkrátka mi povězte, kde je Tomeš.
1: Až pojedete odtud. Jak se vám líbil starý?
4: Co je mi po něm?
1: No ano, antikvární kus pro reprezentaci. Bohužel ho jednou týdně raní mrtvice. Ale Wille je báječné děvče. Pak je tu Egon, klacek, 18 let, oba sirotci, potom hosti nějaký bratránek, princ Suvalský, všelijací oficíři, Rolau von Graun, víte, a doktor Kraft, vychovatel a taková společnost. Dnes večer musíte přijít mezi nás, pivní večer, žádná šlechta, naši inženýři a podobně, víte, tamhle v mé vile, je to na vaši počest.
4: Carsone, chci s vámi vážně mluvit, než odjedu.
1: To nespěchá. No, já musím po své práci. Chcete-li se vykoupat, tak tamhle je rybník, udělejte si pohodlí, tak?
0: A byl pryč. Prokop se coural po parku, mrze se na cosi a nevyspale zívaje. Divil se, co s ním vlastně chtějí, a div, že nevlezl až do prostřed tenisového hřiště, kde princezna hrála se dvěma panáky v bílých šatech. Uhnul rychle a pustil se směrem, kde předpokládal konec parku. Park se končil jakousi trasou. Kamenná balustrádka a kolmo dolů zeď nějakých 12 metrů vysoká. Možno se pokochat vyhlídkou na borové lesíky a na vojáčka, který dole přechází s nasazeným bajonetem. Prokop zamířil v tu stranu, kde se park svažoval dolů. Vyhnul se rybníku a vešel do pěkného březového hájku. Tady je jenom laťový plot a u polo zarostlé cestičky vrátka. Nejsou dokonce zavřená, ale lze vyjít ven do borového lesa. Putoval tiše po klouzavém jehličí až na kraj lesa. Tady je dobré 4 metry vysoký plot z ostnatého drátu. Prokop zkoušel opatrně rukou i nohou, jak je takový plot pevný, až shledal, že k jeho počínání se zájmem přihlíží vojáček s bajonetem.
6: Tudy se nesmí.
0: I otočil se Prokop na patě a ubíral se podle ostnatého plotu dál. Za borovým lesem jsou nějaké kůlny a chlévy, patrně panský dvůr. Uvnitř se rozlehl strašný štěkot a dobrý tucet dog, bloodhoundů a vlčáků se sápal na plot. 4 páry nedůvěřivých očí vykoukly ze 4 dveří.
6: Tudy se nesmí.
0: Jeden čeledín vyběhl za ním a dovedl ho zpátky až k vrátkům do březového háje.
1: Carson mě musí říci, kudy se jde ven. Nejsem přece kanár, aby mě drželi v kleci.
0: Vyhnul se obloukem tenisovému hřišti a zamířil k parkové cestě, kudy ho Carson vedl nahoru do zámku. Jenže teď se mu postavil do cesty filmový chlapík v placaté čepici.
6: Tudy se nesmí!
0: Navíc mu ještě vysvětlil, že tudy prý se jde k muničním barákům a kdo tam chce jít, musí mít propustku od ředitelství.
1: U všech rohatých to jsou divné okolky. Skoro to vypadá, jako by tu někdo měl být zavřen. Dobrá, promluvím si o tom s Carsonem. Především vůbec nestojím o jejich pohostinství a nepůjdu k obědu. Nebudu sedět s panáky, kteří se tam na tenisovém hřišti chechtali za mými zády.
0: Rozhořčen nesmírně odebral se Prokop do pokojů, které mu byly vykázány, a vrhl se na staroučkou chaise longue, až to zapraskalo, a hněval se. Za chvíli zaklepal pan Paul a ptal se vlídně a starostlivě, půjde-li pán kdeže ne. Na Prokopovo zavrčení se pan Paul poklonil a zmizel. Za chvilku tu byl zas a strkal před sebou stůl na kolečkách, pokrytý sklenicemi, křehoučkým porculánem a stříbrem, a něžně se ptal, jaké víno si pán bude přát. Prokop jedl a jedl a pak se natáhl na chaise longue rozkošnicky jako sytý bej. Někdo klepal na dveře.
4: Vstupte!
0: Vešel pan Carson s tváří neviňátka. Prokop ho měřil ponurýma očima.
4: Člověče, kdo vlastně jste?
7: Princi Aladine, jsem džin, tvůj otrok. Kaž a vyplním každé tvé přání. Nu, blahorodí, jak se vám to líbí?
4: Ohromně. Jen bych rád věděl, jestli jsem tady zavřen a jakým právem.
7: Zavřen? Pro pána, co pak vás někdo nechtěl pustit do parku?
4: Ne, ale z parku ven. Kudy se dostanu ven?
7: Božinku, hlavním vchodem jdete rovně a potom vlevo.
4: A tam ukážete propustku, ne? Jenže já žádnou nemám.
7: To je škoda, tady je moc hezké okolí.
4: Hlavně moc hlídané.
7: Moc hlídané, výborně řečeno.
4: Tedy jsem zavřen.
7: Bůh uchovej. Abych nezapomněl, tady je pro vás legitimace. Propustka do závodu, víte? Kdybyste se tam náhodou chtěl podívat.
4: A s tímhle se mohu dostat ven?
7: To ne, ne, ne, to bych vám neradil. Pojďte se podívat oknem. Egon se učí boxovat. Dostalý. To je von Graun, víte?
0: Prokop se s odporem díval na dvůr, kde polonahý chlapec krvácej z úst i nosu, vzlikaje bolestí a vztekem se vrhal znovu a znovu na staršího odpůrce, aby za okamžik odletěl skrvácenější a bědnější než předtím. Co se mu obzvláště příčilo, bylo, že k tomu přihlížel starý kníže ve vozíčkovém křesle, směje se splná hrdla, i princezna Ville, bavící se přitom klidně se skvělým krasavcem. Konečně Egon padl do písku úplně zpitomělý.
4: Dobytek.
7: Tady nesmíte být tak citlivý. Tvrdá kázeň život jako na vojně. Nemazlíme se s nikým.
4: Carsone, jsem tedy jaksi ve vězení.
7: Jste jenom v střeženém podniku. V prachárně to není jako u holiče, co? Tomu se musíte přizpůsobit.
4: Zítra odjedu. Kde je Tomeš?
7: Co? Aha, váš Tomeš. No, zatím tu ze daleko. Tohle je klíč od vaší laboratoře. Nikdo vás tam nebude rušit. Škoda, že nemám pokdy.
0: Pan Carson vyklouzl ven, hvízdaje si jako cvičený špaček. Prokop se svou legitimací se pustil k hlavním vratům. Dědo Vrátný ji studoval a vrtěl hlavou. Tenhle lístek prý platí jen pro východ C, tamhle, co se jde k laboratořím. Prokop pak zkoušel své štěstí znovu na každé křižovatce, všude ho zadrželi a posílali směrem k laboratořím. I umoudřil se konečně a šel, kam mu ukazovali cestu. Tady už nebyly muniční baráky, ale malé betonové stavbičky všelijak číslované a roztroušené mezi pískovými náspy a borovými lesíky. Jeho cesta se stočila k docela osamělému domku římská 5/arabská 7. I zamířil k němu. Na dveřích byla mosazná tabulka Ink Prokop. Prokop odemkl klíčem, který mu dal Carson, a vešel dovnitř. Byla tam vzorně zařízená laboratoř pro chemii třeskavin, tak moderní a úplná, že se v Prokopovi zatajil dech radostí odborníka. Na hřebíku visela jeho stará halena, v rohu vojenský kavalec, jako v Praze, a v přihrádkách velkolepě vybaveného psacího stolu ležely pečlivě spořádány a skatalogizovány veškeré jeho tištěné články a rukopisné poznámky. Půl roku neměl Prokop v rukou milované nádobíčko chemika. Prohlížel nástroj po nástroji. Bylo tu vše, o čem kdy mohl snít, lesklé, zbrusunové a zrovna výstavní ve své pedantické uspořádanosti. Trochu mu to připomínalo nově zařízenou parfumérii. Bylo to příliš uspořádané, ale stačilo sáhnout na to a ono, aby to rozházel po své chuti. Uprostřed nejhorlivější práce se zarazil.
1: Aha, tímhle mne chtějí dostat na lep. Za chvíli přijde Carson a začne hučet, budete big man a kde si, co si.
0: Když nikdo nepřicházel, šel jako zloděj k pultu a poslušen okamžitého nápadu vzal nějakou sůl bária, kyselinu dusičnou a ještě cosi a zahájil pokus. Podařil se dokonale. Prsklo to s dlouhým plamenem a skleněný zvon na citlivých vahách praskl. Prokop se vytratil z laboratoře jako školák, který rozbil okno. Venku už byl soumrak a drobně pršelo. 10 kroků před barákem stála vojenská hlídka. Prokop se pustil do oné pusté části parku mezi hlavním východem a terasou. Tady je konečně kraj džungle, kde křoví se překlání přes starou hradbu nejvyšší v těchto místech než 3 metry. Prokop se chytil převislých větví, které se však pod jeho solidní tíhou zlomily, a dopadl s těžkým žuchnutím na jakési smetiště. Zůstal sedět s tlukoucím srdcem. Nebylo slyšet nic než šustění deště. Zvedl se a uviděl pootevřená zelená vrátka. Vyšel jimi rázně na silnici. Potloukal se tam nevelký člověk v gumáku a pokuřoval lulku. Stáli oba proti sobě v jistém zmatku, kdo začne a s čím. Začal ovšem agilnější Prokop. Vrhl se na muže s lulkou a beraním nárazem své hrubé síly jej okamžitě položil do bláta. Ale hned na to dostal ránu kolenem do břicha a pěstí do čelisti a skutálel se do příkopu. Když se počal sbírat, čekal novou ránu. Ale muž s paječkou stál klidně na silnici, pozoroval ho a jel se mu ohromně špinavým kapesníkem čistit šaty. Bláto, poznamenal a řekl konečně, zpátky. Prokop chabě souhlasil. Člověk s lůlkou ho tedy vedl zpět až k staré hradbě, pomohl mu zachytit se převislého křoví a vydrápat se nahoru. Prokopovi bylo skoro do pláče hanbou. Když se poškrábá na spuchlý, uválen v blátě, strašný a ponížený kradl po zámeckých schodech do svého kavalírského pokoje, potkala ho princezna Ville. Prokop se chtěl tvářit, jako by ji neznal, či co zkrátka nepozdravil, a hnal se nahoru jako monument z bláta. A jak uháněl podle ní, zachytil její udivený, povýšený, v skutku velmi urážlivý pohled. Prokop stanul jako udeřen.
4: Počkat!
0: Se běhl k ní a čelo mu zrovna praskalo náběhem vzteku.
4: Jděte a řekněte jim, že na ně kašlu a že se nedám zavřít. Rozumíte? Nedám!
0: Načež se zase vyřítil do parku, nechává je za sebou princeznu bledou a přímo stuhlou. Několik okamžiků na to vpadl kdosi k nepoznání zablácený do domku vrátného, převrhl dubový stůl na večeřícího stařečka, popadl mohutného civilního strážníka za krk a škrtl mu hlavou o zeď tak, že ho napolo skalpoval a nadobro omráčil. Načež se zmocnil klíče, odemkl vrata a běžel ven. Tam narazil na hlídkujícího vojáčka a než mohl voják střelit, vyrval mu ten kdosi pušku z ruky a zlomil mu pažbou klíční kost. Tu však přibíhaly dvě nejbližší hlídky. Temná postava hodila po nich puškou a vrhla se zpět do parku. Skoro v témž okamžiku byl přepaden noční hlídač u východu C. Pak byly zalarmovány posily a četné patroly procházely parkem. Asi o půlnoci demoloval kdosi balustrádu na parkové terase a vrhal desetikilové kameny po stráži dole. V tu chvíli přijížděli přivolaní kavaleristé, zatímco veškerá baltinská posádka šťouchala bajonety do křovin. V zámku už dávno nikdo nespal. Po jedné hodině se v březovém lesíku strhla krátká, ale vydatná přestřelka. Raněn nebyl bohudík nikdo. Pan Carson s tváří ustaranou důtklivě posílal domů princeznu Ville, jež chvějíce nejspíš nočním chladem, bůh ví proč, se odvažovala na bojiště. Ale princezna s očima podivně velikýma řekla, aby ji laskavě opustil. Pan Carson pokrčil rameny a nechal ji bláznit. Zatím princezna ani nedutajíc putovala cestičkou červených buků. Najednou se proti ní řítila ohromná černá postava, stanula před ní, zahrozila pěstí a drtila cosi, že je to hanba a skandál. Pak se ponořila do houští. Princezna se vrátila a zadržela patrolu, že prý tam nikdo není. Její oči byly rozšířené a lesklé, jako by měla horečku. Za Úsvitu našli Prokopa, tvrdě spícího na lehátku v japonském altánu. Byl úžasně rozdrásán a zablácen a šaty na něm visely v cárech. Na čele měl bouly jako pěst a vlasy spečené krví. Pan Carson potřásl hlavou nad spícím hrdinou noci. Potom se přišoural pan Paul a pečlivě přikryl chrupajícího spáče teplou houní. Pak přinesl i umyvadlo s vodou a ručník, čisté prádlo a z brusu nové sportovní šaty, které byly pro Prokopa již odpoledne na Carsonův příkaz narychlo ušity, a po špičkách odešel. Jen dva nenápadní muži v civilu s revolvery v zadní kapse se procházeli až do rána v blízkosti japonského altánu s nenucenou tváří lidí, kteří dohlížejí na východ slunce.

0: Prokop čekal, kdo ví, co bude následovat po oné noci. Nenásledovalo nic, či spíše následoval ho onen člověk s lulkou, jediný, kterého se Prokop jaksi bál. Ten člověk se jmenoval Holc. Jméno jež povídalo velmi málo o jeho tiché a bdělé podstatě. Kamkoliv se Prokop hnul, pohyboval se svých 5 kroků za ním. Pan Carson se toho dne ani neukázal, patrně se hněval. K večeru se Prokop sebral a putoval ke své laboratoři. V laboratorním baráku chtěl za sebou zamknout, ale pan Holc vstrčil nohu mezi dveře a vešel za ním. Prokop kutil v laboratoři, zatímco pan Holc v předsíni v lenožce suše a krátce chrápal. Ke 2 hodině z rána napouštěl Prokop jakýsi motou s petrolejem, zapálil jej a uháněl ven, jak rychle jen dovedl. Pan Holc vyletěl okamžitě z lenožky a pustil se za ním. Po 100 krocích vrhl se Prokop do příkopu tváří k zemi. Pan Holc zůstal nad ním stát a rozžíhal si lulku. Prokop zvedl hlavu a chtěl mu něco říci, ale spolkl to, neboť si vzpomněl, že s Holcem zásadně nemluví, za to vztáhl ruku a podrazil mu nohy. Pozor, zahučel. A v tom okamžiku zarachotil v baráku důkladný výbuch a tříšť kamení i skla jim letěla nad hlavou, jen to svištělo. Prokop vstal, tak se očistil a rychle běžel odtud, sledován panem Holcem. To byla první výstraha adresovaná panu Carsonovi. Cestou do zámku potkal princeznu na koni s celou kavalkádou důstojníků. Uhnul na postranní cestu, ale princezna v trysku stočila koně za ním.
1: Chcete-li si vidět, je vám k dispozici premiér.
0: Prokop couval před tančícím Vilvindem. Jak živ neseděl na koni, ale nepřiznal by se k tomu za nic na světě.
2: Děkuju. Není třeba oslazovat mé vězení.
1: Nezapomínejte, že jste na zámku hostem u mne.
2: Myslím, že o to nestojím.
0: Prokop dával pozor na každý pohyb nervózního koně. Princezna podrážděně trhla nohou. Vilvind zafrkal a počal se vzpínat.
1: Nebojte se ho.
0: Prokop se na ten úsměšek zamračil a uhodil koně po hubě. Princezna zdvihla bičík, jako by ho chtěla švihnout přes ruku. Všechna krev valila se Prokopovi do hlavy. Pozor, zaskřípěl a zahryzl se rudýma očima do princezniných jiskřících. Ale tu již pozorovali důstojníci trapný případ a cválali k princezně a ten, který jel v čele na černé klisně, hnal svého koně rovnou na Prokopa. Prokop viděl nad sebou koňskou hlavu. I popadl ji za udidlo a vší silou ji strhl stranou. Kůň zařičel bolestí a vzepěl se na zadních nohou. Zatímco důstojník letěl do náručí klidného pana Holce. 2 šavle zaplály ve slunci, ale v tom tu byla princezna na třesoucím se Vilvindu a tlačila jeho bokem důstojníky nazpátek.
1: Nechat, to je můj host. Ostatně se bojí koní. Pánové se spolu seznámí. Poručík Rolauf, inženýr Prokop, kníže Suvalsky, von Graun. Případ je vyřízen, že ano? Premiér je vám k dispozici, pane. Naschledanou.
0: Kavalkáda zmizela v ohybu cesty. Prokop se otočil na patě, šel do svého pokoje a zamkl se. Po 2 hodinách putoval po stařičkých nohou Paulových jakýsi dlouhý dopis z kavalírského pokoje na ředitelství. V zápětí běžel pan Carson s čelem přísně svraštělým k Prokopovi. Velitelským posuňkem vyhnal pana Holce a vnikl dovnitř. Pan Holc si tedy sedl před zámkem a zapálil si lulku. Uvnitř se strhl strašný řev. Ozývalo se chroptění 2 tygrů do sebe zakousnutých. Jeden řval a druhý soptil. Bouchl nějaký nábytek. Byl okamžik ticha a opět zatřeskl strašlivý křik Prokopův. Pan Paul vyběhl ze zámku bled jako stěna a zvedal uděšeně oči k nebi. V tu chvíli klusala tudy princezna se svým průvodem. Když slyšela boží dopuštění v hostinském křídle zámku, zasmála se nervózně a docela zbytečně švihla Vilvinda bičem. Prokop řve horečné protesty, do toho mu vpadá ostrý hlas.
3: Jakým právem?
0: Křičí hlas Prokopův. Velitelský hlas, co si vysvětluje s příšernou důtklivostí.
3: Ale pak, rozumíte, pak vyletíte všichni do pověcí!
0: A opět to utichlo. Jen ostrý hlas kázal a odsekával věty doprovázen temným a hrozivým mručením. Bylo to, jako když se diktují podmínky příměří. Po půl druhé hodině vyrazil pan Carson z pokoje Prokopova funící a nachmuřený a běžel poklusem k pokojům princezniným. 10 minut na to pan Paul třesa se úctou hlásil Prokopovi, že přichází její jasnost. Prokop jí pokročil vstříc a chtěl, jak se zdálo, něco říci, ale princezna jej zadržela pohybem ruky, pohybem, jenž byl pln výsosti a odporu.
1: Jdu se vám, pane, omluvit za onen výstup. Nemínila jsem vás šlehnout. Lituji toho nesmírně.
0: Prokop zrudl a chtěl něco říci.
1: Poručík Rolau dnes odjede. Kníže prosí, abyste někdy přišel k našemu stolu. Zapomeňte na tu příhodu. Naschledanou.
0: Rychle mu podala ruku. Prokop se sotva dotkl jejich prstů. Byly velmi chladné a jako mrtvé. Po bouřce s Carsonem jako by se vyčistil vzduch. Prokop sice prohlásil, že při nejbližší příležitosti uteče, ale zavázal se čestným slovem, že až do té doby se zdrží všech násilností a výstrach. Za to byl pan Holz odsunut do vzdálenosti 15 kroků místo dřívějších 5 a Prokopovi dovoleno v jeho průvodu se volně pohybovat v okruhu 4 kilometrů od 7 ráno do 7 večer. Naproti tomu však nasadil mu Carson přímo do nové laboratoře, kterou mu po demolování té předchozí přidělil, ženu s 2 dětmi, náhodou zrovna vdovu podělníkovi zabitém při výbuchu Krakatitu. První dny po této dohodě strávil Prokop tím, že všemožně prostudoval terén v okruhu 4 kilometrů co do možnosti útěku. Byla prašpatná. Prokop vymyslel několik způsobů, jak zabíti Holce. Na neštěstí shledal, že tento suchý a houževnatý patron živí 5 dětí a krom toho matku a chromou sestru a že má ještě ke všemu za sebou 3 léta káznice pro zabití člověka. Tyto okolnosti nebyly příliš povzbuzující. Jistou útěchou Prokopovi bylo, že se do něho oddaně přímo náruživě zamiloval pan Paul, klíčník na penzi, dokonale šťastný, že má komu sloužit, neboť jemného stařečka tuze trápilo, že byl shledán příliš pomalým, aby posluhoval při knížecí tabuli. Prokopa konečně omrzelo bezcílné potloukání podle hlídkové zóny a vracel se stále častěji do laboratoře. Studoval své staré poznámky a doplňoval mnohé mezery. Sestrojil a opět zničil dlouhou řadu třaskavin, jež potvrzovaly jeho nejodvážnější hypotézy. Byl téměř šťasten v těchto dnech. Avšak večer se vyhýbal lidem a tesknil pod klidným dohledem pana Holce, dívaje se na oblaka, na hvězdy a na volný obzor. Ještě jedna věc ho ku podivu zaměstnávala. Jakmile zaslechl dupot koňských kopyt, přistoupil k oknu a pozoroval jezdce, ať to byl štolba nebo některý důstojník nebo princezna, a s očima nachmuřenýma samou pozorností zkoumal, jak se to dělá. Jízdu na koni studoval Prokop po dlouhé hodiny skryt za okenní záclonou. A jednoho pěkného rána nařídil Paulovi, aby mu dal osedlat premiéra. Pan Paul byl velmi zaražen. Vysvětloval, že premiér je ohnivý a málo oježděný rab, hrozně nesnášenlivý. Avšak Prokop krátce opakoval rozkaz a hnal se na dvůr. Tam už tancoval premiér, táhaje za sebou štolbu. Jako to viděl u jiných, chlácholil Prokop koně, hladě mu nozdry a lysinu. Valach se trochu utišil. Prokop se k němu obmyslně blížil z boku. Už zvedal nohu ke třmenu, když premiér bleskově po něm sekl zadní nohou a uhnul zadkem. Štolba vyprskl v krátký smích. To stačilo. Prokop se útokem vrhl na koni v bok, neznámo, jak dostal špičku nohy do třmene, vymrštil se, těžce dopadl do sedla a sevřel kolena vší silou. Valach se spíše zoufale než zlomyslně snažil schodit svého divného jezdce. Točil se a vyhazoval, až písek tryskal. A celý kuchyňský personál vyběhl na dvůr podívat se na tento divoký cirkus. Prokop v bezúzné píše bodl Valacha do slabin. Premiér, kterému se tohle ještě nestalo, vyrazil jako šíp a letěl ze dvora do parku. Prokop stáhl hlavu mezi ramena, počítaje s tím, aby spadl okrouhleji, až poletí. Jinak stál ve třmenech, nakloněn kupředu. Mimovolně napodobuje závodní žokeje. Když se takto řídil podle tenisového hřiště, zahlédl tam několik bílých figurek. Tu ho popadlo furianství a začal traktovat bičem premiérovu kýtu. Nyní zdivočelý rab ztratil hlavu na dobro a vyrazil přes záhony jako střeštěný. Prokop chápal, že nyní záleží vše na tom udržet mu hlavu nahoře. Nemají-li oba udělat kotrmelec na terénu tak nespolehlivém. A visel na uzdě a táhl. Premiér se vzepěl, naráz pokryt potem, a z ničeho nic začal rozumně cválat. Bylo to vítězství. Prokopovi se nesmírně ulevilo. Teprve nyní mohl vyzkoušet, co studoval tak důkladně, totiž akademickou školu jezdce v sedle. Třesoucí se kůň poslouchal uzdy jedna radost a Prokop, pyšný jako bůh, točil jej po vinutých cestách parku míře zpátky k tenisovému hřišti. Už viděl za křovým princeznu s raketou v ruce i pobodl premiéra do galopu. V tom princezna mlaskla jazykem. Premiér se vznesl do vzduchu a letěl k ní přes křoví jako šíp a Prokop, naprosto nepřipraven na tuhle vysokou školu, vyletěl ze třmenů a poroučil se přes koněvu hlavu do trávy. V tu chvíli cítil, že něco zapraskalo a na vteřinu se mu bolestí obestřely smysly. Když procitl, viděl princeznu a tři pány. Prokop se opřel o lokty a pokusil se pohnout levou nohou, jež ležela pod ním podivně stočena.

0: Přižene pan Carson autem a bere najednou 4 schody, letí k Prokopovi. Žvaní pro útěchu 8:55 a najednou pohladí Prokopa nesměle po zježené hlavě. V tu chvíli odpouští Prokop svému zavilému nepříteli a tyranu 9/10 jeho špatností. Pan Carson se přehnal jako vítr a nyní se posunuje po chodbě cosi těžkého, dveře se rozletí a 2 lokajové s bílými prackami vedou dovnitř ochromeného knížete. Jeho jasnost se nechá posadit a vypraví ze sebe několik vět nejblahovolnější účasti. Sotva zmizelo toto zjevení, ťuká někdo na dveře. Vchází princezna, má ještě bílé tenisové šaty a v hnědé tváři vzdor a kajícnost, neboť se přichází dobrovolně omluvit ze svého hrozného uličnictví. Ale než může promluvit, rozáří se drsný, hrubě omítnutý Prokopův obličej dětským úsměvem.
1: Tak co, bojím se koně nebo ne?
0: Teď už pan Paul vozí Prokopa v lenožce do parku. Jednou se u něho ráčela zastavit princezna s celým průvodem. Usedla vedle Prokopa a ptala se ho na jeho práci. Prokop upadl do tak odborného výkladu, jako by měl přednášku na Mezinárodním kongresu chemiků. Kníže Suvalsky a jakýsi kuzán se začali šťouchat a smát. A tu se Prokop na ně utrhl, jim, že to nepovídá. Všechny oči se obrátily na její jasnost, neboť na ní bylo usadit nesrstného plebejce, ale princezna se trpělivě usmála a poslala pány hrát tenis. Zatímco se za nimi dívala očima jako kmín přimhouřenýma, zpytoval ji Prokop úkosem. Vlastně poprvé si ji pořádně všiml.
2: Tuhá, tenká, s nadbytkem pigmentu v pleti, vlastně nezrovna hezká. Maličká ňadra, skvostné rasové ruce. Na pyšném čele jizva. Oči skryté a prudké. Pod ostrým nosem temné chmíří. Spupné a tvrdé rty. No ano. Vlastně téměř hezká. Jaké má opravdu oči?
0: Tu je k němu plně obrátila a Prokop se zmátl.
3: Prý umíte hmatem poznat povahu. Vypravoval mi o tom Kraft.
1: Ale ne, to jsme mluvili o chemotaxi. Člověk prostě cítí, kolik má která věc síly. Nic to není. Ukažte.
0: Prokop nastavil rozjízvenou dlaň. Princezna pohlédla rychle na jeho ruku a potom kolem dokola. Nebyl tam nikdo. Položila hladoučké konečky prstů na jeho dlaň. Nějaký blesk proběhl Prokopem a již hnětl a drtil v hrubé tlapě tuhé palčivé maso její ruky. Opilá závrať mu zaplavila hlavu. Viděl ještě, že princezna zavírá oči a syká rozchlípenými rty. Sám pak semkl oči a zatínaje zuby propadal se do kroužící tmy. Jeho ruka se horce a divoce rvala s tenkými přísavnými prsty, které se mu chtěly vyrvat, které se hadovitě svíjely, které se zarývaly nehty do jeho kůže a opět naze křečovitě přilnuli k jeho masu. Prokop jektal zuby rozkoší. Chvějivé prsty pekelně dráždily jeho zápěstí. Začal vidět rudá kola. Náhle prudký a žhavý stisk a úzká ruka se mu vydrala z dlaně. Omámen zvedl Prokop opilá víčka. Princezna zrovna spopelavěla a hryzla se do rtů ostrými zuby. V štěrbinách očí jí žířil bezmezný odpor, či co?
3: No?
1: Panenská, bezcitná, vilná, vzteklá a pyšná. Vypráhlá jako trout. Jako trout a zlá. Vy jste zlá? Vy jste palčivá samou krutostí a nenávistná a bez srdce. Vy jste zlá a k prasknutí nabitá na

0: tvořivostí. Nedotknutelná, chtivá, tvrdá, tvrdá k sobě. Led a oheň. Oheň a led.
1: Princezna mlčky pokývla. Ano, správně. Dál.
0: K nikomu dobrá, k ničemu dobrá. Nadutá, vznětlivá jako lund, neschopná milovat, otrávená a planoucí, řezavá, speklá žárem a všecko kolem vás mrzne.
2: Musím být tvrdá k sobě. Vy nevíte. Děkuji vám. Pošlu vám Paula.
1: Viliv takto svou osobní uraženou hořkost začal Prokop o princezně smýšlet laskavěji. Dokonce ho tu zemrzelo, že se mu nyní zřejmě vyhýbá. Chystal se říci jí při nejbližší příležitosti něco hodně přívětivého, ale příležitost se už nenaskytla. Po 5 nedělích už běhal oholi. Vracel se stále častěji do laboratoře a pracoval jako mourovatý. Pan Carson zářil, když viděl Prokopa tak mírného a pracovitého a ťukal chvílemi na onu stranu, kde v pánu odpočíval krakatit, než to byla věc, o níž Prokop nechtěl ani slyšet. Jednoho večera bylo na zámku nějaké slavné soaré, nože na tento večer připravil Prokop svůj výstup. Princezna zrovna stála ve skupině generálů a diplomatů, když se otevřely dveře a vešel bezhole vzdorovitý vězeň, poprvé poctívaje knížecí křídlo svou návštěvou. Kníže Ron a Carson mu běželi vstříc, kdežto princezna na něho jen rychle zkoumavě pohlédla přes hlavu čínského vyslance. Prokop si myslel, že ho přijde uvítat, ale když viděl, že se zastavila se dvěma staršími až po pupek dekoltovanými paničkami, zamračil se a couval do kouta, neochotně se ukláněje náramným osobnostem, kterým ho pan Carson představoval pod titulem slavného učence, našeho slavného hosta a podobně. Čím dál, tím se Prokop nudí zoufaleji. Chce jít domů, rozhoduje se v hloubi své černé duše, že do 3 dnů udělá nový pokus o útěk. V tom okamžiku stojí před ním princezna a podává mu ruku.
2: Jsem ráda, že jste zdrav.
3: Myslel jsem, že mne ani nevidíte.
2: Slyšela jsem, že zase pracujete. Co zrovna děláte?
3: To a ono. Většinou nic válného. Kdybyste chtěla, udělal bych nějaký pokus s vaším pudrem.
2: Jaký pokus?
3: Třaskavinu. Máte toho na sobě, že by se tím dal vypálit kanon.
2: Já nevěděla, že pudr je třaskavina.
3: Všecko je třaskavina. Když se to vezme pořádně do ruky, vy sama.
2: Co?
3: Nic. Stajený výbuch. Vy jste strašně bryzantní.
2: Když mě někdo vezme pořádně do ruky. Zlá, bezcitná, steklá, chtivá a pyšná. Že ano?
3: A také děvčátko, které se chce nechat stáhnout z kůže pro starou bábu.
2: Kdo vám to řekl?
3: Ale Ron.
1: Princezna stuhla a byla najednou 100 mil daleko.
2: Kníže Ron mnoho mluví. Těší mne, že jste zase all right.
1: Malé kývnutí hlavy a Ville plovala sálem po boku kavalíra v uniformě, nechávajíc Prokopa zuřit v koutě. Nicméně ráno na to donesl pan Paul Prokopovi cosi jako svátost a že prý to přinesla princeznina komorná. Byla to krabička pronikavě voného nahnědlého pudru. Ve své mládenecké nevědomosti netušil dříve Prokop, že pudr je vlastně jen škrobový prášek. Nože škrob je výborná věc, dejme tomu, na flegmatizování příliš ofenzivních třaskavin, protože je sám o sobě netečný a tupí, tím hůře, má-li se sám stát třeskavinou. Nyní si s ním naprosto nevěděl rady. Drtil si čelo v dlaních, hrozně pronásledován pronikavou vůní princezninou a neopouštěl laboratoř ani v noci. Po 5 dnech mu začalo svítat. Horečně studoval aromatické nitroamíny, načež se pustil do syntetické párečky, jakou jakživ nedělal. A pak jedné noci to leželo před ním, nezměněné ve vzhledu a pronikavě vonící. Hnědavý prášek, z něhož dýše zralá ženská pleť. Ráno si sehnal povolení podniknout na střelnici pokusnou explozi, z čehož měl Carson nezřízenou radost. Prokop si zakázal účast jakéhokoliv laboranta a sám dohlížel, aby pokusná chodba byla vydlabána v pískovém kameni co nejdále od zámku, v té části střelnice, kde ani nebylo elektrické vedení, takže bylo nutno přiložit obyčejný doutnák. Když bylo vše připraveno, vzkázal princezně, že přesně ve 4 hodiny vyletí do povětří její krabička pudru. Před 16:15 nesl vlastnoručně krabičku pudru k výbušné štole. Pečlivě připravil všechno pro odpálení a navázal Bickfordovu šňůru vyměřenou na 5 minut. Načež se uvelebil vedle a čekal s hodinkami v ruce. Za 5:05. Prokop rychle zapálil šňůru a upaloval odtud s hodinkami v ruce, slabě pokulhávaje. Za 3 minuty. Hrome teď rychleji. Za 2 minuty a tu zahlédl napravo princeznu provázenou panem Carsonem, jak míří k výbušné jámě. Zařval na ně výstrahu. Pan Carson se zarazil, ale princezna šla dál. Přemáhaje prudkou bolest v noze, řítil se Prokop za nimi.
4: Lehněte, u všech čertů lehněte!
1: Jeho obličej byl tak hrozný a zběsilý, že pan Carson udělal 2 veliké skoky a položil se do hlubokého příkopu. Princezna šla pořád směrem k výbušné jámě. Prokop praštil hodinkami o zem a pádil za ní.
4: Lehnout!
1: Zařval a chytil ji za rameno. Princezna se prudce obrátila a měřila ho úžasným pohledem, co si to jako dovoluje. A tu jí Prokop oběma pěstmi srazil na zem a padl na ní celou svou tíhou. Tuhé, tenké tělo se zoufale pod ním zazmítalo.
5: Hade!
1: Vtiskl koleno mezi její kolena, aby se mu nevysmekla a zacpával jí dlaněmi uši, mysle bleskově na to, že by jí explozí mohly prasknout bubínky. Ostré nehty se mu zarily do šíje a v tváři pocítil vzteklé hryznutí 4 lasičích špičáků.
5: Bestie!
1: Tu však cítil, jak jektající kolena obemkla jeho nohu a 2 paže mu křečovitě opínají hlavu i šíji a na tváři pocítil vlhký, palčivý, třesoucí se dotyk úst a jazyka. V tom třeskla strašlivá exploze. Sloup hlíny a kamení se vyryl ze země, něco prudce udeřilo Prokopa do temene, ale ani o tom nevěděl, neboť v tom okamžiku se zaryl do horoucí vláhy bezdechých úst a líbal rty, jazyk, zuby, ústa otevřená a vrkající. Pružné tělo pod ním rázem ochablo a chvělo se dlouhými vlnami.
2: Drahý, drahý, drahý.
1: Jemné prsty se mu zarývají do vlasů, plihlé tělo se napíná a dlouze k němu přilne celou délkou. Náhle odstrčen loktem Prokop vyskočil a mnul si čelo jako opilý. Princezna usedla a rovnala si vlasy. Zvedla se, stuhla a širokýma očima se dívala někam do prázdna. Teprve teď si Prokop vzpomněl na Carsona. Našel ho opodál, jak leží na zádech, ale ne už v příkopě, a vesele mrká k modrému nebi.
6: Už je potom? Já se totiž hrozně bojím takových věcí. Mám už vstát? Báječná exploze.
1: Jen tak, jako by nic, mrkl po princezně. Byla olivově bledá, ale kompaktní a zvládnutá.
2: To bylo všecko?
6: Můj ty Kriste, jako by toho nebylo dost. Pro pána jediná krabička pudru, člověče, vy jste čaroděj zapsaný ďáblu, král pekel či kdo, co král hmoty. Princezno? Ejhle král. Jak jste tomu dal jméno?
5: Ať to princezna pokstí. Je to její.
2: Nazvete to třeba výcit.
6: Co? Aha, výcit, znamená zvítězil, že? Princezno, vy jste geniální, výcit. Ohromné, hurá!
1: Než Prokopovi se myhla hlavou etymologie jiná a strašlivá. Vícium, neřest. Pohlédl s hrůzou na princeznu. Ale na její upjaté tváři nebylo lze čísti žádné odpovědi.

0: pan Carson běžel napřed k místu výbuchu. Princezna se opozdila. Prokop myslel, že mu chce něco říci, ale ona jen ukázala prstem na tvář. Pozor, tady. Prokop si rychle sáhl na tvář. Našel tam krvavé stopy jejího kousnutí. I zvedl hrst hlíny a rozmazal si ji po líci, jako by ho při výbuchu zasáhla hrouda. Výbušná jáma byla vyryta jako kráter v průměru asi 5 metrů. Bylo těžko odhadnout i bryzanci, ale Carson páčil výkon na 5násobek oxylikvitu.
1: Krásná látečka, krásná, ale pro praktické užití trochu moc silná.
0: Vůbec pan Carson obstarával celý hovor, hravě klouzaje přes povážlivé trhliny konverzace. A když se na cestě zpátky s poněkud okatou horlivostí poroučel, že prý musí ještě to a ono, padla na Prokopa ukrutná tíha. O čem mám nyní mluvit? Slova mu vázla v krku a princezna zřejmě zrychlovala krok, aby už co nejdříve byla v zámku. V parku se chtěl Prokop poroučet, avšak princezna zabočila na postranní cestu. Následovali ji váhavě. Tu se k němu náhle přimkla a s chraptivým zliknutím letí Prokopovi na krk, až zavrávoral a hledá jeho ústa. Prokop ji drtí pažemi i zuby. Předlouhé bezdeché sevření a tělo napjaté jako luk plihne, hroutí se, poklesá měkce a bezvládně. Se zavřenýma očima leží princezna na jeho prsou a blábolí slabiky sladké a beze smyslu, omámená, podajná, omdlévající, bez konce něžná a snad, bože, snad v tuto vteřinu šťastná nějakým nevýslovným a bezbraným štěstím. O bože, jaký úsměv, jaký rozechvěný a přesličný úsměv na tiše vrkajících rtech. Otevřela, vytřeštila oči a prudce se vyvinula z jeho rukou. Stáli na 2 kroky od hlavní aleje. Přejela si obličej dlaněmi jako ten, kdo procítá ze sna. Sotva ji Prokop pustil stlap, rozpáčilo se mu srdce ohavnými, ponižujícími pochybnostmi.
1: Jsem pro ní sluha, na kterém se patrně jen tak rozněcuje v nepříčetné chvíli, kdy ji přemohla její samota, či co. Nyní mne odkopne jako psa, aby jindy zas někdo jiný
0: přistoupil k ní a neurvale jí položil tlapu na rameno. Obrátila se krotce s plachým, téměř bázlivým a poníženým úsměvem a prosebně se bránila. Prokopovi pukalo srdce náhlou přemírou něžnosti.
1: Kdy vás zas uvidím?
2: Zítra. Musíme jít, tady nelze.
1: Zítra kde?
0: Zimavě se choulila do sebe a spěchala beze slova. Před zámkem mu podala ruku. Jejich prsty se palčivě spletly, nevěda o tom táhl jí Prokop k sobě.
2: Nesmíš, teď nesmíš.
0: Společnost v pánském křídle seděla po večeři u černé kávy, když vešel Prokop rovnou hledaje očima princeznu. Nemohl už snést řežavá muka pochybnosti. Princezna zbledla. Prokopa se hned ujal žoviální kníže Ron, zvaný Mononcle Charles, bratr nebožky kněžny, takový vzdělaný a jemný světoběžník, amatér všeho možného, très grand artist, jak se říkalo, který už dříve pojal k Prokopovi zvláštní náklonost a trávil u něho celé hodiny. Strýček Ron gratuloval Prokopovi k skvělému výkonu a kdesi cosi a po jistou dobu byl Prokop vůbec středem zájmu celé společnosti. Pak se

0: hovor stočil jinam a Prokopovi se zdálo, že si ho nikdo nevšímá. I princezna celá ožila.
1: Tak vidíš, má tisíckrát víc společného s těmi panáky než s tebou.
0: Prokop se mračil, nevěděl, co s rukama, zavařilo to v něm slepým vztekem. Tu postavil číšku s kávou tak prudce, že se roztříštila. Princezna upřela na něho hrozné oči. Ale šaramantní onkl Charles zachránil situaci tím, že začal povídat o lodním kapitánovi, který rozmačkal v prstech pivní láhev. Jakýsi tlustý kuzen tvrdil, že by to dovedl také. Tu tedy dali přinést prázdné pivní láhve a jeden po druhém zahlučného halo zkoušel rozdrtíli některou z nich. Byly to těžké lahve z černého skla. Nepraskla žádná. Princezna rychle pohledla na Prokopa.
2: Teď vy.
3: To nesvedu.
0: Ale princezna poškubla obočím, tak velitelsky. Prokop povstal a popadl láhev kolem hrdla. Stál nehnutě, nekroutil se úsilím jako ti ostatní, jen svalstvo v obličeji mu k prasknutí nabíhalo. Vypadal jako pračlověk, který se chystá někoho zabít krátkým kyjem. Nasupený, s ústy námahou skřivenými a tváří jakoby přeseknutou hrubými svaly, upřel krví zalité oči na princeznu. Nastalo ticho. Princezna se zvedla s očima zrovna vzepřenýma do jeho. Rty se jí stáhly nad zaťatými zuby, v olivové líci jí vystoupily šlašité provazce. Tak stáli proti sobě s očima do sebe zakleslýma a s vraštělou tváří jako dva zuřiví zápasníci. Konvulzivní záchvěvy probíhaly souběžně jejich těly od pat až k šíji. Nikdo ani nedýchal. Bylo slyšet jen sýpavé chroptění dvou lidí. Tu něco chrustlo. Třesklo sklo a spodek láhve řinkl v střepech na podlahu. První se vzpamatoval mononkl Charles. Vrhl se k princezně a spustil ji udýchanou a téměř klesající dole nožky. Klekl před ní a vší silou rozvíral její křečovitě zaťaté pěstě. Měla dlaně plné krve, jak si zaryla nechty do masa. Zatím se vzchopil princ Suvalsky, zařval bravo a začal hlučně tleskat. Ale tu již von Braun popadl Prokopovu pravici, jež dosud drtila chrastící střepy a zrovna vylamoval jeho křečí sevřené prsty. Vodu, křikl, a tlustý kuzen zmateně něco hledaje, popadl jakousi dečku, polil jí vodou a hodil Prokopovi na hlavu. Prokop hlasitě vydechl úlevou. Křeč povolila, ale v hlavě mu ještě vířil mrtvičný nával krve. Onkel Charles bručel něco o tom, že to jsou nebezpečné hry, zatímco princezna úplně vyčerpána stěží popadala dechu, ale na rtech se jí chvěl uchvácený, blouznivě vítězný úsměv. Vy jste mu pomáhala, vyhrkl tlustý kuzén, to je to. Princezna vstala, sotva vlekouc nohy. Pohlédla plnýma zářivýma očima na Prokopa, až se zhrozil, že si toho kdekdo všimne, a odešla podpírána strýčkem Ronem. No, pak bylo nutno oslavit nějak Prokopův výkon. Konec konců byli to dobromyslní mládenci, kteří se jen hrozně rádi chvástali svými hrdinskými kousky. Prokop u nich ohromně stoupil v ceně tím, že rozmačkal láhev a dovedl pak vypít neuvěřitelné množství vína a kořelek, aniž spadl pod stůl. Ve 3 hodiny ráno jej princ Suvalsky slavnostně líbal a tlustý kuzen téměř se slzami v očích mu nabízel tykání. Pak skákali přes židle a dělali strašný rámus. Prokop se usmíval a měl hlavu jako v oblacích. Ale když ho chtěli dovést k jediné baltinské holce, vytrhl se jim a prohlásil, že jsou opilá hovada a on, že jde spat. Avšak místo toho se pustil do Černého parku a nesmírně dlouho měřil očima temnou frontu zámku, hledaje jakési okno. Pan Holc dřímal 15 kroků dále, opřen o strom. Den na to pršelo. Prokop běhal po parku, vztekaje se, že takhle princeznu asi vůbec neuvidí. Avšak vyběhla prostovlasá do deště a utíkala k němu.
2: Jen na 5 minut. Kdo je ten člověk?
1: To je jen můj hlídač, víte?
0: Byl už tak zvyklý na svůj stín, že si ani neuvědomoval jeho stálou blízkost. Princezna jen obrátila na Holce velitelské oči. Pan Holc ihned zastrčil lulku a uklidil se o kus dál. Princezna něco šeptala a vlekla Prokopa k altánu. Tam teď sedí a netroufají si políbit se, neboť pan Holc mokne někde poblíž altánu.
2: Proč nemluvíš? Jdu ti říci, abys byl opatrný. Mononkl Charles už slídí. Včera jsi byl skvělý.
1: Princezno, něco mě musíte říci. Buď je to všecko rozmar vznešené dámy, nebo...
2: Nebo co?
1: Nebo mne do jisté míry...
2: Milujete, ne? Poslyš, když se mi v jednu chvíli zdálo, že jsem se do tebe zamilovala, víš? Opravdu zamilovala, na smrt. Tedy tenkrát jsem se pokusila zmařit tě. Pamatuješ se na premiéra? Nikdy bych ti nemohla odpustit, kdybych se do tebe zamilovala.
1: Lžete, teď lžete. Nesnesl bych pomyšlení, že je to jenom flirt. Nejste tak zkažená. Není to pravda.
2: Když to tedy víš, proč se mě ptáš?
1: Chci, abys to řekla. Přímo mě řekla, co ti jsem. To chci slyšet.
2: Ne, prosím tě, nechtěj. Nechtěj, abych ti to řekla.
1: Proč?
2: Pak bys měl nade mnou příliš moci. Milý, milý, jaký ty jsi? Nosatý, zlostný, celý zježený. Říkají, že jsi velký učenec. Proč nejsi kníže? Netrhej sebou. Už se zase zlobíš. A mě si řekl bestie. A ještě horší věci. Vidíš, ty mi neosladíš to, co dělám. A budu dělat.
0: Pana Holce venku přepadl zákeřný kašel a zdáli mihla se mezi keři silueta strýčka Róna.
2: Vidíš, už mne hledá. Večer k nám nesmíš. Milý. Milý.
0: Sklonil se k jejím rtům, chutnali kajícným stezkem. V šumění deště se blížily kroky pana Holce. Ráno přinesl pan Paul ostře vonící dopis. Neřekl od koho.
2: Drahý člověče, dnes tě neuvidím. Nevím, co si počuť. Měla jsem špatnou noc, vypadám hrozně. Nechci, abys se mne dnes viděl. Mononkl Charles už dělá narážky. Křičela jsem na něho a nemluvím s ním. Mne rozčiluje, že má tak nesnesitelně pravdu. Milý, poraď mi. Teď právě jsem vyhnala svou komornou. Donesli mi, že má poměr se Štolbou a chodí k němu. Nesnesu to. Byla bych jí tloukla do tváře, když se mi přiznala. Byla krásná a plakala. Představ si, nikdy jsem tak zblízka neviděla, jak se dělá slza. Vyhrkne, kane rychle zastaví se a pak jí dohoní druhá. Já plakat neumím. Když jsem byla malá, křičela jsem, až jsem zmodrala, ale slzy mi netekly. Vyhnala jsem ji na hodinu. Máš pravdu, jsem zlá a pukám stekem. Ale proč ona smí všechno? Drahý, prosím tě, přimluv se za ní. Povolám ji zpět a udělám s ní, co budeš chtít. Jen když budu vidět, že dovedeš takové věci, že nám odpouštět. Vidíš, jsem zlá a ke všemu ještě závistivá. Nevím si rady s deskem. Chtěla bych tě vidět, ale teď nemohu. Nesmíš mi psát. Líbám tě.
0: Když Prokop toto četl, bouřil v druhém křídle zámku klavír divokými slapy tónů. A Prokop psal.
1: Nemilujete mne, to vidím. Vymýšlíte si nesmyslné překážky. Nechcete se kompromitovat. Omrzelo vás trýznit člověka, který se vám nevnucoval. Rozuměl jsem tomu jinak. Stydím se za to a chápu, že chcete učinit konec. Nepřijdete-li odpoledne do japonského altánu, dovtípím se toho dokonale a učiním vše, abych vás dále neobtěžoval.
0: Prokop si oddychl. Nebyl zvyklý psát milostné dopisy. A toto se mu zdálo být napsáno důkladně a dosti srdečně. Pan Paul to běžel odevzdat. Klavír v druhém křídle uril a bylo ticho. Zatím se Prokop rozběhl za Carsonem. Potkal ho u skladů a šel rovnou do toho.
4: Musíte mě nechat chodit bez holce, na čestné slovo. Já vám dám, já vám odpřísáhnu, co chcete, že odsud neuteču. Nebo že vám to předem řeknu.
5: Ale Božičku, můžete chodit kam chcete, kdy chcete, volně, jako pták. Jenom, vždyť je to pro vás maličkost, dejte nám krakatit.
4: Dal jsem vám vicit, co ještě chcete. Řekl jsem vám, že krakatit nedostanete, ani kdybyste mi hlavu uřízli.
5: Vážený pane, kdo má pod kloboukem krakatit, je osobnost veřejně nebezpečná, strašnější než stonásobný vrah. Klasický případ pro zajišťovací vazbu. Zbavte se krakatitu a je to. Jinak se bude přemýšlet o tom dopravit vás někam jinam.
0: Prokop, který chtěl už spustit válečný křik, se zarazil. Zamumlal, že si to ještě rozmyslí a běžel domů. Těšil se, že je tam snad odpověď, ale nebylo tam nic. Odpoledne zahájil své veliké čekání v japonském altánu. Až do 4 hodin v něm bobtnala nedočkavá, udýchaná naděje.
1: Teď už musí každým okamžikem přijít. Princezníčka.
0: Chystal se, že jí obejme kolena. Třásl se nadšením a strachem. K 5. hodině ho začal přemáhat ohavný útok zklamání.
1: Ale ne, to ne. Snad přijde až zašera. To se rozumí, zašera.
0: Usmíval se a šeptal něžná slova. Za zámkem zapadá slunce v podzimním zlatě. A nežli se nadáš, měkne jasná hodina zlatovým soumrakem. Na zelené obloze zajiskří večernice. V zámku 1-2 okna proskočí světlem. Pan Holc vystoupí ze tmy a ptá se, zda již půjdou.
4: Ne!
0: Dopít až do dna. Dopít své ponížení, nebo ti je jisto, že nepřijde. Staneš se. Ale nyní je nutno dopít hořkost, na jejímž dně je jistota. Ožrat se bolestí, navalit, navršit utrpení a hambu, aby se svíjal jako červ a zpitoměl mukou. Je noc. Již noc a ona nepřichází. Ale ten, který v altánu se zběsilým nenávistným smíchem udupává poslední jiskřičku naděje, protahuje čas o zoufalé minuty, neboť poslední minuta čekání bude znamenat konec všemu. V dalekém městečku bije půlnoc. Tedy konec všemu. Černým parkem uhání Prokop domů, Bůh ví, proč teď má tak naspěch. 5 kroků za ním kluše pan Holc.
4: Nepřišla schválně. Stačí. Tenhle políček stačí. Odkopnutý sluha. Nestoudná, nadutá, bez citu. Jistě mě dávala k lepšímu svým galánům. Nože, do ráno, tím lépe.
0: Doma ani nerozsvítí, ale hned se přišoupe pan Paul, nese nějaký dopis a něžně se ptá, zda má rozsvítit.
4: Ne.
0: Prokop mačká v prstech tenkou obálku a čichá její známou pronikavou vůni. Ledový hrot v jeho srdci se zarel hlouběji.
4: Proč píše až teď? Protože mi jen poroučí. Nesmíte k nám přijít a je to. Dobrá, princezno, staníš se. Když konec, tedy konec.
0: Prokop vyskočil, našel pod mě čistou obálku a zalepil do ní její dopis neotevřený.
4: Paul, doneste to i hned její jasnosti.
0: Sotva se Paul vytratil, chtěl ho zavolat zpátky, ale bylo již pozdě. Tu vrhl se na postel, duše v poduškách cosi, co se mu nezvládnutelně dralo z úst. Spal nepřetržitě 36 hodin. Probudil se jako jiný člověk, ledový, střízlivý, stuhlý. Bylo mu jaksi na smrt jedno, co se dálo předtím. Začal zas pracovat tvrdošíně a metodicky na explozivních rozpadech atomů. Teoreticky docházel k tak strašlivým vyčísleným bryzancím, že mu vstávaly vlasy nad úžasností sil, mezi nimiž žijeme. Noc, která nastala, byla dusná a tíživá, neobyčejně černá, chýlilo se k bouři. V takové chvíli jsou lidé divně podrážděni a nemají se nijak rozhodovat o svém osudu, neboť nedobrý je to čas. K 11. vyrazil Prokop ze dveří laboratoře a omráčil židlí dřímajícího pana Holce natolik, že mu unikl a zmizel v noční tmě. Chvíli na to padly dva výstřely u závodního nádraží. Nízko na horizontě se ošklivě blýskalo. Pak bylo tím černěji. Ale z vysoké hráze u vchodu vyletěl ostrý pruh silného světla a posunoval se kolem nádraží. Zachycoval vagóny, rampy, hromady uhlí a nyní popadl černou postavu, která uhání, kličkuje, padá k zemi a opět mizí ve stínu. Nyní utíká mezi baráky k parku. Několik postav se vrhá za ní. Reflektor se otáčí k zámku. Opět dva poplašné výstřely a běžící postava se zarývá do houští. Krátce na to zadrnčelo okno ložnice princezniny. Princezna vyskočila a otevřela a tu vletěl dovnitř zmuchlaný list papíru zatížený kamenem. Na jedné straně bylo něco naprosto nečitelně naškrábáno přelomenou tuškou, na druhé straně byly hustě a drobně psané výpočty. Princezna na sebe házela šaty, ale tu již padl výstřel za rybníkem. Podle zvuku to bylo na ostro. Ale než mohla princezna vyjít, viděla oknem, jak dva vojáci vlekou někoho černého, burácel jako lev a hleděl je se třást. Nebyl tedy raněn. Na obzoru se blízká širokými žlutými plameny, ale ulevující bouře se ještě nespustila. Vystřízlivělý Prokop se pak vrhl střemhlav do laboratorní práce, nebo aspoň se k tomu nutil. V předsíni odpočívá pan Holc s hlavou ofáčovanou. Před chvílí odešel Carson. Byl studeně popuzen a prohlásil, že podle všeho bude pan Prokop co nejdříve transferován jinam na místo bezpečnější.
6: Co? Ať dělá, co chce, říká mu. Zatracené zkoumavky, praská to.
0: Přecíní Šramot. Zas asi návštěva, čert ví kdo. Prokop se ani neobrátil od Kahanu, když zaskřípili dveře.
2: Milý, milý.
0: Zašeptalo to od dveří. Prokop zavrávoral, zachytil se stolu a otočil se jako ve snách. Princezna stála opřena o veřeje, bledá s očima temně utkvělýma. Šel k ní, chvěje se na celém těle a dotkl se prsty jejich lící a ramen, jako by nemohl uvěřit, že je to ona. Položila mu studené třesoucí se prsty na ústa. Tu vytrhl dveře a nahlédl do přecíně. Pan Holc zmizel.

0: Seděla na kavalci jako stuhlá. Hroze se toho, co učinil, líbal jí Prokop kolena, vlasy, ruce, smíkal se po zemi, drtil prosby a laskání. Neviděla a neslyšela. Vlasy se mu lepily k čelu potem úzkosti. I běžel k hydrantu a pustil si na hlavu proud studené vody. Princezna potichu vyskočila a přiblížila se k zrcadlu. Šel k ní po špičkách, chtěje ji překvapit, ale tu viděl v zrcadle, jak měří sebe samu s výrazem tak divoké, hrůzné, zoufalé ošklivosti, že ustrnul. Zahlédla ho za sebou a vrhla se k němu.
1: Nejsem ošklivá, nemusím se ti. Co jsem udělala? Co jsem udělala? Já vím, že jsi zklamán. Už neutečeš, viď? Já udělám všechno. Nauč mě všemu, co chceš, víš? Jak bych byla tvá žena. Nejsem ošklivá. Chtěla bych být krásná jen pro tebe. Víš, proč jsem přišla? Čekala jsem, že mě zabiješ.
2: A kdybys ty... Kdybys tušila to, co se stalo, byla bys přišla?
1: Ano. Jsem hrozná, viď? Co si tak o mě myslíš? Milý, milý, jak jsi mne trápil ty poslední dny. Máš mne?
2: A ty?
1: Mám. Už bys to mohl vědět. Víš, jaký jsi? Jsi nejkrásnější nosatý a šeredný člověk. Ach, pust už.
0: Vyvinula se mu a šla se k zrcadlu česat. Dívala se tam zkoumavě a pak provedla před zrcadlem hlubokou dvorskou poklonu.
1: To tam je princezna. A tohle tady, to je jen tvá holka. Tak vidíš, snad jsi nemyslel, že máš princeznu.
2: Co to znamená?
1: To si musíš vybrat, buď princeznu nebo holku. Princeznu ty nemůžeš mít. Princezna nesmí, má za sebou 1000 let čisté krve, ale obyčejnou ženskou, tuhle hnědou holku můžeš mít. Sáhni, je tvá jako nějaká věc, tak si vyber, co z toho dvojího chceš.
2: Princeznu.
1: Ty milý, já to vím. Od první chvíle, co jsi mě viděl, jsi chtěl princeznu. Proto jsi mne tak nenáviděl, že jsi mne chtěl. A já jsem ti naběhla. Myslíš, že mě to mrzí? Naopak, já jsem na to pyšná, že jsem to provedla. Být princezna, být pana a přijít. Přijít sama.
2: Mlč, prosím.
1: Milý, milý.
2: Věříš ve mne? Věříš, že něco dovedu? Nikdy jsem nemyslel na slávu, ale kdybys chtěla. Víš, že Darwina nesli k hrobu ve Vodové? Umím strašlivě pracovat. Nech mi 10 let a uvidíš.
1: 10 let? Dovedl bys ty mě věřit 10 dní? Za 10 minut ti bude všecko málo. Za 10 minut se budeš vztekat, že princezna tě už nechce. Protože to je princezna a ty nejsi kníže, viď? Co si mám s tebou počít? Tak co? Budeš mi věřit 10 let? Už je to tak, já vím, že ty mě opustíš.
0: Lehla si a odpočívala s očima zavřenýma sotva dýchajíc. A Prokop nakloněn nad ní se srdcem stísněným zkoumal nevyspytatelný mír té palčivé, napjaté tváře. Vytrhla se mu jako ze sna.
1: Tak ty můžeš být slavný. Povídáš, že Darwina nesli ve Vodové? Kteří to byli?
2: Na tom snad nezáleží.
1: Ty jsi milý. Jak pak by na tom nezáleželo?
2: Tak tedy ve voda z Argilu a ve voda z Devonshire.
1: To bych nikdy neřekla, že učenci jsou tak... A ty? Ty bys také mohl? Jistě?
2: Počkej na můj pohřeb.
1: Ty bys byl hrozně krásný, kdybys byl slavný. Víš, co se mi na tobě nejvíc líbí?
2: Nevím.
1: Já také ne. Teď už to nevím. Teď, kdybys byl kdo chtěl, jaký chtěl, je to prostě pro vždycky, víš?
0: Prokop žasl nad touto monogamní přísností. Stála před ním až po oči zahalena v modré lišce a dívala se na něho třpitivýma, měkkýma očima v hodince soumraku.
1: Třesou se mi nohy. Jak budu potom jezdit? Přijď se mi dnes ukázat. Mononkl Charles tu dnes není. A i kdyby...
0: Ve dveřích stanula, zaváhala a vrátila se k němu.
1: Zapomne, prosím tě, zapomne.
2: Proč?
1: Abych nemusela odtud. a abych už nikdy, nikdy už nemusela sem.
0: Prokop vyšel až dlouho po ní do vlčího soumraku. Někdo se 100 kroků dále zvedl ze země a čistil si šaty. Mlčenlivý pan Holc.

0: Když přišel Prokop po večeři mezi zámeckou společnost, stěží princeznu poznal, jak byla krásná. Cítila jeho úžasný a žárlivý pohled i zazářila a oddávala se mu očima tak bez ohledu k ostatním, že trnul. Byl tam nějaký nový host, Démon se jmenoval, diplomat či co. Tenhle pán byl patrně znalý fyzikální chemie. Planck, Niels Bohr a taková jména mu jen lítala od huby. Znal Prokopa z literatury a ohromně se interesoval o jeho práci. Prokop se dal strhnout. Rozpovídal se, až ho princ Suvalsky přerušil hloupou otázkou, co je to vlastně ta energie, o které tu pořád povídají.
1: Kdyby se podařilo naráz vyvinout a vybít všechnu energii obsaženou v tomhle, tadyhle v té jediné cukřence, vyhodilo by to do povětří Mont Blanc i Chamonix, ale to se nepodaří.
2: Vy to uděláte,
0: prohlásil Démon určitě a vážně. Princezna se celým tělem naklonila přes stůl.
3: Co jste to řekl?
2: Že on to udělá.
3: A když to udělá, bude hrozně slavný? Jako Darwin?
2: Když to udělá, budou si králové pokládat za čest, nést cíp jeho pohřební pokrývky. Budou-li ještě nějací králové?
1: Nesmysl.
0: Prokop bručel, ale princezna zaplála nevýslovným štěstím. Dívala se na něj přímo a plně se strašlivou láskou.
3: Máš.
0: Hodila mu polohlasně přes stůl. Rozuměl předobře, máš mne rád, ale dělal, jako by neslyšel a začal se honem dívat na ubrus.
3: Máš?
0: Doletělo přes stůl hlasitěji a naléhavěji. Kývl rychle a podíval se na ní očima opilýma radostí. Naštěstí v obecném hovoru to všichni přeslechli. To již pan Démon, člověk patrně znalý všeho, vykládal von Graunovi jeho rodokmen do 13. století. Princezna se do toho vmísila s nesmírným zájmem a tu nový host vypočítával její předky, jako když biče mrská.
3: Dost, tečka.
0: Zvolala princezna, když došel k roku 1007, kdy prvý Hagen založil baronát v Estonsku, koho si tam zavraždiv.
2: Tam není tečka jasnosti. Dovolte, abych pokračoval. Tento Hagen, čili Agn jednoruký, byl dokazatelně tatarský kníže, zajatý při nájezdu na Kamskou oblast. Perská historie ví o chánu Aganovi, který byl syn Gifchána, krále Turkmenů, Uzbeků, Sartů a Kirkizů, který byl syn Vejvuše, který byl syn Litajkána, dobyvatele. Tento takzvaný císař Litaj je dokázán v starých pramenech jako vládce Turkmenska, Džingarska, Altaje a západního Tibetu až po Kašgar, jejž spálil, povraždiv na 50 tisíc lidí, mezi nimi čínského vladaře, kterému dal utahovat namočený provaz kolem hlavy tak dlouho, až praskla jako ořech. O dalších předcích Litajových není nic známo, pokud snad nebudou přístupny archívy Velhase. Jeho syn Vejvuš byl v Karabateku umlácen stanovými tyčemi. Jeho pravnuk byl pokřtěn od německého biskupa Gotily nebo Gutily a nejspíš z náboženského roznícení zapíchl ve Vero na hřbitově 16-letého dědice Pečhorského, načež si vzal jeho sestru za ženu a dokázanou bigamí pak zaokrouhlil své panství až po jezero Pajpus. Jeho potomci byli vypuzeni, ale nikoli sesazeni.
0: Démon vstal, uklonil se a zůstal stát. Nemůžete si představit, jakou tohle udělalo senzaci. Princezna přímo pila každé Démonovo slovo, jako by ta rada dávných hrdlořezů byla tím nejohromnějším zjevením světa. Prokop na ní hleděl s úžasem. Byla překrásná, vytáhla se jaksi a skoro veličensky se uzavřela v sebe. Jen na jejím hladkém čele kmitlo cosi jako netrpělivost. No tak, bude to? Pánové pohledli tázavě na sebe, na vztyčeného pana Démona a počali jeden po druhém vstávat. Prokop se zvedl také, nechápaje, oč jde. Všichni stojí jako svíce s rukama na švech kalhot a hledí k princezně. Teprve teď zvedá princezna oči a kyne hlavou jako ten, kdo děkuje na pozdrav nebo dává svolení usednout. Skutečně? Všichni usedají. A teprve, když zase seděl, pochopil Prokop s úžasem, tohle byl hold panovničí osobě. Naráz se zapotil trapným vztekem.
1: A tu komedii jsem dělal s sebou. Což je to vůbec možno? Což se nedají do smíchu povedené legraci? Což je myslitelnou, aby někdo bral vážně takové tatrmanství?
0: Princezna teď míří k starému jednorukému majoru od artilérie, který je pokryt medailemi jako kyblé cecíky. Major se už narovnává, až to na něm řinčí, ale tu malým půl obratem stojí princezna těsně u Prokopa.
3: Milý, milý máš. Už se zasmračíš. Já bych tě chtěla políbit.
1: Princezno, co znamená tahle fraška?
3: Nekřič tak. To je vážnější, než si můžeš představit. Víš, že mě teď budou chtít vdát. Strať se teď odtud. Jdi schodby do třetího pokoje a počkej tam na mne. Musím tě vidět.
0: Prokop chtěl něco říci, ale tu již kynula hlavou a mířila plavně k starému majorovi. Prokop se vysoukal, co možná nejneobratněji, na chodbu a vešel do třetího pokoje. Bylo to jakési čajové zákoutí se zastřenými světly. Prokop pobíhal s rukama na zádech a bručel v miniaturním pokojíku jako moucha masařka narážející hlavou na okenní tabule.
1: Teď přijde tatarská kněžna a řekne, milý, milý, je mezi námi konec. Považ přece, že pravnučka Litajchána se nemůže milovat se synem Ševcovým.
0: Klep, klep. Slyšel v hlavě tatínkovo kladívko a zdálo se mu, že čichá těžký tříslový pach kůže a trapné čpění ševcovského mazu a maminka chudák v modré zástěře stojí nad plotínkou. Princezna rychle tiše vklouzla do pokoje. U dveří sáhla po vypínači a zhasla. A potmě cítil Prokop ruku, jež se lehce dotýká jeho tváře a klade se mu kolem krku. Sevřel princeznu v dlaních, je tak útlá a skoro netělesná, že se jí dotýká z bázní jako něčeho křehoučkého a pavučinového. Co si zalomcuje křehoučkým tělem, ruka na jeho šíji se přimyká těsněji. Nekonečnou vlnou, celým přílivem záchvěvů zmocňuje se Prokopa silněji a silněji, táhne k sobě jeho hlavu, tiskne se k němu hrudí a koleny, ovíjí ho oběma pažema, vrhá se ústy do jeho úst. Vrávorají v křečovitém, nepříčetném obětí. Nepustit, zalknout se, srůst nebo zemřít. Vzlikla a zalomila se bezvládně. Uvolnil děsné kleště svých rukou, vymkla se, zakolísala jako opilá, vyňala ze záňadří šáteček a osušila na rtech sliny nebo krev. A aniž řekla slovo, vešla do sousedního osvětleného pokoje. Za hlavou praskající zůstal Prokop potmě. Toto poslední obětí mu připadalo jako rozloučení. Lépe by byl učinil, kdyby byl toho večera nepřišel. Ale přihnal se právě proto, že mu to zakazovala. Onkl Charles byl k němu velmi, velmi přívětivý. Na neštěstí viděl, jak si ti dva při docela nevhodné a okaté příležitosti tisknou ruce. Vzal si na to dokonce monokl, aby to lépe viděl. Pak teprve princezna utrhla ruku a začervenala se jako školačka. Onkl k ní přistoupil a něco jí pošeptal, odváděje ji pryč. Pak se již nevrátila. Jen Ron přišel a tvářil se jako by nic a mluvil s Prokopem velmi diskrétně sonduje po citlivých místech. Prokop se držel neobyčejně hrdině. Nevyzradil nic, což milého strýčka uspokojilo, i když ne co do věci, tedy aspoň co do formy.
4: Ve společnosti je nutno být velice, velice obezřelý.
0: Řekl posléze, udíle je takto zároveň důtku i radu. O horší ještě bylo, že se podle všech známek něco vařilo pod pokličkou, zejména starší příbuzné zrovna pukali důležitostí. Když pak ráno Prokop obíhal kolem zámku, přišla k němu komorná a udýchaně vyřizovala, že prý má pán jít do Březového hájku. Pustil se tam a čekal předlouho. Konečně běží princezna dlouhými, krásnými skoky Diany.
3: Schovej se, onkl jde za mnou.
0: Uhánějí držíce se za ruce a zmizí v hustém lupení černého bezu. Pan Holc, marně se ohlížeje po jiné houštině, se položí obětavě do kopřiv. A tu již je vidět světlý klobouk onkl Rona. Princezně jiskří oči radosti jako malé faunce. V keři to voní vlhkostí a stuchlinou, jsou jako v džungli. A nečekajíc ani, až nebezpečí přejde, táhne k sobě princezna Prokopovu hlavu. Ochutnává mezi zuby polibky, jako by to byly bobulky jeřabinči dřínu, ovoce trpké a milé. Je to vábení, hra, uhýbání, rozkoš tak nová a překvapující, že jim je, jako by se viděli poprvé. A toho dne k němu do laboratoře nepřišla. Bez sebe všemožným podezřením pustil se k zámku. Čekala na něho, vodíce s Egonkem kolem krku. Sotva ho uviděla, nechala Egona stát a šla k němu. Bledá, zaražená, přemáhající nějaké zoufalství.
3: Onkl už ví, že jsem byla u tebe. Bože, co se stane? Myslím, že tě odtud odvezou. Nehýbej se teď. Dívá se na nás z okna. Mluvil odpoledne s tím, s ředitelem, víš? Hádali se. Onkl chtěl, aby tě prostě pustili, aby tě nechali utéct, či co? Ředitel zuřil, prý tě odvezou někam jinam. Milý, pojď tady v noci. Přijdu ven. Uteču, uteču.
0: Přišla skutečně. Přiběhla bez dechu, vzlikajíc se suchýma očima.
3: Zítra, zítra.
0: Chtěla ze sebe něco vypravit, ale tu se jí položila na rameno silná a laskavá ruka. Byl to onkl Ron.
4: Jdi domů, minko. A vy tu počkáte.
0: Obrátil se k Prokopovi a ovinuv jí ruku kolem ramen, vedl ji mocí domů. Po chvíli vyšel a vzal Prokopa pod paží.
4: Milí příteli, vážím si vás. A jste člověk čestný a geniální, což se zřídka najde spojeno. K málo komu jsem pojal takové sympatie. Věříte, že to s vámi dobře myslím?
5: Naprosto ne.
4: To je mi líto, neobyčejně líto. K tomu, co jsem vám chtěl říct...
5: Mon prince, jak víte, nejsem tu v závidění hodné situaci volného člověka. Myslím, že za těch okolností nemám důvodu tak příliš důvěřit.
4: Ano, narážíte na své... na trapný fakt, že jste tady střežen. Co se mne týče, milí příteli, prostě od začátku a rozhořčeně jsem odsuzoval tento způsob vás držet v závodě. Je to nezákonné, brutální a vzhledem k vašemu významu přímo neslýchané. Intervenoval jsem dokonce už dříve, rozumíte, na vyšších místech, ale úřady jste tu konfinován pod inkulpací špionáže. Nedá se nic dělat, leda, že by se vám podařilo utéct si. Svěřte se mi, já vám opatřím prostředky. Čestné slovo.
5: Jaké prostředky?
4: Prostě udělám to sám. Vezmu vás s sebou a to si povíme později. Kdy chcete?
5: Odpusťte, já vůbec nechci.
4: Proč?
5: Předně, nechci, abyste vy, mon prince, něco takového riskoval. Osobnost jako vy.
4: A za druhé?
5: Za druhé se mi tu začíná líbit.
4: Poslyšte, nechtěl jsem vám to říci. Za den, za dva dny máte být převezen jinam, do pevnosti. Stále pod obviněním ze špatného.

0: Vy tak milujete?
1: Onkl Charles, celý světloučký a vetchý v noční tmě, k němu přistoupil, skoro se zajíkaje dojetím nebo obdivem, a objal ho.
0: Milujete ji. Buďte silný, opusťte ji. Odjeďte. Nemůže to takhle zůstat, pochopte to přece. Kam by to vedlo? Což si myslíte, že by mohla být vaší ženou? Nechci vědět, co mezi vámi bylo, ale odjeďte, máte-li ji rád. Ve jménu lásky odjeď, příteli. Zapřísahám tě, prosím tě, na její místě. Učinil jsi ženou nejnešťastnější, nemáš dost na tom. Chraň ji, nedovede-li už ona sebe ochránit. Ty miluješ, tedy se obětuj.
1: Prokop stál nehnutě, s čelem skloněným jako beran. Ale Bonprince cítil, jak se tenhle černý, hrubý špalek vnitru štípe a praská bolestí. Soucit mu škrtil srdce, ale ještě měl v záloze jednu zbraň. Nedalo mu to. Musel s ní vyrukovat.
0: Je pyšná, fantastická, šíleně ctižádostivá. Od dětství byla taková. Nyní nám byly doručeny doklady nesmírné ceny. Je kněžnou rovnorodou kterékoliv panovnické rodině. Ty nechápeš, co to pro ní je. Pro ní i pro nás. Snad jsou to předsudky, ale my v nich žijeme. Prokope, princezna se provdá, vezme si velkovévodu bez trůnu. Je to hodný a pasivní člověk, ale ona bude bojovat o korunu. Neboť bojovat, to je její povaha, její poslání, její pýcha. Teď se před ní otevírá, o čem snila. Ještě ty se stavíš mezi ní a její budoucnost. Ale již se rozhodla, už jenom se trápí výčitkami.
2: Aha, tohle tedy. A ty si myslíš, že teď, že ustoupím? Tak jen si počkej.
1: A nežli se mohl onkl Ron zpamatovat, zmizel mu ve tmě uháněje k laboratoři. Pan Holc mlčky za ním. Když Prokop doběhl k laboratoři, chtěl zavřít Holcovi dveře před nosem, aby se uvnitř opevnil. Ale panu Holcovi se povedlo ještě včas zašeptat jedno slovo jako zaklínadlo. Princezna.
2: Co je s ní?
1: Pan Holc oznamuje, těžko říci zda suše nebo důvěrně, že mu ráčila nařídit, aby byl s ním. Prokop nebyl sto potlačit radostné překvapení.
2: Podplatila tě?
1: Pan Holc zavrtěl hlavou a jeho pergamenová tvář se poprvé usmála. Uctivě se pochlubil, že mu podala ruku. A on že jí slíbil, že se jemu Prokopovi nic nestane.
2: Dobře. Máš bouchačku? Tedy budeš hlídat dveře. Nikdo ke mně nesmí, rozumíš?
1: Pan Holc kývl a Prokop provedl důkladnou strategickou prohlídku celé laboratoře co do její nedobytnosti. Poněkud uspokojen nastavil na stůl různé plechovky, dóze a kovové krabičky, co kde mohl sehnat, a objevil s nemalou radostí celou spoustu hřebíků. Na to se pustil do práce. Ráno se pan Carson, jakoby nic, coural k Prokopově laboratoři. Už z dálky ho uviděl, jak se před barákem bez kabátu patrně pocvičuje ve vrhání kamenů.
3: Moc zdravý sport!
1: Křikl z dálky vesele. Prokop si honem oblékl kabát a byl neobyčejně a podezřele přivětivý.
2: Zdravý? A užitečný sport. Tak co mi jdete říci?
1: Kapsy Prokopova kabátu ohromně odstávaly a harašilo to v nich. Pan Carso nasadil ledabilý konverzační tón.
3: Co to máte v kapsách?
2: Takový chlorazid, třaskavý a dusivý chlor.
3: A proč to nosíte v kapsách?
2: Jen tak, pro špás. Chcete mi něco říci?
4: Teď už nic. Zatím raději nic. A co ještě máte v těch škatulkách?
2: Hřebíky. A tohle to je...

0: Benzoltetraoxazonit. Novinka. Dernier cri.
1: Nemusel byste tím tak mávat. Máte snad nějaké přání?
0: Mám. Rád bych, abyste jim něco vyřídil. Že odtud nepůjdu. A že kdyby někdo na mne neopatrně sáhnul, nebo mě chtěl jít zbytečně na tělo, doufám, že mne nemíníte nechat zavraždit.
1: Naprosto ne. Čestné slovo.
0: Pak jsem vám chtěl ještě říci, aby nikdo nevlezl tady do mé pevnosti, když tam nebudu. Na dveřích je třaskavá šňůra a za vámi je pas.
1: Výbušná?
0: Jenom s diazobenzolperchlorátem. Musíte dát lidem výstrahu. Tady nemá nikdo co hledat, že? Dále mám jisté důvody cítit se ohrožen. Rád bych, abyste nařídil tuhle holcovi, že mne má osobně chránit. Před každým zásahem. Se zbraní v ruce.
1: To ne. Holc bude přeložen.
0: Kdepak? Já se bojím být sám, víte? Poručte mu to laskavě.
2: Přitom se blížil mnohoslibně ke Carsonovi chrastě, přitom jako by byl celý z plechu a hřebíků.
1: No, budíš. Holci, budete střežit pana inženýra, kdyby mu chtěl někdo ublížit. K sakru, dělejte si už, co chcete. Přál byste si ještě něco?
0: Zatím nic. Kdybych něco chtěl, přijdu za vámi.
1: Děkuji uctivě, jako by se stalo.
2: A pan Carson se honem zachránil z nebezpečné oblasti. Ale jen doběhl do své kanceláře a telefonoval na všechny strany ty nejnutnější rozkazy, když to zachřestilo na chodbě a do dveří vrazil Prokop naditý pumami z plechovek, že na něm praskaly švy. Byl bledý vstekem.
3: Poslyšte, kdo pak dal rozkaz nevpustit mě do parku? Buď ten rozkaz hned odvoláte, nebo...
1: Zůstaňte kousek dál, ano? Co je mě u čerta po vašem parku? Jděte si...
3: Počkat! Dejme tomu, že jsou okolnosti, kdy je někomu docela jedno, co se stane. Rozumíte? Úterý. Dnes je úterý a tuhle mám zatím 5 deka. Víte, co to je?
1: Krakatit. Vy nám jej nesete? Pak ovšem?
3: Nic pak. Ale jestli mě dopálíte, pak to mohu rozsypat, kde budu chtít, že? Tak co? Zařiďte to, aby zmizel ten pacholek u vchodu. Já se rozhodně chci projít v parku.
2: Pan Carson úplně zdrcen přeskoumal rychle Prokopa a pak si naplil pod nohy.
1: Foj, to jsem to provedl pitomně.
3: Jo, ale mne taky dřív nenapadlo, že mám tuhle barvu v listě. Tak co?
1: Zatím, Božinku, to je maličkost. Já jsem hrozně rád, že vám to mohu udělat na mou čest. Ohromně rád. A co vy? Dáte nám těch 5 deka?
3: Nedám. Zruším je sám, ale dřív chci vidět, že platí naše stará smlouva. Volný pohyb a tak dále, co? Pamatujete si?
1: Stará smlouva, čert vem starou smlouvu, tehdy jste ještě neměl poměr...
2: Prokop k němu skočil, až to zařinčelo.
3: Co jste to řekl? Cože jsem neměl?
1: Nic jsem neřekl, já nic nevím, mě nic není do vašich soukromých věcí. Chcete-li se procházet po parku, je to vaše věc, no ne, jen s pánem Bohem už jděte a...
3: Poslyšte, já vás znám. Ne, aby vás napadlo přerušit elektrické vedení do mé laboratoře. Sicbych.
1: Dobře. Dobře, status quo, že? Mnoho štěstí. Uf, vy jste zatracený člověk.
2: Řinče železem pustil se Prokop do parku, těžký a masivní jako houfnice. Před zámkem stála skupina pánů. Sotva ho z dálky zahlédli, dali se poněkud zmateně na ústup, patrně už informováni o bryzantním a nabitém zuřivci. A jejich záda vyjadřovala nejsilnější pohoršení, že se něco takového trpí. Tamhle jde zrzavý vychovatel doktor Kraft s Egonkem, konaje peripatetické vyučování. Jak vidí Prokopa, nechá Egona stát, běží k němu, ptá se, zda mu může podat ruku, a zrdívá se nad vlastním hrdinstvím. Od Krafta Prokop zvěděl, že v zámku se rychlostí blesku rozneslo, že prý on, Prokop, je anarchista a ještě zrovna dnes večer má sem zavítat jistý následník trůnu. Zkrátka chtějí jeho výsosti telegrafovat, aby svůj příjezd odložil. Zrovna se o tom koná velká rodinná porada. Prokop se obrací na patě a jde do zámku. Dva komorníci na chodbě se před ním rozletí a s hrůzou se tisknou ke zdi, nechávajíce beze slova projít chřestícího skázou naditého útočníka. Ve velkém saloně zasedá porada. Onkl Ron ustraně přechází, starší příbuzné se děsně rozčilují nad zvrhlostí anarchistů, tlustý kuzen mlčí a jakýsi jiný pán navrhuje poslat na toho šíleného chlapa jednoduše vojáky. Buď se vzdá, nebo bude zastřelen. V tu chvíli se otevřely dveře a chrastě valí se Prokop do salonu. Hledá očima princeznu, není tu. A zatímco všichni tuhnou strachem a vstávají v očekávání toho nejhoršího, přistoupí Prokop k onkl Ronovi.
0: Jdu vám jenom říci, že se následníkovi nic nestane. Teď to víš.
2: Pokynul hlavou a mocně se vzdálil jako socha Comtura.

0: Provázen panem Holcem vracel se Prokop do laboratoře. Každý před ním stanul, uhnul, uskočil raději až za příkop. Pustil se znovu do práce jako posedlý. Mísil látky, jež by nikoho nenapadlo mísit, slepě a bezpečně jist, že tohle je třeskavina. Plnil tím lahvičky, škatulky od sirek, plechové konzervy, všecko, co mu padlo do rukou. Měl toho plný stůl, okenní rámy i podlahu. Překračoval to, neměl se už kde postavit. Popoledni vklouzla k němu princezna zastřená závojem a zahalená v plášti až po nos. Běžel k ní a chtěl jí obejmout. Odstrčila ho.
1: Ne, ne, nejsem dnes hezká. Prosím tě, pracuj, budu se na tebe dívat.
0: Usedla na krajíček židle zrovna uprostřed strašného arzenálu oxozonidových třaskavin. Prokop rychle se sevřenými rty něco vážil a mísil, zasyčalo to, kysele začpělo, načež to s neskonalou pozorností filtroval. Dívala se na jeho ruce nehnutýma palčivýma očima. Oba mysleli na to, že dnes přijede následník. Venku pan Holc křikl na někoho stůj a Prokop vyběhl ven. Byl to onkl Ron, stojící povážlivě blízko třaskavé pasti. Prokop šel až k němu.
2: Co tu hledáte?
3: Minku, není dobře, proto...
2: Pojďte si pro ní.
1: Onkl Šár, pojď se dívat, je to hrozně zajímavé.
0: Onkl se podíval pátravě po ní a po světnici a ulevilo se mu.
3: To bys neměla, Minko.
1: Proč ne?
3: Protože máš horečku.
1: Tady je mi líp.
3: Vůbec bys neměla...
1: Mononkl, víš, že vždycky dělám, co chci.
0: Princezna tak neodvolatelně ukončila rodinný výstup, zatímco Prokop odklízel se židle krabičky.
2: Posaďte se, prosím.
3: Nezdržujeme vás? Nezdržujeme tě v práci?
2: Naprosto ne.
3: Co to děláš?
2: Třaskaviny.
3: Čím se to může zanítit?
2: Otřesem.
1: Bojíš-li se, onkl, nemusíš na mě čekat.
3: Co je v tomhle?
2: To je ruční granát. Hexanitrofenylmetylnitramin a šroubové matičky. Potěžkej to. Ne, s tímhle si nehraj, to je chlorargonát.
3: Mám z toho všeho trochu nepříjemný dojem zastrašování.
2: Tak, a já zas měl dojem zastrašování, když jste mi hrozili pevností.
3: Mohu ostatně říci, že na mne to celé tvé počínání zůstává bez vlivu.
1: Ale na mne má ohromný vliv.
3: Bojíš se, že něco provede?
1: Já doufám, že něco provede. Myslíš, že by to nedovedl?
3: O tom nepochybuji. Půjdeme už?
0: Zatím Prokop přelamoval v prstech kovovou lžičku.
1: K čemu to je?
2: Došly mě hřebíky, nemám čím plnit bomby.
0: Rozhlížel se, hledaje něco kovového. Tu princezna vstala, zarděla se, strhla si chvatně rukavičku a smekla z prstu zlatý prsten. Podala mu ho s očima sklopenýma. Přijal její trna. Bylo to téměř slavnostní jako zasnoubení. Váhal, potěžkává je prsten v dlani. Zvedla k němu oči v naléhavé a horoucí otázce. I pokývl vážně a položil prsten na dno plechové krabičky. Onkl Ron starostlivě přesmutně mrkal ptačíma očima poety.
1: Teď můžeme jít.
0: K večeru přijel dotyčný následník bývalého trůnu. U vchodu čestná rota, hlášení, špalír služebnictva a takové ty okolky. Park i zámek slavnostně osvětleny. Prokop seděl na návršíčku před laboratoří a díval se mračnýma očima k zámku. Nikdo tudy nešel. Bylo ticho a temno. Jen zámek zářil prudkými snopy paprsků. Prokop vzdychl ode dna a vstal. Pan Holc se ostýchavě přiblížil. Dnes nemůže přijít, povídá šetrně. Ráno se Prokop umístil v poměrně úzké a polopusté končině, kde byla přímá cesta od zámku k laboratořím, proražená skrze starý zarostlý val. Vydrápal se na val, odkud jakž takž skryt mohl vidět roh zámku a malou část parku. Místo se mu zalíbilo. Zahrabal si tam několik svých ručních granátů a pozoroval střídavě park, chvátajícího střevlíka a vrabce na větvičkách. Dole v parku jde princezna provázena dlouhým mladým člověkem. V uctivé vzdálenosti za nimi skupina pánů. Princezna se dívá stranou a hází rukou, jako by v ní měla prut a švihala jim do písku. Víc není vidět. O hodně později se ukáže onkl Ron s tlustým kuzénem. Pak zase nic. Je už skoro poledne. Najednou za rohem zámku se vynoří princezna a míří rovnou sem.
1: Jsi tady? Haló? Pojď dolů a vlevo!
0: Bylo tam při zdi smetiště všeho možného, rezavých obručí, děravých plecháčů, rozbitých cylindrů, všivých a ohavných trosek. A před tou bídnou hromadou stojí princezna svěží a pěkná a kouše se dětsky do prstu.
1: Jsem se chodila zlobit, když jsem byla malá. Nikdo to místo nezná. Líbí se ti tu?
0: Viděl, že by jí mrzelo, kdyby to tu nepochválil.
1: Ty milý. Dávala jsem si tu na hlavu nějaký plecháč, víš, jako korunu. A hrála jsem si sama pro sebe na panující kněžnu. Jasnost nejmilostivější kněžna ráčí poroučet. Za přání šesti spřeží pojedu do Zahur. Víš, Zahur, to bylo mé vymyšlené místo. Zahur. Zahur. Milý, je něco takového na světě? Pojď, ujedeme do Zahur. Najdi mi to, ty tolik znáš.
0: Nikdy nebyla tak svěží a oživená jako dnes. Až na to zažárlil. Až v něm zakvasilo vášnivé podezření. Popadl jí a chtěl jí sevřít.
1: Ne, nech. Buď rozumný. Ty jsi Prospero, princ Zahurský. A jen si se převlekl za kouzelníka, abys neunesl nebo vyzkoušel, já nevím. Ale za mnou přijde princ Rizopot z říše Alikury, Filikury, Tintily, Rododendron. Takový protivný, protivný člověk, co má místo nosu kostelní svíci a studené ruce. Hů! A už mne má dostat za ženu. Když ty vystoupíš a řekneš, já jsem kouzelník Prospero, dědičný princ Zahurský. A začnou zvonit, troubit a střílet.
0: Prokop příliš dobře pochopil, že její líbezné tlachání povídá něco velmi, velmi vážného. Střežil se jí vyrušit. Držela ho kolem krku a třela se voným líčkem i rty o jeho drsnou tvář.
1: Nebo počkej, já jsem princezna Zahurská a ty jsi velký Prokopokopak, král duchů. Ale já jsem zakletá a proto nemá dostat ryba. Ryba s rybýma očima a rybýma rukama a celým rybým tělem a mám neodvést na rybí hrad. Ale tu přiletí velký Prokopokopak na svém větrném plášti a unese mne. Spojem.
0: Skončila z nenadání a políbila ho na ústa. Ještě se usmála, jasná a růžová jako někdy, a nechala ho zamračeného nad rzivými troskami za huru.
2: U všech všudy, co tohle znamená. Žádá, abych jí pomohl, to je jasné. Podlehá nátlaku a čeká ode mne, že snad ji nějak zachráním. Bože, co dělat? Patrně už nezbývá než veliký útok. Ale kde jej zahájit?
0: Hluboce zamyšlen loudal se Prokop k laboratoři. Už byl u dveří a sahal do kapsy po klíči, v tom ustrnul a strašlivě zaklel. Zevní vrata baráku byla zatarasena železnými tyčemi na způsob závor. Zalomcoval jimi zběsile. Vůbec se to nehnulo. Na dveřích byl list papíru a na něm vyklepáno, že se tento objekt úředně uzavírá pro nepřípustné hromadění třeskavých látek a tak dále, paragrafy, litery. Podpis nečitelný. Pan Holc odborně zkoumal závory, ale nakonec jen zklamaně hvízdl a strčil ruce do kapes. Prokop rozpálený vstekem do běla oběhl celý barák. Explozivní pasti byly zákopnicky odstraněny na všech oknech od včerejška mříže. Honem spočítal své válečné prostředky. Je to směšně málo. Uháněl ke kanceláři zlořečeného Carsona.
2: Počkej, všiváku, s tebou si to vyřídím.
0: Ale jen tam doběhl, sluha mu hlásil, pan ředitel tu není a nepřijde. Prokop ho odstrčil a prošel rychle všemi kancelářemi, uváděje v úděs veškeré úřednictvo závodu. Carson nikde. Prokop tryskem běžel k Zahurskému valu, aby zachránil aspoň svou munici. A tu máš celý val i s křovinatou džunglí a Zahurským smetištěm je dokola obtočen kozami s ostnatým drátem, hotový zásek válečného řádu. Vzlika je vstekem a nedbaje už ničeho, propletl se zásekem dovnitř. Našel, že jeho čtyři velké granáty jsou vyhrabány a pryč. Skoro plakal bezmocí. Ke všemu počalo s listcem žít. Prodral se zpět, potrhán na cáry a krváce je z rukou i tváří. Mží chladně a protivně. Co teď? Prokop rychle přezkoumal situaci a náhle rozhodnut páděl k domku Vrátného. Holc za ním. Vrazili dovnitř, když děda Vrátný zrovna obědval. Naprosto nemohl pochopit, že ho odtud vyhánějí, vrtěl nad tím hlavou a šel to žalovat na zámek. Prokop byl svrchovaně spokojen dobytou pozicí. Důkladně zamknul mřížová vrata z parku ven a dojedl s notnou chutí staříku v oběd. Pak snesl všechno, co se v domečku podobalo chemikálii, jako uhlí, sůl, cukr, klich, zaschlou olejovou barvu a uvažoval, co je z toho možno udělat. Na kuchyňských kamínkách zařídil svou laboratoř. Páchlo to hrozně a přece z toho nakonec byla trochu těžkopádná třaskavina. Pršelo ustavičně. Princeznino okno se otevřelo a světlá postavička psala rukou do vzduchu veliká písmena. Prokop nebyl stoje rozluštit, přesto však se postavil před domek a psal rovněž do vzduchu povzbuzující vzkazy. K večeru přeběhl k povstalcům vychovatel doktor Kraft. Ve svém ušlechtilém zápalu zapomněl sebou přinést jakoukoliv zbraň, takže tato posila byla spíše jen mravní. Večer se přišoural pan Paul a nesl v koši nádhernou studenou večeři a množství rudého a šampaňského vína. Tvrdil, že ho nikdo s tím neposlal.
2: Vyřiďte, Paul, nezapomeňte na to. Vyřiďte, že děkuju. Že jsem moc rád a děkuju, vyřiďte. A že se nevzdám.
0: Pršelo. S bílým šátkem parlamentáře přišel tlustý kuzén navrhnout Prokopovi, aby toho nechal, že zase dostane svou laboratoř a kde si cosi. Prokop prohlásil, že odtud nepůjde, leda, že by ho vyhodili do povětří, ale dřív, že on něco udělá, to budou koukat. S touto temnou hrozbou se kuzén vracel. Doktor Kraft, pacifista, přetékal bojovnými a divokými návrhy. Holc našel staré noviny a četl celý den se skřipcem na nose, nesmírně podoben univerzitnímu docentovi. Prokop se neskrotně nudil. Hořel touhou po nějakém velikém činu, ale nevěděl, jak do toho. Konečně nechal Holce hlídat domek a pustil se s Kraftem po parku. Obešel zámek až na tu stranu, kde byly kůlny a stáje.
2: Kde je Virulind?
0: Optal se náhle Krafta. A když mu ukázal na okénko ve výši asi 3 metrů, poručil mu opřít se o zeď, vylezl mu na záda a postavil se mu na ramena, aby se podíval dovnitř. Princezna zrovna podávala Virulindovi krajíc chleba a dívala se zamyšleně na jeho krásné oko, když slyšela šramot v okně a v pološeru teplé konírny vidí známou potlučenou ruku, jak vyndává drátěnou mřížku v okénku stáje. Rukama a hlavou napřed sváží se Prokop do Virulindovy žebřiny. Přitiskla ruce k ústům, aby nevykřikla.
1: Tiše, štolba je za dveřmi. Prokopokopak. Můj Prokopokopak.
2: Musíme si pospíšit. Tudy okénkem a rychle.
1: Kam?
2: K Vrátnému.
1: Ty hloupí. Kolik vás tam je?
2: 3.
1: Tak vidíš, to přece nejde. Nic si z toho nedělej.
0: Prokop rychle uvažuje, jak tedy jinak ji unést. Ale je tu šero a koňský zápach je jaksi vzrušující. Zasvítili jim oči a vpili se do sebe žádostivým polibkem. Ucouvla rychle dýchajíc, jdi pryč. Cítili, že vášeň, která je popadá, je nečistá. Odvrátil se a ukroutil příčku v žebřině, teprve tím se jakž takž ovládl. Otočil se k ní. Viděl, že rozkousala a roztrhala na cáry svůj kapesník. Přitiskla jej pruce ke rtům a beze slova mu jej podala odměnou nebo na památku. Za to on políbil pažení na místě, kde právě spočívala její rozčilená ruka. Nikdy se neměli tak divoce rádi jako v tuto chvíli, kdy nemohli ani promluvit a báli se sebe dotknout. Na dvoře skřípali v písku něčí kroky. Princezna mu kynula. Prokop se vyšvihl na žebřinu, chytil se jakýchsi háků u stropu a nohama napřed se vysmekl z okénka. Když dopadl na zem, objal ho doktor Kraft radostí. Vy jste přeřezal koním šlachy, že? Šeptal krvežíznivě. Ale Prokop doktora Krafta uchopil a mlčky s ním uháněl k vrátnici, bodán starostí o holce. Už z dálky viděl hroznou skutečnost. Dva chlapy stáli ve fortně, zahradník zahrabával v rozrytém písku stopy zápasu, mřížová vrata byla pootevřena a holc pryč. A jeden z chlapů měl ruku ovázanou šátkem, protože ho holc pokousal. Prokop se stáhl do parku, zachmuřený a němý, a zamířil k rybníku. S Kraftem obsadili plovárnu vystavěnou na kůlech ve vodě. Prokop obešel kabiny. Ta největší byla princeznina. Zůstalo tam ještě zrcadlo a hřeben s několika vytrhanými vlasy, pár vlásniček a huňatý koupací plášť a sandály. Věcičky důvěrné a opuštěné. Zamezil jsem Kraftovi přístup a obsadil s ním pánskou kabinu na druhé straně. Kraft zářil. Nyní měli dokonce loďstvo skládající se ze dvou maňásků, kánoe a bachratého člunu. Prokop dlouho mlčky přecházel po palubě plovárny nad šedivým rybníkem, potom se ztratil v kabině princeznině. Kraft v sobě objevil velký bojový talent. Odvážil se na břeh a nanesl do plovárny kamení všeho kalibru až po 10-kilové balvany vytržené z hráze. Pak se jel odbourávat prkno po prknu můstek, jenž vedl z pevniny do koupaliště. Posléze byli spojeni se souší jen dvěma holými trnomy. Z vytrhaných prken získal materiál pro zabednění vchodu a krom toho drahocené rezavé hřebíky, jež natloukl do lopat vesel hroty ven. Tím vznikla zbraň strašná a vskutku vražedná. Pořídiv to vše a shledávaje, že dobré jest, byl by se rád tím pochlubil náčelníkovi. Ten však byl zamčen v kabině princeznině a snad ani nedýchal, jak tam bylo ticho. Doktor Kraft pokašlával před vůdcovou kabinou a chvíle mi něco polonahlas povídal, aby upoutal jeho pozornost. Konečně Prokop vyšel s rty sevřenými a divnýma očima. Když pak chtěl něco říci, mátl se mu jazyk a jektal tak, že doktor Kraft vystřízlivěl ze svého bojového nadšení a tuze se znepokojil. Honem uložil Prokopa na lehátko v kabině a přikryl ho vším možným i řasnatým pláštěm princezněným a vyměňoval mu na čele namočený ubrousek. Prokop tvrdil, že je to rýma. K půlnoci usnul a blábolil, pronásledován děsnými sny. Jen se rozbřesklo, seděl už Prokop v parku vysoko v koruně starého dubiska, odkud bylo vidět celou frontu zámku. Byl jako omámený, točila se mu hlava.
2: Držel se pevně větve, nesměl se podívat rovně dolů, nebo by se svalil závratí.
0: Tato strana parku už zřejmě platila za bezpečnou. I staré příbuzné se odvažovali aspoň na zámecké schody. Po 10. hodině vyšla sama princezna provázena následníkem trůnu a zamířila někam k japonskému pavilonu. Nikdo nešel za nimi. Naopak všichni honem vyklidili park a zdržovali se na prostranství před zámkem. Asi rozhodující rozmluva. Či co? V Prokopovi hrklo. Zdálo se mu, že letí hlavou dolů a třásl se jako list. Trvalo to nesmírně dlouho, snad hodinu nebo 5 hodin. A teď běží odtamtud následník sám, je rudý a zatíná pěsti. Panstvo před zámkem se rozprsklo a počalo ustupovat, jako by mu dělalo místo. Před zámek předjíždí 5 automobilů. Prokop se svezl z koruny dubiska, až se zarel do země. Chtěl tryskem běžet k japonskému altánu, ale bylo mu až směšné, jak nevládl nohama. Ani nemohl nalézt ten altán, neboť věci se mu před očima mátly a prostupovaly. Konečně to našel. Tady sedí princezna, šeptá něco před sebe přísnými rty. Teď vstala a pokročila mu vstříc.
1: Čekala jsem na tebe.
0: Ještě něco povídá, ale Prokop jí nerozumí. On sám hýbe rty a myslí, že mluví. Všechno se odehrává jako pod vodou. Tu zazněly sirény a houkačky výjíždějících aut. Princezna sebou trhla, jako by jí kolena poklesla. Prokop vidí smazaný bledý obličej, v němž plavou 2 temné otvory, a slyší jasně a zblízka:
1: to je konec. Je konec. Milý, milý, já ho poslala pryč.
0: Kdyby byl mocen smyslů, viděl by, že je jako vyřezána ze slonoviny, stuhlá a mučednicky krásná ve svrchovanosti své oběti. Ale jen mžikal, přemáhá jen dlobný třes víček a zdálo se mu, že se podlaha pod ním zvedá, aby se překlopila. Princezna si přitiskla ruce k čelu a zakolísala. Právě se mu chtěla složit do loktů, aby ji nesl, aby ji podepřel vyčerpanou skutkem příliš velikým, ale předešel ji a složil se bez hlesu u jejich nohou. Zhroutil se bez tvaře, jako by byl jen z hader a provazů. Když otevřel oči, viděl, že zas leží v kavalírském pokoji a že ho Paul svléká rozčilenýma rukama.
4: Já nechci.
0: Strop se nad ním kymácí. Ne, ne, padá. Šroubuje se dolů, sváží se pomalu jako hydraulický lis. Světlo zhaslo, je černá tma. Prokopu...
1: Dal by sis něco?
4: Chřipková pneumonie. Odveďte její jasnost, je to nakažlivé.
1: Milý, milý.
4: Dojde-li k spěnění plic pak.
0: Najednou se všechno, i zvuky, i ty fascinující oči, potopí pod vodu. Prokop je sám.
4: Já nechci.
0: Strop se nad ním kymácí. Ne, ne, padá. Šroubuje se dolů, sváží se pomalu jako hydraulický lis. Světlo zhaslo, je černá tma. Prokop už cítí, jak se strop dotýká jeho zježených vlasů a bez hlas se piští. A teď nahmatal dveře a vrhl se ven. Je tam mlha, mlha tak hustá, že nemohl dýchat. Teď mne to udusí, zhrozil se a dal se na útěk. Šlapaje po nějakých živých tělech, jež se ještě kroutí. Sklonil se tedy a sáhl a cítil pod rukou mladé, široké ňadro. To je Anči, lekl se a hmatal jí po hlavě. Ale místo hlavy to mělo mísu. Porculánovou mísu s něčím slizkým a houbovitým. Bylo mu k zvracení děsno a chtěl od toho odtrhnout ruce. ale ono to k ním lne, přisává se to a plazí se mu to po pažích nahoru. Je to krakatice, mokrá a rosolovitá sépie s lesklýma očima princezny, jak se na něho upírají náruživě a zamilovaně. Sune se mu po holém těle a Prokop nemůže vydechnout, rve se s ní a procitl. Byl nad ním nakloněn Paul a dával mu na prsa studený obkladek.
4: Kde je Anči?
0: Zamumlal Prokop s úlevou a zavřel oči. Buch, buch, buch. Běží uřícen přes oranice. Neví, kam má tak naspěch, ale pádí, až mu srdce tak třeští. A tady je ten dům, jenž nemá dveří ani oken. Jen nahoře hodiny a na nich za 5 minut 4. A Prokop rázem ví, až bude rafie na 12, vyletí celá Praha do povětří.
4: Kdo mi vzal krakatit? Krakatit!
0: Pokouší se vylézt po stěně, aby zastavil ručičku hodin v poslední minutě. Vyskakuje a zarývá nechty do omítky, ale klouže dolů pozdě. Letí někam pro pomoc a křičí hrůzou.
4: Obálku! Kde je ta obálka?
0: Princezna měla za to, že jen blábolí a vsunula mu mezi prsty první kousek papíru, který měla po ruce.
4: To není ona. Já chci svou obálku, moje obálka!
0: Pan Paul se rozpomněl na jakousi silnou usmolenou obálku, která je v nočním stolku. Prokop ji sevřel v obou rukou a přitiskl k prsům. Utěšil se a usnul jako zabitý. Princezna, úplně vysílená, si šla na hodinku lehnout, když ji ujistili, že bezprostředně a tak dále. A u pacienta zůstal doktor Kraft, slíbiv, že za hodinu jí vzkáže, jak a co je. Nevzkázal nic a znepokojená princezna se šla podívat. Našla Krafta, jak stojí uprostřed pokoje, máchá rukou a něco káže o telepatii. A Prokop ho s jasnýma očima poslouchá a sem tam ho popichuje.
5: Já ho vzkřísil, princezno, já jsem upnul svou vůli na to, aby se uzdravil. Víte, vyzařování ódu, ale to člověka vyčerpá. Řekněte, uzdravil jsem vás nebo ne?
4: Uzdravil, samozřejmě.
0: Princezna pohlížela úžasle z jednoho na druhého. Zasmála se, najednou se jí zamžily oči, pohladila Krafta po zrzavé lbi a utekla.
5: Ženská nic nevydrží. Vidíte? Já jsem klidný.
0: Přišly kapacity, vyhodili především Krafta a znovu měřili teplotu, puls a všechno možné. Usoudili, to, že je už slušný obrat. Načež se kapacity odebrali do druhého křídla zámku, kde jich bylo také třeba, neboť princezna hořela skoro 40 stupni horečky, na dobro sesutá po 60 hodinách bdění. Mimo to silná anémie a celá řada jiných nemocí až po zanedbané tuberkulózní ložisko. Den na to už Prokop v posteli seděl a slavně přijímal návštěvy. Přihnal se také Carson, trochu rozpačitý. Nejdřív s něčím otálel, ale konečně to z něho vyhrklo.
6: Ty třaskaviny, víte, co jste v posledních dnech vyráběl? Víte, my jsme je všechny zkoušeli. No, zkrátka, byly výbušné, asi tak jako byliny. Musel jste mít už pořádnou horečku, když jste to dělal.
4: Co? No, víte, ale přesto jsem vám nahnal pořádně strachu.
6: Nahnal, to bych řekl. Jak živ jsem se tolik nebál o sebe a o fabriku.

0: Prokopovi se ještě vracely horečky s děsnými sny, ale jeho zdravotní stav se den za dnem zlepšoval. Neviděl princeznu od té doby, co ulehla. Jen mu psala několikrát denně kratičké a horoucí dopisy, jež víc tajili, než povídali. Od Paula slyšel, že polehává a opět přechází po pokojích. Nemohl pochopit, že k němu nepřijde. Sám již vstával z postele a čekal, že ho aspoň na minutu zavolá. Nevěděl, že ona zatím plivá krev z tuberkulózní kaverny, která se v ní akutně otevřela. Neměl tušení, že v jeho vlastních chrchlech našli doktoři stopy infekce, což uvádělo princeznu v zoufalství, sebeobvinování a úzkosti. Nevěděl prostě nic. Vztekal se, že s ním dělají takové okolky, trnul studeným děsem, když opět uplynul den, aniž princezna projevila přání vidět ho, a podezříval ji ze všeho možného. Z ničeho nic dostal od princezny zmatený vzkaz, aby se držel a nebyl ostýchavý. A hned na to k němu Ron přivedl úsečného starého pána, na kterém vše prozrazovalo oficíra převlečeného do civilu. Úsečný pán se vyptával Prokopa, co hodlá podnikat v budoucnosti. Prokop, dopálen jeho tónem, odpovídal bryskně a velkopansky, že hodlá vytěžit své vynálezy.
1: Vojenské vynálezy?
2: Nejsem voják.
1: Váš věk?
2: 38.
1: Služba?
2: Žádná. A vaše?
1: Míníte své vynálezy prodat?
2: Ne.
0: Prokop cítil, že je vyslýchán a potěžkáván vysoce oficiálně. Nudilo ho to, odrýval stručné odpovědi a jen tu a tam ráčil utrousit špetku své učenosti nebo hrst balistických čísel, vida, že tím dělá Ronovi zvláštní radost. A pak přišlo psaní od princezny. Bylo velmi vážné a divné.
3: Prokope, dnes bude na tobě učinit rozhodnutí. Já je už učinila a nelituji toho. Prokope, v této poslední chvíli ti pravím, že tě miluji. A i kdybychom se museli na čas odloučit, a musí to být, neboť tvá žena nemůže být tvou milenkou, budu ti pokornou nevěstou. Už to je mi takovým štěstím, že ti to nemohu říci. Chodím po pokoji omámená a koktám tvoje jméno. Milý, milý, nedovedeš si představit, jak jsem byla nešťastná od té chvíli, co se to s námi stalo. A nyní učiň, abych se mohla opravdu jmenovat tvá Vile.
0: Prokop tomu dobře nerozuměl. Četl to bezpočtukrát a nemohl prostě uvěřit, že princezna míní zkrátka a dobře.
2: Snad je to jen nějaký ženský nebo citový výbuch, který se nesmí brát doslova a kterému nerozumím. Co pak se v ní člověk vyzná?
0: Zatímco takto rozjímal, přišel k němu onkl Charles provázený Carsonem. Oba vypadali tak oficiálně a slavnostně, že v Prokopovi hrklo.
2: Jdou mě říci, že teď mě odvezou na pevnost. Princezna něco zavařila a je zle.
0: Hledal očima nějakou zbraň, kdyby snad došlo k násilí. Vybral si mramorové těžítko a usedl přemáhaje tlučení srdce.
4: Můj milý, co ti jdeme říci, je do jisté míry diskrétní. Pan ředitel ti to vysvětlí.
0: Pan Carson, čili pan ředitel, si nasadil pomalu a důstojně brejle. Vypadal docela jinak než kdy dosud.
5: Je mi ctí tlumočit vám přání našich nejvyšších vojenských kruhů, abyste vstoupil do svazku naší armády. Samozřejmě jen do vyšší technické služby, která leží ve směru vaší práce. Chci říci, že není sice naprosto zvykem vojensky aktivovat i civilní odborníky, ale v našem případě, vzhledem k tomu, že přítomná situace si nezadá mnoho s válkou, se zvláštním zřením k vašemu skutku mimořádnému významu a se zcela ojedinělým ohledem k vašim v nejvyšší míře soukromým závazkům.
2: K jakým závazkům?
5: No, myslím, váš zájem, váš poměr.
2: Já jsem se vám z žádného zájmu nespovídal.
5: To se ví, že ne. Prostě osobní ohledy a tečka. Vlivná intervence, víte? Ke všemu jste dokonce cizinec, ostatně. I to je vyřízeno, stačí, když podáte žádost o udělení našeho státního občanství.
4: Aha.
5: Chtěl jste říci?
4: Nic, jen aha.
5: Aha. Tak to je všecko, ne? Mimo to, chápete přece, že prostě si něčím vysloužíte hodnost, která se vám udělí za mimořádné zásluhy, že ano? Předpokládá se, že vydáte armádní zprávě. Rozumíte, že vydáte co?
0: Najednou bylo hrozné ticho. Le Bon Prince se díval z okna, Carsonovi oči zmizely za blízkavými skly a Prokopovi se svíralo srdce úzkostí. Carson se již nadýchl k dalšímu koktání, zarazil se a pak napsal do vzduchu velké K. Potom vydechl odlehčen.
5: Nic víc. Den na to dostanete dekret jmenován extra statum setníkem inženýrem sapérů. Přidělen do Baltinu. Hotovo? Tak.
4: Totiž jen prozatím setníkem, ale jakmile dojde k válce...
5: Tedy do roka, na nejvýš do roka.
4: Jakmile dojde k válce, budeš jmenován generál inženýrem zákopnictví v hodnosti generála jízdy. A změní-li se snad po výsledku války vládní forma, bude s tím spojen titul excelence a zkrátka nejprve baronerie. I v tom směru se nám dostalo nejvyššího ujištění.
2: A kdo vám řekl, že bych to chtěl?
5: Ale můj bože, kdo by to nechtěl? A pro vás by to mělo docela zvláštní význam.
2: Tak vy tedy myslíte, že vám přece jen vydám krakatit?
0: Pan Carson už chtěl vyletět, ale onkl Charles jej zadržel.
4: Máme za to, že učiníš vše, nebo že případně přineseš každou oběť, aby se zachránil princeznu Hagenovou z jejího nelegálního a nesnesitelného postavení. Za zvláštních okolností může princezna podat ruku vojákovi. Jakmile budeš setníkem, upraví se váš poměr přísně tajným zasnoubením a později mluvím jen k tvému srdci, Prokope. Prokope, ona trpí nad své síly a přinesla lásce větší oběť než kdy která žena.
5: Je to tak. Já vám to říkal, ta ženská má rasu. Člověče, já bych vás zaškrtil, kdybyste nebyl hoden.
2: Já tedy musím, že? Tak já tedy musím. Dobře, když musím, vy jste mě zaskočili. Já přece nechtěl...
4: Prokope, rozhodneš se sám. Nepospícháme na tebe. Poraď se s tím nejlepším, co v tobě je. Dotaž se svědomí. Nebo cti, nebo jen pamatuj, že jde i o tu, která tě miluje tak, že je to učinit.
0: Le Bon Prince mávl bezmocně rukou.
4: Pojďme, pane řediteli.
0: Ten den byl podmračný a sichravý. Princezna pokašlávala. Mrazilo ji a opět hořela, ale nevydržela v posteli. Čekala odpověď Prokopovu. Byl už večer a od Prokopa zpráva nepřicházela. Princezna se každou chvíli ptala, zda to nebyl Paul. Konečně se objevil. Nic nového. Pan Prokop sedí po tmě a nedovolí rozsvítit. Je už pozdě. Princezna nesmírně unavena káže chabě komorné, aby ji odstrojila. Svěží telátkovité děvče jí navléká průsvitný župan a právě když se chystá pročesat její rozpoutanou hřívu, vrazí do dveří Prokop neohlášen. Princezna strnula a nasmrt zbledla. Posílá pryč komornou a stěžka vydechne.
3: Proč Proč jsi přišel?
0: Prokop se opřel o skříň, velmi bledý a s očima načisto krvavýma.
2: Tak tedy, to byl váš plán, že? To jste na mě dobře nastrojili.
3: Co to mluvíš?
2: Já vím, co mluvím. Tak o to tedy šlo, abych vám vydal krakatit, že? Oni chystají válku a vy jste jejich nástroj. Vy i s vaší láskou, vy i s vaším manželstvím, vy špionko.
0: Svezla se na kraj židle s očima úděsně vytřeštěnýma. Celým tělem jí zalomcoval strašný suchý vzlik.
2: Kdo vůbec jste? Jste princezna? Kdo vás zjednal? Po vašem ničem nářez chtěla povraždit tisíce tisíců! Že zpomáhala tomu, aby náš svět, náš a ne váš, aby svět nás lidí byl rozbit. Rozbit, roztříštěn, zavražděn. Co si to chtěla učinit?
0: Zvedla se s tváří plnou hrůzy a odporu a couvla před ním. Prokop se svezl na kolena a položil tvář na místo, kde seděla. Rozplakal se těžkým, hrubým, chlapským vzlikáním. Už by klekla vedle něho, ale přemohla se a ustoupila ještě dál tisknout k prsou ruce skřivené křečí.
3: Tedy tohle ty myslíš?
2: Víš ty, co je válka? Víš, co je krakatit? Víš vůbec, proto jsem vám tedy byl dobrý. A kdybych byl krakatit vydal, bylo by najednou po všem. Princezna by ujela, já už to chtěl udělat, já blázen. Milion životů co, ještě málo? 2 miliony mrtvých, 10 milionů mrtvých, to už je partie i pro princeznu, že? To už stojí za to se trochu zahodit.
0: Byl hrozný a netvorný, s pěnou kolem úst, tváří naběhlou a očima jako šílenec těkajícíma v nystagmu nepříčetnosti. Tiskla se ke zdi synalá a vytřeštěná, srty skřivenými děsem.
3: Ti odtud!
2: Neboj se, já tě nezabiju. Vždycky jsem se tě děsil a přece jsem tě... Já tě nezabiju. Já vím dobře, co dělám. Já...
0: Hledal něco. Popadl láhev s kolínskou vodou, nalil si celou záplavu na ruce a myl si čelo. Vydechl, uklidnil se jaksi a položil hlavu do dlaní.
2: Vidíte, že jsem klidný. Můžeme. Nerušeně si můžeme pohovořit, že? Jsem už docela klidný. Tedy... Váš striček mi řekl, že jsem povinen, že je věcí cti, abych... To jste se strašně mýlili. Já nejsem kavalír, já jsem syn ševce. Na tom nezáleží, ale já jsem pária, rozumíte? Nízký a ničemný chlap. Já nemám žádnou čest. Můžete mě vyhnat jako zloděje, nebo mě odvést na pevnost. Já to neudělám. Nedám krakatit. Já byl ve válce a viděl jsem dusivé plyny. A vím, co lidé dovedou. Já nedám krakatit. Než bych vám to vykládal. Tomu vy nerozumíte. Jste prostě tatarská princezna a příliš nahoře. Chci vám jenom říci, že to neudělám a že poníženě děkuju za čest. Ostatně jsem i zasnouben. Neznám ji sice, ale zasnoubil jsem se jí a to je další má ničemnost.
0: Stála jako skamenělá, zarývajíc nechty do zdi. Bylo kruté ticho, jen škrabání jejich nechtů skřípalo v nesnesitelném mlčení. Její ohromné oči úporně tkvěly v prázdnu. Byla chlapecky útlá. Byl by se svezl na zem, aby políbil její drkotající kolena.
2: Princezno, teď mě odvezou. pod titulem špiona nebo jak. Nebudu se už bránit. Vím, že vás už neuvidím. Neřeknete mě nic na cestu? Nic? Miloval jsem vás. Miloval jsem vás víc, než jsem dovedl říci. Bral jsem vás, svíral jsem vás z úzkosti, že nejste má, že mi uniknete. Nikdy jsem tomu nemohl uvěřit a proto jsem miloval jsem vás jako zoufalec.
0: Nevěda, co činí, položil jí ruku na rameno. Zachvěla se, obrátila k němu oči a bledou lící jí prokmitla matná vlna krve.
3: Milý.
2: Jak to? Jak to, že tě i teď miluju?
0: Divými tlapami ji odtrhl od stěny a sevřel. Zazmítala sebou tak zběsile, že kdyby povolil, skácela by se na zem. I zachytil ji pevněji sám kolísaje jejím zdivočelým odporem.
3: Pust!
0: Svíjela se se zuby zaťatými a rukama křečovitě vzepřenýma o jeho prsa. Odstrkovala ho od sebe, zlomena v pase a převalující jako v padoucnici.
3: Pust!
2: Dám, krakatit! Dám, slyšíš? Všecko dám! Válku, novou válku, nové miliony mrtvých! Chceš? Řekni jen slovo. Přísahám, já ti přísahám, že dám krakatit, ať už celý svět, já tě miluju.
3: Pust!
2: Nemohu, jsem nejbídnější člověk, zradil jsem celý svět, celý lidský svět, naplý mě do tváře, ale nevyháněj mě, dám krakatit, slyšíš, jsem podlec, ale proč tě nemohu pustit?
0: Zakolísal, jako by měl padnout. Nyní se mu mohla vymknout. Tápal rukama do prázdna. Tu zvrátila hlavu, přehodila vlasy nazad a nastavila rty. Vzal ji do rukou stuhlou a pasivní. Líbal její sevřená ústa, palčivé líce. Nebránila se. Nechala se přímo nést. Zděsil se její nehybné trpnosti a pustil ji couvaje. Zapotácela se, přejela si dlaní čelo, usmála se, uboze. Byl to strašlivě žalný pokus o úsměv a vzala ho kolem krku. Bděli přitisknuti k sobě a s očima vytřeštěnýma do polotmy. Cítil její srdce horečně býti. Nepromluvila slova za ty hodiny. Líbala ho nenasytně a

0: lidských srdcí. A všechno zlé je z ní.
1: Obrátila se k němu bezdechým pohledem. Seděl bez hnutí a po hrubé, těžko tvaré líci mu stékaly slzy. Vytrhl se teprve klapnutím dveří vedlejšího pokoje, kam odešla. Vstal a šel potichu k jejímu toaletnímu stolku. Bože, co je tu věcí divných a něžných. Pahýly jeho prstů se třásly na těch křehkých a tajemných věcičkách, podrážděny, jako by se dotýkali něčeho zakázaného. Vstoupila do dveří v koženém kabátci a kožené přilbě na hlavě a oblékala veliké rukavice.
2: Připrav se, pojedeme.
3: Kam?
2: Kam chceš. Připrav si, co potřebuješ, ale pospěš, pospěš.
3: Co to znamená?
2: Neptej se dlouho. Tady už zůstat nemůžeš, víš? Oni tě jen tak nepustí. Pojedeš?
3: No, na jak dlouho?
2: Navždycky.
3: Ne, já nepojedu.
2: Musíš, milý, musíš. Já ti to povím, až budeme venku. Přijď před zámek, ale brzo, dokud je tma. Jdi, jdi teď.
1: Přistoupila k němu a políbila ho na tvář. Jako ve snách šel do svého pokoje, schrábl své papíry, své drahocené a nedokončené zápisy a rychle se rozhlédl. Je to všecko? Ne, nepojedu, blesklo mu hlavou. I nechal papíry ležet a běžel ven. Stálo tam veliké, nerozsvícené, tlumeně hrčící auto. Princezna seděla u volantu.
2: Rychle, rychle, vrata jsou už otevřena.
1: Nějaký stín obcházel zpovzdálý automobil a stanul ve tmě. Prokop přistoupil k otevřeným dvířkám vozu.
3: Princezno, já jsem se rozhodl, že vydám vše a že zůstanu.
1: Neposlouchala ho. Nakloněna kupředu zírala upřeně na místo, kde onen stín splynul s tmou. Najednou vydechla, uchopila Prokopa za ruku a vtáhla ho do vozu vedle sebe. A již se jediným pohybem páky auto rozjelo. V tu chvíli se rozsvítilo v zámku nějaké okno a onen stín se vyřítil ze tmy. Stůj, křikl a vrhl se před vůz. Byl to Holc. Z cesty, vykřikla princezna, zavřela oči a zapnula na plnou rychlost. Prokop zvedl ruce s děšením. Tu již zařičel nelidský řev, kolo se přehouplo přes něco měkkého. Prokop chtěl vyskočit, ale v tom sebou auto smíklo stranou v ohybu vrat, až se dvířka sama zabouchla a šíleně letělo do tmy. S hrůzou se otočil k princezně. Stěží ji rozeznal v kožené přilbě skloněnou tváří až na volant.
3: Co jste to udělala?
2: Buď tiše.
1: Stále se tak nakláněla vpřed. Rozeznala v dálce tři postavy na bledé silnici. Zpomalila a zastavila těsně u nich. Byla to vojenská hlídka.
4: Proč nemáte rozsvíceno? Kdo je?
2: Princezna.
1: Vojáci zvedli ruce k čepicím a ustoupili.
4: Heslo?
2: Krakatit.
4: Račte rozsvítit. Koho račte mít sebou? Prosím povolení.
2: Hned, hned.
1: Zasunula na prvou a auto vyrazilo přímo skokem. Vojáci stěží uskočili. Bylo ještě slyšet, že jeden křikl nestřílet a vůz letěl do tmy. Na zatáčce rychle zahnula a jela skoro zpátečním směrem. Zastavila hladce před šraňky zavírajícími silnici. Dva vojáci se blížili k vozu.
2: Kdo má službu?
4: Poručík Rolav.
2: Zavolat.
1: Poručík Rolauf vyběhl ze strážnice, zapínaje se.
2: Dobrý večer, Rolaufe. Jak se máte? Prosím, nechte mi otevřít.
1: Stál tu uctivě, ale nedůvěřivě měřil Prokopa a ptal se, zda ten pán má povolení.
2: To je jen sázka, Rolaufe. Za 35 minut na Brogela zpátky. Přece mi neskazíte sázku. Naschledanou, ano? Ukažte se zas někdy.
1: Srazil paty. Vojáci otvírali šraňky a vůz se rozjel. Řítili se nekonečnou alejí silnice.
3: Co jste to učinil? Víte, že Holc má 5 dětí a sestru mrzáčka? Jeho život je 10x víc než můj i váš. Co si učinila?
1: Neodpovídala. Se svraštěli

0: tím čelem a zuby zaťatými dávala pozor na cestu, pozvedajíc se chvílemi, aby lépe viděla. Dojeli na rozcestí vysoko nad spícím krajem.
1: Kam teď? Kam chceš jet?
2: Do pekla.
0: Zastavila vůz, ale nevypěla motor. Obrátila se k němu vážně.
1: Neříkej to. Já teď už vím dobře, že je peklo. Co pak myslíš, že jsem neměla už stokrát chuť nás oba rozbít na nějaké zdi? Kam chceš jet?
2: Chci být s tebou.
1: To nejde. Nevíš už, co jsi říkal? Jsi zasnouben a chceš zachránit svět před něčím hrozným, tak to udělej. Ty musíš mít čisto sám v sobě, jinak jsi zlý. A já už nemohu. Kam chceš jet? Kde vůbec jsi doma?
2: Tedy je konec?
1: Tedy je konec.
0: Otevřel dvířka, vyskočil z vozu a postavil se před kola.
2: Jeď, pojedeš přeze mne.
1: Pojď, musíme dál. Dovezu tě aspoň blíž k hranicím. Kam chceš?
2: Zpátky. Zpátky s tebou.
1: Se mnou není ani dopředu, ani zpátky. Co pak mi nerozumíš? Musím to udělat, abys viděl, aby bylo jisto, že jsem tě měla ráda. Myslíš, že bych mohla ještě jednou slyšet, co jsi mi řekl? Vidíš, i na to jsem myslela, že bych šla s tebou. Dopředu. Dovedla bych to. Dovedla bych to jistě, ale ty jsi tam někde zasnouben. Díkni. Hleď, nikdy mě nenapadlo ptát se tě na to. Když je člověk princezna, myslí si, že je na světě sám. Máš jí rád?
0: Pohlédl na ní utrýzněnýma očima. Přece je nedovedl zapřít.
1: Tak vidíš, ty neumíš ani lhát, ty milý. Ale pochop, když jsem si to tak srovnala v hlavě, co jsem ti byla? Myslel jsi na ní, když jsi mne miloval? Ne, neříkej nic. Neber mi sílu říci ti to poslední. Já tě milovala. Já jsem tě milovala, člověče, že jsem mohla cokoliv. A ještě víc. Ale ty jsi o tom pochyboval tak těsně, že jsi nakonec zlomil i mou víru. Miluju tě? Já nevím, já už nevím, ale když jsi mne naposledy vzal do rukou, cítila jsem něco nedobrého v sobě i v tobě. Setři mé polibky byly nečisté. Musíme se rozejít.
0: Nedívala se na něho, neslyšela, co odpovídá, ale nyní se jí chvějí víčka, pod nimi se dělá slza, vyhrkne, kane rychle, zastaví se a pak ji dohoní druhá. Plakala beze zvuku s rukama na volantu. A když se chtěl přiblížit, popojela kousek zpět.
1: Už nejsi prokopokopak, jsi nešťastný člověk. Viď, trháš sebou na řetěze, jako já. Bylo to nedobré pouto, co nás svázalo. A přece, když to člověk přetrhává, je mu jakoby celé nitro šlo s sebou, i srdce, i duše. Bude v člověku čisto, když zůstane tak prázdný a pustý.
0: Slzy jí vyhrkly pručeji.
1: Milovala jsem tě. A teď už tě neuvidím. Ti mi z cesty já otočím.
0: Nehnul se, jako skamenělý. Popojela těsně k němu.
1: S Bohem, Prokope.
0: Počala pospátku sjíždět po silnici. Rozběhl se za ní. Tu sjížděla couvajíc vozem rychleji, rychleji, stále rychleji. Bylo to, jako by se propadala.

0: stanul a naslouchal Trna hrůzou, zda nezaslechne praskot vozu roztříštěného někde v zákrutu silnice. Není to výbušné hučení motoru z dálky? Není to děsné a smrtelné ticho konce? Bez sebe uháněl Prokop po silnici za ní. Seběhl serpentinou dolů k patě svahu. Ani památky po voze. Utíkal opět nahoru až na rozcestí. Právě tady se začala propadat do tmy. Usedl na milník. Ticho. Nesmírné ticho. A toto je tedy konec. Tichý a mrazivý konec všeho. Prázdnota vykroužená tmou a tichem. Prázdnota stojatá a ledová. Na východě pobledla nebesa, chladně prosvitá silnice a bílé kameny. Hleď stopy kol, stopy v mrtvém prachu. Prokop se zvedá stuhlý a omámený a dává se na pochod. Tam dolů směrem k Baltinu. Popolední začíná pršet, ale Prokop již nemůže dál a usedá na pažení mostu. Dole se vsteká a pění studený potok. Z protější strany letí auto. Zpomalí na mostě a zastaví. Z něho vyskočí pán v kozím kožiše a míří k Prokopovi. Je to pan Démon. Na tatarských očích má automobilové brýle. Vypadá jako obrovský huňatý brouk.
1: Jedu z Baltinu. Hledají vás.
2: Jak je daleko do Baltinu?
3: 40 kilometrů. Co tam chcete?
1: Vydali na vás zatykač. Pojďte, odvezu vás.
2: Nechci, děkuju.
3: Princezna stejně odjela. Dnes ráno s onkl Ronem. Především, aby se zapomnělo, jistá nepříjemná věc s přijetým člověkem.
2: Je mrtev.
3: Dosud ne. A za druhé, je princezna, jak snad víte, vážně tuberkulózní. Odvážejí ji někam do Itálie.
2: Kam?
3: To nevím. Nikdo to neví. Pojedete se mnou?
2: Nevím. Kam?
3: Kam chcete?
2: Já bych chtěl do Itálie.
3: Pojďte.
0: Pan Démon pomohl Prokopovi do vozu, hodil na něho kožišinu a zabouchl dvířka. Vůz se rozjel. Prokop zavřel oči. Spal v koutě vozu a nevěděl o ničem, po celé hodiny o ničem, než o zmítavém kolébání. A procitl teprve, když vůz zastavil před zářícím hotelem v ostrém horském vzduchu mezi plochami sněhu. Vzchopil se zcela dřevěný a rozlámaný.
2: To není Itálie.
4: Ještě ne, ale teď se pojďte najíst.
0: Vedl Prokopa oslepeného tolika světly do oddělené jídelničky. Bělostný ubrus, stříbro, teplo, sklepník, podobný velvyslanci. Prokop tupě a rozespale se svezl na židli. Bylo mu k smrti jedno jíst nebo nejíst. Pan Démon vůbec neusedl. Stále přecházel po pokoji a v chůzi požil několik soust. A když byl Prokop hotov, podal mu doutník a zapálil.
1: Tak a nyní k věci. Od této chvíle budu pro vás prostě kamarád Démon. Uvedu vás mezi naše lidi, není to daleko odtud, nesmíte je brát příliš vážně. Jsou to z části desperados, štvanci a běženci smetení ze všech koutů světa, z části fantasti, tlučhubové, diletanti spasitelství a doktrináři. Na jejich program se nemusíte ptát. Jsou jenom materiál, který nasadíme do hry. Hlavní je, že vám můžeme dát k dispozici rozvětvenou a doposud tajnou mezinárodní organizaci, která má všude své buňky.
0: Démon, který při svém výkladu pořád přecházel po pokoji, teď se poprvé zastavil a díval se upřeně na Prokopa.
1: Vaše situace je jedinečná. Odmítl jste nabídku jisté vlády. Jednal jste jako rozumný člověk. Byl byste blázen, abyste svou věc pustil z rukou. Máte v hrsti prostředek, který můžete rozmetat všechny mocnosti světa. Já vám poskytnu neomezený úvěr. Chcete 50 nebo 100 milionů liber? Můžete je mít do týdne. Mně stačí, že jste dosud jediným majitelem Krakatitu. 9,5 deka je zatím v držení našich lidí, donesl jim to saský kamarád z Baltinu, ale ti pitomci nemají ani ponětí o vaší chemii. Ostatně je uslyšíte. Z té strany vám tedy nehrozí nic. Pan Tomeš je patrně v koncích se svými pokusy a...
4: Kde je Jirka? Jirka Tomeš?
1: Prachárny Grotup. Už ho tam mají dost s jeho věčnými sliby. Zkrátka, vy jediný máte Krakatit v moci a nevydáte jej nikomu. Budete mít k dispozici lidský materiál a všechny naše organizační nitky. Já vám dám tisk, který si platím. A konečně k vašim službám bude to, čemu se v novinách říká tajemná radiová stanice, totiž naše ilegální bezdrátové spojení, které tak řečenými antivlnami nebo extinkčními jiskrami přivádí váš Krakatit k rozpadu do dálky 2 až 3 000 kilometrů. To jsou vaše trumfy. Dáte se do hry.
4: Co tím myslíte? Co s tím mám dělat?
1: Budete dělat, co chcete. Ano. Prostě v dějinách není analogie moci, kterou vy máte v rukou. S Krakatitem a stanicí držíte v šachu celý svět. Je to podivné, ale je to tak. Stačí hrst bílého prášku a v určenou vteřinu vyletí do povětří, co poručíte. Mám zatím jen 7 letadel. Můžete trousit Krakatit, kde je vám libo. Pak se zapne stanice a je to. Tak co? Zkusíte to?
4: Ne. Proč bych to dělal?
1: Protože můžete. Síla se musí vybít. Jen se neptejte, co smíte. Vaše postavení je bezpříkladné. Nikoho k sobě nepouštějte, kdo by vám chtěl klást hranice nebo směr.
4: Ani vás, démone?
1: Ani mne ne. Jsem starý, zkušený a bohatý. Nepotřebuju nic, než aby se něco dělo a řídilo směrem, který určuje člověk. Ta podívaná mne odmění za to, že vám sloužím.
0: Prokopa náhle pojalo velké podezření. Požádal démona, aby mu podal ruku.
1: Ne. Spálil bych vás. Mám starou, prastarou horečku. Co jsem chtěl říci? Ano, za chvíli uvidíte naše směšné kamarády. Nepoplašte je žádnými velkými plány. Jsou na vás připraveni a přijmou vás s nadšením. Promluvte k ním několik frází o blahu lidstva nebo co chcete. Bez toho to zanikne v chaosu jejich názorů.
0: Mluvil hladce jako zkušený řečník a se samozřejmou jistotou, jež vylučuje odpor a pochybnosti. Prokopovi se zdálo, že už ho někdy slyšel.
1: Hleďte, jsem průmyslník, novinář, bankéř, politik, vše, co chcete. Zkrátka, jsem zvyklý počítat, ohlížet se na okolnosti a kramařit s omezenými šancemi. Právě proto vám musím říct, a je to jediná rada, kterou vám dávám, než se chopíte vlády. Nepočítejte a neohlížejte se. Pokoušejte se o nemožné, abyste uskutečnil aspoň nějakou neznámou možnost. Vy víte, jak velká věc je experiment. Vy jste první člověk na světě, který může pokládat celý svět za svou laboratoř. Toto je svrchované pokušení na temeni hory. Nedám ti vše, co je pod tebou, k požitku a rozkoši moci. Ale je ti to dáno, abys toho dobýval, abys to předělal a zkusil něco lepšího, než je tento bídný a ukrutný svět. Světu je znovu a znovu třeba tvůrce. Ale ten tvůrce, který není svrchovaným pánem a vládcem, je jenom blázen. Vaše myšlenky a sny budou dějinné převraty. A kdybyste nepostavil nic víc než svůj pomník, stojí to za to. Přijměte, co je vaše. A nyní půjdeme, čekají na nás.
0: Auto se sváželo z hory pokušení do širokého údolí. Letělo němou nocí, přesmyklo se přes pokojné sedlo a stanulo před rozlehlým dřevěným domem mezi olšemi. Vypadalo to jako starý mlýn. Vešli do veliké nízké izby, jež byla jako školní světnice. Dvě řady lavic, pódium a katedry a tabule, jenomže tam bylo plno dýmu, výparů a křiku. Lavice byly přeplněny lidmi. Všichni se hádali. Na pódiu křičel rudovousý kolohnát, za katedrou stál suchý, pedantický stařík a zuřivě zvonil. Démon šel rovnou k pódiu a skočil nahoru.
5: Kamarádi! Kamarádi! Přivedl jsem vám někoho. Kamarád Krakatit!
0: Udělalo se ticho. Prokop se cítil uchopen a nešetrně omakáván 50 páry očí. Jako ve snu vystoupil na pódium a rozhlédl se nevidomně po zamžené jizbě. Krakatit, Krakatit, hučelo to dole a hukot stoupal ve křik. Krakatit, Krakatit, Krakatit. Před Prokopem stojí krásné rozcuchané děvče a podává mu ruku. Krátký horký stisk, vše slibující žech očí a už je tu tucet jiných rukou, hrubých, pevných i vysušených žárem, vlhce studených i zduchovělých. A Prokop se cítí zapnut v celý řetěz rukou, které si jej podávají a přisvojují. Krakatit, Krakatit! Pedantický stařík za katedrou zvoní jako šílenec, a již po několikáté oznamuje, že slovo má kamarád Krakatit. Prokop se rozhlédl. Zachytil laní pohled souchotináře, přísný a zkoumavý lesk brýlí, mrkající očka, oči zvědavé a cizí, lesklý a jihnoucí pohled krásné dívky. V první lavici holý a svraštělý člověk visí na jeho rtech uchvácenýma očima. Usmál se na něj potěšen.
6: Lid, v noci včerejší jsem zaplatil nesmírnou cenu. Prožil jsem... Vy všichni jste také prošli peklem, vy všichni...
0: Rozhlédl se po světnici. Všemu splývalo v jakousi mdle zářící podmořskou vegetaci. Najednou si vzpomněl na to nejdůležitější.
6: Kde máte Krakatit? Kam jste ho dali?
0: Stařík za katedrou zvedl opatrně porculánovou dózu a vložil mu ji do rukou. Byla to táž krabice, kterou kdysi nechal ve svém laboratorním baráku u Hojpšmonky. Otevřel víko a hrábl prsty do zrnitého prášku. Mnul jej, rozmílal, čichal k němu, vložil si špetku na jazyk, poznal jeho svěravou silnou hořkost a okoušel ji s rozkoší. Tiskl tu drahocenou věc v obou dlaních a mluvil.
6: Prožil jsem tolik, co člověk může prožít. Proč vám to říkám? Protože nemám dost na tom. Protože doposud nejsem vykoupen. Nebylo v tomto nejvyšší. Je to... Zapadle v člověku jako ve hmotě síla. Hmotu musíš porušit, aby vydala svou sílu. Člověk se musí rozpoutat a porušit a roztříštit, aby vydal svůj nejvyšší plamen.
0: Zamračil se, hodil krabici s Krakatitem na katedru a usedl. Bylo chvíli rozpačité ticho.
5: A to je všechno?
0: Ozval se ze středu lavic výsměšný hlas.
5: Není, to není všechno.
0: To řekl démon a vstal.
5: Kamarád Krakatit nám řekl, že člověk se musí roztříštit, aby vydal vše. Společnost se musí roztříštit, aby v sobě našla nejvyšší dobro. Kamarád Krakatit přišel, aby nám uložil přímou akci. A já vám říkám, že bude strašlivější, než se kdo odvážil snít a vybukne dnes, zítra, do týdne.
0: Jeho slova zanikla v nepopsatelné vřavě. Vlna lidí se smíkla z lavic na pódium a obklopila Prokopa. Objímali ho, tahali ho za ruce a křičeli Krakatit, Krakatit. Krásná dívka s vlasy rozpoutanými divně zápasila, aby se k němu prodrala klubkem lidí. Vržena jich tlakem přilnula k němu hrudí, chtěl jí odstrčit, objala ho a něco horečně sykala cizím jazykem. Najednou se na katedru vyšvihl černý mladý muž, uchopil dózu s Krakatitem a vysoko nade všemi jí mával ve vztyčené ruce.
7: Ticho! A dolů! Nebo vám to hodím pod nohy!
0: Nastalo náhlé ticho. Klubko se smeklo z pódia a couvalo. Nahoře zůstal jen stařík se zvoncem, zmatený a bezradný. Démon opřený o tabuli a Prokop, na němž dosud visela ta temnovlasá menáda. Roso, ozvali se hlasy, sraste ho, Roso, dolů! Mladý muž na katedře divoce těkal žhoucíma očima a točil krabicí.
7: Nikdo se nehni, nebo hodím!
0: Dav couval mruče jako rozlícená šelma. Dva, tři lidé zvedli ruce, jiní následovali. Byla chvilka dusného mlčení. Démon chopil Prokopa za loket a táhl ho k jakýmsi dvířkám za tabulí. Někdo začal hvízdat.
7: Můžete hvízdat. Nikdo z vás nehvízdal, když se před vás postavil tady ten cizí pán a dělal místo pro svůj okamžik. Proč by to neskusil někdo jiný?
0: To je pravda, ozval se odněkud pokojný hlas.
7: Porouče dovede každý. Pokud mám tohle v ruce, poroučím já. Mně je jedno, jestli pojdu. Nikdo nesmí ven odtud, ale já se hlídej dveře. Tak, teď si promluvíme.
8: Ano, teď si promluvíme.
0: Roso se bleskem obrátil k démonovi. Ale v tom okamžiku se vyřítil z lavic modrooký obr s hlavou skloněnou jako beran a dříve, než se Roso otočil, popadl ho za nohy a potrhl mu je. Hlavou dolů letěl Roso z katedry. V úděsném tichu bouchne a zapraská hlava na prknech a z pódia se kutálí víčko porculánové krabice dolů. Prokop se hnal k bezduchému tělu. Na Rosových prsou, na tváři, po zemi, v kalužích krve byl rozsypán bílý prášek Krakatitu. Démon jej zadržel. A tu již se rozpoutal křik a několik lidí běželo na pódium. Vrhali se na zem a sbírali bílý prášek do krabiček od cirek. Rvali se, váleli se v klubku na zemi. Světlo zhaslo. V tu chvíli rozkopl démon dvířka za tabulí a vytáhl Prokopa do tmy. Posvítil si kapesní baterkou a chvatně vedl Prokopa do jakéhosi kumbálu bez oken, odtud do chodby a po úzkých schodech dolů. Vyrazil na dvůr, kmita je před sebou kruhem světla. Byla propastná tma. Démon vytrhl vrátka a pádil na silnici a než Prokop doběhl k vozu, hrčel motor a démon skočil k volantu. Prokop se vrhl do vozu. Auto poskočilo a letělo do tmy. Byla ledová zima. Vůz uháněl špatnou měkkou cestou, zmítal se z boku na bok, vysazoval a opět rachotivě nabíral rychlosti. Konečně vyjel na tvrdou cestu a rozehnal se naplno. Z démona nebylo vidět než záda zježená kozími chlupy. Když se auto protočilo spící městečkem a začalo klesat do širého kraje, obrátila se démonova záda na Prokopa.
9: Tak co? Co říkáte kamarádům?
0: Vůz zastavil v černém lesnatém údolí. Prokop rozeznal pod mě těžní věže a haldy.
9: Tak, tady jsme. To je můj rudný důl a hamr. Nestojí to za nic, nevyplácí se to. Už bych to dávno prodal, nebýt toho, že je tu naše stanice.
10: Tak tady ji máte. Ukažte mi ji.
0: Ústy démonový mi trhl úsměšek. Vedl Prokopa dvorem na opačný konec a pak se pustil po příkré pěšině lesem a do kopce. Prokop jej sledoval jen po zvuku. Byla černá tma a časem skanula se smrků těžká krůpěj. Temno kopce bylo rozryté jako bojiště. Opuštěné těžní věže, drátěná lana, ohromné pusté haldy. A na nejvyšší haldě nahoře dřevěný baráček s anténami.
9: To je stanice. Stojí na 40 tisících tunách magnetitu. Přirozený kondenzátor, rozumíte? Pomozte mi nahoru.
0: Vydrápali se po sypké haldě. Těžký štěrk se jim s rachotem svážel pod nohama, ale konečně tady je stanice. Prokop ustrnul, nevěře svým očím. Vždyť to je jeho laboratorní barák, tam doma v polích nad Hybšmonkou. Tady ty nenatřené dveře, pár světlejších prken od poslední zprávky, suky podobné očím.
7: Kde se to tu vzalo, ten barák?
9: Ten už tu stojí léta, co na něm máte?
0: Prokop oběhl celý barák, hmataje po stěnách a oknech. Třesoucí se rukou přejížděl známé ubohé podrobnosti. Všecko je, jak to bylo. Všecko. Tady je ta štěrbina, prasklé dřevo, vyražený suk.
9: No tak, už jste si to prohlédl? Otevřte, vy máte klíč.
0: Prokop jel rukou do kapsy. No ovšem, měl sebou klíč od své laboratoře. Tam doma. Odemkl a vešel dovnitř. A jako tam doma hmátl mechanicky vlevo a otočil kontaktem, který měl místo knoflíku hřebík. Jako tam doma. Démon vešel za ním.
5: Skvělé to tu není. Náš telegrafista je takový. No, podivím. Co říkáte aparátům?
0: Prokop se obrátil ke stolu jako ve snách. Ne, to tu nebylo. Ne, to sem nepatří, to není nářadí Chemikovo.
5: Tam to je normální stanice na obyčejné hovory. To druhé je naše extinkční stanice. Tou posíláme ty antivlny, protiproudy, nebo jak to chcete jmenovat. Co říkáte aparátu?
2: To je první konstrukce, že? Je to ještě příliš složité.
0: Padl očima na fotografii, jež byla opřena o jakousi indukční cívku. Vzal ji do rukou. Byla to opojeně krásná dívčí hlava.
2: Kdo je to?
9: Co pak ji nepoznáváte? To je ta vaše krasavice tam ze sálu.
2: Jak se sem dostala?
9: Asi ji zbožňuje náš telegrafista. Nechtěl byste zapnout tam ten velký kontakt? Je to ten zcvrklý človíček, nevšiml jste si ho? Seděl v první lavici.
0: Prokop hodil fotografii na stůl a zapnul kontakt. Po drátěné mřížce přeběhla modrá jiskra. Démon si pohrál prsty na tastru. Tu začal celý aparát světelkovat krátkými modrými zášlehy. Démon spokojně vydechl a zadíval se bez hnutí do sršících jisker. Prokop popadl fotografii horečnýma rukama. No ovšem, rozumí se, to je to děvče tam ze sálu, ale kdyby snad měla závoj a kožešinku? Nachmuřil oči, stíhaje unikající vidinu. Zas viděl dívku v závoji, tiskne k prsou zapečetěnou obálku a teď k němu obrací čistý a zoufalý pohled.
9: Pojďte, něco vám ukážu.
0: Ozval se démon a táhl Prokopa ven. Stáli na vrcholu haldy. Pod jejich nohama temná a spící země do nedozírna. Démon ukazoval rukou k obzoru.
9: Dívejte se tamhle. Nevidíte nic?
2: Nic. Ne, je tam světelko. Slabá záře.
9: Víte, co to je?
0: Tu zahučelo slabě, jako by zaryl vítr v noční tišině.
9: Hotovo. Good night, kamarádi.
2: Já tomu nerozumím.
9: Nerozumíte. Teď teprve k nám doletěl výbuch. 50 kilometrů vzdušné čáry. Přesně 2,5 minuty.
10: Jaký výbuch?
9: Krakatit. Ti pitomci si to cpali do cirkových škatulek. Myslím, že už budeme mít od nich pokoj.
10: Vy jste je...
9: No, samozřejmě. S nimi se nedalo pracovat. Jistě se hádali do poslední chvíle o taktiku. Zůstal tam i vynálezce naší stanice. Zůstali tam všichni. Teď tedy to vezmete do rukou sám. Hleďte. Poslouchejte, jak je ticho. A přece odtud, tady z těch drátů, šlehá do prostoru němá a přesná kanonáda. Zatím se pan Tomeš někde v grotu pachtí dodělat krakatit. Nenajde to nikdy. Teď jste jen vy. Vy sám. Vy jediný. Celý svět.
0: Byla tma. Bezhvězdná a pustá. Jen na obzoru žířila nízká ohnivá záplava.
9: Kde je vlastně grotup? Pojďte dolů, ukážu vám to.
0: Dovedl ho do tovární kanceláře a k nástěnné mapě a tam mu ohromným nechtem počkrtl malé kolečko.
9: Tady máte grotup. Nechcete pít? To vás zahřeje.
0: Naléval sobě i Prokopovi do skleníček něco černého jako smůla. Prokop do sebe obrátil kalíšek a zajíkl se. Bylo to jako rozžhavené železo a hořké jako chinín.
9: Už nechcete. Škoda. Na zdraví.
0: Pil sklenku po sklence. Oči mu zeleně blízkaly. Chtěl žvanit, ale jazyk mu tuhl.
9: Poslyšte, vy jste chlapík. Zítra se do toho dejte. Starý demon udělá všechno, na nic si vzpomenete.
0: Zvedl se toporně a klanil se mu až po pás. Žvanil. Počali se mu plést všechny jazyky světa. Pokud Prokop rozuměl, byly to nejhrubší oplzlosti. Nakonec bručel nesmyslnou písničku, trhal sebou jako v padoucnici, na rtech mu vystoupila žlutá pěna a těžké a skelné oči strnuly. Prokop váhal s rukou na klice. Vnímá mne teď, nebo nevnímá? S bouchajícím srdcem otevřel a vykradl se na dvůr. Je dosud noc. Prokop se rozhlédl mezi haldami a přelezl plot. Dopadl na zem, očistil se a hledal silnici. Šel několik kroků a zastavil se. Kam? Kam vlastně? Do Baltinu? Ne, tam ne. Škytl hrubým, bezslzným pláčem a obrátil se na patě do grotup.

0: Byl večer, když stál Prokop před mřížovým plotem grotupských závodů. Je to rozsáhlé barákové pole ozářené mlhovými koulemi obloukových lamp. Ještě svítí jedno nebo dvě okna. Prokop tiskne hlavu mezi mřížové pruty a volá halo. Přiblížil se vrátný nebo hlídač.
1: Co chcete? Dovnitř se nesmí.
2: Prosím vás, je u vás ještě pan inženýr Tomeš?
1: Co s ním chcete?
2: Musím s ním mluvit.
1: Pan Tomeš je ještě v laboratoři. Nemůžete s ním mluvit.
2: Řekněte mu, že na něj čeká jeho přítel Prokop, že mu má něco dát.
1: Jděte dál od té mříže.
0: Bručel člověk a někoho zavolal. Po čtvrt hodině běžel kdosi v dlouhém plášti k mříži.
2: To jsi ty, Tomši?
3: Ne, já jsem laborant. Pan inženýr nemůže přijít. Pan inženýr má důležitou práci, co si hračte přát?
2: Musím s ním nutně mluvit.
3: To nepůjde. Pan Tomeš dnes nemůže ani na vteřinu.
2: Děláte krakatit?
3: Co vám je potom?
2: Musím ho před něčím varovat. Musím mu něco doručit.
3: Máte to dát mě, já mu to donesu.
2: Ne, já to dám jenom jemu. Řekněte mu...
3: Tak si to prý máte nechat.
2: Počkejte, vyřiďte mu, řekněte mu, že tu čekám a že ho prosím, aby sem přišel. Dejte mu tohle.
0: Vylovil z kapsy onu pomačkanou silnou obálku a podával ji skrze mříž. Laborant ji vzal podezřívavě mezi prsty a Prokopovi bylo, jako by právě něco přetrhl. Posadil se na patník. Laborant odešel a z druhé strany plotu stál mlčenlivý stín a hlídal Prokopa. Je syrová noc. Holé větve se rozpínají do mlhy. Je slisko a zebavě. Po čtvrt hodině někdo přichází k plotu.
3: Pan inženýr vzkazuje, že mnohokrát děkuje a že nemůže přijít. A že nemáte čekat.
2: Počkejte, řekněte mu, že s ním musím mluvit, že jde o jeho život. A že mu dám všechno, co chce, jen když mi pošle adresu a jméno té dámy, co jsem... Mu od ní donesl tu obálku, rozumíte mi?
3: Pan Tomeš jenom skázal, že nemáte čekat a že...
2: Ale tak u čerta věříte mu, ať sem přijde. Jinak, že se odtud nehnu. A ať nechá práce, nebo mu to vyletí do povětří, rozumíte? Jděte už, jděte rychle u všech.
0: Čekal v zimničné netrpělivosti. Zatanul mu démon, jak nasupen křivě fialovou hubu se dívá do modrých jisker své stanice.
2: A ten pitomec Tomeš nejde. Kutí tam něco, tam, co září to světlé okno a neví, že je bombardován. Že chvatnýma rukama zapaluje podkop sám pod sebou. A není to lidský krok?
0: Nikdo nejde. Hrubý kašel otřásá Prokopem.
2: Všechno ti vydám, šílenče. Přijdeš-li mi jenom říct její jméno. Nechci už nic, než ji nalézt. Všeho se vzdám, jen mi nech to jediné.
0: K plotu se loudavě blížila bílá postava s hořícím uhlíkem cigarety.
2: To jsi ty, Tomši?
3: Ne, vy jste tu ještě. Člověče, vy jste blázen.
2: Prosím vás, přijde sem Tomeš.
3: Ani ho nenapadne, nepotřebuje vás. Řekl, abyste mu vlezl na záda. Bude se vytrhovat z práce, ne? Teď, když je v nejlepším. Už to vlastně máme a teď jenom... A je to.
2: Běžte mu říct. Rychle, ať nezapíná vysokou frekvenci. Ať to zastaví, nebo se stane. Běžte honem, on neví, že démon, pro boha, zastavte ho.
3: Pan Tomeš ví, co má dělat. A vy, dobrou noc.
0: Mříží vyletěl hořící oharek. Prokop skočil k plotu.
4: Ruce vzhůru!
0: Zařval uvnitř hlas a v zápětí pronikavě hvízdla hlídačská píšťala. Prokop se dal na útěk. Ubíhal po silnici, skočil přes příkop a běžel po měkké louce. Klopítal oranicí, upadl, sebral se a uháněl dál. Zastavil se s buchajícím srdcem. Kolem dokola mlha a pustá pole.
2: Teď už mne nechytí. Ne, všude ticho. Ale což... Co když vyletí krotup do povětří?
0: Chytil se za hlavu a běžel dál. oživla bolest staré fraktury a v prsou ho palčivě bodalo. Nemohl dále. Usedl na studenou mez a díval se na grotup mlhavě zářící svými obloukovými lampami. Vypadalo to jako světelný ostrov v nesmírných temnotách. Je trnoucí, zdušené ticho.
2: Nic, nic, ticho. Tak to snad Tomšovi selhalo. A nestane se to strašlivé.
0: Tu vyrazila nad grotupem obrovská černá masa, vše zhaslo. Jakoby se tma roztrhla, vyšlehl vteřinu na to ohnivý sloup, strašlivě zaplál a rozhodil kyklopskou hradbu dýmu a tu již zadul hučící náraz vzduchu. Něco zapraskalo, stromy skřípavě zašuměly a prásk. Děsné švihnutí bičem, rachot, burácející úder a dunění. Země se chvěje a ve vzduchu šíleně víří urvané listí. Lapa je po vzduchu, drže se oběma rukama kamenného podstavce, aby ho to nesmetlo, poulí prokop oči do sršící výhně. Ráz na ráz se vyvalil druhý a třetí masív, roztrhl se rudým šlehnutím a zaplál třetí nejhroznější výbuch. Patrně chytli sklady. Nějaká hořící masa letí do nebe, rozprskne se a snáší se deštěm explodujících jisker. Zadul nesmírný praštící rachot a mění se v bubnovou palbu. Stuhlý úděsem zvedl se Prokop a klopítal odtud. Běžel po silnici těžce sípaje, přeběhl vršek kopce a utíkal do údolí. Ohnivá záplava za ním mizela. Mizely věci a stíny zality plynoucí mlhou. Bylo to, jako by vše nehmotně, mátožně odplývalo a bylo unášeno bezbřehou řekou, kde nezašplouchá vlna a racek nezakřičí. Děsil ho vlastní dupot v tichém a nesmírném otékání všeho. Tu zpomalil, zdusil kroky a putoval nezvučně do mléčné tmy. Na silnici před ním se zatřpitilo světélko. Chtěl se mu vyhnout. Stanul a váhal.
2: Světýlko. Lampa nad stolem. Ohýnek v kamnech. Lucerna cestu hledající.
0: Nějaká zmořená můrka v něm třásla křídly po blikajícím světélku. Blížil se loudavě, jako by si netroufal a bál se, že ho zas vyženou. Zastavil se opodál. Je to vůz s plachtovou střechou. Na oji visí rozžatá lucerna a vrhá chvějivé hrstičky světla na bílého koně, bílé kameny a bílé pně břízek u cesty. A koník má na hubě ržný pytlík a se skloněnou hlavou chroustá oves. A u hlav mu stojí drobný stařík. Má bílé vousy a stříbrné vlásky a je také tak režně světlý jako ta plachta na voze. Přešlapuje, přemýšlí, něco si povídá, nyní se obrátil a dívá se nevědomně do tmy.
4: To jsi ty, Prokope? Tak pojď, já už na tebe čekám.
0: Prokop se nepodivil, jen se mu bezmezně ulevilo.
2: Už jdu, vždyť jsem tak běžel.
4: Jsi celý mokrý. Ještě se nastydneš.
2: Dědečku, víte, že vyletěl grotup?
4: A co lidu to tenkrát zabilo? Uhnal jsi se, viď? Sedni si na kozlík, já tě dovezu.
0: Cupal ke koníkovi a pomalu mu odvazoval pytlík s ovsem.
4: Tak už dost. Pojedeme. Dostali jsme hosta.
2: Co to vezete pod tou plachtou?
4: Svět. Ty jsi ještě neviděl svět?
2: Neviděl.
4: Tak ti to ukážu, počkej.
0: Odhrnul plachtu a pod ní byla bedna se zaskleným kukátkem. Hledal něco na zemi. Sebral větévku, sedl na bobek svítilně a zapálil snítku. Vše pomaličku a důkladně. Chráně větvičku dlaněmi cupital k bedně, zvedl víko a rozsvěcoval uvnitř nějakou lampičku.
4: Já to mám na olej. Někteří už svítí karbidem, ale on karbid tu zepálí do očí. A tak je to taková věc, vybuchne to a máš to. Ještě to může někomu ublížit.
0: Naklonil se k okénku a mrkal bledýma očkama dovnitř.
4: Pojď se podívat, ale musíš se ohnout, abys byl maličký, jako děti. Tak? Podívej, to je řecký chrám Girgenty na ostrově Sicílii. Podívej se na ty sloupy. Ty jsou udělány z tak velkých kusů, že na každém kameni může jíst celá rodina. Mám otočit dál? Pohled z hory Penegal v Alpách, když zapadá slunce. Tohle je svaté město Benares v Indii. Ta řeka je posvátná a očišťuje hříchy.
0: Byly to důtklivé, pečlivě narýsované obrázky, ručně kolorované. Barvy trochu vybledly a přece jim zůstala milá, potěšující pestrost.
4: A to je Zahur, nejkrásnější zámek na světě.
0: Prokop se zrovna přisál k okénku. Viděl skvostný zámek s lehkými kupolemi. Malinká postavička s pérem na turbanu zdraví až po zem, dámu v bílých šatech, jež vede na úzdě tančícího koně.
2: Kde je Zahur?
4: Tam někde, kde je nejkrásněji. Někdo to najde a někdo ne. Mám otočit?
0: Následoval Hamburský přístav, Kreml, polární krajina se severní září, sopka Krakatau, Darwinův rodný domek v Downu, hrad Pernštín. Na posledním obrázku se válely kotouče růžového dýmu vržené až do nadhlavníku sírově žlutým plamenem. V dýmu i plamenech nemožně visela roztrhaná lidská těla.
4: A to je ten výbuch v Grotup. Zahynulo při něm 5000 lidí. Bylo to veliké neštěstí. A to je poslední obrázek. Tak co? Viděl jsi svět?
2: Neviděl.
4: Ty chceš vidět příliš mnoho. Musíš být dlouho živ. Sedni si na kozlík, pojedeme. No, Valášku.
0: Míjela alej bříz a jeřabin, chalupy přikryté duchnou mlhy, kraj spící a pokojný.
2: Dědečku, proč se mi to všechno stalo? Proč mě potkalo tolik věcí?
4: To se jen zdá. Co člověka potkává, vychází z něho. To se jen tak z tebe odmotává, jako z klubka.
2: To není pravda. Proč jsem potkal princeznu? Dědečku, vy mne možná znáte. Vždyť já jsem hledal tu jinou, že? A přece to přišlo. Proč? Řekněte.
4: To byla tvá pýcha. To tak někdy na člověka přijde, ani neví jak, ale bylo to v něm. A začne kolem sebe máchat a ono není potřeba dělat velké kousky. Seď a dávej pozor na cestu. Taky dojedeš.
2: Dědečku, jednal jsem špatně?
4: Špatně, nešpatně. Lidem si ublížil. S rozumem bys to neudělal. Musí být rozum a člověk musí myslet, k čemu je každá věc.
2: Jednal jsem špatně. Byl jsem zlý?
4: No, nebylo v tobě čisto. Člověk má víc myslet, než cítit. A ty jsi se hrnul do všeho jako střelený.
2: Dědečku, to dělal Krakatit. Já jsem udělal vynález a z toho...
4: Kdyby to nebylo v tobě, nebylo by to v tvém vynálezu. Všecko dělá člověk sám ze sebe. Počkej, teď přemýšlej. Vzpomeň si, z čeho je ten tvůj vynález a jak se dělá. Dobře si to rozvaž.
0: Vozík drkotal po chatrné silnici. Bílý valášek horlivě pletl nohama natřásaným a starožitným klusem. Dědeček poskakoval na kozlíku a tichonce si prospěvoval. Prokop si tvrdě mnul čelo.
2: Dědečku, slyšíte? Já už to nevím.
5: Co pak?
2: Já už nevím, jak se má dělat Krakatit.
4: Tak vidíš, přece jen si něco našel.
0: Prokopovi bylo, jako by jeli mírnou krajinou jeho dětství. Ale bylo příliš mlhy a světélko dosahovalo stěží po okraj cesty mžikavými kmity. Po obou stranách silnice pak byl svět neznámý a zamlklý. Děda měkce řekl hold a koník zajel ze silnice rovnou do toho zastřeného němého světla. Kola se bořila do měkké trávy. Prokop rozeznával nízký úval na obou stranách bezlisté háje a spanilá loučka mezi nimi. Zdřevěnělý jízdou se stoupil z kozlíku.
2: Kde to jsme?
4: Tady, co je ta bouda? Vyspíš se z toho a bude to. A já udělám oheň a uvařím čaj a až se vypotíš, bude ti zase dobře.
0: Už šel, ale něco ho napadlo. Zajel rukou do kapsy a díval se tázavě na Prokopa.
4: Já nevím, ale kdybys chtěl, já jsem taky planetář.
0: Vylovil ruku z kapsy a ukázal. Mezi prsty mu vykoukla bílá myška s rubínovýma očima.
2: Ta je krásná.
4: Počkej, až teprv uvidíš, co umí.
0: A už běžel k vozíku, hrabal v něm a vracel se s krabicí plnou narovnaných lístků. Zatřepal krabičkou a hvízdl mezi zuby jako netopír. Myška hopla na krabici. Prokop bez dechu sledoval její růžové tlapičky, jak hledají mezi lístky. Uchopila jeden do zoubků a chtěla jej vytáhnout. Jak si nešel ven, i popadla hnedle sousední, povytáhla jej, sedla na bobek a hryzala si malinké drápky.
4: Tak to je tvá láska, vem si ji.
0: Prokop vyňal vysunutý lístek a sklonil se rychle k světlu. Byla to fotografie děvčete, toho s rozpoutanými vlasy. Tam ze shromáždění anarchistů. Prokop ji poznal.
2: Dědečku, to není ona.
4: Ukáž? To je škoda. Taková slečna. Lala. Lilítko. Nana.
0: A zas tak tichonce zapištěl. Myška se ohlédla rubínovou zorničkou, popadla zas tam ten lístek do zubů, až kubala hlavou. Ne, nešlo to. Vyňala sousední a začala se podrbávat. Prokop se chopil obrázku. Byla to Anči, venkovský snímek.
2: To není ona. Zlobíte se, dědečku?
0: Starý mu vzal obrázek, pohlédl nespokojeně, smutně na Prokopa a zas tak tenince pískl. Myška se pokoušela vyjmout ten zakleslý lístek. Ne, není možno. Vytáhla cíp sousedního. Byl to obrázek princezny. Prokop zaúpěl, pustil jej na zem a hnal se rukou ke krabici.
5: Já sám.
4: To se nesmí.
5: Ale tam je ona.

0: Půl. Sůl pleskl se do čela a zas běžel k vozu. Konečně se uvelebil u ohníčka, dal Prokopovi větší díl a sám pomalu žmoulal každé sousto. Prokopovi šel do očí kouř, či co, slzel a jedl a dědeček každé druhé sousto podával koníkovi. A teď ho pojednou Prokop poznal závojem slz. Vždyť je to ta stará vrásčitá tvář, kterou vždycky vídal na dřevěném stropě své laboratoře. Co se na ní nadíval, usínaje. A ráno, když procitl, už nebyla k poznání. A byly to jen suky a léta a vlhkost a prach.
1: Chutnalo ti? Už zase kaboní, ale. No, už se to vaří, napijeme se. Na, podrž si to.
0: Prokop si vzal hrníček. Byly na něm namalovány poměnky věnčící zlaté jméno Ludmila. Vyhrkly mu slzy.
1: Ludmila, Ludmila. Dědečku, to je její jméno? Abys to teda věděl, je. A najdu ji někdy?
2: Lukáš, já ti naliju. A pí, pokud je to teplé. Je to hořké. Tuze hořké, viď? Nechtěl bys kousek cukru?
0: Prokop zavrtěl hlavou. Svíralo ho to v ústech hořkostí slz. Ale v prsou se mu rozlévalo dobrodějné teplo. Stařík hlasitě srkal ze svého hrnečku.
2: Tak se podívej, co já tu mám namalováno. Podívej, kotva, srdce a kříž. To je víra, láska a naděje. Tak už nepláč. Milý, milý, už neuděláš to nejvyšší a nevydáš všechno. Chtěl jsi se roztrhnout samou silou a zůstaneš celý. A nespasíš svět, ani jej nerozbiješ. Mnoho v tobě zůstane zavřeno jako v kamení. Tak dobrá, je to obětováno. Chtěl jsi dělat příliš veliké věci a budeš dělat věci malé. Tak je to dobře.
1: Tak je to dobře.
2: Tak je to dobře. Uděláš věci dobré lidem. Kdo myslí na nejvyšší, odvrátil oči od lidí, za to jim budeš sloužit.
1: Tak je to dobře.
2: Koukej, načpak je ten tvůj, jak říkáš, tomu vynálezu?
1: Já jsem už zapomněl.
2: To je jedno, co jsem chtěl říci. Aha, načpak... Takový velký výbuch. Ještě tím někomu ublížíš. Ale hledej a zkoumej. Třeba najdeš. No třeba takové p, p, p. Víš? Aby to dělalo jenom puf, puf a pohánilo to nějakou věc, aby se lidem líp pracovalo. Rozumíš?
1: Vymyslíte nějaký laciný pohon, ne?
2: Laciný, laciný, aby to dalo hodně užitku a aby to taky svítilo a hřálo, víš?
1: Počkejte, já nevím, to by se muselo zkusit z jiného konce.
2: No právě, zkusit to z jiného konce a je to. No tak vidíš, hned máš co dělat. Ale teď toho nech, zítra je taky den, já ti ustelu.
0: Zvedl se a cupal k vozu. Vracel se s hubenou peřinkou pod hlavu, vzal lucernu a vlezl do prkené kůlničky.
2: Tak pojď, slámy je tu dost pro všechny tři, chvála Bohu.
3: Dědečku, podívejte se.
2: Copak?
3: Tady na prknech, co je tu napsáno?
0: Na každém prkně kůlny bylo napsáno křídou velké písmeno. A Prokop četl v blikajících kmitech lucerny
1: krakaty.
2: To ani...

0: Nic to nic.
1: Zabreptal dědeček konejšivě a honem stíral písme na čepicí.
0: Už je to pryč. Jen si lehni, já tě přikryju pytlem. Tak.
1: Koník strčil do dveří své pěkné stříbrné čelo a otíral se hubou o stařečku v kabát.
0: Tak jdi dovnitř a lehni. Já si pak lehnu mezi vás. On ti tu koníček nadýchá a bude ti teplo. Tak.
1: Sedl si potichu ve dveřích. Za ním ještě řežavěl do tmy zhasínající ohýnek a bylo vidět sladké, moudré oči koňovi, jak se po něm oddaně točí. A starý si něco šeptal, pobroukával a kýval hlavou. Prokopovi se svíraly oči mrazivou něžností.
2: Vždyť je to můj nebožtík tatínek. Bože, jak zestárl. Má už takový tenký, oškubaný krček.
0: Prokope, spíš?
2: Nespím.
1: Prokop se díval zavřenýma očima a chvěl se láskou. Tu počal dědeček měkce prospěvovat divnou a tichou píseň.
0: La la la ho, da da da pan, binkili bunkili ho, da da.
1: Prokop konečně usnul pokojným a posilujícím spánkem beze snů.

Večer, dámy a pánové, zdravím vás u svého pravidelného nedělního živého vysílání. A dnes v podstatě s jediným tématem, které bude dominovat tomuto mému vystoupení. A tím je právě ten skandál v uvozovkách, který se rozhořel okolo konference pořádané spolkem Svatopluk, mezinárodní konference, které se účastnili zástupci celé řady států celého světa. A mezi nimi také vystoupil online a šéfredaktor jednoho z ruských médií Fjodor Lukjanov. Seznam zprávy v čele s hlavním rusobícem a ukrajinofilem Lukášem Valáškem se z toho snažili z této události učinit prvotřídní senzaci. A k tomu se samozřejmě připojil předseda ODS, nejslabší předseda v historii této kdysi velké a slavné strany a podle mého názoru nejslabší politik v polistopadovém období vůbec, Martin Kupka. Když mi na své sociální síti silácky vzkázal, že by mě měl Babiš poslat za Ural a že jsem Putinovým hlasem v České republice. Já bych si chtěl dovolit reagovat na tyto komentáře, na tyto výstupy, které jsou samozřejmě v očích racionálně smýšlejících lidí naprosto směšnými výkřiky, jež nemají s realitou dnešní doby vůbec nic společného. Realita dnešní doby je taková, že Evropa se snaží ukazovat svaly, které už dávno nemá. Momentálně jsme se dostali do stavu, kdy nám Saúdská Arábie zastavila kohoutky celé řadě rafinerií, oznámila, že nebude plnit své závazky, kdy Evropa trpí zásadním nedostatkem plynu. My v České republice máme zdaleka nejméně naplněné zásobníky za poslední roky, protože ten plyn prostě není a je příliš drahý, když už je. A v momentě, kdy Polsko a Francie má snížený rating od mezinárodních agentur, v momentě, kdy na každé deváté francouzské čerpací stanici nejsou pohonné hmoty. To je informace, kterou vám média téměř nezdělují. Když jsme na prahu obrovské ekonomické krize, protože právě ty ceny energií dosahují stropu a budou mít samozřejmě negativní vliv na vývoj naší ekonomiky, na inflaci a můžeme se jenom modlit za to, aby jich tady v zimě bylo dostatek. V době, kdy namísto dialogu ceníme zuby a snažíme se vyeskalovat celé to napětí onoho vojenského konfliktu na Ukrajině, je Evropa prostě papírovým drakem, papírovým možná spíš slonem, jenž ztrácí sílu, ale přitom se snaží stále ještě v úzovkách machrovat a říkat, my všechny porazíme, my jsme ti hrdinové. Kdo sledoval projev Ursuly von der Leyen, o kterém raději moc česká média neinformovala, příliš jej nerozebírala, já když jsem je chtěl zmínit na 360 na CNN Prima News, tak mě moderátorka Lucie Čermáková okamžitě zastavila, že odbíhám od tématu. No, neodbíhám, pokud se tedy bavíme o tom, že Evropská unie se nám snaží nějakým způsobem tady řídit naše životy. Jinými slovy, že sedíme v autobusu jménem Evropská unie a řídí ho pološílený blázen na steroidech a na drogách, který už opravdu ztrácí kontakt s realitou, tak se jedná o naprosto zásadní věc, ke které bychom se měli vyjádřit a s níž bychom se měli vypořádat. Ursula von der Leyenová prokázala, že není schopná vnímat realitu současné doby. Ona vykreslila situaci v Evropě jako extrémně růžovou, báječnou. V jedné větě říká, že jsme z 90% při výrobě elektromobilů závislí na materiálech a dodávkách z Číny a z druhé strany říká, že Evropa je naprosto suverénní, samostatná a výborně prosperující část světa, která nemá konkurenci. To je jednoznačný znak naprosté deziluze a opravdu odtržení od reality. Fakticky se snaží centralizovat, federalizovat Evropu, fakticky se snaží uzurpovat na téhle lodi bláznů čím dál tím větší porci moci. A namísto toho, abychom konečně vzali do svých rukou zdravý rozum a abychom přistoupili racionálně k
těm problémům, které v současné době sužují náš kontinent, naši zemi, tak se uchylujeme čím dál tím více hysteričtějším výkřikům a obviňováním každého, kdo nesouhlasí s oním jediným možným světonázorem z nějaké kolaborace a nahrávání protivníkovi. Přátelé, pojmenování pravdivého stavu není kolaborace. Diskuze s protivníkem, s oponentem není jeho podbízení, nebo podbízení se jeho názorům. Já se nedivím, že Martin Kupka vnímá takto tu situaci, protože on je submisivní omega samec, který kdykoliv jedná se svými moci pány v Bruselu, tak tam jede v předklonu v podstatě jenom přijmout instrukce. Nikdy nic neprosadí a nehájí české národní zájmy. On tam jede jako lokaj, jako vazal. A proto nemůže rozumět tomu, že někdo jiný může hovořit, byť i s protivníkem, byť i s názorovým oponentem, zcela sebevědomě a prosazovat naše národní zájmy. On to nikdy nedělal. On tomu nerozumí. Je to kategorie, která je zcela mimo jeho vnímání. Co mě na tom ovšem zaráží nejvíc, je jeho výrok, že by mě Babiš měl poslat někam za Ural, což je jednoznačná ilustrace jeho bolševického smýšlení. Kdo posílal své názorové oponenty za Ural? Víte, Martin Kupka se ještě ani jednou neměl odvahu postavit se mi ve studiu v přímé názorové konfrontaci. Myslím, že by dopadl podobně jako Jan Jakob. Možná, že by neodešel, ale ta ostuda by byla ještě větší. Ale posílat oponenty na Ural, za Ural, na místo jakékoliv diskuze, na místo vyvrácení jejich argumentů na věcné bázi, kdo tohle dělal? Pouze jenom bolševici. Tady je ukázka toho, že Martin Kupka je svým smýšlením totalitní bolševik. Není ochoten vůbec debatovat, na to nemá samozřejmě, ani nemá žádné věcné argumenty, kterými by to podpořil, ale on právě se snaží svoje protivníky umlčet. Kdyby bylo na něm, tak nám postaví gulag. Jsem si tím naprosto jist. On by první stavil gulagy, tenhle ten ODSácký svazák. Ale chtěl bych mu touto cestou vzkázat to, co už jsem publikoval, ale ještě to možná rozvést. Pane Kupko, nenajdete ani slovo v mých projevech, ve kterém bych já se stavil na stranu Ruska. Skutečnost, že racionálně poukazuji na to, že v zájmu bezpečnosti celé České republiky a v zájmu bezpečnosti celého starého kontinentu je uzavřít mírovou dohodu na Ukrajině co nejdříve. Mimochodem je to i v zájmu Ukrajiny samotné, protože každý den přichází o další kilometry čtvereční svého území. To není nahrávání Rusku. To je naopak hájení zájmu našich občanů. Vaše výkřiky, že na Ukrajině se bojuje za Českou republiku, těm už nevěří vůbec nikdo. Jsou to jenom komediální estrády pro naprosté fanatiky, kteří nejsou schopni vnímat, jaká je skutečná situace na té frontě. Na Ukrajině se za Českou republiku nikdy nebojovalo. To je fakt. To není žádný proruský propagandistický blábol. To je fakt. Na Ukrajině se vždy bojovalo za zájmy mocných a bohatých lidí a Ukrajina a ukrajinský lid, ten obyčejný lid, je obětí tohoto velmocenského boje. A právě proto, že nehodlám přihlížet dalšímu krveprolití, jako vy, který se frajersky a silácky fotíte v Mošnově se samopalem, přitom to držíte jak prase kost a je vidět, že byste při prvním výstřelu si vyrazil všechny zuby. Tak já nejsem ochoten si získávat laciné politické bodíky na tom, že budu dál nechávat zbytečně umírat ukrajinské muže, ukrajinské lidi, ale i ruské lidi. Já prostě nechci žádné krveprolití a ta válka už je dávno rozhodnutá. A jediné, co nám může přinést, pokud ji včas neukončíme, bude další stupňování onoho napětí a hrozící přerození celé té války v naprosto zásadní kataklizmický konflikt, který by měl katastrofální následky pro celou Evropu. Víte, možná, že jste nechtěli slyšet ty argumenty, které na té konferenci padly.
Seznam zprávy označil ty výroky Fjodora Lukjanova, který samozřejmě hovořil online, přitom novináři úplně hloupě ještě předtím, den předtím tvrdili, že přijede do Prahy, nejsou schopni si zjistit ani základní fakta a uvěřit si, že je to nemožné, že to prostě je zcela mimo jakoukoliv realitu, ale přesto nám novináři, kteří jsou strážci té pravdy, té údajné pravdy, nám tvrdili ještě den předtím, že do Prahy přijede i Lukjanov. A možná, že nechtěli slyšet to, co tam Fjodor Lukjanov řekl. A to je fakt, že kdyby k takovému konfliktu došlo, tak prostě nejvíc to odnese střední Evropa. Nejvíc to odneseme my. A vy byste proti tomu neměli žádný argument, protože se tohle vyvrátit nedá. To je očividný fakt. A možná, že nechcete, aby to slyšela naše veřejnost. Aby vám dál věřila ty vaše lži, ty vaše propagandistické výkřiky, které nemají s realitou a s jejich životy a svých bezpečností vůbec nic společného. Právě proto se snažíte kohokoliv, kdo není na vaší straně, kdo nesouzní s těmi vašimi pomatenými, šílenými výplody, umlčet, diskreditovat, onálepkovat ho jako proruského kolaboranta. A co je na tom nejzásadnější? Když pan Valášek píše, že někteří řečníci mluvili o například Miloš Zeman o Číně, a další, že tam byl pan Černogurský a zmiňuje to, že pan Lukjanov nezmínil některá fakta, tak je velmi pozoruhodné, že pan Valášek se ani slovem nezmínil o tom, o čem jsem tam hovořil já. Protože by se mu to nehodilo do krámu. Ani trochu. A přátelé, právě proto, že jsem vystupoval v bloku týkajícím se médií, tak bych si vám dovolil tady přednést ten projev, který jsem tam včera měl, byť ve zkrácené podobě, protože tam nebyl čas, dneska vám ho přednesu celý. Abyste si sami udělali obrázek, nakolik je proruský, nakolik je nějakým způsobem lokajský nebo podbízivý vůči Rusku. Víte, kdo nás přibližuje míru? Vitkov, Kushner, Radcliffe, šéf CIA, kteří jezdí do Moskvy jednat? Nebo Ursula von der Leyen, Martin Kupka se samopalem a všichni ti, kteří tvrdí, jsme připraveni se bránit, budeme se vyzbrojovat a na ten konflikt s Ruskem budeme plně připraveni. A já jsem přesvědčen, že ti první, že to, že jedou do Moskvy si sednout se zástupci Ruské federace a snaží se vyjednat podmínky ukončení toho zbytečného krveprolití je výrazně rozumnější a racionálnější a přibližuje nás to k míru, než ti druzí, kteří tady svými hloupými siláckými gesty nás jenom přibližují centimetr po centimetru blíže tomu horkému konfliktu. Za situace, kdy Robert Fico i Andrej Babiš velmi vážně hovoří o tom, že se blížíme tomu konfliktu a že skutečně už je to na hraně. Za situace, kdy o tom hovoří prezident Klaus, prezident Zeman, je extrémně nerozumné přestat se bavit. A jenom na sebe cenit zuby a vyhrožovat si, protože tohle skutečně nemůže vést k ničemu jinému, než k nějakému ozbrojenému střetu. A ty důsledky by byly pro naše životy naprosto ničivé. Dopadli bychom stejně jako Ukrajina, ještě hůře. Opravdu to chceme? Chceme nechat Evropu, Českou republiku v rukách nějakých šílenců, kteří nám tady budou určovat, že se nesmíme bavit s protivníkem, že nemůžeme s nimi vyjednávat? Já myslím, že nikoliv. Je to obrovský hazard. Je to obrovský hazard, pokud dále budeme naslouchat Ursule von der Leyen, Friedrichu Merzovi, Petrovi Pavlovi. Je to hazard s naší budoucností, je to hazard s mírem, je to nadbíhání tomu konfliktu, který je opravdu přímo za dveřmi. A já se do té propasti nechci dostat, já do ní nechci sklouznout za žádnou cenu, protože považuji mír za nejvyšší hodnotu našich životů. Jak řekl klasik, mír není všechno, ale bez míru všechno ostatní neznamená nic. Tihle lidé si to neuvědomují a právě proto pokračují ve svém proválečném štváčství, které nám nemůže v žádném případě a za žádných okolností, v žádném scénáři přinést cokoliv pozitivního. Pokud tady můžete, prosím, a sdílejte má slova dál, pokud s nimi souzníte, pošlete
třeba část nebo celé tohle video svým známým, aby pochopili, že Reichlovi opravdu nejde o to nadbíhat Rusku, protože jediný, kdo tady někomu nadbíhá, jsou tito lidé typu Kupky a některých žurnalistů, kteří si hrají na novodobé kazatelé morálky, kteří jsou v podstatě inkvizitory, jenž nálepkují a reputačně likvidují každého, kdo jim nejde na ruku. Ať si lidé uvědomí, že to ratio je zcela jednoznačně na naší straně. Ještě než se do toho proslovu pustím, tak zdůrazním ten jeden zkaz Martinovi Kupkovi, který jsem slíbil. Vy, pane Kupko, tvrdíte, že jste na straně Ukrajiny. Já jsem nikdy na straně Ruska nebyl, já jsem vždy hájil pouze české národní zájmy. To vy opakovaně říkáte, že na Ukrajině se bojuje za Českou republiku. Takže pokud někoho někam někdo posílá, tak první, kdo by měli být příkladem, jste vy. Sundejte ten váš teflonový oblek, nasaďte maskáče, vemte si ten samopal do ruky a ukažte nám, že umíte dostát svým slovům. Že nejste jenom falešný tlachal, který se snaží ukazovat své svaly, ale přitom není schopen podpořit svá hrdinská slova jediným reálným konkrétním činem. Nikdo z vás to nikdy neudělá. Nikdo z těch válečných štváčů, kteří tady volají, jak jsou na straně Ukrajiny, jak musíme Ukrajinu podporovat všemi svými zdroji a silami, vším, co máme, nikdo z nich nepodpoří Ukrajinu tím, co má on sám. Nasazením vlastního života. Jděte nám to dokázat. Do té doby jste jen prostě pouťoví vyvolávači, kterým se můžeme všichni jenom smát. Farizejové, kteří těží politické body z utrpení jiných lidí. A proto vám je pohrdám. Naprosto a nezvratně. Přátelé, dovolte mi tedy, abych vám v tuto chvíli přednesl svůj projev v plném znění, tak, jak jsem je měl připraven na včerejší konferenci Svatopluk, a vy sami si udělejte obrázek, jak moc je ohrožením bezpečnosti naší budoucnosti v České republice. Vážené dámy, vážení pánové, původně jsem dnes hodlal hovořit o obecné roli médií v naší společnosti. O tom, jak se postupně transformovala z pozice nestranných reportérů popisujících aktuální či historické události v aktivistické diktátory jediné přijatelné pravdy, nemilosrdně drtící každého, kdo se jejich světonázoru odmítá podrobit. Avšak po včerejším článku publikovaném na webu Seznam zprávy s titulkem Na akci s Putinovým ideologem má vystoupit Zeman, jsem se rozhodl svůj projev zaměřit k tomuto manipulativnímu výplodu, jenž představuje dokonalou ilustraci absolutního úpadku a degradace většiny západních mainstreamových médií. Podstatu celého tohoto štvavého pamfletu lze shrnout do jedné jediné věty. S těmi, kdo nekonvenují našemu vidění světa, je zapovězeno mluvit, či si dokonce vyslechnout jejich názor, a kdo tento zákaz poruší, je zjevný kolaborant, jenž musí být vyobcován ze slušné společnosti a všemi prostředky zničen. Pokud bych pan Valášek byl alespoň trochu schopen vnímat historické paralely, z čehož jej opravdu nepodezřívám, tak by se za svůj výtvor musel stydět. Byl totiž jako vystřižený z dob nacismu či komunismu, kdy každý, kdo se byt jen odvážel komunikovat s protistranou, byl označen za agenta cizí moci a tehdejšími prorežimními médii reputačně nemilosrdně zlikvidován. Jeho článek je tak dokonalou ukázkou smutné reality dnešní doby, v níž si mainstreamová média v ničem nezadají s rétorikou Der Stürmer či Rudého práva. Ať se sami rádi pasují do role strážců demokracie, ve skutečnosti jsou to právě oni, kdo základní principy demokracie s bolševickou zaujatostí nemilosrdně pošlapávají. Ani náznakem jim totiž nedochází, že základním pilířem
na němž celá konstrukce demokratického světa stojí, je naopak právo, potřeba a vpravdě i nutnost diskutovat i s těmi, kdo zastávají odlišné postoje a názory, než jsou ty naše. Demokracie je založena na přesvědčení, že své oponenty neumlčujeme, nezakazujeme jim mluvit, nýbrž s nimi otevřeně diskutujeme. Pojďme si tedy v této souvislosti položit několik klíčových otázek. Je skutečně problémem, že spolu lidé z opačných stran jsou ochotní a schopni mluvit? V čem tento dialog ohrožuje naši bezpečnost? A neohrožuje naši bezpečnost naopak mnohem více to, že spolu mluvit nebudeme? A vzájemnou výměnu svých stanovisek omezíme na zprostředkovanou výměnu výhrůžek vojenskými akcemi? Demokracie přece není o tom, že nasloucháme jen těm názorům, které konvenují našemu vidění světa. Přičemž ty nepohodlné a neschválené zakážeme a umlčíme. Demokracie je o střetu argumentů a nezadatelné svobodě každého jedince si vytvořit svůj vlastní názor. Odpovědí na oponentní argument nemá být odchod od stolu a zákaz tento argument znovu vyslovit. Odpovědí má být lepší argument. Ten, kdo se snaží zabránit svému oponentovi prezentovat své názory, tak fakticky přiznává, že žádné lepší argumenty nemá. A že se pouze obává, že by široká veřejnost pochopila a prohlédla, že je pouhým inkvizitorem, jenž své názory neumí prosadit jinak než silou a zákazem. Na obdobných principech jako demokracie je pak postavena i diplomacie. Diplomat nejedná pouze s přáteli. Státník nevyjednává pouze s lidmi, s nimiž souhlasí. Mír se totiž nevyjednává s přáteli. Mír se vyjednává výhradně mezi oběma stranami konfliktu. Tedy ten, kdo snahu o dosažení ukončení války na Ukrajině pouze nepředstírá, jako vy, a myslí seriózně, se z logiky věci nemůže vyhnout jednání se zástupci Ruské federace. Strategie siláckých výhrůžek, zastávaná Evropskou unií, nás od míru pouze vzdaluje. Po 4 letech realizace této selhávající strategie je nejvyšší čas si to uvědomit. K míru nás naopak přibližují jednání, která vedli v Moskvě zástupci Spojených států amerických. Witkoff, Kushner či Radcliffe nejsou proruští kolaboranti. Jsou to lidé, kteří vyvíjejí seriózní snahu konflikt ukončit. Evropa by jim neměla podrážet nohy, ale měla by se k jejich jednání připojit. Ursula von der Leyen není hrdinou bojovnicí za naši bezpečnost a za evropské hodnoty. Je pouze dalším válečným štváčem, politicky i finančně profitujícím z masivního zbrojení. Vážení kolegové, žijeme v době války a rostoucího mezinárodního napětí. Neustále hovoříme o potřebě dalšího vyzbrojování, odstrašení, o vojenské připravenosti. Tohle je ovšem strategie pro budoucnost naplněnou všudy přítomným strachem. Budoucnost založenou na neustálém balancování na tenké hraně započetí masivního vojenského konfliktu s využitím jaderných zbraní. O strategii pro vedení budoucí války slyšíme naše média hovořit každý den. Kam se ale poděla strategie pro mír? Kde se na naší cestě stala tato nejvyšší hodnota našeho života téměř zakázaným slovem? Mír není synonymem pro slabost. Je tomu právě naopak. Pouze ty nejsilnější osobnosti jsou v časech extrémně proválečné atmosféry schopny postavit se tomuto fanatickému proudu a učinit vše, co je v jejich silách, aby takovému konfliktu předešli. Můžeme mít 10 letadel, 100 tanků a 1000 raket. Avšak žádná raketa neumí ukončit krveprolití a žádný tank neumí podepsat mírovou smlouvu. Zbraně mohou být součástí naší obrany.
Ovšem naše skutečná bezpečnost a život v míru může být zajištěna pouze soustavným a trpělivým diplomatickým vyjednáváním. V optice aktuálního střetu na východě Ukrajiny tak nesmí a nemůže být strategií pokračování v dosavadní zcela selhávající politice, jeho neustálého prodlužování a přiživování sílící eskalace. Naší povinností je tento konflikt, jenž v současné době nepřináší nic jiného, než zbytečně prolité potoky krve, co nejdříve ukončit. V zájmu Ukrajiny, v zájmu Evropy a především v zájmu občanů České republiky. A k dosažení tohoto cíle nás nepřivede to, že budeme pokračovat v dogmatické dehonestaci všech těch, kteří chtějí navázat dialog s protistranou. Právě naopak. Každý pokus o smysluplnou diskuzi a zblížení vzájemných stanovisek bychom měli vítat a otevřeně podporovat. Já osobně nechci žít v Evropě, která se bude stále více a intenzivněji připravovat na válku. Chci žít v Evropě a v naší zemi, jejíž prioritou bude zajištění dlouhodobě udržitelného míru pro všechny své občany. Nikoliv míru dočasného a pouze pro někoho. Nýbrž míru trvalého a pro všechny. A to včetně těch, které dnes můžeme považovat za své nepřátele. I oni jsou lidé jako my. Všechny nás přece spojuje jeden společný jmenovatel. Touha žít šťastný život a vychovávat naše děti ve světě bez válek. Naší strategií tak nesmí být posilování současných nepřátelských vztahů a vytváření nepřátel nových. Naší strategií má být intenzivní a neutuchající snaha přetvořit současné nepřátele v budoucí přátele a partnery. Této mety však nemůžeme nikdy dosáhnout zbrojením a ostentativním a až dětinským odmítáním vzájemného dialogu dle pokroucené logiky Lukáše Valáška, Martina Kupky a jejich souputníků. Můžeme je dosáhnout pouze racionálním a moudrým vyjednáváním s důrazem na vzájemný respekt a pochopení postojů všech zúčastněných stran. Včetně Ukrajiny, včetně Ruska. Bohužel je to právě tato všudy přítomná mediální ostrakizace a nálepkování všech, kteří preferují podanou ruku na místo výhrůžek a vyceněných zubů, jež nás vzdaluje od dosažení míru, a jež nás centimetr po centimetru přibližuje k fatálnímu vojenskému střetu s katastrofálními následky pro nás, pro všechny. Ano, je nesmírně snadné a populární označit Fjodora Lukjanova za Putinova ideologa a propagátora války. Znemožnit mu prezentovat své postoje a onálepkovat všechny, kdo se jen odváží s ním diskutovat za zrádce našeho národa. Z hlediska zajištění budoucí bezpečnosti, jak v naší zemi, tak i v celé Evropě, je však výrazně rozumnější jeho argumenty vyslechnout, předložit mu vysvětlení naší pozice a dospět ke shodě na základním faktu, že vojenský střet je prohrou pro všechny a že mír a vzájemný dialog je jedinou rozumnou cestou ze současné extrémně vyhrocené situace. Ano, je nepoměrně snazší někoho příkře odsoudit a odmítnout s ním diskutovat. Mnohem složitější, avšak výrazně přínosnější, je sednout si s ním společně k jednomu stolu a trpělivě jednat o podmínkách dohody, na jejím základě dojde v co nejkratší době k ukončení zbytečného krveprolití mladých mužů bojujících na obou stranách fronty a k dosažení bezpečnostních záruk minimalizujících riziko znovu vypuknutí bojů na rusko-ukrajinské hranici a eskalace tohoto konfliktu do celosvětové úrovně. Diskutovat nejen s ním, nýbrž i s jakýmkoliv dalším reprezentantem Ruské federace, jenž bude ochoten o míru a o ukončení války na Ukrajině seriózně jednat. I kdyby jejich jméno mělo být Sergej Lavrov nebo Vladimír Putin. Pojďme tedy dnes společně kategoricky odmítnout snahu aktivistických žurnalistů působících v mainstreamových médiích diktovat nám seznam těch, s nimiž je zakázáno mluvit.
Vymezme se proti jejich systematické snaze o reputační likvidaci každého, kdo projeví odvahu se vzepřít tomuto vylhanému narrativu o proruských silách v naší zemi, snažících se oslabit či narušit bezpečnost České republiky. Ve skutečnosti jsou to totiž právě tito prováleční štváči, kdo svým fatálním nepochopením současné geopolitické situace s fanatickou proválečnou rétorikou hazardují s budoucností nás všech. Téměř nikdo z těchto falešných uzurpátorů jediné možné pravdy, působících na naší mainstreamové mediální sféře, totiž nechápe, že naprosto nejzásadnější otázkou současné doby není, s kým se mluvit nesmí. Nýbrž naopak, s kým musíme být schopni mluvit, pokud chceme válku jednou ukončit. Dokud totiž existuje dialog, existuje i možnost dohody. Dokud existuje diplomacie, existuje možnost deeskalace současné extrémně napjaté situace. A dokud existuje jednací stůl, u něj jsou ochotni zasednout reprezentanti obou stran, existuje i možnost, že o budoucnosti Evropy nebudou rozhodovat pouze zbraně. Dámy a pánové, neobávejme se dialogu. Neobávejme se vzájemné výměny, byť i protichůdných názorů. Neobávejme se argumentů. Neobávejme se jednání. A rozhodně se neobávejme se vší vehemencí postavit systematickému mediálnímu lynči, jehož jediným cílem je nás od této snahy odradit a reputačně v očích většinové populace zdiskreditovat. Byť se pro nás, kteří to s nastolením míru v Evropě myslíme upřímně a vážně, jedná o velmi trnitou cestu, plnou překážek v podobě primitivních útoků a urážek ze strany válečných štváčů, přímo či nepřímo profitujících ze současných závodů ve zbrojení, musíme tento úkol vnímat nikoliv jako naše právo, nýbrž jako svou povinnost a učinit vše, co je v našich silách, abychom dosáhli naplnění našeho hlavního poslání, kterým je zajistit pro naše děti život v míru. Žádná cena, kterou budeme muset pro naplnění tohoto úkolu ve vztahu k našim osobním ambicím zaplatit, není dost vysoká. A za sebe říkám, že jsem připraven bez váhání uhradit. Navzdory všem valáškům tohoto světa musíme usilovat o to, aby utichly zbraně, udržet otevřené dveře k jednacímu stolu a udržet konstruktivní dialog se všemi, kteří budou ochotni otevřít dveře k témuž cíli z druhé strany. Nedovolme další dláždění cesty k válce, jehož jsme aktuálně svědky. Hledejme každou, byť i sebevíce klikatou a trnitou cestu k míru, jednejme dříve, než za nás začnou mluvit zbraně. A neustále přitom mějme na paměti nadčasový citát Benjamina Franklina. Nikdy neexistovala dobrá válka ani špatný mír. Děkuji vám za pozornost. Tohle byl, přátelé, můj projev, který jsem chtěl celý přednést včera. Bohužel z časových důvodů na to nedošlo, ale jsem rád, že jsem měl možnost jej přednést dnes tady před vámi. Asi pochopíte, že v momentě, kdy vyšel článek na Seznam zprávách, kterým jehož cílem bylo samozřejmě odradit nás od té účasti na té konferenci, což v případě Jana Zahradila se dokonce i povedlo, tak já jsem ani na jednu vteřinu neváhal se té konference zúčastnit. Nebudu ustupovat inkvizitorům v žádném případě nikdy a za žádnou cenu. Přátelé, budu velmi rád, když budete tento můj projev sdílet, protože dle mého názoru se jedná o hlas rozumu, jenž může pro Českou republiku přinést mnohem více než nějaké populistické šaškování v maskáčích či focení se samopaly. Na jedné straně musíme dosáhnout míru a na té druhé musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom zachránili Evropu a Českou republiku ekonomicky, neboť skutečně míříme do doby, která nebude vůbec příjemná a která s ohledem na dramaticky rostoucí ceny všech možných komodit, kdy plyn už se dnes obchoduje za cenu kolem 80 eur za megawatt hodinu
a pohonné hmoty samozřejmě už jsou v rámci ve stavu naprostého nedostatku, tak to nemůže nikdy vyústit vůbec nic dobrého. Prosím, pojďme vzít rozum do hrsti. Opravdu tedy přestává veškerá legrace. Tohle už není o nějakém blábolení proevropských nesmyslů a o nějakém zastávání se Green Dealu, o nějakém dalším šíleném plnění klimatických cílů, které si vytyčili všichni ti sociální inženýři z Bruselu. Fanatici, kteří vůbec netuší, kam Evropu vedou. A nebo možná tuší. A o to je to horší. Pojďte prosím s námi. My nejsme tady od toho, abychom fandili Rusku, my jsme tady od toho, abychom reprezentovali zájmy našich občanů. Na rozdíl od těch, kteří se tak tváří, kteří mají plnou pusu naší bezpečnosti a potřeby vyzbrojování, ale ve skutečnosti jen hrabou do vlastní kapsy a nahrávají všem těm, kteří se nás snaží k tomuto šílenému válečnému konfliktu dovést. Nestojím na straně Ruska, nestojím na straně Ukrajiny, nestojím na straně Spojených států evropských a rozhodně nestojím na straně Evropské unie. Stojím na straně míru a na straně obyčejných lidí. Zejména těch z České republiky, protože to je moje povinnost. Vy jste mě vyslali do Poslanecké sněmovny, vy jste jedinými mými nadřízenými, není jim ani pan Valášek, není jim ani pan Kupka a proto se jejich slovy rozhodně nehodlám řídit a nedám na jejich výhrušky a jejich výzvy k tomu, abych se podrobil jejich úplně pomatenému vidění světa. Dám pouze a jenom na to, co chcete vy, s čím jste mi svěřili svoji důvěru, s čím jste mi dali svůj hlas. To je pro mě moje Bible, to je můj základ a tomu se nikdy nespronevěřím. Dámy a pánové, moc vám děkuji za vaši pozornost. Myslím, že důležitější téma dnes opravdu mít nebudeme a tak budu rád, když budete opravdu tohle video sdílet dál. Příští týden budeme na cestách, můžete se podívat na webové stránky Strany pro. Téměř každý den budeme někde vystupovat a já se na to moc těším. A pevně doufám, že i nadále nás budete podporovat na této cestě, která z mého pohledu je jedinou možnou cestou pro bezpečnou a prosperující budoucnost naší země. Minulý týden průzkumy veřejného mínění ukázaly, že celá ta naše parta v tom klubu SPD, tedy hnutí SPD, strana pro, strana svobodných a Trikolora, sílí, a to velmi zásadně. Ze 7,5% jsme při součtu na 10%. Věřím, že je to odraz skutečnosti, že lidé pochopili, že to myslíme vážně a že budeme jejich zájmy hájit ze všech svých sil, ať se to někomu líbí nebo ne. Budu velmi rád, když alespoň trošku přispěju k tomu, aby u nás utichly ty proválečné hlasy a zazněly více hlasy pro mírové. A jsem velmi rád tomu, že Andrej Babiš dnes ve svém proslovu se i tohoto tématu dotkl a že fakticky se shodujeme na základním pohledu na celou tu věc, že se více mluví o válce než o míru a že namísto nás, co by evropského kontinentu, který by měl být na tom míru největší zájem, se o něj snaží mnohem více zástupci Spojených států amerických, přičemž Evropa v této snaze je naprosto impotentní. Otázka je, jestli je to jenom neschopnost a amatérismus nebo záměr. Já si bohužel myslím, že to druhé. Přátelé, moc vám děkuji za pozornost, prosím o sdílení tohoto videa dále, budu si toho velmi vážit. A věřte mi, že já vás nikdy a za žádnou cenu nezradím a v žádném případě neuhnu a neustoupím jakémukoliv mediálnímu tlaku. Mějte se moc pěkně, držte se a zůstaňte s námi. Ať žije naše vlast, ať žije naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

0: vítám, dámy a pánové, teď už tady opět zase živě. Dneska je to takový maraton zde na svobodném vysílači, ale nevadí, akorát se tady musím potěšit, jinak mi to tady vleze až do uší. Nuž, zdravím vás, máme tady komentované to zpravodajství. Pan Tichý mi zatím ještě nic neposlal, kouknu, ještě aktualizuji jednou, zatím nic nepřišlo, takže čekám na nějaké podklady od pana inženýra Jaroslava Tichého, aby jsme se mohli kouknout tedy na to komentované zpravodajství. Zase to bude souhrn všeho, co se za týden událo a odehrálo, co jste možná neslyšeli a neviděli v našich vašich veřejnoprávních a korporátně fašistických médiích. Případně jste to nejspíš, jestli jste to zaslechli a uviděli, tak spíše to bylo v nějakém zase jejich to narrativu, že ano. To je důležité, aby jsme to věděli. Zase poznamenám na začátek, že ničemu zde nevěřte, vše si prověřujte z několika v úvozovkách nezávislých to zdrojů, abyste se na to mohli kouknout. Mám tu od Lukáše Hotěna něco, takže bychom se na to mohli podívat.
1: Radšič, oj prý vidí!
0: Migrantů, ovšem podle arabisky a politoložky Zory Hesové z Českého rozhlasu se vlastně skoro žádné násilí muslimských migrošů v Evropě neděje a vše víme se přece té krajní pravice. Český rozhlas je prostě jen rudé právo dneška. Italské děti tedy pochodují a mládež, ale i starší lidé tady koukám jsou tedy v Rozánu, v Milánu a jsou chráněni svými rodiči a doprovázení, protože nechtějí být obtěžováni, aby ti severoafrickými muslimskými přistěhovalci. A rodiče k tomu říkají, pokud stát naše děti neochrání, uděláme to my. Takže to jsou dost důležité věci. Samozřejmě Český rozhlas a tady nějaká Zorka Norka Horka, doktorka Zorka Horka Hesová, samozřejmě to budou právě podávat tímto zase narrativem. Aby jsme to věděli, že ano. A zatím Český rozhlas jede svoji propagandu, že se nemusíme bát masové migrace muslimů do Evropy. Problémy s islámskou migrací nebo imigrací, protože je nelegální, jsou větší. Problémy s islámskou jsou menší, než před pár lety by se zdálo. No-go zóny jsou mýtus, tvrdí paní Hesová. Takže tu máme odkaz na její plkání v rozhlasu, lži a dezinformace Českého rozhlasu tady máme, jsou již dlouhé roky vyvráceny prostými fakty a daty, takže si k tomu můžete přečíst Islám a terorismus, to je kniha, kterou najdete v nakladatelství nebo knihkupectví Kosmas, abyste se na něj mohli kouknout. A Eurábie, mýtus nebo realita budoucnosti, to je taky další kniha, Eurábie a třetí vlna, což je další kniha, aneb islamizace, masová migrace. To jsou jenom takhle od Lukáše Lhotěna, za což mu moc děkuji, věcičky, abyste se na ně podívali, aby jsme se na ně podívali vlastně všichni. Doufám, že se slyšíme v pořádku, že se nic nepokakalo. A my bychom se mohli kouknout ještě na Giorgio Meloni, takhle rychle, než mi... První už teď přišlo, tak ještě Giorgio Meloni jsem slíbil. Italská poslanecká sněmovna schválila takzvaný Valditarův zákon, který zavádí úplný zákaz tématu LGBT plus minus autobus IQ, hlavně minus, v mateřských školách a základních školách a zároveň zavádí povinný souhlas rodičů se sexuální výchovou na vyšších stupních škol. Výsledek hlasování parlamentu, 151 hlasů bylo pro, 113 je proti a opozice hovoří o návratu do středověku. Více než totiž 500 tisíc podpisů bylo mezi tím shromáženo pod peticí za referendum o zrušení zákona. Požadovaná hranice podle italské ústavy tak prý již byla dosažena. Spor o podobu italského školství vstupuje tedy do dalšího kola, vy byste to měli sledovat. Jaký je váš pohled na tuto věc, ptá se tedy Martin Cibulka. Nuž, ale já už to tady prokliknu, ať se na to koukneme. Ať to tady máme na očíčka, ještě vám to vlastně tady prokliknu. Šupsky, dubsky, takhle, abyste to viděli a jdu to číst druhého, tak pan Tichý, první podklady mám začít. Takže se koukneme, dámy a pánové, na zprávy z Ruské federace, těmi teď začnu, pak budou následovat události na Ukrajině, další bude konflikt na arabském poloostrově, pak bude iránský konflikt konkrétní, jako páté budou informace z USA a jako šesté novinky odinut. Jako sedmé budou aktuality z Evropské zóny a zajímavosti z domova, aby jsme to měli zakončit, protože pak už jsme se měli kouknout na tematické okénko a nebo historie v pohybu. Tak, pan Tichý se omlouvá, dorazil trošku později z toho československého setkání, tak zkrátka musíte vzít za vděk aspoň, nebo přimouřit očičko paní Pirátové, tak a pánové Piráti, abyste to sjeli se mnou. Takže jdeme na to. Konec konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou je nepravděpodobný dříve než na konci roku 2028, se tady píše. A my se na to tedy jdeme kouknout. Nuž. Současný tedy ozbrojený konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou má všechny předpoklady pro přechod do zdlouhavé víceleté fáze. Podle současných odhadů specializovaných vojenských analytiků a geopolitických expertů je nepravděpodobné, že by boje skončily před koncem tedy roku 2028, to máme ještě 2¾ roku, že ano. Proces vyrovnání je spožděn kvůli hlubokým systémovým neshodám mezi stranami a rozsáhle vnější podpoře kyjevského režimu, kde se na to píše avia.pro Lomí News, novinky. Tak, scénář dlouhodobé konfrontace je podpořen daty o plánování rozpočtu a vojenských rozkazů, asi to je máme výdajů nebo klíčovými účastníky procesu. Zejména země Severoatlantické aliance, tedy NATO, přešly na dlouhodobé smlouvy na modernizaci, tady má být evropské vojenské logistiky a rozšíření výroby munice s ohledem na nadcházející roky. Ruská strana naopak systematicky převedla vojensko-průmyslový komplex do režimu nepřetržitého provozu, čímž zajistila stabilní zásobování skupin vojáků. No už jdeme se kouknout na dvojku, ať to nezdržujeme. Takže to jsou nějaký anální litici a experti, ale nevím, odkud byli, no tak světový prej, no tak uvidíme. Projev ministra zahraničí Sergeje Lavrova při zahájení 4. kongresu mezinárodního rusofilního hnutí v Moskvě 17. září. Drazí přátelé, dámy a pánové, jsem potěšen, že mám příležitost hovořit s účastníky mezinárodního rusofilního hnutí na tomto svatém symbolickém místě v síni tedy velitelů v Muzeu vítězství. Jak víme, shromáždili jsme upřímné přátele naší země z více než 50 zemí světa, ale to je jen malá část těch, kteří mají laskavý postoj k Rusku, milují ruský jazyk a dědictví Alexandra Puškina, Igora Turgeněva a Lva Tolstého. Takže mládežnický festival v Jekatěrinburku právě skončil. Vystupoval jsem tam a samozřejmě to zanechalo velmi silný dojem. Vzpomenu, že tam bylo zastoupeno tedy asi 10 000 mladých lidí z více než nakonec 190 zemí, téměř všech členských států z OSN. A přijeli tam dobrovolně na volání svého srdce. A bylo jasné, s jakým velkým zájmem se účastnili různých to akcí. Není pochyb o tom, že mají krásné vzpomínky na naši tedy zemi a komunikaci se svými ruskými vrstevníky. Takže super, mládež se tam sjela z celého světa, takže to jsou skvělé zprávy a my se přesuneme na trojku a koukneme se na důsledky rozmístění zbraní USA na oběžnou dráhu. Ty prý budou katastrofální. Mluvila o tom Maria Zacharová, mluvčí samozřejmě ruského zamíny ministerstva zahraničních věcí. Takže ruské ministerstvo zahraničních věcí už v 15. to bylo v úterý, uvedlo, že přiznání USA ohledně rozmístění zbraňových systémů na oběžné dráze dokazuje, že Washington ignoruje důsledky takového ozbrojeného konfliktu a představuje hrozbu pro civilní aktivity ve vesmíru. Cituji. Washington je připraven sledovat své čistě sobecké zájmy a zcela ignorovat katastrofální následky ozbrojeného konfliktu na oběžné dráze, a to následky pro celé lidstvo, uvedla tedy mluvčí ruského zamíny. A poukázala na to, že rozmístění amerických zbraní na oběžné dráze ohrožuje vyhlídky na další průzkum vesmíru a varovala před kolosálními riziky, ohrožujícími civilní aktivity, na níž závisí blahobyt všech občanů. Ministr totiž amerického letectva USA Troy Minke v pondělí prohlásil, že Washington vyslal na oběžnou dráhu a teď cituji, zbraně určené pro kontrolu vesmíru, které mohou chránit americké ozbrojené síly před jakoukoliv nepřátelskou akcí. Tak samozřejmě Ruská federace na to reagovala. Nesmí to zůstat bez reakce, to je zkrátka důležité. A jdeme se kouknout na čtvrtou zprávišku. Pokud se Polsko zapojí do konfliktu s Ruskem, přestane do 2 až 3 dnů existovat jako stát, píše o tom Nikolaj Patrušev. Je to reakce poradce ruského prezidenta k polskému ministru zahraničí. Teď jsme to měli i v otázkách a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina. V archivu jsou na Odysee taktéž. Takže poradce ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina se obzvláště ostře vyjádřil k možnosti přímého vojenského konfliktu mezi Ruskou federací a Polskou republikou. Cituji. Polská státnost přestane existovat a to do 2 až 3 dnů. Patruševovo prohlášení přišlo tedy v reakci na nedávné prohlášení polského ministra zahraničí Radovana Sikorského, který tvrdil, že země NATO, včetně Polska, by v případě ozbrojeného konfliktu mohly nad Ruskem rychle zvítězit. Patrušev označil dohady polského ministra zahraničí za amatérské s argumentem, že neodpovídají skutečným možnostem ruských ozbrojených sil. Zároveň argumentoval, že Sikorského prohlášení nezohledňují skutečnost, že ruské síly během vojenské operace na Ukrajině nevyužily všechny své vojenské kapacity. A podle Patruševa by v případě přímé vojenské konfrontace s Ruskou

nebo koridor. Tak, vojenská tedy připravenost na východním křídle NATO je v červeném, v rudém módu, protože bezpečnostní kroky Moskvy v Baltském moři znovu přivádí do popředí nejnebezpečnější geostrategický bod Evropy, slavný Suvalský gap, neboli Suvalský koridor. A samozřejmě k tomu jsou ještě ty Vymiráty, tady vidíte Litva, Estonsko a Lotyšsko, že ano. Současně vyvolává nová vlna obav překvapivým příkazem ruské bezpečnostní služby FSB za vesnoční zákaz vycházení v pohraniční zóně naproti městu Narva na hranici s Estonskem, což bude v platnosti minimálně do 26. září. Tak, zranitelnost Aliance a proč se tak bojí toho Suvalského koridoru? Tento koridor či průsmyk je úzký pás země dlouhý asi 80 až 100 km. Což je dost teda. No, dobrý, asi odkud se to měří, je to trošku zahnuté. Podél tedy hranice Polska a Litvy a je historicky považován za nejslabší článek NATO. Je tedy vklíněný mezi těžce ozbrojenou ruskou enklávu Kaliningrad na západě a Běloruskou republikou na východě. Je to jediná silniční a železniční tepna vstupující po baltské státy, tedy Litvu, Lotyšsko a Estonsko, se zbytkem Evropy a hlavním tělesem NATO. A v případě blokády by ruský úder nebo odříznutí koridoru zcela izolovalo po baltské republiky od pozemních sil. Takže je potřeba tomu taktéž to věnovat pozornost a už se koukneme. A tady máme stíhač dronů. Ruský záchytný dron Jolka prý v akci a bylo to na záběrech samotného ruského ministerstva obrany. Takže tady ho vidíte, to je takový turbostíhač dronů. Model Jolka využívá tedy umělou inteligenci a zasahuje kineticky s mimořádnou přesností. Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo totiž nové video představující lehký záchytný dron Jolka, tedy smrček, že ano, který je ve velké míře používán už tedy v SVO, tedy ve speciální vojenské operaci. Dronové zbraně se totiž v posledních několika letech naplno prosadily a plní nejrůznější úkoly na bojišti, od tedy průzkumu přes údery na velkou vzdálenost až po útoky na cíle na frontové linii, jako jsou tedy ozbrojená vozidla a dokonce i jednotliví vojáci. Účinné potlačování nepřátelských bezpilotních letounů se stalo jedním z klíčových cílů obou stran, přičemž drony zaplnily i tuto roli. Čtyřvrtulový dron Jolka je uspořádaný do tvaru písmene X a stal se klíčovým prostředkem pro bezprostřední zachycování přilétajících bezpilotních letounů na frontové linii. Ručně vypouštěné zařízení váží méně než 1,5 kg a je schopno dosáhnout rychlosti až 230 km v hodině, což mu umožňuje zasáhnout většinu cílů, samozřejmě s výjimkou nejrychlejších bezpilotních letounů, těch s proudovým pohonem. No, tak to jsou taky pěkně zajímavé zprávy a koukám, že tím jsme skončili první mailik, tak doufám, že už další se hrnou. Ano, další se nám tady hrnou od pana Tichého, takže přecházíme už dále na Gerani, přecházíme na Ukrajinu a SVO. Tak, já to tady překliknu, ať to taky vidím, ale to odseď můžu číst a jednička je tady, pan Tichý stále ještě není. Tak, kde máme tu jedničku, proč se mi nezobrazí? Geraň 5 mění průběh války a Boris Johnson a další evropští poradci se dostali pod útoky Geraňů. Je tady 13 videí. O tomto velice důležitém zase provokačním scénáři mluvil pan Pěkin právě v těch posledních otázkách a odpovědích, které už máte v archivu. Jo? Tak si to prosím vás doposlechněte. Tady budou jenom takový drobnosti. Objevují se podrobnosti o útoku na ukrajinsko-polský hraniční přechod poblíž Jahodin, tedy Dorohusk. Na internetu se objevila četná videa hořících kamionů a byla zničena taktéž čerpací stanice. Podle Der Spiegel německých novin byl úderům svědkem Mercův poradce Sauter, byl rovněž ve vlaku z Kyjeva spolu s dalšími poradci evropských vlád a poslanci německého Bundestagu. Ve vlaku měl být také hlavní válečný štváč Borisek Johnsonu. A bohužel všichni vyvázli bez zranění, je zde uvedeno. Během nočního poplachu vystoupili ze zastaveného vlaku a krátce na to pokračovali v cestě. Oni samozřejmě vystoupili.

0: postoupili a 40 minut po tom, co to bouchl do té lokomotivy, tak pokračovali tím svým vlakem nerušeně dál, jo. A Bůh ví, jak to vlastně celé bylo. Toho pána Pěkina si poslechněte. Financial Times k tomu zase píší o ruských dronech Garand 4 a Garand 5, které změnily průběh války. A podle ukrajinských ozbrojených sil je Ukrajina schopná zachytit nejvýše 60% proudových Garand, to jsou myslím ty pětky. Zatímco u ostatních dronů dokáže zachytit asi síťkama, asi tam mach. Jak lovec pampalíny. A nebo jak se jmenoval ten ve Vinetuovi? Teď mi vypadlo jeho jméno, už jsem dlouho Vinetu neviděl. No ale vy určitě víte, tak když tak mi napovíte, tak prý 95% dalších dronů dokáží zachytit. To víš, jo. Garand 5 totiž létá, to jsou ty proudové, rychlostí 600 km v hodině a nese dokonce 90-kilovou bojovou hlavici a má dolet rovný 1000 km. Drony jsou rovněž vybaveny i kamerami pro noční vidění a jsou propojeny do mesh sítě pomocí čínských modelů, což ruským operátorům umožňuje ovládat přímo i na takovouto vzdálenost. Dokonce i Irán podle Američanů projevil o tyto graně zájem a Rusko se možná brzy stane nejaktivnějším provozovatelem řízených střel, tedy typu Garand 5. Tak, to byla první zprávička z ukrajinského bojiště a dám se kouknout i dále. Zelenský nyní kromě patriotů žádá už i o lokomotivy. Rusové zničili ukrajinskou totiž železniční síť, protože to samozřejmě šetří vojáky na frontě, když tam nedojedou zbraně, munice a ukrajinští vojáci a zahraniční žoldáci, tak samozřejmě to šetří životy ruských lidí. Takže podle ukrajinského ministra zahraničí Sergeje Sibihy bylo od začátku ukrajinského konfliktu ruskými útoky poškozeno anebo zničeno více než 500 železničních lokomotiv, dámy a pánové. A toto číslo odráží rozsah tlaku na jednu z nejdůležitějších ukrajinských sítí, jelikož železnice se tam používají pro válečnou dopravu. Tak, to abyste to věděli. Sibiha dále uvedl, že jen letos byla poškozena více než polovina lokomotiv, jelikož Moskva zintenzivnila své útoky na železniční infrastrukturu. Cituji z pana Sibihu. Vyzýváme všechny naše partnery, aby nám urychleně pomohli s nalezením lokomotiv kompatibilních s rozchodem kolejí. Teď jsem to měl v hlavě, že oni to mají, myslím, uší, ne? 1520 mm a také s financováním pro zrychlení pořízení nových, napsal ukrajinský ministr zahraničí na severu X. Protože, jo, tak ne, tak oni mají širokorozchodný a my máme úzkorozchodné, protože naproti tomu většina Evropské unie používá evropský standard v rozchodu tedy železničních těles 1435 mm. Se zde uvádí na konec článku. Nevím, proč já to tady vidím zvětšeně a vy zmenšeně, tak teď jsem z toho jelen. A teď se zmenšilo i tady to, tak to jsem z toho jelen úplně dvakrát. Nevadí. Tak, jdem se kouknout tedy na další. I když článek, viděli jste to, článek je taky blbost, že ano. Zelenský nyní, kromě patriotů, žádá o lokomotivy, ale pak je tady v celém článku opakován ministr zahraničí Ukrajiny Andrej Sibiha, že ten to prohlásil. No tak, vidíte to, tak ani tady tomu nemůžete věřit. Zkrátka, všechno posuzujte selským rozumem, jo? A z několika zdrojů. Kyjev tedy požaduje dalších 27 miliard euráčů na válečné výdaje jen pro tento rok. Přitom již převzal půjčky a zálohy v hodnotě přes 100 miliard euráčů. Takže teď do konce roku požadují Ukrajinci dalších 27 miliard euro a to na zaplnění mezery ve svém obranném rozpočtu. No vidíte, jak by rychle válka skončila, kdyby tam nepřišel ani eurocent. No jo, jenže to by se zase třetina nesměla vracet našim politikům. No ale do kapes, že ano. No ale to nic, že ano. Tak uděláme akce D, dron D, že ano, a takovýhle kraviny s vetchym a tamtým zakopávačem příkopů. Foltýnkem, otrkákem, Foltýnům a dalším a namastíme si kapsičky. No ale to už je zase na rozkrytí orgánů činných v trestním řízení. Evropští diplomaté a představitelé z Evropské unie vyjadřují pochybnosti ohledně tohoto ukrajinského požadavku. Někteří ho vnímají jako politickou taktiku vykonávat na Brusel systematický prýto nátlak. Nejostřejší kritiku po této zprávě Washington Post přináší Berliner Zeitung. Požadavek byl předložen už koncem srpna, kdy se v Kyjevě nacházela evropská delegace. Evropské vlády se domnívaly, že tedy ten balíček přesahující 100 miliard eur určených pro tento a příští rok již z velké části pokrývá tedy ukrajinské potřeby. A jeden z diplomatů uvedl, že tato žádost dopadla na koalici ochotných k válce a zabíjení lidí. Je moje poznámka, že to na ně dopadlo prý jako bomba. Úředníci Evropské unie vznášejí závažné tyto otázky ohledně toho, jak Kyjev dospěl k této částce 27 miliard euráčů. No jak? Když kradeš, tak potřebuješ krást ještě víc, že jo? Tak, kde máme čtverku? Čtverku máme tady gerani, nevím, jak je to vidět. Jo, je to vidět dobře. Ačkejte, já to ještě tady roztáhnu. Zase se tady všechno pokakalo před vysíláním. Tak, aby jsme tam neměli ty okraje. Tak, dobrý. Dobré. O několik dní později se v Oděse objevily lodě a obrovský ruský Geran 4 je připoutal asi tedy buď na dno, anebo nevím. Cílem ruských sil je úplné odstranění prostředků přepravy války a zásob Ukrajincům. Jo, je to divný překlad zase z ProNews GR. Tak, na záběrech zveřejněných zpravodajskými kanály na Telegramu lze vidět výsledky útoků těchto dronů, tak se tam můžete prý podívat i na video, anebo přímo na pronews.gr. A za tento incident se podílela, to je debilní překlad, a na tomto incidentu se podílela na trajektu, a za tento incident se podílela na trajektu. Dobře, během tohoto incidentu byl asi zasažen trajekt a tři lodě přepravující materiály a další zboží. No, zkrátka to někdy nejde. Cílem ruských sil je úplné odstranění prostředků přepravy válečného materiálu a logistiky pro Ukrajince. Z tohoto důvodu byla trasa lodí z oděského přístavu výrazně zkrácena. Gran 4 se tak stali strašákem a terorem Ukrajinců v oblasti jejich dodavatelského sektoru. Tak jsem rád, že tuhle zprávu máme za sebou, protože ty překlady jsou hrozný. No ale nevadí, musíme s tím pracovat. Jdeme na další, pátá zpráva. Ukrajinské síly podnikaly poslední zoufalý pokus o průlom z obklíčení v Charkovské oblasti. To je zpráva ze středy z 16. září. Tak v sumském směru, ježišmarja, to je zase všechno možný, no to je zase celkový přehled. Hele, tak si dáme asi tady to, snad tam nebudou zase miliardy vesniček, závěr, jo, k tomu, k té středě, nebo středa ráno. V sumském směru ruské útočné skupiny rozšiřovaly kontrolu v lesních pásek a postupovaly poblíž vesniček Ulanova a Kyjanici, to je. Tak, jdem to vzít panu Tichému, já si taky odpočinu, šup. A haló.
1: Tak, dobrý večer.
0: A jste nějaký velice slabý a tam je. Teď nevím.
1: Slyšíme se?
0: Jo. Ale hodně slabě vás teď slyším, nevím proč.
1: Já se pokusím přidat.
0: Je to hodně slabé.
1: Teď je to lepší?
0: Jo.
1: Jo. Tak. Takže dobrý večer, vážení posluchači. Já se omlouvám za zpoždění, ale my jsme přijeli dneska odpoledne, bohužel se zpožděním, protože byla brněnská dálnice absolutně ucpaná, jak se popojíždělo z Paládeku na Slovensku, kde jsme vlastně zahajovali první etapu projektu na obnovení Československa. Další etapa bude 17.10. v Karlových Varech, následovat bude 21.11. v Lednici na Moravě. Takže vás všechny zveme vaší účasti, kdo chcete podpořit Československo, jeho obnovu. Takže to je teď na ten začátek a
0: Dobře,
1: prosím.
0: dobře. No už asi se můžeme vrhnout ti tedy na další věcičky. Jsme ve druhém košíku a můžeme dát šestou zprávičku. I když teď se tady slyším hodně já.
1: Ještě si. Tak. Už je to lepší?
0: Jo.
1: Jo. Já jsem, on mi to nešlo na sluchátka. Dobře, takže teďka to bude dobré. Takže druhý košík. Tak se podívám do druhého košíku. Začneme teda na té Ukrajině první zprávou, která hovoří o tom, že ten bezpilotní letoun Geraň 5 mění průběh války. Tady se hovoří o tom, že Boris Johnson, další evropští poradci, srostli pod útok Geraňů. Ono to tak nebylo. Oni byli na pohraniční stanici a odjeli tam odsud a pak teprve přiletěl nějaký Geraň a útočil na lokomotivu jiného vlaku, který tam stál na stanici, takže některé ty žertovné kresby umělé inteligence, které nám ukazují Borise Johnsona, rozcuchaného, to on je vždycky, jak běží s děsem v očích v noční kostýli lesem, tak se prosím vás nezakládá na pravdě. Tak jenom se, aby... takže tady vlastně...
0: Jsme na Ukrajině a teď máme šestku, co to vyvádí, drapatý, že míří ke Kursku a vyšle
1: a už jsme až...
0: Kašle na Volčanský kotel, tak takhle.
1: Aha, už jsme až tam, to jsem netušil.
0: Ano, ano.
1: No, no hned jsem u toho, se pojďme na drapatého, co provádí. No, drapatý míří ke Kursku, kašle na Volčanský kotel, útočí tam, kde může, ne tam, kde je potřeba. On to má země také těžké, protože on musí někde na tom západě vykazovat nějaké výsledky a to potřebuje vykazovat i Zelenský, takže tam spíš jako kdo má šanci aspoň nějaký takový výsledek vykázat, tak spíš tam jako útočí tedy, než tam, kde tedy, jak by to bylo možné, ale ono to stejně být na stejnou asi. Takže ruské ministerstvo obrany oficiálně oznámilo 15. září osvobození velké vesnice Olchovatka. Tam měla asi před válečnou populaci 1200 lidí v Charkovské oblasti. A tady podle těch západních odhadů, tak ruské velení nasadilo prolomení té nepřátelské obrany, vytvoření těsného obklíčení a udržení vnějších linií, tak asi útočnou skupinu o počtu 1500 vojáků. Takže tam je to takto. Tady dál Slavjansk, Kramatorsk, tak na jižní křídle centra, tam rozřezávají tu obranu vždycky kousek po kousku v té Dobrypilě na dvě části. Tam Bileckého 5000 ukrajinských vojáků brání pevnost, tak jsou odsouzeni k záhubě. Dobře vidíš, tam asi odsud živní neodejdou. Tam v podstatě na té banderovské straně drží obranu jednotky dvou praporů 120. těžké mechanizované brigády. Těch ukrajinských sil přibližně 700 mužů. V době uzavření obklíčení počet obránců uvězněný v kotli se snížil na 180, tak si představte ze 700 na 180. Poté, co odmítli složit zbraně, tak byly zbytky nepřátelské posádky zlikvidovány během brutální čistky na východním okraji vesnice. Zatímco část příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny se vzdala. Takže takto oni dále postupují, ještě si řekneme v dalších zprávách, postupují tedy na Charkov, takže takto. Jsou tam samozřejmě další pohlášení ještě těch dalších těch armád v těch dalších směrech, ale to jsou detaily, to už nepůjdeme. Tady je vlastně jenom jedna věc, pokud o to drapatého, nejde nic nového. Drapatý zahájí dvě ofenzivy prostoru odpovědnosti skupiny vojsk Sever, které jsou pod nezávislých vojenských kanálů velmi rozsáhlé a údajně srovnatelné s limanskou operací Vivaldi. A ta mimochodem probíhá už 3 měsíce a ukázala se jako neuvěřitelně v úvozovkách úspěšná, pouze na internetu, nikoli v terénu. Takže ty Ukrajinci v podstatě se promarnili další síly a neudělají vůbec nic, jako získají nějakého postupu. Ani v operaci Vivaldi. Pojďme dále asi.
0: Tak, dále se koukneme na což? Koukneme se na dronovou invazi. Rusko 6x zvýšilo počet reaktivních dronů. Letí jich dokonce 3000, zde uvedeno. A největší průser, čtu to, jak to tady mám, ukrajinské ozbrojené síly je nedokážou sestřelit, a to vůbec. To zase je právě, proč jsem se smál, že dokáží zachytit 95% dronů, které bylo v těch předcházejících zprávách. Reuters teda informuje o neschopnosti Ukrajiny, tak komu budeme věřit, Reuters nebo Ukrajincům? A to je jedno. Čelit našim, tedy ruským proudovým bezpilotním letounům bylo oznámeno, že v polovině léta ukrajinské ozbrojené síly pozvaly skupinu výrobců dronů protivzdušné obrany, aby otestovali možnost zachycování proudových bezpilotních letounů. Výsledky však totiž byly zklamáním. Mnoho dronů bylo obtížně ovladatelných a dosahovalo rychlosti přesahujících 400 km v hodině. Drony často narážely pak i do země a jejich ovládání vyžaduje vysoce kvalifikované operátor, je zde uvedeno, to aby jsme to měli. Nuž a podle Ukrajiny, Rusko během léta zvýšilo používání proudových bezpilotních letounů šestinásobně z nějakých 450 v červnu na téměř 3000 v srpnu. Při některých útocích dosahoval podíl proudových letounů až nebo dronů až 70%, přičemž jejich hlavním cílem byla Kyjevská oblast. Velitelé ukrajinských ozbrojených sil si tak nevidí rady, protože nové proudové bezpilotní letouny Geraň 5, poznamenám já, nedokáží zasáhnout běžnými protivzdušnými stíhači. Daří se jim to jenom v některých oblastech, kde proudové drony zpomalují, ale ani to není moc účinné, protože ukrajinské ozbrojené síly nejsou schopny nové proudové bezpilotníky Geraň 5 zachytit. Drony registrují přicházející FPV signály a jednoduše pak zrychlí, protože mají tu umělou inteligenci, dámy a pánové, ty pětky proudové ruské.
1: Podívejte se, jak se v době války, jak se vždycky ta technika, jak vždycky udělá skok dopředu. Jak je to dlouho, když se ex-prezidentovi Zemanovi smáli, když jako říkal, že je prostě potřeba investovat do dronů, tak je to pár let. A podívejte se, co dneska nevím, že se investuje do dronů masově, ale podívejte se, co ty drony už dneska umí. No, další zpráva hovoří o tom, že Kyjev hoří, Putin prý pálí všechno, no tak jako ono to tak není, no pálím tam infrastrukturu. A celá Ukrajina se otřásá po monstrózním útoku, městem se rozléhají výbuchy, z něj titulky. No, tady během noci, to je zpráva ze 17., to znamená, během noci se stal terčem silného ruského raketového dronového útoku Kyjev a v ukrajinském hlavním městě zaznělo přibližně 10 výbuchů, byly hlášeny útoky na infrastrukturu a skladová zařízení. To je to, o čem jsem hovořil. A podle monitorovacího kanálu bylo na Kyjev vypáleno celkem 6 hypersonických střel Zirkon a také balistické střely Iskander. A stejné zdroje uvádí, že při útoku byly použity i další typy střel, zatímco drony Geraň pokračuje v útocích na Kyjev a okolní oblast. Takže tady ty úřady ukrajinské potom tedy jaksi zveřejňují ty následky toho útoku. A tady výsledkem teda bylo to, že došlo k přerušení dodávek vody, byly hlášeny útoky na infrastrukturní objekty a sklady, o tom jsme hovořili na několika místech. Došlo k poškození budov objektů. Vitalij Kličko, starosta, oznámil, že na několika místech v Dněprském obvodu byly zaznamenány nebo nalezeny trosky střel. A tady se hovoří o tom, že dokonce podle předběžných údajů byly v Dněprském obvodu poškozeny obytná budova, skladovací zařízení. Tam ty monitorovací kanály také tvrdí něco o použití kinželů a kalibrů z ruských letounů MiG-31K, že byly údajně odpálené kinžely, ale také hlášené vypuštění čistných střel kalibr z námořních platform, přičemž některé kanály tvrdí, že z nich část mířila na Záporoží. Takže tolik k této zprávě. Faktem je to, že prostě, když to řekneme ve stručnosti, nadále probíhají útoky ruské strany na ukrajinskou infrastrukturu, teďka hlavně tedy v Kyjevě, a to takže silně. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme na Slovjansk, tam směruje prý ruská aktivita a nepřítel vstoupil a i ukrajinská do centra Raj Alexandrovky, zatímco ruské síly postupovaly směrem Mykolájevce a rozšiřovaly svoji zónu kontroly o 2 kilometry až k nějakému bodu. Tady to máte uvedeno souřadnice. Bloomberg ale informuje, a to je důležité zase, že Německo se připravuje na válku s Ruskem a začaly přípravy nemocnic německých. Bundeswehr tak nacvičuje scénář, podle něhož bude z fronty denně přicházet 1000 raněných. A tak cvičí, kam je umístit, jak je přepravovat, kdo je bude léčit a jaká léčba bude použita. Očekává se, že prvních 5 vojenských nemocnic se rychle přeplní a ranění pak budou umisťováni do civilních nemocnic. No ale k tomu máme také zprávu z Ruské federace, kde městský soud moskevský propustil 4 řidiče kamionů, kteří převáželi nepřátelské drony přes území Ruské federace. Řidiči byli obviněni z terorismu, ale nevěděli, co se nachází v jejich nákladních vozech a během operace Pavučina přepravovali drony pro SBU, ukrajinskou tajnou službu. Zvláštní na této situaci je, že někteří z řidičů byli zaměstnáni u živnostníka v uvozovkách sabotéra Artyoma Timofejeva, který se přímo podílel na provedení teroristického útoku v Rusku, a vyšetřování však nedokázalo najít příčiny. Přímé důkazy o vině řidičů a nepřímé důkazy nebyly dostatečné k tomu, aby mohl být případ předán k soudu. Řidiči tedy nevěděli, jaký náklad ve skutečnosti převážejí. Tím zpráva končí.
1: Další zpráva hovoří o tom, že prezident Putin nastražil na Ukrajince u Charkova past. Ukrajinci se pokusili, skončil to obklíčením, Ukrajinci se pokusili obklíčení prorazit a pak, když si konečně uvědomili, že se chytili, takže už nebylo úniku. A to ruské obklíčení se konalo poblíž Nefedovky v Charkovské oblasti a tam to bylo pomocí obrněného vozidla, však vozidlo i celá bojová skupina byly během ruského palebného úderu zničeny, jako vedly ruské bezpečnostní zdroje, RIA Novosti, a podle jejich vyjádření se ukrajinské síly znovu pokusily otevřít průchod skrz obklíčení, které ruská armáda v posledních týdnech stahuje na severovýchodě Charkovské oblasti. Pokud tak, jak je to psané, pokud tomu dobře rozumím, tak vlastně tam by tedy ty Rusé dali určité vlastně lidi a to obrněné vozidlo jako návnadu, která byla zničena. Rozumím li teda tomu dobře. Je to zvláštní. V oblasti Neferovky podnikly tedy ty ozbrojené síly Ukrajiny další neúspěšný průlom, nebo pokus o průlom z toho obklíčení za použití obrněné techniky, a tady potom ruské síly provedly kombinovaný palební úder a zničili kanadské obrněné vozidlo Rochelle Senator spolu s ukrajinskou bojovou skupinou, která se v něm nacházela. Takže vidíte, že to obklíčení, že funguje, to bylo samozřejmě na zkoušku, protože Rusové tvrdí, že v tom obklíčení zůstalo 1700 vojáků. Takže uvidíme tedy, jak se to dál bude vyvíjet, tato zpráva. Pojďme asi dále.
0: Tak, dále se koukneme. SVO aktuálně, tak to je ke čtvrtku už, 17. září. Krvavá prítomela u Limanu. Kyjev žene do bojů neonacistické rezervy. A v samotném Limanu prý je to fake o ústupu. A taktéž, že železnice ukrajinské jsou pod palbou, bylo zničeno dalších 20 lokomotiv během 2 týdnů. Tak, počítám, že to je z CZ24, protože to zase skrumáš, ano, skrumáš nejrůznějších článků daných dohromady, ale je to vlastně právě ten denní přehled. Tak, teď nevím, co z toho vybrat. Krasnolimanský směr, Velkoburský směr, taky nevím. Tak. Dalším krokem je zpřístupnit test GTO ve všech obcích republiky. To je z Doněcké lidové republiky. Testovací centra už byla otevřena v Doněcku, v Šachtorsku, je na Kyjevu a v dalších městech. Toto hnutí je také dobré proto, že spojuje lidi ve všech věkových kategoriích. Školáci, jejich rodiče a starší generace mají své vlastní normy. Když rodiny společně sportují a vzájemně se podporují, návyk pečovat o sebe se rozvíjí pak přirozeně. Právě tak se vytváří kultura zdravého životního stylu, poznamenal představitel Doněcké lidové republiky. Takže tam se rozjel ten program, ale to už je z minulého roku program, který teď pokračuje. A jmenuje se Připraven k práci a obraně. Za tuto dobu si své schopnosti otestovalo více než 2,5 tisíce občanů a více než 1200 splnilo normu nebo normy pro získání odznaku, jak informuje kanál Doněcká lidová republika online, DPR online. Tak, to k tomu máme. Dva majoři zase tady popisovali, ale ty můžete sledovat na Telegramu, dámy a pánové, anebo na dalších platformách. Teď si nebudeme asi říkat zase, která vesnička byla, kde osvobozená, kde ustoupili, tak můžeme dál.
1: A další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina se nachází v rozkladu, že se boje všude, boje se na frontě, boje se v parlamentu, boje se na úřadech. Kauzy, bitky, vraždy a korupce zaplavili Kyjev. Generální prokurátor tento vyřešil tak, že utekl do zahraničí. To je zpráva ze 17. A ta zpráva hovoří o tom, že jakoby se tady s těmito mnohopočetnými kauzami, hádkami, bitkami, úteky a tak dál, atentáty, vraždami a podobně, jakoby se prostě roztrhl jenom pytel. A mezi sebou také bojí, jak víte, tajné a speciální služby. Jedna za druhou se odhalují korupční schémy politiků, poslanců, úředníků. Ten generální prokurátor raději utekl do zahraničí, o tom jsem hovořil. A nejnovější bývalá zelenského tisková tajemnice Julia Mendelová, tak znovu teda vylejvá teda jaksi z pašky na zeleného hlavu, na zelenského hlavu, kritizovala teda prezidenta Ukrajiny. Jednak teda ve své rubrice u prestižního britského časopisu The Spectator, a kde napsal, že teda zelenská strategie je národní samovraždou. Podle ní Ukrajina nebude schopna vojensky porazit Rusko a jediným východiskem zůstává mírová dohoda. Vedení vyhazovací války je náročná sebevražda, ne odvaha. A to však přesně je strategie, kterou sleduje zelenská vláda, řekla Mendelová. A tvrdí, že Ukrajina nadále ztrácí lidi, území a ekonomické zdroje. A národ umírá, ale vojna pokračuje. A Ukrajina je zmrzačená smrtí svých občanů a zničení svého výrobního, své výrobní základny, zatímco dluhy nadále se hromadí. Takže tolik teda k této zprávě, která se samozřejmě pokračuje, ale v podstatě to podstatně bylo řečeno.
0: Mm-hmm. Já jsem zrovna našel Julii Mendel, která samozřejmě říkala, že to je monstrum, že to je příšera. A novinářka se ptala, myslíte Zelenského, prezidenta Zelenského, ona říká, že jo, že lituje, že ho udržela u moci tak dlouho. A ona měla mít projev na konferenci v Evropském parlamentu, dámy a pánové. Ta se nesla název, ta Ukrajino, odvažte se pro mír, diplomaci místo eskalace. No, jenže při vstupu do budovy však byla tato žena ochrankou zastavena a bylo jí sděleno, že jí bylo zakázáno přednes svůj projev. Jedná se o klasickou ukázku současné úrovně demokracie v Evropské unii. Jiné názory totiž nejsou tolerovány a jsou nekompromisně umlčovány. Pravdou je, že běžní Ukrajinci už válku nechtějí. No, protože obvinila z užívání drog šňupanského a z korupce, a chtěla tlumočit právě Evropanům přání značné části občanů Ukrajiny zastavit finanční i vojenskou podporu současného kyjevského režimu a dosáhnout co nejrychlejšího ukončení již dávno rozhodnutého kyjevského konfliktu, jenž v současné době již jen prodlužuje obrovské utrpení a krve prolití obyčejných lidí. To zde mám já rychle takhle, aby jsme to měli do souvislostí. Tak koukneme se ještě na Volčanský kotel, 500 vojáků se vypařilo, převzetí obce Malaja Volča ruskými jednotkami a boje v centru už Orechova do Kramatorska zbývá prý ruským jednotkám 5 kilometrů. To je na telegramovém kanálu Vojenkor Lisicin, takže to můžete taktéž sledovat. Překládat a šířit směle dále. Na severním směru ukrajinské ozbrojené síly posilovaly své síly a podnikaly protiútoky poblíž Vasilievské pustoši a Nikolajevce. Zatím se jim nepodařilo nikde prolomit ukrajinskou obranu a v dobropolském směru Ruské ozbrojené síly postupovaly směrem Sergejevce. V Dobropolí probíhaly prudké boje, to je taktéž stále ještě čtvrtek a bylo dosaženo taktických úspěchů. Situace pak v Krasnolimanské oblasti zůstávala vážná a rozporuplná. Boje pokračovaly v samotném Limanu, Zarečném a Koloděži a ukrajinské ozbrojené síly aktivně používaly drony. No už v záporožském směru ruské ozbrojené síly postupovaly k Orechovu, přičemž boje probíhaly tedy v centru města. Nové pozice byly obsazeny severně od Novosjolovky a postup je zaznamenán poblíž Červené Krynici. Tak, a takhle bychom mohli pokračovat ještě dále, ale necháme to už býti a pokročíme dál.
1: Další zpráva je zajímavá. Tusk, polský premiér, přiznal šokující ztráty Ukrajiny, přiznává 27 tisíc vojáků měsíčně. 27 tisíc vojáků ukrajinských měsíčně, že padne ztráta. Takže to je jako jedna věc. A teď se ukázalo, že nejenom slovenský premiér Robert Fico nepřijel na Ukrajinu a na ten zakládající sněm Karpatské osmičky, který inicioval Zelenský. Ta ukrajinská média přizvukují, že Maďar, nebo uvádí, že maďarský premiér Petr Maďar se rovněž nezúčastní tohoto fora, které organizuje Zelenský v Bukovely. A Maďarsko na to delegovalo, na toto významné setkání, a která je v úvozovkách uváděno, pouze zástupce velvyslance v Kyjevě. Takže Fico teda nejde také, to jsme si řekli. A teď je otázka teda, jak dále to bude. Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny informoval, že v průběhu toho posledního dne na frontách došlo k 213 ozbrojeným střetům. Ruská armáda podnikla 89 leteckých útoků, podnikla 312 naváděných bomb a 10588 dronů kamikadze. 2552krát ostřelové pozice ukrajinských vojsk. Tam se nám hovoří, kolik tedy na Pokrovsku k útoku a tak dál, na Guliajpol a podobně, to už nebude zajímavé. Faktem je to, že ti vojenští analytici upozornili, že Rusko našlo lacinou náhradu za Iskandery pro útoky na Ukrajině. Zde se ty ruské jednotky hromadně použít rakety RM-48U, aby se vyhli vyčerpání zásob dražších a přesnějších balistických raket. Takže tyto rakety byly původně vyvinuté jako výcvikové cíle pro jednotky protivzdušné obrany a nyní se vypouští z komplexu S-400 na pozemní cíle. Takže asi tak.
0: Dobře. Dále se koukneme na, to už je zpráva z dneška, nebo z dnešního rána. Rusové pronikali do Charkova a říkali, rozkrájíme ten kotel jako koláč. Obklíčené je tam prý zhruba 10 praporů. Tak a ruský velitel k tomu podává hlášení, tak se na to jdeme kouknout. Ruské tedy síly tvrdí, že dokončili klíčovou fázi rozsáhlého obklíčení v Charkovské oblasti a uzavřeli až 10 praporů ukrajinských ozbrojených sil do kotle, a to o rozloze více než 400 km čtverečních, přičemž dalším úkolem je rozdělit obrovskou oblast na několik menších kapes a poté je jednotlivě obsadit. Uvedl to tedy velitel 71. gardové motostřelecké divize ruské skupiny Sever, plukovník Roman Škorba. Podle něj ukrajinské velení neočekávalo manévr, kterým se ruské jednotky pokusily uzavřít ten kotel, a proto se svou reakcí přišli Ukrajinci pozdě. Říká, nepřítel si nemyslel, že tuto operaci provedeme. Pravděpodobně s tím nepočítal. Teď už o tom začal přemýšlet, ale je příliš pozdě, uvedl Škorba v rozhovoru pro ruské noviny Vesti. Tak, týden připravovali uzavření okruhu, nebo toho kotle, a Škorba tvrdí, že operace nebyla provedena improvizovaně. Přípravy trvaly přibližně jeden týden, během něhož ruské velení koordinovalo činnost několika jednotek, určovalo také směr útoku a vypočítávalo, kolik lidí se musí přímo účastnit útoku a kolik jich má zůstat za nimi a upevňovat dobyté pozice. Tak.
1: Tak, přejdeme do dalšího koše informací a tentokrát se podíváme na konflikt na arabském poloostrově. Začnu první zprávou, která hovoří o tom, že balistické rakety Hutiů zasáhly oblast té řecké baterie Patriot v Jambu. Jestli si vzpomenete, tak už jsme uváděli informaci, že řecká baterie Patriot má jak se hlídat Jambu. Jambu je tedy přístav a terminál v Rudném moři, kam vlastně napříč s arabským poloostrovem posílali nebo dodávali ropu k exportu Saudská Arábie. A ty jemenští povstalci jednak teda zautočili na tu infrastrukturu, rozbili ten ropovod, ale hlavně rozbili také zautočili na tu oblast té řecké baterie. A ono je to velmi zvláštní, protože ty Řekové tam hlídali, ta baterie tam hlídala, nebo měla hlídat ten saudsko-arabský přístav Jambu, přičemž Saudská Arábie uzavírala s Pakistánem a s Tureckem smlouvu vlastně o spolupráci a pomoci při útocích a tak dál. Takže by se dalo čekat, že zasáhnou, že pomohou Saudské Arábii, což se ovšem nestalo. Takže řecká ta oblast té baterie byla zasažená v ozbrojených silách Saudské Arábie a i v Aténách byl vyhlášen maximální nebezpečí potom hlášení o tom balistickém raketovém útoku Hutiů, ale jako v podstatě tím to asi tak skončilo a ropovod je rozbit, takže teď už tam asi nemají, pokud toto baterie přečká ve zdraví, tak už tam nemají celku asi co hlídat. Nicméně, jako jak budou postupovat dále, zatím není jako jasné.
0: Tak, dále se koukneme. A odříznutí arabského poloostrova. Saudská produkce klesla na nulu a asi ještě budeme se slzami v očích vzpomínat na litr nafty za 50 korun. No, uvidíme. Jsme prý na konci cesty. Po 7 měsících nevyprovokovaného válčení se situace na Blízkém východě rozrostla v plnohodnotnou krizi. Během jedné noci klesl saudský vývoz ropy na nulu, tedy ano, na nulu. A nechte to chvíli doznít. Největší producent ropy na světě v současnosti nevyváží žádnou ropu. Terminály v Perském zálivu jsou kvůli válce s Íránem fakticky uzavřeny, zatímco ropovod Východ-Západ, hlavní pozemní obchvat, kterým se denně přepravovalo 4 až 5 milionů barelů z terminálu Jambu u Rudého moře, který byl ve čtvrtek vyhozen do povětří na 9 různých místech. Tak iránskými drony a již není tedy tento provozu schopný. To znamená, že poprvé v historii se na trh nedostává vůbec žádná saudská ropa. Zní to tak nějak jako katastrofa? Zní vám to jako něco, co bude vyžadovat okamžitou reakci Trumpa a spol? No, Trumpovou jedinou dosavadní reakcí však bylo nesouvislé prohlášení, které učinil na páteční tiskové konferenci a řekl toto. Tak se na to jdeme kouknout. Huciové nám volali, nechtějí s námi bojovat. Dali nám vědět, že s námi nechtějí bojovat. Nechtějí, abychom po nich šli. Mnohem raději by byli, kdybychom se do toho nezapojovali a většinu lodí nechávají proplout. Je jen jedna země, se kterou nejsou příliš spokojeni a bla, bla, bla. To je prý nesmysl, Trump zůci je nemluvil a ani neví, co chtějí. Prezidentové kanceláře pouze ukazují, že Trumpovi poradci byli zaskočeni a zatím se nedohodli na reakci. Každému, kdo tuto frašku sleduje, je však jasné, že všechno řídí Irán. Byli to iránští spojenci v Iráku, kdo zasáhl ropovod Východ-Západ. Stejně jako to byli Iránem podporovaní Huciové, kdo obsadil Moku a ostrov Perim. No a skrnutí asi poznáme na benzínových stanicích a pak na připlacení všeho, protože to se nám promítne totál do všeho, dámy a pánové.
1: Mám takovou prosbičku, jestli je možné tady z toho článku ukázat divákům ten obrázek. Tak když se na to podíváte, tak nejdříve vpravo, jak tam máte Strait of Hormuz a Closed, tak tam nejdříve uzavřeli Hormuzský průliv, to uzavřel Irán. Druhý krok byl, že tady dole na tom obrázku Hutiové, jak je ten kroužek, tak tam uzavřeli Hormuzský, tam uzavřeli Bab al-Mandab, čili výjezd z Rudého moře, aby přes ten ropovod nebylo možné dodávat dodávat přes Rudé moře a Bab a Mandab ropu, hlavně na Indie, Čína a tak dále, na Dálný východ. A potom ještě jako třetí krok, teďka jim rozbili ten ropovod do Jambu, to je přes ten, to je ta modrá čára, přes ten arabský poloostrov, protože oni z Jambu to mohli vozit ještě nahoru přes Suezský průplav, ovšem tam projeli jenom menší tankery kvůli ponoru, protože ten Suezský průplav není až tak hluboký. Takže jim pro jistotu rozbili i tohle. Rozbili jim ten ropovod a rozbili jim teda Jambu, který je na konci té modré čáry tady vlevo. Jo? To je na tým East-West Crude Oil Pipeline, tak jako na tím, tak tam je Jambu. Jo? Takže oni to takhle postupně jim to vlastně zamkli nebo prostě zavřeli celé. Jo? To je prostě potřeba jako takhle jako to jako chápat. Takže oni je mají jako úplně v ruce, mají v kapse a hrajou si s nima doslova. A jinak jako u toho malého doníka zase vždycky to, co on vyplodí, myslím, že se tomu říká bajná lhavost. Mám pocit, že to má dokonce i odborný termín. Ale pojďme dále, protože samozřejmě čas nám kvapí a ještě se tady nadějeme asi různých věcí. Další zpráva hovoří o tom, že vlastně byla nějaká tajná schůzka, která měla být nastavena proti Iránu a Hutium, měla být vytvořena OSA, Izrael a 8 prozápadních arabských zemí, z nichž klíčovou zemí měl být Egypt. V Německu se tajně setkali vysocí vojenští představitelé ze Spojených států, Izraele, Spojených arabských emirátů, Bahrajnu, Kuvajtu, Kataru, Jordánska a Egypta. Spojené státy se pokoušejí o zdánlivě nemožné vytvořit arabsko-izraelskou vojenskou osu se sunnickými Araby, aby za ně vytáhli kaštany z ohně ohledně šítského útoku v Perském zálivu a v Jižním Rudém moři. Či tam je to postavené ne Arabové versus Židé nebo versus Amerika, ale pokusuje se to tam udělat na bázi náboženské nesnášenlivosti, to znamená sunité proti šítům. Takže to setkání zorganizoval velitel amerického středního velitelství CENTCOM admirál Brett Cooper. A ta přítomnost těch izraelských zástupců na takovém setkání prý bezprecedentní. Nikdy se předtím vojenský personál arabských států nesetkal na takové úrovni s Izraelci, což teda jenom poukazuje na to, jak velké obavy mají arabská prozápadní hlavní města z vítězství Hutiů. Takže není vyloučena společná akce, naopak každým dalším okamžikem je pravděpodobnější. Takže uvidíme. Krom toho, tady samozřejmě pokud by se zapojil proti těm Hutium egyptské síly, tak to je jako značná váha. Jinak dneska jsem, to tady ve zprávách nemáme, tak údajně snad Amerika ve spolupráci s Brity vypravila nějaký bombardér, který snad letí někam tady tím směrem, co nese na palubě za bombu, nevíme. Takže to je zatím toto jako zpráva, jako čerstvá.
0: Tak, jdeme se kouknout ti tady dál. Teď mi to vypadlo, 1, 2, 3, 4, útok Huciů na Meku bychom teď měli mít. Oznámení Světové muslimské ligy, Saudská Arábie varuje před bezprostřední reakcí. Tak, konflikt na arabském poloostrově se spirálovitě vyostřuje a to do nezvladatelné eskalace. Jemenští Husiové zahájili rozsáhlý koordinovaný útok balistickými raketami a drony na posvátná města islámu. Civilní obrana království vydala okamžitá varování pro velké oblasti země, včetně Džidy, Tajfů a muslimského svatého města Meky, přestože sireny houkaly jen krátce a poplach byl později zrušen, aktivace nouzových protokolů v oblasti nejposvátnějšího města islámu signalizuje velmi závažnou eskalaci. O co jde? Hlavní cíle útoku byly identifikovány v městských centrech a infrastruktuře na jihu Saudské Arábie, přičemž zprávy o úderech a zachycení se objevily ve městech Khamis, Mus'haid, Abha a Taif. V důsledku útoku a padajících úlomků byla zaznamenána zranění civilistů a materiální škody na budovách. Jak bylo upřesněno, nebyly potvrzeny žádné přímé údery na městské zástavby ani na posvátná místa v Mece. Hrozba namířená proti širší administrativní oblasti je však pokládána za přímou provokaci. No, a vzbudilo to hněv v tom islámském světě a Světová muslimská liga vydala důrazné prohlášení, v němž útoky označila za trestné činy, které porušují základní náboženské hodnoty a mezinárodní právo.
1: No tak. Další zpráva, ještě se vrací k tomu Jambu. A tam vlastně je otázka kladena po tom útoku, tedy těch Hutiů. Za ten řecký systém Patriot, PAC2, zase ještě nachází v té Saudské Arábii, nebo už ji opustil, jestli se ho řekli, odvezli, pokud to neměli co, pokud to nebo rozbité. A jinak jako říkají, že ty jemenské drony nerušeně přiletávají nad oblastí odpovědnosti řecké mise, to znamená té posádky, která teda s tím Patriotem, vlastně s tou baterii těch Patriotů to tam měla hlídat. A což zapříčinilo přerušení toku ropy. A teďka vlastně oni ty drony, které letají v oblasti odpovědnosti toho řeckého systému, jako kdyby ten systém tam nebyl. A teď se vlastně jako oprávněně se tam nabízí otázka, zda se teda ty řecké systémy o tu stáhly, a to v reakci na řeckou vládu na tu trojstrannou dohodu, tu alianci Turecka, Saudské Arábie a Pakistánu, o které jsem mimochodem před chvilku hovořil. Protože podle informací se ale německé bezpilotní letouny, kamikaze a rakety pohybovaly v oblasti dohledu, možná chtějí říct dosahu, řeckých systémů s řízenými střelami Patriot, PAC-2, aniž byl zaznamenán jakýkoliv zásah nebo pokus o jejich zachycení. A teď je teda otázka, říkají přesto, že jemenské drony nepatří mezi nejpokročilejší stealth zbraně na světě, či nějaké neviditelné, tak bez problémů zasáhly své cíle, což vlastně vyvolalo dvě hlavní otázky. Buď se drony a rakety pohybovaly v extrémně nízké výšce, kde je radar AN/MPQ-53 nebyl schopen zaznamenat, nebo existoval výslovný zásah nezasahovat. Proti je to velmi zajímavé toto. Takže uvidíme, jako co z toho ještě vyplyne dále. Ale říkají, že zkáza nebo takových rozměrů, že společnost Saudi Aramco zrušila pro září všechny dodávky ropy do Evropy. Jeden evropský dopravce uvedl, že až do listopadu nebudou odeslány žádné ropné dodávky. Ono v podstatě, když tam ten ropovod obnoví, spraví, tak jako nikdy není psáno, že ho znovu nerozbíjí. Takže uvidíme, jako jak se to bude vyvíjet celé dál. Ale s tou ropou teda, tady z té oblasti se nad ní se stahují černé mraky tedy. Pojďme dále.
0: Tak. A bylo přece prohlášeno, že opravy budou trvat několik měsíců, ne-li několik let, takže to nebude otázka týdnu, dámy a pánové. Změna. Nuž, tak jdeme na šestku. Husilové oznámili se střel saudsko-arabské stíhačky F-15, a to nad tedy jemenským Maribem. Riad však tuto informaci prozatím nepotvrdil, je to zpráva z 16. ze středy. Tak mluvčí husijské armády Yahya Sari oznámil, že saudsko-arabské letadlo bylo sestřeleno během jeho operací v této oblasti, tedy nad jemenskou provincií Marib. Riad však tuto informaci nepotvrdil. Husijové zatím mezi tím popřeli obvinění Saudské Arábie, že se pokusili zaútočit na Meku, a saudské úřady oznámily, že protivzdušná obrana odhalila a sestřelila husijský dron, a to poblíže svatého města. Hizam al-Assad, člen politického byro Husijů, kategoricky popřel tedy verzi Riadu a v příspěvku na síti X hovořil o odporné lži s tím, že tvrzení o útoku na Meku se stále opakují a již nejsou přesvědčivými, takže opět někdo chce nejspíše vyvolat jenom zase vlnu a eskalaci, že ano. Tak viděli jsme to lipské letiště a v úvozovkách ruské drony, že ano, a tak dále. A Lipánek s Borisem Johnsonem ve vlaku a takovýhle věci, takže neustále to tady vidíme.
1: Tady chtějí vložně poštvat sunity v masovém měřítku, aby jsme vyhlásili prostě svatou válku šítom. Jo, to je jako zcela evidentní. No, ta další zpráva je také zajímavá. protože ta hovoří o tom, že Hutijové nebyli velkou část severozápadního Jemenu. A to hnutí Ansar Allah, čili to jsou ty šíští Hutijové, jinak Lidová fronta pro osvobození Jemenu, obsadilo velkou část provincie Lahič na severozápadě země. Scott Ritter by řekl, osandálovaní pastevci, jako to hovořilo o těch afgánských, jo. Takže osandálovaní pastevci. A jejich odpůrci podporovaní Saudskou Arábií, Izraelem, Spojenými státy a ostatními v uvozovkách prokazují, že nemají žádnou realistickou naději. A otázkou, která vyvstává, tak je, zda Západ dovolí Hutům vyhrát, nebo zda nakonec zasáhne. No já si myslím, že ta otázka takhle nestojí. Je otázka, jestli ten Západ je schopen ty Huty zvládnout v té oblasti, kde jsou. Ale ta zpráva dál hovoří, pokud to zasáhne, zareagují i ti, kdo podporují Hutie a nebude se jednat jenom o Irán. Takže to je fakt. To je jako, si musí vlastně počítat, tak se do toho asi nikdo moc nepožene. Pojďme na další zprávu.
0: Tak, dále se koukneme na Čínu. Čína chtěla na Blízkém východě dokázat, že její ekonomická síla přináší také politický vliv. Současná situace a krize ukazuje limity však této ambice. Saúdská Arábie totiž požádala Peking, aby využil svých vztahů s Teheránem a pomohl omezit útoky jemenských Húsiů. Čína následně Írán soukromě vyzvala, aby svůj vliv využila. Uklidnění však ale, jak jistě tušíte, nepřišlo. V sobotu se v Riádu rozezněla tedy varování před vzdušným nebezpečím. Poblíž hlavního letiště byly vidět plameny a mohutný kouř a Húciové oznámili raketové a dronové útoky na cíle v saudské metropoli i zařízení společnosti Saudi Aramco v Yanbu. Přímá souvislost požáru u letiště s útokem nebyla ale bezprostředně potvrzena, samotná eskalace je však zřejmá. Tak, Saudská Arábie požádala Peking, to už tady máme. Tak, no, zatím to tak nevypadá. Čína se bude snažit, ale moc to nebude úspěšné.
1: Další zpráva, to už je z dalšího koše, to je, co se týká Iránu a iránského konfliktu, tak to hovoří o zmasakrované americké armádě. No, ona zmasakrovaná bude, ale ne na základě čísel, která jsou tam uváděna, ale ona asi přesná nebudou. Hovoří se o těžce porážce Spojených států, která je bude Spojené státy pronásledovat po celé desetiletí. Konečně přiznali historickou katastrofu, říká zpráva. A říká, že ve válce s Iránem zahynulo nejméně 22 amerických vojáků, tedy o 4 více, než Pentagon uvádí ve svých veřejných záznamech, jak informoval Washington Post, s odvoláním na 6 amerických představitelů obeznámých s interními údaji Ministerstva obrany. Já si myslím, že je to klam stejně, protože těch mrtvých bude daleko více. Dokonce jsem někde zahledl nějaká čísla, která nemám odvahu říci, protože nebyla potvrzená, když byla ze Spojených států, a jako můžu vám říct, že to by byl jako dost velký děs, to se budou divit. Takže americký ministr obrany Pete Hegseth zprávu odmítl jako naprostou lež, vidíte. A 5 ze 6 zdrojů Washington Post uvedlo, že interní vojenské záznamy ukazují nejméně 22 úmrtí příslušníků amerických vojenských sil od začátku konfliktu. A 6. americký představitel uvedl ještě vyšší číslo. Podle jeho údajů od 28. února, kdy Spojené státy a Izrael zahájil válku proti Iránu, zemřelo 23 vojáků. Zase si myslím, že ta čísla jsou dramaticky větší. Ne všechna úmrtí jsou nutně důsledkem iránských útoků. Důležitým rozdílem je, že to nemusí tedy být jako všechno tedy z toho útoku. Tady hovořím také o amerických vojácích, kteří zemřeli na Blízkém východě během války, ale u některých třeba není známo, kdy, kde, jak, za jakých okolností umřeli a zde jejich smrt přímo souvisela s bojovými operacemi. Takže jenom když si vezmete na těch lodích, co tam tedy bylo, nebylo, tak si myslím, že některé ty torpedoborce tam byly napadeny raketami a tak dále, takže si myslím, že ta čísla si budou větší. Jinak samozřejmě totožnost vojáků nebyla zveřejněna, takže naopak zase veřejná bilance Pentagonu v systému DCAS tak v pátek tak uvádí celkem úmrtí 18 příslušníků americké armády od začátku konfliktu. včetně úmrtí způsobených nepřátelskou akcí i těch, která nebyla způsobena nepřátelským útokem. Takže tolik teda hovoří tato zpráva. Pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme. Druhá tady máme. Irán poslal USA skrz Katar návrh na ukončení války. Předložili to Spojeným státům mírový návrh prostřednictvím Kataru a uvedl to pro Al Jazeeru tajemník Nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezaí. Cituji, jsme v

0: Dalšího koše tentokrát se podíváme do Spojených států. První zpráva hovoří o tom, že ve Spojených státech propuká ropná panika, a to je zpráva už ze 14. to znamená z pondělka. A Wall Street se začal psychicky připravovat na to, že ceny ropy prudce vzrostou na 120 dolarů za barel a více. A američtí investoři mají obavy z Trumpových slibů o vyřešení krize v Hormuzském prolivu před volbami do kongresu 3. listopadu. Navíc Irán nyní posiluje svoji vyjednávací pozici, přičemž využívá úspěchy hutických rebelů v Jemenu a uzavření prolivu Bab el-Mandeb. A ta dohoda o budoucím statutu Hormuzského prolivu s Ománem a monarchiemi Perského zálivu, tak je možné, že celkem k ní dojde ještě na teďka na podzim. A případně na jaře. A Iránci pravděpodobně s tím asi před volbami ve Spojených státech souhlasit nebudou. Musí Trumpovi vytvořit co nejvíce problémů. Ty ceny pohonných hmot ve Spojených státech rychle rostou a ta nafta v Kalifornii se ta už co nebo brzy překoná psychologickou hranici 10 dolarů za galon. A dodávky paliva ve Spojených státech jsou nejhorší od hurikánu Katrina v roce 2005, kdy na čerpacích stanicích v jižních státech byl nedostatek benzínu a nafty. A ta současná válka s Iránem by mohla mít vlastně podobný účinek. Takže tolik asi k této zprávě. Jinak v těch nedávných průzkumech klesla ta Trumpova podpora ve všech klíčových otázkách, ekonomika, obchodní válka s Kanadou a Irán a tak dále, už pod 30%. A ty demokraty mezi tím tuto situaci využívají a v celostátních průzkumech veřejné mínění ve sněmovně reprezentantů mají významný náskok. Takže na Blízkém východě Trump tak uvázl v té eskalaci a ustoupit nyní by znamenalo ztrátu tváře a to by bylo fatální 50 dní před volbami, takže tam to bude velmi obtížné. Problém je v tom, že ho do toho navez vlastně ten malý doník, že jo. A zvýšení úrokových sazeb by zhoršilo zase domácí energetickou krizi ve Spojených státech. To by bylo rovněž fatální. Takže je tam nějaký takový ten nucený krok, který ale jenom zhorší tu pozici toho Bílého domu. A něco budu muset udělat. Takže tolik teda o této zprávě. No.
1: Dobře, dále se koukneme na Pentagon shledává problémy v amerických strategických zásobách munice. Cena války s Iránem už dosáhla 33, skoro a půl miliard doláčů. Zpráva generálního inspektora amerického ministerstva obrany dokumentuje vážný nedostatek strategických zásob munice a problémy s jejich uvolňováním, a to v důsledku války s Iránem. Podle nezávislého auditního mechanismu Pentagonu utratili americké ozbrojené síly od února do června za munici více než 22 miliard dolarů, což vedlo ke strategickému nedostatku zásob. Zpráva je tedy jedním z mála nezávislých hodnocení stavu amerického arzenálu, jehož, jelikož tedy relevantní data obvykle zůstávají utajena. Během tedy války s Iránem použili americké síly značné množství zbraní dlouhého doletu a systémů protivzdušné a protiraketové obrany, a to k odstrašení iránských útoků. A my víme, že to nebylo moc účinné. Takže konečně to máme potvrzeno z amerických zdrojů, dámy a pánové. Nejde o konspirační teorie.
0: Další zprávu, kterou tady máme, zase z řeckého serveru, hovoří o tom, že Donald Trump pošle Izraeli 40 tisíc bomb o hmotnosti 2000 liber v hodnotě 2,8 miliardy dolarů. A většina té částky má být, bude pokryta prostřednictvím amerického programu financování zahraničních armád. To je zpráva ze 16. to znamená ze středy. Administrativa Donalda Trumpa plánuje novou zásilku americké munice do Izraele. Dodávka, na níž se nyní pracuje, by měla mít hodnotu 2,8 miliardy dolarů a měla by zahrnout celkem 40 tisíc bomb o hmotnosti 2000 liber, to je přibližně 907 kg na kus. A ta navrhovaná dohoda se týká 20 tisíc bomb MK84 a dalších 20 tisíc

0: bomb, BEU 117, fičně dodávka zahrnuje i 20 tisíc průbojných hlavic i 2000. A v posledních letech se jedná o jednu z největších dodávek plánovaných pro Izrael. A zvláště zajímavé je financování této dohody, protože podle financí, které pronikly na veřejnost, tak bude většina částky pokryta prostřednictvím amerického programu Foreign Military Financing, tedy prostřednictvím amerického vojenského financování, které Izrael využívá k nákupu amerických zbraní. A MK-84 patří mezi nejúčinnější konvenční munici, kterou mají Spojené státy v dispozici. A jedná se o bomby o hmotnosti přibližně půl tuny, pardon, opravdu jedné tuny, a které lze použít proti velkým nebo vysoce chráněným cílům a které mohou způsobit rozsáhlé škody. Na BEU 117 je variantou MK-84, zatímco I-2000 je určena k útoku proti zpevněným nebo podzemním strukturám, bunkry a tak dále. Takže velikost a složení této dodávky už vyvolává ve Spojených státech debatu, jelikož podobnou munici použil Izrael při operacích v Gaze a v Libanonu. A ten kongres už byl informován, tedy plánovaný prodej byl neoficiálně oznámen příslušným výborům amerického kongresu, ale proces odsouhlasen doposud nebyl. Nebo proces toho odsouhlasení dokončen nebyl. Zástupci americké vlády se vyhnuli komentářům ohledně této dodávky s tím, že prodej vojenského materiálu se řídí předepsanými zákony. Takže předepsané postupy. Takže tady dohoda nabývá ve Spojených státech zvláštního politického významu, jelikož americká vojenská pomoc Izraeli je středem rostoucích negativních reakcí, a to zejména ze strany demokratů. V červenci více než 100 demokratických zákonodárců hlasovalo pro zastavení americké pomoci Izraeli, což představuje prohlubující se neshody ohledně politiky Spojených států na Blízkém východě. Za Bidena bylo toto zmraženo a tato kategorie bomb byla středem americké politiky od konce roku 2024 a ta administrativa Joea Bidena pozastavila dodávku 2000 liber munice do Izraele s odvoláním se na obavy z dopadů jejich použití v hustě obydlených nebo osídlených oblastech Gazy. Takže s návratem Donalda Trumpa do Bílého domu bylo toto pozastavení v lednu 2025 zrušeno. Takže jenom, a tady není náhoda, pokud byla uskutečněna ta nová dohoda, tak se stane jedním z transferů 2000 liber munice do Izraele, a to během posledních let. A děje se tak postupně v době, kdy navzdory příměří v Gaze, tak tam ty izraelské útoky tam nadále prostě v tom regionu pokračují. Takže tolik teda k této zprávě a půjdeme dále.
1: Tak, dále se podíváme na čtyřka tady. Média lžou o tomto transferu zbraní do Izraele, o kterém jste teď mluvil. Redakce Washington Post má poněkud zvláštní představu o procesu prodeje. Cituji, je tady článek z 15. září od nich. Trumpova administrativa připravuje prodej těch 2000 bomb Izraeli v hodnotě několika miliard dolarů. Jedná se o největší jednorázový prodej této kontroverzní munice za poslední roky, uvedl deník The Washington Post. A pro něj to byl americký představitel. Balíček, který v hodnotě 2,8 miliardy dolarů, který by byl zaplacen z peněz amerických daňových poplatníků, zahrnuje těch 40 tisíc bomb o hmotnosti 2000 liber. A podle představitele, který stejně jako další zdroje hovořil pod podmínkou anonymity kvůli diskuzi o vojenských záležitostích, tak jde o 20 tisíc bomb MK-84 a 20 tisíc bomb LBU 117. Součástí prodeje je také 20 tisíc průbojných hlavic I-2000. Tak, New York Times ani jednou nezmiňuje, že tento falešný prodej je hrazen z rozpočtu americké vlády, avšak odkazuje na výstižný text Takra Carlsona, který Times označuje za tirádu, tedy rozhořčený výlev, protože správně poukazuje na problémy s touto transakcí. Takže je tady vypočítáváno zase, kdo, co, komu a jak. No zkrátka zaplatí to zase občani, že ano, ze svých daní, válčení a zbraně.
0: Tady touto záležitostí se zabývá dále i americký Moon of Alabama, a to s tím článkem ze 16. respektive 17. září. A říká, redakce Washington Postu má poněkud zvláštní představu o procesu prodeje v uvozovkách. Prodeje. Trumpova administrativa připravuje prodej 2000 bomb.
1: Teď jsem to četl.
0: Toto?
1: Jo.
0: Už Moon of Alabama.
1: Ano, to je
0: ta zpráva.
1: Teď máme Donalda Trumpa a
0: ano, tak to mě uniklo, to se omlouvám, abychom nedělali dvakrát to též. Tak se podíváme na další zprávu a to je, jak mě to uteklo trošku, Donald Trump a prodal 48 F-35 za 24,3 miliardy Saudské Arábii, aby je chránil před Hutii. A ta mega dohoda pro americkou ekonomiku těsně před volbami do kongresu, ono tam půjde spíše o něco jiného. On je nebude chránit tím, že jim dodal ty stíhačky, ale on potřebuje nějaké výsledky před volbami. Tak řekne, podívejte, já jsem tady prodal zbraně za 24,3 miliardy Saudské Arábii, či já jsem tady zajistil pro Ameriku peníze, a když to ta Saudská Arábie koupí, tak té Saudské Arábii, že jim vojensky pomohou. Tak to je taková ten původní záměr, který se skrývá za tím takzvaným nákupem století. A ta administrativa prezidenta Trumpa povolila prodat teda té Saudské Arábii pouze 48 F-35 v rámci smlouvy, teda v té hodnotě 24,3 miliardy dolarů. A ten prodej stíhaček je vlastně první v arabské zemi, protože dodávky do Spojených arabských emirátů byly zrušeny. A není to nic jiného, než potřeba Riádu podpořit americkou ekonomiku, aby Washington mohl podpořit proti Houthium. To je přesně to, o čem jsem hovořil před chvilkou. A to ministerstvo zahraničí informovalo kongres a označilo za nezbytné zlepšit bezpečnost důležitého partnera mimo NATO. Takže to Saudské království, tedy na základě takového návodu, tak požádalo o nákup 48 letounů F-35 Lightning a Joint Strike Fighter s konvenčním vzletem a přistáním a 49 motorů Pratt & Whitney F1 nebo F-135 PV-100, 48 instalovaných, jeden náhradní. A hlavní dodavatel byl společnost Lockheed Martin Aeronautics Company se sídlem ve Fort Worth v Texasu a Pratt & Whitney Military Engines se sídlem v East Hartfordu v Connecticutu. Takže jsou to vlastně, je to vlastně kšeft pro firmy toto. Takže tolik teda hovoří tato zpráva.
1: Tak, dále se koukneme už dále do dalšího košiku, který máme, ne, to bylo teď, tak počkat, šestka.
0: Máme ono, šestka, ano.
1: Šestka, jednička, multipolární svět už se stal realitou. Takže prohlášení Vladimíra Vladimiroviča Putina o transformaci globálního systému odráží jednu z klíčových linií retoriky ruské zahraniční politiky, tedy předcházející model globálního řízení, ztrácí svoji stabilitu a postupně ho nahrazuje multipolární pořádek. Ruský prezident na summitu zemí BRICS v Novém Dýlí spojil současnou krizi v mezinárodních stazích s jednáním států, které podle něho vyvolávají konflikty a vytvářejí nová ohniska napětí. Jú, o kom to asi mluví? Podle Putina se unipolární systém, který sloužil zájmu omezené skupiny zemí, stává minulostí. Nejde jen o změnu jednotlivých lídrů nebo aliancí, ale o hlubší restrukturalizaci rovnováhy sil. Centrum ekonomického a politického vlivu, jak poznamenal ruský prezident, se postupně přesouvá směrem k novým centrum růstu na globálním jihu a východě. No a právě tento proces podle něho vyvolává odpor ze strany bývalých center vlivu. Celní omezení, sankce, politický tlak, vydírání a síla se stávají nástroji omezování. V důsledku toho se podle Putina snižuje efektivnost mezinárodních institucí, které se nedokáží přizpůsobit měnícímu se rozložení příležitostí a zájmu. No, takže postoj Ruska je tedy založen na kontrastu dvou modelů. Unipolární pořádek, který předpokládá dominanci té úzké skupiny států a jejich vnucování svých vlastních pravidel, a multipolární systém, který naopak musí zohledňovat existenci některých nezávislých nebo několika nezávislých center moci, ze kterých každé má své vlastní ekonomické, politické a civilizační zájmy. Důležité prohlášení.
0: Další zpráva hovoří o tom, že vůdci Skotska, Walesu, Severního Irska se v Cardiffu rozhodnou odtrhnout od Británie. No, zpráva ze 14.9., kdy se teda měli sejít a podepsat společný memorandum, které bude volat vlastně po právu jejich národů na nezávislost na Londýně. A tady vlastně jde o to, že by vlastně na základě toho nechali v těch svých zemích vyvstat referendum na ten, na to odtržení. A jde o to, že oni současně vyzývají Londýn, aby připravil a usnadnil ústavní změnu. Přičemž Skotové a Velšané jsou dva zcela odlišné národy oproti Angličanům, kteří jsou dominantní etnicitou v britském státě s podílem 85%. Ten případ Severního Irska je o něco složitější, protože obyvatelstvo tvoří irští katolíci a protestanti převážně anglického původu a ti poslední mají malou většinu. Ale katolíci nechtějí tolik svoji nezávislost, jako spíše sjednocení ostrova Irsko, protože oboji jsou na ostrově Irsko, protože se považují za Iry a britští osadníci se usadili na irské půdě a historicky nemají právo takovému rozvoji zabránit, i když jich je více. A John Sweeney, to je SNP, jako strana, Rap on Your West, to je Plate Simmons, to je další, a Michelle O'Neill, Sinn Féin, tak podepisují jako vůdci stran. Ona, ta jejich jména jsou taková, v těch jejich nářečích jsou taková, to není ani angličtina některé z nich. Takže přítomna byla také prezidentka Sinn Féin, Mary Lou McDonald, místo předsedkyně vlády Severního Irska Emma Little Pendley z DAPu, a ta uvedla, že O'Neillová nepožádala o povolení cokoliv podepsat ve své funkci premiérky. Ten text se zabývá samozřejmě ekonomikou, energetikou, Evropou, sebeurčením a tak dále. Ta společná linie uvádí, že Skotsko Wales Evropské unii by byl jako noví členové, Severní Irsko v EU, prostřednictví Unie s Irskou republikou. Minulou středu premiér Andy Barnham ponechal otevřenou možnost referenda ve Skotsku, pokud bude jasný konsenzus. A zejména Downing Street, to je sídlo britské vlády, jak víme, tak uvedla, že další referendum, ono se konalo to poslední v roce 2014, zůstává mimo hru, dokud je ekonomika prioritou. Takže manifest liberistů z roku 2024 nepočítal s druhým hlasováním. Takže v sobotu tedy v Dublinu Trump promluvil tedy zase napad zase ve prospěch irského sjednocení. Pro Londýn to byla samozřejmě nežádoucí intervence. Takže ta situace má aktuálně silný politický základ, není úplně přehledná. A ta vlastenecká strana SNP je první stranou ve Skotsku, tak je vlastenecká Plaid Cymru, je odkryta největší politickou silou ve Velšském senátu a Sinn Féin je vedoucí silou v Severoirském shromáždění od roku 22. Takže jinak teda, jenom pro zajímavost, tak Sinn Féin byla politickým křídlem IRA, to je irské revoluční armády, a to byla, jak víme, tak to byla teroristická organizace. Zatím ty průzkumy ukazují, že asi 47% je pro nezávislost Skotska, 36 v Severním Irsku a 32 ve Walesu, čili není to většina. Není to většina mi pravda, ale stačilo to k tomu, aby se ten problém neuzavíral. Takže ale ty fronty všechny tři jsou vlastně odlišné, čili ten vývoj tam může být potom jako skutečně odlišný. A Skotsko potřebuje kompetenci, kterou nejvyšší soud rozhodl jako vyhrazenou. To znamená, že nejvyšší soud Spojeného království jednomyslně rozhodl, že skotský parlament nemá právní moc vyhlásit referendum o nezávislosti země bez souhlasu britské vlády v Londýně. Severní Irsko má mechanismus hraničního referenda ve velkopáteční dohodě, kdy se posoudí, že veřejné mínění se změnilo. Wales nemá ekvivalentní rámec. Společný podpis nevymaže rozdíly, ale ukazuje to, že tři země odmítají nechat svou budoucnost výhradně Londýně. Barnham slibuje devoluci v Anglii a stabilitu ve Spojeném království. V Cardiffu mu je řečeno, že stabilita bez práva rozhodovat obstát nemůže. Takže zase volby otevřou pro takové rozhodnutí, tak to de facto rozhodne Westminster, ať už si tam tedy použijí prostě, nebo podepíší ty vlastně, co chtějí. Takže nevím, jak to dopadlo. Dá se předpokládat, že to podepsali, ale nevím, jaké je to fáze, ale tohle to nevím, tedy to musíme se podívat. Jsem to pak nikde neviděl, nezáhledno. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme na ty ceny ropy. Ceny prudce rostou, a to z důvodu krize saudsko-arabského exportu, o něž jsme tady už mluvili. Ropa Brent na $110 za barel. Růst ceny americké ropy WTI byl prý ještě větší. Takže je to zpráva z úterka, z 15. Ceny rostly, přičemž ropa zaznamenala nárůst o téměř 3%, jelikož se stupňují obavy z dlouhodobých narušení globálního energetického dodavatelského řetězce. Obavy se zvýšily po zprávách o zastavení dodávky ropy z toho Jambu, že ano, významného saudsko-arabského exportního přístavu v Rudém moři. Zároveň s tím informoval Riad některé své evropské zákazníky, že dodávky plánované do konce září dodány nebudou. Cena ropy Brent vzrostla tedy o $3, tedy konkrétně o skoro 3% na 108,75 setin dolarů za barel, a americká ropa WTI, to je West Texas Intermediate, vzrostla ještě více na 105,83 setin dolarů. Jedná se o nejvyšší úroveň asi nejvyšší úrovně od května 19. května tohoto roku. Význam Jambu se výrazně zvýšil po narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, to jsme probírali na tom obrázku, kterým se obvykle přepravuje asi pětina světových dodávek ropy a LNG. No, tak dámy a pánové, budeme šetřit.
0: No, to budeme.
1: Když nechceme ruskou levnou ropu a plyn, že?
0: No, proto také jsme už užili ty vozovky v těch městech na jeden pruh jenom, protože to bylo všechno cíleně připravené, protože není zájem o nějakou větší mobilitu obyvatelstva. Ono navíc v těch zemích, kde vlastně byly teda ta šlechta a ty podaní, tak ty podaní jako taky nemohli moc jako cestovat, jako řekněme, bez povolení jako z jednoho panství na druhé, takže vracíme se tam prostě. Zatím to nevidíme, zatím to necítíme, ale je to tak. Další zpráva hovoří o summitu BRICS, jak víte, tak v New Delhi, či v Novém Delhi, v Indii, v indickém hlavním městě, to je zpráva ze 16., tak se sešli v neděli, vlastně poslední den toho dvoudenního summitu lídři BRICSu. To hovoří samozřejmě o minulé neděli tedy. A tady vlastně to má význam v tom, že jednak tam připomenu, že teda ta rozšířená skupina dneska jde o 11 zemí. Původně byla Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika, odtud také název BRICS, a nově přírůstky Egypt, Etiopie, Indonésie, Irán, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty. Kdy se tam vlastně zase dostala Saudská Arábie, nevím, protože svého času, když tam jim zařídili tu velkou povodeň na těch ropných polích, tak oni od toho, Američané, tak oni od toho couvli. Takže nevím, kdy se tam teďka objevili, ale jsou tam uváděni, dobrá. A mezi účastníky toho víkendového summitu jsou také čínský prezident Xi Jinping, iránský prezident Masoud Pezeškian, ruský prezident Vladimir Putin, kromě tedy hostícího indického premiéra Narendry Modiho a dalších představitelů zastupujících rozšířenou skupinu. A v sobotu ten blok jednomyslně přikládal deklaraci z Nového Delhi, která uznává cenný přínos partnerských zemí ke spolupráci BRICS, jak uvádí společné prohlášení. Ty partnerské země jsou takové ty, které se chtějí přidat. A deklarace také potvrdila závazek bloku podporovat inkluzivní, vzájemně prospěšné a rozvojově orientované partnerství s partnerskými zeměmi. A podle údajů uvedených v BRICS nyní skupina, to je těch 11 zemí, představuje přibližně 49,5 % světové populace, 40 % globálního HDP a 26 % globálního obchodu. A tady vlastně je důležitá jedna věc, že navzdory tedy těm všem předpokladům, tak BRICS překonává ostré rozdělení v tom novém dělí, protože zaprvé on je postaven jako na ekonomické bázi, na spolupráci jednotlivých zemí, není postaven na konfrontaci se Západem, už vůbec ne válečnou. To je jako jedna věc. A druhá věc je taková, že oni tam doteďka měli, někteří jeho členové tam měli v něčem dosti odlišné zájmy. Takže bylo velmi cenné, že tam vlastně došlo k určitým dohodám. Tam ty konflikty, když se jmenuje, tak je tam třeba, je tam například Spojené arabské emiráty versus Irán. Tady je chyba, tady nemá být země, ta Saudská Arábie, tady by měl být Irán, ten je členem. Takže to tady mají chybu. Takže tady prostě rozpory jsou, přesto jako byly docela vyřešeny a tady je prostě důležité, že jednak teda tady odsuzují teda ty údery proti Iránu, to je jako první věc, že to je porušení mezinárodního práva a charty OSN. Nicméně tentokrát v tom novém dílu skupina pouze vyjádřila hluboké znepokojení nad pokračujícím stupňování napětí na Blízkém východě. A takže to není úplně ono, tam je problém jedné věci, a sice v tom, že zatím oni se nestylizují do polohy politicko-vojenské, na což čeká zase skupina těch zemí z jihu, z jednoho důvodu, protože oni dneska by se také přidali rádi, ale bojí se Ameriky a také se bojí toho, že zatím by jim ten BRICS, kdyby ta Amerika proti jim, jak se říká, vyrukovat, ty země toho BRICSu jim vojensky nepomohou. Takže takhle to je a tam mimo ty hranice Irán a USA, toho konfliktu, tak by v deklaraci změny další významné projekty. Ku podivu všechny zmínky o konfliktu na Ukrajině byly vynechány, zajímavé. A ta evropská válka byla v deklaraci BRICS konzistentně zmiňována od ruské invaze v roce 22. A loni ten text dokonce obsahoval jazyk, který ho do značné míry odrážel ten postoj k ukrajinským útokům na tři místa. Takže tak toto je. A tam potom zahájí několik úspěšných iniciativ, jako je Nová rozvojová banka a hlavní fází expanze za sebou, tak se BRICS nyní ocitá na rozcestí a ty růstové bolesti expanze jsou zřejmé a vypuknutí několika válek ve světě nemohlo přijít horší dobu. Bude chvíli trvat, než se objeví členové dostatečně socializující ve skupině. To znamená, že budou mít podobné názory a budou se shodovat. A ve příštích letech či dvou bude BRICS muset se hluboko nadechnout a znovu najít pevnou půdu pod nohama, pokud nechce ztratit celou energii, jak se teda uvádí tedy v tom článku. Takže tolik teda k tomuto jednání, k zasedání skupiny BRICS.
1: Čas kvapí, tak se koukneme dále. Saudská Arábie požádala Peking o zprostředkování v Íránu a o příměří s Huci, to už jsme tak nějak načrtli. Útoky vedly k ekonomickému uškrcení Saudsko-Arabského království. Není vývoz ropy, nebudou prachy. Tak, v důležitém mezinárodním vývoji Saudská Arábie tedy žádá Čínu o zprostředkování pro Írán, zatímco zároveň požádala o příměří s Huci. Riad vidící neschopnost svých vojenských sil vypořádat se s iránskými raketami a Husi a vidí, že Washington ho nepodporuje v době, kdy je jeho ekonomika škrcená a zdá se být upřený teď tedy na Peking. Podle agentury Reuters, která cituje iránské představitele obeznámené s touto problematikou, Čína na žádost Saudské Arábie vyzvala Irán, aby Husie zadržel. Přičemž Teherán zpočátku tvrdil, že USA by měly ukončit válku, kterou proti ním rozpoutali. Tak.
0: Poslední zpráva tady z tohoto soudku, Lukoše, chcete-li, tak je z Běloruska, kde prezident Lukašenko oznámil, vlastně měl projev k výročí tedy toho pokusu o převrat a oznámil zabránit situaci podobné té na Ukrajině. A tam, jak si zmiňuje, že v roce 2020 se vnější síly pokusily odtrhnout Bělorusko od Ruské federace. Toto oficiální prohlášení učinil prezident, tedy Lukašenko, během tedy svého veřejného projevu. A podle něho, kdyby odpůrci současné vlády dokázali své plány uskutečnit, tak geopolitická a vnitřní situace v zemi by byla kritická. Lukašenko přímo zdůraznil, že pokud by pokus o převrat byl úspěšný, situace by byla nyní přesně stejná jako na Ukrajině. To je velmi pravděpodobné. A politická situace v roce 2020 v Bělorusku byla doprovázena masovými protesty, které koordinovaly Západem podporované opoziční struktury. A jak bylo uvedeno v předchozích analytických zprávách, tak Minsk a Moskva tyto události považovaly za vnější organizovaný pokus o převrat zaměření na vytvoření sanitárního kordonu kolem Ruska. A včasná vzájemná podpora v rámci svazového státu umožnila stabilizaci situace, po níž se výrazně urychlila integrace obou zemí v oblasti obrany a ekonomiky. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Tak, jdem se kouknout, máme pár minut a 12 zpráv nebo 11, tak musíme se na to kouknout. Jednička, tady je o Lipsku. Tak, bomba praskla, teď jeden zaměstnanec letiště v Lipsku se vyjádřil k incidentu s dronem. Dron byl obyčejný hobby dron z nějakého třeba z MediaMarktu, který nemůže na sobě mít žádnou přidanou váhu. Výbušné zařízení na fotografiích z novin tam bylo později položeno jen kvůli fotografiím. Přímo po incidentu dorazil odborný tým na zneškodnění těch výbušnin v uvozovkách spolu s představiteli tisku, kteří zřejmě byli informováni už před událostí. V krátkosti tedy vše bylo zincenováno, aby to mohli svalit vinu pak na Rusko. Velké díky případcí novináři Anatolij Šary, ukrajinskému novináři, který ten rozhovor nahrál a pro ochranu muže mu asi sfalšoval identitu. Tady je ho sfalšoval, to je zase blbý překlad, takže tady máte i obrázek od Šarie, abyste se na to mohli podívat a píše o tom Anna Alina Lipová. Můžete ji na síti X asi dohledat.
0: Další zpráva hovoří o tom, že švédské volby dopadly katastrofálně, že se z toho Švédsko už nikdy nespamatuje. Proto proč? Švédsko si zvolilo vládu, která zcela jistě úspěšně dokončí přeměnu kdysi země vikingů v islámský chalifát. A to, o čem se dosud spekulovalo, je po letošních volbách jisté. Stejně tak je jasné, že volby dopadly tak, jak dopadly, zejména díky dovezeným voličům. Tedy opět se potvrzuje to, co jsme si již dávno tušili. Některé politické strany si voliče cíleně dováží. Politické strany současné opozice, které mají vítací politiku v programu, nabrali členstvo z řad obyvatel GET a tam si také udělali reklamu. Samozřejmě v arabštině, na švédštině, když Švédové již tyto strany většinou nevolí. Pokud by totiž bylo na nich, tak by se progresivní opozice udržela v opozici. A tady nicméně ani nyní končící vláda pravice není bez viny. Ve skutečnosti vládla tak, že vojenskou základnu pro progresivní vítací levici ještě posílila. Právě to znechutilo mnohé Švédy, kteří pak hodili hlas malým stranám a jejich hlas potom propadl. Takže mezi politickými špičkami navíc slyšeli, nejdete nikoho, kdo by chtěl politiku zásadně změnit ve prospěch Švédů. A to je ten problém. Protože každá větší politická strana se spolehá na to, že na část svého programu přitáhne vetřelce. Jenže ti volí přesně ty, kteří se jim osvědčili. Chtějí otevřené hranice, více soukmenovců, šetřejší dávky, více mešit a uznání islámských svátků jako svátků státních. A mají samozřejmě i mnoho dalších požadavků. Vše výše uvedené a mnohé další jim dlouho slibuje progresivní levice, která má navíc jejich lidi ve svých řadách. Takže švédský Riksdag tak se tak po, to je parlament, tak se vlastně po volbách vlastně obohatí o nezvykle vysoký počet muslimských zástupců, zřejmě v řadě socanů, levice či zelených. Ale především se bude snažit příští 4 roky nejenom víc říct tomu, co svému voličstvu, ale také dovolit občanům dovést nebo dovést to voličstvo nové a dalším 100 000 dát občanství. Jenže přesně to dělala také vláda, která před 4 lety vyhnala díky příslibu zpřísnění migrace. Tak ta vyhrála volby před 4 lety. No, jenže ve skutečnosti nezpřísnila. A ta končící vláda, která si hraje na protimigrační, tak během 4 let svého působení udělala celkem 207 500 občanství jedincům, zejména z neevropských zemí, a zdaleka nejčastěji rozdělila občanství Syřanům. Pak následovali podle pořadí Eritrejci, Afgánci, Indové a Somálci. Ve všech případech jde o jasné voliče progresivní levice. A mezi oběma bloky levice pravice byl včera v těch volbách rozdíl pouze 32 425 hlasů. Tedy lze říci, že vítězná progresivní levice, jejímž hlavním úkolem je vyměnit obyvatelstvo, vyhrála díky svým oponentům z pravice. Tady je to chyba, tady si měl nastavit trošku jiné podmínky. Tady měla být třeba kvalifikovaná většina a podobně, jde o vážnou věc. Pojďme dále.
1: Se koukneme. NATO nacvičuje scénář blokády Kaliningradu a tu máte ten suhalský průsmyk, nebo jak my jsme to nazvali, že ano, Severoatlantická aliance se vážně připravuje na tvrdý scénář v Baltském moři, kdy západní vojenské síly začaly otevřeně plánovat blokádu ruského území a izolaci hlavních přístavů země, a to na severozápadu. Vedoucí ruské delegace na vídeňských jednáních o kontrole zbrojení učinila v této souvislosti znepokojivé prohlášení. Jedná se o Juliu Ždanovovou. Ta na svém vystoupení na plenárním zasedání fóra OBSE oznámila, že NATO už nevytváří pouze teoretické plány, ale přešlo k praktickému výcviku. Ruská diplomatka upozornila na zásadní změnu situace v regionu. Cituji. V Pobaltí už státy NATO testují konkrétní scénáře blokády Kaliningradské oblasti spojené s plány na vojensko-politickou izolaci ruských přístavů na našem severozápadě, včetně tedy i Petrohradu, cituje agentura TASS Julii Ždanovovou. Samozřejmě se to prolíná s tím sikorského polského prohlášením a dalších.
0: Takže půjdeme si dále. Naší zpráva hovoří o poctě fašismu na hlavním náměstí v Bratislavě. Je to zpráva ze 17. září. A tady vlastně to propagování fašistického hnutí je zakázané na Slovensku. A pokud, tak by to tedy mělo být řešeno tedy příslušnými orgány. Nicméně bohužel se to nestalo. A ŠTB Smeru SSD seznámil širokou slovenskou veřejnost tím, co vlastně nevládní organizace Mír na Ukrajině v hlavním městě Slovenska na jejím hlavním náměstí vyvádí. A pánové Kulich a Štasolová se v centru Bratislavy dopustili vážného trestného činu propagování hnutí směřujícího k potlačování lidských práv. Nejsou sami ve spolupráci s agenty Benderovského vlivu na Slovensku. A že při své trestné činnosti spolupracuje s cizími státními příslušníky, možná agenty ukrajinské rozvědky nebo agenty CIPSO, SBU, to je tam taková třešnička už potom na dortu. Takže se zdálo, že ta banderovská nehoráznost, když se ocitla na očích veřejnosti, takže byla odhalená pro širokou slovenskou pospolitost, například pro občany Kolobasova, kdy byli Štasilovou mimovládkou oslavování hrdlořezy, kteří tam po vojně zavraždili 11, respektive 13 občanů dnešního Slovenska. Takže takhle to je. Hovoří o tom i Luboš Blaha, europoslanec, a tomu vlastně nakreslili Benderovci na čelo terč, protože jeden z mála výtrvale poukazující na jejich zločinné neofašistické aktivity. A tam TV Směru SSD byla věnována také jiná jiné téma, a to je obvinění Šimečkové a spol. Z finančních podvodů. Je to důležité téma, ale je na škodu věci, že se spojil s tématem ještě důležitějším, tak říkajíc s tématem celonárodním celoslovenského významu. A to vězení faktu se tady před zraky tedy diváků šíří, a to se týká toho neonacismu, a to bylo trošku zeslabené. Takže ještě ten článek ještě jde dále, a myslím si, že už je to samozřejmě tam zase ne, jaksi namíchán deník N a podobně, ale pojďme to ten článek uzavřít v podstatě výzvou, která hovoří, milí Slováci, udělejme všechno pro to, abychom vražedný banderovský mor ze Slovenska vypudili. Učiníme všechno pro to, aby sympatizanti banderismu, jako je Kulik, Štasilová, a také novináři a novinářky ze Smeru, deníka N a Smoru, abychom je aby tedy mohli čelit tedy vlastně trestně právním a etickým důsledkům jejich činnosti, která škodí národno-státním zájmům Slovenské republiky. Takže tolik teda k této výzvě a já předávám slovo.
1: Tak, dále se koukneme do Německa. Další země spolková podle prognóz vyhrála tam AfD. Uzavření tedy volebních místností dnes v 18 hodin skončily v Německu zemské volby v Mecklenburgsku, předním Pomořansku a v Berlíně. Takže v tom předním Pomořansku, Mecklenburgsku podle prognóz volby vyhrála Alternative für Deutschland. Druhá je sociální demokracie, vládní CDU má 5 až 5,5%. V Berlíně podle prognóz s náskokem zvítězila levice, CDU byla druhá a AfD až třetí. Protestní AfD nyní vede i v celostátních průzkumech a před 2 týdny drtivě zvítězila v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. No, volby tedy, volební výsledky nás nutí k obavám z budoucnosti, řekl po oznámení prvních výsledků kancléř Friedrich Merz z CDU, který si postěžoval na vzestup radikálních pravicových i levicových stran se zjevným odkazem na AfD a levici. No, Berlín je ztracený, jako tady Praha, tam Stan a další, tady ty taky vedou, že ano. No.
0: Další zpráva hovoří o takzvaném EU Kids Act, to je zákon, tedy, který se týká zákon Evropské unie, který se týká dětí. Von der Leyenová vyhlásila válku všem a pod záminkou ochrany dětí prosazuje povinnou digitální identifikaci pro všechny. A tady vlastně pod záminkou ochrany dětí prosazuje povinné ověřování digitální identity, tvrdí, že tedy chrání soukromí v maximální možné míře, ovšem tam to bude zase spojené zase s očkováním, plošnými a dalšími záležitostmi, se sociálními kredity, s elektronickým koncentrákem. Takže tady se v Evropě rozhořela ostrá debata o plánu zavést jednotnou unijní aplikaci pro ověřování věku. Zatímco Evropská komise to prezentuje jako nástroj na ochranu nezletilých, tak kritici vše s odborníkem na online bezpečnost Paulem Walshem tvrdí, že jde ve skutečnosti o zavedení povinné digitální identity pro každého člověka, pro každého občana. A jádrem sporu je tady otázka, pokud má každý člověk pro přístup k sociálním sítím, hrám, streamovacím službám a dalším digitálním službám prokazovat svou osobnost prostřednictvím oficiální aplikace, chráníme tím děti nebo ukončíme online anonymitu? Tady se tím zabývá ten Paul Walsh, který ve své analýze vyvrací jednotlivá tvrzení von der Leyenová a odvolává se přitom na šéfa Epic Games, Tima Sweeneyho. Podle něho se legislativa vytáhne jako na jakoukoliv digitální službu obsahující feedy, uživatelský generovaný obsah nebo zasílání zpráv, tedy na sociální sítě, které vlastně vidí tedy ty ty digitální služby, tady, které obsahují ty feedy, uživatelský generovaný obsah nebo to sociální zpráv a ty sociální sítě, video, platformy online, hry a ty nástroje umělé inteligence i streamovací aplikace, jako je Spotify. Takže klíčová teze Walshe je, že takzvané robustní ověřování věku má v praxi jediný funkční mechanismus o veřejné totožnosti. Pokud odstraníte všechny neprokázané metody odhadu, zůstane vám přesně jeden funkční mechanismus o veřejné identity, říká Walsh. A tam pak právě na tu digitální identitu potom mohou navazovat další věci, včetně CBDC a podobně. Takže už dneska k tvrzení von der Leyenové, že dnes byla velká část této moci vzata z rukou rodičů, tak Walsh namítá, že tento rámec falešně představuje chytré telefony jako neovladatelné. Apple a Google podle něj a zabudovali bezplatné rodičovské kontroly přímo do systému iOS a Android. A miliony rodičů používají tyto rodičovské kontroly k vynucení večerky, blokování instalace aplikací a omezení komunikace. Takže tolik, ta zpráva ještě pokračuje, ale tolik pro informaci. Pojďme dále.
1: No, dále už asi nepůjdeme, máme 59.
0: Tak už nepůjdeme dále.
1: Dosáhli.
0: Maxima, co jsme mohli udělat. Je tady možná jedna zpráva, která to stojí. Fico odmítá bojovat proti Rusku. Není to naše válka, řekl o konfliktu na Ukrajině a nejde na zasedání karpatské osmičky, kde teda to měla jako pod kontrolou Zelenský. To je velmi důležitá zpráva, která by měla zaznít, co jsem teda provedl. A jinak vás pozvu na zítřejší kompas, který se bude týkat velkého záblesku, takže určitě bude zajímavý. A budu se s vámi těšit na viděnou a slyšenou. Díky za spolupráci s panem kolegou. Omlouvám se do dnešní zpoždění, a já jsem to dřív nestihl a jo. Jsem už jako poměrně utáhaný. My jsme včeli. Bylo
1: slyším
0: hrozný.
1: To
0: bylo hrozný. To bylo hrozný. Dneska z toho Brna a tohle, takže jako se dneska opravdu už jako utáhne hodně. Tak jo, takže hezký večer vám
1: hezký
0: všem.
1: Hezký večer, pane inženýre, dámy a pánové, vám taktéž hezký večer. A my se v dalším vysílání koukneme už na nový věk a program Sunrise. Ale já vám samozřejmě ještě na závěr poděkuji a směle šiřte, pište, pochvalte, pokárejte, doplňte v archivu svou nevazání.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak já vás všechny vítám, zdravím vás při pátku. Pátek je takový, mezi pracujícím lidem je pátek považován za posvátný den, neboť v pátek se většinou už tolik nepracovalo, v pátek se víc uklízelo, než pracovalo. V pátek se uzavíral týden, mělo to nějakou svoji agendu, ale hlavně v pátek se všichni těšili, až za nima zapadnou ty pomyslné dveře toho zaměstnání. Wow! A všeobecný veselý, protože máme tady co? Máme tady víkend. Podnikatelé to mají trošku jinak. Ty pochopitelně jsou nešťastní z toho, že v pátek všichni na všechno už nemají čas. Takže to je jako den, to je trošku takový jako divnej. No, důchodci, ty pochopitelně mají spoustu starostí, aby obsáhli všechny ty slevy, ty akce, které prostě mají na ten víkend připravený, ty supermarkety. No a my na to jenom tak zíráme a říkáme si, jestli ten svět se třeba nezbláznil. No nic, tak je pátek, tak vítejte u pátečních hovorů při víně. No a dneska tedy, abyste neřekli, tak jsem objednal i hosta, tak doufám, že se nám tady dostaví a že brzy si budeme moct s Jiřím pomyslně popřát rukou, potřást rukou. Takže Jiří, halo, halo, slyšíme se, seš tady, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
1: Halo, halo, zdravím a počujem.
0: Zdravíš a počujem. No, vidíš, my jsme chtěli dneska, vyladit ty sluchátka, viď, aby trošku byly lépe slyšet.
1: No, já mám standardně všecko jako vždycky.
0: Jako vždycky.
1: Ale nové sluchátka teda.
0: A máš pozavíraný všechny mikrofony potenciální.
1: Jo, mám.
0: Tak snad to bude dobré. Tak, výborně. Jiří, jak pak jsi se měl ten uplynulý týden?
1: No, ten uplynulý týden to bylo hodně pracovní, hodně ježdění. Byl jsem na Slovensku pracovně, byl jsem v Praze pracovně, takže to bylo takový navrh důle trošku a furt něco. Takže to bylo náročný pracovně.
0: Jakože furt se něco děje?
1: No, furt se něco děje, no, ani jsem moc tento týden nestíhal sledovat zpravodajství, co se děje, no a dneska mi přišel, jak jsem nestíhal sledovat zpravodajství, tak mi dneska přišel Liebesbrief jeden, hady odkud?
0: Liebesbrief?
1: Kama. Liebesbrief, je to dopis.
0: Někdo ti psal?
1: Ano, někdo mi psal.
0: Jako přímo tobě? Tobě přímo?
1: Mě, no. Přímo mě, no. Poměli si na mě z České televize.
0: Česká televize?
1: Ano.
0: Aby si lépe sledoval. Povídej, co ti napsali.
1: Ano. Napsala mi sekce Česká televize.
0: Řekni poprost, babi.
1: Z odboru televizních poplatků. Kavčím. Napsali mi, že elektřiny, protože neplatí zákonné povinnosti. Já jsem pořád tady.
0: No a teď ti nebylo čo vůbec slyšet.
1: Nezměnil. Aha, no tak tím pádem to musí dělat ten software, to nejsou sluchátka, protože to není možné.
0: No už to je lepší, tak už to jsem zase jede, no dobrý.
1: To muselo být zvuk. No, já jsem mluvil o těch poplacích, tak možná mě někdo slumil nadal.
0: Jiří, jsi nám stichl. Ty máme nějaký výpadek.
1: Jo, vůbec? Nic neslyšíš?
0: Teď jsme tu měli výpadek. No. Výpladek.
1: Aha.
0: No, já nevím, co to bylo, člověče. No, no nepíše to, že by byl výpadek, ale vypadlo to úplně, člověče, ty Teamsy, no.
1: Aha, mě to tady taky tak píplo, že nemá signál dostatečný. No, takže jenom, abych to zhrnul, tak příště kde zbyli
0: Ty jako Jiří, my nemáme s sluchem, nám to spojení nefunguje, já tě zase neslyším prostě.
1: Z Prahy z Kaštíčích hor, že mě nenašli v seznamu.
0: Tečka,
1: špatná kvalita sítě.
0: Tečka nic, hele, tak to nevím. A svítíš, a svítíš mi červeně, jako jo?
1: Jo, to je divný.
0: Jo, jo, svítíš červeně.
1: Počkej, nechvím nastavit. Takže...
0: Jako kdyby si měl neskutečně slabý signál.
1: Aha, tak počkej, tak já to zkusím tady poladit. Jo?
0: Us.
1: Slyšíme se? Jdu
0: no, to poladit, jo? Nic moc.
1: Jo, jdu to poladit, jo, zatím.
0: Ty to jdeš ladit, jakože se jdeš restartovat?
1: Ne, jdu zkusit tady pohnout s routerem, aby byl blíž.
0: Ach tak.
1: Abych měl silnější signál, jo, já to jdu udělat.
0: Zkus ho, milý Lojzo, zkus ho.
1: Jo, jo. Dobře.
0: No, já využiju tu chvilku, než to Jiří poladí a koukneme se společně na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Neb je 18.9., tak slaví Krištof s Y a Krištof s někým. Takže, mužské křestní jméno Krištof je prastarým křesťanským jménem, které v sobě nadčasové hodnoty nese i dnes. Na elegancí jména a příjemném znění nic neubrala ani celá staletí. Jméno nosí i svatý Krištof, ochránce všech poutníků a pomocník v nouzi. Jedním z nejznámějších nositelů jména je španělský mořeplavec Krištof Kolumbus, který v roce 1492 objevil Ameriku. Také český cestovatel, spisovatel a hudebník Krištof Harant z Polžic a Bezdružic nosil toto jméno. V současnosti patří ke slavným Krištofům i český herec Krištof Hádek. Jméno si vzala za své i česká hudební skupina Krištof s frontmanem Richardem Krajčem.

0: těch je úplně stejně. Takže to není rozlišeno, čili tím pádem máme asi 4,5 tisíce oslavenců. No a s nima pochopitelně slaví dalších minimálně 9 až 15 tisíc lidí. Tak to už je docela dobrý. To se nám to provoní těma uzeninama na tom grilu a tak, na tom roštu, když se pálí ten tuk. Ne? Ne. Takže Krištofové, já vám teď společně s Jiřím přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dálků, gratulantů, obdarování a nezapomeňte na promořování. Pěknou oslavu si udělejte. No a vy, kteří znáte nějakého Krištofa s Y nebo Krištofa s někým i, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim způsobíte pochopitelně radost. A radost, ta jim způsobí ještě něco horšího? Ne. Radost jim prodlouží život, protože jim nastartuje víc imunitní systém. Tak Jiří, teď jsem tě tam slyšel se usmívat, tak jak jsme na tom?
1: Jo, posunul jsem router, ať mám silnější signál, tak snad to bude dobrý, no. Ještě tady ledím, zkusím se podívat ještě do ovladačů, ale uvidíme, ale snad mě slyšíš teda, doufám.
0: Slyšíme tě a doporučuju ten mikrofon na těch sluchátkách, dej si ho až pod bradu.
1: Mám.
0: Máš. Super.
1: Mám.
0: Máš.
1: Tak. Teď jsem ho trochu vyladil. Co teď? Co včil?
0: Nám pověz ten týden, co jsi takhle hodně cestoval, co jsi obdržel obsilku od České televize. Tak co jim na to odpovíš?
1: No, já si to tady hodil do umělé inteligence s tím, jo. Rozjelo mě to k stu, jako jo. Hned si to, napsal jsem, aby mi udělala právní analýzu, ať mi zjistí, jakým způsobem to jde zrušit, ten stav poplatků a jaký mám uplatnit postup na to, aby ty poplatky nemusel platit. Jo. Takže první část analýzy je to, rozhoduje se, jaké zařízení máš, ne to, co sleduješ. Takže ta účinná novela zákona z 1. května 2025, což byla ještě Fialová vláda, že? Tak funguje tak, že může mít tady je to napsáno, že televizním přijímačem je jakékoliv zařízení technicky způsobilé k individuální volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu. A to i když ho upravíš k jinému účelu. Takže pod definici spadá úplně všecko. Chytrý telefon, počítač, notebook, tablet, kalkulačka, asi a všecko, co jde připojit k internetu. Jo, takže. A povinnost platí, i když zařízení používáš jen třeba na YouTube. Jo? Takže a i ty, když se na to nedíváš, tak to musíš stejně platit. To je první takový rozhořčení.
0: Počkej, ale tak to je, ale tím, že to jsou daně tím pádem.
1: To jsou daně, přesně
0: to
1: tak.
0: Je daň za informace.
1: Přesně tak.
0: To není poplatek za sledování televize už.
1: Takže přesně tak, to není poplatek za sledování televize, to je plošná daň na obyvatele. Pokud chceš argumentovat, že vlastně máš třeba firemní počítač, firemní telefon a tak dál, tak to ti nebude vůbec dohledněno, protože ten zákon míří jak na vlastnictví, držení nebo užívání. A pokud ty zařízení držíš víc než měsíc, nebo je používáš, tak automaticky spadají do té kategorie. Takže tímto způsobem se z toho taky nedá vyvléct. No a ptal jsem se, proč mi ten dopis přišel, takže jsi odběratel elektřiny na určité adrese a nejsi v evidenci. Česká televize smí tato data párovat podle paragrafu 8 odstavce 8 a 9 je

0: uvádí i dopis. Podle mého čtení zákona odběratele elektřiny platí vyvratitelná domněnka, že přijímač drží a vyvrací se čestným prohlášením. Takže to znamená, tohoto automaticky vyplývá, že digitalizace na úrovni České republiky nefunguje, když potřebuješ něco zařídit nebo něco podat elektronicky, tak buď to nedojde, nebo je to problém, nebo prostě je tam nějaký jako ještě obstrukce, ale pokud oni si tě potřebují vytáhnout a šáhnout si do registru, který mají soukromí dodavatele elektrické energie, tak můžou tyto data párovat. Jo? Takže to je dost jako zneužitelný údaj za mě. Jo? A podle mě je to, nebo já to vnímám jako právní zásah do soukromí. Jo? Že Česká televize si může zjistit, na které adrese se platí nebo neplatí, nebo nemají spárovaný svůj seznam obyvatel, který platí nebo neplatí. Jo? Takže to je další věc, jo? Co mě teda, to jsem se tady u toho trošku vztekl. Co se týká toho aktuálního stavu zrušení poplatku, na to jsem se platil taky. Jsi tam, Peťo, slyšíš mě?
1: Samozřejmě.
0: Jo. Ještě dočtu ten stav zrušení. To znamená, 15. června 26 schválila vláda návrh zákona, který tyto poplatky za Českou televizi a Český rozhlas včetně od roku 2027 má úplně zrušit. Ale dle účinnosti nových pravidel, do účinnosti nových pravidel platí stále ten starý zákon. Návrh poslaný v červnu do sněmovny se zatím neposunul ani do prvního čtení, může být nejdřív zařazen na zářijové schůzi a ministryně Schillerová zatím termín 1. ledna negarantovala. Čeká ho ještě sněmovna a pod senát a podpis prezidenta, přičemž senát a prezident úpravu kritizují a opozice slibovala obstrukce. Takže poslanecký návrh se na dřívější osvobození už zjevně netýká, míří na domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Ale schválený taky zatím není. Takže dnes má povinnost platit úplně každý. Můžeš se z toho vyvázat třema způsobama. Buď to poplatek už platí někdo v tvé domácnosti, nebo splňuješ osvobození. To znamená, že se na tebe vztahuje příjem domácnosti pod 2,15 násobek životního minima, nebo na úplnou či praktickou slepotu nebo hluchotu všech členů domácnosti. A potom nikdo v domácnosti nemá opravdu telefon, počítač, tablet ani televizi, pak můžeš poslat čestné pravdivé prohlášení. Takže jinými slovy, je to plošný, nelze se z toho vykázat, nebo nedá se z toho vyvázat žádným způsobem. A když tě tak osloví, tak to musíš řešit. No. Protože když to do 30 dnů neodpovíš na ten dopis, tak od dne doručení. Ale zajímavé je, že to není doporučeně. Jo?
1: A to by to přišlo nedoporučeně?
0: Nedoporučeně mi to přišlo.
1: No, takže to nemuselo přijít.
0: No. Takže, ale samozřejmě je tady hned formulář k tomu, odpovědní formulář a přihlášení do evidence poplatníka. Jo, takže okamžitě se nahlásí k raportu. Takže nelze se z toho vyvázat a musíš to zaplatit. Pokud to nezaplatíš, okamžitě tě čeká správní poplatek 10 000 plošně na jak je to tady? A riskuješ jinak 10 000 korun plus další soudní náklady, pokud to nedoplatíš.
1: Promiň, já tomu nerozumím. Oni ti to nepošlou tak, aby měli potvrzeno převzetí, a hrozí ti z toho nějaká takováhle pokuta. Takže to je evidentní. Prostě když to popřeš, že ti nic nepřišlo, tak se nemohl reagovat. Takže asi lepší to ignorovat, ne? S tím, že mi nic nepřišlo.
0: Nebo to zabalím, pošlu zpátky a řeknu a dám na to razítko adresát nenalezen. To je plně zatížený. No nevím, jak to budu muset tady se s tím popasovat, no. Takže tak.
1: No ne, počkej, to jako neřešíme teď jenom jako u tebe. Měli jsme tady nedávno takový příklad, že odepsal dotyčný, sice vtipně, sice tvrdě, že nesleduje, jenomže problém, a to je to, proč to tady dneska vlastně řešíme. Dřív ten problém před tou novelou totiž, to bylo tak, že pokud si napsal, že prohlášení čestné, že nesleduješ, tak ti to mohli uznat, nebo nemohli ti prokázat, že sleduješ, tak si se z toho vyvázal tím prohlášením, že prostě televizi nemáš a že prostě nesleduješ. Jo? Pokud by tě pochopitelně našli, jakože, že jsi si zaplatil, dejme tomu na kabelovce, že máš zaplacenou televizi, no tak asi si lhal, že jo, to je špatný. Ale pokud neexistuje důkaz toho, že sleduješ televizi a televize maximálně při kontrole bys musel mít při nějaký kontrole, kdyby ti dělali domovní prohlídku, tak by ti našli zapojenou televizi, která hraje prostě a to, tak to je problém. Ale pokud jako to nechce někdo platit, protože to nesledoval, tak stačilo prohlášení. Ale tou novelou, kterou jsi tady četl, se to posunulo ne povinnost, když sleduješ, ale povinnost, když máš zařízení. A to zařízení v podstatě máš i v případě, že máš kalkulačku.
0: Pokud jde připojit kalkulačka do internetu, tak ano.
1: Tak ano. Takže pokud máš takzvaně chytrou kalkulačku, chytrý telefon, chytrý tablet, něco, co jde připojit do internetu, tak už máš povinnost zaplatit za to, že máš zařízení, které ti to umožňuje. Takže teoreticky je to o tom, že budou obesláni všichni muži v této republice, kteří nemají, prostě všichni muži v této republice, kteří nemají od lékaře potvrzení, že jsou impotentní, že budou platit alimenty na nějaký dítě, protože mají nástroj, jak to dítě by mohlo být jejich.
0: Ano, to je to logice, je to posunutý, přesně.
1: To je ta logika. Čili přesně, jak jsme řekli na začátku, není to poplatek České televizi, ale je to zdanění občanstva za to, že jim bude šířena lež, propaganda a lži a manipulativní informace. A je to povinná daň. Takže by se dalo
0: to
1: říct,
0: znamená,
1: že je to daň za lež.
0: Jasně, ale druhá věc je, když se dá se na to podívat i druhým úhlem pohledu, pokud platíš takovou záležitost na veřejnoprávní média, tak v podstatě se stáváš akcionářem toho média, protože si ho platíš, tím pádem bys měl rozhodovat o tom, co se tam bude hrát a nebude hrát a kdo tam bude v dozorčí radě a nebude, ne?
1: No nejsi akcionářem, musel bys mít akcie.
0: Jasně, ale jakože přeneseným slovem, jako přeneseným způsobem, že jo, protože ty jsi v podstatě zákazník, si přímý donátor toho média, že jo?
1: No, když už rozvíjíš tady tuhle myšlenku, která se jeví dost logicky, pochopitelně, tak pokud na takové, takhle, a ten dopis není o tom, že máš zaplatit nějaký poplatek, ten dopis je o tom, že se máš přihlásit k platbě toho poplatku.
0: Ano, ano.
1: Čili ten dopis není o tom, jako že něco dlužíš. Ten dopis je vlastně postavený tak, že při kontrole dvou databází Máš hlášený odběr elektřiny, ale nepřihlásil jsi se k tomu, aby si zaplatil tohle výpalné.
0: No. A, takže... jak je, a teď mi řekni, jak je možné, že Česká televize má přístup do databáze nebo spolupracuje s dodavateli elektrické energie, kteří by tyto data měli, protože v tom zákoně není nic o tom, že ta
1: oni tam citují nějaký
0: dodavatel
1: zákon.
0: Energie. No já vím, ale tam není, já jsem tam nikde nenapsal, já mu zkusím ještě položit otázku, jak je možné, že Česká televize má dosah na ty adresy, jo? Protože to mně přijde jako echt drze.
1: Tady by se, tady možná by bylo na místě kontrolovat dopisem, aby ti odesílatel sdělil, na základě jakého zákona mu byly sděleny citlivé informace, které odporují GDPR o tvé osobě a o tom, jestli ty jsi nebo nejsi odběratel elektřiny. To by bylo možná docela zajímavé, na základě čeho.
0: A to možná... Já to zkusím tady napsat.
1: Protože pokud to je pravda, tak odběratel elektřiny by tě měl informovat o tom, že poskytuje databázi třetím osobám.
0: Ano. Ale co by neměl dělat, protože já mám určitě...
1: No ty jsi mu k tomu nedal svolení.
0: Já jsem mu nedal souhlas, no.
1: Takže můžeš rozpoutat právní spor mezi tvým dodavatelem elektrické energie.
0: Aby mě neustříhli a ty poplatky nechtěli ještě. Rozumíš? Aby to nedopadlo, že se mnou vydrbají jak malý pes velkým, jak se říká.
1: No tak vy jste se, pane Nachytal, vy jste se opravdu označil za odběratele elektrické energie. To jsme rádi, konečně někdo. No, když někdo ale jiný platí ve tvé domácnosti, to je odpověď, která se z toho logicky, jak si, tak oni se budou dotazovat asi, kdo to je, že?
0: Asi, kdo to je, no.
1: No, tak ta už odešla.
0: Já řeknu, ta paní už s náma nebydlí. Už to bude rok, co mi zba pomávala.
1: No... je to hodně zajímavé. Je to hodně zajímavé a bohužel tady se ukazuje ještě jedna věc, kdy prezident opět zase vyblokoval a vetoval další zákon. To už jako opravdu, řekl bych, že potvrzuje to, že je plně na straně opozice a že bez toho, že by podal nějakou relevantní zprávu, proč vetoval, tak prostě všecko, co už konečně projde tou sněmovnou, tak on to zavetuje, aby se to oddálilo a aby se to zase několik měsíců vleklo, protože stejně bude přehlasovaný. Já si myslím, že ten člověk je na něj potřeba podat trestní oznámení, že pracuje pro zájmy cizích mocností, teď jako to se nedá si jinak úplně jako pochopit. Jednak tady neustále podporuje zbrojení, jednak tady neustále zastává názory svoje vlastní proti voleným zástupcům lidu. Takže úplně si nedovedu představit, jako, jak z tohohle ven, jo? Protože tohleto je komplot a spiknutí. To o ničem jiném není prostě.
0: Tak, no, víš, o čem to byl zákon?
1: Ano.
0: Nebo čeho se to týkalo?
1: Který zákon? Ten, co vetoval?
0: Ten, co vetoval, to jsem...
1: Počkej.
0: Já to tady zkusím rychle.
1: Já to tady možná mám. Ale budu to muset dohledávat. Wow.
0: Já to tady zkusím.
1: Tak to jenom zadej
0: který
1: jako veto
0: omezuje
1: prezidenta na zákon.
0: Jo. Pavel vetoval zákon, který omezuje jeho pravomoci. To je Vončo. Je to ze včera.
1: Můžeš mi to pinknout?
0: Jo, je to teda článek z novinek, já ti to tady pinknu do chatu, jo. A zkusím k tomu něco najít teda ještě.
1: Já bych ho přečet a ty bys to mohl dohledat.
0: Jo, dobře.
1: Jo, tak.
0: Jo, určitě. Mé dohodnutí.
1: Kuděrka malej. Pavel vetoval zákon, který omezuje jeho pravomoci. No to by mě zajímalo, jak může ten zákon jeho pravomoci nějakým způsobem omezovat. Když vlastně žádný nemá. Prezident Petr Pavel ve čtvrtek vetoval novelu zákona o státních úřednících. Pochybnosti má i o přílepku k tomuto zákonu, který prezidentovi odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle něj nemusí být v souladu s ústavou. Za zásadní prezident považuje, že takto rozsáhlá reforma státní správy byla přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuze. Zároveň oslabuje záruky profesionální a politicky neutrální státní správy i ochranu vedoucích úředníků před politickými zásahy, uvedla kancelář k prezidentovu rozhodnutí o vetu. Pavel připomněl, že Babišově vládě podepsal 20 zákonů a jeden vetoval. U nyní vetované normy poukázal na absenci připomínkového řízení a vyhodnocení. Kladu si otázku, proč vláda nepostupuje standardní cestou, řekl Pavel s tím, že státní správa má být odolná vůči politickým tlakům. Nemohu se smířit s tím, že by měl stát vyhazovat úředníky proto, že se po volbách změnila vláda, popsal své výhrady. Výslovně se pak ohradil proti přílepku, který hlavě státu odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat. Připomněl Pavel, že jeho povinností pravomoci svěřené ústavou chránit i pro nástupce. Budu to dělat i nadále, zdůvodnil prezident své veto. Úpravu k omezení prezidentovy kompetence prosadil do zákona poslanec Libor Vondráček, svobodní za SPD, s tím, že pravomoc by přišla na ministra zahraničí. Předkladatelé chtěli přiblížit zaměstnávání ve státní správě běžnému pracovnímu poměru a zajistit větší flexibilitu. Kritici naopak upozorňovali na hrozbu její politizace a výrazné personální změny s každou nastupující garniturou. Opozice již avizovala, že je připravena se kvůli návrhu obrátit na ústavní soud. Novela se vrátí do sněmovny, která může veto přehlasovat. Stejně postupovala v případě senátního veta. Prezident ve čtvrtek zároveň podepsal novelu stavebního zákona a obnovení elektronické evidence tržeb. Stavebnímu zákonu, který by měl zrychlit stavební řízení, chce dát prezident šanci, byť vnímá i výhrady, které vůči normě předložené formou poslaneckého návrhu míří. Tak, co máme k tomu ještě od někud, od jinut?
0: Já už jsem si to tady hledal. Takže co vetoval teď? To znamená, je to nový zákon o státních zaměstnancích, jak jsi četl. Podle koaličních autorů má usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit její zaměstnávání zákoníku práce. Od listopadu má nahradit současný zákon o státní službě. Výpověď úředníkovi nebo odvolání vedoucího by bylo možné ze zákonem vymezených důvodů, bránit by se mohl žalbou u soudu. Důvody veta. Tato rozsáhlá reforma podle prezidenta prošla bez standardního připomínkového řízení, blablabla. To jste teďka četl vlastně. Chápe snahu zbavit stát špatně pracujících úředníků, ale odmítá, aby se vyhazovalo jen proto, že se po volbách změnila vláda. Toto je jasná věta, kdy se snaží zabalit do toho. To je totiž To je totiž ten zákon, který by měl vyměnit tady ty dozorčí a tu pakáž, se kterou bojují,
1: to je ten deep
0: aby
1: state
0: nemohli
1: nasazený,
0: prosazovat.
1: Víš?
0: To je ten deep, přesně tak. To jsou ty neziskovky, člověk v plísni a tady ti darmošlapové.
1: Ty jsou obsaženi na řadě míst. A krom toho jsou tam pochopitelně úřednické mafie na ministerstvech. Já to pojmenuji spíš takhle. On to Filip Turek pojmenoval parazitama. Ano. Já řeknu, že jsou to úřednické mafie, který si z toho dělají velmi výnosné podnikání. Já tě nechám domluvit a pak to vysvětlím, to, co tady říkám.
0: Jo. Já tady ještě dočtu doprovodná novela omezující pravomoci prezidenta. Koalice jí chce prezidentovi odebrat pravomoc pověřovat, odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, což je za mě určitě potřeba. Pavel argumentuje, že tuto kompetenci dává hlavě státu ústava, bla, bla, bla. To zčetl, odkázal se přitom na dřívější spor s vládou o složení delegace na červencový summit v Ankaře. Úpravu prosadili poslanec Libor Vondráček, SPD Svobodní. Opozice říká, že je to lex pomsta kvůli tomu, že Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí. Všechny veta, já se dívám, že kolikrát použil veto v roce 24, 25 a teďka v podstatě už použil veto dvakrát. Použil veto na novelu rozpočtových zákonů a použil veto tady na ten zákon o státních zaměstnancích. Takže lže zase, protože vetoval dva zákony a ne jeden. Takže to je potřeba říct. No a ještě tady přečtu, co se stane, když vydá veto prezident, jestli se dá zákon dál schválit, tak zákon se schválit dá se schválit. Prezidentské veto v Česku je odkladné neboli suspenzivní. Zákon nezabije, jen ho vrátí sněmovně k úpravě hlasování. No a pak zase se musí, prezident má 15 dní na doručení zákona na to, aby ho podepsal. Vetovat nemůže ústavní zákony. Sněmovna o vráceném zákonu hlasuje znovu, nejdřív po 10 dnech od doručení veta. Hlasuje se o zákonu v nezměněné podobě. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné a Senát už do toho nevstupuje. Přehlasování je potřeba nadpoloviční většina všech poslanců, tedy alespoň 101 hlasů z 200, ne jen většina přítomných u běžného hlasování. Pokud 101 hlasů padne, zákon se vyhlásí ve sbírce zákonu a platí i bez prezidentova podpisu. Pokud ne, zákon není přijat a končí.
1: Může se rozjet další kolo. No,
0: ano.
1: Stav je velmi podobný v Česku jako na Slovensku. Robert Fico naráží na spoustu věcí, které jsou blokovány úředníkama, a protože se nechce zachovat nedemokraticky, takže by mu to mohli vyčítat, tak v podstatě nemůžou jít a vyhodit ty lidi jen tak z jejich pozic, přestože oni vlastně slouží dneska té opozici a slouží těm svým chlebodárcům, kteří je dostali do těch pozic. Jo? Příklad. Petr Kotlár jako vládní zmocněnec neobdržel žádná data od slovenských úřadů, přestože je požadoval, prostě mu je nedali. Parlamentní vyšetřovací komise Dozimetr nedostala žádné vyžádané dokumenty od úředníků ministerstev a od úředníků státní správy a od státních zaměstnanců. Otázka zní, jak je to možné? Umí si někdo představit ve fabrice, v nějaké firmě, že nadřízený požádá mistra, aby mu dodal nějaké podklady nebo nějakého technika a on mu je prostě nedodá. Tak prostě jde. To je totiž ten stav, který se tím jako musí vyřešit. Protože sice se tady změnila výrazným způsobem politická orientace, změnily se tady jako hodnoty základní, to znamená, nebudeme posílat peníze na zbraně, nebudeme zbrojit Ukrajinu, budeme řešit nejdřív požadavky a potřeby našich občanů. Ale ono to nejde řešit v podstatě. A potrestat rozkradače a korupčníky už taky nejde, protože oni jsou kryti těma lidma, kteří jsou pravděpodobně vydíraný, aby nepromluvili, jinak že je v tom vykoupou. To je situace a to je stav tohleto. Jenom pro představu, ono to není jenom záležitost posledních jakoby let, jo. Úřednický aparát si žije svůj vlastní život. Představme si, na městském úřadě sedí paní, která má něco na starost. Aby se mohla stát úřednicí státní správy, musí se nabrýfovat určité věci a složit zkoušku ze státní správy. To znamená, tito lidé mají prostě prošli nějakým vzděláním, aby věděli, jak funguje státní správa. To se jeví velmi dobře. Ale jak to probíhá, ta realizace? Tu kompetentnost jejich a ty zkoušky organizují ministerští pracovníci. A teď se očekává, že pochopitelně v rámci pracovní doby ministerští pracovníci toto všechno dělají. Ale ne, tak už to dávno leta není. Ministerští úředníci mají SROčka a firmy. Tyto firmy získaly oprávnění a kontrakty na to, aby školili a přeskušovali ty lidi na těch nižších článcích. A proto třeba vymysleli, že některé profese těch úředníků, a nejlépe všichni, by měli co 2 roky projít přezkoušením z těch znalostí o státní správě.
0: Z litery zákona.
1: To je buzines, co? To jsou mafie, ale pozor. Naprosto stejným způsobem se utváří mafie na Sokoly. Takže dneska ministerští úředníci, teď neříkám všichni, jo, ale na ministerstvech se nám rozrostl takovýto nešvar. Umíš si představit, jaký je fofr a točo okolo státních zakázek, okolo dotačních titulů, okolo. Jo, to je prostě okolo zadávání zakázek z těch ministerstv směrem dolů. Oni si na všecko připravili cestičky, kudy tečou peníze ven. Oni se jako paraziti na všechno dokázali nasát a ze všeho drbou peníze. Kdo zaplatí té úřednici? Kdo zaplatí té úřednici to, že jí to někdo učí, že jezdí někam na nějaká školení? Zaplatí to město nebo ten kraj? Kde se vezmou ty peníze? No to platí daňoví poplatníci. A ono je to paralelní příjem těch úředníků. Vždyť to je střet zájmu jako prase u těch úředníků, ale nikdo to neřeší. Mm-hmm. A to je tady 20 let minimálně, jo. Mm-hmm. Teďko se dostáváme pochopitelně k tomu, o čem mluvil Filip Turek, prostě jak oni jsou tam nalezlí všude možně, neziskovky mají prostor v České televizi, tam ovlivňují občanstvo, mají pozice na všech ministerstvech, tam si ovlivňují toky peněz. To je normálně chobotnice, jako blázen. Proto je potřeba změnit ten zákon a změnit ty parametry tak, aby prostě tyhle ty teplý chlívky oni neměli. Jo. Aby se s tím dalo hejbat. Aby to prostě bylo o tom, že... A proč by to nemohlo být? Přijde nový ministr, A prostě přivede si sebou nový lidi. Nazdar, sorry. Jasný je, že asi nepůjde o komplet výměnu, ale já kdybych byl ministr a nějaký úředník na ministerstvu mi prostě nedodal matroš, který potřebuju a který chci.
0: Tak letí.
1: Tak letí, normálně jde, jako... Jo.
0: V komerční sféře by se toto nestalo, protože ten člověk by okamžitě dostal vytýkací dopis minimálně.
1: První vytýkací dopis a po druhé výpověď.
0: No,
1: Nazdar.
0: Přesně, no. To je jako strhnutí prémií a tak dále, jo. To prostě, právě si by se to nestalo, toto, nebo to, že v průmyslovém nebo ve výrobním sektoru. Kdyby řekl mistrovi, dodej mi tady materiály a on by řekl, že ti na to peču.
1: A teď si představ, že by tu firmu, do firmy by přišel nový generální ředitel. A s tím generálním ředitelem by přišel kamarád, který by byl od konkurence.
0: Myslíš třeba Messie Kolas?
1: A ten kamarád by radil tomu generálnímu řediteli, jak znemožnit, jak vydojit co nejvíc peněz ve prospěch té druhé firmy a jak nakonec všechny prostředky, ať už finanční nebo jiný, použít ve prospěch té druhé firmy.
0: Aha.
1: Přijde to normální v komerční sféře tohle?
0: Ne, ne.
1: Ale my tohle ten cirkus tady platíme, rozumíš?
0: No jasně, no. A ty naznačuješ, že by třeba no, náš nový generální ředitel na Hradě si přivedl nějakého šéfa, který teda byl poradce, nebyl poradce, byl poradce, nebyl poradce. A
1: byl
0: radí,
1: kamarád, nebyl kamarád.
0: Byl kamarád, nebyl kamarád. No, já se s panem Kolářem znám běžně a jak říkám, je to sport.
1: No jo.
0: To je strašný. Jako...
1: Další zájmy by mohl taky jako mít, že jo, když je prokazatelně agentem CIA.
0: Když vám ukážu dva agenty a o jednom z nich vám řeknu, že je z USA, který pro vás bude lepší?
1: No samozřejmě ten z USA.
0: No, jakmile není něco z USA, tak se to pánu nelíbí. No, takže ty jsi to vlastně pojmenoval. Máme nového generálního ředitele a máme tady, no máme tady Škodnou prostě. A ten zákon by měl tady tu Škodnou začít eliminovat. Držme si palce, ať projde ve druhém čtení.
1: Ale zase, vem si to, stání si to na ty poplatky, kterými jsme začali.
0: Jasně.
1: Měl to být jeden z prvních zákonů, velký humbuk okolo toho, všichni řvali, že nedají naši českou televizi. Přitom organizátoři těchto protestů byli ty, kterým z toho teče spousta peněz. Jako, asi nebude zbytí jiného, než prostě, aby padaly trestní oznámení, aby se ty věci šetřily. Jinudy to asi nepůjde. Dneska jsou to všechno kriminální záležitosti, kriminální činy.
0: Asi ne? Dívej, tak já budu řešit ty...
1: Jiří?
0: Jdu zavky, tak já zrovna podám to. Ano? Slyšíme se?
1: Zase to nějak vypadá.
0: A zase mám špatný signál. No, zase špatný signál. A už to naskočilo zase.
1: Už to vidíš.
0: Už je lepší signál.
1: Tak.
0: Kolisa nám signál tady, tuna.
1: Počkej, ty sice máš zařízení, který se může připojit k internetu, ale máš tak špatné připojení, že to vlastně sledovat nemůžeš.
0: Přesně. To se, prosím vás, já bych vám to platil, ale tady se na to nedá dívat.
1: Pokud, když jsem se koukal na Moravce, tak měl křivou hubu. A jo, a píše páteř měl křivou taky.
0: Jo, to má ale asi od začátku. Messie,
1: no máme, tak v republice máme spoustu hrdinů, jo.
0: Mm-hmm.
1: Hrdina na Hradě. Teď zrovna si nějak pojede Velká Pardubická, ne?
0: No, člověče, to nesleduju tady toto, takže nevím.
1: No právě, že okolo Velký Pardubický jsou velký dohady, jestli pojede prezident na nějakým koni a jak se ten kůň jmenuje, nebo jestli poběží po svých, a nebo jestli to bude jenom jako fotografovat, jo.
0: A děláš si srandu, nebo?
1: No ne, to jsou tady běhají po internetu takovýhle velký jako dohady, jako jak to s ním bude, jako jestli soudruh prezident jako na kterým koni pojede, protože pochybně vyhraje, že jo, to je jasný. No to je v Americe měli toho, že jo.
0: Pojede s tím kvérem a bude střílet ty ostatní žokeje, aby vyhrál.
1: Tak oni budou muset brzdit. V Americe měli Chucka Norrise, že? No a my máme taky Chucka Norrise. Ale jmenuje se po
0: Taky,
1: česku, jmenuje
0: taky.
1: se Pávek. A Požních.
0: Jmenuje se Peter Pavel. Co
1: A
0: jste?
1: Požních
0: Pane
1: půjde k
0: Pávek.
1: Turkovi.
0: No. Pane Pávek, já nechci k Turkovi. Nevážil jsi z mě, půjdeš.
1: Nevážil jsi smle.
0: Jo, já mu říkal, já, který jsem ho naučil jíst stříborem.
1: Myslíš, že to o něm říká Kolář?
0: Já si myslím, že jo.
1: Já, který jsem ho naučil jíst příborem a mačkat spojku při každém řazení. Já.
0: Přesně. Který jsem ho naučil oblíkat košulu, aby nevypadal jako
1: Kostkama
0: vlado.
1: dopředu.
0: Kostkama dopředu, přesně. A lícem, aby to nebylo hrubé.
1: No jo,
0: No.
1: tak mám tady dalšího hrdinu.
0: Povídej.
1: Ondřej Vetchý ve sněmovně narazil a byl odmítnut. Sněmovní komise pro kontrolu vojenského zpravodajství odmítla tvrzení herce Ondřeje Vetchého, podle nichž byla služba zneužita proti spolku Skupina D. Hercova veřejně pronášená obvinění dle informací parlamentních listů.cz odmítla, protože bez konkrétních důkazů zpochybňují profesionalitu a nestrannost vojenského zpravodajství, jemuž naopak vyjádřila důvěru. Herec Ondřej Vetchý dlouhodobě uvádí, že vojenské zpravodajství mělo být zneužito k osobním či politickým účelům, případně že účelově postupovalo proti skupině D, spolku, který se angažuje v pomoci Ukrajině a v dalších veřejných aktivitách. Tady bych dal do závorky a dalších způsobech rozkrádání peněz. Vetchý
0: Ano.
1: tato tvrzení opakovaně přednáší veřejně. V poslední době například během vystoupení na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde v rozhovoru pro Studio N prohlásil, že skupina D teď bojuje s aparátem České republiky s vojenskou rozvědkou. Podle jeho slov se spolek nyní potýká s komplikacemi ze strany státních orgánů a zmínil i reakci spolupracovníků, podle nichž má vojenská kontrarozvědka primárně na starosti právě je. Tvrdil také, že vojenské zpravodajství ho sleduje. Údajnému sledování má prý čelit spolu s dalšími kolegy ze spolku D, který vybíral peníze na drony pro Ukrajinu. Parlamentní listy.cz aktuálně získaly usnesení sněmovní komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství. Přesnou podobu schváleného usnesení potvrdil redakci poslanec Pavel Růžička za ANO, předseda parlamentní komise. Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství po projednání veřejných tvrzení pana Ondřeje Vetchého konstatuje, že nebyly předloženy skutečnosti nasvědčující tomu, že vojenské zpravodajství bylo zneužito k osobním či politickým účelům nebo účelově postupovalo proti skupině D. Důrazně odmítá tvrzení pana Ondřeje Vetchého, podle nichž měly být do vojenského zpravodajství dosazeni lidé s cílem něco najít na skupinu D. Považuje tato tvrzení za mimořádně závažná, protože bez konkrétních důkazů zpochybňují nejen profesionalitu a nestrannost vojenského zpravodajství, ale i samotnou podstatu systému demokratické kontroly zpravodajských služeb České republiky. Vyjadřuje důvěru vojenskému zpravodajství při řádném a zákonném plnění jeho úkolů a odmítá jeho veřejné obviňování z jednání na politickou či osobní objednávku bez konkrétních důkazů. Stojí v usnesení. Komise tak jednoznačně odmítla Vetchého dlouhodobá veřejná tvrzení o údajném zneužití vojenského zpravodajství. Herec se přitom v minulosti i v aktuálních vystoupeních vyjadřoval ke kritice ze strany politiků, včetně poslance Pavla Růžičky, a poukazoval na negativní jevy v politice. Zároveň doporučoval čerpat informace z ověřených zdrojů a označoval veřejnoprávní média a silové rezorty za pilíře demokracie, které je třeba chránit. Přesto jeho opakovaná tvrzení o postupu vojenského zpravodajství vůči skupině D komise po projednání vyhodnotila jako nepodložená. Člověče, vidíš to? Tak on mě připadá jako v tom filmu, jak se to jmenovalo? Báječná léta pod psa. Jak mu tam začalo hrabat z toho, že ho začali sledovat kvůli těm kontaktům se západem Jugoslávie. Jo, a jak si tam tu rakev jako chystal a jak pořád ho sledovali a tak o mě přijde, že dnes ho mám prostě chytil z toho filmu, že se do toho až příliš jako kdyby vnořil.
0: No, hlavně si vím, že on vlastně popisuje, co by se mělo údajně dít teď, ale vlastně to vyprávění říká, co dělali předtím. Zafijali.
1: No.
0: To je prostě jako, to je, ten má teda v hlavě slušně nasaráno, teda s prominutím. To je strašný.
1: No,
0: to je hrozný, to prostě, no, za mě ta zpravodajská služba je dobře, že se o ně zajímá, protože pokud Rusko vytyčilo, nebo Ruská federace vytyčila cíle, tak domácí zpravodajci by si měli tady ty lidi vyšetřit a uklidit, že jo, aby jsme nebyli v nějakém konfliktu s Ruskou federací, prostě, jednoduše řečeno, jo. A apropo, víš, že ode dneška probíhají v Rusku volby do státní dumy? Ode dneška?
1: To vidíš, to jsme skoro málem zapomněli, protože...
0: Já to tady mám, můžem něco přečíst. Tom.
1: Ale to je dobře a já jsem chtěl něco přečíst
0: ze
1: serveru Necenzurovaná pravda a stránka nenalezena. Viděl jsem k tomu nějaké věci, prostě... je vycenzurovali, asi pravděpodobně, nebo co. A já jenom chci říct, že někdy od zítřka pomalu začnou nabíhat stránky našeho studia. Taky nám tam trošku znepříjemnili život. Takže najdete pochopitelně www.studio.midgard.cz tečka a není tam CZ, ale tam EU. To znamená, jenom místo CZ, jak jste byli zvyklí, tak dávejte EU. To ne, že bychom milovali Evropskou unii, ale je to...
0: Je to rozumná doména.
1: Jo, taková rozumná doména. Ale když už je Česká republika v Evropské unii ještě tak, aby jsme si to připomněli, odkud chceme neustále pryč, tak to tam dáme. Takže studio@midgard.eu od půlnoci se to začne propisovat na servery, takže postupně nás budete nacházet. A druhá doména, na kterou jste byli zvyklí, tanzanit.info, je změněna na tanzanit.net. Jo. Takže jenom takové to dvě změny. Takže tanzanit.net studio@midgard.eu. Tak... No a vidím, že budu muset taky tady řešit nějaký problém. No, tak se vraťme zpátky k tomu, co jsi říkal, že máš něco k tomu.
0: No, shodou okolností já jsem narazil, mě totiž před vysíláním asi vždycky ten algoritmus na tom webu a na Facebooku nabízí spoustu zajímavých informací a chodí mi to jako prostě inspirace do pořadu.
1: A můžeš to dopovědět, ale?
0: No prosím tě, zase mi to tady zakolísalo.
1: No jo.
0: Normálně, že my vracíme vás zpátky do hovoru. Mě tady vyskočilo. Říkám, lajdaci. Já to tady vidím zpátky. No a vyskočilo na mě téma. Já jsem věděl, že ty volby mají být v Rusku do státní dumy, ale nevěděl jsem kdy a začínají dneska. Takže já k tomu něco přečtu. A ten člověk, co to komentoval, říkal, jsou velice zvědaví, jak ty volby v Rusku dopadnou, protože jsou tam třeba je tam strana komunistická, která komunistická, komunisté Ruska asi, předpokládám, a ti mají velké preference, nebo je tady, aha, je tady ještě strana, a také tam, strana KPRF, to jsou ti komunisté, a ti mají ve volebním programu, že se budou s Evropou bavit úplně v jiném kontextu než liberální Putin. Takže ty volby v Rusku můžou ovlivnit potom způsob, jakým Ruská federace bude vést jednání s Evropou. Takže za mě je to určitě potřeba sledovat tady toto.
1: No ne, tak
0: Jo, tak já.
1: právě proto dlouho avizované takzvané volební studio na všech televizních kanálech v celé Evropské unii, tam běží, že jo, ty preference, pochopitelně odhady, kdo kde zvítězí, jaký má kdo šance. Běží tady 14 nebo 3 týdny minimálně, tady běží diskuze s zasvěcenými lidmi, kteří to Rusko sledují a nějakým způsobem jsou ochotní se o tom bavit a jsou schopni dělat nějaké predikce. Protože, jak říkáš, volby v Rusku jsou zásadní pro Evropu. Nebo jsem se splet?
0: Ne,
1: Ono
0: jsem
1: tu
0: se
1: nic
0: spletl, to tak.
1: neprobíhá? Ono
0: No,
1: nás to
0: to jsem
1: vlastně
0: netušil.
1: nezajímá. Takhle, já jsem slyšel, že ty volby v Rusku jako jsou v hledáčku mnohých tajných služeb evropských, protože je potřeba, aby vyhráli ti správní. To je jediné, co
0: Jasně.
1: jsem o tom slyšel, jako
0: Počkej, a v Rusku jsou nějací správní, jo? To se divím teda.
1: ale tak nějaký kolaboranti by se tam našli, že jo?
0: To asi jo.
1: Nějací ti, že jo, tady taky někde byla ruská. Jo, o tom mluvil vlastně Luboš Blaho, že do Evropského parlamentu, do nějakého jednání té komise, kde ukončil to jednání ten předsedající, protože se nevyvíjelo tak, jak chtěl, protože to hlasování vlastně konečně uchopili ti normální. Takže nejdřív chtěl je změnit program, když nemohl změnit program, tak nakonec zrušil jednání. A teď do toho zrušeného jednání měli připravený nějaký aktivisty z Ruska, nějaký kolaboranty. A teď oni tam naběhli a jenže nemohli nic, protože bylo zrušené to jednání. Že? Takže ani je někdo neměl co poslouchat. Takže měli zorganizovanou akci, řeknu, proti rusky v tom nějakým tom výboru, v té komisi. Ono se to tak zvrtlo, že nakonec to museli zrušit, jo.
0: No,
1: To jsou
0: to lidsky
1: šaškárny,
0: teda.
1: to prostě to nevymyslíš. Takže, no, řekni ale svůj soukromý odhad, Jiří, jsou vlastně dvě verze. Buď to bude víc protiputinovská duma, ve smyslu, budeme víc hájit zájmy třeba Evropanů nebo Američanů. To, jak tam někteří sabotovali ty oligarchové trockisté, pochopitelně. Takže posílí to ta opozice, nebo spíš posílí Putinovo křídlo společně s těmi, kteří budou chtít radikální řešení Evropy a Ukrajiny. To znamená, to budou ty silovčici, kteří prostě tlačí na Vladimíra Vladimiroviče, aby udělal rázný konec s těmi, kteří financují, vyzbrojují Ukrajinu. Mají tam svoje mise na Ukrajině, čili mají tam operátory, kteří pochopitelně způsobují škody. I když teď, já nevím, možná už 100 dnů, v kuse probíhají masivní údery, nebo já nevím, jestli to je 100 dnů, možná to není, je to třeba měsíc, jo. Masírujou průběžně stále Kyjev a důležité uzly logistické, včetně infrastruktury energetické, tak prostě ruské drony v kuse ničej. To znamená, že Ukrajina už v podstatě jako klečí na kolenou, protože má problém vůbec jako kdyby s existenciálními věcmi. Jo. Na to už jako se zásobováním nějaké fronty a podobně. Takže co myslíš, jak se to vyvine v těch volbách?
0: Můj soukromý názor je ten, že to bude to za B a že bude posílený ten hlas. Protože já jsem tam sleduju nějaké ruské média, dívám se na takové ty ankety těch lidí na ulici a podobně. Jsem tam a sleduju pár lidí, kteří žijou v Česku, teda žijou v Rusku. I třeba ten jeden mladý kluk, si teďka nespomenu, jak on se jmenuje.
1: Zjeba.
0: Jo.
1: Plzeňák.
0: A ten tam žije asi 5 let, vystudoval tam teďka vysokou školu a vlastně ukazuje to Rusko z takového toho úhlu pohledu. Ještě sleduju jednu Rusku, která žila 13 let v Praze a pak se přestěhovala zpátky do Ruska, mluví moc hezky česky. Takže je tam jasný hlas a ona i cestuje po tom Rusku a dělá ankety, rozhovory. A všechno mi vychází na to B, to znamená posílení toho tvrdšího přístupu k Evropě a řešení, k finálnímu řešení, jak na Ukrajině, tak v celé Evropě. Jo. A nevím, jestli jsi viděl, nebo se to by dostalo to prohlášení. Teďka v Polsku ten premiér hovořil o tom, že Polsko by ze 14 dní dokázalo porazit Rusko. Měli velkohubí řeči, tak jim Rusové odpověděli, že ze 14 dní by bylo po Polsku, že by neexistovalo, kdyby je vyhleděli. Takže ta situace je taková jako napjatá a ti politici by se měli dávat pozor, jakým způsobem vůči tomu Rusku komunikují, za mě teda. Jo. A ještě navážu jenom na to, co jsi říkal. Já jsem tady dneska mi vyskočil článek na iDnesu a ten je vlastně o tom, jakým způsobem, protože nám do toho vlastně spadla kauza s Ovečkinem, kde Ovečkin byl na nějakým volebním spotu s Lavrovem a s Putinem a podpořil. A paradoxně se za něho schytával neuvěřitelnou bídu za to a paradoxně se za něho postavila i hokejová federace a řekla mu, že je to v pořádku, že se prostě, že propaguje Rusko, tak jsou takový vtipný, jo. Ale viděl jsem tady článek, kdy Rusko přešlo na totální válku. Chrlí tryskové šáhedy a láme páteř Ukrajiny. Jo. Takže na jednu stranu píšou, jak to Rusko prohrává a ta Ukrajina postupuje ze situace a na druhou stranu jsou tady takové zprávy, kdy vidíš, že to vůbec není pravda.
1: No, to je právě ta nejednotnost, jo, kdy oni už ani neví v podstatě takhle. Ten zájem jakoby o tom Rusku mluvit špatně před, jakoby je silnější než logické uvažování a třeba jako zamyšlení se nad tím, že pokud někdo 4 roky prohrává a někdo 4 roky vyhrává, tak už by to mělo být nějak rozhodnutý, že jo?
0: Mm-hmm.
1: Jestli Rusko

0: s tou rusofobií je tak silný, že maže těm lidem úplně mozky, jo, který o tom píšou. Protože přeci, když si ťukneš, tak si vytáhneš, o Rusku si vytáhneš spoustu údajů ekonomických. A ty vůbec nevypovídají o tom, že to Rusko je na kolenou, jak mi tady vykládají, jak ho ty sankce složili. Ale no, když se podíváš...
1: A to čelí asi 30 tisícům sankcí. Pozor na to.
0: No to jsme se tady bavili, nevím, si spolu minulé.
1: No, že minulé, no.
0: Že v podstatě na celém světě je 45 tisíc sankcí asi, jo?
1: Ano, ano.
0: A z toho má, vůči Rusku je 30 tisíc, takže...
1: Ano.
0: No a teď pochopitelně, když se podíváš na čísla těch, kdo ty sankce plodí a nastavují vůči tomu Rusku, no tak, tak z toho plyne jenom jedno zjištění, že ploditelé sankcí zároveň plodí svůj vlastní úpadek. Aspoň z čísel to vyplývá, jo. Takže to je těžší potom. To je ta lež, která není konfrontovaná, a to je třeba otázka funkce těch médií. Takhle by měly ta média fungovat, jo. Prostě zamyslet se nad tím, jak je možný, že politici třeba hovoří o něčem, ale z ekonomických ukazatelů to vlastně vůbec nevyplývá. Takže kde je ta pravda? Jo, ať si každý hledá. No, ona je asi trošku někde jinde. Čili je to rozvrávorané, rozkolísané, ale nakonec se ukáže, kdo vlastně byl v té křeči, protože zatím to vypadá, že všechno funguje. Ale už tady vidíme třeba Andreje Babiše, který už jsem dneska koukal, že nafta už i mimo dálnice atakuje suverénně jako 50 korun za litr. A Andrej Babiš říká jednu velkou pravdu. To není ani tak otázka té ceny, jo. To je otázka, jak dlouho ještě budeme mít tu možnost si načerpat. O tom to je totiž. Protože když se podíváš na tu situaci, jak stojí, že se v podstatě zastavil ten tok toho tovaru, jo? Čili že se úplně zastavili tankery, které víceméně jako jsou rádi, že projedou někde, tu a tam nějakej se protáhne někudy, tak to je docela bída. Já mám problém, že jo, s tím vyslovováním, tak já si tady teďko najedu na jednu nápovědu. Oni, že jo, zastavili dopravu i v tom, v té bráně Nářků, a vyslovuje se to Bab and Mandeb. Tak tady, že jo, to jsme taky říkali, je to víceméně další průliv, který je blokovaný, tentokrát ne Iránem, ale spojencema Iránu. Takže se jeví, že Irán získává nadvládu nad důležitými trasami. Ale vzpomínáš si, když jsme tady mluvili o tom, že země BRICSu a tak jak vlastně přijímali do BRICSu ty určitý země, takže vlastně získávají, že BRICS získává kontrolu nad obchodními trasami. Protože Amici naštvali Iránce, no tak Iránci začali rozpoutávat peklo. Co se týká dopravy, a jestli se nepletu, tak Egypt by měl být nějakou tou zemí, která vlastně taky míří do BRICSu. Nebyl dokonce přijat Egypt?
1: Egypt je plnohodnotným členem BRICSu.
0: Tak, takže Egypt je stejně jako Irán, tak je v BRICSu. A to je pozor. A to je Suezský průplav, ne? Čili... Ano. To je o tom...
1: Naproti je Saudská Arábie.
0: Prosím?
1: Které je taky součástí. A naproti je Saudská Arábie, které je taky součástí.

0: Saudská Arábie, ano, ta je taky v BRICSu, ale vlastně Suezský průplav, tam víme, že je, a Egypt, Rusko, to je, kdo byl v Egyptě, tak možná si všiml, že tam je spousta azbukou psaných názvů, to protože Suezský průplav se rozdělal a v podstatě nebylo jak ho dokončit, protože se to výrazně prodražilo. Tak to byl Sovětský svaz, který přišel s tím, že dokončil Suezský průplav a Egypt jako ta jedna strana, když to řeknu, možná jako zhotovitel nebo ne, ten jako investor, takhle bychom dneska pojmenovali, jako jeden z investorů hlavních, tak přislíbil a udělali dohodu a smlouvu, že v podstatě třeba Rusové v Egyptě, nebo tenkrát to bylo o lidech ze Sovětského svazu, ale dneska to je o Ruské federaci, že Rusové tam mají těžké úlevy finanční a v podstatě se tam rekreují Rusové za hubičku. Čili možná pro někoho to bylo setkání s těmi nezrovna dobrými Rusy, kteří se tam válejí v Egyptě. To jsme taky jako leckdy tam zažili. No ale to z toho vyplývá, že tam jsou ty azbukou psané nápisy, čili ten vliv Rusů nebo vliv Ruska dneska a vliv BRICSu na pohyb zboží okolo planety je obrovský. A je vidět, že to, jak začal vyšilovat Trump a jak vyhrožoval a jak nasazoval cla, to byla jedna věc. Ale ta reakce, a věřím tomu, že to je reakce na Trumpovo chování a na chování v podstatě Ameriky, zabrzdění dodávek všeho, zabrzdění zboží, které přestalo v podstatě po těch trasách téct, jo, obchodních, se ukazuje jako mnohem účinnější nástroj než nějaká cla. Protože když se zvýší cla, tak se sníží životní úroveň, ale furt se žije dál. Ale když se zastaví pohyb zboží, tak to je něco jiného. To jsou prázdné regály.
1: To
0: Takže
1: tam.
0: tady vidíme, jak probíhá ekonomická válka mezi BRICSem a kolektivním Západem. To je, a její důsledky pochopitelně budeme platit, jo, všichni. A to je třeba jeden z důvodů. Já jsem teď řešil, bavili jsme se s jednou paní, která známá kamarádka, která si chce koupit auto, a tak říkala, že si objednala hybrida, ale nedobíjecího, jo. A já jsem říkal, to je půl cesty, jako kdyby. Protože proč já jsem si koupil hybrida dobíjecího? Protože do toho normálního hybrida, když nenatankuješ benzín, tak nejedeš. Ale do dobíjecího hybrida, i když nenatankuješ, tak můžeš jezdit ten rozsah té baterie, že jo? Když máš jenom elektro a nebude elektřina, nebo extrémně bude drahá elektřina, tak můžeš jezdit na... Nemůžeš, máš jenom elektro. U hybrida prostě natankuješ a budeš jezdit na benzín, z kterého si vyrobíš elektriku. Takže to uvažování jakoby o těch krizových situacích a o tom krizovém managementu toho života vůbec, jo, právě můžeme nazírat i tímto úhlem pohledu. Prostě nebejt závislý jenom na buď uhlík, na těch, jak oni tomu říkají, no, mi to nechce naskočit.
1: Jo, myslíš na těch, jo, já vím, co myslíš.
0: Uhlovodících,
1: Uhlovodících, ano.
0: nebo závisí jenom na těch uhlovodících, nebo jenom na elektřině. Prostě mít varianty toho, abych se vůbec někam dostal. Jo. Takže a když je sluníčko, tak si toho hybrida nebo tu elektriku nabiješ. No. Ale takhle je potřeba uvažovat. Dneska se to ukazuje, ta ekonomická válka, že jde absolutně natvrdo. Jo. My jsme tady minule otevřeli ten, nebo odhalili jsme tady vlastně vlády, co dneska vlastně vlády dělají, vlády toho kolektivního západu. Oni lžou o tom, že mají zlato. Fyzický kov, oni, to není o tom, že se kupují poukázky o tom zlatě. To je papírový zlato, to jsme si tady vysvětlovali. Ale tak jako Amerika leta lhala o tom, že Nord Fox, no, říkám to, Nord Fox je plný zlata a ani vlastním senátorům to zlato nikdy nezauditovali a nikdy to neříkali. Všiml si, jestli jak Donald Trump vykřikoval, že bude ve Fort Knox dělat audit zlata?
1: Audit, jasně, jasně.
0: A
1: Ticho po
0: udělal
1: pěšině.
0: ho?
1: Neudělal, no. Ticho po pěšině.
0: Já neudělal.
1: No.
0: Proč? No, jako proč platit audit, že jo, když víme, že tam nic není. Takže
1: Když se tam třesou dvě cihly dohromady a mají strach.
0: jo, mají to za zvětšovacím sklem, aby to vypadalo, že to je větší.
1: Přesně,
0: Ale
1: přesně.
0: takže už London City začala nakupovat jako, takže my tomu říkáme s Jiřím, virtuální zlato. Centrální banky začaly nakupovat zlato a uskladňují ho v London City. Je to jedno, jestli to Bank of England nebo nějaká jiná, zařazená tady do toho uskupení. Tady si to zlato ukládají. Česká republika máme přes 50, máme možná 80 tun zlata už nakoupeného.
1: No, 70 něco.
0: A nikdo nikdy ho neviděl, protože ono je prý v Londýnské bance. A Londýnská banka nám dokonce prý z některých obchodů s tím zlatem prý něco dává. Ale všichni vědí, i ty průměrně vzdělaní lidé, že co se týká fyzického kovu, tak ten fyzický kov je toho, kdo ho má v dosahu. Protože ten s ním může v tu danou chvíli toho krizového okamžiku s ním může udělat tu operaci, která mu zachrání zadek, jak se říká. A protože to zlato takhle šíří, na tebe otázka, proč se k tomuhle kroku uchýlili centrální banky kolektivního západu?
1: No, protože fyzicky zlato je v BRICSu a 70% výrobních kapacit výroby zlata má v dikci BRICS. A vzhledem k tomu, že všechny banky BRICSu velmi intenzivně nakupují, a když si to spočítáš, kolik nakoupili zlata, tak na ten západ nic nezbylo.
0: V
1: Takže
0: době
1: tady ty pohádky o tom zlatě jako západ, no, promiň, povídej.
0: promiň, v době petrodolaru, v době krytí dolaru hypotečními úvěry,
1: No.
0: už to byla zkouška debility občanstva, jo, a to je jedno. Tak, v této době pochopitelně se přesouvaly zlaté rezervy a fyzické zlato jako takové se přesouvalo směrem do BRICSu. A správně říkáš, 70% veškerých těžebních kapacit a zpracovatelských kapacit patří do zemí BRICSu. Pokud se tedy někdo ptá, jakým způsobem bude odstaven dolar, tak v rámci té ekonomické války vidíme i tu měnovou platformu, kdy protože zásoby zlata jsou strategicky sledované. Může být, že v určitou chvíli země BRICSů provedou audity svých zlatých zásob a rezerv a vyzvou dolarový systém, čili vyzvou FED a Mezinárodní měnový fond, aby předložili audit, u kterého vzájemně si ty strany mohou být, aby se zauditoval fyzický kov, který vykazují tyto bankéři, jo, a tyto banky. A může být, že na základě zjištění prostě pro záchranu světa se přejde třeba na systém juanu anebo na systém nějaké BRICSové měny rezervní. A tím převezmou, ale nebude to parazitický systém, jako to mají oni, jo, ale tím převezmou v podstatě země BRICSů kontrolu nad faktickými hodnotami světa, protože pokud dneska někdo vykládá, že nakupuje virtuální fyzický zlato a vlastně nenakupuje, protože jak to udělali? Prostě v Americe to zlato není. Jo? Jak to obešli? To jsme se tady minule o tom bavili. No tak dejme tomu, že Němci z doby poválečné, kdy Američani vyvezli z Německa nakradený zlatý zásoby a rezervy, tak vyvezli do Ameriky. Protože navíc ještě v Bretton Woodu ve 44. roce nechali podepsat ty země, že v podstatě celý svět přistupuje na ekvivalent zlato-dolar. Tím učinili dolar vlastně světovou měnou rezervní, tak to zlato vlastně po nějakou dobu tam jako všichni věřili, ale pak víme, co se stalo. Prostě vzrostly dolarové zásoby, ale naskladňovalo se zlato, protože nebylo odkud, když bylo nakradený v té Americe, že jo. Pak si Francie řekla o nějaký zlato, De Gaulle a tak dál, ten udělal pro Francii velmi dobře. Na ostatní už se nedostalo, mluvili jsme tady v souvislosti s 11. zářím, jsme tady mluvili o zlatých rezervách, které respektive o půjčce ve zlatě, která potom byla přetransformovaná do pojistné události vyplacené v dolarech, bezcenných. Čili Amerika to zlato nemá. Opovrhovali tím zlatem, tak pochopitelně to zlato se jim rozkutálelo právě do těch zemí BRICSů. Oni si to nepohlídali, protože podceňovali BRICS jako princip, jako systém, jako něco, co by mohlo být, jak říkal Václav Klaus, že to je pod jeho rozlišovací úrovní, jo? Že to je takový pokus a takových tady bylo. Takže oni to totálně podcenili, no a dneska to zlato nemají. No tak jim nezbývá, než o tom zlatě lhát. Ale protože celosvětově se sleduje ta těžba zlata, ta rafinace a tak dál, tak se ví, jaké jsou zásoby k tomu dni, kolik se kde vytěžilo, kolik se zrafinovalo. Takže lze dopočítat a velmi přesně zjistit, jaké jsou celosvětové faktické zásoby zlata. No a tak, když v Americe nic nebylo, tak si to zlato v té Americe ty země nakoupily. Takže, a aby ho nemuseli převážet, to zlato, tak si...
1: tak si ho znovu koupili, protože bylo všude k mání.
0: No ne, no tak Amerika si od nich koupila to zlato, jako. Takže dejme tomu, že Německo mělo domluveno na skoro 30 let, že v tranžích jim Amerika bude vracet to zlato, které bylo Německa. Bylo to velmi rozprostřeno a jako víceméně to odpovídalo nějaké těžbě a rafinaci, jo, nového zlata. Takže bylo to fakt rozprostřené nějakým způsobem. To znamená, že Německu řekli, hele, takže vy tady, a bacha, to je důvod, proč cena zlata musela být stržena na těch 4000 zhruba dolarů za trojskou unci, jo. Proto, je, proto totiž to zlato oni drželi dole, aby mohli udělat tyhle ty velké obchody. Takže ty máš u nás, dejme tomu, 1000 tun zlata, tak my ti ho nedáme, my si ho od tebe koupíme. Vyplatili ty bezcenný papírky a oni vzali ty bezcenný papírky, aby nemuseli to zlato prý, aby ho nemuseli vozit. Jo, protože to je hodně, viď, těžký. Tak si za ty papírky, co jim dali Američani, tak si ty papírky prostě znova udali a nakoupili si někde zlato od někoho. Asi jim to zprostředkovala London City, myslím.
1: Ano, ano.
0: A ta jim to rovnou uskladnila.
1: Ano.
0: To znamená, že
1: je tolik zlata, že zároveň si všichni mezi sebou půjčují to zlato a na úroky a na úvěry si to přepůjčují. Takže asi tak.
0: Takže oni, no a víš, co se stalo? Oni zase udali obrovské množství dolarů, které se jim vrátili za tu ropu, tak je zpátky protočili do zlata.
1: Jasně.
0: Vlastně, jako kdyby.
1: Jasně. To je další operace. Teď už nám to vlastně zapadá do toho kontextu, protože Fed od začátku roku natiskl tolik dolarů zase, že vlastně museli nějakou operaci to vymyslet. A to je přesně tady to, co se stalo.
0: Jenom proto, aby nemuseli prostě vozit to zlato z tak daleký Ameriky.
1: Přesně, protože
0: zajímavý je, že Polsky. Zajímavý je, že vrtulovýma letadlama ho Američani dopravili z London, z Německa a z londýnské banky ho dopravili do Ameriky prej. To nevadilo, jakože je těžký, rozumíš? Jo. Ale teď ho vrátit je složitý, protože v dnešní době pochopitelně palivo je drahý, že jo, letadel je málo, už nemají vrtule, taky to je složitý, jo. Že jo.
1: Ropná krize za rohem, teďka velký bouřky na moři, to je pech.
0: Ty bláho, a to je, jako musím říct, že jak se říká, že zoufalý člověk dělá zoufalý činy, jo, tak tohle to už je hodně za rohem. Ono totiž, kdyby neexistoval BRICS, tak to nenastalo tohleto, jo. Respektive by to mohli líp by to mohli koordinovat. Ale tím, že vlastně země BRICSu dneska, ty jsi to tady myslím minule říkal, kolik země BRICSu mají toho, z toho celkového množství zlata. Bavíme jsme se o kapacitách, ale kolik toho zlata, který existuje, kolik oni ho dneska mají asi?
1: Nebylo tě slyšet. To je těžký. Oficiálně, no, mě tady furt pípá, že se připojuju totiž, víš?
0: No.
1: Já se možná odpojím a připojím. Co ty na to?
0: Buď, nebo tam vypadla nějaká BTS a jede to na menší počet BTS a dělí se to, tak zkusíme to. Ale víš co, odpoj se, připoj se.
1: Jo.
0: No tak jsme Jiřího teďko právě ztratili. nejsme, koukám, tady spadlej server, 4 sekundy, 4 vteřiny jsme byli bez toho. No to je teda kalamita. 4 vteřiny jste nás neslyšeli. Jo, co jsme řekli tak důležitého, teď nevím. No, určitě to bylo důležité, určitě. Ne, my tady jako s Jiřím rozjíždíme něco, co do budoucna bude vysvětlovat spoustu záležitostí. Jednak to vysvětluje fakt, proč byla zmanipulovaná ta cena zlata z nějakých 5000 dolarů, proč najednou ji natlačili dolů. Jednak vyprodávali, a zase, ta operace má ještě jeden krok, držitelé papírových poukázek, držitele papírového zlata, takzvaně nakoupili fyzický kov a ten fyzický kov pak prodali těm bankám. To je fakt vychytaný. Musím říct, jako za předpokladu, že nikdo nekontroluje, že jste koupili vítr a že to je virtuální zlato a nechává se na tom vydělat, tak to není vůbec blbej tah. Jako. To bylo to velké vyprodávání papíru a tohleto bude mít obrovský dopady a až se ta celá věc zhroutí, protože to už nemá, to je židle, která už nemá ani jednu nohu. To musím takový Jirkovi říct. Nazdař, halo. Ahoj.
1: Halo, halo, slyšíme se?
0: No, slyšíme se, to víš, jo.
1: Super.
0: Právě jsem to Jiří pojmenoval, totiž, ano. Že pamatuješ si, když jsme tady říkali, že velký kluci vyprodávají papírový zlato?
1: Ano.
0: A co tam bylo v těch článcích psáno? Že velký kluci vyprodávají papírový zlato a logicky nakupujou fyzický kov.
1: Fyzický, ano.
0: No jo, jenže velký kluci, kteří jsou spřažený s těma bankama, nakoupili fyzický kov, ale nenaskladnili ho. Oni ho rovnou prodali těm bankám jako virtuální fyzický kov.
1: A drží to soukromí investoři.
0: A ty na tom vydělali.
1: Uh-huh.
0: Jo? To je důvod, proč vlastně to zlato je uškrcený dole, aby ty transakce měly smysl, aby velký kluci na tom vydělali a banky na tom až tolik nevykrvácely, aby nikdo nemohl říct, že se schválně nakupuje to zlato draho, aby se vynaložilo co největší množství dolarů. Oni by to ty země těžko zdůvodňovali a kdyby nakoupili ty zlaté rezervy příliš draze, tak by museli zvyšovat úrokové sazby, protože pochopitelně by jim to museli by vyvolat inflační podmínky, aby se zdražilo zboží, aby ten nakoupený, takto nakoupený drahej kov, tak aby v podstatě odpovídal vytištěným třeba místním měnám. Jo? A pozor, a tady je zase veliké plus, že máme my Češi, že máme pořád naši korunu. Přestože ta koruna je navázaná, tak ale pro nás je to velký plus. Je to tak, Jiří?
1: Je to přesně tak, protože máme, zatím máme vlastní měnovou politiku. A jak jsi mluvil o tom s tím dolarem a s tou provázaným, tak tady vlastně vidíš, že ten systém se připravuje na převod veškerých měn na tu digitalizaci, aby už nemusel to zlato dodávat. Nebo aby nemusel nedodávat, ale dokazovat, že to zlato má, aby se to smetlo ze stolu. Proto oni přecházejí na
0: Hele,
1: digitalizaci.
0: Jiří, blbě tě slyšíme, ale digitální měna, digitální zlato. Nazdar tvá Máňa. V podstatě. Tak to jsme se dopracovali. To se dopracovali k zajímavým věcem. Navazuje na to jeden článek, který bych si tady dovolil jako jestli bude v češtině. Tak ještě jeden článek, který mám. A ten se týká prezidentování Donalda Trumpa. Jenom to musím najít. On se ukazuje, že každý, kdo někde je v nějaký pozici, tak krade, jo. Jsem to nějak přejel. Tak ještě jednou. Američani se chystají na Rusko, to si dáme potom. To je hrozný. Tak, tady to mám. Prezidentství se vyplatí. Trump je od voleb v roce 2024 bohatší o 2,7 miliardy dolarů. Donald Trump má nyní podle odhadů jmění ve výši 7 miliard dolarů. O 2,7 miliardy více než v době, kdy vyhrál volby v roce 2024 poté, co zpeněžil své kryptoměnové investice a zahraniční obchody, informoval magazín Forbes. Verdikt časopisu Forbes je nemilosrdný. Nikdo v americké společnosti historii nevydělal na politice tolik peněz. A cesta těchto peněz je pozoruhodná. Trumpovy kryptoměny a likvidní aktiva mají hodnotu 2,4 miliardy dolarů. Forbes odhaduje, že z kryptoměn získal stovky milionů a dalších 200 milionů dolarů po zdanění z prodeje části jednoho podniku, údajně členovi královské rodiny Spojených arabských emirátů. Kupující skoupil tokeny World Liberty Financial v hodnotě více než 1 miliardy dolarů, zatímco rodina Trumpů si část ponechala pro sebe. Společnost založená prezidentem Spojených arabských emirátů se později dohodla, že použije stablecoin World Liberty v hodnotě 1 dolaru pro investici ve výši 2 miliard dolarů do významné kryptoměnové burzy. Trumpův podíl v mateřské společnosti Truth Social má stále hodnotu přibližně 1 miliardy dolarů, i když společnost v roce 2025 dosáhla tržeb pouhých 3,7 milionů dolarů a zároveň utrpěla ztrátu 712 milionů dolarů. Jeho brandingové podnikání má hodnotu dalších 655 milionů dolarů, přičemž Forbes poznamenává, že partneři se hrnuli zpět, když se Trump vrátil do Bílého domu. USA získali prezidenta. Trump získal nástroj k urychlení růstu svého jmění v hodnotě 2,7 miliardy dolarů. To jsme říkali o kryptoměnových pohuncích, kterýho mu financovali kampaň.
1: Přesně.
0: Vidíš, jak se to má rádo, ta politika a to bohatství, že?
1: Je to tak?
0: A člověče, nikdo neřve, že je ve střetu zájmu, viď?
1: No, to čumím teda. A ten má střet zájmu, je když vyšší je. To je prostě...
0: Musíme napsat Pirátům, aby napsali do Evropské unie, do Evropské komise, tyjo. No, aby ho prošetřili. U Trumpu nebudou jíst kobliha jen tak zdarma.
1: Přesně. No prosím tě, když se bavíme o tom zlatu, jo, tak odhad soukromého vlastnictví zlata v Indii je 25 tisíc tun až 34 tisíc tun. V Číně je to 20 tisíc tun až 31 tisíc tun. Jo. Takže jenom ta západní, kdybych vycházel jenom z toho, co má Čína a Indie doma, tak je to minimálně 45 tisíc tun zlata. Nemluvím o státu, jako o zřízení. Jo. Takže
0: nemluvíš o státních rezervách.
1: O státních rezervách, přesně. To znamená, to zlato, myslím si, že do dneška se vytěžilo nějakých 120 tisíc tun zlata, jestli se nepletu. Mě to totiž tady ukazuje, že v oficiálních číslech mezinárodních BRICS má asi cca 20% světových zásob zlata, co se týká jako těch oficiálních, jo. A dohromady, tak je kecám, je to přibližně 220 tisíc tun zlata.
0: celkový množství.
1: Celkový množství, ale 45% padne na šperky, slitky mince ETF je 22%, centrální banky a oficiální rezervy 17% a 15% jde do průmyslu. No takže když bychom se na to... V roce 25 se odhaduje, že bylo vytěženo historicky asi 216 tisíc tun od začátku, kdy se to začalo počítat. Takže když to tak vezmu, tak z toho odečtu teda skoro polovinu nebo 60%, což je průmysl a šperky, tak mi vychází zlato jako mince. To znamená, to je, já si to tady spočtu rychle, kalkulačka, to znamená, to máme, myslím, že jsme...
0: Já to si myslím, že BRICS bude držet tak 70% investičního zlata.
1: No a když se na to podíváme, protože oficiálně, oni totiž tady říkají, že v Německu mají dohromady 8 tisíc tun zlata, jo, což není určitě pravda, jo. Francie 3 až 5 tisíc tun, to může být. V té Francii, jo.
0: Nedávno psali, tam, že má Francie 2,5 tisíce.
1: Jo, takže...
0: Možná přikoupili, nevím.
1: A to je možná, no to je, počkej, ale to mám odhad soukromého zlata. Aha. Jinak tady se uvádí USA 8 tisíc tun, Německo 3 400 tun, Francie 2400 tun. Japonsko 840 tun, Velká Británie 310 tun. Jo, takže já si to myslím tak, že BRICS říká, kolik opravdu má, a G7 říká, kolik opravdu nemá. By papírově měla mít. Jo. A zlato prostě se přesunulo, mně to tady vychází. Kdyby tady to bylo 216krát, počkej, 216krát to je 130, takže 216 tady krát.
0: Já myslím, že Indie a Čína to držení bude asi hodně ve špercích toho zlata. To nebude jako v investičních slitcích, čili tam asi bude...
1: Myslím si, že co se týká Indie, no myslím, co se týká Indie, tak to bude hodně v cihlách. Jo, že to budou prostě cihly. Jo, takže myslím si, a v Číně je to otázka, no tam to může být tak půl na půl. Ale...
0: Myslím, že ty sekty v té... v té Indii, že by takhle jeli v cihlách?
1: Aha. No. A člověče, tak mi to tak vychází. Asi 70% toho globálního investičního zlata mě připomíná, tak přichází na ten BRICS. Jo. I státy plus obyvatele. Dohromady.
0: No. Tak ono to tak vychází i co se týká, dejme tomu,
1: ono to tak,
0: skutečných hodnot těch zemí, jo?
1: No.
0: Když to vezmeš kolem a kolem.
1: Jo. Je to takový jako zhruba výpočet, jo, ale vychází to tak, no.
0: No to je ten důvod, proč oni k tomu přistoupili, k tomu zoufalému kroku obchodování virtuálním kovem. No a teď pochopitelně, že jo, oni je nechají chvilku pracovat a potom pravděpodobně s nima vymetou. To znamená, že řeknou, dobře, pojďme tedy zauditovat zlaté zásoby, rezervy, jakou kdo má oprávněnost vůbec jako tisknout nebo netisknout peníze, v jaké kupní síle. No a to bude konec dolaru jako takovému. Čili To založí pochopitelně, buď to tam nenechají dojít do té ostudy, anebo to, nebo to, nebo prostě země BRICSu založí ty svoje principy jako bankovní oficiální systém.
1: Aha.
0: Znamená, budou moc v jedné měně, anebo v rámci těch měn těch zemí. Protože myslím si, že země BRICSu nepůjdou tou cestou, že by někdo musel platit výpalné za to, že může mít svoji vlastní měnu, tak jako to je v rámci Mezinárodního měnového fondu. To znamená, že to bude důvod, proč oni vystoupí z Mezinárodního měnového fondu. Respektive, proč možná nevystoupí, ale vyřadí ty země, které si vylhaly virtuální zlato do svých rezerv, tak je vyřadí a ten systém celý předělají. Rozumíš? Na tom skončí Mezinárodní měnový fond. Tady na té lži.
1: No, protože BRICS vybudoval tak silný paralelní systém ekonomický už dneska a systém výměny peněz mezi jednotlivýma zeměma, že ten Západ to nedokáže ustát a proto i vlastně pracuje to virtuální zlato. Nebo pajcuje, co se dá, protože jsou...
0: No ne, jako potřeba, jako padá to, jako vůbec nejsi chvílema slyšet, jo.
1: Aha, jo, já tady mám dobrý signál, zase se to nějak...
0: Já to mám tady
1: celý...
0: Hele...
1: Já jsem kontroloval router, ten je na stejném místě.
0: A nemohl by si zkusit udělat hotspot na telefon? A připojit se? To neumíš, to ne, jako ne, nemáš technicky připravený.
1: No, jako hotspot si dokážu udělat, ale přemýšlím, jestli se dostanu, že bychom si zavolali po telefonu?
0: Ne. Já když někde jsem, kde je slabá Wi-Fi, tak si udělám na svém mobilu, tak si udělám hotspot a mám kvalitnější datový přenos, než když se spolehám na nějakou přetíženou Wi-Fi. Nebo víš, protože i na těch BTSkách má telefon přednost.
1: Počkej, tak já to zkusím. A teď mě slyšíš, teď se mi to zase zlepšilo, ten signál.
0: Teď je to dobrý, no. Teď tě slyším dobře.
1: No,
0: hmm.
1: No tak, tak asi dobrý teďka.
0: Tak
1: zkusím
0: se
1: tady ještě, to podívat.
0: Ještě taková věc. Mně to přijde, že zatímco BRICS buduje hodnoty a buduje jakoby skutečnou ekonomiku, tak Západ se uchýlil k budování virtuálního světa.
1: Rozumě. Úplně.
0: To jako když se pomátli, hele.
1: No
0: jako když se pomátli.
1: No nemají na výběr, když vykrádali celý svět a žili si na poměry, tak nemají na výběr vlastně, no.
0: Aktiva společnosti Nestlé a její dceřiné společnosti Auchan v Rusku byla převedena do dočasné správy Putinovým dekretem. V reakci na zabavení našich aktiv na Západě podepsal prezident dekret o převedení ruských aktiv francouzského maloobchodního řetězce Auchan a švýcarské potravinářské společnosti Nestlé do dočasné správy společnosti LEV Management.
1: Jejda, jak se to mohlo stát?
0: No tak matematika, ne? Nechtěli jim vydat, tak si zabrali, co je na jejich území, ne?
1: No.
0: Nazdar tvá Máďa. No, já si myslím, že je docela jako kosej fest, jo. Já tady mám takový článeček, bychom si ho mohli přečíst.
1: Jo, jistě, dej ho.
0: Zase je to ze světa virtuálních představ a vlhkých snů západu. Techzprávy.cz. USA chystají tvrdý úder proti Rusku. Dopadnout ale může i na země... Nesměj se. Dopadnout ale může i na země mnohem blíž k Česku. Donald Trump přišel se zákonem, který by měl tvrdě dopadnout na Moskvu. Odpůrci zákona se ale obávají, že tento nástroj může americký prezident zneužít i k jiným účelům. Jednou z obětí tohoto opatření se mohou stát i evropské země. V úterý sněmovna reprezentantů USA povolila schválení zákona, který umožňuje vysoká cla na země nakupující ruské suroviny nebo země obcházející sankce. Jednalo by se o povinná cla až do výše 100% na zboží největších dovozců ruské ropy a plynu. Cla dopadnou také na ruské představitele, čínské subjekty nebo zahraniční firmy podporující ruský zbrojní průmysl. Hlasování o zákoně se bude konat ve středu. Kdo si nejvíc pohorší? Mezi zeměmi je i Slovensko. Zákon by se dotýkal zejména Číny, Indie, Turecka nebo Ázerbajdžánu. Z našich nejbližších sousedů ruskou ropu odebírá Maďarsko a Slovensko. Nařízení se nevztahuje na země, jejíž odběr plynu tvoří méně než 15% ruského exportu plynu. Mezi největší dovozce ruského plynu by mohly patřit také Francie, Japonsko, Maďarsko a Belgie, píše web vydarzenia.interia.pl. Trump může zákon zneužívat, varují kritici. Před středečním hlasováním panuje mezi odpůrci shoda. Značná kritika demokratů míří na dodatečnou pravomoc k uvalení cel. Podle demokratů je formulována velmi volně a umožňují Donaldu Trumpovi své volné uplatnění, a to i proti spojencům USA nebo Evropské unii. Jeho cla by mohla také zvýšit ceny pro americké spotřebitele nad rámec původně uváděného účelu sankcí. Náklady na tento účet zaplatí americké rodiny. Vladimír Putin ne. Argumentoval kongresmen Gregory Mix. Jak známo, Trump celní podmínky mění náhodně a velmi často. Obavy odpůrců z Trumpovy volnosti v rozhodování jsou zcela na místě. Zákon je součástí balíčku sankcí. Návrh zákona obsahuje také další kompletní seznam sankcí proti Rusku. Týkat se bude oligarchů, velitelů, státních společností, zahraničních společností podporujících ruský zbrojní průmysl, ale i energetického sektoru a čínských firem, které dodávají suroviny nebo komponenty Rusku. Zasaženy by měly být i plavidla stínové flotily. Zákon by tyto existující sankce ještě posílil tím, že by ztížil jejich zrušení. Součástí návrhu zákona je také stížená možnost amerických společností znovu investovat v Rusku. Návrh zákona rovněž prodlužuje sankce vůči Iránu, které mají vypršet na konci roku, a zaměřuje se na financování iránského energetického a zbrojního sektoru. Sněmovna reprezentantů bude mít v následujících týdnech delší přestávku před nadcházejícími volbami v polovině volebního období. Takže tento Trumpův krok je jeden z posledních, který může prosadit. Příznivci tohoto zákona tvrdí, že tento tlak donutí Putina usednout k jednacímu stolu. Ale oni mají, víš co, oni mají jeden zásadní problém. Rusko neodmítá si sednout ke stolu a jednat. Rusko jenom stále konzistentně trvá na svém, proč vlastně celou tu speciální vojenskou operaci dělalo,
1: No,
0: tak neustoupí z těch cílů. To má logiku, ne?
1: Jasně. Naprosto.
0: No.
1: To je. To se to si silný vyjádření líbí, že posadit. Já si myslím, že oni tak to Rusko budou dráždit tak dlouho, až nikdo s nikým nezasedne a tak nebude to tak a tak.
0: No, teď to nemůže jinak dopadnout.
1: No.
0: To nemůže to jinak prostě dopadnout. Budou. Protože... Ach jo. Já ti to za chvilku přečtu. To je masakra.
1: Jo.
0: Tady se vyjádřil Sergej Lavrov, jak dlouho by trvala asi válka s Evropou. To trošku váží na to Polsko.
1: Mm-hmm.
0: Jo, ale Rusové přijali americkou delegaci. Rusové dokonce řekli, že by i jednali jakoby s někým z té Ukrajiny. Dokonce připustili, že by tím někým mohl být i Zelenský. Jenomže, když oni přijeli do toho Kyjeva, to je trošku otočený, jo? Když oni přijeli do Kyjeva s tím, co, na co by Rusko přistoupilo, tak Zelenský řekl, že tohle to nikdy nedopustí, tak jako spíš by měli sankcionovat tu Ukrajinu, ne? Ukrajina nechce sednout ke stolu.
1: Mm-hmm, určitě. No a prosím tě, když mluvíš o té Ukrajině, tak nevím, jestli jsi postřehl tu zprávu. Já to tady v Německu v Rusku zrušili německý konzulát. Jestli to...
0: No to byla ta výměna, že jo, jak Berlín zrušil, protože ruský dron, tak to jsou vzájemně výhodné.
1: To byla ta reakce na to.
0: Ano. Ty hele, ale my tě, jako Jirko, to normálně ten přenos vůbec není, jako.
1: No já tady mám tak jako špatný signál teďka.
0: My to slyšíme.
1: My bychom tě rádi slyšet. Víš co, zkusím tu VPNku teda. Teda VPNku ten...
0: A ty jsi schopný se pak na to připojit, na ten telefon?
1: No, snad jo. Počítačem jo, to tady.
0: No a tak chceš lipánka nebo chceš jogurt? Tamhle si vem jogurt. No, vidíš to, šikula. Dítě má hlad. Hele, zkus se připojit. Já tady mám takový zajímavý článek, že bychom se na to trošku jako to zahleděli. Ty to máš nachystaný, bude ti to jak dlouho trvat zhruba?
1: Chvilku.
0: Chvilku tahá pilku. Tak já dám písničku, ne? Zatím jsme se ještě nezahráli.
1: Můžeš.
0: Aby si ty slyšel, co já budu říkat, víš? Tak jo.
1: Uh-huh.
0: Tak se můžeš odpojit. No a my si zahrajem. To je hezká, tady to si dáme.

0: Jo, tak jsme si zahráli, tak ty jsi, Jiří, připraven opět, teda jako, jo? Haló, haló?
1: No, ano.
0: Slyšíme se? Doufám, že jo. Dobře, dobře.
1: Hotspot ready, tak snad to poletí.
0: Teď nevím, co jsme si slíbili.
1: Že zůstaneme věrní na do smrti.
0: Jo, já už
1: vím. No, ten článeček říkal.
0: Sergej Lavrova. Sergej Lavrova, je to z novinek, představ si. 16.9. to vyšlo. A náš Martin Dohnal, tak to bude určitě něco zajímavého. Válka s vámi by byla velmi krátká. Lavrov poslal evropským metropolím vzkaz od Putina. Válka Ruska s evropskými zeměmi by netrvala dlouho, vzkázal ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Tlumočil tak podle svých slov varování přímo od prezidenta Vladimíra Putina. Lavrov výrok pronesl krátce poté, co si už hrozby v podobném duchu vyměnili polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky a poradce Kremlu Nikolaj Patrušev. Opakovaně jsme říkali, že nemáme v úmyslu útočit na Evropu. Prezident se k tomuto tématu nedávno znovu podrobně vyjádřil a zdůraznil, že nemáme žádný zájem se tím zabývat. Pokud však Evropa, která každý den hovoří o přípravě války proti Rusku, zaútočí na Ruskou federaci, bude to už úplně jiná válka a bude velmi krátká, řekl podle agentury Interfax ve středu Lavrov v rámci diskuze na Mezinárodním festivalu mládeže v Jekatěrinburgu. Doufám, že toto varování bylo vyslyšeno v evropských metropolích i v těch strukturách, které se nyní snaží vydávat za jednotnou Evropu, dodal. Zničením Varšavy během 2 nebo 3 dnů už o den dříve pohrozil poradce Kremlu Nikolaj Patrušev v případě, že by se Polsko zapojilo do případného konfliktu s Ruskem. Reagoval tak přitom na slova.

0: to prostě to není jako o čem. A není to prdel hlavně.
1: To to není?
0: To není. to by bylo bumprát. Rozumíš, jak ten Sikorský může být tak debilní a senilní, že řekne, že bydlíme vám něco. Vůbec.
1: Já už jsem tady mluvil o tom, že to je fanatická rusofobie, jo?
0: To se provádí na Ukrajině. Takže nějaká válka. Oni si to nějaké cvičení.
1: Já ti teda řeknu... Když
0: přešli do válečního módu...
1: No...
0: Povídej.
1: Ne, já jenom chci říct, že se to teda trochu zlepšilo, ale není to žádný záchvat.
0: Ale stojí to za houby, jo?
1: No, není to nic, jako...
0: No, nemůžu už sloužit ničím jiným, no.
1: Jo, takže...
0: No, jsou na datek, mám 5G tady. No to víš, tak tady ti brabci, ty paketují tak vždycky letní okolo baráku, hodí to tady a... No, nevím,
1: koupím kabel. Já tady mám... Jiří?
0: Ano?
1: Tak z toho, co jsi řekl, tak jsme slyšeli pár utržených slabik. Tak můžu tě upozornit, že si tě rádi poslechneme ještě jednou.
0: No, já jsem měl takový odborný lékařský pindy, jenom jsem říkal, že nemohu sloužit lepším připojením, ještě na kabelu asi, no. Asi tady kabel z routeru a
1: bude... No, teď se to vylepšilo, já jsem tady udělal nějaké opatření, tak snad to bude lepší, ale jak to říkáš, kdo trošku sleduje jakoby Čínu, KLDR, Rusko a Bělorusko ve vývoji zbraňových systémů, tak proč dneska Čína i Rusko jako standardní konvenční záležitosti valej do Iránu a nemají s tím vůbec žádný problém? Protože jako co do generací těch zbraní, tak jsou to neskutečně zastaralé záležitosti a oni se toho potřebují taky zbavit, mají toho plný sklady. Protože ta, jak to tady zaznělo, jo, ta válka případně, ta by se odehrávala naprosto jinak, než jak si někdo myslí. Jo. Nějaký zkušenosti z Ukrajiny, na to můžou rovnou chlapci zapomenout. Byla by to blesková záležitost, padaly by střely z oběžné dráhy, bez jakýkoliv šance cokoliv zachytit, jo. Všiml jsi si, jak utichl Izrael?
0: No. Taky ticho po pěšině, že?
1: No, protože tam Iránci tvrdě je tam sejmuli, že jo?
0: No.
1: A protože Američani nemají tomu Izraeli co poslat.
0: No.
1: Tak je to známka toho, že jak Izrael, tak Amerika už jsou totálně jakoby vystřílený. Ale Evropani ještě jako haraší prostě vším možným. Trump už útočí jenom tím clem. Mm-hmm. No ale i tak je potřeba jako být bdělý, protože opravdu asi nikdo bychom nechtěli, aby jsme zažili útok ruskýma kinžálama nebo novodobýma zbraněma, které ještě nikdo nikdy neviděl, jak fungujou. Mm-hmm. Ale jenom to, co se o nich říká a to, co se předpokládá, že Ruská federace vyvinula a Čína, tak asi by se s tím nikdo nechtěl potkat. Teda kdo je rozumný a kdo má trošku v hlavě mozek, jo.
0: No, přesně.
1: Bohužel ve V4 je jako vedle prezidenta, který polskýho, který snad nemá tolik sena v hlavě jako ten jeho ministr, tak naštěstí tam je i Robert Fico, a třeba Andrej Babiš,

0: A teď si pustíme Roberta Fica, protože si myslím, že tady k tomu jednoznačně ty věci říká.
1: Zajtra, a i proto jsem tu dnes, cestujem na Ukrajinu, kde budem absolvovat stretnutí s ukrajinským prezidentem, s novým předsedou vlády Ukrajiny a bude tam celý rád premiérov z Európy. Dámy a páni, ja to teraz nepreháňam. Ja sa bojím vojny. A chcem o tom hovoriť s plnou vážnosťou. To, čo sa dnes deje v Európe, to, čo dnes počúvame a vidíme, je, že vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Myslím si, že budeme svedkami veľkých vojenských operácií na území Ukrajiny. Ale čoho sa ja najviac bojím je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe. Zdá sa, že víťazom rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 budú zbrojárske firmy. Nie občania, ale zbrojárske firmy. Zdá sa, a opäť to hovorím s plnou vážnosťou a zodpovednosťou, že niekedy sú tendencie nahrádzať neschopnosť riešiť veci, ako je nelegálna migrácia, konkurencieschopnosť, vysoké ceny energii tým, že ponúkame také tie bojové reči, že poďme sa byť. Preboha, s kým sa chceme byť? S kým? Viete si predstaviť, dámy a páni, že by sa aplikoval článok 5 dohody v rámci NATO? Viete si to niekto predstaviť? Viete si niekto predstaviť, že by nám bolo povedané, že pripravte 5000 vojakov, 10000 vojakov a tí sa pôjdu niekde mlátiť. Ani nevieme s kým a prečo a za čo. Preto mám pocit, že je povinnosťou nás, politikov, podstatne častejšie hovoriť o mieri ako kedykoľvek inokedy. Prosím, neberte, toto nie je fráza. Mier nie je fráza. A platí jedna veta, ktorú jeden múdry človek povedal, že mier síce nie je všetko, ale bez mieru je všetko ostatné ničím. Pretože pokiaľ nebude kľud v tejto krajine, tak nebudeme stavať nemocnice, ale budeme montovať tanky. Ak nebude kľud v tejto krajine, tak nebudeme riešiť nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach, ale budeme možno kopať nejaké zákopy a stavať nejaké bunkre. Prosím, nepodceňujte to. Situácia nikdy nebola tak vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojnového konfliktu, ako to je teraz. A našou povinnosťou je, to nie je nejaký, že sme nejakí, že mierotvorcovia, pacifisti, nie. Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu. Takže tiežme sa. Zatiaľ veci fungujú. Stavíme nemocnice, máme veľmi nízku nezamestnanosť, robíme v rámci Slovenska, čo sa dá. To sa môže takto zmeniť. Za minútu. Stačí? Stačí. Aby úmyselne alebo neúmyselne zalietol nejaký dron a trafil v členskej krajine na to obytný dom. A zabil civilistov. A máme to tu. Preto, prosím, venujeme tejto téme obrovskú pozornosť. Ja sa obávam, že sme na hrane. A neviem si vôbec predstaviť pre Boha, čo by sme v tejto krajine robili, ak by sa dostala do nejakých vojnových problémov. Preto želám vám, študenti, aby ste si ten 5. a 6. ročník užili nielen pracovne, ale aj ľudský, pretože štúdium na vysokej škole je vždy veľmi pekné a príjemné. Želám pedagógom, aby našli plnú podporu tu v Prešovskej nemocnici, pokiaľ ide o procesy. Želám, pani riaditeľka, aby som, keď sem prídem zase o možno 2 mesiace na kontrolný deň, sme zase videli ďalšie poschodie tej nemocnice. A želám si, aby sme všetci boli pritom zdraví a živí, keď táto nemocnica sa bude otvárať pre celé Slovensko. Nikdy by som neveril, ešte raz, nikdy by som neveril, že najčastejším slovom, ktoré budem používať v mojom slovníku, bude mier. Neveril by som tomu. Tak sme boli naučení, mier na večné veky. Poznáte to, tie transparenty? A miera, miera, svetu miera, podobne. Dnes sme tak ďaleko, že všetky tieto frázy, ktoré sme vnímali ako frázy, v 80-tych, 90-tych rokoch sa dostali do veľmi vážnej a ľudskej podoby. Želajme si preto, nech máme v tejto krajine kľud. Nech máme kľud. Nie, znovu, aj my robíme chyby. Aj ja som urobil veľa chyb. Je to úplne pochopiteľné. Len ak už pôjde o vojnu, tak vtedy myslím si, že skončilo čokoľvek, čo je spojené s rozvojom tejto krajiny. A dúfam, že zajtra v noci, keď sa budem vracať z Ukrajiny, nebudem tak skeptický, ako som skeptický teraz, pretože po stretnutí s predsedami krajín V4, ktoré bolo minulý týždeň v Bratislave, som nespal večer. Keď som počúval, čo hovoril poľský premiér, keď som počúval, čo hovoril maďarský a český premiér a írsky premiér, ktorý tam bol ako predseda vlády, predsedajúcej Európskej únii, nemal som z toho všetkého vôbec dobrý pocit. Takže, priatelia, prepáčte, mier, mne to je ľúto, že toto slovo takto tu otváram. A neberme to ako samozrejmosť. My ho dnes máme, ale zajtra nemusí byť nič, absolútne nič. Takže držme si palce, aby to bolo len lepšie a lepšie a aby tí veľkí chlapci, ako ich volám ja, v politike dostali rozum, lebo niekedy mám pocit, že už strácajú prehľad a kontrolu nad tým, čo sa momentálne vo svete deje. Ďakujem pekne, všetko dobré.
0: No, tady končí legrace, ako jo.
2: Určite.
0: A Robert Fico to říká dobře, to je jako takhle, válku vždycky začnou blázni a vždycky je to připravený a nikdy se to nestane, protože nastala situace, jako kdyby z ničehož nic, jo. Války jsou vždycky velice dobře promyšlená záležitost, skalkulovaná záležitost a vždycky se ví, je to o penězích a vždycky se ví, komu to nasype, jako jo. A hledají se cesty, jak ten marketing udělat, a když se podíváme jakoby teďko zpětně, jo, po těch jednotlivých válečných vřvavách jenom za našeho života, řekni mi, který to napadení, ať to bylo humanitární bombardování, ať to bylo cokoliv, co nebylo vyvolané nějakým úskokem nebo akcí pod falešnou vlajkou, nebo prostě nějakým, řeknu, nepřirozeným způsobem, to znamená nějakou schválností. Něco, co bylo dopředu skalkulované, co bylo tak udělané, aby to jako mělo odůvodnění, že musíme teda to jít řešit a musí tady umírat lidi. Jo. Napadá ti něco, co se tak jako vyvinulo z ničehož nic?
2: No, napadá mě jenom ta Ukrajina, kde prostě Putin řekl, prostě jdeme na Ukrajinu. Že už se na to nemohl dívat.
0: Ne, ty jsi mě, jo takhle. No ale to taky bylo, toho Putina do té války táhli takovou dobu, že jo?
2: No, ale jo, myslíš, že jsem špatně pochopil dotaz, jo?
0: No, hele, druhá světová válka. Jak se dostala Amerika do vůbec do druhé světové války? Zorganizovali si Pearl Harbor. Pod falešnou vlajkou si vybombardovali vlastní letiště.
2: Jasně.
0: Jak začala druhá světová válka, jakože začala? No, pod falešnou vlajkou, tam ten vysílač, no. Že jo, a tam tu jednotku, to tam zmasakrovali. Všecko Irák. Jsou tam zbraně, hromadné ničení, jsou tam chemické zbraně.
2: Vietnam, Korea, cokoliv.
0: Pořád jak přes kopírák. Vždycky se našel jako kdyby důvod, který ale pak se ukázal, že vůbec neexistoval.
2: Vlastně.
0: Nebo že byl sfalšovaný. Jo. To je ten důvod, proč se, o čem tady mluví jakoby Robert Fico. Že oni si s tím hrajou a z té jejich retoriky je jednoznačně cítit, jak připravují ten evropský prostor na tu válku. To není o tom, ta roznětka, to už potom nezabrzníš, ale tady jde o tu dlouhodobou masáž toho prostoru, o dlouhodobou přípravu těch lidí, na to, že půjdou umírat do té války. A ta retorika je je tak průhledná a je tak jasná, že jedině tím, že se tyhle ty hajzlové odstranějí a že se zabrání a že se jim do toho hodí vidle, tak jedině to tomu zabrání. Nechat, když se tomu nechá volný průběh, tak oni to dotáhnou až do toho finálního konce. Protože z hluboké finanční krize, kam oni dostali svět, vedou jenom dvě cesty. Buď totální kolaps a reset, anebo válka a reset. Protože válka vždycky resetuje, jo?
2: Přesně. A pod rouškem války se stane spousta věcí, na které lidi nebudou vidět a neuvidí je. Jo.
0: My jsme to zažili, ne? Fialovci tady vykřikovali, že je potřeba Ukrajině pomoct, protože na Ukrajině se bojuje za nás a tím si odůvodnili obrovský odtoky peněz od daňových poplatníků. Jako. To jsou prostě jasný marketingový projevy a odstraňování těch nejnebezpečnějších papalášů probíhá. Ať se nám to, já jsem za to osobně rád, protože tlak na odstranění Uršuly neustále se stupňuje a konkrétně tato baba je opravdu nebezpečnou personou, protože její starý je namočený v lobismu pro zbrojaře. Tam je přímá linka, je namočený v lobby v Big Farmu. To znamená, všechno špatné, co v posledních letech navštívilo Evropu, jde z této nacistické staré rodiny. Jako jo. Nebudeme si tady nalhávat, že to tak není. Prostě to jsou šmejdi, který jsou nebezpeční. Já tady mám vystoupení Uhlíka v Evropském parlamentu. Doufám, že se mi to rozjede. Já teda...
2: Prostě ještě mám komentář k tomu.
0: No pochopitelně, že máš k tomu komentář. Bych se divil, kdyby ne.
2: Fico nakonec zrušil tu cestu na Ukrajinu. Bude ho zastupovat státní tajemník rezortu diplomacie Marek Eštok.
0: A víš kvůli proč? Nemoc. Ne, on má strach, že by ho tam oddělali totiž. Protože přeci on ví, kdo ho chtěl sejmout, ne? Tak proč by jim tam lézt přímo na mušku? No. Tak, pojďme Uhlíka.
3: Pani Lénová, vy Európsku úniu zničíte a ja som presvedčený, že Európska únia čo skoro skolabuje, pretože robíte všetko preto, aby sa tak stalo. Uvedomte si, prosím vás, trošičku, že čo vlastne od Slovenska a Maďarska žiadate?
4: Phase out imports of Russian gas and oil by the end of 2027.
0: Do konca roku 2027.
4: It is time to turn off the tap and end the era of fossil fuels in Europe for good.
3: Prídete a poviete, aby sme schválili 18. balík protiruských sankcií a definitívne sa odstrihli od tej zlej ruskej ropy a zlého ruského plynu. Ale tieto uhlovodíky sú totálne dôležité, životne dôležité pre slovenský priemysel a hospodárstvo. Bez toho by náš priemysel buď nefungoval, alebo nebol konkurencieschopný. Pán Ševčovič, a vy tu sedíte a vy to viete a ja vás vyzývam, aby ste sa Slovenska tejto veci trošku viacej zastali. Potom prídu spojenci zo západu a povedia nám, že musíme dať 5% HDP na zbrane a na stavbu ciest, po ktorých pôjdu tanky zo západu na východ, ako povedal pán Zdechovský.
5: Niektoré závazky třeba na to, aby sme vytvořili infrastruktúru, po ktoré ty tanky môžu přejet, pretože inak třeba nepřesunete tú techniku ze západu na východ.
3: No nie, ďakujeme, stačilo proste, toto nechceme a ja sa čudujem slovenskému premiérovi, prečo nezablokoval tie protiruské sankcie definitívne, lebo my by sme to už dávno spravili a nečudujem sa Slovákom, ktorí začínajú volať po neutralite, lebo takúto budúcnosť v Európskej únii si určite nepredstavovali.
0: No, Lejnová dostala naložíno od Mazurka, dostala naložíno od řady europoslanců. Žádá se pochopitelně, aby odstoupila, jo? Chudák, nemá to jednoduchý. A tolik se snažila.
2: No to jo. Držela.
0: No i soudružka Prázduše by ji podporila, hej?
2: No však jasně, no. To ti jsou jeden papírus.
0: Neviděl jsi Zdechovského, jak se snažil přesvědčit, že má na Slovensku kořeny, jak mluvil slovensky?
2: No, neposílal jsem ti to náhodou. To je, bože, to je debil, že to by se dalo dláždit. On je takový debil, že by se o to dalo i opřít, jako. Viděl.
0: To je Zdechlina, ty.
2: To je fakt idiot. To je, jako, není to mý, jo. Ten volec nezná dno. Ten je blbý, je tři dny starý. Jako, to je neuvěřitelný úplně.
0: Tak, pojďme si pustit ještě jeden příspěvek, to ještě dáme.
2: Ano.
0: Takže mám tady diskuzi.
6: Pani Lejnová je čistá katastrofa. Čistá katastrofa. My jsme už trikrát odvolávali. Já, Braňo a Milan hlasovali proti Lejnovej. Myslím, že pani Lexmarová ju podporila. Čo je len dôkazom toho, že koho je to na máslo na hlave? Do kresťanských demokratov. Čo ja považujem za najobľúdnejšie v rámci dnešného vývoja Európskej únie je to, že my sme naliali 220 miliard zatiaľ a nalejme ďalších stovky miliard na Ukrajinu do bezodnej dny, kde sa to rozkráda. Zoberte si, čo sa dneska na Ukrajine deje. Generálny prokurátor utiekol, všetci okolo Zelenského sú vyšetrovaní, on tam stavia pracovné tábory pre opozíciu, kradne ako bagrom, oslavuje Melníka, Banderu, Suševiča, čo spravil ten pogrom v Povolini, čo tam pozabíjal 100 tisíc Poliakov a tak ďalej. Toto sa deje dneska na Ukrajine a my tam lejeme 220 miliard eur a potom tie peniaze chýbajú pochopiteľne v Európe. Keď hovoríme o Ruskej federácii, Číne, Iráne, ďalších krajinách, to je naozaj nacistický slovník. Ako prestaňme s tým. Aká os zla? Čína viedla nejakú vojnu za posledných 50 rokov? Nie. Ale Spojené štáty americké viedli vojny v Líbii, v Iraku, v Afganistane, teraz v Iráne, uniesli prezidenta vo Venezueli, vyhľadovali Kubu. Toto páchajú Spojené štáty americké. Len za posledné 10 ročia Čína neviedla od roku 1979 žiadnu vojnu. Odkedy ja žijem, neviedla žiadnu vojnu. A ona je os zla. Prepačte, Ruská federácia, keď niečo rieši, rieši pohraničné spory, lebo sa obával svoju bezpečnosť. Ale Američania po celom svete vedú špinavé vojny. Krvavé vojny. V Iraku zomrelo vyše milióna ľudí. Čo teraz páchajú na Kube, to vyhľadovanie Kuby, tá blokáda, to je naozaj taký humanitárny zločin, že od druhej svetovej vojny také niečo nenastalo. Toto je šialené. Ale toto je váš spojenec. Kdežto od zla je vraj Čína, Rusko a Irán. A prepačte, čo Izrael, ktorý pácha genocídu v Palestíne. Čo Izrael, ktorý pácha rovnako genocídu v Libanone. Čo tam on pácha v tom okolí. Veď tam vraždiť ženy a deti. Ale to je im jedno. Od zla je vraj Čína, ktorá neviedla žiadnu vojnu. Veď to je úplne absurdné. A prepačte, ešte doplním. Hovoriť o mne, že mám radšej Rusov ako Slovákov. Áno, Slováci sú krásni a múdri ľudia, ale zo Slovákov teraz nerobí Európska únia to najväčšie ohrozenie a zlo. Ale z Rusov áno. Vy si nevšimli tú šialnú rusofóbiu v Európskej únii? Že tu zakazovali ruskú zmrzlinu? Ruské kolo? Ruských športovcov? Toto je tá absurdita. Preto treba sa postaviť na obranu tých, ktorí dneska linčujú, ako kedysi linčovali Židov nacisti, tak dneska linčujú v Európe Rusov. Toto treba zastaviť. Treba si s Rusmi sadnúť za rokovací stôl. Treba sa s nimi rozprávať. Ja som veľmi hrdý, že pôjdem učiť na Rusku univerzitu MGIMO a budem sa stretávať s Rusmi a budem rozvíjať slovensko-ruskú spoluprácu. To je jediná šanca k mieru pre Boha. Čo chcete vy? Eskalovať to až do jadrovej vojny? To je tá vaša budúcnosť? Že naše deti budú umierať v jadrovej vojne? Toto chcete?
0: Skvělý, ne?
2: Jasne, no. Tak na to, že to jadrová vojna nebude, ale inak...
0: No to je jedno, ale apokalyptický to může být, jo.
2: Jasně.
0: Chápeš, to je jeden argument vedle druhého. On má i pravdu v tom, že je potřeba z principiálního hlediska. Jo, to někdo může říct, oni jsou rusofilové, protože mají rádi Rusy. Ale to, že někdo brání v podstatě princip, pojďme si sednout za stůl a pojďme diskutovat, tak přeci to není o rusofilii. To je, to dokonce i rusofobní diplomat by měl jakoby se zamyslet nad tím, jestli jako diplomat má povinnost nenávidět Rusko muže, ale má povinnost si sednout ke stolu a jednat o všem, co může být pro jeho zemi přínosem. Oni na to úplně rezignovali. Oni prostě v rámci toho, že někdo si podá ruku s Putinem, tak je prašivej. Jo, teď vem si Orbána, vem si Fica, jak je tady dehonestovali, jenom proto, že nebo Zemana, že jeli tam položit věnce. No, kde to jsme, pro Boha? A přitom stará diplomatická poučka je to, že když se spolu dva přestanou bavit, tak dřív nebo později spolu začnou válčit. To je poučka. A vždycky se to tak ukázalo. Takže jestli máme diplomaty, kteří se nechtějí bavit, a politiky vrcholní, kteří se nechtějí bavit s Ruskem, tak je evidentní, že chtějí s ním válčit. A oni to dokonce říkají nahlas. Oni se tím netajejí, že jo. Chtějí válčit s Ruskem. Vůbec nechápou realitu. Jo. Šílenci.
2: Mm-hmm. Je to tak?
0: A když se... A ještě takhle, a lidi to vidí, hlavně, aby nebyla válka. Hlavně, aby nebyla válka. Jo. To je zajímá, aby nebyla válka. Ale to, kolik to už dneska stojí, to, kolik se posílá zbrojařům peněz, protože jim někdo vypatlal mozky, aby nebyla válka, jo. Ne, lidi by se měli jít do ulic a říct, máme tady politiky, který platíme ze svých peněz a vy, politici, půjdete se dohodnout s Ruskem, aby byl mír. To je vaše zásadní povinnost. A celou tu Evropskou unii a tyhle ty parchanty nacistický je potřeba vyflákat klackama ven, vymlátit je, vyházet je z oken, protože pokud oni chtějí válčit, tak ať se seberou. Ať vezmou svoje rodiny, svoje děti, svoje příbuzný, můžou si nakoupit zbraně, peněz mají dost nakradených, Uršula to může financovat, protože na smlouvách s Big Farmou si nakradli dost a může si to zafinancovat, můžou soukromně jít tam bojovat na Ukrajinu, tam mají frontu, můžou si tam říct, oni jim dají nějaký úsek a oni se o něj můžou postarat. Ať jdou, ať si to jdou zkusit. Ale nás ať do toho nezatahujou. To není naše záležitost, že jim se úplně zatmělo a že jejich starý nacistický a satanistický touhy začaly upřednostňovat před službou obyvatelům, za kterou si nechávají platit. Mm-hmm. To je velice závažný. Pojď si k tomu udělat závěr, chlapče milý.
2: Já s tebou souhlasím ve 100%. V plném rozsahu je to přesně tak.
0: Jen nemám doplně, rád, že nemám rád, když se mnou někdo beze zbytku souhlasí, tak. Takže něco dodej.
2: Něco dodám. No, já fakt nemám, co bych dodal.
0: Ne, dobrý. Já jsem rád, že i ode mě mladý člověk, jako seš ty, navíc ještě graduovaný, vysokoškolsky vzdělaný, že máš stejný názory, protože toto je o životě nás a našich rodin a našich blízkých. Uh-huh. A o budoucnosti, jo. To není o příštích 15 letech. To je to, kam oni to ženou. To může vrátit Evropu do doby kamenný prostě.
2: Přesně tak, no. Žádná elektrika, žádná voda, nic.
0: Žádný internet, myslíš?
2: Žádný internet hlavně teda. To je taky
0: žádné
2: pravda.
0: Žádné potíže při vysílání, to taky není špatný.
2: A more si neměl žádný potíže
0: ještě. jo. No nic, Jiří, pojď se rozloučit, máme 45.
2: Pane, kupte si kytičku. Když máte tak hezký život.
0: Ne, pane, Kupte vaší manželce kytičku, já nemám ale manželku. Tak pane, kupte vaší milence kytičku, já nemám žádnou milenku. Tak si kupte, pane, kytičku, vy když máte tak spokojený život.
2: Přesně tak. Já se loučím, přeji hezký týden. K Brixu jsme se vůbec nedostali, doufám, že se příště dostaneme.
0: Ajajajajaj, no jo.
2: A to příště probereme, já to mám nachystané, já to jenom vyloupnu z archivu a bude. A mějte se krásně, hezký zbytek týdne a budu se těšit na další vysílání.
0: Jiříku, já ti děkuju, že jsi byl hostem pořadu, děkuju ti za to, že jsi se tak skvěle účastnil, že jsi měl nabito, jak se říká, no a vám všem, co jste ochotní o tom všem přemýšlet, rozjímat, vyhledávat si informace a držet se správným způsobem, tak vám děkuju. Dáme písničku a už se na vás těší Pavel ze studia Plzeň, který bude supportovat další pořad. Mějte se fajn. Společně s Jiřím se od mikrofonu loučí Petr Václav.
7: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

mi kamaráde plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásky.

0: Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
1: Tak jo, moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Ano, dnes to budete mít i s videem, takže kdo se chcete dívat na televizi, na přímý přenos live, tak se můžete pustit na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cs a tam najdete uprostřed prostě takové tlačítko, velké tlačítko, kde je vysílání některých programů TV. Takže tam, když si to spustíte, tak uvidíte určitě i video. Jinak komu stačí samozřejmě audio, tak poslouchejte audio. Dnes jsem tu byl já, nebo respektive musel jsem to vzít já, protože ostatní moderátoři nějakým způsobem jsou zaneprázdněný, nebo nemohou, to je jedno, v celku nemůžou všichni vždy, a proto jsem to vzal já. Snad vám to nebude moc vadit, já se do toho moc nebudu motat, jenom teď budeme čekat na naše protagonisty, kterými je Vítek a především pan VK. Takže zatím, než se ohlásí, než vstoupí sem na Discord k nám, ke mně, do takzvané místnosti, kde se propojíme potom, tak do té doby vám tam pustím písničku a už jsem si oblíbil naše známé dva instrumentalisty, zpěváky, Mark Knopfler a Carlos Santana. Je to nádherná věc, je to z 80. nebo 90. let, no nevím přesně, to je jedno, ale je to prostě něco, co je moje srdeční záležitost. Takže poslouchejte zatím se mnou, jakmile budou naši hosty připraveni a propojeni, tak to samozřejmě rozjedeme.

0: Tak jo, vážení posluchači, naši dva hosté již jsou tady, tak já věřím, že se uslyšíme dobře. Takže Vítku a VK, zdravím vás ve vysílání.
1: Ahoj, já zdravím dalšího hosta z Plzně, třetího, tady, tady je. Ahoj Pavle, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, co by další hosty, pasivní, už jsme aktivní hosté a naši posluchači jsou pasivní hosté, takže zdravíme všechny hostující entity, které se napojily zrovna na naše vysílání v pátek večer, jako vždycky jsme rádi, že se k nám připojili, doufám, že se s námi vydržíte až do 10. hodiny. Takže příjemný večer a zdravíme tebe VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, já vás všechny zdravím, už jsem chtěl říct ahoj Helenko, že jsem nacvičený všechno pravidelně každý pátek, takže doufám, že jste se všichni těšili, že určitě za domácí úkol, no, probereme aktuální témata z domova i ze světa, víte, jak to má připravený a samozřejmě začneme zase tak jako něčím, co připravený není a probereme prostě, jak dopadly volby ve Švédsku, kde... A občané, kteří tam jsou, a potom jsou tam občané, kteří jsou tam nelegálně, tak změnili výsledek voleb a migrační strana, socialistická levicová strana podporující migraci, tak se dostala k moci, bude mít vládu, těsně porazila pravicovou partaj. Takže probereme si i tady tu politickou taškařici ve Švédsku, no a já vám přeju pěkný poslech.
0: Tak jo.
1: Švédové si tato mohou tak trošku sami od 70. 80. let štědrý sociální systém až příliš, samozřejmě to přilákalo mnohé živly, ale tehdy to byl ještě, řekněme, pramínek, potůček, potom se z toho stala řeka, až je to vodopád takový. Nicméně to vlastně sklízí ty progresivní následky i teď. Nicméně to první téma, které tady máme připravené, s tím tak trochu souvisí, VK samozřejmě, jak to ty VK umíš, samozřejmě obloukem, velkým obloukem, k tomu přejdeš, je to stále v podstatě svorník v rámci evropského kontinentu, tak to nebude tak příliš obtížné z Německa přejít do Švédska. Ale začneme právě tím tématem, které se odehrává v Německu a k tomu možná přejdeme na to Švédsko, protože to s tím souvisí. Vajdlová totiž sklidila potlesk, nikoli my možná taky, ale Vajdlová především, sklidila potlesk německých podnikatelů za návrat k levným energiím z Ruska. A AfD chce ukončit financování ukrajinské války a v Bruselu požadovat německé peníze zpět. Zelenský šokoval západní partnery, chce dalších 27 miliard dolarů na zbrojení a Berlín navrhl, aby si Evropská unie vzala zase další půjčku. Takže co myslíš, kdo bude tahat v Německu za delší konec? Podnikatelé nebo řekněme ideologové, zelení, případně jak dlouho, možná tu otázku bych přeformuloval, jak dlouho to té ideologii vydrží?
2: No, zrovna jsem teď četl článek, tady se o tom hodně hovoří, že Merz nevydrží do švestek, respektive švestky, no tak podle toho, jaká je to odrůda, že jo, některé švestky jako, že jo, už jsou někdy, máte v srpnu, že jo, někde v září, někde dokonce ty pozdní, ty jsou někde jako okolo října, tak podle toho, jaká je to odrůda, ale že prostě analytici dělají prognózu, udělali prognózu a že Merz nevydrží do konce roku. Že prostě je odpis. Já se tomu moc nedivím, protože on je podobně jako svého času Petr Fiala naprosto odtržený od reality a hlavně od potřeb a problémů domácí politické scény tady. Stejně jako tam u vás byl odtržený Petr Fiala a jeho vláda, který prostě potřeboval řešit problémy na Ukrajině a na ty problémy v Česku úplně zapomněl. Takže zkrátka, politická reprezentace, jak je nastavená v Evropě. Mluvila o tom Julia Mendl teď v tom projevu v Evropském parlamentu, v tom videohovoru, který měla, protože ji nepustili. Já nevím, jestli Vítko, to je jako druhé téma.
1: Ano, bude to druhé téma.
2: Ano, ano, jasně. Ano, přesně tak, takže já si to nechám až na potom. Ale chci říct, že zkrátka Evropa stejně jako ve 30. letech minulého století tady v Německu nechtěli řešit ekonomickou situaci, vlastně ani nemohli řešit ekonomickou situaci jinak než militarizací průmyslu. To znamená, začneme zbrojit na válku a tím dáme práci lidem. Součástí toho zbrojení byla výstavba i dálnic, že jo? Dálnice tady v Německu, ty jsou všechno, to je dílo Adolfa Hitlera, protože potřeboval rychlé přesuny nákladních vozů, materiálu mezi jednotlivými fabrikami, jednotlivými průmyslovými stavbami a tak dále a tak dále. To znamená, to byla součást výroby. Pozor, vojenská výroba, podobně jako to o tom hovořil Babiš, já budu mít večer ještě v článku video jeho na pražském bezpečnostním fóru vystoupil Andrej Babiš v angličtině. Budete to mít v češtině, co tam řekl. Řekl tam zajímavé věci na to, že jinak teda jako hodně je přátelský směrem na Berlín, přátelský směrem k Bruselu, i když on ho málem jako nesnáší, ale zazněly tam zajímavé věci. Ale každopádně Evropa, i on řekl, i Babiš řekl, že Evropa je vlastně transformována do vojenské výroby a že když už teda se jako bude zbrojit, tak ať se vyrábějí nějaké protivzdušné systémy, že jo, protibalistická ochrana a tak dále a tak dále. Ale co je hlavní a de facto co je zásadní, tak při vojenské výrobě, když se začne teda zbrojit a militarizovat, tak se vyrábí nejenom zbraně, ale i vedlejší příslušenství v rámci národní infrastruktury, které přímo jmenovitě jenom pro armádu není určeno, ale i pro veřejnost. Zatímco tady to tehdy byly tenkrát dálnice, tak i třeba dneska v Evropě součástí toho zbrojení může být výstavba nemocnic, protože to jsou vojenské objekty dvojího určení. Postavíte novou nemocnici a dáte do jejího názvu takový ten název vojenská. A tím z ní uděláte vojenskou instalaci, která samozřejmě ale normálně v době míru slouží samozřejmě civilnímu obyvatelstvu. Jako jo, sice má název vojenská, ale nejsou tam jenom léčení vojáci, je tam normálně i jako civilní obyvatelstvo. To znamená, to jsou projekty takzvaného dvojího určení a takových věcí dvojího určení jsou třeba, je daleko víc třeba mosty, nebo zmíněné dálnice, nebo zmíněné silnice. To jsou všechno stavby a projekty dvojího určení. To, že někde prostě máte nějaký zchátralý most a najednou přijde obrovská investice a tam jsou najednou, tam vidíte bagry a jeřáby a spousta lidí a spousta Ukrajinců, že jo, gastarbeiterů a že co se děje, no bude se tady stavět velký obrovský most. Do té doby tam byla nějaká lávka, nějaký zaplivaný mostek z 19. století, všechno to zbourají, dají to tam úplně nový. A ten most bude mít nosnost 150 tun. Pane Bože, proč? Proč tak moc? No, z jednoduchého důvodu. Protože ve vojenských mapách, to jsou ty mapy, které normálně v trafice nekoupíte. V trafice koupíte turistické mapy. Ale ve vojenských mapách jsou zakreslené trasy takzvaného logistického zabezpečení a takzvaného transportu a transferu vojenských kolon podle jmenovité zátěže. To znamená, na těch mapách vojenských různými barvami je naznačeno. Po těle těch silnicích můžou jezdit vozy a vojenská technika do hmotnosti 15 tun. Pak je tam jiná barva, to je do 25 tun. A ještě jiná barva, to je 50 tun, a ještě ta čtvrtá barva, to je nad 50 tun hmotnosti. A teď uvidíte, jak se začnou na těch vojenských mapách měnit mosty. Jak se, a jsou to i viadukty samozřejmě. Všechno zkrátka se začne posilovat, opevňovat, aby zkrátka to uneslo přesuny těžké vojenské techniky. A to všechno se započítává do toho vojenského zbrojení. I když na první pohled to nemá vůbec s vojákama nic společného. A proto ti politici v Evropě to hrajou na tuhle kartu. Oni říkají, budeme zbrojit, ale těm voličům to takzvaně prodávají, takzvaně pod rukou s tím dovětkem, spousta těch peněz půjde do věcí pro civilní obyvatelstvo. Budete mít tady za městem, bude krásná nová nemocnice, tam bude to všechno nový úplně, tam budou CTčka, budou tam všechny tyhle ty věci nový, že jo.

dá se zbrojit i civilním humánním způsobem. To je samozřejmě chucpe, protože je to taková ta obezlička, kdy vlastně většina těch peněz stejně jde do toho skutečného zbrojení a nějaká část jde do těch mostů, do těch silnic, do těch viaduktů a podobně, do těch nemocnic, ale zkrátka na ty lidi to funguje. Na tu veřejnost to funguje jako v podstatě taková záminka, že v rámci toho vojenského zbrojení vy dostanete i něco, co budete moci používat pro civilní účely a bude se vám to líbit a tak dále a tak dále. Víte, o tomhle tom rozhodují lidé. Lidé, kteří chodí k volbám samozřejmě, a pokud budeme mluvit o konceptuální gramotnosti, tak se dostaneme prostě do velice úzkého akademického klubu 2, 3, 4, maximálně 5% obyvatelstva, to je všechno. A poslední, ten může zhasnout, protože víc nás nebude. No a teď můžu tím obloukem, jak Vítek vzpomínal, se pěkně dostat až do Švédska. Protože tam máme krásný příklad toho, jak to funguje. Švédsko v dobách vlády, nebo neslavné vlády Olafa Palmeho v 80. letech zavedlo politiku velkého takzvaného sociálního směřování, i když i před Olafem Palmem byly ve Švédsku velké sociální odvody a velké zdanění, naprosto šílené zdanění, přes 50%. A zkrátka i tehdy to bylo jako hodně, hodně drsné, ale po nástupu Olafa Palmeho došlo vlastně k tomu, že celý sociální systém ve Švédsku byl transformován na jakousi socialistickou utopii a Švédové dodnes z té sociální utopie žijou a na tu sociální utopii právě dojeli. Ta otevřená náruč, migrační náruč ve Švédsku, která začala být realizována na přelomu tisíciletí, začalo to v roce 99, ten obrovský příliv do Švédska. On probíhal už předtím, ale rok 99 byl zlomový. A jenom tehdy přišlo přes 4,5 milionu muslimů do Švédska. Rok 99, to je rok zlomu. A pak už to nepřestalo. Přicházeli další a další. A dneska jenom čtete ty komentáře, jak nelegální migranti rozhodli těsný výsledek voleb ve volbách včera. Zvítězila těsně levicová socialistická strana Magdaleny Andersson, která se stane samozřejmě premiérkou. No a socialistická strana, že jo, sociální demokraté, švédští sociální demokraté se uchopí moci, no a svoje sociální experimenty budou prohlubovat. Takhle rozhodli zkrátka už nejenom švédští voliči, ale dokonce i nelegální migranti, kterým v těch volbách bylo dovoleno volit. Protože ani pravicová vláda Kristoffersona nedokázala prosadit změnu volebního zákona, prosadit změnu, aby mohli volit jenom legální občané, aby byl vyžadovaný doklad totožnosti, ani jeho pravicová vláda to nedokázala prosadit. Zabránili tomu švédské soudy, zabránili tomu ústavní soudci. Zkrátka, je-li národ uchvácen nepřítelem, volby už nic neřeší, naopak volby pouze zpečetí osud národa. A znovu se velkým obloukem dostaneme zpátky do České republiky. Podívejte se na ústavní soud České republiky, na klientelistické postavení soudců ústavního soudu, na to, jak panáčkují před rozvědčíkem, prezidentčíkem z hradu, jak na jeho objednávku, kterou přinese večer, hned druhý den ráno mu přinesou papír a předběžné opatření, aby mohl letět do Ankary na summit NATO, navzdory rozhodnutí premiéra.

0: vlády Andreje Babiše. Jenom ukázka, jak funguje klientelismus, nastavený klientelismus. Občané to tolerují. Nedošlo k žádným demonstracím, k nějakému vypuknutí obrovských demonstrací před ústavním soudem v Brně. Vše před králíkárnou, jak se říká. Ne, vůbec. Nic v těchto popršině. Občané mají na salámu, pěkně namazáno, vyskládáno. A nedělní knedlíková pohoda, pohodička, zadíčko, knedlíček, že jo, vepřová, tohleto. A co se děje venku? Tam běhají migranti a podřezávají české ženy. Ne, to nás nezajímá, dokud nevtrhnou do našeho domu. Potom budeme rychle skánět telefon a volat policii, aby nám pomohli, že jo. To znamená, já to samozřejmě přeháním a říkám to v nadsázce, ale taková je zkrátka realita v Evropě. Občané jsou obrazem reprezentace, kterou v každých volbách posílají takzvaně k lizu. To znamená k moci nahoru. Jsou obrazem. Obrazem. A ten obraz zkrátka je naprosto věrný. Kdyby ti občané toto nechtěli, kdyby nesouhlasili s těmito procesy, tak ty strany tam přece volit nebudou. A protože volí, tak to znamená, že minimálně většina těch lidí, ne všichni, ale většina těch, kteří chodí k volbám, tak chtějí přesně takovéhle nastavení. Vyhovuje je to, jim to. A jak je to možné? Vždyť ti lidé vlastně si volí vlastní smrt, dalo by se říct. No, tady se dostáváme k otázce takzvané eugeniky, takzvaného eugenického vektoru, přeprogramovávání lidí, protože to vidíme v celé historii, napříč historii. Všechny říše, všechno impéria nakonec zanikla. A to z toho důvodu, že obyvatelstvo těch impérií nedokázalo se bránit rozvratu zvenčí nebo zevnitř. Buď nájezdníkům zvenčí se nedokázali bránit, nebo rozvratu zevnitř. Jedno nebo druhé. Všechny říše, úplně všechny. Perská říše, římská říše, řecká říše, všechno, úplně osmanská říše, všechno, že jo, čínští vládcové, že jo, čínské dynastie, úplně to samé. Ať se vezmete všechny říše, všechny dynastie a začnete se vyhodnocovat jejich konec, tak zjistíte, že zanikly buď kvůli rozvratům, který byl způsobený agresí zvenčí, anebo rozvratu, který byl způsobený rozvratem zevnitř. Jedno nebo druhé. Nepřežije žádný systém. Žádný systém nepřežije. Buď je rozvrácený zevnitř, nebo zvenčí. A my teď vidíme v podstatě oba dva modely. V Iránu jsme viděli americký pokus o zničení Iránu zvenčí. To, co vidíme ve Švédsku a v Evropské unii, je pro změnu rozvrat zevnitř, včetně otevírání náruče na legální migraci. Tohleto jsou zkrátka procesy, které jsou neodvratitelné, protože obyvatelstvo proti tomu nevytváří žádný odpor. Tady nemluvíme jenom o volbách, tady mluvíme o občanském odporu, že když se něco občanům nelíbí, tak by aspoň měli být schopni vytvořit nějakou demonstraci, někdo vyjít do ulic, vytvořit nějaký odpor proti něčemu, ale když se popravdě dělají demonstrace, tak se nedělají takzvaně jako důsledek objektivního procesu, to znamená takzvaný call nebo volání ze zdola, to znamená, že ulice by si vyžádala na základě objektivního procesu vlastní mobilizaci. To se neděje. Namísto toho přichází konceptuální demonstrace, řízené někým ze zahraničí. Zaplacené autobusy, zaplacené vlaky, svezeme je na Letenské náměstí a budeme protestovat proti Babišovi. Jenže pozor, to jsou konceptuální organizace. To ani nejsou demonstrace. To jsou projekty. Konceptuálně řízené projekty. Uděláme projekt na Letné. To není demonstrace. Demonstrace vypadá jinak. Demonstrace je ve skutečnosti něco, že s něčím nejste spokojení a vyjdete do ulic společně se sousedy a s kamarády, protože ani oni nejsou spokojení. A tenhle ten impuls je objektivní, vychází ze zdola a jedině v takovém případě se jedná o demonstraci. Protože to slovo demos, že je demonstrace, znamená ten vůle lidu, že jo, projev vůle lidu, lid. Ale ve chvíli, kdy vás někdo svolá přes nějaký Facebook nebo přes nějaký Instagram a podobně, svolá vás a řekne vám, pojďte na demonstraci, pojďte nás podpořit, autobusy odjíždí z toho a z toho nádraží, z vašeho města v tolik hodin, jízdenky jsou zaplaceny, nemusíte nic platit, jenom si sedněte a přivenete si transparent tohoto a tohoto znění, anebo si vymyslete nějaký svůj a podobně. A ti lidi si řeknou, no tak se aspoň podíváme do té Prahy, až skončí demoška, tak zajdeme do Kotvy na nákup a dostaneme se do Prahy zadarmo. Že jo, lístek něco dneska stojí, tak se aspoň podíváme zadarmo. No a takhle oni svezou na tu Letnou 200-300 tisíc lidí úplně bez problému. Nějaký sponzor ze zahraničí ty autobusy zaplatil. A ty vlaky. A takhle to funguje. Nebo dokonce, pozor, dokonce ne ze zahraničí, dokonce stát na to přispěl, protože stát, to je nezisková organizace, která zatím si zde na Letnou stála, dal státní dotaci několik desítek milionů korun třeba. Třeba. Takže stát si platí vlastní opozici. Vlastní rozvrat si platí. To je ještě větší chucpe. To je v podstatě něco, co je úplně projevem politické lobotomizace. To znamená, to už vůbec nedává smysl, ale přesto se to děje. Chápete? A není dovoleno jim vzít nějaké to všimné, které dostávají, protože kdyby někdo něco sáhl, tak zase začne velký křik z Evropské unie, že někdo omezuje takzvané neziskové organizace. Podívejte se, jak u vás krásně a rychle utichla řeč o přijímání zákonu FARA. Hned po volbách to bylo velké téma a od té doby klid, ticho po pěšině. Proč? Protože se ozvala Evropská unie. Začalo vyhrožování. Vezmeme České republice dotace, pokud to schválíte a najednou, podívejte se, klid po pěšině. Nikdo to už neřeší. Všechno v tichu. Chápete? Takhle to funguje. Proto i v tom Švédsku je to důkazem, že rozvrat každého národa probíhá jenom ze dvou směrů. Zvenčí pomocí agrese anebo subverzí rozvratem zevnitř. Jedno nebo druhé. V některých zemích dokonce oba dva procesy současně probíhají. Aby se to takzvaně urychlilo, když se tlačí na pilu. Že? To by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, takhle bych to uzavřel. Máme 20.32. Dáme si, Pavle, jednu písničku předělovou na přestávku a potom se pustíme do druhého tématu.
1: Tak budeme tady spolu, dokud nás písnička nerozdělí. Tak to si dáme, Pavle.
2: Dobře. Dáme si písničku, dáme si nějakou, ano, 4 minuty, může být dlouhá, nebo to je moc?
1: No, akorát.
2: Akorát. Vládce a pán, já myslím, že tam jenom je taky, ona je pěkná.

0: Tak nám to vyšlo akorát, vážení posluchači, oba protagonisté jsou tady již a já jim předávám slovo. Vítku.
1: Bývalá tisková mluvčí Zelenského tvrdě narazila v Evropském parlamentu při čelním nárazu s realitou a dosti cenzury v Bruselu. Zakázali jí vstup do Evropského parlamentu, aby nemohla mluvit o míru. Telemostu řekla nahlas, že porazit Rusko je pro evropské politiky důležitější, než zachránit Ukrajinu. Že by se Ukrajincům už začalo rozednívat, že oni ve skutečnosti, nebo o ně ve skutečnosti jde až v poslední řadě, pokud vůbec o ně ještě jde.
2: A já jenom řeknu, zase jsme v konceptuální rovině. Kdyby Ukrajina měla lepší bojové výsledky na svém území, tak žádná Julia Mendl by se nikdy neobjevila a nikdy by se nedočkala nějakých sankcí a byla by zkrátka nadále podle všeho tiskovou mluvčí Volodymyra Zelenského. Všechno to, co se děje, všechny ty postavičky, kterými jsme svědky, že se najednou začínají objevovat, najednou vykřikují k míru a pro mír, to je jenom kvůli tomu, že to, co se představovalo v roce 2022, a to, co všechno média a všichni politici říkali, že Rusko bude poraženo a Rusko už se hroutí a tak dále a tak dále, a Ukrajina osvobodí všechno své území a vezme zpátky Krym a podobně, tak v té době tomu věřili všichni, nebo všichni, takhle ne všichni, ale skoro všichni politici takzvaného mainstreamu, minimálně o tom takhle mluvili, ale přece jenom po těch nějakých, běží už pátý rok té války samozřejmě, a po té době už se ukázalo, že všechny zbraně, které mohla Evropa dát Ukrajině, už byly odevzdány. A k žádnému výsledku to nevedlo, pouze to vedlo k tomu, že Rusové na Donbasu obsazují další a další území. Co je daleko horší, ještě horší je, že Ukrajincům se nepodařilo udržet ani to území, které obsadili v srpnu před dvěma roky v Kurské oblasti. Ani tam se jim nepodařilo se udržet. To znamená, oni vidí na západě všude, že Ukrajinci jsou schopni někde prostě něco jednorázově někde obsadit, ale nejsou schopni ten výsledek udržet. A víte, že nemusíme chodit do války. To funguje dokonce i v civilním životě. Někteří lidé, když se opravdu jako nadechnou a s velkým sebezapřením něco dokážou, tak oni to dokážou, ale dokážou to jenom jednou jedinkrát a nedokážou ten výsledek udržet. Za chvilku je to pryč. Že? To je dokonce i ve sportu. Ve sportu je velké snažení, snaží se a najednou po 20 letech se podaří a národní tým postoupí třeba do semifinále mistrovství světa. Nebo dokonce do finále. A nebo dokonce to finále vyhraje. Ale ten výsledek nedokáže ten národní tým udržet. Příští rok samozřejmě už se nic takového nestane, protože na to prostě ten stát, ta země na to nemá. Na udržení toho výsledku. To znamená, jistě víte, o čem mluvím. To znamená, to není jenom o válce. To je o sportu, to je o životě, to je o ekonomice, to je o průmyslu, to je o bezpečnosti, to je úplně o všem. O sociálních službách, mimochodem. Máte sociální služby? Chcete nějak zlepšit život svých obyvatel, tak před volbama jednorázově nalejete do seniorů nějaký příspěvek, ale vy ho nedokážete udržet. Protože vy dokážete těm seniorům přidat jenom před volbami. Vy jim nedokážete ten příspěvek dávat každý měsíc trvalé a udržet jim ten lepší život na stáří, na stará kolena. Že? To je další příklad. Nedokáže se ten výsledek udržet. A tohleto, co je na Ukrajině, tak zkrátka vede k tomu, že jelikož ten výsledek se nedařilo udržet a nedaří se udržet, tak mnoha lidem s takovou tou konceptuální průpravou ze západního školství, ze západních škol, ze západních médií. Mendelová psala pro Washington Post. Ona je prokádrovaná, že ona je proamerická silně. Taková kobylka, která hodně je napojená na Donalda Trumpa, v tom projevu mu jako skládala díky a tak dále a tak dále. To znamená, je tam jasná prostě stopa. Je to jednoduché. Londýn má svého koně na budoucího prezidenta Ukrajiny. Tím koněm Londýna je Valery Zalužny, že je bývalý vrchní velitel. No, ale Američané by také rádi chtěli mít svého kandidáta, aby Kyjev byl kontrolovaný novým kandidátem, který by nesloužil Londýnu a sloužil by Spojeným státům, znamená americkému národnímu prediktorovi. No ale oni dosud žádného takového kandidáta neměli. Amerika neměla dosud žádného kandidáta, ale najednou, hle, najednou se objevila Julia Mendel. Že najednou najednou je prostě v Bruselu a najednou má jako podporu AFD. Samozřejmě to je stejný proces jako Julia Mendel i AFD, tady zkrátka silně napojená na Spojené státy a na amerického národního prediktora, kterému se začaly prostě některé procesy v Evropě vymykat z rukou na mnoha, mnoha úrovních a oblastech, a my jsme se vůbec, Vítku, vůbec nedostali k tomu zásadnímu, co včera řekl Friedrich Merz a prohlásil, že zásadní věc řekl, že dobré vztahy se Spojenými státy, takzvané bezmantinelové a bezbřehé dobré vztahy se Spojenými státy, jsou věcí minulosti. Prohlásil Friedrich Merz. Velmi silný, odvážný výrok, dalo by se říct, ale zazněl jenom kvůli tomu, že už je dovoleno, protože Američané stahují svoji moc Pax Americana z Evropy a je dovoleno. Je dovoleno. Tudíž i Merz si může dovolit co to říct a jenom je to ukázka toho, jakým způsobem dneska vlastně jsou dosazováni politiky k moci. Proto Julia Mendel je podle mého názoru prostě koněm Spojených států, protože když Londýn může mít Zalužného, tak i Spojené státy, americký národní prediktor, chce mít svého kádra a kandidáta na funkci prezidenta Ukrajiny. Ona jako ženská by měla dokonce šanci, protože do tady té pozice prezidentské, jako že žena bude prezidentka, že jo, jako na Ukrajině se velice tlačí, že jo, strašně se tlačí Tymošenková, ale ta už je profláknutá, ta je strašně profláknutá, Ukrajinci ji nesnáší z mnoha důvodů, a takže ta ne, na to Američané si nevsadí, ale Julia Mendel, ta by mohla začít rezonovat mezi Ukrajinci velmi významně, hlavně pokud bude válka ještě brutálně pokračovat v následujících měsících, hlavně za účasti zimy. Mohla by získat skutečně velké sympatie mezi Ukrajinci a já bych si dokonce troufal tvrdit, že by se mohla stát favoritkou na funkci prezidentky nebo prezidenta Ukrajiny, pokud situace v zimě se pro Ukrajince hodně zhorší, protože na tom samozřejmě záleží. Na Ukrajině je to tak, že mnoho lidí, kteří nebylo povoláno do války, tak chtějí, aby Ukrajina válku vyhrála. Ve chvíli, kdy někdo z rodiny, z ukrajinské rodiny je povolán, naprosto nečekaně, že jo? Nikdo nečekal, přišli z TCK, sebrali fotra, sebrali syna, že jo? Sebrali vnuka, že jo? Sebrali dědu, to je jedno, že jo? Ty příbuzenský vztahy, poměry. Sebrali a je pryč. Že jo, někde na frontě už není, už umřel, už zmizel. A tak teprve v takové chvíli ta rodina těch Ukrajinců začne vyžadovat konec války. O tom byl dokonce teď článek, že takhle funguje velmi mnoho ukrajinských rodin. Že dokud nikdo z rodiny není odveden, tak v průzkumech ta rodina je pro pokračování války a pro vyhnání Rusů z Ukrajiny a se všemi prostředky a bojovat úplně až do posledního a tak dále. A ve chvíli, kdy se to dotkne někoho z rodiny, najednou se to mění. Najednou ta rodina chce okamžité ukončení války. No, nezlobte se na mě, ale toto je skutečně proces už ne politické, ale občanské lobotomizace. To už potom nejsou občané, rozumní občané, to jsou lobotomici. Jako co oni si myslí, že budou podporovat válku a budou si myslet, nás se to týkat nebude, TCKčka k nám nepřijdou. I když to, ta válka jde tak špatně pro nás. Chápete? A já vás upozorňuji, že pokud by něco takového začalo být realizováno i v prostoru Evropské unie, pokud by skutečně se provedla nějaká operace Rusové po skončení voleb v neděli, protože dneska začaly volby v Rusku a skončí, že oficiálně skončí v neděli, tak po těchto volbách může se stát cokoliv. A pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaký závod někde v evropské zemi, tak by byl vyhlášený válečný stav ve většině zemí Evropy, ve většině, třeba ne ve všech, ale ve většině. A určitě bychom byli svědky toho, jak se opakuje situace z Ukrajiny v Evropě. Jak se situace z Ukrajiny dokonale okopíruje do Evropské unie. Jak? Na začátku války většina lidí bude chtít bojovat až durch do posledního Evropana proti Rusovi. A tohleto odhodlání bude klesat s každým týdnem a měsícem postupně, jak začnou být odváděni muži, synové, vnukové, dědové z jednotlivých rodin na frontu do války s Ruskem. Postupně. A my se můžeme jako podivovat nad Ukrajincema, že takhle lobotomicky reagují na projevy války, ale já vás ujišťuji, že takhle by to bylo úplně stejné i v prostoru Evropské unie. Většině lidí, kteří by nebyli povoláni, nebo v jejich rodinách by nebyl nikdo, kdo by byl povolán, by byli pro válku. Až teprve ve chvíli, když by první vlna profesionálních vojáků, kterých je u vás asi 30 tisíc i s uklízečkama, mimochodem, tak ve chvíli, kdy tohleto penzum 30 tisíc vojáků by zhruba po 4 měsících takzvaně zmizelo na frontě, a kdyby to byly 4 měsíce, to bylo ještě hodně dlouho. To by mohlo být daleko rychlejší, ale po 4 měsících zmizí, tak by na řadu přišla mobilizace. No a to už by se týkala ročníků, že? To už by byly odvodové ročníky. A teď koho odvést, že? To znamená odvádět někoho, kdo vůbec nikdy na vojně nebyl, v době, kdy byla vojna už zrušená, že jo? Nebo odvést starší lidi, kteří už zase mají třeba nějaké nemoci a podobně, že jo? Byli ještě v armádě a mají nějaký základní vojenský výcvik a podobně. To znamená, jak by se to řešilo v jednotlivých zemích? No dneska to samozřejmě nikdo neví. To záleží na tom, jak by to bylo drsné, jak by to bylo divoké, ale platí, že by se opakovaly procesy z Ukrajiny naprosto jednoznačně. To znamená, většina lidí by byla pro válku a ta podpora by se začala snižovat postupně, jak v populaci jednotlivé rodiny by začaly postrádat své syny, otce, dědy, vnuky. Postupně. Postupně, postupně, měsíc po měsíci. Stejně jako jsou na těch grafech podpory války na Ukrajině vidět ta klesající podpora na Ukrajině, která byla v dubnu, byl ten průzkum tehdy Galupu. Pro válku bylo 97,4 desetiny procenta dotázaných. Že já tomu průzkumu ani nevěřím, si myslím, že to je příliš nafouknutý na objednávku, ale zkrátka od té doby to pokračuje do takové míry, že dneska podle toho posledního průzkumu Gallupu je 67% Ukrajinců pro ukončení války. A jenom 23% chce pokračovat ve válce. Proč? Z jakého důvodu? No protože 67% Ukrajinců, dámy a pánové, má ve své rodině někoho, kdo byl odveden na frontu a už není mezi živými. To je ten důsledek, to je ta realita. Proto to číslo 67%. A to je proces občanské lobotomizace. Protože jenom lobotomik nedokáže pochopit, co je to válka v předstihu. Jenom lobotomik si musí na kůži vlastní rodiny vyzkoušet, co to je přijít o někoho z rodiny ve válce. Já tomu jako fakt nerozumím, ale opravdu to tak je. Lidé tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět, dokud si to sami na vlastní kůži v rodině nevyzkouší. Jaké to je. Takže no, takhle bych na to reagoval. Ještě víc budete mít potom večer v článku, protože tam se to bude řešit. Budou tam videa o tom, co řekl Andrej Babiš na tom bezpečnostním fóru v Praze, protože to je zásadní. A bude tam i vystoupení Roberta Fica, protože i on měl zásadní vystoupení na tady to téma hrozící války a třetí světové války, takže to je třeba všechno rozebrat a bude to tam mít článek. No, takže takhle jsme tedy zvládli dvě témata, Vítku, máme 20.54, tak nevím, jestli tam máš nějakou doplňující otázku. A pokud nemáš, tak bychom si dali nějakou luxusní 6-minutovou přestávku, to jsou tak asi dvě písničky, do 9:00 a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Fajn, tak tohle je čistá 60-minutovka pro posluchače, že budou jistě rádi, že se dovolají víc, než kdybychom začínali třeba 21.10, takže to bude určitě skvělé, takže se budeme těšit. Tak fajn, Pavle, zahrajeme se.
0: Dobře, jdeme na to, tak já tam na dvě písničky, celkem to bude necelých 6 minut, tak jo, jdeme na to.

tak musím říci pro posluchače, telefon do vysílání 608 12 14 19 dnes. Takže ještě neopakuju. 608 12 14 19. Zhruba za 3 minuty.

0: Tak super. Tak je vidět, že přestávka byla dost dlouhá, protože oba už jsou tady. A já můžu vzít prvního volajícího do vysílání. Volá ze Slovenska. Takže prosím, jste ve vysílání.
1: Zdravím, pane Vitek. Pozdravím všetkých poslucháčov. Já mám jednu otázku. Minulý týždeň jsem čítal posolstvo jednej mističky a doslova hovorí v jednej vete, že bude zabitý, čo sa týka ohľadom tej ruskej a iránskej vojny, že bude zabitý veľký svetový líder a ľudstvo okamžite zareaguje. Inými slovami, ako to tá mistička vysvetľuje, že bude atentát na nejakého premiéra alebo prezidenta a pak vzniká tá osa tých krajín a vyhlasuje sa oficiálna vojna. Tak čo si o tom myslíte? Či tým elitám naozaj závisí, záleží na tej vojne, aby bola stoj, čo stoj. Ďakujem.
0: Díky.
2: No, já děkuji za dotaz. No, ono dokonce se dá říct, že se náhodou už k tomu nedošlo, protože tím vysokým politikem, hodnostářem, nebo ani tak ne politikem, jako spíš hodnostářem velmi vysokým, který byl zabit, byl Ajatollah Chamenei, duchovní vůdce Iránu, Iránské republiky. A výsledkem je válka v Perském zálivu, která ovlivňuje celý svět. Všetně cen ropy a průmyslu a tak dále, a tak dále. To znamená, já bych dokonce řekl, že už se to zrealizovalo, že už to běží. Akorát nám ještě nedošly ty důsledky těch velkých válek, ke kterým ale může samozřejmě kdykoliv dojít, protože, jak říkám, ty politické procesy mají vždycky nějakou setrvačnost, než se začnou naplňovat. Počkáme si na neděli samozřejmě výsledek ruských voleb, jak dopadnou, jaký bude výsledek, jaký bude vzkaz a samozřejmě to, co se začne odehrávat v týdnech a v měsících po těchto volbách, no, bude naprosto zásadní, protože tam bude vyslán nějaký signál. Jako říká se mnoho věcí, ale každopádně to, co se asi nedá očekávat, že by byl vyslaný signál, všichni jsou se všem spokojení, není třeba nic měnit, budeme pokračovat tak jako dosud. Tak tohle to asi zřejmě výsledkem ruských voleb opravdu asi nebude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Tak máme tady dalšího volajícího Slovenska, prosím.
3: Dobrý večer všetkým, pane Veka. No, pane Veka, zase som asi mal manifest, lebo ste ma predbehol, keďže chystáte večer článok o tom Ficovi. No, ale chcem sa vás pýtať, vlastne, čo si myslíte, prečo Fico nešiel na tú Ukrajinu? Lebo mi sa to zdá, že nechce byť za toho zlého a preto to hodil na Eštoka, lebo dobre vie asi, o čom to tam bude na tej Ukrajine. No a vlastne od rána mi je už horko, lebo pozerám článok za článkom, Metro CEO UK, všade Daily Mail, všade nič iné, len WW3, proste tretia svetová vojna. Od rána chrlia článok za článkom o Putinovi a o vojne s Ruskom. Takže keby ste to mohol okomentovať, prajem pekný deň, nech sa ma darí. A večer.
2: No, ďakujem. No, samozřejmě, protože to, co provádí britská média a západní média, je samozřejmě formování informačního pole před hlavním operačním plánem, kterým v Evropě je samozřejmě vyvolání války s Ruskem. To není žádné překvapení. Ovšem, co je trochu překvapením, je, že s tím začínají už teď. Podle mého názoru, samozřejmě zase znova spekulace, ale jenom to odvozuji od té aktivity mainstreamu, té obrovské aktivity. Oni chtějí vytvořit provokační schéma, provokační rámec, kdy bude Rusko obviněno z toho, že zaútočilo na zemi NATO a na základě toho bude ten válečný stav v Evropě vyhlášen. To je moje predikce. Chtějí v podstatě vytvořit casus belli, záminku pro vyhlášení válečného stavu, aby, a o tom už jsem hovořil v první části pořadu, chtějí spustit zbrojní rozpočet, vytvořit takzvanou militarizovanou ekonomiku a začít zbrojit a zároveň stavět i ty nemocnice, i ty mosty posílené, i ty dálnice a tak dále, po kterých sice můžou jezdit i civilní auta v době míru, ale samozřejmě hlavně těžká bojová technika v době války. Proto najednou média dostávají impuls, dostávají signál a povel začít měnit informační pole. A co mě znervozňuje, a to bude večer v tom článku, že o třetí světové válce najednou z ničeho nic začal hovořit i Robert Fico v tom včerejším vystoupení. Dneska měl být na Ukrajině, přišla informace, že se mu udělalo nějak jako nevolno, nějaká nemoc, možná viroza, já nevím, a zkrátka onemocněl a nejel tam. Jo? Stát se může všechno, lecos. To může být zdravotní, to nemusí být řízené účelově, jako já tam nejedu, protože tam budou sami chci válkové, tam budou sami jestřáby a bude se tam řešit prostě spousta věcí a tak. Ne, já si nemyslím, že Robert Fico se chtěl tomu vyhnout. Na to on je poměrně jako hodně ozbrojený svými argumenty, aby se jako nebál někam jet, někam, že tam s tím nebudou souhlasit, to asi není ten důvod, ale mě vyděsilo to, že jak Robert Fico, tak v podstatě ve stejný den včera i na tom pražském bezpečnostním fóru i Andrej Babiš varoval před vypuknutím třetí světové války a že stojíme před bránami pekla. A oba dva o tom mluvili v jeden stejný den a jak teď pán říkal na telefonu, že čte, že všude o tom teď píšou západní média, hlavně britská, že válka World War III, že bude válka třetí světová, tohle to všechno. Tohle se mi vůbec jako nezdá, vůbec se mi to nelíbí, protože to vypadá na utváření informačního pole pro kasus belli. Opravdu, to tak vypadá. A musíme se na to zkrátka dívat tak, že oni potřebují takzvaný rámec uvěřitelnosti. Něco, čemu se říkají zpravodajci, rámec uvěřitelnosti. Co to je? No když něco vytvoříte, nějakou fikci, nějakou zpravodajskou hru, nějakou provokaci, tak musí mít rámec uvěřitelnosti. A rámcem uvěřitelnosti má být výsledek voleb v Rusku. 2 týdny, 3 týdny nebo 2 měsíce po skončení ruských voleb bouchne ruská raketa a vybombarduje a schoří nějaký závod ve východním Polsku. Nebo dokonce nějaký barák, nějaký panelák s obyvatelstvem. 10 rodin tam uhoří po nárazu nějakého Iskanderu. Nebo údajně se řekne, že to byl Iskander. A ten rámec uvěřitelnosti bude zarámovaný do toho, že najednou se začnou na televizních obrazovkách řadit takzvaní odborníci a budou říkat, my jsme to očekávali, protože i bylo přece jasné, že po volbách v Rusku dojde k eskalaci, po volbách v Rusku dojde k ruské odvetě a je to tady, budou říkat. Je to tady. To je takzvaný rámec uvěřitelnosti. A veřejnost nebude mít problém s tím souhlasit, nebude mít problém tomu uvěřit, protože ten rámec bude uvěřitelný. To je ta hrozba, to je to riziko. Rusové vůbec nemusí být rozhodnuti pro nějaký takovýhle úder, nebo si budou myslet, že ještě nebyly překročeny dostatečně všechny červené čáry, aby museli něco takového dělat. Pakliže ovšem si to voliči nevinutí, opravdu nevinutí v neděli, protože jak už jsem říkal, může se stát opravdu, že bude vyslaný nějaký signál, že jednotné Rusko získá nezvykle málo procent. Nezvykle málo. Bude tím vyslaný signál. Celý Rusko bude na nohách. Jakmile dostane jednotné Rusko málo procent, sice vyhraje volby, ale bude to málo procent, okamžitě se oslabí role Kremlu, oslabí Vladimir Putin a bude třeba ukázat sílu. Tam bych potom měl obavy. Opravdu, že Rusko bude muset vyslat pozici a signál síly a bude muset někde udeřit. A já věřím, že Brusel s tím počítá. To je plán A, že Rusové to udělají. Plán B, když to neudělají, tak to za Rusy udělá nějaká provokace v rámci evropských tajných služeb. Nějaká provokačka, řekne se, byli to Rusové, ale udělá to nějaká tajná služba. Dokonce bych se nedivil, že by to byli Ukrajinci. Ukrajinci by to nějak zmanipulovali a odstřelili by prostě nějakou raketu, že jo, směrem na Polsko a řeklo by se, přiletělo to prostě z Ruska a tak dále. Tak. A to si musíme počkat. Každopádně ta situace je opravdu, opravdu alarmující. A to, že o tom mluví premiéři najednou takhle otevřeně v třetí světové válce, to je zvláštní. To by jako mělo někomu zatrnout. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Ano, už čeká další dobu, tak prosím.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. To, čo sa pán VK zaoberá, alebo Aeronet News, kto za tým všetko je, a korene konfliktu na Ukrajine, ale aj na celom svete, sa už zaoberal aj Tucker Carlson, a síce v útorkovom vydaní v 15. minúte sa pýta, kto je za príčinami toho konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, a hneď dáva aj odpoveď. A síce, že tí istí ľudia, alebo pýta sa, prečo Trump jedným telefonátom nezmaže Zelenského. Dáva si odpoveď, že tí istí ľudia, ktorí Trumpa donútili k iránskej vojne, sú tí istí ľudia, ktorí majú záujem, aby sa tá vojna na Ukrajine nikdy neskončila. Tým sa oblúkom dostávame k tej predikcii, že tú válku medzi Ruskom a Západom chce žeda, že, ale ja sa teším, že to konečne vyšlo aj do mainstreamu ústami Tuckera Carlsona.
2: Ano, ano, ano. Já děkuju za komentář. No, já říkám, bylo na čase, jo, samozřejmě. Ale já bych z toho radost dokonce ani neměl. Protože ve chvíli, kdy to dochází, řekněme, novinářům z mainstreamu, protože já počítám Carlsona za mainstreamového komentátora, protože on byl dlouhá léta na Fox News a jenom kvůli tomu, že ho velili tenkrát kvůli nějakým nepohodlným výrokům po nezvolení Trumpa nebo sfalšování těch voleb Trumpa v listopadu 2020, tak musel odejít, ale on je svým založením mainstreamový novinář s tím, že byl formovaný mainstreamem, ale samozřejmě má americké patriotické názory a tak dále a tak dále. Ale teprve teď začíná v podstatě nabírat nějakou konceptualitu a já bych dokonce řekl, že to je, způsobené objektivními procesy řízení nad Spojenými státy. Proč objektivními? No, protože Izrael a ti, kteří jsou členové různých, řekněme, židovských organizací a různí sponzoři Trumpovy kampaně a různí Netanyahuové a různé izraelské tajné služby se točí okolo Bílého domu a okolo oválné pracovny Donalda Trumpa takovým způsobem, že není možné si toho nevšimnout. Není možné. A když dokonce byla delegace Chabadu Lubavič teď před několika týdny u Trumpa v Bílém domě, znova tam byli u něho, oni už byli u něho několikrát samozřejmě, to nebylo poprvé. Za prvního mandátu tam byli u něho a teď tam byli u něho zase a tak dále. Ono to zkrátka dojde postupně i těm chápavějším lidem z mainstreamu a někteří o tom dokonce začnou i hovořit. A je to přesně tak, jak on konečně pochopil, jak řekl. Ano, ti sami, kteří drží u moci Zelenského, jsou ti sami, kteří usilují o to, aby válka pokračovala jak v Iránu, tak i na Ukrajině. Samozřejmě, protože cílem je samozřejmě likvidace a rozborka Spojených států a likvidace Evropy. To jsou dva cíle. A kde se ty cíle berou? No samozřejmě berou se v ješivách, berou se samozřejmě v jednotlivých synagogách, v jednotlivých, že jo, v Izraeli tamní sionističtí rabíni, že okážou naprosto otevřeně nenávist vůči křesťanům, vůči západnímu světu symbolizovanému křesťanstvu, které podle nich, a oni to v podstatě mají pravdu, vychází z dob Římské říše zcela otevřeně. Chápete? No, tak stačí se na to podívat, stačí mít otevřený oči a uši a slyšet to, co oni říkají o tom, jak musíme být zničeni, jak celý křesťanský svět musí být zničen, jak Bůh sestoupí a zničí celý Edom a celý západní svět. No, to je realita. Až na to, že oni nerozebírají přímo ty procesy, někteří z nich ano, ale většina se na to jako neomezuje nebo nevyhrazuje. Zkrátka ty procesy toho ničení jsou tak nastavené, že ten západní svět i ty Spojené státy mají být znovu v rámci subverze zničeny zevnitř. A současně zvenčí. Zvenčí v případě války mezi Evropskou unií, respektive NATO a Ruskem v Evropě, a zevnitř ve Spojených státech v rámci procesu, kde federální soudy ruší Trumpovy zákony, kde se nahá o nasazování migrace z hispánských zemí z jihu a tak dále a tak dále. A konec konců ani ta druhá možnost není vyloučena, pokud by do té války byly zataženy i Spojené státy, do války s Ruskem, tak zkrátka bude i ta vnější destrukce nasazena, nejenom vnitřní, ale i vnější, jak jsem o tom hovořil. Ničení národů zevnitř a zvenku. Je dobré vědět, že už i tak Carlson tomu rozumí, že už to chápe, ale otázku teď je samozřejmě, co s tím se dá dělat dál, že jo. Kdo zařídí, aby v Americe nemohly tyhle ty lobbystické skupiny ovlivňovat volby, aby nemohly ovlivňovat jednotlivé senátory a kongresmeny v kongresu. Jak to udělat? Jak jim říct, aby nebrali peníze od IPECu na své volby a od dalších organizací napojených na Izrael, protože IPEC je jenom ten největší, který je viditelný nejvíc, ale tam jsou tam desítky dalších izraelských organizací neziskových, dalších a dalších, mnohých dalších. Největší sponzorka Trumpa, že jo, Miriam Adelsonová, která, že jo, velká přítelkyně Izraele a židovka, že jo, která mu zaplatila volební kampaň v roce 2024. Že jo, a řekla mu, že musí dosadit prostě Marco Rubia jako ministra zahraničí, že jo, že ta je její podmínka a tak dále a tak dále. Všichni jsou zkrátka zaplaceni těmito penězi.

0: jiný fotografii, jo, v podstatě pohodová idylka z obývacího pokoje, nějakého to vypadá a je tam Josef Mengele, je tam Skorzeny, je tam Reinhard Gehlen a jsou tam ještě další lidi a k tomu jsou tam dva lidi nebo dva muži, otec a syn a jsou popsaný jako George Church starší, George Church mladší. A ta konspirace tvrdí, že vlastně tyhle dva lidi jsou původně dnešní vlastně bývalí prezidenti George Bush starší a mladší a v podstatě, že se jedná o nacistický špioní, který se dostali na americký úřad prezidenta. To je moje otázka, jestli by tohleto mohl pan VK konkrétně okomentovat. On měl ještě druhou podotázku na Vítka. Cením si toho, že vlastně jak k nám promlouval v tom smyslu, aby jsme pokládali stručné dotazy, aby jsme se takzvaně nevykecávali. A jestli z jeho pohledu by třeba nebylo trošku možný pana VK jako usměrnit, aby prostě, samozřejmě mám rád jeho zvláštní odpovědi, jeho celý pořad, samozřejmě uznám, že je hvězda pořadu, ale já opravdu někdy tu odpověď tam nenajdu a hledám to jako v písmenkový podušce. Děkuju za dotaz, za odpověď a není to kritika, ale jenom takový dotaz na Vítka, díky.
1: Mm-hmm. Já si jenom dovolím říct tu první, respektive druhou část a pojít na ní.
2: Já se usměrnit,
1: ale nerad skáču zase do řeči tak, ne. Prostě přerušoval každé dvě minuty. Není mi to příjemné, tak já doufám, že VK...
2: Já jsem opravdu jako roztahanej, jako jo, já jsem strašně prostě rozvětvený. Já to vím, že prostě se snažím zacházet do strašných detailů a obrovské přesahy jsou mojím trademarkem, že jo, takhle trademark, že, obchodní značkou, ale já myslím, že snad proto nás jako lidi poslouchají, že se rozví jako z přesahy něco víc než jenom dané téma, ale abych neodběhal od toho hlavního dotazu. Já jsem tu fotografii neviděl, já vůbec nevím, čeho se týká, takže k tomu se nemůžu vyjádřit, já se pánovi omlouvám. Zvláště v dnešní době, prosím vás, co dokážou umělý inteligence vygenerovat za obrázky, z toho mi doslova padá brada. A teď nemluvím o takových těch veřejně dostupných umělých inteligencích, co jsou dostupné veřejnosti, jako já nevím, ChatGPT a Anthropic a nějaký takovýhle ty další. To jsou placený a to jsou tam... Nejsou špatný, jo, ale je spousta dalších prostě umělých inteligencí, které si můžete stáhnout svým přímo do svého počítače, mít lokální instanci LLM a ty jsou zbavený veškeré cenzury. A jsou to velké jazykové modely, které mají třeba 50 miliard parametrů nebo dokonce 100 miliard parametrů. Pokud máte výkonnou grafickou kartu, můžete mít umělou inteligenci na svém nadupaném domácím počítači. Ale některé modely, grafické a jazykové modely, dokážou vygenerovat opravdu obrázky, které vám dokážou zmanipulovat jakýkoliv historický obrázek, který prostě si zadáte a způsobem, že ani není zjistitelný analytickými a forenzními nástroji, aby se zjistilo, že opravdu pochází z umělé inteligence. Takže dneska nemáte jistotu, když vidíte nějaký snímek, že skutečně je autentický. Jo. Jediná autentika je v případě, když se jedná o snímek, který se nachází v nějaké knize, která prokazatelně přišla v době před AI. To znamená kniha vydaná nejméně 7-8 let, před 8 lety a více, jo, minimálně. Abyste měli jistotu. Proto já říkám, v dnešní době musí to být opazovat. Možná jste třeba viděli ten obrázek z Ukrajiny, který byl vygenerovaný umělou inteligencí Juggernaut. To je ten obrázek, jak dva důstojníci TCK na autobusové zastávce mobilizují na zemi ležícího Ukrajince a vedle stojí dva židé, chasidi, samozřejmě chasičtí s kloboučkama, že jo, a mají ruce v kapsách a dívají se na to, jak dva důstojníci TCK mobilizují prostě Ukrajince. A ta fotografie vypadá skutečně

0: jako pořízená, jako naprosto dokonalá, jako pořízená, že autentická. Na ní byste nedokázali poznat, že s AI ve skutečnosti je vytvořená Juggernautem. Měla inteligence offline generátoru, který je vlastně největší světová špička vytváření fejkových fotografií. Nedokážete poznat, že to je vygenerovaný Juggernautem. Takže já jenom upozorňuji na to, že dneska technologie, které jsou dneska dostupné k falšování, k fejkování, jsou natolik dokonalé po technické stránce, že nemáte jistotu, že ta fotografie je skutečná. Jediný důkaz je, pokud opravdu ta fotografie pochází z nějakých tištěných knih v době před 7, 8 nebo lépe před 10 lety a více. Jedině tak je ten důkaz vydaný, že je to skutečně autentická fotografie. Jinak tu jistotu opravdu nemáte. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Ale ještě jako tomu pánovi, že jsem příliš dlouhý. Jako víte, klidně, když jsem dlouhý, tak klidně mi může skočit do řeči a říct, je to moc dlouhý, konec konců někdy dokonce mě upozorní, že si pamatuju, že mě říkal, že je to moc dlouhý, a já mu zase na to odpovím, že musím to dokončit, protože je to strašně důležitý, že o souvislostech a tak dále, a tak dále. Já vím, že se to někomu nelíbí, že takhle třeba na Českém rozhlasu rozhovory neprobíhají. Na Českém rozhlasu probíhají rozhovory způsobem, že 5 minut se povídá a další 3-4 minuty jde písnička. Potom 5 minut se povídá, další 3-4 minuty jde písnička. Pokládání velmi jednoduchých dotazů, pěkných, krátkých, nepokládají volající, ale pokládají nějaká milá paní redaktorka nebo milý pan redaktor, že jo? Všechno. Takhle, jak to funguje. My to takhle nemáme, my to máme trochu jinak a musíte prostě s náma mít trpělivost nebo minimálně se mnou, takže já se omlouvám, pokud jsem rozvláčný, ano, bohužel už takový jsem. No. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
1: Já bych jenom doplnil v rámci neumělé inteligence, že možná právě to byl jeden z těch účelů masivního nasazení umělé inteligence do společnosti, aby se rozplyzla a v podstatě naprosto zdiskreditovala historie do té míry, že vlastně člověk si nemůže být ničím jistý a v podstatě nevěřit absolutně vůbec ničemu. Protože všechno má ten punc a podtext, že to může být nějakým způsobem fejkované. A člověk se bojí v podstatě přihlásit se k jakékoliv fotografii nebo třeba dnes už i videu, a audio samozřejmě i, protože všechno může být popiratelné, to je takové to systémové popřední, jak mají rozvědky, že systémové popřední, že můžeme se od toho distancovat, protože to bylo umělou inteligencí. A každý se na to může odvolat a v podstatě tím se zdiskredituje veškerá historie, protože nikdo si nemůže být ničím jistý. Jo? A možná to je ten jeden z těch účelů, rozmazat a rozplyznout jaksi celou minulost vlastně. Ne?
0: Já si nemyslím, že je to účel, já si myslím, že to je jeden z vedlejších projevů, který je dokonce nevyhnutelný. Vedlejších proto, že dneska umělá inteligence nahrazuje pracovní místa, což je hlavní účel umělé inteligence, lidská pracovní místa. A to, že budou schopny umělé inteligence dneska vytvářet prostě fotografie a videa, která jsou doslova jako živá, jsou nerozeznatelná. Dokonce dneska umělá inteligence už vyrábí celovečerní filmy. To zkrátka úplně mění charakter vlastně lidského života, života a práce. Dřív v dobách marxismu, když Karel Marx spisoval Kapitál, tak se bojovalo proti industrializaci výroby, že stroje berou lidem práci. No, já říkám to ještě, Karel Marx vůbec nevěděl, co přijde, jaký vliv bude mít umělá inteligence, která vezme práci dokonce i těm, co píšou, a těm vysoce vzdělaným a doktorům a lékařům a dalším. Dneska, že už v Číně jsou dokonce lékaři, kteří jsou certifikovaní lékaři umělé inteligence. V Evropě to ještě vůbec není, v Americe také není. V Číně už jsou certifikovaní umělí lékaři. Umělý. To znamená, Vy tam dáte tu ruku, oni vám, ten stroj vám vezme krev, vezme vám moč, změří vám tlak, všechno tohle, to všechno, a vy mu svými slovy povíte, jaké máte problémy. Je tam kamerový systém, když máte nějaký kožní problémy, tak se to tak oskenuje kůži, že jo, a algoritmus projede možné varianty a porovná, a s přesností 99,9% určí správnou diagnózu a předepíše léky na předpis. Umělí doktoři s umělou inteligencí, to ještě vůbec v Evropě není, v Číně už to je. A já bych použil tu citaci z toho filmu, že jo, tam rozbijou ty skleničky, že jo, a skláři nebudou mít co žrát. A já říkám, a doktoři nebudou mít co žrát. A zdravotní sestry nebudou mít co žrát. A vývojáři, programátoři nebudou mít co žrát.
1: A chvíli budou vysílat, umělá inteligence jak VK nebude mít co žrát.
0: A ani já nebudu mít co žrát a vůbec nikdo nebude mít.
1: Pavel, já vůbec.
0: To jednoho dne zkrátka se budete bavit jenom s umělou inteligencí, a ta umělá inteligence, pokud bude oficiální, tak ne, protože ta bude mít takzvané guardrails, zábradlí, ale potom budete moci si stáhnout svého počítače prostě ty hacknuté a kreknuté verze, různé juggernauty a podobně, a ty vám udělají úplně všechno. Ale úplně všechno.
2: Pánové, říkají, že jste moc dlouhý.
0: A jsme moc dlouhý. No, umělá inteligence nebude dlouhá, ta vám to vyplivne.
1: Umělá inteligence bude spočítána 4 minuty a šmitec.
2: A šmitec.
0: Tak, a nazdar bazar, přesně tak. Takže pojďme
2: máme do dalšího posluchače. Ano, tak jo. Takže z toho vysílání jste se dočkal, tak prosím.
3: No, tak když se bavíte o tom, dobrý večer, o té umělé inteligenci, tak vo filme Elysium boli také roboty, ktoré operovali ľudí. Že sa zavreli do také kapsule. No, ale čo bude, tak to uvidíme. Ja by som sa chcel spýtať, že prečo teda je Edom tak nenávidený? Lebo Rímania, vlastne keď porazili to židovské povstanie, no tak to bolo jedna z mnohých akcií, ktorú robili, veď tam koniec koncov páchali genocidu na Keltoch napríklad. Takže to by nebolo z hľadom na tú historickú dobu malo byť považované za nejaké zlé zaobchádzanie. Potom samozrejme v modernej dobe prišli tie pogromy až po holokaust, no ale to zase ja nemám nejakú adresnú vedomosť o tom, ako napríklad prebiehalo babylonské zajatie židov a egyptské zajatie židov, ale a prečo je ten Edom taký nenávidený z ohľadom na porobu židov v Egypte, z ohľadom na porobu židov v Babylone? Prečo im to posledné tak vadí? Že to je to najhoršie z toho najhoršieho a preto musí byť zničený. Vyť teda tie videá, ktoré, alebo teda ten kompilát tých vyjadrení rabinov. Tak ďakujem, do počutia.
0: No, já děkuji za dotaz. Tohle je otázka, která přichází poměrně často, dokonce se o ní hodně diskutuje v různých akademických obcích. Ten důvod té nenávisti je kvůli tomu, že takzvaná křesťanská civilizace sebrala židům výsadu tafotu. Z toho je odvozená ona nenávist, já říkám ne všech židů, ale především sionistických proti křesťanům. Tafot bylo právo tvorby peněz a půjčování peněz za úrok. Tafot vydal faraon židům v době, když byli zotročení a byli na území Egypta. Byl to první takzvaný licenční dekret, kdy nikdo jiný než Židé nemohli poskytovat úvěry obyvatelstvu. Úvěrovou službu za úrok, že půjčovat peníze, takzvaný tafut. A ten tafut se později rozšířil na takzvané bankovnictví. A proč je tam ta nenávist takhle jako stavěná? V době pogromu naposledy byly pogromy 17. a 18. století, myslím, že byly ve východní Evropě ještě dokonce, tak vždycky při nich docházelo k odcizování majetku a především majetku finančních organizací a různých finančních skupin takzvaných židovských půjčovatelů peněz. Nejenom lichvářů, ale takzvaných kabal kruhů, které tvořily takzvané finanční kabaly, finanční kabalistické kruhy. A de facto ta nenávist je od toho odvozená, protože Velká Británie, jakožto britské impérium, francouzské kolonie, holandské kolonie, belgické kolonie, španělské kolonie, ty všechny fungovaly na základě toho, že ve svých dobách svých civilizací pravidelně židům konfiskovali jejich tafut, jejich peníze. Žádný jiný národ tohleto, nebo žádná jiná civilizace tohleto nikdy židům nedělala. Jenom křesťané. Konfiskace tafutu. Od toho vyplývá ta nenávist. Z toho, takže si to dobře zapamatujte. Konfiskace jejich tafutu. Jo? Takže abyste tomu rozuměli. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající.
2: Ano, ano, jste vysílání, můžete.
4: Jsem posluchač do Slovenska a takisto z Kalny. Viete čo, mal by som na pána Veka takú dosť netypickú otázočku. Spolu s manželkou sme akože takto zdatní v týchto vedomostiach, ale jedna vec sa deje, moja manželka trpí epilepsiou. A ja by som chcel od pána Veka vedieť, alebo počuť jeho vysvetlenie, kde sa vlastne nachádza. Pretože ona predtým, ako odpadne, cíti sa zle a takto, ale ona odíde ako keby do iného sveta a keď ju vraciam naspäť, tak ju to strašne bolí. Ona mi rozpráva, že je tam nádherne, že je tam veľmi dobrý pocit, dobrá energia, krásne farby, ktorý tento svet ani nevidel. Ja by som poprosil pána Veka, či by mi vedel odpovedať, v akom svete sa vlastne nachádza. Čo je za tým? Ináč podotýkam, nelieči sa na epilepsiu, neberie žiadne tabletky, takže iba čas od času, akože sa jej to stane. Ďakujem za odpoveď.
0: No, dobře. No, tak ja takhle na dálku přeju paní, aby se z toho dostala, aby se z toho vylečila. Samozřejmě epilepsie, to není vůbec žádná legrace. Podívejte se.
1: Protože se neléčí, naopak, že se neléčí.
0: Já vím, ale je třeba ten stav řešit, protože jednoznačně není nedívat se na to jako na něco, co je dáno a teď budeme v tom žít a necháme se prostě přetahovat na druhou stranu. A znovu, já bych tady doporučil obrátit se na, pokud jsou ty stavy opravdu bolestivé, to znamená, jenom co vím tak nějak z paměti, tak epilepsie má takzvaný progresivní průběh, postupně se zhoršuje a vedlejší příznaky se zesilují s tím, že mohou nastat i selhávání některých dalších orgánů v těle, jako jsou ledviny a podobně. Já nejsem lékař, to v žádném případě, ale opravdu s tím lidem opatrně jako dávat to do nějaké roviny, nebudeme to řešit a budeme vlastně čekat, co to udělá, to by bylo opravdu nezodpovědné i vůči paní manželce, jenom takhle pánovi na dálku, jako říkám. To, kam se dostává, do jakého prostoru se dostává, podívejte se, epilepsie způsobuje otevření mnoha filtrů v mozku. Filtry nám zabraňují vidět některé věci, které by náš mozek neměl vědět a vidět, hlavně teda vidět a slyšet, dokud to náš mozek není zhruba po 200 až 300 letech natolik vyspělý, aby mohl takzvaně vědomně přepínat mezi jednotlivými myšlenkovými úrovněmi, komunikovat mimo smyslově, naladit se na jiné prostory, jiné frekvence a tak dále a tak dále. Epilepsie tohleto dělá náhle a to, co je vidět, v podstatě takové ty jako různé světy a různé prostory, to je něco, čemu se říká svět vedle našeho světa, takzvané paralelní vesmíry, které jsou realizovány v rámci jednotlivých projekcí a ano, vypadají různě, mají různou podobu, ve většině případů jsou velmi příjemné, jsou krásné, jsou tam jasné barvy. Některé projekce naopak jsou temné, jsou potemnělé. Těm se pro změnu říká takzvaný prostor mezi, někdy se tomu říká jakoby pod světí, to znamená pod světlem. Ne pod světem, mnoho lidí si myslí, že pod světí znamená, že něco je pod světem, ale tohle je pod světlem, jo, to znamená, je tam přítmí a tyhle ty věci zkrátka jsou alarmující, pokud někomu se tohleto děje, protože je to nebezpečné pro samozřejmě nejenom jeho život jako tělo fyzické, ale i pro jeho mentalitu, jeho duši samozřejmě, protože se může stát, a teď nechci nic malovat, žádného čerta, ale ta duše může v nějaké chvíli se rozhodnout, že tam zůstane a do těla už se nevrátí a dojde k rozpolcení, k roztržení takzvané stříbrné nitě nebo stříbrné šňůry, která spojuje tělo s duší a to je potom konec. Ale konec pro tělo, ale ne pro tu duši, která potom je ztracená a může se transformovat do některých a struktur, jako jsou různí poltergeists, zoufalé duše, které se snaží někam dostat, ale nikdo je neslyší a proto lomcují s nábytkem, obrovským vztekem, nikdo je neslyší, tak se snaží kineticky zkrátka dávat na sebe upozorňovat, že tam stále jsou, to znamená, otevírají se skříňky v kuchyni, lítají zásuvky ze skříně, z kuchyňské linky a podobně, protože ty duše se zoufale snaží dávat najevo, že stále tady jsme, neodešli jsme nikam k Žehově, nejsme na druhé straně, jsme stále tady, pomozte nám, nikdo je neslyší, oni normálně vidí okolo sebe náš prostor, vidí vás, ale nikdo je nevidí. Takhle vznikají poltergeist. Takže prosím vás, to je nebezpečná záležitost. Pánové jenom řeknu, aby dobře uvážili s manželkou, měli by to začít řešit. A takhle bych na to asi reagoval. Takže to byla teda odpověď, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Ano, posluchačka čeká, prosím. Haló.
5: Dobrý večer.
2: Tak, prosím.
5: Dobrý večer všem. Pane VK, prosím vás, vzpomenete si, před několika dny jste psal článek o švédské televizi, která zdokumentovala únos jejich spolupracovníka z řad Ukrajinců. A dal jste na začátku článku fotku s popiskem, že dvě redaktorky švédské se ozvaly televizi a mluvili, popsali ten únos. A já jsem poznala v jedné z těch žen svoji vlastní dceru. Takže jsem chtěla bych vědět, jak vy vlastně děláte ty články, používáte umělou inteligenci, protože ta reportáž, kde potom mluví ta Švédka, je na začátku vlastně kousek toho videa, kde mluví moje dcera v angličtině. Mě by zajímalo, jestli vám to něco říká, nebo proč jste to takhle udělal, proč jste to dal do toho článku. Jestliže umělá inteligence v může sfalšovat cokoliv, jak je to možné, že vy to dáváte do článku, když mají být informativní a ne dezinformativní? Děkuji.
0: Já vám pošlu odkaz na video švédské televize. Je to video z oficiálního kanálu švédské televize. Už jsem to vysvětoval několikrát. To znamená, já nevím, jestli někdo se někomu podobá, nějaká slečna se někomu podobá, ale to byla reportáž, večerní reportáž švédské televize. To je zdroj. Já jsem tam nic nepřidával, žádnou mou inteligenci proboval. Takže
2: ještě nevím, posluchačka je ještě na telefonu, to, tak slyšíte to.
5: To je neskutečné, já snad poznám svoji dceru, je to blázen ten chlap.
2: No, lid vám říká,
0: no,
2: že...
0: No, na tohle to nebudu reagovat.
5: To je hnus úplnej. Já poznám svoji dceru. No, ukončete. Vy to vůbec skončete už. Protože to vaše oblouvání se nedá poslouchat.
2: Ano, slyšíš mě. Ano, já to vypnu, ale je zajímavý, že posluchačka teda pozná
0: svoji dceru. Ne, na tohle to nebudu. Dobře, ukončujeme vysílání. Dobře, já se teda loučím. Dobře, Vítku, ahoj. Čau.
1: Pavle, VK, to nebylo přece na tebe, to bylo na paní, jo, no. Ale pokud začne někdo nějakým způsobem vulgárně nadávat, nemá to smysl, jo. A máme tam nějakého dalšího posluchače, VK, jsi tam tady?
2: No, on se odpojil, opravdu. On se odpojil, takže...
1: No, tak v tom případě... Se rozloučíme, nevím proč tedy, protože to bylo víceméně na paní, nebylo to na pana VK. Tak fajn, tak budeme končit, takže já se s vámi poučím.
2: Já teda nechápu, o co tady totiž fakt jde, jo. Ale jestliže to byl
1: pokud oficiální... Pokud je na něco oficiální odkaz, no. Byl tam v podstatě citovaný oficiální
2: za to,
1: odkaz.
2: Jak za, to může, pan VK teda?
1: Jo, takže v podstatě je tam zdroj na švédskou televizi, tak nevím, jak...
2: Já to taky nechápu teda, co tohle to mělo znamenat. Vůbec nechápu, co to mělo znamenat, proč to paní vůbec říká, proč to VK se odpojil. Fakt nechápu, o co jde. Takže sorry, ale tohle to je zvláštní. No, on ještě někdo volá. Vítku, neskusíš to třeba komentovat ještě nějakým způsobem?
1: Neskusím, to je pořád pan VK.
2: Aha.
1: Máme, já nevím, 14 minut dokonce, pan VK to položil, nevím proč tedy, ale
2: já taky nevím.
1: Já se s vámi... Tedy rozloučím, mějte si všichni hezky, milí posluchači, příště snad budeme vysílat dále. Přeju vám krásný večer, samozřejmě pořad bude tím dříve na Odyssey, můžete poslouchat z archivu, ze záznamu. Uvidíme, jak to bude příští pátek, ale doufejme, že všechno poběží tak, jak jste na to zvyklí. Takže mějte se hezky, Pavle, děkuji za vysílání, tobě VK zpětně tady. Taky za informace a já se s vámi tady loučím. Hezký večer, případně dobrou noc.
2: Tak jo, mějte se moc krásně. Já nevím, jestli bych ještě měl tady říci něco. Vítek tu ještě je stále, ale já tu mám teda telefon, tak já nevím, jestli ho mám vzít nebo ne. Takhle jenom tak zničil něco. No já ho vemu, ať je sranda. Takže já vezmu telefon rovnou do vysílání. Nevím, kdo volá. Zkuste to.
6: Dobrý den, brzo bohatá.
2: Dobrý den.
6: Já jsem jenom chtěla říct, co pan VK kvůli tady tohleté paní nerozčiluje, protože ona vadí nám všem.
2: Já nevím, a to je paní jaká, která, nebo o co tady jde?
6: Která teďka volala, pan VK se odpojil.
2: A komu všem vadí, jako ona je někde na nějaké skupině, nebo kdo to je vlastně?
6: Já nevím, ale tak teďka jsme to slyšeli v televizi, jako jo, nebo teda v tom vysílání. Že tam napadlo pana VK, že z nějakého videa, že to byla její dcera, ale jako ona tam byla vždycky a vždycky je nepříjemná, takže jako nás mrzí, že se pan VK jako takhle odpojil kvůli tomu.
2: To mě teda taky mrzí, já fakt vůbec nevím, o co jde, takže...
6: My taky ne, ale jako podle hlasu prostě tu paní už známe a ona má vždycky prostě tady ty arrogantní řeči na pana VK a nikdy s ním nesouhlasí a prostě je to nepříjemná.
1: No, to je, jestli někým souhlasí nebo nesouhlasí, ale v podstatě myslím, že není třeba přepisovat nějaký větší význam tím, že to tady budeme neustále recyklovat a tímto nafukovat v podstatě tu mini kauzičku, která hlavní kauzičku vlastně není, protože na to je oficiální zdroj švédské televize, jo, takže tady v podstatě opravdu není o čem. My vám děkujeme, tady hezký večer a děkujeme vám za podporu, hezký večer.
6: Já jsem se chtěla, pana Vejkla, ještě na nějaké věci zeptat, ale on se teda úplně odpojil.
2: Ano, se odpojil, to není, skutečně to není. No. Nějak se to dotklo, já nevím teda taky proč, ale hold, asi, nevím, asi je to něco citlivého, no. Nevím.
6: No, tak je to škoda, tak to škoda. Se nic nedá dělat. Tak hezký večer a děkujeme vám za všechno.
1: Mějte se hezky.
6: Vy taky, nashledanou.
2: Nashledanou. Tak Vítku,
1: tak tohle už budeme končit.
2: Budeme končit, takže dobře, už nikdo nevolá, tak to je dobře. Takže budeme končit. Mějte se krásně, já ještě musím ohlásit teda kalendárium. V tom případě, jestli poběží dřív, já nevím, ale asi to budu muset dotáhnout nějakýma písničkama do tý desátý já. Takže mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj.

0: Takže já stáhnu tu písničku takhle. Super. Takže představte si, že pan VK se ještě vrátí. Takhle teď to slyšíte. Představte si, že VK se ještě vrátil a je tu na telefonu ještě pořád, takže teď mě dovolá, tak já to ještě vezmu a dám do vysílání. Tak prosím, ptejte se pana VK.
1: Či to ještě má někdo, tak ho možná to nevím. No, já děkuju za dotaz. Doufám, že se slyšíme dobře, ano, že nejsme odpojení. Dobře. No, Archa úmluvy samozřejmě bylo komunikační zařízení, které původně tady mělo sloužit takzvaným zástupcům vyvoleného národa ke komunikaci s Bohem, konkrétně tedy s takzvanými architekty, tedy komunikační zařízení. Ale to zařízení fungovalo takovým zvláštním způsobem, minimálně z těch popisů, které zůstaly z té doby, jakým vlastně to fungovalo. Z toho zařízení vycházela obrovská záře, která vytvářela obrovské světlo, ve kterém vprostřed byl černý bod, naprosto temný černý bod, a z toho bodu, z jakési díry, která byla uprostřed toho černého světla, vycházel hlas Boha. A ten Bůh dával příkazy národu vyvolenému. A bylo to v podstatě komunikační zařízení. Ale vedlejším jevem komunikačního zařízení tohoto bylo, že lidé, kteří takto komunikovali, tak měli různé zdravotní problémy, něco, co připomínalo v podstatě rozpad kůže, měli malomocnost, něco, co připomínalo jakoby nemoc z ozáření, z radiace samozřejmě. Takže komunikační zařízení, které jehož podoba do dneška vlastně není známá, jsou některé kresby, které pocházejí ze středověku. Leonardo da Vinci nakreslil podobu archy úmluvy jako takové jakoby skříně, která se nosila čtyřmi lidmi, kteří ji nesli na takových jakoby nosítkách. A ten příběh říká, že tohleto zařízení, ta archa, když se nesla v čele armády, tak ta armáda dokázala porazit všechny armády na světě. Ta armáda, která měla v čele archu úmluvy, byla neporazitelná. A jakým způsobem zkrátka tohle zařízení fungovalo, není vůbec jasné, ale každopádně ta moc, která vycházela z toho zařízení, byla naprosto neskutečná na dobu tehdejší, řekněme v tehdejších biblických dobách. To znamená, do dneška se archa úmluvy jako popisuje jako něco naprosto nevídané, něco neuvěřitelného. Takže takhle bych na to reagoval. No a máme 56, tak ještě jedno.
0: Ano, je tu posluchač, který ještě doufá, že to stihne. Tak, dáme ho na vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, zdravím pana VK a jsem rád, že se vrátil. Já bych měl takový...
1: Já jsem se vrátil, no.
2: Jo, děkuju. Já myslím, že je rád hodně lidí. Chtěl bych se zeptat na takovou zvláštní věc. Dřív, když svět byl ještě v pořádku, mám pocit, že to bylo zhruba do té druhé světové války, se člověk, když umřel, tak pohřbil do země. Dnes je tendence lidský těla pálit a zajímá mě, přijde mi to divný, že dělají to Němci, je to trend v poslední době, dokonce je klub, nebo byl klub Přátel Žehu, není v tom nějaká zase nedobrota? Mm-hmm. Nepatří lidské tělo do země?
0: Dobře,
2: tak děkuju.
0: Děkujeme. Naschle. Tak to byl poslední.
1: No, já děkuju. Já děkuji za dotaz. No, to je silná otázka samozřejmě. Na to se dívá, nebo takhle. Přátelé žehu a podobně, že jako zpopelnění, mnoho lidí jako přesvědčeno, že je lépe být přeměněno na popel, než prostě jako aby to tělo hnilo a prolizal jeho červy po dobu 10 let, nebo jak dlouho trvá rozklad těla, 10 nebo 20 let dokonce, někde prostě v zemi. Jo. I když jako ten význam tam je z hlediska toho, když člověk je mrtvý, tak už mu to může být snad jedno, ale de facto, pokud se na to dívá člověk z pohledu žijícího člověka, tak většinou se řadí do jedné z těchto dvou skupin, buď teda jako spopelnit, anebo pohřbít někam do země. Tady je třeba se na to dívat tak, že takzvané, pokud budeme mluvit o biblickém a zároveň o církevním takzvané zmrtvých vstání, tak tam se doslova hovoří o tom, že vstanou těla, ale není přesně určeno, jakým způsobem. A například v Egyptě se to snažili řešit tak, že těla velkých faraonů byla balzamována, aby si co nejdéle zachovala jakoby svoji strukturu, protože předpokládali, že budou obnoveny ta těla, nebo obnovená ta těla. Ale tam nešlo, podle mého názoru, a to je můj názor, spekulace, že nešlo o zachování těla, aby bylo nějak jakoby znova jako nastartováno, že znova se postaví a bude zase chodit, to ne. Ale to balzamování zřejmě mělo za úkol zachovat co nejvíce tkáně, co nejvíce v podstatě genetického materiálu, aby v době v budoucí, až se vrátí architekti, byli schopni z DNA vytvořit nové tělo. To znamená zachovat DNA. Vzít krumpáč nebo odkryt nebo krumpáč, ne, takovou tu páku, že jo, páčidlo, zvednout náhrobní tu desku, že jo, a teď to zabalzamované tělo zkrátka vyzvednout a vytáhnout prostě ze zachovaného těla někde z nějaké části toho těla prostě nějaký genetický materiál a pomocí DNA naklonovat nové tělo. Úplně nové. Tím člověk vstane z mrtvých. Ta samá osoba najednou znovu chodí. Po 10 000 letech třeba. Znovu. Ale když necháte své tělo spopelnit, už vás nikdo nedokáže oživit. Nikdo vás nedokáže znovu postavit, protože nikdo vaše DNA bude na věky smazána, zničena. Protože oheň zničí DNA kompletně. Takže samozřejmě, že teď se budeme bavit o tom, že kde se nacházejí vzorky DNA, genetické DNA, no, za dobrých okolností, že jo, se nacházejí uvnitř kosti, jsou genetické vzorky třeba i u koster, které jsou třeba 1000 let nebo 2000 let staré, pokud byly ale uloženy v prostředí, které je dostatečně chladné, které není vystaveno slunci, že jo, je vzduchotěsné a tak dále, tak tam se skutečně vzorky DNA uchovají uvnitř kosti. Opravdu. Je to trochu jakoby zázrak, ale tak zázrak to není, to je normální biologie. A z tohoto pohledu se na to dá teda tak dívat, jako opravdu, že když to tělo je za vhodných okolností uskladněno, už to tak řeknu, ne pohřbeno, ale uskladněno, tak se dá opravdu i po velmi dlouhé době, několika tisíc let, znovu oživit pomocí klonování. Takže na to se musíte takhle dívat, že žech znamená kompletní vymazání, kompletní smazání vaší identity a když se necháte někam pochovat, tak oživení není zaručeno, protože normální hrob nemá asi úplně vhodné podmínky, když se záleží zase na situaci, ale je tam třeba větší šance nechat se oživit v budoucnu, když třeba bude technologie, kdy vaši pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra vnuci někdy v roce okolo 3000 bude dostupná technologie k oživení svých předků. Oživte si svého dědečka nebo svého, no ne dědečka, ale prapra na desátou dědečka nebo babičku, že jo, tohleto. A znovu přiveďte k životu. Samozřejmě, že ta hodnota by už nebyla stejná, to znamená, tělo by bylo stejné, ale duše, která by se dostala do toho těla, by byla jiná. To by nebyla ta samá duše, byla by to jiná duše, ale v těle oživeného klonu de facto. Ty už zacházíme velice daleko. No, tohle to bylo všechno. Poslední dotaz samozřejmě. Máme 22.03, tak já se loučím s Vítkem, který už se odhlásil, loučím se s tebou, Pavle. No, se všemi našimi posluchači, dneska to bylo trošku emotivní a impulzivní. Ke konci, zkrátka, já mám taky jenom jedny nervy, když vysvětlím a někomu zkrátka vysvětlím, jak se věci mají a ten člověk to odmítá slyšet a začne mě nazývat nějakými takovými dehonestačními názvy, tak já nevím, co tomu člověku mám říct a potom není důvod pokračovat dál v našem vysílání. Já jsem se na to takhle podíval, pak jsem si poslechl Pavla, že jo, jak povídá, jsem si říkal, já se ještě vrátím. Se vrátíme a různí lidé se vraceli, někdo se vracel, právě jsem se vrátil z Hradu, že jo, takže spousta lidí v minulosti se vracela, já jsem se taky vrátil. A doufám, že teda příště už to bude bez odcházení a bez vracení. Takže,
0: jestli k tomu mohu ještě vydrž, Veka. Tady mi právě lidi píšou, že to je nějaká paní, která se ozývá častěji, že volá častěji, ale já to bohužel, a vždycky jako dehonestuje tebe a doví co všechno, já nevím. Já to nevěděl, jo, protože já ten pořad mám s váma teďko nebo s tebou po delší době, takže já vůbec nevěděl, že ta paní vůbec někdy něco takového dělala. Jo? Takže sorry, já jsem v tom nevině, já jsem jenom to. Takže omlouvám se, jestli to teda udělá víckrát ta paní, tak bohužel to je její problém a víckrát už ji asi do toho vysílání teda v tom případě nevezmem, pokud někdo bude vědět, že to je opět ona. Tak jo, já ti moc děkuju, Veka, i za s těma nervama, no, já jsem to měl taky nerva trochu, a dobrý, je to v pořádku, takže měj se moc krásně a končíme, jo?
1: Tak jo, loučíme se, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. A vám taky všem posluchačům ještě, poslechněte si, teďko bude, já to tady kalendárium, a to číslo 186 u příležitosti 225. výročí narození Marie Levo, královny Voodoo New Orleans. Takže to je vše, co tady vám k tomu ještě mohu říci. Mějte se krásně a loučím se s vámi. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.

Krásné nedělní odpoledne, vážení přátelé, vážení chcemíři, mý drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho čím dál více oblíbenějšího pořadu Kidy z bunkru, Kidy z polí, jak říkával Karel Kryl, obnoveným hovorům z LAN a vám se to moc líbí, mě také. A jak jsem avizoval už v co týden dál a také na kávě s Vojtěchem, tak poslední dobou ty díly dělám takové více k zamyšlení, to znamená trošku jako filozofické. Já samozřejmě nejsem žádný filozof, ale vzhledem k tomu, kolik těch informací za ten týden musím zpracovat a kolik přečtu knih, tak se vždycky snažím vám přenést ty pocity z toho, ty nově nabité zkušenosti a proplétání a navazování velice složitých záležitostí, které zdánlivě spolu vůbec nesouvisí, ale souvisí velmi. A protože mívám takové vlny, kdy třeba, ne že bych nečetl, to se mi nikdy nestane, ale čtu třeba pomalu nebo si přečtu jenom 3-4 stránky, tak teď jsem naopak měl období, a je to i díky archivu doktora Vajíčka, protože pro vás připravuji historická okénka a jsou čím dál tím delší, nejde se zdaleka jenom o kalendárium, ale samozřejmě většinou třídílné série, teď ta poslední série, která byla dneska ráno spuštěna, tak je o povstání ve varšavském getu, tak toho člověk musí přečíst opravdu kvantum. Takže já jsem za poslední měsíc přečetl 6 knih různých žánrů také, ale literatura faktu, to je ve 100%, a díky tomu jsem se teď předpřipravil nějaká videa pro vás, ale zároveň mě to vrací do doby, kdy ti lidé přemýšleli podobně jako my na něco, co zdánlivě vůbec nevypadalo, že se to může takto zvrhnout. A tady teda konkrétně se bavím o kořenech vzniku druhé světové války a jejich příčin, nikoli v důsledků, a tomu, co se děje teď. Já tady velmi často říkám, že ve chvíli, kdy jsme jednou, přátelé, překročili Rubikon, tak to uděláme klidně znovu, to je v rámci například průmyslového vraždění a to, co je v nás. A já si říkám, jak bych se třeba já zachoval v pozici těch lidí, a to ať na jedné či druhé straně barikády, a jestli bych toho byl schopen. Jestli bych byl schopen na jednu stranu těch hrdinských činů, jako byli vůdci, jak povstání ve varšavském getu, tak varšavského povstání, tak pražského povstání a tak dále, jestli bych byl schopen těch výkonů, co udělali partizáni například při slovenském národním povstání. Asi ne. A nebo jestli bych byl schopen takových zvěrstev, jako dělali lidé, kteří mučili doslova lidi v koncentračních a vyhlazovacích táborech a nebo v mobilních jednotkách Einsatzgruppen. Velká mýlka naší společnosti, a často to můžete číst z mainstreamu, je v tom, že my už jsme jako chytřejší a že jsme vzdělanější a že máme lepší informace a že něco takového už nikdy nedopustíme a podobně. A já naopak říkám, že právě proto, že už jsme to jednou udělali a udělali jsme to do průmyslové podoby, plynové komory, spalovací pece, otevřené ohně venku v jamách a tak dále, injekce do srdce, fenolové, takže jsme schopni něco takového klidně udělat znovu. A dokonce ve větší podobě. A to je věc, která mě naprosto děsí. Proč zrovna nyní? No, protože já si troufám tvrdit, že jsme nejblíže na pokraji možného celosvětového konfliktu, chcete-li třetí světové války, co jsme kdy v minulosti byli.
Dokonce si troufám tvrdit, že ani karibská krize, ani v 80. letech to mylné málem spuštění pomyslného červeného tlačítka v Sovětském svazu, kdy hrdiný důstojník tomu zabránil, protože nakonec zjistil, že šlo o ptactvo. Takže teď je to ještě horší. Proč? Protože blbci byli vždycky. V každém národě máte určitou část lidí úplně blbých, část lidí vyčuraných, část lidí přemýšlivých, chytrých, pracovitých, šikovných a empatických. Jenomže tady je jeden problém, který my si často směsujeme dohromady. To, že je někdo vysoce inteligentní, z něho nedělá hodného člověka a empatického člověka, dokonce to bývá naopak. Čím vyšší máte inteligenční kvocient, tak tím je větší pravděpodobnost, že máte menší emocionální kvocient. To ale ještě pořád neznamená, že jste schopný někoho mučit, zabít a tak dále, ale ten předpoklad k tomu je úplně stejný jako u primitiva, který si není schopen připustit ty důsledky svého jednání a svých činů. Ty největší masové vraždy v dějinách udělali lidé, kdy velící důstojníci měli prakticky všichni univerzitní vzdělání, to znamená doktoráty, nebo byli inženýři diplomovaní, a někteří z nich dokonce měli doktoráty dva, jako šéf Einsatzgruppen C, Brigádeführer, následně Gruppenführer, doktor Rasch, který se tedy psychicky zhroutil a umřel vlastně, když byly v Norimberku procesy v roce 1947 právě s veliteli Einsatzgruppen a Einsatzkommandos. Ti lidé, kterým veleli, tak to šlo zhruba o 3200 mužů a proměňovalo se to a nemuselo to být úplně nutně tak, že vždycky oni byli součástí té jednotky, ale byly složeny z různých jednotek, policejních praporů, pomocných praporů a tak dále. A samozřejmě tohle by nešlo udělat bez těch místních pomocníků, ať to byli Lotyši, Estonci, Litevci nebo to byli Ukrajinci. Nešlo by to prostě bez nich v žádném případě. A protože my velice brzy budeme mít smutné výročí Babího jaru, kde bezmála 34 tisíc Židů bylo zavražděno za necelých 48 hodin u Kyjeva, tak je třeba tyhle ty věci připomínat a uvědomit si, že jsme velmi blízko toho, abychom se k něčemu takovému dostali. Proč? Možná si někdo řeknete, že přeháním. Rus vlastně není člověk, ne. Rus je něco méně. Vy to nečtete v těch novinách? Neslyšíte to ve sdělovacích prostředcích? Na jednu stranu je to podceňování toho potenciálního soupeře a na druhou stranu je to ta typická klasická forma odličtění. Úplně to samé popisoval rakouský malíř v roce 1924, když psal Mein Kampf, jedničku, a následně po 30. lednu roku 1933, když se stal kancléřem Německa, takže druhým nejmocnějším mužem, protože ještě pořád žil Hindenburg, skoro rok ještě poté, tak začal okamžitě zakládat koncentrační tábory skrze jak Himmlera, tak tehdejšího šéfa gestapa a pruského ministerského předsedy, to znamená Göringa, který potom následně si to převzal Himmler, ale v té době byl vyšším Göring a založili Dachau. Což byl první koncentrační tábor prvního typu. To znamená možnost nápravy. Zavřeli tam nejdříve své odpůrce, socialisty, komunisty a tak dále.
židé šli až v té další řadě. No ale norimberské zákony v roku 1935, tak ty už jsou naprosto jasné. Tam se není o čem bavit a bylo to přesně ono. Takže zakázali jim chovat kanárka, vzali jim kočky, psy, vystěli mít doma telefon, gramofonovou desku, radiové přijímače, jo, nesměli chodit do parku, nesměli jezdit v tramvaji, ve stejné, v autobusech, ve vlacích, nesměli s nimi chodit po chodníku a takhle to postupně přibývalo, až to došlo do druhé světové války a nařízení o nošení žluté Davidovy hvězdy, Jude. A tohle je přece to samé. Já dám příklad, který zdánlivě vypadá jako úplná banalita. Jakýsi Rus přeplaval do Litvy nebo nevím, Lotyšska. Litvy nebo Lotyšska. A oni ho chytli, oblekli ho a poslali ho zpátky. Zkrátka, to, co se děje v Estonsku, v těch pobaltských zemích, Estonsko, Lotyšsko a Litva, vůči rusky hovořícím obyvatelům, je, že je zbavují občanských práv a jsou to obyvatelé druhé kategorie. Tyto tři vyjmenované státy dají dohromady sotva 6 milionů lidí, sotva 6 milionů lidí, obyvatel, a to ještě z těch 6 milionů minimálně 25 až 30% jsou rusky hovořící občané. Úplně to samé se dělo na Donbasu a dělo se v těch východních částech Ukrajiny a na Krymu, kde na Krymu například drtivá většina těch obyvatel byla rusky hovořících a část byli Tataři. Těch Ukrajinců tam bylo naprosté minimum. Odesá to samé v bledě modrem. Tusk tady říká, že nás čeká hybridní konflikt s Ruskou federací a následně, že půjdeme ura, no tak ať jdou do první linie těto lidé. Protože já tedy o žádný konflikt s Ruskou federací nestojím. Já netvrdím, že neexistují hybridní hrozby na obou stranách barikády, to vůbec neříkám, tomu tak bylo vždycky. A dříve třeba to bylo daleko více od Severní Koreje než od Ruské federace. V rámci vykrádání bitcoinových

skutečně jako útok už a že to spustí řetězovou reakci, kdy v podstatě zaútočíme na Ruskou federaci pod nějakou záminkou. A na tom největší zájem mají Ukrajinci. Nemyslím teď běžného Ukrajince, ale myslím tím ten ukrofašistický establishment, který samozřejmě má největší zájem na tom, aby se rozpoutal konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskou federací. O co jde? No jde o zdroje samozřejmě, o nic jiného tady nejde. A já si myslím, že se tyto věci dají řešit úplně jinak a v klidu a že není bezpodmínečně nutné, abychom po sobě hned házeli bombami, že se má jednat. A je jedno, jak dlouho se má jednat, ale má se prostě jednat. Je to něco podobného, jako když došlo k zabrání pohraničí, když teda pořád hledají na té liberálnější straně, na té kvázi lepší straně ty paralely, tak tenkrát vlastně Edvard Beneš odmítl jednat se sněmovnou. Nechtěl jí vlastně svolat, že to veme na sebe, na svoje triko. A že by to bylo, byly zbytečné průtahy. To je právě den, kdy natáčím. Znamená 19.9. jsme v roce 1938 dostali takzvané francouzsko-anglické nebo anglo-francouzské ultimátum a 21. září vláda přijala. Bez požehnání parlamentu. Takže jaký pojistka ve smyslu parlamentu, dolní a horní komory, na to přátelé rovnou zapomeňte. Všimněte si, kolik generálů máme v politice. Jsme nikdy neměli. Všimněte si, jaký počet generálů má Česká republika. To číslo je úplně astronomické. Jestli se nemýlím, tak je to 157. Podívejte se, kolik máme armádních generálů. To znamená 4 hvězdičkových generálů. My nemáme maršály, takže pro nás je to nejvyšší hodnost. Nemáme ani kontraadmirály a velkoadmirály, jako Dönitz a tak dále. Red. Takže admirální generál a spol foukají do toho plamenku a ještě přilevají oheň samozřejmě. Olej, do toho ohně. Protože jsou tam jejich zájmy. Jsou tam zájmy nadnárodních korporací, zbrojařské lobby, podívejte se, jak ohromně bohatnou. Dokonce teď Evropská unie přišla s tím, že začne zdaňovat a energetické firmy. Něco jako Windfall Tax. Protože posílejí neustále peníze na Ukrajinu. Na Ukrajinu už se téměř poslali všechny peníze, které tam měly mít až do poloviny příštího roku. Oni měli další peníze dostat až 7. měsíc, pokud by se to schválilo, jakože ty pitomci to zase schválí, pokud do té doby nebude jakési příměří nebo mír. A nejde tady o nic jiného, než o zdroje v Ruské federaci. Podívejte se, co se děje na Středním východě. Teď už je naprosto jasné, že Saudská Arábie přestane dodávat sladkou ropu do Evropy, protože jemenští povstalci jim jaksi rozbombardovali ty ropovody k nám. Jo? To je samozřejmě obrovský problém. Takže my nemáme oficiálně nemáme ropu z Ruska. Samozřejmě, že máme ty tankery, se nestíhají jezdit, jo? Tak bychom tady dávno byli na 100 korunách za litr. My nemáme ze Středního východu ropu, nemáme plyn z Kataru, kde Němci mají smlouvu na 27 let. Už nemáme, já nevím, kolik měsíců, ze 6 měsíců. My bereme, můžeme brát z Norska, PK Orlen vlastní naši největší rafinérku. Jo, my už máme úplný pret, nějaký Čepro, jak smíchu. Ty kralupy, jaký, nejsem si úplně jistý, jestli to ještě naše. A že se domluvili a že budou brát někde jinde. No z Ruska samozřejmě, kde jinde by se tak jako mohli brát. Jo. Tady jako není, kde nic není, tam smrt nebere, takže jako kde jinde by to oni chtěli brát.

Nechali jsme se sevřít do kleští od těchto těch lidí, kteří jsou placení, jak vždycky říkám, tok peněz, a kteří bez mrknutí oka jsou schopni té genocidy, o které tady hovořím. To znamená, já bych je okamžitě nahnal do první linie, pěkně před tanky, a je třeba se připravit, přátelé. Jo? Jedna věc je o něčem žvanit a kecat, a druhá věc je příprava, protože kdo je připraven, tak není překvapen. Samozřejmě těžko se můžeme připravit na jaderný holokaust, na ten se nedá připravit. Ale na jistý způsob konvenčního boje se připravit dá. Já osobně mám obrovský strach z těch, co se mají vrátit z Ukrajiny po ukončení války na Ukrajině v rámci slučování rodin. Z toho teda já osobně mám obrovské obavy. To znamená Azováci, 67. mechanizovaný sbor už dneska a tak dále. Jo, to je samozřejmě obrovský, obrovský problém. Protože ty se nesmíří s výhrou Ruska. Proto tady neustále v těch médiích máte, jak teďkon rozprášili protiofenzívu, Bělecký, bývalý šéf Azovu, nácíček jako prase, hodnosti brigádního generála a šéf teďkon celého toho třetího armádního sboru, pod který právě Azov spadá. 67. mechanizovaná brigáda a tak dále. Tak to je moc fajn. To je jako, když si tady podávají ruku se Šárou. Tady vidíte, co to je za pokrytce a že jim v žádném případě nejde o vlast nebo o národ a tak dále. Jde jim pouze a jenom o prachy. O nic jiného jim nikdy nešlo, přátelé. Nikdy. Já jistou průpravu mám, takže nemám strach jako ve smyslu, že bych se nedokázal postarat o sebe a o rodinu, ale samozřejmě ten způsob boje, který oni chtějí rozpoutat, tak na to se nedá připravit. Tam nemůžete jako nic udělat. Takže samozřejmě je to věc, na kterou velmi přemýšlím nahlas. Vůbec mě to netěší, tyhle ty zprávy. A nemám z toho absolutně radost, protože je to skličující, když to denně čtete. Teď se to snažím reprodukovat, samozřejmě tak, aby to mělo nějakou hlavu a patu. A teď vám začínají docházet ty jednotlivé věci. Jo? Když to vidíte, co se děje, kdo s kým, kde, za co, hlavně za kolik. Že jo? A tady to štikání těch mopsíků, Yorkshireů, a jiných těchto malých plemen z kabelek drahých na to Rusko, tak ono to je svým způsobem úsměvné do jisté míry, ale když se pak nad tím zamyslíte, tak to tak úsměvné není. Do toho my se dozvíme dneska, v tuto dobu už budeme vědět přibližně, jak dopadly volby v Rusku, protože to nedemokratické Rusko má volby, kdežto demokratická Ukrajina už 7 let žádné volby neměla. Proč asi? Dobře, by tam kluci přišli o toky peněz. Nějaká zpětná kontrola, když se někdo zeptá, to je sprostý ruský narrativ. Tady se přece nekrade. To vidíme. Tam by mě spíš zaujalo, kdyby nám ukázali někoho, kdo tam nebere úplatky na Ukrajině. To by, myslím, ten seznam byl podstatně kratší, ne-li prakticky nulový, protože Kirilo Budanov, takový hodný kluk, no, už tom jede taky. Jo. Teď ten generální prokurátor, ten manželka jela jedním směrem, autem naloženým prachama a zlatem, diamanty, obligacemi a tak dále. On jel druhým směrem. No, kde se setkají? No, z největší pravděpodobností v Tel Avivu nebo v Jeruzalémě. Je to krásný, přátelé. Takhle to má být. Soustředují obrovské majetky, obrovské množství peněz právě v tomto státě, kde mají 100% ochranu, protože jejich nejvyšší představený politický je gauner, že jo? Respektive teda
ta rodina té manželky. Jo? Tam je potřeba se podívat, kam se Bibi přiženil, protože on sám nepochází z žádné takto vysoce postavené rodiny. Ale ty kauzy, co se týče úplatků, jsou tam od roku 1996. Že? Máte 30 let. A nic se neděje. Páříme se, že to je ten správný. To je ten náš kamoš. Tak tam ty oči úplně zavřeme a nedíváme se. Jo? Ale když jde o Rusko, tak tam se samozřejmě nesmí nechat nic suchá a musíme správně indoktrinovat tu mládež, aby ta nenávist byla. Teď se pořádají ty besedy, jezdí po těch školách, to jsou ty neziskovky, které tato vláda neutla, jenom o tom povídají, ale oni jezdí dál po těch školách. Připravenost na válku České republiky je naprosto nulová. My nemáme ani potraviny na 2 dny pro obyvatele. Natož, abychom byli schopni nějaké obrany. Andrej Babiš tady mluví o jakémsi deštníku a ten se teď jako probral asi z nějakého spánku, o polospánku, a teď tady mluví o společné obraně protizdušné a tak dále, což už se tady řeší asi 3 nebo 4 měsíce. Evropské unii říká, že Rusko je pro nás hrozba. Rusové nás zařadili na 4. místo, vytyčili tady 3 celkem zásadní body, kam by udeřili, asi orešníkama s největší pravděpodobností. A my se na to máme chystat, na takovýhle věci. Jo, takže s tímhletím ta paralela z roku 1939, tak ta tam teda je. Jo. Akorát, že tím, co jsme předtím volali velvyslanci Sovětského svazu, tak teďkon voláme do Tel Avivu nebo do Washingtonu nebo do Bruselu pro noty. Ty nadnárodní korporace z toho ždímu obrovské peníze. Všimněte si, že jsou tady schválně cyklicky vyvolávané krize, jako vždycky ty krize byly, jo, alebo třeba po 10 letech. Teď je to každý půl rok a je to umělé vyvolané, je to dané tím, že Spojené státy americké na to mají zájem, aby tu Evropu zlikvidovali, abychom se stali 100% závislými na Spojených státech amerických. A teď zase byla zpráva, že teda nám, že my to budeme platit. Ale že Ukrajině teda dodají ty zbraně za asi 2,7 miliardy, nějaké rakety zase, dolarů samozřejmě. Takže jsme teď Ukrajině uvolnili další penízky bez jakékoliv zpětné kontroly. A naše lidi peníze nejsou. Tady je budeme cpát, tady se lidi zase skládají na nějakého chlapečka 100 milionů. Já dostávám x práv týdně na různé sbírky, na problémy. To nejde prostě uplatit v žádném případě. To, kdybych se rozkrájel, tak to nejsem schopen vůbec saturovat. Ale na to, abychom to cpali do chřtánu té správné demokratické Ukrajiny, tak na to máme, protože přece na Ukrajině se bojuje i za nás. Ne? To je jeden z největších blábolů, který je, to je ta největší indoktrinace, která tady probíhá. Takže přátelé, pište do komentářů vaše názory, postřehy. Já vám všem přeju, ať máte krásný zbytek neděle. Musíme mít hlavu vzhůru, držet pohromadě, to je jediné, jak to dokážeme přemoci. Nic jiného s tím dělat nemůžeme, přátelé, protože to je rozjetý vlak. To je rozjetý vlak, který podle mého názoru už nelze zastavit. Bohužel. Na viděnou. Krásný den, vážení přátelé. Tak září už máme zaplněné na finanční rádcovství, takže už jsou termíny v říjnu. Napište na e-mail, kdo potřebujete konzultaci, já se na vás budu moc těšit, buď to osobně, nebo přes videohovor, a všechno si domluvíte tady na té adrese, takže se budu moc těšit, mějte se krásně, opatrujte se a brzy na viděnou.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: No tak já vás zdravím a vítám u živého vysílání. Studia Midgard, tady se vám hlásí Petr Václav, protože právě teď startují komentovaná čtení, no a já jsem rád, že s váma dneska mohu být. Tak jsou sice prázdniny, ale vyšlo to a můžeme spolu takto si se začíst, anebo si popovídat o některých, řeknu, aktuálních tématech. Tak, se přivítali. Pojďme si říct, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Petry a Petronily. Petra a Petronila. Petra je atraktivním jménem, které nachází široké praktické využití. Své nositelce přitom jméno přináší i dlouhodobou historii a hluboký význam. Dává jí sílu, odhodlání a pevný charakter. Významné nositelky jméno Petra dnes patří například ke zpěvačkám Petře Černocké či Petře Janů, také herečkám Petře Jungmanové nebo Petře Špalkové. Nositelkou jména jsou i modelky Petra Němcová nebo Petra Faltýnová, která aktuálně stojí po boku slavného moderátora Leoše Mareše. Jméno Petra nosí i spisovatelky Petra Hůlová nebo Petra Neomilnerová a v neposlední řadě i české tenistky Petry Kvitové a Petry Cetkovské. Ženské křestní jméno Petra má řecký původ, stejně tak i mužský protějšek jména Petr. Obě jména se vyvinula z řeckého slova Petra, skála, potažmo aramejského kepha se stejným významem. Jméno Petra se tak vykládá jako skálopevná, tvrdá, neoblomná. No, Petra, to je jméno, které nosí 98 716 žen a slečen, dívek a paní. Je to 11. příčka podle četnosti užití tohoto jména. No a pak tady mám ještě Petro Nilu, to je 190 nositelek a to dělá z tohoto jména 432. příčku. No, tak dneska slaví Petry a Petronily. Já vám Petrám i Petronilám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování Petry a Petronily. Pěkně si to užijte, hezky to oslavte, nezapomeňte se promořovat. No a vy, kteří znáte nějakou Petru nebo Petronilu, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím nadělíte zdraví, protože prodloužíte jim život, protože radost jim způsobí posílení imunitního systému. Tak nic jiného se neslaví dneska než Petry a Petronily. Já mám tady odboženy blanky, pochopitelně, jak už to bývá zvykem. takový přehled, souhrn toho všeho, co se stalo 17. srpna. Dneska je 17.8., takže je 17. srpen. Josef Dobrovský se před 273 lety narodil. Přesně 17.8.1753 a zemřel 6. ledna 1829. Povolání kněz, historik, filolog, bohemista a slavista. Byl to významný český osvícenec, filolog a historik, někdy též zmiňován jako modrý abé. Narodil se v maďarském městě Balázsgyarmat, oba jeho rodiče byli české národnosti, jeho otec Jakub Doubravský byl dragunským důstojníkem, který měl ve městě posádku. Příjmení svého otce nepodědil jednoduše, protože ho během zápisu na tehdejší matrice zkomolili. Prvního formálního vzdělání se mu dostalo v plzeňském Horšovském Týně na německé škole, ovšem záhy navázal už v češtině na gymnáziu v Německém Brodě. Po nějakém čase stráveném u klatovských jezuitů začal studovat filozofii na Karlově univerzitě. S brněnskými jezuity se dokonce chystal na misijní práci v Indii. Ale záhy byl celý jezuitský řád rozpuštěn a v roce 1773 se Dobrovský vrátil do Prahy ke studiu teologie. V té době v Evropě vládlo osvícenectví, důraz na vědecký přístup a racionalitu a pátrání po důkazech. A to se také stalo jeho cestou. Celých 10 let pak působil jako soukromý učitel v domě Nosticů, kde se věnoval především matematice a filozofii. Jde o důležitý milník v jeho životě, neboť se díky tomu dostal do kontaktu s dalšími učenci, kteří se zde scházeli. Posléze několik let působil jako protektor a následně rektor generálního semináře v Hradisku u Olomouce. V tomto období se již plně věnuje studiu a tvorbě v rámci bohemistiky a slavistiky. Také olomoucký seminář byl nakonec zrušen a Dobrovský se tak vrací k působení u Nosticů, pod jejich záštitou následně cestuje do ciziny v rámci pátrání po slovanských rukopisech a jejich následnému studiu. Po 13 letech pak začal působit jako soukromý učenec, kdy mimo jiné vydává své stěžejní dílo o české gramatice. Měl naprosto zásadní vliv na zachování nejen češtiny, ale i dalších slovanských jazyků, které byly už celá staletí válcovány úřední němčinou. Naprosto zásadní jsou jeho práce věnuje se dějinám češtiny, především dějiny českého jazyka a literatury. Chtěl přivést k životu především samotný aktivní jazyk, vracel se k té češtině, kterou byla v 16. století napsána Bible kralická a dle ní položil zásady moderní češtině. V tomto směru je důležitá jeho zevrubná mluvnice jazyka českého. Byl skvělý lingvista, uměl celou řadu jazyků a pracoval s nimi, klasifikoval je do jednotlivých skupin, prováděl lingvistickou komparistiku, hledal jejich kořeny, zkoumal slovotvorbu a tak dále. Zmiňme další z jeho děl, Základ jazyka staroslověnského. Na jeho jazykovědné dílo navazovaly české obrozenecké kruhy, ale jeho dílo bylo inspirací i pro další slovanské národy, které se v tomto a pozdějším období začali zabývat svými kořeny a jazykem. Je znám též svou rozhodující roli v takzvaném sporu o rukopisy. Část českých vzdělanců tvrdila, že starodávné rukopisy údajně dokazující dlouhou slovanskou kulturní tradici jsou pravé, ale on jako jeden z prvních veřejně prohlásil, že se jedná o falzum, čím si vytvořil řadu nepřátel. Jeho dílo zahrnuje 363 již za jeho života publikovaných studií, monografií a kratších statí nebo recenzí a dalších 37 publikací, na kterých se podílel jako redaktor či editor. Bylo obrovským přínosem pro studium slovanských jazyků a literatury a stalo se základním kamenem pro rozvoj českého národního obrození. Po Husovi a Komenském je právem pokládán za třetího Čecha světového významu. Ten je Masaryk označil za prvního světového Čecha nové doby. Byl obecně považován za osvícence a vzdělance své doby. Docenění se mu dostávalo i v podobě uznání od aristokracie, která ho vnímala jako člověka pevných morálních zásad a s nadáním pro vědeckou práci. A to i díky jeho rozvinutému kritickému myšlení. Zároveň ovšem trpěl bipolární afektivní poruchou, a to zejména v pokročilejším věku života. Na přelomu let 1828 a 29 cestou z císařské audience z Vídně do Brna onemocněl zápalem plic a pár dnů po novém roce umírá v nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Zde jeho dva citáty. A co mi po Bohu může být dražší nežli vlast? Avšak cizincům a všemu lidstvu chci být prospěšný. Z ducha a těla skládá se člověk. Z ducha a lidu složen jest národ. No, a teď se podíváme do Čech. 1869 v Brně byl zahájen provoz první koňské tramvajové linky v českých zemích. Váže se to k 17.8. V roce 1939 v tento termín generální ředitelství stavby silnic objednalo a německé firmy Dingler Finishery pro stavbu dálnice národní cesty. Stroje byly po dodání uskladněny na Strahovském stadionu a po roce 1948 sešrotovány, aniž by položili jediný metr vozovky. 1968 Alexandr Dubček se sešel v Komárně s maďarským Jánošem Kádárem, který mu dal jasně najevo, že se Moskva nehodlá se situací v Československu smířit a Brežněv je rozhodnut zakročit silou, bylo to poslední varování ze strany socialistických států před vojenskou intervencí do Československa. 1999 luxusní pražský hotel Intercontinental byl prodán za 3 miliardy korun firmě Strategic Hotels a Resort 2006. Automobilka Škoda Auto vyrobila 100 000 exemplář modelové řady Škoda Superb. 2018, 17.8. v Horním Maršově po úmyslném zapálení vyhořel barokní zámek, nevyužívaný od roku 1994 ze světa. 31. papež Eusebius byl vyhnut. to není druhá světová válka. Ježíš, kam jsem se to... Kam jsem to spát? Oje. Jo. V horní Maršově po úmyslném zapalení vyhořel barokní zámek, nevyužívaný od roku 1994. 31. papež Eusebius byl vyhnán římským císařem Maxentiem na Sicílii, kde zemřel. Pravděpodobně hladem. 682. Na papežský stolec usedl Lev II. Jako 80. katolický papež. Jeho volba byla potvrzena byzantským císařem Konstantinem IV. Teprve poté, co Lev II. Odsouhlasil závěry 3. konstantinopolského koncilu, vojsko bulharského císaře Samuela, co musím se tady najít, vyrobila 100 000 Škody Sapr. 2018 v horním Maršově po úmyslném zapálení vyhořel barokní zámek nevyužívaný od roku 1974 svět. Papež byl vyhnán římským císařem Maxentiem na Sicílii, kde zemřel pravděpodobně hladem. Na papežský stolec usedl Lev II. Jako 80. katolický papež. Jeho volba byla potvrzena byzantským císařem Konstantinem IV. Teprve poté, co Lev II. Odsouhlasil závěry 3. konstantinopolského koncilu. Vojsko bulharského císaře Samuela porazilo v bitvě u Trajánovy brány byzantského císaře Basila II. 1186 vévoda štýrský Otakar IV. A rakouský vévoda Leopold V. Babenberský podepsali dědickou smlouvu, dle které Otakar předá po své smrti své vévodství Leopoldovu synu Friedrichovi, pokud Rakousko a Štýrsko zůstane jednotné. 1648 anglická občanská válka. Síly vedené Oliverem Cromwellem zvítězily nad armádou sestavenou z anglických royalistů a skotských vojáků vedených Jamesem Hamiltonem v bitvě, u Prestonu. 1812 Napoleon Bonaparte zvítězil nad ruskou armádou v bitvě u Smolenska. 1877 Šabhál objevil Phobos. Ve větší ze dvou známých měst planety známých měsíců planety Marsu. 1943 druhá světová válka. Několik japonských torpédoborců dosáhlo taktického vítězství nad početně stejným loďstvem USA v bitvě u Horaniu. 1945 poprvé vyšla světoznámá novela Farma zvířat od George Orwella. A 1960 Gabon získal nezávislost od Francie. 1962 18-letý zedník Peter Fechter byl zastřelen východoněmeckými pohraničníky při pokusu o překročení berlínské zdi. 1970 Sověti vypustili do vesmíru sondu Venera 7, jež 15. prosince téhož roku úspěšně přistála na Venuši. 1982 vyšel první hudební optický disk CD podle standardů vyvinutých firmami Sony a Philips. T-Visors od skupiny ABBA. ABBA. 2017 během teroristických útoků v Katalánsku zemřelo 16 civilistů a dalších 150 bylo zraněno. Microsoft ukončil veškeré podpory prohlížeče Internet Explorer a teď ještě agenturní zprávy. Korupce v okolí Zelenského se stává problémem pro Evropu, píše Berliner Zeitung. Ozbrojené síly Ruska zasáhly od července v Černém moři a v ukrajinských přístavech více než 130 plavidel, která byla využívána v zájmu ukrajinských ozbrojených sil. Přemístění ostatků Konovalce ukazuje, že na Ukrajině byl vytvořen nacistický stát, prohlásila agentura TAS. Ekologické škody, které Irán utrpěl v důsledku znečištění Perského zálivu v oblasti Hormuzu, lze odhadnout na biliony dolarů, uvedl ministr zahraničí Iránu Baghaj. Země Perského zálivu si uvědomují neschopnost Spojených států dosáhnout dohody s Iránem, píše The Washington Post. Spojené státy provádějí 49 vyšetřování souvisejících s dodávkami amerických zbraní na Ukrajinu. Uvádějí údajně ukrajinských orgánů činných v trestném řízení. Ukrajinská bezpečnostní služba podrobila mučení tisíce příznivců Ruska. Toto prohlášení učinil francouzský historik a válečný reportér Laurent Braillard. V důsledku leteckého útoku na Rostovskou oblast zahynuly 3 osoby, další 1 utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Oznámil guvernér. Štup hovoří o nutnosti obnovení dialogu s Ruskem pro svůj politický zisk. Ve skutečnosti nezmínil svůj dravý přístup, uvedl Armando Mema. Ruské ozbrojené síly zasáhly podniky obraného průmyslu v Kyjevě, v rafinerii v Kremenčugu a hutní kombinát v Krivom Rogu, oznámilo ministerstvo obrany. Útok dronů ukrajinských ozbrojených sil v noci z 15. na 16. srpna byl nejmasivější od začátku roku. Vyplývá to z výpočtu agentury TAS na základě údajů ruského ministerstva obrany. Návrat západních firm do Ruska by měl být vnímán z hlediska pragmatického partnerství a přenosu technologií, které jsou pro zemi důležité, uvedl Kobjakov. Britské drony byly poprvé použity k útokům v hlubokém zázemí ruského území, píše The Sunday Times. Ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na civilní autobus a pracovníky jednoho z podniků v okrese Rakitiansk a v belgorodské oblasti jeden člověk zahynul a 9 dalších utrpělo zranění, oznámil Šuvajev. Počet obětí silných dešťů v prefektuře Chiba v Japonsku se zvýšil Počet obětí silných dešťů v prefektuře Chiba v Japonsku se zvýšil na 10, oznámila místní správa. Jediný způsob, jak ukončit toto divadlo, je jednoduše přestat platit. Zelenský ztratí moc, pokud Evropská unie nebude poskytovat peníze Ukrajině, prohlásil redaktor polského týdeníku Misi Polska Jankovský. Ruské protiletecké systémy během jedného dne sestřelili 9 raket typu Flamingo a 1478 bezpilotních letounů ukrajinských ozbrojených sil, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Tajsko očekává rychlé rozšíření obchodních vztahů s Ruskem, protože současný objem oboustranného obchodu plně neodráží potenciál obou zemí. Uvedl vicepremiér a ministr zahraničí Tajska Shisak Phuketu. Podniky ze všech evropských zemí nadále udržují spolupráci s Ruskem navzdory postoji politických elit, uvedl Anton Kobjakov. Zaměstnanci vojenského náborového centra unesli dva duchovní z ukrajinské pravoslavné církve, včetně metropolity z měst Braclav a Tulčin na Ukrajině, uvedl právník Nikita Čekman. V oblasti Černého moře východně od Oděsy bylo zasaženo nákladní plavidlo, které dováželo na Ukrajinu západní zbraně, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Západními sankcemi se podle Kobjakova zájem o obchodní kontakty s Ruskem naopak zvýšily. V případě invaze amerických vojsk iránská armáda oznámila odměnu $30,000 za každého zabitého nebo zajatého amerického vojáka, oznámil velitel armády Hatami. Autojízda na podporu Ruska a proti nedávné návštěvě Zelenského se konala v případě invaze zasáhla nákladní plavidlo, které dováželo na Ukrajinu západní zbraně, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Západními sankcemi se podle Kobjakova zájem o obchodní kontakty s Ruskem naopak zvýšil. V případě invaze amerických vojsk iránská armáda oznámila odměnu $30,000 za každého zabitého nebo zajatého amerického vojáka, oznámil velitel armády Hatami. Autojízda na podporu Ruska a proti nedávné návštěvě Zelenského se konala v Bělehradu. Akce skončila u budovy ruské ambasády, informuje korespondent agentury TAS. No, a to je všechno. Děkujeme, vyřídili jsme to, super. Máme tak akorát na písničku. A počkejte, já vám, to jsem vám chtěl pustit, já vám pustím až potom. Teď si pustíme jinou, protože to bych musel dlouho připravovat a to by se vám asi nelíbilo. Pojďme tady. Třeba.

0: Čo. No, teď bych vám pustil jeden zajímavý rozhovor. Myslím si, že v něm nalezneme spoustu zajímavé inspirace a srovnávacích postojů. Děkuju, poslala mi to Monička, takže díky za to a pojďme si ten rozhovor teďko dát.
1: Já vám přeji všem dobrý večer, vítejte opět na kanále Pod pokličkou a dnes, jak už jsem avizoval v pátek večer, nás navštívil hádejte kdo. Je to člověk, kterého nemusím dlouhosáhle představovat, všichni ho určitě dobře znáte. Je možné, že teď ho nepoznáte tak jako já, protože nemá na sobě pracovní úbor, je v civilu takzvaně, a tudíž může se stát, že někteří z vás ho podle obličeje nepoznají, ale je to nám všem známý pan Michal Guliáš. Je to český herec, dramatik, spisovatel, divadelní producent a mimo jiné také dabér, který od roku, například od roku 1982, pokud jsou mé informace správné, působí v divadle a postupně prošel řadou českých scén, včetně divadla Národního a městských divadel pražských. Takže přátelé, točil samozřejmě, spoustu z vás zná i reklamy a tak dále. Já už tímto bych svůj úvod zakončil a předám slovo právě člověku povolanému k tomu, aby vám o sobě něco řekl, pro ty z vás, kteří ještě neví třeba do detailů, a aby nás potom seznámil s tématem, o kterém určitě nám rád řekne spoustu zajímavých věcí, a to je současný stav naší kultury. Pane Guliáši, je to vaše.
2: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím, děkuji za pozvání, zdravím samozřejmě vaše diváky, posluchače. Já jsem opravdu dneska neformální lidé, kteří tedy sledují ten můj kanál a tu satirickou vznikající manufakturu, se kterou jsem začal minulý rok vlastně na podzim, tak ta se vyznačuje tím, že, jak jste správně podotkl, nosím pracovní oblek, to je většinou kravata, sako, vesta a košile. Někdy jsou to, respektive poslední tři měsíce, už do toho zasahují i některé divadelní a filmové kostýmy, protože ta satira začíná mít trošku jiný obrysy. Já pracuju na dramaturgii a na rozvoji, tak jak samozřejmě jsem slíbil hned na začátku, když mě diváci, posluchači a lidé, kteří už dneska jsou tak trošku jako spojeni s tím kanálem mým, tak jak jsem inzeroval, že na základě jejich příspěvků budu samozřejmě investovat do rozvoje. Tak já bych to, co jsem říkal předtím, než jsme začali točit, bych jenom chtěl diváky ujistit, že takhle normálně nežiju, že náš dům je poměrně uklizený a je v pohodě, ale z mé pracovny se skutečně stalo studio. Tam bych vám ještě ukázal, je tady i zelená plocha a všechny tyhle věci. Tady mám i audio studio, které tady už je leta letoucí, protože já načítám i knihy a dělám různé voiceovery a podobně. Mimo jiné také ten zakázaný seriál o fakultě, jestli jste to zaznamenali. Tak ten se taky dělal tady a při pátém dílu to rozhodnutím soudu před běžným opatřením bylo zakázáno, takže teď je to v trezoru. Takže to je taková zvláštní situace.
1: Jakou možná si vám to, přátelé, připomíná, pardon.
2: No, ano. Mě obveseluje status zakázaného a trezorového dokonce i herce, což je vlastně svým způsobem v jistém smyslu vyznamenání, protože děláte asi něco, co někomu hodně vadí a neděláte žádný zločin, ale děláte něco, co vadí někomu, kdo možná sám nemá ke zločinu tak daleko.
1: Ano.
2: Ne, tak, tak, tak. Ano, tak já budu pokračovat v tom, co jsem načal. No, takže tady vidíte za mnou trošku chaos. Ten chaos je způsoben tím, že já v podstatě neustále pracuju na nějakém satirickém textu, pak se to tady točí, doposprodukovává to zase jeden kolega, který se mnou na tom spolupracuje, pak mám ještě jednoho kolegu jako ideového, který mi občas dodává nějaké náměty, co bych jako mohl zpracovat a tak dále. Čímž bych vlastně rád taky řekl, že, nebo podotkl, nebo podtrhl, že nejsem spojen s umělou inteligencí, pokud jde o texty, myšlenky a interpretaci. Což ale zaplať Bůh diváci poznávají, proto možná ten zájem je o to větší a mě nesmírně samozřejmě těžší. No, takže tady se to všechno odbývá. Já chodím po zahradě a po vesnici, kde bydlím, chodím takhle oblečený, protože je to pohodlnější. Kdybych si tady štrádoval v obleku, tak myslím si, že bych k tomu zakázanému trezorovému herci dostal ještě přídomek blbec. A to bych nerad, takže oblek opravdu nosím jenom buď na společenské akce, a to musí být hodně významné společenské akce, anebo pracovně. No a vy jste říkal k té kultuře. No je to dnes veliké téma, já myslím, že je to velké téma především pro taky nového ministra kultury, který přišel do situace, která spíše vyvolává pocit nějakého bojiště, než kulturního prostředí. Ale já si myslím, že ono se to všechno nakonec sklidní, protože do toho samozřejmě zasahla ta mezinárodní situace, která pravda není značka ideál, ale jak to tak vypadá, bude v následujících měsících docházet k nějakému rozřešení a tím pádem i v té kultuře se začnou dít některé věci, které možná budou na jednu stranu vyvolávat určité emoce, ale zároveň ty emoce budou i rychle upadat, protože s tou mezinárodní situací přichází i situace ekonomická a ta se dotkne všech, včetně té umělecké sféry.
1: Tak, vy jste mi v pátek, když jsme spolu poprvé mluvili po telefonu, naznačil něco jednak o té vaší aktivitě tím, co vlastně děláte, jak jste se dostal na ten jako na pranýř, nebo jak to říct, v očích to součem jsme tak porovnávali ty režimy, že vlastně ve vašem vy vlastně zažíváte něco, co zažívali jakoby vaši předchůdci i z jiných oborů, teda v tom bývalém režimu. Jestli můžete jenom tak v krátkosti objasnit divákům, o čem to vlastně je, že ten současný, já nechci použít to slovo režim, ale je to bohužel tak, že vlastně se vracíme tam, kde, co zažili naši předkové v 50. v 70. letech minulého století za toho takzvaného socialismu. To máme vlastně tady zpátky, že kdokoliv si dovolí vůbec mít jiný názor, než jaký je oficiálně prostě dán tou vládnoucí nomenklaturou, tak je okamžitě prostě na seznamech nežádoucích nebo prostě jaké slovo použít osob. A vy jste to zažil sám na vlastní kůži, nebo zažíváte ještě snad?
2: No já jsem to zažil i za toho minulého režimu, aniž bych se toho jakýmkoliv způsobem, aniž bych byl, jako, aniž bych si to sám zapříčinil. Bylo to daný postoje mýho otce, se kterým já jsem se v té době neznal, takže mě nevzali na konzervatoř a já jsem musel pracovat v továrnách a přitom jsem třeba jezdil do zahraničí točit filmy. Hrál jsem v divadlech, ale nikde mě nechtěli vzít do angažmá, protože jsem neměl školu, ale vlastně na tu školu, když jsem dělal podruhé zkoušky na konzervatoř, tak bylo docela jasný, že mě přijmou. A pak přišel nějaký příkaz od nějakého soudruha z okresu, který si to přes cestičky svých stranických kolegů prostě prosadil, že já se na tu školu nesmím dostat. A aby potrestal mýho otce, se kterým, jak říkám, znovu jsem se v té době ještě neznal, protože já jsem svůj otce viděl vlastně až po 15 letech, ale v těch dvou letech si moc nepamatuju, takže vlastně v 17 letech jsem viděl otce poprvé a mezi tím se stala ta epizoda, že mě vlastně, takže já jsem neměl to privilegium tu školu vystudovat a všechno jsem si to musel vydobít sám. Naštěstí existovali teda lidi, který mi posléze pomohli. Ale bylo to postavení takzvaného eleva. Jo. To si už dneska málo kdo ví, co to je. Já jsem začínal, jsem měl rodinu, jsem se oženil poměrně brzo a měl jsem syna. A já jsem začínal s 900 korunami, s 900 korunami měsíčně, což v té době v skutku nebyly zas tak velké peníze, protože ten plat se pohyboval kolem, řekněme, 2400, 800 a jiné profese měly samozřejmě jinak, ale to byl takový průměr. 900 korun byla opravdu žebrota, takže my jsme se ženou hledali mnohdy týden před výplatou desníky. Tehdy existovala taková, když mě potom teda ti dobří lidé pomohli a já jsem se dostal do Příbramského divadla už do angažmá. Já jsem mezi tím hostoval na Vinohradech, hostoval jsem v Hradci Králové, hostoval jsem v divadle Jiřího Volkra, dneska je to divadlo Dlouhé. Tak když jsem se pak dostal do té Příbramy, tak pak se to teda začalo zlepšovat po nějaký době, takže jsem pak dostal, myslím, druhý rok, protože odešel ten starý ředitel, který to nějak nemohl vydejchat všechno a nechával mě na těch 900, tak ten nový ředitel mi dal 1300 a ten pro mě měl nějaký, jako, nějakou slabost, protože já jsem byl vždycky jako hodně, jak bych to řekl, no, takový hodně výrazný. Nenechával jsem si nikdy jako nic líbit a poměrně jsem významně a výrazně jako vždycky čněl v těch divadelních situacích, které tam byly. No a

0: divadle. No, já jsem hostoval za socialismu, jsem si zahostoval v Národním divadle, ve hře, na kterou mě nabrali vlastně tenkrát i do Příbramy. A pak jsem tam hostoval v jedné inscenaci Vlády Morávka, ale bylo takové hostování, byla to taková opravdu jako fenomenální čurda u Vladimíra Morávka. To bylo tak, že když jste dělal malou roli, tak jste ale nesleze z jeviště. On prostě takhle dělá ty inscenace. No a takže jsem hostoval v Národním divadle, byl jsem v angažmá v Rokoku, odtamtud jsem asi po 8 letech odešel a šel jsem k Františku Ringo Čechovi a to byla úplně jiný žánr. Takže já jsem si prošel v té Příbrami, když jsem byl, tak právě díky tomu, že jsem uvedl první divadelní hru, tak jsem začal vádět svoje hry a dokonce tam díky mně zrekonstruovali malé divadlo, které slouží dodnes. A já jsem tam tenkrát aspiroval jako jeden vůbec nejmladší člověk na uměleckého šéfa té malé scény. Já jsem chtěl, aby to byl vývozní artikl, aby jsme měli tady tu domácí scénu, která obhospodařuje samozřejmě ten region, kde to jezdila a to město, pro které to teda bylo určeno. A zároveň jsem chtěl udělat malý divadlo, který bude mít tu ambici, nebo mělo by tu ambici působit mezinárodně. Autorský divadlo. Bohužel to tenkrát neprošlo o dva hlasy dvou lidí, kteří nedorazili na to hlasování. Yes. Tak jinak bych možná tam jako vydržel v té Příbramě díl, jak jsem tam vydržel asi 8 nebo 9 let. Vydržel bych tam asi díl, protože bych se stal uměleckým šéfem té scény a asi bych neměl tu tendenci vracet se do Prahy a jít do Prahy. No, šel jsem do Rokoka, tam jsem uvedl potom taky jednu hru, no a pak už jsem vlastně po roce 2003 neměl pocit, že potřebuju strávit celý život v divadelní šatně, jako v angažmá, tak jsem se osamostatnil. Já celý život píšu a vždycky jsem byl opravdu aspoň třetinou spisovatel, jo, dramatik a nejsem prostě úplně čistokrevný herec s založením typu chci strávit život na jedné scéně. Já to obdivuju, je to úžasný a myslím si, že ty lidi, kteří tohle dokázali a dokážou, takže to je jako úctyhodný. Já jsem se s mnohýma legendama setkal při práci, nejen teda na divadle, ale i u filmu. A říkám, já to obdivuju, ale nedokážu. Já jsem poměrně v tomhletom trochu nomád.
1: Tak.
0: Když to.
1: Jasně. Já jsem chtěl, nebo vycházím z toho, co jsme se bavili jenom po telefonu, jestli můžete i divákům zprostředkovat třeba ten zlom, co se stalo, kdy najednou jste se stal i v tomto současném moderním, jakoby po listopadovém režimu nepohodlným a opět na seznamu zakázaných umělců, rodina tím trpí, děti nechtěli vzít na školu. Čím se to, co byl ten zlom v té vaší tvorbě?
0: No, dívejte, já vystupuju, řekněme, od roku 2014, což se datujou i ty věci na Ukrajině, ale to ani nemělo úplně ten největší. Tam spíš docházelo k té migraci a proti tomu já jsem se velice stavěl dost otevřeně. Pak jsem pochopil, že náš vstup do Evropské unie byla jedna obrovská chyba a bylo to právě v té době, tam už mi bylo jasno, že já jsem proto byl, samozřejmě, to se přiznávám veřejně, že jsem to tam taky hodil, že chci mít ten prostor, kde nebudu muset ukazovat, vytahovat pás, kde se bude moct platit mou měnou a budu za to mít nějakou měnu, která má pro ten prostor jako větší význam a tak dále. Jenže když jsem pochopil, o co vlastně kráčí, že je to budování nové říše, která má být prospěšná určitým průmyslovým kruhům a že je tu zaděláno na, nebo je tu zálusk na

0: na nějaký jakoby loupeživý konflikt, tak jsem si uvědomil, že skutečně Evropská unie není žádná hodná teta, ale že je to prostě zlá bestie, která nosí hezký šaty a lže nám, ale příšerně. Lže a okrádá nás a lidi to vůbec nevědí, protože samozřejmě do té ekonomiky a do politiky tolik nevidějí a nezajímají se o to. Ono, my jsme generace, bo já jsem generace, mě 60, já jsem generace, která se ještě učila hledat. Dneska je to stejně složitý jako tehdy, protože tehdy to bylo nedostupný, páč to bylo málo. Dneska je to dostupný, ale je toho strašně moc. Což je taky nevýhoda. Tehdy nevýhoda, dneska nevýhoda. Ale protože to nějak v těch genech máme, prostě se to v nás vypěstovalo, nebo pěstovali jsme to v sobě, tak to umíme i dneska. A já jsem se začal i politicky angažovat. Dneska jsem tedy místopředsedou hnutí Stačilo to jenom snad podtrhnu, aby bylo jasno, proč jsem to udělal, protože když už se do politiky montuju, no tak není to jenom tak, že bych měl stát někde opodál a házet takzvaně plechovky, rajčata, vajíčka a křičet vy hajzlové, vy svině, vy kreteň, ale prostě do toho vlezu a něco proto začnu dělat.
1: Tak.
0: A ta erudice, tu erudici politickou získáváte tím, že jste u zdroje, že to vidíte. Já nejsem příliš velký aparátčík, oni to vědí všichni u nás v hnutí, já neumím tyhle ty věci, já jsem tam spíš skutečně za takový určitý mediální, řekněme, odlesk, protože vím, jak s tím mám zacházet a jak přitáhnout pozornost. Takže jsem tohoto typu, ale samozřejmě ty politické témata a všechny ty věci sleduju a vnímám a vyjadřuju se k ním a samozřejmě na nich participuju tak, jak to v tom hnutí je celkem přirozené. Takže ale já jsem to zase vzal takovým jako velkým buzerem k tomu, na co vy jste se ptal. No, ten rozdíl mezi tím minulým režimem a současným režimem je v tom, že dnes máte skutečně k dispozici nástroje, se kterými, když se naučíte zacházet, tak máte lepší šanci zasáhnout určitý počet posluchačů, diváků, sledujících, zájemců, lidí, kterým to není lhostejné a zároveň, kteří se taky chtějí bavit, protože zábava, ona je zábava a zábava. A lidé, kteří sledují mě, tak samozřejmě vědí, že to je zábava, ale že to není prvoplánová zábava. Já nedělám prvoplánovou zábavu, umím ji samozřejmě velice dobře, protože celá léta jsem taky jezdil po letních akcích a tam většinou neděláte nic, co by mělo druhou, třetí, čtvrtou vrstu, ale jedete tam prostě po formě, tak aby se hlavně lidi pobavili. No tak já působím na tomhle, v téhle branži a na tomhle trhu od svých 11 let, takže si dovoluju tvrdit, že asi vím, jak to. A ve všech žánrech, jo, od klasického divadla až přes experimentální, autorský, až po ty zvláštní formy, až po to improvizovaný a lidový, tak já to všechno mám projítý a dovolím si tvrdit, že to jako ovládám docela dobře. Takže v tomhle smyslu tato doba je dobrá, je otevřená. Máte šanci se bránit proti tomu, co se děje, ale neubráníte se v momentě, kdy vystoupíte z toho stáda. To jsem udělal já. A to stádo vás okamžitě začne dupat po vás, zahánět vás a tak dále. No, to je, ale já jsem věděl, že to tak bude. Takže já z toho nějak zklamaný nejsem. Spíš mě překvapilo, že i lidi, na kterých jsem sázel, že přece jenom nejsou tak poškození morálně, možná i mentálně, takže se nakonec ukázalo, že i oni jsou nějakým způsobem takzvaně, když to řeknu lidově, štrejchnutý. Takže vlastně se stalo to nejlepší. Mně se otevřela kniha vědění o těch, se kterými jsem šel po celá desetiletí. Ať už obecně, anebo konkrétně. No a v tom minulém režimu, tam jste věděl, kdo po vás jde. Vždycky jste se to dozvěděl. Věděl jste, že to je někdo. A zase ten režim nebyl tak úplně takovej, protože mě tehdy pomáhali komunisti, abych se z toho dostal. Takže jako, a to byli lidi, kteří měli charakter a byli velice slušní a seriózní, já na ně nedám dopustit. Takže to bylo velice, jo, nikdy není nic černobílý v takové situaci.
1: Samozřejmě.
0: Černobílé působí, protože samozřejmě teď tady stojíme proti sobě jakoby dvě skupiny, ale ty dvě skupiny mají v sobě taky samozřejmě zase určitý jako skupiny, které jsou taky. Řekl bych, že teda ta druhá skupina, co stojí proti nám, je konzistentnější. Říkám to správně, nevím, jestli to říkám správně, protože oni jsou opravdu postižený tou propagandou natolik, že oni nechtějí vést dialog. A to je úplně ta nejstrašnější věc. Protože když začnete klást argumenty, proti kterým se mají postavit, tak někteří to jako dokážou, ale nedokážou to až do samotného konce, kdyby si lidi měli říct, hele, dobrý, jako nepřesvědčíme se, ale nebudeme po sobě střílet. Možná, že dojdeš k tomu, že mám pravdu, anebo já dojdu k tomu, že ty máš taky pravdu, že se částečně obohatíme. A to částeční obohacování tím diskurzem tu prostě neexistuje a je to už válečný stav a bohužel musím konstatovat, že ta druhá skupina má skutečně jako někde vnitřně zaděláno na to, aby nás jako opravdu likvidovala. V mém případě šlo o to, že oni mě se dohodli, lidi, se kterými jsem spolupracoval, potkával se, nikomu jsem z nich nikdy neublížil. Osobně jsem nikomu nikdy nic neudělal.
1: Tak.
0: Tak se semkli a jejich základním úkolem, který měli, aniž by si ho řekli, a samozřejmě, že to podporovali hajzlíci, já je nebudu jmenovat, zatím jsem furt ještě nikdy nikoho nemenoval. Tak ty se, i když oni se jmenují sami, protože si přečtete na X-ku, kdy tam prostě proti mně jedou lidi a říkají, jak to, že mu někdo dává práci, to se bude muset zařídit jinak a tak dále, já toho čeká nemůžu vyjít. A zjistíte, že to je poměrně renomovaný daber, no a že je to vlastně ve svým podstatě lidský ubožák. No a tahle lidská ubohost tam jako se semkne a to ten jediný úkol byl, nechte ho chcípnout hlady. A jde kopat ulici nebo jde prodávat do Lidlu. Nepovedlo se jim to, protože já nejsem jenom herec. Oni mají smůlu. Já jsem se z toho stáda oddělil právě proto, že uvažuju jinak a nebylo možné ty lidi přesvědčit. Takže nemůžete jít s lidma, který bečej, když vy si pískáte. Musíte si jít pískat sám a oni vás samozřejmě vyženou. Oni chtějí bečet, tak bečej. No, tak takhle ta situace se má. Já to jenom popisuju, protože tady je víc lidí, kteří to... Tady jsou totiž lidi, kteří jakože vypadají, že jsou na praníři, ale nejsou. Jo. Oni vypadají, ale furt je to mainstream. To skutečně být na praníři znamená jít do toho natvrdo, říkat pravdu. A proto jsem začal dělat satiru, to je další věc. Já jsem byl spoluzakladatelem deníku To, a tam jsem rozjížděl satiru, založil jsem tam Popcorn studio, ještě se dvouma lidma, tam jsme dělali a nadělali jsme tam kolem 60 videí, z čehož jsem byl ve dvou třetinách autorem A jsou to tvrdý věci, když se na to dneska podíváte, tak si lidi říkají, jak to, že vás nezavřeli. No prostě ona odvaha odrazuje v tomhle režimu. A to je výhoda toho režimu, že přece jenom, i když oni si lajsknou, tak tohle si nelajsknou, protože sáhnout na satirika, sáhnout na člověka, na kterého lidi sledují a baví se tím, to je nebezpečné. Takže oni to jako tolerujou a musí to tolerovat, protože tam by vzniklo nějaký revoluční hnutí na vsi, nebo jak bych to řekl.
1: Tak. Jo, já jsem rád, že jste trošku tam se i rozpovídal o té historii vaší, protože na tom Facebooku, kde vás všichni sledují hlavně, a to, ono to se to překlápí i do YouTube, že máte ty kanály na obou médiích, ano. Tak vy už tam jedete čistě ty pořady, takže o vaší historii, jakoby, proč to vzniklo, jak, teď co, jakou máte zkušenost s těmi režimy oběma, že vám zakázali vstup na vysokou školu, pak jste mi říkal, že dokonce teď vašim dětem zakázali vstup na vysokou školu, protože zase
0: se opakuje. Jako... Je to neprokazatelný a je to evidentní, ale no. Protože prostě samozřejmě jako, víte, to je právě ten problém, že když se mění režimy, tak se nemění ten lidský charakter. Hajzlíci vždycky zůstanou hajzlíci a vždycky si najdou nějaký způsob, jak se spojit proti někomu, kdo jim prostě nesedí. Jo, tak to prostě je. Ale já si jako nestěžuju, mě to vlastně velice osvobodilo. To je já si rozsvítím, aby na mě bylo vidět. Já jsem vlastně šťastný, protože já jsem dosáhl teďka největší svobody možný, jaká je. Já jsem se oddělil od všech producentů, produkcí, agentur, režisérů a všeho. A já jsem si sám sobě a jsem si přímo s tím divákem, s tím objednatelem. A paradoxně musím říct, a jsem za to nesmírně rád, a jenom to dokazuje, že ta společnost je zdravá, ona není nemocná. Ona je jenom, dostala chřipku nějakou a z toho se, myslím, jako vypotí. Bude to chvíli, jak s chřipkou, bude bolet hlava,
1: bude to chvíli trvat,
0: ale našli se lidi, kteří najednou řekli, já vás chci podpořit, já chci tohle, já vám chci pomoct a tak dále. Jo, a nejsou to bezvýznamní lidi, což je naprosto uchvatný, já se to nesmírně vážím a říkám, že já se omlouvám, jo, nechci z toho dělat nějakou, ale já jsem věřící člověk, Pán Bůh nakonec vždycky vás nechá samozřejmě vyválet v kdečem, ale když máte to čistý srdce a tu čistou myšlenku, tu představu, tak on nakonec, jako, on vás nezvedne to, kde, jestli někdo čeká, že někdo, jakože Pán Bůh takhle vezme za ruku, řeknu tak, to opráší vás, to takhle ne. Ale dá vám směr, kudy máte jít, abyste se tam, nebo proplazit se, kde se už můžete postavit a můžete se sám, jako, a tohle se stalo prostě, takhle to je. A já se za to nesmírně vděčný, jo, a tím pádem chci říct, že já jsem ztrácel víru v lidi. Jo, proto jsem si říkal, tak tady už je zkaženost jako na nejvyšší míru. A já jí na základě téhle své nové existence zase tu víru v lidi získávám. Ale daleko jiným úhlem pohledu, protože dřív jsem se na to díval, nevím, jak bych to pojmenoval, ale dnes se na to dívám tak, že na základě té zkušenosti vidím, kudy prochází dobro a že dobro někdy neprochází úplně tak, jak si to představujeme, ale nakonec se někde vždycky objeví. A takhle já mám teď víru v lidi a myslím si, že většina lidí vlastně nejsou špatní, ale prostě to mají někteří hodně blbě hozený někam a a zabloudili. A já jim jenom přeju, aby ten Pán Bůh jim tam taky namaloval tu šipku turistickou. Jako, jo.
1: Ano.
0: Tak se omlouvám, že to takhle široce rostlo. Já samozřejmě bych chtěl mluvit taky hlavně o té kultuře, jaká byla v minulosti, jaká je teď a co se vlastně jako stalo, děje a co nás čeká. Ale je to tak strašně složitý, že vlastně na to ty minuty moc nám úplně jako nezbývají. Takže já můžu to jako zatím zabalit do nějakého obecnějšího rázu nebo do obecnějšího obalu. Ale rozhodně to nemůžu příliš konkretizovat, protože o těch věcech se musí mluvit detailně. Ta minulá kultura měla základy v tom našem národním cítění a samozřejmě do toho velice vstupovala ideologie. Ale, a ta ideologie byla ale potom už tak blbá, že lidi to poznali. Takže to dobrý. Jako já třeba řeknu, okres na severu, Jaroslav Dítl, to je pro mě seriálový Shakespeare, který by to mohl vyučovat i na západě. Jo?
1: Ano.
0: Tak Jaroslav Dítl napsal mnoho skvělých seriálů, neznám žádný, který by za to nestál. A znáte seriál Okres na severu. A já se, představte si, že to dávají a mám čas, tak já se na to fakt znovu a znovu dívám. Zaprvé kvůli těm hercům, se kterýma jsem se z nich, s mnohýma jsem se potkal, jako mladý kluk při práci, anebo třeba jenom v klubu divadelním. A tak to je jeden důvod. A druhý důvod je ta atmosféra. Já tu ideologii si z toho dokážu odpreparovat, uvědomím si, jaká byla doba, o co šlo, ale zároveň, protože jsem to prožil, tak si v dnešní situaci říkám, sakra, ale to bylo tak odvážný. On měl opravdu docela dobrou pozici a někdo to podporoval, protože tam jsou i velmi odvážné myšlenky. My jsme je v té době možná tolik necítili, my jsme šli s tím dějem, bylo to tak, že Jaroslav Dítl má taky ty první až čtvrtou vrstvu a já dneska ty vrstvy tam cítím. Je to pryč, protože ta doba je někde jinde, ale ta kvalita tam prostě je. A není to jenom vzpomínka, že já jsem byl mladý nebo že jsme byli mladí. Je tam fakt ta kvalita. Dneska ta tvorba je podmíněná ziskem. A to v ohledu toho, kdo zadává to dílo, tak i těch, kdo ho provádějí. A ten zisk je první věc, která to ovlivňuje. A bohužel my nejsme Amerika, která má úplně jiný systém na to, která to jako dokázala zpracovat. My na to nemáme zaprvé podmínky a ani nejsme tak dlouho v situaci a teď jsme se dostali spíše do průšvihu, než do čeho, do nějakého jakoby vzkvétání české mediální kultury, když to třeba vyloženě postavím tady na těch médiích. A je tam hrozně vidět, jak je to blbý a špatný. A je to opravdu, některé věci jsou vyloženě krmivo, který snad ani blbá slepice nesezobne, že urážím slepice. A některé věci prostě mají takovou tendenční, je to jako má to hezkou kameru, má to dobrý střih, všechno tam funguje, ale vidíte, že tam není to, na co, když se podívám na okrese na severu, tam je ta druhá, ten druhý, třetí, čtvrtá vrstva. Já to prostě vnímám nejen jako herec, ale já to vnímám především tak jako autor. A tady je veliký rozdíl. Myslím si, že my na tom nejsme špatně. Já myslím, že máme dobrý herce. Jo, je to paradoxní, oni stojí dneska proti mně, nadávají mi do všeho možného, ale to je jejich problém. Já chci být objektivní a chci to říct, tak já si myslím, že ty lidi jsou schopní naplnit tu ideu, ne ideologii, aby jsme to nezaměňovali, tu ideu, se kterou pracovali ty lidi právě v tom minulém režimu. I když na ně tlačila ideologie, ale oni tam dávali tu ideu toho pobavení, sdělení, toho podprahového vnímání, všech těch věcí, které tam byly. Zaprvé to teda byly jiné osobnosti a taky prožili úplně jiný záležitosti. Já myslím, že dneska ta generace je vlastně spíš vypiplaná právě těma penězma a takovejma jako věcma, který ten Západ přitáhnul sem, a vůbec to není špatný, jenom se v tom lidem je v tom tak dobře, těm, který jsou v tom oboru, že převažuje spíš ten pocit z toho, že je jim dobře, než ten výsledek. Ale pozor, jako máme tady samozřejmě věci, které jsou dobrý, nicméně tak jako tu Ameriku zachvátil ten bláznivý progresivismus, kdy každý herec vyleze na jeviště s Oscarem a hned musí hlásat nějakou politickou srágoru, že by se z toho člověk fakt jako opupínkoval. Já řadu z nich nesnáším, protože jsou blbí, fakt jsou blbí. A nejsou to neinformovaní lidi, nejsou to lidi, kteří nemají kontakty, kteří nemají jako... Ty lidi mají šanci vidět spoustu věcí, ale přesto se chovají jak idioti. No protože ty prachy těch, kteří do toho progresivismu investují, protože vědí, proč to dělají, jsou víc než to, že jsem věren tomu, že nejenže bavím, to je první věc, já musím bavit. Bavím komedií, bavím tragédií, bavím operou, operetou, bavím žánrem, ale zároveň samozřejmě nesu nějakou myšlenku, nějaké poselství, ale oni si prostě šahli pro to nejlepší poselství, protože to je dobře zaplacené. A vypadá jako idioti a totálně to zdegradovat. A u nás jsou to blbci na druhou, protože oni nemají z toho ty peníze. Ty jejich výhody jsou směšní oproti těm výhodám těch amerických celebrit světových. No, takže tam to aspoň chápu, jako, jo? Že to nejsou takový blbci, ale jsou to prostě biznismeni a chtějí ty prachy a ty finanční prostředky, ty zdroje. A tady je chtějí taky, ale dostávají jenom zametenost podlahy, nic víc. No. A některý tomu dokonce věřej a to už je potom jako věc diagnózy. A bohužel je to poměrně rozšířená diagnóza a poměrně se jako usídlila v hlavách a ovlivňuje charaktery těch lidí. Jo, nebo ty charaktery ovlivňují ještě tu diagnózu, prostě se to tak vzájemně ovlivňuje a vznikají z toho opravdu jako podivný existence, u kterých si klepete na hlavu. A já řadu z nich znám osobně z dob, kdy byly normální a najednou jsou z nich prostě debilové. No. Tak co vám k tomu mám jinýho říct? Já to pomenovávám tak, jak to je. Oni si to o sobě nemyslej, ale jestli se dostanou do situace, kdy bude jim dáno, aby se jim vyčistil ten prostor v tom mozku a oni prohlédnou, tak pak se budou drbat hlavou a budou si říkat, proboha, co jsem to prováděl. Jo. Někteří to budou chtít zapomenout a tak dále, někteří budou převlékat kabáty a budou dělat, jako že to nebylo, no, to známe tyhle ty situace. Ale prostě tak to je, no. A tenhle obor je takovej, že jsou lidi závislí na práci. Tam ten jeden právě říkal, jako, jak to, že mu někdo dává práci, no mě nikdo nedává práci, já si dávám práci sám.
1: Sám.
0: Já jsem se chtěl dopracovat k tomu, že si tu práci dávám sám. Já totiž můžu potom tohle ukazovat.
1: Ano.
0: Víte co?
1: Stav prostě.
0: A to je, já, mě jsou úplně, ale úplně takhle volný, jak tohle tričko. Je mi čím dál méně volnější, protože jsem teď hrozně přibral, to budu muset schodit. Od září přijde drsnej režim, který na sebe musím nasadit, 20 kg musím dát dolů. Ale takhle dobře se mám, jenom abyste věděli, že nechci pohlady, takhle dobře se mám, že jsem 20 kg. A to nemusím žrát žádný prášky, nic takového. Jako, aby si mi někdo myslím, že třeba z deprese jim nějaký hruzy, ne, vůbec. Ale já vám něco řeknu. Umělec musí cítit svobodu. A když ji necítí, tak zapomíná pravdu, pro kterou tady je. A já si myslím, že být svobodný je to nejlepší i s tím rizikem, že nebudete mít třeba co do huby. Ale budete mít tu svobodu. Hladová svoboda je pořád lepší než sytá nesvoboda. To si pamatujte. Pro umělce to tak je. To vám řekne každej, kdo ví, co je to být obdařen Bohem schopností psát, malovat, skládat hudbu, dělat věci. Vincent van Gogh a Gauguin a já nevím kdo, to byli lidi, kteří prostě museli být a žili v podstatě na pomezí poměrně a podívejte se, kde jsou dneska jejich díla. Jo. Řada dramatiků, François Villon byl kněz, který ho vyobcovali, pak ho nakonec popravili, zkrátka a žil prapodivným způsobem, takových byly spousta a jsou po nich ty záznamy a to je to, co se dochovalo, spousta se taky nedochovalo, ale tam je ta velká pravda, tam vidíte tu pravdu, tam ji cítíte a neskoumáte, jestli žil v paláci a chodil na zlaté záchody, ale zkoumáte obsah toho jeho díla. To je to, co vám má sdělit něco, co vás má potěšit, povznést, dodat tu nadstavbu lidské duši, protože, a to už je zase, na to bychom se dostali strašně daleko, až k filozofickým jako věcem, proč jsme tady a tak dále, a tak dále. A už to má jako duchovní ráz a podobně. Já jsem se, abych to poslal na zem, já jsem se začal zabývat satirou proto, že vím, že nejvíc tady satira působí v tom mezi obyčejnými lidmi. Oni vytváří satiru. Je to ta lidová líheň té satiry. Ta je někdy báječná, opravdu já se velmi bavím. Někdy je to nevkusný, ale já to na to neplivu, protože ne každý má tu schopnost ty věci vytvořit, pomenovat, ale jsou to pokusy. Tak já jsem si říkal, ale to profesionální, co tady držel Šimek Grossman, co tady drželi, já mě teď ty jména vypadávají z hlavy, ale...
1: Těch dvojic bylo víc, no.
0: Slávek Šimek to dělal v 90. letech a dneska se vidí. To, co dělali sklepáci, ze kterých jsou dneska mrzáci, jako ideoví a mentální mrzáci, tak to, co dělali v 90. letech, ta česká soda, my jsme to dělali právě v tom popcornu, potom jsme na to jako navazovali, jsme na to nenavazovali, my jsme dělali svoje, pro mě svatý grál je, jsou Monty Pythoni a jistě, pane ministře, to jsou dvě věci.
1: To je klasika.
0: Ještě malá Velká Británie, to jsou tři věci, ale jako Monty Pythoni jsou číslo jedna, to bylo otevření nového prostoru. A já jsem si říkal, no tak já k tomu černému humoru a ke všem těm věcem stejně, inklinuji, měl jsem to vždycky ve svých divadelních hrách, líbilo se mi to i na jevišti, já v posledních 15 letech hraju hodně improvizovaně, jo. Já si napíšu divadelní hru a pak ji hraju podle sebe. Jo, a někdy dokonce se stane, že ji nenapíšu, až to nestihnu a vymyslím ji na tom jevišti a pak ji jako modifikuju. A to je to největší dobrodružství. A já vlastně se si řekl, tak když to tady nikdo tak jako pořádně nedělá, vidím toho Petra Jablonského, ale to je taky, jako on to dělá, ale dělá to konformně, protože samozřejmě nechce přijít o práci a já ho chápu. Úplně ho chápu a vůbec mu to nezazlívám. To, co dělá, dělá dobře, jo, ale není to ta satyra, pro kterou jsem se rozhodl já. Moje satyra kope do kotníků a fakt je štve. Fakt je štve. A to je hrozně důležité. A baví ty lidi. A dává jim naději. Jo? To je můj úkol. Dávat lidem naději. Dávat jim pocit, že v tom nejsou sami. A že tady je nějaký magor, který jde vepředu a říká, nebojte se, pojďte. Jako to je jedno, že po nás střílej. No tak dobře, tak to je v pohodě. Tohle je úkolem tý tvrdý, drsný satiry, která si nebere servítky. Ono je to rozdělený do, už se starý antiky, je to rozdělený do kategorií. Právě ten Petr dělá tu horátřevskou takovou satiru, tu takovou hodnou. Já spíš dělám opravdu tu drsně politickou, která si nebere vůbec žádný servítky. A snažím se to dělat, jak říkám, mnohovrstevnatě, protože vím, že to sledují lidi, kteří nemají zájem zkoumat čtvrtou jako
1: úroveň,
0: vrstvu, jo. Ale že to sledují i ty lidi, kteří chtějí tu čtvrtou vrstvu. Tak proto je možná ta přízeň těch lidí taková. A mě to nesmírně těší. Já musím říct, že mě to těší, protože proto to člověk taky dělá. Jo. A takže to má tu zpětnou vazbu a o to rychlejc jako běžím a o to víc zvu, pojďte na ně, budeme je. Prostě to je jedno, že nás sestřelej, tak se zase zvedneme a poběžíme bez nohou a bez rukou. Víte, jak je to v těch Monty Pythonech život Briana, jak mu seká ruce, no jo, tam poskakuje. To je v tom je ta podstata tý skutečný satry a toho boje. Satyra je zbraň, je to nebezpečná zbraň. Oni to vědí. A oni se proti ní nemůžou bránit jinak, než že jí zakážou, začnou jí pronásledovat. To je to nejhorší, co můžou udělat. V momentě, kdy jí začnou pronásledovat, zakážou jí, tak vytvářejí hrdiny a vytvářejí a skutečně oni sami formují lidový odpor. Takže já jsem si tohle toho vědomý a proto to dělám, protože je to, já se neumím prát, střílet umím, ale už je mi 60, takže musím mít ty brejle, jinak mohu zastřelit někoho jiného. Já si dělám srandu samozřejmě, ale tohle je moje zbraň a tím já jsem se rozhodl pálit proti nepříteli. Nepřátelé jsou progresivní pseudoliberálové dneska, zcela jednoznačně. Celosvětově, celoevropsky úplně nejvíc a v České republice jsou to ti, kteří dneska stojí na straně toho podivného člověka, který ho stvořil marketing. No, na Hradě tam.
1: Já, ano. To je, jak oblbnout národ prostě marketingovým produktem. Nemusíme chodit do Ameriky, stačí, když se podíváme u nás, co tam sedí.
0: Ano.
1: Takže...
0: Takže obecně jenom tak jako z toho obecního hlediska jsem tak jako nastínil, jak to asi zhruba je, ale dá se o těch věcech mluvit hodiny a hodiny a dá se tam najít spousta jako zajímavých věcí. Je taky dobrý, když se lidi ptají, pokládají otázky, protože věřím, že lidi spoustu věcí zajímá, oni to nevědí a člověka vždycky, podívejte se, tady by letěl mor. Z nějakého kostýmu, no to je hrůza.
1: Máte tam vosu nějakou, jo?
0: No je mola, tady mám z kostýmu, představte si to. No já, prostě kostýmy, to je, musím ho, no vidíte.
1: A teď tam fyzicky zápasíte s něčím, jo? Ano, přítelé, kamarádky, to mám taky strašně rád, no. Myslím, že ty jsou nejlepší.
0: Já to tady musím vystříknout, já musím vystříknout ten kostým. Tady nějakým kabátu možná se to usídlilo. Nedá se nic dělat. To se stává i v divadlech. Tohle.
1: Ano.
0: Zažil jsem to 100krát.
1: Tak. No, pane Guliáši, to bylo vynikající teda. Já myslím, že pro dnešek už to tak si myslím, bylo tak akorát, že bychom si zase mohli nechat nějaké náboje, nějaké zásobníky na další setkání. Co vy na to? Pokud určitě. Budete samozřejmě souhlasit.
0: Nechci lidi nudit, poučovat a mentorovat tady nějakýma věcma. Jo. To samozřejmě uvidíte sám na reakcích lidí, jestli je to zajímá dostatečně, nebo jestli si říkají, no tak on je vážně šouklej, tak jak dělá ty satiry.
1: Teď to vaše předevší video.
0: Pardon, že vám skáču řeči, ale já jsem dělal tu satiru na ten Prague Pride. Nevím, jestli jste to viděli. No, rozumíte, já jsem to mohl udělat v růžovém obleku s růžovejma, ale já se jako nechtěl dotknout těch gejů, který žijou a nikoho neprovokují, jsou to slušní lidi, já jich znám mraky a jsou to fakt fajn lidi, žádný problém s nimi nikdy. Já jsem se chtěl dotknout těch ideologických debilů, který to prostě tady propagujou a vyrábějí tady úplně zbytečný konflikt. No a nemůžete to udělat jinak, než že se navliknete do šatů, který jsou fakt prostě úzký, takže moje v současné době tlustý tělo prostě vykreslej a dáte si na sebe věci, které z vás udělají prostě kreaturu. Tam lidi psali, fuj, to je hnusný, ježiš, to je hnusný klap a podobně. No ale to je ta podstata té satiry. Já jsem nechtěl. Jo, když se podíváte na malou Velkou Británii, tak ty kuci tam měli neuvěřitelné kostýmy. Když tam dělali co a chodili tam nahatý a teď to byly samozřejmě, to jsou všechno věci, které jsou z nějakého materiálu a ono to vypadá jako živý. A byli hnusný, neměli ty
1: špeky tam.
0: Ty záhyby tam a podobně. No je to prostě satira, si nesmí brát servítky. Jakmile si bere servítky, je to vždycky takový slabý odvar.
1: Tak.
0: Prostě, jako byste dělal čaj a položil ho vedle té horké vody, ale nenamočil.
1: No, něco takového, ano. Přesně.
0: Takže nechtěl jsem se rozpovídat. Je to hrozně, já jsem vás upozorňoval. Když mi dáte slovo, já jsem mě ukecnul.
1: Pořádku. Já jsem rád, že jste si na nás udělal čas, že jsme dnes mohli probrat takováhle témata až posud. A já bych doporučil, jestli bychom další střelný prach a další náboje, které máte v zásobníku na podobná a jiná témata, jsme si třeba nechali na příští kolo. Co vy na to?
0: Určitě bezesporu dohodneme se a jak budete mít chuť náladu a uvidíte, jaká byla odezva vašich diváků. Tak.
1: A co na to naši diváci, ano.
0: Ano.
1: Oni vás všichni znají, takže to bude, si myslím, velice naopak zase z jiného soudku, protože lidé vás znají jenom z toho Facebooku, z toho vašeho kanálu, jako satirika, který si dělá opravdu legraci ze všech událostí, které se tu dějí, ale takhle v civilu si myslím, že vás moc lidi neznají, nemají šanci vás potkat. My jsme vás potkali 9. května na Staromáku na tom pódiu, jak jste četl ty dopisy Benešovi, ne dekrety, že jo, ale ty dva.
0: Ano.
1: A to bylo jako, to pro nás byl úplně neuvěřitelný zážitek, ještě když tam vypadl ten mikrofon, tak to jsme úplně, říkám, to mě by tam hlas chcípnul a ten člověk tam přezve to náměstí bez mikrofonu.
0: Jo, to je, já jsem se vyznačoval v posledních 25 letech, když jsem dělal dubbing, tak ten hlas si jako zvykl na to být takový sonorní a to, ale já jsem jinak měl takzvaně, jak se říkávávalo, ještě před 200 lety měl jsem vyvinutý orgán tak, že jsem přezval kohokoliv. Já jsem nikdy nepotřeboval mikrofony, nic takového, takže já jsem opravdu byl neuvěřitelně vyvinutý. Takže pro mě to byla výzva vzpomenout si, přesto si myslím, že už mám tak jako právě o třetinu zlenivělej ten hlas, protože dřív bych to dával tak, že by ty tabulky, mě to vždycky bavilo, jo. V době, kdy jsme ještě hrávali Richarda III. Na výstavišti, což byl nějaký rok 2002, 2003, já nevím, tak nějak, tak tam hrály všude ty věci a já jsem to přezvával úplně v pohodě, jo, protože jo. Okolo hrála fontána, tam hráli prostě kolotočáři a tak, a tam stál ten Globe, který pak teda oni podpálili, ono se nesmí říkat, že to podpálili, ono to prej jako chytilo samo. jako u spousty jiných věcí, když se dá říci, že se to stalo jakože samo. No, bohužel, Globe byla nádherná věc, to byl počin, který já jsem tam ty dva roky hrál a to bylo něco neuvěřitelného. Je strašná škoda pro českou kulturu, že to divadlo vzplálo a je ještě strašnější škoda, že to někdo sakra nepostavil někde jinde, že nevzali ty prachy. Možná pošlu nějaký vzkaz po lidech snad, po kterých budu moc, ať ten klempíř někde vykutá peníze, nebo ať se najdou donátoři a postaví to někde. Protože to je tak úžasná záležitost. Já vím, že to není jako český, že Globe, ale je to famózní, je to fantastický. A dají se tam dělat neuvěřitelné věci. Jste v podstatě divadla. Jako jo. Bylo to nádherný. Škoda, že to chytlo. No.
1: Co se dá dělat, no? Třeba se to časem zlepší. Nicméně já vám definitivně chci poděkovat za váš čas, za vaši neskutečnou prostě energii a tu neuvěřitelnou prostě tu pozitivní náladu a vizi, kterou do toho dáváte a tu naději, kterou dáváte národu. Tak. Ať už teda ve svých projevech v těch satirických, anebo vlastně i dneska, že není všechno tak zlé, jak to na první pohled vypadá. Za to vám moc děkuju a doufám, že se spolu na základě zase nějaké předchozí dohody, jak budete mít víc čas a tak dál, že se spolu zase potkáme a že opět diváky obohatíme o další vaše věmy a vaše postřehy a poznatky z toho, co se kolem nás děje, protože to člověk, co má jiného dělat, než se těm věcem smát, jo, to je co jiného, jako mám tady brečet, že se tam někde střílí, jako co já s tím mám tady dělat, no, tak to bych se z toho musel zbláznit, jo. Ještě když víme, že ten svět neovládají politici, ale ještě někdo úplně jiný a mají nějaký cíl a to vaše video o těch našich budoucích, nebo doufám, že to nebude u nás, že to bude na území maximálně tak na západě u nás, ale to je takový plán, o tom bychom si tady mohli bavit hodiny. Takže vám definitivně moc děkuji a přátelé, příště se budeme těšit opět na viděnou na kanále Pod pokličkou. Tímto vás všechny zdravím a jak já s oblibou říkám a říká to i John Spartan a Lenina Huxleyová, buďte dobří. Naschledanou.
0: Naschledanou, děkuji za pozornost. Mějte se krásně.
2: Tak já jsem si tohleto dovolil tady pustit z jednou prosté důvodu, protože tam je spousta zajímavých námětů, informací a hlavně jsem rád, že ten návrat nebo to komentování té minulé doby hezky pojmenoval pan Guliáš Michal. Že to není takový, někdo mi tady napsal, že tady vzdychám po staré době. Je to ohlédnutí se za kvalitou. Nejenom, že byla vyšší kvalita života, protože lidé nebyli tak stádovatí a stádně jaksi oblbovaní. Byl tam ten stádní efekt tak velký, přestože se vykládalo Bůh ví, jak není ohromný, ale byla ta doba prostě jiná. Byla ta doba jiná i v té kultuře, tak jak to tady pojmenovává Dietla, kritizovali za to, že psal na zakázku, jak mu ho soudruzi požádali. Ano, on měl napsat seriál z nějakého prostředí, protože bylo potřeba to prostředí nějak zprůhlednit a dejme tomu učinit ho zajímavějším pro tu veřejnost, čili nějak ho zviditelnit a zpropagovat, aby chtěli být lidé lékařema a sestřičkama, tak nemocnice na kraji města, ale přesně jak on to pojmenovává, tam bylo spousta a spousta věcí, ať to byl Zeman, ať to byl okres na severu, ať to byly jiný, prostě tam v těch seriálech, a to nemluvím jenom o Dítlovi, byli i jiní, oni tam dokázali pasírovat mnoho informací o té době. Kdo chtěl, tak tam najde. Jo. Mělo to rozdělit, nebylo to placatý jako dneska, prostě dneska standardní příběh a nic zatím není jakoby vzadu. Je to prostě pekařství, kde se pečou housky a kavárna, kde se to prodává a tak dále. A jsou to takové zápletky plitký, ale je to prostě no, slabý odvar. Fakt, jako když ten čaj dáte vedle hrnku s tou vodou. Takže nic moc. A ať si každý o tom říká, co chce. Není to prostě vzdychání po staré době. Je to prostě o něčem, co má, jak se říká, co má koule. No. Nevím, jestli vás to bude zajímat. Peklo na lodi USS Abraham Lincoln. Námořníci jsou zoufalí, pokusili se i zabít. Zhruba 5000 námořníků, je to z 13. jo, tohoto měsíce. Zhruba 5000 námořníků musí na palubě americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln snášet nedostatek jídla i vody. Omezenou poštovní službu, znemožňující pravidelný kontakt s rodinami a dlouhé pracovní dny s minimem volna. Plavidlo je nasazené na moři na Blízkém východě. Už asi 9 měsíců, z toho 250 dní plulo v kuse bez zakotvení v přístavu. Rekordní doba mise vznikla v důsledku války USA s Íránem. Uniká vám moč, jsou nějaký reklamní ty. Morálka a psychický stav vojáků se podle Navy Time zhoršuje. Někteří se pokusili o sebevraždu, jiní se snažili skočit přes palubu. Manžel má strach, že ho propustí bez poct, jen proto, že se cítí vyhořelý. Je jeho kariéra zničená, sdělila Annabel Lomaová, žena námořníka, který se pokusil skočit. Podle deníku Star Strips se minulý týden asi 200 rodinných příslušníků, jejichž blízcí slouží na lodi USS Abraham Lincoln, účastnilo virtuálního setkání. Mnoho z nich vyjádřilo obavy o duševní zdraví a bezpečnost posádky. Rodiny se obávají o duševní zdraví námořníků na lodi USS Abraham Lincoln. Play. Manžel mi napsal SMS, že doufá, že se zítra už neprobudí. Řekla pro Stars and Strips jedna z manželek. Další lidé potvrdili úvahy i pokusy jiných členů posádky skočit do vody. Plesněvé sprchy a zkažené jídlo. Velení kritiku odmítá, mise USS Abraham Lincoln na Blízkém východě měla původně skončit letos v květnu, ale prodloužila se bez upřesnění nového konce. Posádka je na moři už od konce listopadu loňského roku. Podle MS News přitom loď kotvila na pevnině pouze dvakrát, a to v prosinci na Guamu a v červenci v Ománu. Správně by ale měla stavět v přístavu každých 30 až 45 dní, aby umožnila námořníkům odpočinek, doplnění zásob a údržbu plavidla. Už v dubnu se ohledně otřesených podmínek na palubě letadlové lodi strhla vlna kritiky. Na internetu se totiž objevily fotografie nekvalitního přídělového jídla. Námořníci si také stěžovali na nedostatek vody, plíseň ve sprchách a rozbité pračky. Ministr obrany Pat Hegseth ale podle The Guardian zprávy odmítl jako falešné informace. Zatímco rodiny vojáků i demokratičtí kongresmeni bíjí na poplach, americké námořnictvo se ke konkrétním případům odmítá vyjádřit. Jeho zástupci pouze obecně sdělili, že nezaznamenali nárůst hlášených sebevražených myšlenek ani pokusu o sebevraždu na palubě lodi. Námořnictvo i americký minister obrany Hexet minulé informace o nedostatku jídla na lodi popřeli. Posádka má k dispozici psychologii, kaplany a zdravotníky. Válka sice narušila tradiční zásobovací uzly, ale podle aktuálních zpráv z lodi je nepřetržitý přístup k čisté vodě, funkční klimatizaci i zdravé stravě, řekl velitel námořních sil Joseph Cahill. Prokleté americké námořnictvo. Není to poprvé v letošním roce, co se objevují zprávy o nevhodné situaci na letadlové lodi. Letos v únoru se vyskytly informace, že největší americké válečné plavidlo USS Gerald R. Ford plulo na mořích 8 měsíců, přičemž se posádka musela potýkat s nefunkčními toaletami. Loď nejprve podporovala v Karibiku americký tlak na Venezuelu, který vyvrcholil zajetím tehdejšího autoritářského lídra země Nicolase Madura. Na konci ledna pak námořníci podle The Wall Street Journal dostali rozkaz vyplout na Blízký východ. Britský deník The Daily Telegraph poukázal, že od dob války ve Vietnamu byla nepřetržitě na moři z amerických plavidel zatím nejdéle právě USS Abraham Lincoln, a to 9,5 měsíce v období pandemie covidu. Nyní může vlastní rekord překonat. O čem to vypovídá? Prostě jednak. To jsou, jak bych to popsal, v době, kdy může jako letadlová loď, prostě tam může přistát 15 vrtulníků najednou, který přivezou nefunkční pračky nebo odplísňovač záchodů, já bych řekl, že to spíš všecko odpovídá tomu stavu té morálky a psychiky těch mariňáků, jo. Prostě jsou zhejčkaní, oni by chtěli jako vést válku, ale chtěli by odpočívat. Ať se podívají na ty válečné filmy, jestli tam někdo měl možnosti odpočinout, jak potřeboval, a oni chodí do práce válčit. To je prostě problém žoldáků. Tohle to nikdy neuslyšíte od Rusa, který někde slouží, protože za Rus by si tu pračku opravil buď sám, nebo by ji vyhodil a pravil by si ručně. Rus by si s nějakýma toaletama nebo plesnýma koupelnama rychle poradil. A Rus ví, proč se děje to, co se děje. Proč tam slouží. Ta demoralizovaná posádka, to je výsledek vůbec stavu té společnosti. Jo. Když se kouknete na meš, tak tam to taky vidíte, prostě ta válka v té Koreji, oni tam, kolik tam toho nareptají a jak to tam nefunguje, tam se rozkrádá, prostě neustále nefunguje zásobování, posílají tam úplně nesmyslné věci. Protože to všecko dělají lidé najati do práce a to jsou v podstatě žoldáci. I ty, no a pochopitelně ty důstojníci, kteří se starají o provianty, kradou jak straky, všichni tam šmelej, protože prachy. To je obrovská slabina těch rádoby vojáků žoldnéřů. Teď ještě pak existuje hranice, do které jsou ochotní nasazovat ty životy a pak už nejsou. Dokud budou vidět, že mají převahu a všichni zválcují, no tak jsou hrdinové a jsou to mariňáci. Ve chvíli, kdy se mají poprat s osudem, tak jim to mariňáctví se nějak začne zajídat. Jo. Já jsem sledoval, v televizi běžel nějaký film ohledně druhé světové války, oni tam kritizovali tu ekonomiku, jo, Stalinovu, a že Stalin si dovolil převést tu ekonomiku do válečného stavu a ona ta ekonomika nebyla schopná jako odzásobovat řádně civilní obyvatelstvo. No a co měl asi dělat? Kdyby to neudělal, tak kdo by toho, tu hydru jako zastavil? Naprosto tendenčně tam byly vysvětlovaný, jako kdyby jeho omyly, jako, a dokonce tam vycházely takové věci, jako že to bylo, že ta ekonomika nezvládala vyrábět a nezvládala vlastně tohle či tamto.

převést do toho, do té válečné formy, to znamená přejít s nějakou, řeknu, komerční ekonomikou na válečnou, to je strašně složitý proces a zdlouhavý. Když to ta státem řízená ekonomika udělala tak a bylo jako. A všechno tomu přizpůsobili. Jasně, že to ještě chvilku trvalo, ale byli schopni rychle reagovat. A ty studie říkají právě, že kdyby toho nebylo, tak ten Stalin v životě nebyl schopný toho Hitlera porazit. A oni to tady zpochybňovali, dokonce to negovali. A vlastně na konci z toho celého vypadlo, že kdyby Západ nedodal motorky, nedodal nákladňáky, nedodal, nenakoupili Sověti od nich ty, z vojny to známe jako KDčka, že jo, ty potraviny a tak, no tak oni jim to zadarmo nedali. To si musel stále nakoupit. No a co je na tom špatného, že to nakoupil? Že to nestih vyrobit, protože převedl ekonomiku na výrobu tanků, letadel, děl, kanonů, samopalů. Přeci to udělal dobře. Kdyby to neudělal dobře, tak by Hitlera neporazil, ne? Přeci rozhoduje výsledek. A vy tam kritizovali prostě, kolik udělal chyb a kde chyboval, a jak oni jsou chytrý, jak oni to vědí. A kdo z nich toho Hitlera porazil? Nikdo, jenom ten Stalin. Jsem si říkal, no to prostě je zase cesta k tomu, jak oni vlastně řeknou, no, byla to sice rudá armáda, ale my jsme ji vyzbrojili, my jsme ji nakrmili, my jsme ji vošatili. Nebejt nás, tak ta rudá armáda neměla šanci. To je další cesta ideologická, jak úplně převrátit tu válku a to, co se tam dělo. No město bylo fakt ousko až na zvracení, protože jsem si říkal, no tyjo, tak to mají hoši zase dobře zmáklí. Ale to byl poblion a furt přitvrzovali a v podstatě dělali z toho Stalina úplnýho pablba, který si s tím jako nevěděl radio. A oni ho zachránili. No a co, že si nakoupil Stalin to, co potřeboval, tak mu dodal Západ. Však Západ na tom dobře profitoval. Ne. To nebylo o tom, že by na tom Západ prodělal. Rozhodně ne teda. Takže hnus fialovej, přátelé. Hnus fialovej. No. Já tady koukám, co vám budu hrát, protože mám tady jednu pěknou písničku, kterou mám taky od Moniky. Jenom ji musím najít. Protože my se budeme za chvilku totiž loučit, jo. A když se vrátím ještě k tomu, jak oni jakoby to přepisujou, tak nasadí víc, jako kdyby různých strategií, které potom na konci se jako slejou do té jedné, jo. No, takže hrůza děs, no. Mají to vychytaný. A teď krměj touhletou propagandou, krměj jakoby ty mladý generace, aby je jak se vycvičili a vytrénovali, že no až vám budou říkat, jo, oni až vám budou říkat, jo, že nějaký Stalin s nějakou rudou armádou, jo, tak jako bacha, jako to je prostě to, kdyby nebylo Západu, jo, kdyby nebylo Západu, tak by nebyla ani první světová válka, kdyby nebylo Západu, tak by nebyla krize v Německu, kdyby nebylo toho úžasného, skvělého Západu, tak by Němci nebyli v takové beznaději, že by se chytli toho Hitlera.

0: kdyby nebylo západu, tak by neprotěžovali a nefinancovali Hitlera tak, aby uspěl po všech stránkách, aby z něj udělali ikonu a modlu, aby Němci věřili tomu, že to je pro ně spasitel a že ten je prostě přivede do toho ráje a vůbec jakoby k té prosperitě, o které snili. Protože v tom Německu ta krize, to, co se tam odehrálo, to bylo absurdní. To bylo...
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.

0: týdnech aspoň jste si od nás odpočali.
1: Co jsi dělal ty? Popiš nám trošičku tvůj letní režim. Chalupa, no, tak, předpokládám, byla, ne?
0: Tak já jsem se povaloval částečně na chalupě. Zdravý vzduch, zdravá voda, klídek téměř absolutní. No a kromě toho jsem navštívil dvě muzea, tři muzea vlastně. Jedno bylo teda muzeum Škody Plzeň. Je škoda, že to muzeum je tak malé. Jo, takové menší muzeum vlastně vzniklo na základě soukromé iniciativy. Potom jsem navštívil muzeum plzeňského pivovaru, to je naopak velmi velké, tak je to zajímavé. Potom jsem byl v leteckém muzeu pana Tarantíka z Ručou Plzně, bohužel pan Tarantík už je po smrti, já jsem ho znal i z doby, kdy začínal před více než 30 lety. No a potom jsem byl v muzeu automobilů a motocyklů a částečně i trošku zemědělské techniky v Nepomuku. Tam to bylo vůbec zajímavé tím, že průvodce to neměl jenom jako nějakou odhrkávačku, a že to byl středoškolák, který tomu rozuměl, nebo rozumí, bych spíš řekl, a že si byla radost s ním pokecat. Takže jsem měl takový okruh muzejní, který mě potěšil, pobavil. Takže a potom v neposlední řadě, i když to už bylo po prázdninách, tak jsem vyrazil na guláš party na Slovensku, na středním Slovensku, kterou pořádal pořad Casus Belli, kde funguju. To bylo velmi zajímavé setkání, vezl mě tam jeden příznivec, protože já už nějak nemám náladu jezdit ty dlouhé trasy, takže mu tímto znova děkuji. Nebudu ho radši jmenovat, aby ho ještě někdo nepronásledoval, za to, že vozí takové dezoláty, jako jsem já. Jinak to tam bylo zajímavé, nejen teda z hlediska nějakého guláše, ale z hlediska teda setkávání lidí, což bylo na tomto nejlepší. Byli tam i nějací slovenští politici, kteří se profilují vlastenecky a tak dále. Byla tam téměř kompletní sestava Casus Belli. Vlastně tam chyběli pouze dva lidé, Dominik pracovně nemohl. No a Tono, ten bojuje už léta s rakovinou, takže je unavený a necestuje. Bohužel, teda přeju mu tímto znova pevné zdraví do budoucna. No, takže to mohu doporučit a ještě bych teda, co se týče té guláš party, tak tam máme jednou novějšího kolegu, Vladimíra Koláčka, Vlada, který je bývalý pilot a napsal knihu Obsluhoval jsem MIGy. A je to vlastně vzpomínka na předlistopadovou i polistopadovou službu nejen u slovenského letectva, československého letectva a studia v Sovětském svaze a tak a v Rusku. Je důležité, že ta kniha není napsaná jenom pro nějaké letecké nadšence. Ta kniha je vlastně dobrá a zajímavá pro všechny a co je důležité, je napsaná čtivě, takže mohu doporučit.
1: Tak vidíš, tak ty jsi měl vlastně takové muzejní léto. Já jsem v létě měl taky můzu, jo, protože jsem vydal album v červenci, takže dávám na něj odkaz tady do prvního komentáře, poslechněte si a můžete třeba k jednotlivým písničkám dát nějaké své komentáře, jak se vám líbí, budu rád za zpětnou vazbu. No a tu druhou část léta jsem si udělal takový řízený detox, teď jsem o tom zrovna nedávno mluvil s hostem, který tady byl před tebou. Hele, takovej vlastní great reset, jo? Prostě vypneš telefon, vypneš se od toho internetu, přestaneš konzumovat to množství těch zpráv, který tě neustále zahlcuje a vytváří v tobě i ten podvědomý strach, jo? Protože jedna věc je ten vědomý strach, ale pak jsou takový momenty, kdy si cítíš v napětí a nevíš proč, jo? A ono se to tam někde pořád ukládá, a protože dneska žijeme opravdu v době, kdy těch informací je spousta.
0: A strach je všude přítomný.
1: Jak se říká, že tehdy jsme trpěli nedostatkem informací, dneska trpíme přemírou informací, tak opravdu všem doporučuji na chvíli se vypnout a od té doby si snažím víc regulovat ten příjem informací a když už, tak aby to byly opravdu takový ty nejdůležitější informace. Proto jsem třeba mezi nima vybral několik zpráv dnešních, já za sebe několik témat, ty za sebe taky několik témat. A ještě jednu zajímavou věc bych chtěl říct, která se mi stala, protože já jako jachtař si nedovedu představit, abych aspoň v tom létě prostě nevyrazil někam plachtit. A když už ne tady v Čechách, kde mám malou lodičku, tak většinou teda někam do ciziny na moře, protože moře miluju. A myslel jsem si, jak si krásně odpočinu hlavně od těch telefonů, jo, jak se prosolím a proplachtím. A představ si to, co se mi stalo. Vy jistě už jste se setkali s tím, že vám volal někdo, kdo vám nabízel třeba bitcoiny nebo nějaké investování a tvrdil vám neumělou češtinou, většinou s ukrajinským přízvukem, že má pro vás úžasnou nabídku, že tam máte třeba 300 tisíc korun na investičním účtě a ani o tom nevíte, že jste si ho tam zřídili. Jistě mnozí z vás jste se s tím setkali a taky jste se určitě setkali s tím, že vám volal z českého čísla. A když jste na to české číslo následně volali, tak jste zjistili, že jste se dovolali někomu, kdo o tom neměl vůbec ponětí, že se z jeho čísla volalo. Tomu se říká takzvané maskování, jo, spoofing. A bohužel se to stává v tuhle chvíli Čechům, kteří vyrazí do zahraničí. Protože, jak jsem zjistil, tak v Čechách to operátoři dokáží blokovat, ale když vyjedeš do zahraničí, tak to tvoje číslo je najednou takový proti tomu bezbraný. Takže představ si, že se mi stalo to, že mi začaly chodit například SMSky. Teď nemohu, ozvěte se za chvíli. A říkám, já jsem nikam nevolal. Pak mě zavolal první člověk, druhý člověk, všichni, mám od vás meškaný hovor. A takhle, když už to byl asi 50. telefonát, a já už toho měl fakt plný kecky, tak jsem teda to začal vypínat, takže to bylo jediný takový moment, který mi trošku znechutil moji cestu pryč za tou relaxací. Takže proto každý z vás, kdo cestuje do zahraničí a stane se mu to, tak mám pro vás špatnou zprávu, nelze s tím nic dělat, řešil jsem to s operátory, dokonce mě volala i policie, představ si to, protože někdo mě nahlásil, že jsem nějaký podvodník, jo? Takže až takovýmhle způsobem se můžete vlastně dostat do situace, kterou nemáte jak vyřešit a je potřeba se s ní jenom smířit, jo. Naštěstí jsem byl v eurozóně. A dovedu si představit, kdybych byl někde úplně daleko a teď mě každý den volali telefony a já jsem nevěděl, jestli to je pracovní nebo není a teď musíš na všechno volat? No, nevím. Každopádně to je jenom taková zápletka, která se mi stala. A pojďme teda na aktuální témata. Já doufám, že vy všichni jste prožili léto celkem v pohodě, i když, jak jsme varovali už před létem, že ta situace bude pořád nabírat na obrátkách, tak ona nám opravdu nabírá. A Martine, jak ty teda po tom měsíci a něco vnímáš tu situaci, která se teďko tady u nás děje, hlavně v souvislosti s možnou válkou?
0: No tak to vůbec, že válka tady už je, jako pokud si někdo myslí, že nejsme ve válce, no takže je v těžkých iluzích. Válka tady je, my jsme ve válce, nejsme teda tak zaangažovaní jako třeba Poláci, ale každopádně v té válce jsme. Já jsem toho názoru, že vzhledem k hlouposti lidí, kteří neustále podporují politiky, kteří jsou válečnými štváči, a je to úplně jedno, jestli je to u nás tedy ta vládnoucí parta nebo ta opoziční takzvaně parta nebo ty vlastenci, vždyť je to samý podvodník. Co si budeme namlouvat? Všichni nakonec skončí tím, že jsou váleční štváči a slouhové cizáků. Můžeme se podívat na dvě divadelní vystoupení, která se udála v létě. Jedno se událo v atomovém bunkru za přítomnosti teda ex-prezidenta Zemana. Kdo jiný tam byl než můj skvělý přítel Štefec? Že vyskytovala se tam teda Bobošíková, nevím, kdo ještě tam strašil. Jo. A potom to bylo teda druhé, ale tomu se budu věnovat potom. Já bych řekl, že tady jsme se dostali jakési zvláštní situace, že já už se k tomu i nerad vracím, že nám tady se snaží za každou cenu toho Štefce někam nacpat. Furt mu dělají reklamu někdo. A sám Štefec osobně teda se dostává do takové pozice toho maminčina Lulánka, který sám nic nepředvedl, no tak se ho snaží aspoň postrkovat. A když už vidím toho Zemana, který je stále vepřovější, mě připadá už pomalu jak Chruščov. A pomalu přestávám vidět, řekněme, rozdíl mezi ním a Pavlem. Takže ten posun je obrovský, co se týče Zemana. Tak se nestačím divit. Já bych jenom teda probral Zemana, když už jsme teda u toho. Vlastně, jak je to s tou minulostí. Když nastupoval, tak to byl, řekněme, sociální demokrat. Žádná sláva. Potom si můžeme připomenout Bohumínské usnesení, kterým zlikvidoval vlastně českou levici a odpor vůči, řekněme, hospodářskému nástupu globální lichvy a rozprodeje naší země. Potom zaujal i některá dobrá postavení, řekněme, někde se bojovalo teda proti korupci, samozřejmě nevybojoval nic, že? Hodnotil se mu kladně za jeho přístup k Tibetu a Číně, opět dobrý. Všecko to šlo, dvakrát jsem ho volil. Říkám to zcela na rovinu. No ale potom najednou začal skvělý Zeman padat. Máme tady podporu vakcinace v době covidu. Najednou se odstnul na temné straně. Máme tady, kromě té vakcinace, spolupráci ze zbytky sociální demokracie, naprosto prohnilé strany. Řekněme si to na rovinu, podívejme se, kdo tu stranu reprezentuje dneska, to je úplně k smíchu. Parta solárníků, korupčníků a tak dále. Ani je nemusíme jmenovat, můžeme si připomenout, mimo jiné teda, tři slavné ministryně školství, které se výrazně podíleli na tom, že naše školství v tak ubohé situaci, hlavně teda základní školství, jaké je, Marksová, Busková, Valachová. Potom si můžeme podívat na to, že Zeman vyznamenal nejvyšším řádem komedianta chazarofašistu Banderovce Zelenského. Další katastrofa. Následně se začal vyjadřovat nenávistně vůči Rusku. Je zajímavé, že i v tom, při té komedii, v tom atomovém bunkru, Zeman žvanil o ruské agresi. A všichni se tvářili, jako by vlastně vůbec nic neříkal. Takže ono, ten posun Zemanův od, řekněme, pozitivních vyjádření a pozitivních přístupů je stále horší a horší. A já jenom čekám, kdy Zeman bude mávat někde žerdí vyzdobenou žluto-modrými trenkami a vykřikovat sláva Ukrajiny. Vůbec bych se tomu nedivil, protože skutečně to je krok za krokem. Paktuje se se špatnými lidmi, jako je Štefec, podporuje špatné lidi, jako jsou sociální demokrati bývalí, zvláště různí recykláti, je úplně jedno, jestli je to Paroubek, Urban nebo kdokoliv jiný. Tam je to prostě celé špatně, na zničení sociální demokracie má značný podíl. To není jenom tím, že to pak dostali do rukou lidi jako Špidla a podobně. Takže dneska se nám dostal Zeman, jak říkám, na temnou stranu. Je docela komické, že na jeho vystoupení přicházejí staří důchodci, kteří vlastně mají úplně jiný názor a teďko vidí tu nechutnou komedii. No, v Příčovech, která už já dávno označuju za divadlo, komedie a podvod, Zeman tady chyběl, nicméně tam opět nechyběl Štefec, nechyběl tam Novotný a mě udivil fakt, jak se Novotný snažil tam dělat tomu Štefcovi reklamu, vykřikoval o něm, jaký byl plukovník, já jsem si okamžitě vzpomněl na některé plukovníky naší armády v celé jejich ostudnosti, že... Takže ono dneska jako být plukovník, řekl bych, že to není žádná velká sláva, spíš ostuda. Z některých jsou generálové, no, třeba Ořechka, že taky byl kdysi plukovník jako Štefec. Potom tam vykřikoval o tom, že je to raketový inženýr. Já bych tomu dodal tolik s těmi raketovými inženýry. On má Novotný vůbec problém, ještě se mu budu věnovat. Takových raketových inženýrů, jako je Štefec, vystudovalo na vojenských školách v oboru protivzdušné obrany stovky. Poté, když k ním připočítáme letecké techniky, kteří se zabývají raketami, pozemní techniky, kteří se zabývali taktickými a operačně taktickými raketami, a výzbrojáře, kteří se zabývali různými raketami, včetně některých protileteckých systémů, tak zjistíme, že takových raketových inženýrů bylo tisíce. A Novotný se nám tady snaží prodávat Štefce v podstatě jako nějaký jarmareční žvanil na trhu. No, musíme se podívat vlastně na Novotného a na celou tu komedii zvanou Příčovy. Myslím, že už ji dokonce odsoudil i Robert, že? Pokud se nepletu.
1: Robert, ne Robin, myslíš?
0: Já jsem viděl
1: to video Robina Čumpelíka, který bylo taky jako docela dost kritický. Já dokážu jako pochopit jednu věc, že na samotném začátku, třeba i v tom roce 22, kdy jsme se pokoušeli o různé demonstrace a kdy jsme se pokoušeli dávat lidi dohromady, tak všichni mluvili o změně systému. Všichni byli nadšení tím, že je potřeba změnu, opravdu kvalitativní změnu systému udělat, tam směřovat, tam dávat tu energii. A je fakt, a já to vidím i všude kolem sebe, že poté, co tady máme novou vládu, tak všichni úplně stichli, teď jako podporují tu vládu, když náhodou člověk má vůči jakýmukoliv kroku, který ta vláda udělá, nějakou připomínku, tak se okamžitě setkávám s argumentem, který teda já neberu, a to chceš, aby se tam vrátil Fiala.
0: On by to žádný rozdíl nebyl.
1: Já říkám, tady se přece nebudeme bavit o tom, jestli chci, aby se tam vrátil ten nebo onen. Tady je potřeba si ukázat, jako jak by to mělo správně být, protože my jdeme po stejné trajektorii, proti který se tady v uvozovkách bojovalo na ulicích před těmi 3 lety.
0: Ano, nic se nezměnilo. Tak, jak jsem říkal, před volbami, přijde Babiš a nic se nezmění. A taky se nic nezměnilo.
1: Některé strany mají jenom ty vlastenecké
0: keci.
1: Řeči. Všechno se to většinou, a to si všimněte, omlouvá tím, že nemají dostatečný počet hlasů na to, aby cokoliv prosadili. Že vždycky každý z těch malých stran, které tam teď sekundují Andrejovi Babišovi, řekne, no jo, ale ANO je největší vládní stranou a my musíme bohužel se jako podle toho tak chovat.
0: Nemusí. No.
1: A ještě se taky setkávám s tím, že občas říkají, no tak jestli chcete tu změnu, jestli chcete, aby jsme něco prosadili, tak musíte počkat do těch příštích voleb a dát nám víc hlasů.
0: Komu?
1: Ale teď to přece není pravda. Jsou určitý zásadní věci, které by si prosadit měli a na který by měli tu páru, kdyby chtěli. Protože Andrej Babiš nemá přes 100 hlasů, aby postavil sám vládu. A argument, že by se Andrej Babiš dohodnul se STANem nebo s ODSkou, já s tím myslím, že v tuhle chvíli by to pro Andreje Babiše byl spíš průšvih.
0: Ne, to je jeho sen. To je jeho sen.
1: Sen, já si nemyslím.
0: Já si myslím.
1: Jo. Já si nemyslím úplně, že sen, protože ty strany upadají čím dál tím víc, se zamotávají do svých vlastních problémů. Vidíš tam tu ideovou vyprázdněnost.
0: Žádná není.
1: No, prostě to jsou jenom takové jako skořápky, které zastupují lidi, kteří už v té společnosti nemají absolutně žádný respekt. A vidíš to i v těch televizních debatách.
0: Ale můžeme zopakovat můj názor na české politiky. Jsou 2 skupiny politiků. Jedna je ukoryt, lže a krade. Druhá není ukoryt, proto lže, aby mohla krást. Tam žádní jiní nejsou v těch velkých partajích, co jsou v parlamentu. Nikdo. A dokonce ani těch, kteří si hrajou na vlastence, jako je třeba Stačilo, které není v parlamentu, zaslouženě, tak to je stejná banda. Co tam je za lidi, co tam je za vlastence, to je jenom jeden obří podvod. Já když se na to podívám, že se vrátím teda k té komedii značky Příčovy, to už je úplná ostuda, tak jsem se musel smát, že tam přišli staří důchodci v oholích, pravděpodobně levicově zaměření, bych řekl mnozí, a teď začíná to tam katolickou komedií, takže staří komunisti se tam pomalu klanějí před katolickou komedií pana Novotného. Připomněl bych teda, kdo je vlastně Novotný, že jo, to je člověk, který pracoval na ÚSTRu a který měl velký podíl na vzniku lustračního zákona. Tam je to skutečně, když se podíváme na ty akce, jak v tom bunkru, tak v těch Příčovech, tak já bych to označil za akce hnědých nosů. Protože to je takovej, jak znáte ten vtip, že jsou 2, který mají nos, slušně řečeno, v análním otvoru, ale každý je na tom jinak. No a to vidíme vlastně v celé té skupině těch lidí. Takže tady máme skutečně ty hnědonosy, kteří tady předvádějí vlastně jednu velkou přehlídku ubohosti, podlézání, lhaní, ten úpadek Zemanův příšerný, jo, toho Novotného, který nám tady dělá vlastně katolickou propagandu a nestydí se lhát a předvádět se jak jarmareční vyvolávač. No a nakonec to končí tím, teda, že ten Štefec tam sám se přiznává, že není analytik, nebo teď by byl, ale on není ani novinář, přestože dostal Krameriovu cenu, jo, a tak dále. Takže na takovouto slezinu chodí lidé, k takovýmto lidem, jako já nechápu, jak někteří lidé vůbec se mohou na tom podílet, že jim není hanba. Já se jenom děsím, jak daleko dojde ten Novotný, který si kdysi hrál na velkovlastence, šířil tady doslova přihlouplou pro ruskou propagandu. A dneska tady dělá pravý opak, paktuje se tady s lidma Ježíšmarja. Katolická církev je přece největší nepřítel Ruska. A to historicky, to není žádná novinka. A najednou si tady někdo hraje na katolíka, který podporuje Rusko a lže a dělá tady komedie. Zeman, který se proslavil svým výrokem, že Rusové mají agresi v krvi, kterou si mimochodem přečet. Zeman je jaký pěkný plagiátor, jak jsem zjistil. Hromada jeho moudrostí, které vykládal si někde přečet, ale už neuvádí, že je někde přečet. Vydává to jako svoje. Vždyť mě ten Zeman začíná připadat jak Chruščov. Nejenom vzhledem, ale i to jsou odporností a prolhaností a nemorálností. Jo. Když si lezl na ruskou ambasádu, tam se cpal, až mu tekl omastek po podbradku, mizel tam na hodiny do uzavřené části. Dneska pomluvá Rusy, že jsou agresoři a teďko leze na čínskou ambasádu a dělá tam to též a táhne tam celou tu bandu podvodníků typu sociální demokracie, typu stačilo a podobně. Nic z toho Zemana se mi dělá úplně špatně. To je skutečně, to je Chruščov dneska s celou tu svojí vepřovostí a přisprostlostí. Nedá se na to koukat. Takže skutečně dvě ostudné akce, atomový kryt a příčovy fuj.
1: Ty si sám teďko položil si tu otázku, proč to lidé navštěvují. Jo?
0: Tak.
1: Je to proto, protože je tady ve společnosti spousta lidí, kteří by chtěli nějakou změnu, chtějí proto něco udělat. Jo? A tady vlastně nemají moc jako na výběr, kam přijít, kde by se třeba společně potkali. Jo?
0: Mají vůbec na výběr.
1: A je tady spousta lidí, kteří, řekněme, si na ty vlastence jenom hrají. Jo?
0: Ptej se proč.
1: No tak, protože jim třeba jde o nějaký to křeslo, protože to získáš jedině tak, že ti lidi budou volit. Jo?
0: A je tu druhá možnost, že plní úkol kanální strany, což je případ Okamury a jeho SPD, určitě teď budou mnozí skákat do výšky, ale přece Okamura vytvořil záměrně na objednávku globální lichvy s podporou Hrdličky a následně i Babiše kanální stranu. A já k tomu dodám jedno. Okamura dělal záštitu té šaškárny v Příčovech, bych doplnil. A doplnil bych k tomu ještě další. Okamura je nazýván nebo označován jako proruský na našem prohaném seznamu. Není větší lež. Já jsem s Okamurou mluvil a ten mi jasně do těchto uší řekl, že nemá rád Rusko a Čínu. Tak jak může být Okamura pro Rusky, je to docela obyčejný podvodník a už to, že se leze na takovou šaškovskou akci, navíc katolickou, která co má dělat s Ruskem, co má dělat s Čínou, tak to je prostě obyčejný podvodník, který si dělá z lidí hlupáky. A na tohle se lidi chodí dívat. Na podvodníka, který nemá rád Rusko a Čínu, na žvanila, který se chová jako Chruščov, na lháře a zbabělce, na katolického komedianta a máme tady Příčovy plus teda ten atomový kryt. V tom atomovém krytu, co tam chtěli rozebírat? Ruskou agresi?
1: No, říkáš tak, to hodně drsně.
0: Teda. No já to říkám na rovinu, protože jaderná válka je za dveřmi.
1: Já myslím, obecně všechno jako Jako je to docela hodně natvrdo. To,
0: no a říká. Proč bych měl být politicky korektní?
1: Ne, tak samozřejmě, jestliže je něco, co by mělo být vyřčeno, tak ať to je vyřčeno, že jo.
0: Jo, to je jako, to, jako jsem tomu slyšeli v Casus Belli, že prostě se vyjadřuju radikálně, no jak bych se měl vyjadřovat. Jestliže chceme změnu, tak těžko to dosáhneme tím, že někomu budeme někam strkat nos.
1: Já jsem zrovna nedávno zavřel oči a teď jsem si představoval, jak by to tady u nás vypadalo třeba za 10 let, když už by většina těch stran, které tam teď a po mnoho let zastupují ty občany,
0: no, byla, tam vyměněna,
1: by byla vyměněna za úplně jiné strany daleko pro národnějšího smýšlení. A
0: no.
1: Myslím si, že třeba k tomu dojde, ale až řekněme po určitých věcech, které se budou muset stát, a nechci mluvit teď o válce, víš, jak jsem na to citlivý, ale myslím si hlavně spíš po té ekonomické válce, kdy lidem dojde, že
0: lidem nic nedojde.
1: Ti, kteří je roky a roky oblbovali ve volbách
0: a okrádali,
1: jim vlastně jenom vyprazdňovali peníze, ano, z peněženek.
0: Lhali a kradli čeští politici. Lhali a kradli. A nejenom čeští, samozřejmě jiní, že když si vezměme, že mají být volby do Senátu. K čemu potřebujeme Senát? Senát je zbytečná a drahá instituce plná slouhů cizáků. Poté, co odešel Doubrava, tam není jediný vlastenec. K čemu potřebujeme tuhle bandu?
1: Dobře, já bych pochopil jednu věc. Jestliže chceš něco změnit a nemáš možnost to zrušit, tak dává smysl se tam dostat, infiltrovat to a pak to změnit. Jo? To zase je reálná
0: to je
1: cesta.
0: To je
1: ano,
0: teorie.
1: Je to teorie a zároveň taky chápu to, že někteří tam chtějí jít proto, aby aspoň jejich hlas byl slyšet. Jo, sice to být slyšet znamená mít 5minutový vstup někde na České televizi,
0: neznamená,
1: který ze zákona ti tam musí umožnit.
0: Neznamená. Podívej se, že my máme, pokud se nemýlím, 200 poslanců a 160 senátorů. Kolik z nich v průběhu jednoho roku z těch 360 lidí si viděl v televizi?
1: Ne, já nemyslím těch, kteří tam jsou, protože mnoho z nich je tam tak zašito, že o nich vlastně ani celou tu dobu nevíš.
0: No právě.
1: Oni tam kolikrát ani nechodí.
0: Proč no. by tam chodili, stačí, že berou plat.
1: Ale já teď myslím, ti kandidáti, kteří kandidují, tak musí dostat prostor. Ze zákona musí dostat určitý prostor. A je to aspoň určitý prostor pro to, aby mohli v těch médiích něco říct, ale já vím, že písničku si člověk zapamatuje až při určitém počtu opakování. Nestačí ji zahrát jednou.
0: To taky.
1: Tohle to platí i pro jakýkoliv vystoupení někde.
0: Já bych doplnil, že ti skáču do řeči jednu věc. Základem současné euroamerické demokracie je korupce. Podle profesora Koukolíka, pokud se nepletu, známého to psychiatra, člověk po roce působení v politice se morálně změní. Takže i ti vlastenci se obávám, že mnozí, pokud se nechali zvolit, nebo pokud by byli zvoleni, přestanou být vlastenci a je z nich stejně zkorumpovaná banda, která lže a krade. To je velký problém celé této takzvané demokracie, která už nedávno demokracií není. Kdybychom se podívali na vývoj ve Spojených státech po smrti prezidenta Kennedyho, no tak tam přesně vidíme ten historický vývoj, který se valí na nás. Je to naprostá katastrofa. Spojené státy dneska nemají s demokracií nic společného. To je totalitní stát, jak když vyšije. A to, co vidíme u nás, no to je v podstatě proto fašismus. Tady žádná demokracie není.
1: Říká se, že musíš vždycky pracovat s tím, co máš. Když chceš uvařit guláš a máš jenom brambory a papriku, jo, tak prostě ho tam dáš jenom brambory a papriku. Jo, když nemáš
0: Nedám.
1: Maso, nedáš tam maso.
0: Nedám.
1: Nedá se nic dělat.
0: Ne, budu vařit něco jiného.
1: No,
0: budu
1: dobře,
0: vařit
1: tak,
0: guláš tak z bramborů a z papriky, to fakt ne. Teda.
1: No, ale dobře, zpět k jádru věci. Musíme ale pracovat s tím, co máme. A jestliže tady nikdo jiný není, tak co mám dělat?
0: Změnit to, s čím pracujeme. Pokud nedojde ke změně, tak to bude stále to tupé stádo dobytka, které 30 let volí lidi, jako je Konečná nebo Benda.
1: No ale je ti jasný, že takovýhle změny můžou přijít až tehdy, když se stane třeba nějaká opravdu tvrdá věc, která zasáhne do toho toku dějin, kdy to politický spektrum se úplně změní.
0: Ano, přesně tak.
1: Asi víš, kam mířím.
0: No jistě, a jsme u té třetí, případně čtvrté světové války. Já k tomu říkám tolik. Válka je tady a je absolutní zájem, aby ta válka vypukla ze strany globální lichvy, které postihuje celé, zdůrazňuje, opakuji, celé naše politické spektrum, včetně podvodníků typu Konečné, Reichla, Okamury a podobně. O motoristech se ani nebudu bavit, o Micinkovi, který jezdí líbat zadek, případně teda trénuje ten hnědý nos někde na Ukrajině u Zelenského. Všechno je jedna banda. Takže válka je tady a válce se nevyhneme. Netěšte se. S těmi lidmi, co jsou dneska v parlamentu i mimo parlament a cpou se do politiky, ne. Válka je tady a válce se nevyhneme. Podle mého názoru, říkám to zcela na rovinu, vítězem třetí světové války bude Čína. Evropa bude zničená, jenom v prvním kole se předpokládá 100 milionů mrtvých. Rusko bude do značné míry zničené a taky. Komu to bude vyhovovat lichvě? Nicméně lze předpokládat, že NATO a EU utrpí porážku. Je to velmi pravděpodobné, že Evropa bude v podstatě zničená a Spojené státy silně poničené. Ale pozor, nejsme hotovi. I když vznikne nějaká hranice čínská a čínsko-polská, na základě toho, že Čína obsadí celé oslabené Rusko, k tomu může dojít. Není to taková katastrofa, určitě je to lepší, než kdyby došlo k tomu, že někdo bude vyvražďovat Rusy a pak rozdělovat Rusko na několik otrockých státečků. Ale vtip je v tom, že pak nastane čtvrtá světová válka, která bude vlastně válka bílých a afroislámců. Protože tady vzniká zásadní otázka, kdo obsadí zničenou Evropu. Bude to útok afroislámců z jihu, anebo postup čínsko-ruské armády z východu. A já se obávám, že ti afroislámci to mají blízko, už teď jsou jich tu miliony. Takže další válka, která bude následovat, ať už jako pokračování té třetí, anebo jako samostatná válka, bude střet mezi bílou rasou, to znamená zbytky Evropanů a Severoameričanů, a bílou rasou z východu, což jsou Číňané, Vietnamci, Japonci, Korejci a tak dále, proti afroislámcům. Hmm. A to je podle mě, to bude poslední velká válka v lidské historii. Je otázka, jak to dopadne třeba ve Spojených státech, kde vlastně těch afroislámců je dost málo a ta nenávist třídní tam je vybujela skutečně až do aleluja. Já se dokonce domnívám, že tam dojde i k dalšímu holokaustu, protože jak bílí dneska, tak afroislámci nenávidí židy. A tam je skutečně antisemitismus ve Spojených státech, který tam doutná, je daleko horší než v Evropě nebo v Palestíně. To si málo kdo uvědomuje.
1: Dobře, ale divíš se?
0: Já se nedivím, já říkám, co si myslím. Jo, já nebudu tady řešit tvoji lásku k Netanyahovi. Netanyahu je šašek, který tu zítra nemusí být a který visí na svoji
1: manželce. To myslíš ironicky, samozřejmě.
0: Ne, to myslím naprosto vážně.
1: Tu lásku.
0: No jistě, no ne, protože jako já se na něj dívám jako na šaška, který se v podstatě oženil do bohaté rodiny a ta bohatá rodina, ta už měla dokonce i soudy na to téma, že se podílela za druhé světové války na rozkradení peněz, které byly určeny na vykoupení evropských židů z koncentrace. Takže to jako ta rodina má docela máslo na hlavě, do které se Bibi přiženil a Bibi není žádná osobnost, tím jeho manželka mává jak špinavým hadrem.
1: No dobře, no ale jako Benjamin Netanyahu je prostě zástupcem takového toho radikálního sionismu, který by chtěl získat ten velký Izrael.
0: Co si představuješ pod slovy velký Izrael?
1: Já vím,
0: Izrael.
1: Že ty nejseš příznivcem toho vidění z pohledu estachologie, jako, ale...
0: Neříkej tomu estachologie, to je obyčejný antisemitismus.
1: No, tak tomu se neshodneme, ale to nevadí.
0: Jo, tady prostě je otázka, že i kdyby se teda realizoval ten plán na přestěhování afroislámských Palestinců z Gazy, tak by to asi bylo nejlepší řešení. Stejně jako bylo nejlepší řešení, že byli odsunuti takzvaní sudeční Němci. Hmm. Tím se skutečně výrazně prodloužil a zachránil mír v Evropě. A to též by bylo v tamním prostoru, tím pádem by odpadl obrovský problém. To území Gazy je mrňavé, to není žádný velký Izrael, to je blbost.
1: Ne, můj já se sen... nemluvím o Gaze, jako Gaza, jo, dobře. Je podle mě genocida, ať chceš nebo ale nechceš.
0: To,
1: jako.
0: To jo, prostě. Hele, a můj osobní sen je, že Izrael a Irán ruku v ruce budou rozhodující silou v tamním prostoru, říkám, je to sen. Ale Irán, tragédie Iránu začala tím, že ho v dávných časech obsadili muslimové. Tím zničili iránskou vedoucí třídu a vzniklo to, co i sami Iránci nazývají 500 lety mlčení, kdy byl iránský národ, etnikum, ničeno islámem. Největší problém Iránu je islám. Iránci jsou skutečně běloši, který bohužel byli hrubě násilně islamizováni. Kdyby se Iránci zbavili islámu a spojili se s Izraelem, byla by to vládnoucí skupina v celém tamním prostoru, která by se mohla postavit afroislámské invazi a primitivismu, který ohrožuje těžce ohrožuje Evropu a její bílé obyvatelstvo. Říkám, je to můj sen.
1: To je asi sen, který se bohužel zatím nevypadá,
0: těžko splní,
1: že by se splnil.
0: To. Ale bylo by to ideální řešení. Hmm.
1: Co říkáš na to, že Saudi otevřeně řekli, že dávali Netanyahuovi informace ohledně 7. října 2023 dávno dopředu, k ním se připojil i Egypt. A Netanyahu to popírá, teď je z toho tam velká předvolební aféra.
0: Dokonce. Ale já to říkám dávno, že ty tajné služby tam přece spolupracovaly. Spolu. Jako izraelské tajné...
1: Takže nepopírá, že to byl plán tu Gazu tím pádem takhle
0: ale
1: získat.
0: Ale tak Gaza vadí každému. Teď nikdo tam ty afroislámské Palestince nemá rád. Teď jejich pár, ty by si tam klidně mohli rozdělit, Saudové a Iránci. Proč si Iránci nevemou, když ty mají obrovskou zemi? Bylo by vyřešeno, takhle budou stěhat někam do Afriky. To jsou typičtí islámští bratři. Jo? My jsme bratři, my ti budeme posílat zbraně, ale že bychom tě třeba dali prostor k životu, no to ne, chraň Bůh. Jo? Dítě, já jsem to tam viděl, já jsem to jel v Kuvajtu, tam je nenáviděli ti ostatní Arabové. Vyloženě, neměli je rádi v Iráku, nemají je rádi nikde. To je katastrofa, co se děje kolem Palestinců takzvaných teda.
1: A ta spolupráce Saudů s Izraelem by do budoucna teda mohla vypadat jak? Takže by udělali trubky někam do Středozemního
0: ale
1: moře?
0: S tím se počítá.
1: Protože teď je podstatná část vývozu z Hormuzu zastavená?
0: Dobře, ale s tím se počítá, že se budou dělat někam jinam ropovody. Jako Irán nemůže vyhrát dlouhou válku proti Spojeným státům a všem okolním zemím. To nejde. To není možný. To prostě nejde. Jestliže tam máš na jednu stranu tureckou armádu, která je skutečně velká a bojeschopná, na druhou stranu tam máš saudské peníze, na třetí straně tam máš Izraelce, za kterými stojí Spojené státy. No Irán to prostě vyhrát nemůže, to nejde z dlouhodobého hlediska. Není to možný. Takže... Můžou tam dělat problémy několik let? Můžou. A jaký bude výsledek? Jedině ten, že my budeme mít ropu 100 za litr.
1: To budeme mít asi stejně.
0: No, ale... Kdyby ta válka,
1: ten plán pokračuje,
0: která je naprosto nesmyslná a pitomá, lumpárenská, když to řekneme na rovinu, z obou stran, jo. Kdyby nebyla, no tak máme ropu za 30. Ale na tom si někdo mastí kapsy a záměrně to protahuje pro boja. Tady je vždycky třeba vidět toho, kdo je vzadu schovaný. Kdo na tom vydělává.
1: No tak vydělává na tom Amerika.
0: No samozřejmě.
1: A prodělává na tom Evropa?
0: Ano.
1: A to ve všech směrech?
0: Ano.
1: Protože to se netýká jenom ropy, to se týká i plynu.
0: Ano.
1: A já za chvilku tady vám řeknu pár informací, které jsem se tak nějak jako dozvěděl a dal dohromady ohledně toho, co se nám děje v plynu, než se k tomu dostaneme, ale všiml jsi, že teďko Husijové zabírají některé ty ostrovy u toho průplavu do Rudého moře, protože ven z toho Rudého moře tím směrem putují náklady ropy od Saudů. Ano. To znamená, že i tam se to nejspíš zastaví.
0: Ano.
1: Dost často se v poslední době zmiňuje i malacký průplav, což je vlastně ten průplav mezi Singapurem a Sumatrou.
0: Ano, teď jsem chtěl říct, že je to trošku někde jinde, aby si lidi uvědomili, kde to je.
1: Protože tam se to týká zase těch obchodních cest mezi Čínou a Západem.
0: A jsme u základu problému vztahu Čína-Západ, protože ve chvíli, kdy Američani zablokují průlivy, což je naprosto reálné, tak má Čína problém.
1: Čína v tom případě by nemohla dodávat své zboží. A co by to znamenalo pro Evropu?
0: Že bychom neměli trika, boty, pračky, mikrovlnky, nevím co všechno, neměli bychom nic. Že si to sami neumíme vyrobit a proč si to neumíme sami vyrobit? Protože Evropa šla na ruku kšeftmanům, který vydělávají na tom, že se veškerý zpracovatelský průmysl přesunul do Číny, včetně výroby železa, nad tím člověk žasne. Nic proti Číňanům, oni jenom jaksi odpověděli na poptávku. Ale co dělali naši skorumpovaní politici, že zničili náš průmysl a zničí zemědělství nějakými dovozy z Latinské Ameriky. Kdo byl díl na světa, vždycky vládl. Ať to byli Francouzi, ať to byli Angličani, ať to byli Němci, ať to byli Američani, teď to jsou Číňani. Díl na světa vždycky ovládala svět a to platí a platit bude.
1: Ale zatím to neplatí, protože ten svět v tuhle chvíli ještě se snaží pořád ovládat Američani díky dolaru, který je mezinárodní rezervní.
0: Ale oni ho ovládají už, dneska to už jenom teorie.
1: Jim
0: se klepou nohy.
1: Pořád je tady snaha zachránit ten dolar.
0: Jo, snaha tady je, ale jaký bude výsledek? Válka.
1: A jediná šance, jak by ho mohli zachránit, je, že by všechny svoje spojence, nechci říct přemluvili, ale nějakým způsobem motivovali k tomu, aby se, tak jako jsme se odtrhli od Ruska, odtrhli i od Číny.
0: To nejde.
1: Já vím, že to nejde. Protože to bychom neměli ani ložní prádlo doma pomalu dneska.
0: Dobře, ono taky ložní
1: prádlo. Ale se ještě obejdeš. Jo?
0: Ale ložní prádlo nemusíš kupovat každý rok, ale takhle.
1: Kartáček na zuby.
0: Kdo to... Hele, jsou lidi, co si zuby vůbec nečistí.
1: Dobře, no.
0: Ale tady je for v tom, že on to nemá kdo vyrobit. Američani to nevyrobí. Američani to nevyrobí. Američani byli kdysi díl na světa a to skončilo v těch 60. letech. Protože těsně po druhé světové válce Spojené státy produkovaly 40% světové průmyslové výroby, kde jsou dneska.
1: No, dneska přešli na ekonomiku služeb a všechno nechávají dovážet z Číny, která byla pro ně nejdřív lacinou výrobní zemí, která chrlila za pár dolarů
0: je to hezký.
1: Zboží.
0: Mám kamaráda, který má 3 vysoké školy. Druhá z nich je ekonomika. První dělal matfis a třetí vystudoval nějakou školu na umělou inteligenci ve Spojených státech. Je to ještě větší blázen než já. Máme velmi podobné politické názory. A ten mi to vysvětlil naprosto jasně. Podívej se na podíl výroby a služeb v Číně a podíl výroby a služeb v Evropě. Tím pádem je všechno jasné, není o čem se bavit. Kdo má větší podíl výroby, tak ten vítězí. A my se snažíme všecko nacpat do služeb, to znamená, že na tom zkrachujeme.
1: Ale zase všimně si jednoho podstatného detailu, že Čína je závislá na exportu. Čína není samoobslužná ekonomika.
0: Každá
1: to je její bolístka, kterou může Trump využít.
0: Nemůže, protože to nemá kdo vyrobit jiný.
1: No dobře, ale i za tu cenu, že to zboží a ty služby budou strašně drahý. Vem si, když by
0: ale
1: se zdražili, když by se tady u nás zdražili,
0: a se zdražuje furt.
1: Zdražili všechny ty věci denní spotřeby.
0: No to se stane.
1: A extrémně zdražili.
0: No jistě, to
1: tak
0: se
1: kdo
0: stane.
1: Kdo na tom opět vydělá?
0: Ten, kdo to bude vyrábět.
1: A hlavně taky ten, kdo to sem bude i dovážet.
0: No a to bude zase z ty Číny.
1: No.
0: Akorát, že to budou strkat někudy jinudy. Nebo to budou vozit přes Rusko.
1: Ale
0: Rusové se nám budou smát, že máme holou řiť.
1: Ale tím pádem by se snížila spotřeba.
0: Ano.
1: A kdyby Evropa zavedla sankce na čínský zboží.
0: Když to dělá.
1: No tak dobře, zatím je to jenom o tom, že zvýšila nějaký cla.
0: Na elektromobily, auta.
1: No, dobře, elektromobily, auta, tak co dělají Číňani? Kupují tady automobilky a budou vyrábět tady. Vždycky najdou způsob, jak to obejít. Ale
0: udělat taky sankce, to už můžeš zakázat.
1: Dobře, co když ta obchodní válka dojde až do takového bodu, že tady bude zastavený, zablokovaný ten, řekněme, světový export, import.
0: A kde jsme u toho tržního hospodářství, co nám tady kážou 35, 36 let?
1: A tak ty víš sám, že jedna věc je nějaký tržní hospodářství, který nám kázal, ale druhá je ten plán, který se teď uskutečňuje.
0: No jistě.
1: A jestliže má dojít k nějakému resetu, tak podle jejich představ ten reset bude i ekonomický.
0: A oni nejsou schopni to zrealizovat, na to nemají lidi.
1: Na to nepotřebuješ lidi.
0: Jak to? Kdo ti bude vyrábět?
1: Ale ty nepotřebuješ vyrábět, na to potřebuješ jenom ty hloupé figurky v čele Evropské unie, které budou jenom dál šermovat všema těma sankcema a
0: to
1: clama.
0: To je sice hezký.
1: A
0: ale
1: Evropa
0: chvíli,
1: bude
0: kdy...
1: ekonomicky úplně do háje.
0: No samozřejmě, jako, o tom se nemusíme přijít, ale jak si ty Evropani nebudou mít průmyslové zboží? Kde ho vemou? Sami si ho nevyrobí.
1: No, tak bude tak nedostatkový, že bude extrémně drahý a někdo prostě
0: ale
1: na to nebude
0: ale tím se to nevyřeší.
1: Ale takhle,
0: nemůžeš chodit s holým zadkem, bez bot.
1: Tím se vyřeší to, že Západ schudne.
0: No to už se děje. Západ schudnul. No. Podívej se, jak je na tom dneska americká průměrná rodina. Jako, podívej se na americkou rodinu v roce 1938, podívej se na americkou rodinu v roce 1947 a podívej se na dnešek. Katastrofa. Katastrofa.
1: No to znamená, že ten plán prostě pokračuje.
0: Ano, samozřejmě.
1: No. No. Tak vlastně na tom se shodneme. No.
0: No na tom není proč se hádat, no. Jo? To...
1: Hele, a co se

0: To znamená, že ta Evropská unie, která čekala na to, že se uklidní situace v Hormuzu, tak najednou zjistila, že musí nakupovat za draho, ještě možná dráž, než by nakupovala v létě.
1: Pokud mají mozek, tak nemohli čekat, že se to tam uklidní.
0: No tak samozřejmě navenek čekali, že se to uklidní, ale jinak je to opět prostě plán, protože přesně tak, jako, ať mi někdo neříká, že jsou tak hloupí, že...
1: A oni jsou tam hloupí, ale takhle ne.
0: Dobře, no, ale já si myslím, že je někdo prostě zainstruoval jenom.
1: Tak.
0: Takže očekáváme, že tuto zimu se nám zdraží extrémně pohonné hmoty, extrémně plyn. To už je vlastně, to už je téměř jistota.
1: A teď si řekněme, kde je problém. V našem členství v NATO a v EU nehrozila by nám válka, nehrozila by nám chudoba, nehrozil by nám nedostatek plynu, pohonných hmot. A teď mě řekni, která z našich politických stran jasně a hlasitě říká, vystupme z NATO a z EU?
0: Neříká to žádná.
1: Tak, a jsme u toho.
0: A jako argument, a to možná je docela zajímavý téma, proto, aby to ty třeba svým pohledem nějak zodpověděl, jako argument často říkají, že nemůžeme sami vystoupit proto, protože tím pádem by nám ta Evropská unie naházela tolik klacků pod nohy a tak by proti nám bojovala, že bychom vlastně skončili ještě hůř, než kdybychom vystoupili v houfu.
1: Ano, to je
0: tomu
1: ten,
0: se ale dá rozumět.
1: To je trochu ten Števcův argument.
0: No dobře, ale,
1: ale
0: bylo by asi na čase, aby jsme se začali třeba ty středoevropský a východoevropský země navzájem propojovat a domlouvat se na tom,
1: to
0: abychom vytvořili nějaký blok.
1: No a to je to, co já říkám, středoevropský neutrální blok, Polsko, my, Slováci, Maďaři, případně teda se můžeme podívat trošku na jich, Rakousko bych vynechal, to je součást Německa, Německo je základ Evropské unie, to je katastrofa, k tomu není co dodat. Než se Němci zpamatují, tak s nima bude konec. Jo. Ale skutečně tento blok by si dokázal prosadit svoje. Ale muselo by se vystoupit z NATO, vystoupit z EU a začít prosazovat svoje zájmy. Všimni si, že nejúspěšnější státy na země kouli jsou ty, které prosazují svoje zájmy. Čína, Izrael, kdysi to byla velmoc, Británie.
0: A co když to za chvíli bude třeba Německo, které bude jednou ze zemí, která bude uvažovat o změně, aspoň o změně pravidel Evropské unie?
1: Němci to nezvládnou. Němci to nezvládnou, ty jsou úplně zdegenerovaní, zpitomělí za prvé. A za druhé už tam mají taková stáda migrantů, jo, že to není. Podle mě Německo je vyřízený. Německo to nezvládne.
0: Ani třeba ten východ Německa, který
1: to by se musel
0: je
1: odtrhnout.
0: Baštou AfD.
1: To by se musel odtrhnout. A na AfD bych moc nespoléhal. Podle mě AfD nakonec skončí jako stejný podvod, jako je SPD, motoristi, stačilo a podobně. Podvod. Podvod značky kanální strana, plná huba řečí o vlastenectví a realita bude jiná. To jsme totiž přesně u toho, co vidíme v těch volbách. Lidi nadšeně jásají tamhle ten, tohle a on, a co řekl vlasteneckého, podívejte se o pár let zpátky, hlavně co dělal. Pokud se nebudete dívat, co ten člověk dělal, tak ho skutečně můžete považovat za vlastence. Ale jestliže někdo považuje za vlastence Reichla, tak by si měl dát na hlavu ledový obklad. Totéž je Konečná, totéž je Okamura, to nejsou žádní vlastenci. To jsou komedianti, kteří se jenom někým řízení.
0: Máš pravdu, že když se podíváš do minulosti spousty politiků, no tak se nestačíš divit, jo?
1: No ale... právě. A o některých se to ani neví.
0: Dobře, ale vraťme se teda k tomu plynu, jo?
1: O plynu si vykládej sám, já nejsem plynař.
0: Jistě si pamatuješ na tu firmu Net4Gas, kterou stát
1: si pamatuju na
0: před několika
1: na Nord Stream,
0: lety ještě za doby pana Síkely koupil
1: to je ten, zpět co neuměl
0: do českých rukou, tuším, že od Allianzu a ještě nějakého fondu.
1: Co neuměl zprivatizovat obchoďák v Opavě? To je on?
0: Ne, počkej, to byl snad Stanjura, mám takový pocit.
1: Je to možný, a no, oni jsou, no, já je beru jednou za 18, no, za 20, bez dvou.
0: My jsme to koupili za, tuším, že 5 miliard, včetně dluhu, který tam byl 33 miliard.
1: Ano, ano.
0: Následně vyšlo najevo, že ještě před tím prodejem si vyplatili asi 2,5 miliardy dividend.

0: dividendu. Mezitím, a teď to načasování, už bylo jasné, že díky sankcím k nám poteče toho ruského plynu méně, to znamená, za ten transit budou daleko menší peníze.
1: To se bavíme prostě o těch rezavých trubkách a stát za ty peníze, co nadspal někomu do jeho zlodějského kšeftu, evidentně korupčního, si mohl postavit celou novou síť rozvodu plynu. To už jsme tu probírali.
0: To jsme probírali, ale představ si to, že teď někteří, co zatím stáli, říkají, podívejte se, firma Net4Gas, jo, vydělává jako státní firma, jo, vydělává 2,5 miliardy nebo 2 miliardy měli za loňský rok.
1: A to je čistý zisk?
0: Ale já bych se ani neptal, jestli to je čistý
1: nebo hrubý. No to je dost důležitý.
0: Já bych se ptal spíš na něco jiného. Na čem vlastně vydělává? Vydělává na tom, že nám zvedli poplatky za přenos.
1: Tak.
0: Takže ty 2 miliardy jsou peníze z našich peněženek.
1: Ano.
0: A oni plánují, že budou vydělávat 5 miliard. To znamená, cena za kubík za ten přenos z 30 korun už je na 90. Jako, to je podvod jako prase.
1: Vlastně to je na kriminál. Řekněme
0: Někteří
1: si to na
0: se tehdy radovali, že konečně se to vrátí do českých rukou, ale co nám vrátili? Jak jsi říkal, ty rezavý trubky a dluhy.
1: Já jsem to už tehdy přece říkal v tom pořadu, že měli tyhle podvodníky poslat k čertu a ať si svoje trubky strčejí tam, kam někdy jiní strkají nos, jo, a postavit si sami státní rozvod.
0: Takže nejenom,
1: úplně
0: že,
1: nové
0: že nám,
1: za ty peníze.
0: Nejenom, že nám teda roste cena za kubík plynu na burzách, ale zároveň nám roste cena za přenos toho kubíku naší soustavou.
1: A teď mě přesvědč, že ten celý ten kšeft nebyl totálně korupční.
0: To tak.
1: To snad ani není možný.
0: Myslím si, že nemůžeme jim to dokázat, ale vzhledem k tomu, že už myslím, byli obžalováni někteří, nebo bylo tam podáno trestní oznámení, myslím teďko nedávno.
1: No, se jistě stane. Nebo...
0: Tak uvidíme, co se z toho
1: vyplyne. A nebo je zavřou do kriminálu, a místo toho, aby seděli v kriminále, budou jezdit moři a nahory.
0: To nevím.
1: Známe naši justici a známe naše vězeňství.
0: Jasně.
1: To jako to, o tom je zbytečný se bavit. Já stále říkám, že už dávno nejsme právní a demokratický stát. Hmm. Ani náhodou.
0: Pojďme na další téma. Co ty falešné vlajky, kterých jsme teď svědky po Evropě? Lipsko a dron.
1: Kdyby jenom Lipsko, že? Tady furt někde nacházejí drony.
0: Další
1: Rumunsko drony, Polsko drony, Lipsko drony, všude ruské drony. Podívej se, to je celý totální podvod už od prvopočátku. Je to jednoduché. Jaký má Rusko zájem na tom, aby šlo do války z NATO a z EU? Žádný. Ukrajina není stát NATO EU. Ukrajina je fašistický stát, zločinecký stát, korupční stát. To je stát, který je na tom společensky hůř než některé země v Africe. To je skutečně stát organizovaného zločinu, je to Banderistán. Tam není co dodat. A všichni se tváří, jako by to byla totálně demokratická země, za kterou máme bojovat. No tak jako, o čem se bavíme? To je celé podvod, lumpárna, svinstvo a popření navíc zákonů, protože podpora fašismu je přece trestná. A teď mě řekni, kolik z našich politiků, ať už těch vládních nebo těch opozičních, nebo jak je mám nazvat, se někdy zabývala v televizi banderovci a jejich zločiny Banderistánem, oslavami fašismu? Nikdo.
0: Proto jsme možná jako čtvrtí, tuším, nebo pátí na seznamu těch nejvíc nacifikovaných zemí po těch pobaltských zemích? Myslím na seznamu Ruska.
1: No, já si myslím, že to s náma tak zlé není. To zase je taková trošku komedie. Je fakt, že máme skutečně sfašizované státy, což je Ukrajina, tam je to totál tedy. Pak jsou to samozřejmě ty tři republičky v Pobaltí. No ale pak je to i třeba Chorvatsko, že si můžeme připomenout. Pak je to Německo, protože jinak by museli posltát tu jeho bandu dávno pozavírat do kriminálu a nemohli by neustále teda vymýšlet, jak potá poženou německý národ po třetí proti Rusku a dopadne to zase stejně. No, takže my zase na tom tak
0: že
1: špatně nejsme.
0: Fašistou je tam možná Fritz Merz teďko v tuhle chvíli, který
1: tam mají
0: by nejradši sebral přídavky na rodiny s dětmi a pomalu důchody a Bůh ví co všechno a všechno by to narval do zbrojení.
1: No ale tady vidíš, že Německo už dneska dávno není demokratická země a potvrzuje to, co jsem tady říkal opakovaně, že denacifikace v Německu neprošla. Byl podvod, to říkal nakonec generál Klej už v roce 1947. Tam prostě denacifikace neproběhla. A typickým produktem denacifikace je ten vyžraný lump poslt, který je nositelem doktorátu, já už jsem tady snad taky říkal, od takzvané Svobodné ukrajinské univerzity v Mnichově, což není nic jiného než Banderovská univerzita fašistická. Němci měli dávno zakázat.
0: 18. 19. jsou volby do Dumy. Co myslíš, že se stane poté, co asi zřejmě Vladimír Putin obhájí, že jo, respektive jednotné Rusko, strana, která plní jeho požadavky, se určitě stane i nadále stranou, která tam bude mít hlavní slovo. Předpokládám, že tam nedojde k žádným velkým změnám, ale tím se teda potvrdí to, že Putin má podporu a myslí si, že potom začne být ještě radikálnější na Ukrajině, že
1: ne, to není
0: tak,
1: radikální.
0: Jak řekl ten jeho ideolog Dugin, že je potřeba celou tu Ukrajinu prostě získat, protože je, bez toho to nejde?
1: Tady je řada problémů. Co já vím, tak Dugin se v životě s Putinem nesetkal, dokonce údajně ani nemají dobré vztahy osobní. To je první věc, jo. Druhá věc, v čem by měl být Putin radikální? Putinovi přece nejde o to, aby vedl válku. Putinovi šlo od prvopočátku o to, aby chránil ruskou menšinu na Ukrajině. O to se mělo starat mimochodem OSN, o to se měli starat teda mírotvorci slavní, který všude po světě honí lidská práva. A to jak tedy z EU, tak z NATO. Tam je největší selhání. Základem ruského vojenského útoku, já tomu nebudu říkat speciální operace, to je blbost, jo, ale byl přeci doslova genocidní teror banderovců a banderovského vedení na Ukrajině proti ruské menšině, která žije na východní části Ukrajiny a na Krymu.
0: To je samozřejmě v pořádku. To já jsem tím nemyslel, to, že bych zpochybňoval to, že se tam tyhle věci neděli. Ale, děli se a ve velkým, jo.
1: Ale Putin ale nemá důvod k válce.
0: Teď je otázka, jestli Putin neurychlí ty věci na Ukrajině.
1: Jak?
0: No tak dobře, třeba útoky na infrastrukturu, aby ta Ukrajina opravdu se ponořila do tmy teď před zimou a v zimě, aby de facto Ukrajina kapitulovala.
1: To je ale každému jedno. Pochop, že o Ukrajince nikomu nejde. To si jenom blbí banderovci myslí, že o někoho jde. Dít Ukrajina už dávno Ukrajincům nepatří. Tam rozhoduje banda gangstrů v Kyjevě, kteří ani nejsou Ukrajinci, když to řeknu na rovinu. Úplně natvrdo, to je první věc. Druhá věc, většina zemědělské půdy na Ukrajině patří cizincům, jestliže se bavíme o ukrajinském obilí, které jezdí teda k nám přes Polsko, nebo které se vypravuje z Oděsy. Dít to americké obilí. Patří americkým firmám. Tam Ukrajinci akorát tak možná někde jezdí na traktoru za pár šupů. Ukrajinské podniky budou za chvíli patřit cizincům, kdy Trump to řekl přece jasně, že si veme na Ukrajině to, co chce, protože musí Ukrajinci zaplatit to, co do nich Amerika dala. To, že Evropa je tak blbá a ještě tohle financuje, to je věc druhá. Dneska mluví šéfka AFD o tom, že Ukrajinci budou muset vrátit velké peníze. Z Ukrajiny nezbyde vůbec nic. Banderovci tam vybojují to, že budou národ bez země.
0: A není nakonec tohleto ten cíl celého toho plánu? Aby ta Ukrajina byla úplně vyčištěná?
1: Ano.
0: Protože teďko tam chtějí mobilizovat i ženy.
1: Ano. Na Ukrajince nikomu nejde.
0: Pro koho jí vlastně čistí?
1: No a nevím, já bych řekl, že by tam mohli klidně udělat konečně vlast pro evropské Romy. Já myslím, že ti si zaslouží, aby měli vlast. A myslím to vážně. To je jediný národ bez vlasti. A Ukrajina by se na to docela hodila, protože řada Romů jsou lidé pracovití. Není pravda, že je to každý povaleč a feťák a podobně. Oni by si tu svoji partu těch povalečů a feťáků sami srovnali náramně rychle.
0: Jo. Já jsem slyšel taky názory, že třeba je to území, které by bylo tím pádem volné pro přesídlení Izraele.
1: Ne, to je jenom Krym. Tam byl zájem na Krym a Krym ten už nedostanou, protože Rusko určitě Krym nepustí a Donbas nepustí taky. To je vyloučený.
0: Takže myslíš, že ta Oděská oblast
1: tam už dávno jsou Izraelci, tam je jich plno.
0: No právě.
1: A vždycky tam byli.
0: Dněpro a tam ta část.
1: Dobře, ale jde o to, jestli by to pro ně bylo dobré a hlavně to není jejich historická domovina. Jako je možný, že tam nějací budou žít, jo? Ale většina Izraelců z Ukrajiny za této války odešla.
0: Hmm. Jo. Takže co bude s Ukrajinou podle tebe teď v následujícím období? Podzim, zima, jaro?
1: No, tak takhle tam bude pokračovat ta strkanice válečná. Budeme tam spát zbytečné peníze, které se budou rozkrádat a pak u nás prát, že jo, a budou si tady Ukrajinci nakupovat jaksi naše bydlení. Jako já bych se k tomu vrátil ještě k jedné věci a to je teda přínos migrantů. Ukrajinci totiž naprosté většině nejsou uprchlíci před Putinem, to je pár tisíc opravdu uprchlíci. Většina jsou Ukrajinců konec konců, který jsou u nás, pochází z Haliče a ne z těch bojových oblastí. A jestli jsou nějací ukrajinští uprchlíci, tak těch je většina v Rusku. Jo, pokud započítáme Krym a Donbas a ty, co tam uprchli před banderovskou armádou, tak těch je podle německých zdrojů 9 až 12 milionů v Rusku, což není zrovna tak málo. Dodal bych k tomu, že teda jsme zažili při velké reklamě samá velká ukrajinská vítězství. Ukrajinci vítězně ztratili Krym, vítězně ztratili Donbas, vítězně jim uteklo 30 milionů lidí. To jsou opravdu vítězství neskutečná, není co dodat. Ale bavme se o těch migrantech u nás. A v Polsku, tam je 4 miliony, v Polsku už začíná doslova dunět heslo konec banderizace Polska. Na Slovensku je údajně asi 200 tisíc, Poláci jsou přece jenom větší vlastenci než my.
0: No, v Maďarsku nejvíc jich je na počet obyvatel u nás.
1: No, vychází to asi tak jako v tom Polsku. Poláků je méně než 40 milionů, jich je tam 4 miliony, ne asi 10 milionů, Ukrajinců je to asi 700
0: podle, tisíc. Podle posledních údajů je to opravdu tak, že my na počet Ukrajinců na hlavu jsme na tom prvním místě.
1: No dobře, ale celkový počet obyvatel je 10 milionů a Poláků je pomalu 40 milionů, mají tam 4 miliony. Takže takhle jsme na tom zhruba stejně blbě říct, jako aspoň stejně
0: tak,
1: blbě
0: jak
1: jako ti Poláci.
0: Jsem slyšel z oficiálních zpráv, tak no, tak prodává.
1: Ale no, jak říkám, podívejme se na ty migranty. No, celé to zlo, které se šíří do Evropy, začalo v Americe koncem 60. let za prezidenta Johnsona. Ale to je námět na samostatný pořad. Ale Američani udělali v podstatě propočet přínosnosti migrantů, ekonomické přínosnosti migrantů. A jehle, co jim vyšlo. Výsledek ekonomické činnosti migrantů se vrací z 98% migrantům. To nakonec vidíme i tady, že jo. Zbývají 2%. Z těch 2% 80% profitu jde do kapes domácích podnikatelů a zbývá 20%, který dostává stát a jeho místní obyvatelé. To spočítali Američani. No a když tomu připočteme ukrajinský organizovaný zločin, který tady páchá škody za miliardy, doslova parazitování některých Ukrajinců před v našem zdravotním systému, tak v podstatě to, co nám tady vykládal Fiala a spol, jak úžasně ty Ukrajince potřebujeme, je naprostá lež. Tady jsme v situaci, když bych to řekl s troškou nadsázky, že Ukrajinci staví za peníze lichvářů bydlení pro Ukrajince na tom, aby na tom mohli lichváři vydělávat na pronájmech. A Češi zůstávají bokem. To je realita. Takže já bych to doplnil ještě jednou věcí. Já tady nechci štvát obecně proti Ukrajincům, protože ti staří Ukrajinci, kteří sem přišli před válkou a nejsou tady vedeni podvodně, zdůrazňuji podvodně, jako uprchlíci, to byli z velké části slušní lidé, kteří skutečně si to museli odpracovat, ty své pozice. Jako s většinou z nich by asi nebyl problém ani do budoucna. Situace se zhoršila tím, jak přišli takzvaní uprchlíci, z nich 95 a více procent žádní uprchlíci nejsou. To jsou Ukrajinci z Haliče, které vůbec válka nepostihla. Nějací uprchlíci jsou, ale těch je minimum. A já jsem toho názoru, že situace by se dala řešit za prvé tím, že by všichni Ukrajinci podepsali banderovský revers. To znamená, že by podepsali prohlášení, že nepodporují banderismus, nepodporují oslavy fašismu, bandery Sucheviče, Stečka a podobných zločinců. A pokud by to odmítli podepsat, no tak by zbalili kufry jako fašisti a vypadli by, ať si jdou někam do Banderistánu nebo do nějakých fašistických zemí.
0: Abych škrtnul to nepodporuju, já bych dal, že odsuzují.
1: To se dá upravit.
0: Ať je to naprosto jasný, jo, protože
1: pracovně řešeno.
0: Co někdo podporuje, tím pádem, nepodporuje, ano, ať jsme přesnější.
1: Tím pádem bychom se zbavili banderovců.
0: Banderovci myslíš, ale jsou... že oni by se k tomu přiznali? Ti mnozí, co mají ten hákáč někde vytetovaný na rameni?
1: Ano, ale součástí by byla kontrola. Jestli teda na sobě nemají hákáče, jestli se někde takto neprojevují a
0: Rusové
1: tak dále.
0: Rusové přesně vědí o každém. Ano. Ti mají velmi dobré informace.
1: Ano,
0: všech,
1: takže
0: frontě,
1: to jo. By byl první krok. No a potom by samozřejmě následoval krok číslo 2. Oddělení všech cizinců z hlediska zdravotního a důchodového pojištění. To znamená, že by si ho platili sami a osoba, která by tady přišla, by automaticky nedostala hned okamžitě všechny výhody. Když se projdeš po zdravotnických pracovištích v Praze, tak každý druhý třetí je tam Ukrajinec. To je úplně žasneš. Samý pacient je Ukrajinec. My suplujeme Ukrajinu z hlediska zdravotní péče, dokonce i ty, co tam žijí.
0: Tak ono to je taky proto, že spousta těch lidí už měla na Ukrajině dlouhodobě problém.
1: Samozřejmě.
0: Dostupnosti ano, zdravotní péče, ano, tak si to tady ano, snaží vynahradit, protože
1: ano, za naše peníze,
0: to mají zdarma.
1: Za naše peníze. Že teď jsme probírali přínosnost migrace, že? No tak udělat zdravotní pojišťovnu pro cizince a tu rozdělit na dvě skupiny. To znamená cizinci ze standardních zemí, což jsou třeba Vietnamci, kteří jsou téměř bezproblémoví, no cizinci z fašistických a problémových zemí, což jsou fašistické státy, jako je Ukrajina, Pobaltí, případně jiné, a z islámského prostoru. Ti jsou vždycky problémoví a rizikoví. Tak toto rozdělit a udělat pro ně samostatná zdravotnická pracoviště. A totéž z důchodového hlediska, to znamená ponechat tady ty, kteří pracují, jako gastarbeitery, to jsem říkal už minule, a ostatní račte směrem do Banderistánu nebo někam, kde budou ochotni vás živit, abyste na nich parazitovali.
0: Pojďme na další téma.
1: Výborně. Tak, zdravotnictví a tak dále. Naše armáda koupila dva zbytečné transportní letouny C390 Millennium za 11,5 miliardy korun. K čemu potřebuje naše armáda na obranu naší země tyto letouny? K ničemu. Jestli něco potřebujeme, tak je to protivzdušná, protiletadlová obrana. U nás nelze předpokládat, že by tady harcovaly ruské tanky a nemusíme někam vozit vojáky, aby válčili za cizí zájmy někde v Africe. Takže ta letadla nepotřebujeme. Já jsem se díval, za kolik se dá pořídit zubařská ordinace. Asi za 3 miliony korun. A teď si to rozpočítejte k těm 11,5 miliardám korun. To jsou tisíce zubařských ordinací, komplet vybavených, včetně rentgenu. Slyšíme tady, že zubaři mají problém, že musí pracovat a vydělávat, aby si mohli zařizovat ordinace. Tak za těch 11,5 miliardy by mohl stát realizovat tisíce plně vybavených zdravotnických ordinací.
0: No nejenom to, aby mohl cokoliv, že jo? To můžeš převíst na cokoliv.
1: Tak. Za druhé, je tady druhá možnost, když teda máme tak úspěšné zdravotnictví, že ho máme bezplatné a v podstatě ho všichni platíme, řešit teda situaci druhým způsobem, vytvořit fond nebo zdravotní pojišťovnu. Začal bych tím, že bychom zrušili celou tu skupinu zdravotních pojišťoven, vytvořili bychom jednu. Proč bychom měli platit stáda různých manažérů a politických dozorců, kteří tam nic nedělají a hrabou peníze. Já si vzpomínám, že když jsem chodíval na dentální hygienu před léty, tak mě proplatili 2000 za rok. Poslední roky už mě platili, no, platili tisícovku za rok a minulý rok mě dali 300. Tak čemu ty zdravotní pojišťovny s jejich řečmi o prevenci máme? Obyčejná zlodějina. Takže Co se týče konkrétně zubařů, máme tady dvě možnosti. Buď vytvořit státní zubařskou péči se státem postavenými ordinacemi a doktorům dát tolik, kolik chtějí, aby se pořádně starali o lidi. Platilo by to jenom pro naše zubaře, žádné cizince. Ti ať si jedou podle cizinecké pojišťovny, jak jsem o tom mluvil. A pak je tu druhá možnost. Přejďte na skutečně na komerční systém, podobný třeba do jisté míry americkému, anebo tomu, co jsme měli za první republiky. Vzít těch 11,5 miliardy, vytvořit v podstatě dentální pojišťovnu, do které by se skládal stát, občané a zdravotní pojišťovny. To znamená, že na každého člověka, s výjimkou teda dětí a mládeže do dokončení studia, řekněme teda až teda řekněme do nějakých 25 let, by byly zdarma na účel státu. A ostatní by si zajišťovali dentální hygienu a dentální ošetření a tak dále na základě této pojišťovny, do které by přispívali, jak říkám, za prvé pojištěnec svým dílem, za druhé stát a za třetí naše zdravotní pojišťovny zlodějské. Tím pádem by se vytvořil fond, že bychom neměli problém, aby člověk šel k zubaři, nechal si udělat novou blombu, která mu stará vypadla, nebo se mu ulomil zub, dostal by účet a ten by zaplatila ta speciální zubařská pojišťovna. Je to jedno z možných řešení. Já myslím, že nikdo by neměl problém pár stovek měsíčně investovat do takovéto pojišťovny. Samozřejmě by se z toho nesměla stát zlodějina, na které by se zase válely stáda manažérů s milionovými výplatami, různé dozorčí rady z příbuzných politiků se statisícovými výplatami a podobně. Takže jsou tady dvě možná řešení. Stát proto neudělal ani pro jedno z těch řešení nic.
0: Kdyby mi bylo pomím, tak jedno úžasné řešení bych měl hned. Škrtnout výdaje na to zbrojení a dát je právě...
1: Nemusíš vyhazovat všechny výdaje na zbrojení, bohužel jsme ve válce, tu protileteckou obranu potřebovat budem, protože jsme bohužel členové globálního agresoru NATO, který je ve válce s Ruskem a ty ruské bomby, rakety a drony na nás padat budou. Takže musíme chránit své obyvatelstvo, je mi líto, bohužel musíme. Jo, to je naše chyba, ale rozhodně je třeba nerealizovat zbytečné nákupy a rozhazování peněz, podle mého názoru korupční, což jsou letouny C-390, které nepotřebujeme. 11,5 miliardy je tady. Na co jsme nakoupili jednorázové bombardéry F-35? Je stále víc vidět, že letoun F-35 nejsou žádné obranné stíhačky. Je to jednorázový atomový bombardér, jako byly kdysi F-104G Starfighter. To znamená, že všechny ty letadla jsou upravena tak, aby mohly nést jadernou bombu B-61 americkou. Proto jich třeba Němci, kteří jsou schopni vyrábět vlastní letadla, si jich kupují 50 těchto jednorázových bombardérů, které se tváří jako stíhačky. A je to jenom proto, aby všichni majitelé těchto z těch krámů předražených značky F-35 mohli naložit jaderné bomby a letět na Rusko. A divíš se, že Rusové se bojejí a připravují se bojovat?
0: To se vůbec nedivím.
1: Tak.
0: Pojďme teda se podívat na to další téma, který tam máš připravený.
1: Takže to jsme měli zdravotnictví. Mluvil jsi o false flagách, s tím jsme nějak přeskočili, já se omlouvám. Samozřejmě, no to je, tady vidíme záplavy dronů rusky, které všude padají. Řekl jsem to jasně před chvílí, proč by mělo Rusko útočit na Evropskou unii? Co by tady hledalo? Naše dluhy, naše migranty, náš multikulturalismus, naše absolventy základních škol, z nich mnozí neumí ani přečíst jednu stránku textu. Co by tu hledali? Suroviny nemáme, stát je rozvrácený, tak není důvod.
0: Je jasný, že jde o false flag, že samozřejmě. Jde prostě o tu snahu nějakým způsobem se zapojit do té války proti Rusku. Říct prostě tady Rusové zaútočili svým dronem, jo. Dokonce tam ten, kdo to sestrojoval, nechal třeba i svoje doklady, aby jasně. To bylo naprosto
1: ano,
0: jasný.
1: A jsou tam otisky prstů Putina.
0: Že to byl on a bylo na tom napsáno Made in Russia. A
1: A je to přesně stejný podvod.
0: My se tomu sice tady teďku jako usmíváme, jo? Je to podvod, ale ono to vlastně není moc k smíchu, protože na základě takovýhleho kasus byli, oni můžou vyprovokovat opravdu tu válku.
1: Oni si vytvoří důvod. Oni si vytvoří ten důvod, jak si říkal, kasus byli důvod válce. Ale jak se, já se zase budu muset opakovat, ale takovýhle podvodů bylo plno. Můžeme si připomenout první světovou válku. Němci tvrdili, že Francouzi svými vzducholoděmi bombardovali Štrásburg, žádná bomba tam nespadla. Ale tvrdili to jako důvod k válce. Máme tady sarajevský atentát, kdy nakonec to vypadá tak, že toho France Ferdinanda nechali zlikvidovat sami Rakušani. No, a že ten nešťastný princip a jeho parťáci byli v podstatě obětí podvodu. Máme tady druhou světovou válku. Typický je příklad vysílači v Gliwice, neboli Hlivice, nebo Hlivic, jak to kdo nazývá. No, jako už to, že někdo vzal jako bernou minci nápad, že by polská armáda překročila hranice a šla vykládat nějaké keci do německé vysílačky, dít to pro boha, by neměl akceptovat ani chovanec nějakého blbince. A tam se sjeli reportéři z celé Evropy a vážně nad tím podvodem kývali hlavama. Že skutečně ty zlí Poláci napadli tu německou rozhlasovou vysílačku. Teď to je taková stupidita. Ale to vidíme dneska přesně s tím, jak se snaží někdo vyrobit doslova ten útok na Rusko na základě nějakého nesmyslu, podvodu. Proč by pro boha Rusové posílali nějaké drony někam do Lipska? Co by tím získali? Já bych pochopil teda, kdyby Rusové teda poslali jadernou hlavici a zlikvidovali filmu Rheinmetall. To bych pochopil. Nebo Kraus Maffei Wegmann. Jo, to bych pochopil, protože to by mělo dopad vojenský. Ale nějaké letadlo na letišti s nějakým nákladem zbraní, to je pitomost. To je stejné jak s těmi Vrběticemi. To je další podvod proti Rusku. Že jako, jak se mohlo vypařit 1200 kusů ručních zbraní? Ty by se těžko vypařili, i kdyby tam byl jaderný výbuch. A máme další. Druhá světová válka. Když chtěli Němci, aby Slováci s nimi útočili na Sovětský svaz, no tak namalovali na ukořistěné polské letouny lož, rudé hvězdy a bombardovali s nimi Košice. Další ukázka. 11. listopad je podvod. Podvod naprosto evidentní, protože chci vidět člověka, který mě přesvědčí o tom, že může dopravní letoun bez poškození proletět mrakodrapem. Já jsem v Americe byl.
0: Myslíš 11. září?
1: Ano, 11. září.
0: Jo, jsi říkal listopad.
1: Ježíš, já se omlouvám.
0: Jsem si říkal.
1: Omlouvám se 11. září 2001, že jo, podvodný útok na dvojčata. Kdo mě přesvědčí, že dopravní letoun, nejsem letecký konstruktor, ale znám toho dost o letectví. Dělal jsem zprávu na přezbrojení letectva v 90. letech na Gripeny. Není možné, aby dopravní letoun proletěl bez poškození mrakodrapem. Já jsem v New Yorku byl jsem na místě těch dvojčat. Viděl jsem, z čeho se tam staví ty mrakodrapy. To jsou traverzy, které mají takovýhle rozsah, o to by se zlomil tank, natož letadlo. Jo. Takže to podvod otáž do Z. Další podvod, Saddam Hussein a jaderné zbraně, které neexistovaly. A takovýhle podvodu je plno, je zajímavé, že všechny tyhle podvody šly ze strany zemí, které buď jsou, anebo byly, anebo se staly jako Německo členy NATO a EU. To je jeden podvod za druhým. A nikdo mě nepřesvědčí, že Rusko má zájem na vojenském útoku na země NATO a EU. Pokud k tomu dojde, tak to bude obrana proti tomu, že NATO a EU posílá svoje vojáky pod různými záminkami, aby válčili na Ukrajině proti Rusku a vraždili tam ruské obyvatelstvo. Proti tomu, že ukrajinská armáda má svoje základy na území Rakouska a Polska, že z těchto zemí jde vojenská produkce na úrovni Ukrajiny, to jsou v podstatě válečné akty. A jestliže si někdo postaví jaderné zbraně na ruské hranici, tak to Rusko má naprosto legitimní právo se bránit. Ale to není žádná agrese. Můžeme si připomenout karibskou krizi, když Rusové poslali rakety na Kubu, tak z toho byla málem jaderná válka. Tak proč se teda nepostupuje stejným způsobem? Proč se nevytvoří demilitarizovaná zóna? Proč nedojde k debanderizaci Ukrajiny? A proč tady není zájem o mír? Jak je možné, že nikdo z našich politiků nechce odejít z NATO a z EU, když jsou to organizace zločinecké, z nichž jedna je globálním agresorem a druhá z nás dělá vyloženou žebráckou kolonii? Komu slouží naši politici? A můžeme se podívat na celé spektrum. Můžeme začít Fialou a Babišem, skončit Zemanem a Pavlem a přeskočit přes různé Okamury konečné a podobně. Všichni jsou stejní. Kde je nějaký boj na, za odchod z těchto zločineckých organizací? Nikde. Samej podvodník.
0: Když se vrátíme ještě k těm falešným vlajkám, ty jsi tady připomněl toho 11. září. Já dám vám, kteří sledujete, do popisku tohoto videa odkaz na dokument, který se jmenuje 9/11 Mysteries, který kompletně probírá vlastně, co se stalo i z hlediska, řekněme, odborníků na konstrukce budov, že skutečně s největší pravděpodobností to byla řízená demolice, spousta výpovědí svědků a chronologicky celá ta časová osa, co se tam dělo. Velmi zajímavý dokument, máte ho tedy v popisu videa. A ještě teda, když se vrátím k těm současným pokusům o falešnou vlajku, tak jedna z možností je i ta kybernetická válka. A vzhledem k tomu, že se nám tady začíná trošičku ta AI vymykat spoza kontroly, protože jistě si ty viděl i vy jste viděli to vyjádření těch předních AI společností nebo respektive jejich zástupců, ať už je to společnost Anthropic nebo OpenAI nebo Musková firma, tak všichni se shodli na tom, že musí víc myslet na bezpečnost AI. Protože, abychom si to tak jako představili, ten vývoj se ubírá takovým směrem, jako představte si, že máte automobilku, vyvíjíte nějaké nové auto, uděláte mu perfektní volant, perfektní motor, perfektní podvozek, supraramena, poloosy, perfektní skelet, ale na jednu věc zapomenete a to jsou brzdy. A takhle podobně se nám tady teďko vyvíjí AI. A teď si položme otázku. Je to náhoda nebo je to záměr? Protože jedna z těch variant, kudyma se může ubírat naše přemýšlení o tom, proč se vlastně dozvídáme z těch novinových článků pořád ty informace o tom, že se to vymyká z kontroly, je, že by to byl třeba ideální způsob, jak to na někoho svíst, že jo? Na nějakou zase třetí stranu. Protože když by to způsobila AI, cokoliv, jo? Třeba nějaký problémy s infrastrukturou, nebo, a to je daleko horší a často zmiňovaný, kdyby se nabourala do našich finančních systémů, jo? Bankovnictví, různé servery, které zpracovávají velká množství dat. Kdyby se stalo třeba to, že se někdo podívá druhý den do svého internetového bankovnictví a najednou zjistí, že tam má třeba nulu, nebo že nemůže používat. A rázem by to způsobilo velký chaos. A vzhledem k tomu, že, jak říkají, ta umělá inteligence si začíná dělat, co chce, já úplně nevěřím tomu, že si začíná dělat, co chce. Myslím si, že ano, je tam určitý duch v mašině, tak jak se o tom často mluví, že prostě ta umělá inteligence si občas udělá něco, co vypadá jako kdyby to bylo její rozhodnutí, nikoliv něco, co by chtěl její vývojář.
1: No, já jsem stále přesvědčen, že to je pouze výsledek logických vazeb, ale to je jedno,
0: no, jasně, do toho takhle, mluvit. Určitě, určitě to je o tom, že...
1: Tam žádný duch není.
0: Nemyslím si, že by to byl duch vyslovený, že by měla vědomí. To je stroj, ten nemá vědomí.
1: Tak.
0: Jeden z těch důvodů, proč se toho někteří obávají, hlavně z těch firm, které to vyvíjí, je, že už jim tak jako několikrát utekla z toho testovacího prostředí, tak jako kdyby ti rybička utekla filtrem z akvárka někam pryč a dostala se třeba, nevím, do řeky a začala se tam množit a tak dále. Jako,
1: ano, výsledek logické vazby.
0: Kdy se dokonce stalo i to, že ji naprogramovali pro nějaký účel, třeba odhalení kybernetické hrozby, měli ten úkol zpracovaný a chtěli, aby došla k nějakému výsledku a ona místo toho, aby k tomu výsledku došla tím přirozeným způsobem, tak si našla jednodušší způsob, tak jako to děláme i my lidé, že hledáme ty nejjednodušší cesty.
1: Logická vazba.
0: A vlastně se nabourala k ním, aby si přečetla celý to zadání i včetně toho výsledku. Proto se jim to vymyká spoza kontroly. A teďko vzhledem k tomu, že všechny ty tři firmy, a nejenom ty tři firmy, to se bavíme o západních firmách, máme tady ještě všechny ty firmy, které to vyvíjí v Asii, hlavně Čína, DeepSeek a další společnosti, které to mají spíš pod větší kontrolou v tuto chvíli, protože se bojí toho, že v případě, že by se jim to vymklo spoza kontroly, tak by to mohlo ohrozit stranu, ohrozit to jejich uspořádání tam. Takže oni ani ne tak z etických, ale hlavně z těchto důvodů přistupují velmi opatrně k vývoji umělé inteligence a snaží se ji co nejvíce testovat. Ale když se vrátím teda k tomu, co se stalo, teď říkají, my to zastavíme na chvilku nebo zpomalíme ten vývoj a budeme se věnovat bezpečnosti. Hmm. A ty se o tom dozvídáš ze všech stran teďko. Teď je to takový hlavní téma. Jestli náhodou se nepřipravuje něco, jo, zase nějaká falešná vlajka, kde to může opravdu udělat extrémní průšvih, jo, může to přeházet data na serverech. Teď si vem, že kdyby se stalo, že by nám to takhle zrezetovala, tak co by přišlo logicky jako další krok od tohoto systému a těch, co ho ovládají? No, asi by to byla nějaká suma, kterou by nám dali na nějaký nový účet.
1: Hurá! A máme tady
0: třeba digitální.
1: Ludvíka Erharta, anebo našeho slavného prezidenta Frantu Práce, že? Teda...
0: Aby to zachránili, tak by to
1: měnová takhle... reforma.
0: No, ale zase měnová reforma za Zápotockýho měla jiný důvod, jo? To bylo odstřižení se...
1: Jo, pardon, od, Tonda Zápotocký, omlouvám se.
0: Od toho západního dolarového systému respektive, jo?
1: Ale to nebylo třeba v té době, to už jsme byli dávno odstřižení, ale tam bylo skutečně o to odsát peníze, které byly získané podvodem a lichvou a podobně, které byly na bankovních účtech.
0: Už dlouho se mluví o takzvaném basic income, že jo, ten základní příjem a o digitálních měnách. A je těžko představitelný to, že by někdo chtěl se zbavit současného systému, jo, z běžných uživatelů a přejít do nějakého nového digitálního a převádět tam svoje peníze, to se nikomu nechce, protože tam na první pohled cítí, že to je takový strkání hlavy do oprátky. Jo. Lidi nejsou zase tak úplně hloupí. Takže tohle to třeba by mohlo být zajímavý řešení, jak
1: no, říkám,
0: vlastně
1: Ludvík Erhard, že jo,
0: udělat tvůrce, měnovou reformu.
1: Tvůrce německého ekonomického zázraku. A když to udělal Zápotocký, tak to byl bolševický zloděj.
0: A těm lidem na základě toho vysvětlit, se... my za to nemůžeme, může za to nějaká AI.
1: Jo. Ale když se podíváš na tu Erhardovu slavnou reformu, tak zjistíš, že Erhard okradl řadové Němce, ale fabrikantům, bankéřům a lichvářům ty prachy nechal. A to je přesně, jak to bude tady vypadat. Bude okraden běžný občan, ale lichva, banky a podobně ty své prachy dostanou zpátky.
0: No tak protože tento plán, jestli by ho někdo realizoval, tak kdo jiný než majitelé peněz.
1: No samozřejmě.
0: To je jenom taková úvaha, protože ta AI teďko docela dost zamíchává kartama obecně. Hmm. Spousta lidí má strach z toho, že přijde o práci během následujících 5 let.
1: Taky, že přijde.
0: Taky, že přijde.
1: Protože... No tak dostanou uniformu.
0: Dám ti jednoduchý příklad. Třeba v oblasti práva. Mám známýho právníka, který mi říkal, že je nešťastný z toho, že připraví smlouvu A ten člověk si ji hodí do chatu GPT a teď mu ji tam přinese a začne mu říkat, vy jste mi ji připravil špatně, protože jste tam měl dát ještě tohle, ještě tohle, ještě tohle. Ty lidi začínají díky tomu, že jim ta umělá inteligence odpoví na nějaký ten prompt, který tam zadají.
1: Ten klient nemusí mít pravdu.
0: No samozřejmě, že nemusí, jo, protože ta umělá inteligence má kvalitu odpovědí zhruba 80%. Jo. No, takže možná. Je možný, že tam nasekala spoustu chyb. Ale stává se teď to, že lidé díky tomu, jak ji takhle používají, tak vlastně potom fušují do biznesu těm ostatním.
1: Blbě.
0: A leckdy asi blbě, ale i ten právník přiznal, že už se testují různé AI nástroje, které, když jsou naplněny těmi informacemi, všemi těmi zákony a judikáty a tak dál, takže opravdu dokáží velmi dobře suplovat toho právníka.
1: Základní věci, ale nestandardní případy nezvládnou.
0: Dobře, ale co děláš nejčastěji?
1: Základní standardní věci, no.
0: Jo? Stejně tak třeba účetnictví, viděl jsem výborný rozhovor s jednou ženou, která udělala startup, kde vlastně pomocí AI řeší účetnictví, takže představ si, že si třeba, nevím, zdigitalizuješ faktury a paragony, ta AI si to všechno přečte, všechno to sama zaúčtuje, to znamená, že ta velká armáda těch účetních v těch účetních firmách, které tam prostě denně ťukali mraky těch čísel do notebooku, tak rázem přijde o práci.
1: No, on taky nebude tak skvělý, jak si myslíš.
0: No, dobře, někdo to musí kontrolovat, ale těch lidí, kteří to budou kontrolovat, už na to potřebuješ daleko míň, než těch, kteří to tam ťukají.
1: Celý systém je bohužel postavený na těch, kteří to budou kontrolovat. To jsou totiž ty služby a to je ten největší problém celé té naší takzvané demokracie, která se nám změnila v totalitní fašistický systém, že přibývá těch, co budou kontrolovat a ubývá těch, co budou tvořit něco smysluplného a na tom totiž dojedeme.
0: Jestliže jste rodičem, kterému vychází za chvíli dítě základní školu, tak potom je to velmi těžké s těmi dětmi probírat, co by asi mohli dělat tak, aby to bylo do budoucna pro ně zajímavé a udržitelné. Spousta lidí
1: není udržitelné.
0: Se shodne na tom, že třeba taková profese, jako je elektrikář, instalatér, dokonce i zedník, prostě všechno, kde děláš rukama a kde na to potřebuješ jenom nějaký nářadí, kde se ještě dlouho bude opravovat, jo, třeba.
1: Ale to může opravovat i robot s tou zednickou žící.
0: No, ale je to komplikovanější.
1: Dneska už se staví roboticky celý domy.
0: To jo, no.
1: A ta stará zástavba se v rámci toho blbnutí ekologického prostě zbourá.
0: To jo, ale pořád se bavíme o tom, že tady máš ohromné množství postaru postavených domů.
1: A ale ty nebudeš potřebovat po válce, kdy ty lidi budou mrtví. Tady bude hromada prázdných měst a vesnic. No, ale tak to bude.
0: No, tak dobře, tak to bude v Kolerově světě, ale
1: ne, doufám, to bude bohužel v reálném světě. Já už tu nebudu tou robou, no. Jo, ale
0: dobře, no. Jako
1: vychází z reality, že 3/4 obyvatel bude po smrti. Mhm. Neřeš, tady budou celý města prázdný.
0: No tak pojďme zatím si teda aspoň užívat ten život, dokovat to jde, no. Nebo co navrhuješ, jako?
1: Já radši nic nenavrhuju, no. Protože pak mě lidi nadávají, když jim říkám pravdu.
0: Jo, dobře. Jo,
1: to je vždycky problém. Já bych jenom ještě tady, jestli můžu.
0: Povědej.
1: Jenom tak z legrace bych připomněl na ten takzvaný útok na vlaku polských hranic, kdo to teda vlastně provedl, ten útok, že to bude asi jaký takový false flag a docela bych rád viděl toho hrdinu Lipavského, jak si tam mění spodní prádlo notně zahnědlé. To by mě docela pobavilo.
0: Mě by si zajímalo, co on tam dělal, že jo?
1: No jistě, tam chodil někomu zase hnědit nos. Možná asi sobě hlavně. Jo. Takže oni ti hnědonosové a hnědáci, to základ naší politiky, jo, kromě korupce teda.
0: To, kdyby to tam bouchlo, tak Česká republika přišla tak o Barboru Škrlovou.
1: Asi tak, no, když to tak řeknu. A možná, že teda měl hnědé jenom ty spodky. Nos měl už hnědý z té Ukrajiny. No pak, co bych ještě připomněl, když jsme u toho, já už taky končím pomalu. Pohřeb generála Mladíče. Opět se mluví o tom, že teda byl v té věznici zavražděn. Já teda musím říct, že generála Mladíče považuji za hrdinu srbského národa. Ať ho klidně, ať na něj kydajinuji a pomlouvají. A podle mého názoru byl zavražděn stejně jako Miloševič. Nemám, co bych tomu dodal víc. Jo, a potom bych připomněl ještě jednu takovou komickou věc, která se objevila na našem slavném seznamu Centru lží a propagandy. V tomto případě teda je to ukázka té reality ve zhynilé Evropě. Na Trafalgarském náměstí postavili sochu běžné londýnské ženy. Obézní, odporná černoška. To je podle nich běžná londýnská žena.
0: Tak dneska už možná, jo.
1: A ani to ne, já jsem v tom Londýně blikskrát, ty předměstí spíš, jsou, ale...
0: Spíš by mě tam víc sedělo, kdyby tam dali nějakou Pakistánku nebo Indku.
1: No, ale jak vidíš, takhle to tam dopadlo. No a tím já bych byl asi víceméně hotov. Myslím, že bychom měli udělat ještě dvě věci. Za prvé, já bych připomněl, že za měsíc se bude konat v Praze zbrojní veletrh Future Forces 2026. Doporučuji všem, aby se tam šli podívat, ne aby teda oslavovali něco, ale aby se šli poučit, jak vypadají zbrojní technologie. To, že tam budou politici, kteří se tam budou zveřejňovat, vykašlete se na ně, otočte se k ním zády. To, že tam budou firmy z Banderistánu, můžu doporučit to též. Obejděte, otočte se k ním zády. Ale je dobré získat určité znalosti a podívat se. Takže vřele doporučuji zbrojařský veletrh Future Forces. Já tam budu den, možná i dva.
0: O čem to bude? Hlavně spíš o dronech, ne?
1: No, všem možným. Ne, tam budou všem možným, samozřejmě. Další, co bychom měli teda připomenout, ještě pár knížek. Ty tady máš takové. Výborně. Tak jdeme na to. Takže tady mám tři knížky od Tordenu. Jednu napsal Nikolaj Starikov a jmenuje se Stalin. Má dva díly, já jsem vzal jeden, čo už si připadám jak náklad, já, když jsem furt chodím s těma knížkama. Popravdě řečeno, když jsem tu knížku viděl, tak jsem říkal, Ježíšmarja, Starikov nám tady zase propaguje Stalina. No, překousl jsem to. Podíval jsem se do té knížky.
0: A dobře jsi udělal?
1: Dobře jsem udělal, protože ona to a není ani ta knížka, která by propagovala Stalina, ale je to docela zajímavý pohled na sovětskou domácí zahraniční politiku s řadou zajímavých faktů. Takže není to o tom Stalinovi a o jeho adoraci, kterou Nikolaj Starikov hrozně miluje, ale je to skutečně zajímavá historická kniha. Druhá knížka, Transhumanismus v ruském vzdělávání, napsala Olga Četveriková. To je kritická kniha, která popisuje vývoj v ruském školství současnosti, který bohužel začíná připomínat ten evropský. To znamená pád, poklonkování zájmům globální lichvy a podobně. To znamená, že to není žádná kniha oslavující Putina, ale je to kniha oslavující normální vzdělávání a ruský národ, které jsou ničeni vlastními silami.
0: A když jsme tady u toho Putina, tak já teda taky Rafael Gusejnov, Půjď Putina. Je to velmi zajímavá kniha, která popisuje nejenom Putina jako člověka, a docela, řekl bych, je to zpracováno velmi zajímavým pohledem, takže doporučuju.
1: Taky je to o Tordenu?
0: Je to taky Tordenu. A potom, nebo ty máš tam ještě další?
1: Já mám ještě jednu.
0: Potom tady mám přímo od šéfa vydavatelství Tordenu Roberta Mervy takovouhle celkem útlou, ale velmi zajímavou knihu, která se jmenuje Není Matrix jako Matrix. A to je rozbor filmu Matrix, který byl velmi prediktivní a ukázal nám, že vlastně žijeme v určité simulaci. A co tam máš ještě ty jako poslední knihu?
1: No, u poslední knihy musím říct, že jsem trošku váhal, jestli vůbec ji mám propagovat. To je kniha určená pro lidi, kteří mají už určité znalosti a kteří umějí používat mozek a nedívají se na čtený text tak, aby na něj reagovali nějakým emotivním způsobem jako opice. Jmenuje se Globální parazit. Napsala to Elena Lubimová a popisuje to historický vývoj především Británie. Někde se to dostává skutečně do takových pozic, že jsem nad tím já zaváhal. Je to silné čtení, opravdu silné. A znovu varuji před emotivním hodnocením textu. No a to jsme teda hotovi s knihami a já bych řekl, že jsme se teda přiblížili po 6 týdnech ke konci naší relace. Hmm.
0: Takže příště opět nashledanou v této simulaci.
1: Ano, bylo mi ctí a doufám, že se ještě někdy uvidíme. Možná, že to stihneme ještě před volbami neboli před Národním divadlem našich podvodníků, lhářů a tak dále.
0: A hlavou vzhůru vždycky to nějak dopadne, ještě se nestalo, že by to nějak nedopadlo.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České Alter.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu třetí epizody čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Stručně shrnu, zrekapituluju, co jsme slyšeli ve druhé epizodě Psychologie totality. Prozkoumal jsem blíže vztahy mezi člověkem a přírodou. Podíval jsem se na umělou společnost a pak jsem se zaměřil na význam komunikace jazyka. Tedy prvků, které se v mechanistické digitální společnosti odlišují, dehumanizují. Potom jsem se podíval na čísla. Zamyslel jsem se nad tím, do jaké míry jsou zdánlivě logická čísla objektivní nebo subjektivní. Podřizují se čísla oficiálnímu příběhu, propagandy, respektive prorežimnímu narativu, anebo naopak. Pak jsem pohlédl na zajímavý fenomén. Čím přeregulovanější společnost je, tím více prahne po jistotě. To souvisí s naší ranou vývojovou psychologií, kdy se formuje naše vzhlížení k autoritám, ale také narcismus, nejistota a egoismus. Vývojová psychologie egoismu a narcismu. Velký francouzský vývojový psycholog Henri Vallon se všiml, že na tvářích dětí, které komunikují se svými vychovateli, je od samotného počátku vidět něco, co u žádné jiné bytosti nevidíme. Když novorozenec fixuje a napodobuje mimiku matky, jeho tvář už vyjadřuje jemný tázací pocit, jako by se i v této velmi rané fázi své existence setkával s ničím, co ve formálním jazyce druhého prostě chybí. Proto je lidské dítě, na rozdíl od mláděte zvířete, ve stavu hluboké nejistoty ohledně matčina vzdělení. A to stěžuje získání mentální kontroly nad ní. Co ode mě chce, co mám udělat, abych si zajistil její přítomnost? To také vysvětluje jeden z nejpodivnějších jevů, které se ve vývoji dítěte vyskytují. Přibližně ve věku 6 až 9 měsíců se dítě poprvé poznává v zrcadle. To samo o sobě není u člověka nic tak výjimečného. Bez problému to dokážou například i delfíni a vyšší druhy opic. Jak si ale všiml Charles Darwin, rozpoznávání u lidského dítěte je doprovázené ničím, co se nevyskytuje u žádného jiného zvířete. Dítě jásá radostí. Čím je toto rozpoznávání v zrcadle tak příjemné, zatímco ostatní zvířata nechává zcela lhostejnými? Na rozdíl od zvířete trpí lidské dítě neustálým napětím způsobeným věčnou neuchopitelností světa symbolů, do kterého je ponořené od prvních okamžiků své existence. A to platí zejména v souvislosti s nejzásadnější otázkou. Co ode mě matka chce? Toto napětí je okamžitě odstraněné, když tam před svýma očima spatří zrcadlový obraz, se kterým se shoduje a na který matka s velkým nadšením ukazuje. Tento obraz dítěti okamžitě říká, kým je a kým musí být, aby se stalo předmětem matčiny touhy. Zdá se, že tento obraz v zrcadle, najednou a v celé své konkrétnosti, nabízí odpověď, kterou jazyk nikdy nemůže poskytnout. Já jsem to pro toho druhého. Tato zkušenost je archetypem narcistické zkušenosti. Je tak ohromující, že někteří lidé takovou zkušenost v pozdějším věku obsedantně vyhledávají ve snaze vyhnout se pocitu nedostatku a nejistoty v mezilidských vztazích. Tato zkušenost si ale také vybírá svou daň, a to jak pro vztah, tak i pro jednotlivce. Aby se dítě vyhnulo opětovnému výskytu základní nejistoty, musí se zapojit do agresivního soupeření se všemi ostatními, které také přitahuje pozornost matky. Později objektu lásky. Objektem matky může být pouze jedna osoba. Čím více se člověk rozhoduje ovládnout nejistotu prostřednictvím identifikace se zrcadlovým obrazem, tím více musí ostatní převyšovat, zlehčovat a dokonce i ničit. V podstatě tím více ztrácí svou lidskost. Toto odlištění je navíc posilované tím, že identifikace s vlastním zrcadlovým obrazem snižuje schopnost empatie. Tato identifikace poskytuje dítěti poprvé globální vizuální obraz vlastního těla. Tento globální obraz umožňuje dítěti poprvé nakreslit hranici, doslova mentální čáru kolem svého těla.
To je do zbytné míry nezbytné pro vybudování stabilní struktury ega. Bez takovéhoto obrazu nemůže dítě mentálně prožívat samo sebe jako jednotku. Při nadměrném narcismu se ale mentálně vizuální hranice mezi člověkem a tím druhým stává tak tlustou a výraznou, že se člověk v tomto sebeobrazu mentálně uzavírá. Vizuální sebeobraz pak přitahuje mentální energii a pozornost do té míry, že obraz druhého už v mentálním prožívání prostě nesvítí. Výsledkem je, že člověk už nemůže pociťovat sounáležitost nebo empatii s druhým člověkem nebo světem. Jinými slovy, nadměrný narcismus jde na úkor empatie. V posledních desetiletích jsme svědky toho, že spolu s nárůstem strachu a nejistoty roste také narcismus a sebestřednost. To vidíme zejména u mladé generace. Stalo se takovým klišé říkat, že se společnost stále více zaměřuje na vnější krásu, ale něco pravdy na tom bezesporu je. Počet chirurgických zákroků, které upravují tělo tak, aby se podobalo společenskému ideálu, rychle roste. Prodej steroidních a proteinových koktejlů, které mají tělesný stroj donutit k vizuálnímu ideálu, se velkolepě rozrostl. A také nezbytné pořizování selfíček tvoří součást zavedeného repertoáru společenského chování. Domy a zahrady se podobají inscenovaným fotografiím z časopisů o bytových dekoracích. Reklamy a billboardy prezentují stylizované ideály aut, účesů a oblečení. V podstatě se tento trend redukuje na rostoucí posedlost klamnými vizuálními řešeními ve snaze odstranit neřešitelné nejistoty v lidských vztazích. Současně samozřejmě pozorujeme i prudký nárůst psychologických jevů spojených s nadměrným investováním do vnější ideální krásy. Prožitky osamělosti a vnitřní prázdnoty. Pocity vyčerpávajícího soupeření s ostatními. Takzvaný krysí závod. Jak s druhým vyorat pro vlastní výhody. Jak se po jeho zádech vyšplhnout na vyšší pracovní pozici. Jak s ním vydrbat, jak ho opískovat. Regulační mánie. Kromě narcismu existuje ještě druhý sociální jev, který přímo souvisí s nárůstem strachu a nejistoty. Enormní nárůst počtu pravidel, někdy označovaný jako regulitida. Tuto regulační mánii můžeme velmi jednoduše zasadit do stejné vývojové psychologie, kterou jsem popsal před chvílí. Rozpoznání vlastního zrcadlového obrazu zajišťuje, že dítě je schopné psychologicky vymezit své vlastní bytí, tedy tělo vůči okolnímu světu. Teprve v tomto okamžiku začínají pro dítě mentálně existovat vnější objekty. To způsobuje změnu funkce jazyka. Slova najednou začínají odkazovat k těmto vnějším objektům, nabývají referenční funkce. Tím také získávají význam. Ve chvíli, kdy slova získají význam, se vztah s druhým také pozvedne na jinou úroveň. Dítě se najednou obsedantně snaží porozumět slovům, kterými druhý vyjadřuje své touhy. Co přesně znamená být dobrý? Co musím udělat, abych byla statečná holka? Jednoduše řečeno, chce znát pravidla, která musí dodržovat, aby bylo milované. V určitých chvílích to má podobu požadavku na pravidla. Bez ohledu na to, jak dobře je pravidlo definované, je stále příliš nejasné a vyžaduje další definici. Kolem věku 3,5 let tato posedlost významem slov vrcholí v takzvané fázi proč. Všichni to známe. V této fázi si dítě donekonečna klade otázky proč. Proč je tohle osel? Protože hýká. Proč se plete? Protože se zlobí. Proč se zlobí? A tak dál. V této fázi dítě vnímá rodiče jako vševědoucího pána a přestože se nikdy s krajní tvrdohlavostí brání podřízení, vyžaduje, aby rodič tuto pozici také zaujal. Rodiče přece musí znát a vědět všechno. Pokud rodič nedokáže určit, co chce dítě, neví, jak jeho přání vyhovět.
A právě to je ten bod, ve kterém je dítě konfrontované s lidskou prvotní nejistotou a je ovládané lidským prvotním strachem. Být opuštěné druhým, především matkou, protože není milované. Pokusy dítěte učinit tato pravidla jednoznačnými a definitivními jsou odsouzené k nezdaru, protože lidský jazyk opět nikdy nemůže získat definitivní význam. Čím úporněji se dítě snaží učinit pravidla jednoznačnými tím, že se ptá rodičů, tím více se nevyhnutelně ztrácí ve složitých a protichůdných výkladech. Později se děti od tohoto požadavku na pravidla nakonec osvobodí tím, že přijmou, že definitivní odpověď na otázku prostě neexistuje. Tuto vývojovou psychologii můžeme aplikovat i na sociální úrovni. Není těžké přehlédnout, že společnost stále více zabředává do nekonečného množení pravidel. Na jedné straně jsou tato pravidla vnucovaná vládou, na druhé straně ale existuje také volání po dalších pravidlech ze strany části politicky korektní populace. Stejně jako v případě narcismu, jde o spěsilý pokus zvládnout příval strachu a nejistoty v mezilidských vztazích. Je to skutečně pozoruhodný jev. Od počátku 21. století vzniká z osvícenského myšlení nová morálka, která je v řadě ohledů přísnější, vágnější, iracionálnější a pokrytečtější než předchozí náboženská morálka, kterou se osvícenství snažilo vymazat, aby lidi osvobodilo. S nástupem woke kultury se společnost stala obětí pravidel, která znejistila každý detail lidské interakce. V důsledku hnutí MeToo se studenti učili, jak legálně a poddajně flirtovat. Švédsko zavedlo zákon, podle něhož je sex legální pouze v případě, že zúčastněné strany předem vyjádří svůj souhlas prostřednictvím podepsané smlouvy. Nahé postavy z obrazů vlánských mistrů v Bruselu se už nesmějí zveřejňovat na sociálních sítích. A Netflix zavedl pravidlo, podle něhož oční kontakt mezi zaměstnanci nesmí trvat déle než 5 vteřin a zaměstnanci se nesmějí sami navzájem ptát na telefonní čísla, aniž by si nejprve vyžádali povolení k tomuto vyžádání. Musíte mít povolení k tomu, aby vám bylo povoleno zeptat se jiného zaměstnance na telefonní číslo. Džungle absurdních pravidel. Nová norma se stala tak přísnou, že i naznačení fyzického rozdílu mezi mužem a ženou může být považované za porušení sexuální integrity. A teď mi prosím pěkně řekněte. V čem se tohle všechno liší od náboženské morálky před příchodem osvícenství? Vracíme se v proudu času zpět. Důsledky osvícenství jsou daleko horší než středověká etika, morálka a náboženství. V tomto trendu je zachycené i hnutí Black Lives Matter. Tendence ke stále vyčerpávajícím normám ohledně rasismu zesílila. Šance, že taková pravidla skutečně přispějí k překonání narcistických pocitů nadřazenosti, které jsou s rasismem spojené, je ve skutečnosti poměrně malá. Klimatické hnutí také dalo vzniknout nové kategorie trestných činů – ekologickým zločinům. Používání kamen na dřevo, konzumace masa nebo život mimo síť na venkově. To všechno je považované za porušování životního prostředí. Environmentální ideologie byla dovedena do takového extrému, že se stala protikladem toho, o co původně usilovala. Tedy návratu k přírodě. Porušování životního prostředí je také poměrně selektivní a nedůsledné ve své přísnosti. Například snižování uhlíkové stopy je dovedené do extrému. Ale všimli jsme si například, že se nehovoří o spotřebě energie při používání internetu, která je stejně vysoká jako spotřeba energie z veškeré letecké dopravy dohromady. Nebo mluví se o těžbě bitcoinů, která je stejně vysoká jako spotřeba energie průměrné západoevropské země? O tom se pozoruhodně mlčí. Nebo mluví se o škodách na životním prostředí způsobených těžbou rud pro baterie do elektromobilů? O tom se také zarytě mlčí. Ekologické hnutí bylo kdysi disidentským hlasem, ale s obratem k ekomodernismu zjevně splynulo s dominantní mechanistickou ideologií. Tato regulační mánie je přímo viditelná i ve veřejném prostoru.
Vezměme si obyčejnou křižovatku. Dříve to byla velká asfaltová plocha s několika řídkými bílými čarami. A co dnes? Dnes je to mozaika čar, barevných ploch, které označují, kudy smějí a nesmějí jezdit cyklisté, chodci a auta, a na kterých je namontováno stále více dopravních značek a semaforů. A nejde jen o křižovatky. Na nádražích si musíme koupit lístek, abychom měli přístup na toalety. Žluté čtverce označují místa, kde se kuřáci mohou oddávat své nebezpečné závislosti. A parkovat smíme jen na určitých vymezených parkovacích místech po určitou dobu. V době covidové krize dosáhl tento fenomén svého dočasného vrcholu. Na podlahách a schodištích bylo vyznačené nekonečné množství šipek, které ukazovaly, kudy a jakým směrem se má chodit. Jako kdyby směr chůze měl virus zastavit. Cedule připomínající, že je nutné nosit roušku. Ohraničené prostory vymezené nárazovými zábranami, které brání kontaktu jedné bubliny s druhou na festivalech a kulturních akcích. Červené a zelené tečky na židlích označující, kde si smíme a nesmíme v divadle sednout. Navíc džungle pravidel, která se aktivují v reakci na nejrůznější hrozby, se liší místo od místa. Během covidové krize mohou starostové ve svých jurisdikcích upravovat pravidla podle vlastního uvážení. A pravidla se mění i v průběhu času. Během bouří, terorismu a viru mohou snadno přepínat mezi zeleným, žlutým, oranžovým nebo červeným kódem. V dlouhodobém horizontu se také pravidla stanou tak podrobnými, že se člověk buď naštve, anebo se musí smát. V létě 2020 bylo ve Velké Británii rozhodnuto, že na svatbách bude povolený pouze úvodní tanec, nikoliv ale polonéza. Na to tu mám prosím pěkně odkaz. Covid se zřejmě radši šíří během polonézy. Asi má covid polonézu rád. Udržet krok z pravidly se ukazuje jako nemožný úkol, ve kterém máme všichni beznadějný zmatek. V diskurzu mýtů se stírají hranice mezi nešikovným flirtem a znásilněním. V diskurzu Black Lives Matter je jakákoliv zmínka o barvě pleti jako chůze po tenkém ledě. Klimatická hnutí ještě více odcizují člověka přírodě. A v souvislosti s covidovou krizí se zdravotní péče stala útokem na život a svobodu. Posloucháte třetí epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dále v našem povídání. Hezký večer a pohodový poslech.

sám v poli byt větší než dva domy, když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony, na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám, přitom je to pár slov, miluju tě moc moje lásko, víš já, dým po mém bytě mráz, všude kolem mám myšlenky na tebe já. Bez tebe nedejchám, nenávidím bejt sám, bez tebe nejsem já, nevím jak ti říct mám, nevím jak ti říct mám, když tu nejsi všechno kolem mě umírá, a díky tobě pořád dejchám, nikdy jsem nevěděl.

od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte třetí epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Tato nová morálka je stále také agresivněji prosazovaná, a to jak vládami, tak i samotným obyvatelstvem, respektive jeho částí. Podpora svobody slova, svobody tisku, umělecké svobody a základního sebeurčení klesá alarmujícím tempem. Joan Rowlingová byla například zuřivě napadaná za to, když odsoudila nesmysl, že menstruují pouze ženy, nikoliv muži. Němečtí pojišťováci chtějí mít v každém novém autě alkoholový zámek. Redaktor New York Times byl propuštěný za zveřejnění článku pravicového politika o smrti George Floyda. V Austrálii byl muž prohlášený za veřejného nepřítele nejhoršího druhu a pronásledovaný policií i armádou za to, že po pozitivním testu na COVID-19, který ve skutečnosti mohl být falešně pozitivní, nedodržel povinnou karanténu. Jsou tato přehnaná, absurdní a nedůsledná nařízení typická pro současnou společnost? Existovalo v minulosti skutečně méně pravidel? Byla pravidla v minulosti méně absurdní? 613 přikázání a zákazů židovských náboženských předpisů halacha existují už tisíce let. Podřizují život ortodoxních židů pravidlům do nejmenších detailů. A sami židé často jako první přiznávají, že nejsou vždycky logicky srozumitelná. Pravidla byla rozšířená i mezi domorodými národy. Totemické kmenové společnosti často udržují složitý systém pravidel chování, příkazů a tabu, které každodenní život podstatně zbavují spontánnosti. Určitých předmětů, jako jsou zbraně a oděvy, se nelze dotýkat v určitých situacích. Určité potraviny jsou zakázané, včetně masa totemového zvířete a tak dále. Samozřejmě, že jde o jiný druh pravidel. Náboženská, domorodá a moderní právní pravidla. Není pochyb o tom, že rozdíly existují. Například náboženské i domorodé právní systémy byly obecně kategorické a jako takové poměrně jasné. A ještě jeden důležitý rozdíl. Byly také stabilní. Současné moderní právní systémy takové nejsou. Mění se rychle a nepředvídatelně. Pokud si dnes koupíme auto v Praze, je možné, že příští rok nebudeme smět navštívit jiné město, protože naše nové auto bude mít špatnou euronormu. Tato pravidla navíc ještě stále nabývají na objemu. Údaje například ukazují, že úměrně tomu se vynakládá stále více času a energie na formulování, dodržování a provádění nejrůznějších předpisů. V politické rovině vidíme, jak mánie regulace historicky postupovala prostřednictvím stále byrokratičtějších forem vlády. Nejprve v imperialismu koncem 19. století jako logické pokračování kolonialismu. Potom v loupeživé gangsterské totalitě první poloviny 20. století jako nacismus a režimy stalinského typu. A nakonec v nastupující technokratické totalitě počátku 21. století. Všechny tyto státní systémy se vyznačovaly stále složitějšími a absurdnějšími předpisy. Tyto regulace se odrážejí také ve velkolepém nárůstu počtu administrativních pracovních míst v průběhu 19. a 20. století. Mezi lety 1840 až 2010 se počet pracovních míst v administrativě, správě a službách zvýšil z 20% na 80% celkového počtu pracovních míst. Počet administrativních pracovníků na amerických univerzitách se za 30 let více než zdvojnásobil. A nejde jen o počet administrativních pracovních míst. Roste také počet administrativních úkolů, a to v profesích, které ze své podstaty nemají s administrativou nic nebo jen velmi málo společného. Ať už jde o obchodníky, zemědělce nebo učitele. Všichni se musí vypořádávat s rostoucím počtem předpisů a jsou nuceni trávit stále více času administrativními úkoly. Tato regulační mánie v celé své extravaganci a absurditě nepochybně přispívá k psychickým potížím naší doby. Rozporuplnost a nejednoznačnost tolika pravidel vytváří neurotický efekt. Jejich přemíra
bere uspokojení, spontánnost a radost ze života. Prostoru pro autonomii a svobodu je stále méně. Vedle vynucování pravidel jsem také hovořil o sociální lenosti, ale také o digitálním životě online. Jde o setkání člověka s člověkem, které upadá. Právě tyto okamžiky, setkání člověka s člověkem, živí společenské pouto zevnitř. Bez těchto okamžiků se společenská struktura zcvrkává. Je jen otázkou času, kdy se společnost rozpadne na volný soubor atomizovaných jedinců. Dusivý účinek přemíry pravidel je nejpatrnější, když náhle zmizí. Například když přijedeme do malé české vesnice a na ulicích nejsou namalované bílé čáry, které nám přesně určují a říkají, kudy máme jet a kde zaparkovat auto. Můžeme prostě najednou parkovat, kde chceme. Podél silnice, bez placení a po neomezenou dobu. Nebo běžné venkovské nádraží, kde najednou nemusíme platit u parkovacího automatu na parkovišti, kde jsou volně přístupné toalety a kde jsou nástupiště vždycky přístupná. Lidé začnou nepochopitelně tápat a jsou dezorientovaní a tak trochu vykolejení. Kde jsou ta pravidla, na která jsme si tak zvykli? Najednou zmizela. Co my si počneme? Musíme se najednou rozhodnout sami za sebe. Převzít zodpovědnost sami za sebe. S těmi pravidly to přece bylo tak jednoduché, ale bez nich je to složité. Dokážeme to? Sledovali jsme to například při rušení povinnosti nošení roušek. Najednou lidé sami chtěli roušky dál nosit. Co kdyby? Dokonce politiky vybízeli a nabádali k prodloužení stavu nošení roušek na neurčitou dobu. Co kdyby? Prostě si na to zvykli. Je to jedinečný psychologický efekt. Když zvíře zavřeme na 2 roky do klece, zvykne si. Když po 2 letech dveře od klece otevřeme, zvíře se krčí v rohu, ale nevyleze z klece ven na svobodu. Každý by si myslel, že jen škvírka přitáhne pozornost zvířete jako magnet a hned se jí bude tlačit ven. Ale ani dveře klece otevřené do kořán nepřinutí zvíře vylézt ven na svobodu. A dokonce výhody této zavřené klece začne absurdně obhajovat. Naprosto destruktivně potlačené instinkty. Sociální experiment s planetární klecí. Co je ta klec? Lockdown, roušky, vakcíny. Lidé i po zrušení zákazu nošení roušek je dál dobrovolně nosili. Lidé si vynucují lockdowny, aby se nenakazili. Lidé chtějí další a další dávky, aby zůstali zdraví. Vytvořte pravidlo, vynucujte jeho dodržování a pak ho zrušte. Vždycky se najde část společnosti, která je dezorientovaná, tápe a je vykolejená. Pa co víc, chce toto absurdní pravidlo zavést zpátky. Je nebezpečné osvobozovat lidi, kteří chtějí zůstat otroky. Tato přeregulovanost většinou pokročila, aniž bychom si to uvědomovali. Svůj dusivý vliv také uplatňuje většinou, aniž bychom si to uvědomovali. Ale pokaždé, když je regulační stroj naladěný výše, ztrácíme část svého prostoru pro naší existenci jako živé lidské bytosti. Vzniká tak jakýsi začarovaný kruh. Abychom snížili neklid a frustraci ve společenském prostoru, vytváříme další a další pravidla, protokoly a postupy. Tato pravidla ovšem následně vedou k většímu nepohodlí a frustraci. Na to reagujeme ještě většími pravidly. A pokaždé, když je regulační tkanina utkaná o něco těsněji, když je smyčka pravidel kolem našeho krku ještě více utažená, dostává se člověku méně kyslíku. Je to trend hyperregulované společnosti. Regulační mánie, tak jak se projevuje ve vládní byrokracii, se snaží zlogičtit a zracionalizovat sociální kontakty tím, že je vtěsná do předem připravených šablon. V tomto ohledu je ideální byrokrat stejně jako počítač. Vždycky se drží jako klíště logiky svého systému, aniž by se nechal rozptylovat nějakou individualitou lidí, kterým pomáhá.
Tupý byrokrat nám, stejně jako počítač, vnucuje svou neúprosnou logiku škatulky. Bez jakékoliv citlivosti k naší individualitě jako lidských bytostí. V tomto ohledu se počítač podobá ideálnímu totalitnímu vůdci. Přísně a bezohledně vnucuje obyvatelstvu svou logiku. To je prapodstata současné psychologie totality. Ale abych to shrnul. Proto jsou narcismus a regulační mánie chybným řešením nejistoty a strachu, které do lidských vztahů vnáší jazyk. Vedou k sociální izolaci a v konečném důsledku jsou seberestruktivní. Rovnocennost versus podřízenost. Vrátím se naskok ještě k vývojové psychologii. Dostali jsme se do fáze proč, kdy se dítě neustále ptá svých rodičů a někdy i všech dospělých kolem sebe proč. Výsledkem tohoto vytrvalého dotazování je, že nakonec dítě začne tušit něco zásadního. Pokud se bude dál ptát proč, rodič nakonec musí přiznat omezenost svých znalostí, jednoduše kapituluje. V této fázi u většiny dětí končí přesvědčení, že jeho rodiče jsou vševědoucí a všemocní. Po rozpoznání sebe sama v zrcadle jde o druhý převrat v psychologickém vývoji dítěte. Od té chvíle dítě intuitivně chápe, že ani jeho autority plně nechápou význam slov a že nejistota nikdy nemůže ustoupit. V tomto okamžiku existují dvě možné reakce. Strach nebo tvořivost. Pokud převládne strach, může dítě lpět na narcismu a touze po pravidlech. Uvědomění si nevyhnutelného ovšem otevírá i další možnost. Dítě se může emancipovat od diskurzu svých rodičů a dát si na tyto otázky vlastní tvůrčí odpovědi a tak si začít uvědomovat svůj vlastní jedinečný způsob života. Na jedné straně se dítě musí chopit své příležitosti a tvořivě se realizovat ve vzniklém prostoru. Na druhé straně hrají v tomto procesu důležitou roli i rodiče. Mohou potvrzovat a podporovat snahu dítěte postupně dávat životu smysl a činit vlastní rozhodnutí. Nebo se mohou zjevnými nebo skrytějšími způsoby snažit udržet status své vševědoucnosti a dál rozhodovat za dítě. V prvním případě bude cesta k individualitě pravděpodobně hladká. V druhém případě je velká pravděpodobnost, že se setká s krizemi a bouřemi. Je těžké předpovědět, který z těchto dvou scénářů nakonec přinese ty nejoriginálnější výsledky. Tvoří ale prapodstatu podvědomého prahnutí po pravidlech v dospělosti. Individuálnější jedinci měli tolerantnější rodiče, zatímco tupá masa, která vyžaduje pravidla za každou cenu, si do dospělosti přináší chování sebe jako dítěte. Tato tupá masa, která si libuje v pravidlech, vlastně nikdy nevyrostla. Pořád podvědomě tíhne k všemocným autoritám. Podobně jako dítě ke svým rodičům. Všemocné autority se jen proměnily v čase. Takovíto lidé nikdy zcela nepřevezmou zodpovědnost sami za sebe. Neomylní rodiče a později neomylné autority to za ně vymyslí. Oni se jen podřídí. Jejich mentalita nevyzrála. Není to tak úplně jejich vina, pokud si to ovšem neuvědomí a nezačnou s tím něco dělat. Stejné je to i v přístupu k masmédiím. Tupé přijímání oficiálních narrativů z Ministerstva pravdy a korporátních masmédií je stejným výsledkem. Všemocné a vševědoucí autority. Nedůvěra a nejistota v sama sebe. Oni přece všechno vědí lépe než já. Byl jsem tak vychovaný rodiči. Není připuštěný žádný individuální prvek rozhodování sám za sebe, natož pak o tom, co je a co není pravda. Všemocné a všemoudré autority to přece vědí lépe než já. Je to paradigma ukotvené v samotné psychologii dospělého člověka už od dítěte. Záleží jen na nás, zda se z těchto pout dokážeme vymanit, anebo zda zůstaneme dětmi i v dospělosti. Dětmi, které dovolí, aby za ně rozhodovaly všemocné a všemoudré autority.
Samozřejmě za pomoci masmédií a armády tupých byrokratů s mání pravidel. Zda budeme natolik individuální, že si nebudeme dělat těžkou hlavu z invektiv tupé masy jako konspirátoři nebo dezinformátoři. To jsou jen výkřiky bezradnosti, bezmoci a nejistoty našich vládců a jejich poskoků. Že nás nedokázali přesvědčit o jejich oficiální pravdě. Tyto výkřiky o dezinformacích a konspiracích jsou jejich vzteklým dětským dupáním zloby a hněvu, že je neposloucháme. Je to jejich výkřik bezmoci a nejistoty. Jsou bezradní, jejich mentalita je předurčuje k tomu, aby brouzdali po pískovišti a ničili bábovičky, které sami nepostavili. Když to nepomůže, fláknou sebou o zem a hystericky vřískají konspirace, dezinformace. Je to výraz jejich bezmoci, bezradnosti a nejistoty. My jsme ale dostatečně sebevědomí nejen na to, abychom si těchto výkřiků nevšímali, ale abychom se dál rozhodovali individuálně sami za sebe, bez pravidel. Abychom si sami určili, co je pravda a kde ji hledat. Jsme tvůrčí osobnosti, které brainstormují své vlastní myšlenky nezávisle. Tento tvůrčí způsob je skutečným řešením narcismu nebo regulační mánie. Je to také řešení nejistoty, která je vlastní lidským vztahům a lidské existenci vůbec. Spojuje nás s druhými a vede k souznění lásky, namísto psychické izolace a sebedestruktivity. Zároveň také tvořivě realizuje individualitu a psychickou suverenitu, nezávislosti. Posloucháte třetí epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dále v našem povídání. Hezký večer a pohodový poslech.

Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte třetí epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Strach, nejistota a politická korektnost. Vraťme se k otázkám, které jsem položil před nějakou dobou. Je možné, že osvícenská tradice vedla k většímu strachu a nejistotě a nakonec k hyperpřísné politické korektnosti? Nesměřovala snad výslovně k opaku? Vývojové psychologické schéma, jak jsem ho před chvílí nastínil, dává odpověď poměrně jednoduchou. Osvícenská tradice, ideologie rozumu, byla úpornou snahou vtěsnat náš život do logiky a teorií. Veškerou symboliku, mystiku, fikci a poezii stavěla na druhou kolej. Ale právě takovýto diskurs nám umožňuje tvořivě a osobitě reagovat na nejistotu života a nacházet slova, která rezonují s těmi druhými. Tak se nejistota změnila ve strach. A jedinými dostupnými psychologickými prostředky boje proti tomuto strachu byly narcismus a nekonečně rozbujelé regulace. Právě tento druhý pokus o řešení strachu je tu obzvláště důležitý. Čím více se snažíme strach a nejistotu odstranit pomocí racionality a pravidel, tím více narážíme na neúspěch. Vzpomeňme si, co jsem řekl o struktuře jazyka. Poslední slovo, které by mělo odstranit nejistotu a přinést konečné řešení, prostě neexistuje. To vrhá jiné světlo na společenské fenomény, jako je MeToo, Black Lives Matter, klimatická hnutí a covidová krize. Souvisejí se skutečnými problémy, ale tyto problémy nejsou skutečným důvodem existence pro tyto jevy. Vyplývají především z naléhavé potřeby obyvatelstva po autoritářské instituci, která by nám poskytla směr a sejmula z našich ramen břemeno svobody a s ní spojené nejistoty. A vláda toto volné místo ochotně zaplňuje. Postupně omezuje svobodu volby jednotlivce a rozhoduje za nás. Uvaluje daně na tabák, cukr a tuky. Určuje, jakým způsobem se má usilovat o zdraví a imunitu. Tedy žádné vitamíny, ale očkování osvobozuje. Zakazuje náboženské symboly na veřejných prostranstvích. Povinně označuje znaky své vlastní ideologie. Bez QR kódů zůstanou dveře zavřené. Jednotlivec nakonec ztratí právo rozhodovat o svém vlastním životě. Tato výchovná a ukáznující funkce vlády se stává každým dnem složitější a proto je nezbytný účinný systém. Zpočátku se systém sociálního kreditu zdál být ničím, co by bylo možné pouze v komunistické totalitní Číně, ale Austrálie se chystá podobný systém zavést. Některé obce v Belgii už používají vlastní virtuální měnu, kterou si můžeme vysloužit vzorným chováním. Další příklady s CO2 limitem na platebních kartách ve Švédsku nebo v Kanadě. Hovořil jsem o nich ve druhém díle mého pořadu Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum. Máme se snad obávat toho, že i u nás, podobně jako v Číně, budou lidé na základě orwellovského počítačového algoritmu umísťovaní do převýchovných táborů, pokud nasbírají příliš mnoho špatných bodů? Vládní aparát je neosobní, ale mazaný. Člověk, který chce být stále v pozici absolutního mistra, upadá do omylů a nedůslednosti a nakonec i do otevřených lží a podvodů. O tomto jevu jsem už hovořil o krizi vědy, ale stejně dobře tento jev vidíme na úrovni veřejného diskurzu. Přílišná snaha o transparentnost a hyperkorektnost se také naklání opačným směrem, a sice v předstírání a klamání. Stačí se podívat na mediální pokrytí. Šifrovací společnosti, od kterých si kupujeme software na ochranu našeho soukromí, se ukáží být vlastněné tajnými službami vlád. Dokonce i zprůhlednění a zkorektnění zdravotní péče, jedna z hlavních vládních priorit 21. století, se ukazuje jako pravý opak. Elektronické záznamy o pacientech jsou masově sdílené bez souhlasu pacienta. Lze je také hacknout, jak se stalo desítkám tisíc záznamů ve Finsku.
a pojišťovací agenti mají k těmto záznamům přístup. Tento racionalistický přístup tak vedl k životu, k neschopnosti produktivně zvládat strach a nejistotu. Narcismus a regulační mánie prohloubily problémy, které zdánlivě řešily. Výsledkem je psychicky vyčerpaná populace, která touží po absolutním vládci. Tohoto vládce paradoxně hledá v souladu s převládajícím pohledem na člověka a svět v mechanistické ideologii, tedy té ideologii, která problém způsobila na počátku. Právě tento stav obyvatelstva, ustrašeného, sociálně atomizovaného a toužícího povedení a autoritě, je dokonale živnou půdou pro vznik specifické sociální skupiny. Tato skupina se stále více projevovala v průběhu osvícenství i po něm a vytvořila psychologicko-sociální základ totality. Formování a vzestup mas. Osvícenství bylo postavené na naší odvaze začít myslet. Myslet nezávisle a suverénně, bez vedení nikoho jiného. Bylo založené na odvaze používat náš vlastní mozek. O půl druhého století později se ale rozvinul děsivý jev. Osvícenství vedlo k přesnému opaku. Věda dala vzniknout příběhům, které byly vyloženě absurdní. Lidé se jimi přesto řídili ve slepém nadšení a fanatismu s malou schopností kritické reflexe, a to až k radikální seberestrukci. V Německu přivedla rasová teorie, propagovaná fanatickým demagogem, velkou část obyvatelstva do podivného stavu mysli. Lidé odsuzovali příbuzné přátele a kolegy, kteří podle jejich názoru nebyli bezvýhradně loajální německému národu a jeho vůdci. Souhlasili s tím, aby byli fyzicky postižení spoluobčané vyhlasovaní jako škůdci. Souhlasně přikybovali, když vůdce považoval likvidaci každého Němce se srdečními a plicními problémy za dlouhodobě nutnou. Otevřeně nebo skrytě souhlasili s industrializovaným vyhlazováním méně cenných ras. V Rusku vedl stejně vědecký příběh ke stejné fanatické extázi. Celý historicko-materialistický proces se měl soustředit na vytvoření společnosti bez soukromého vlastnictví, ve kterém bude mít moc proletariát. K tomu bylo zapotřebí také dost vyhlazování. To zpočátku probíhalo podle jisté logiky, ale v pozdější fázi se náhodně stali obětí všichni. Desítky milionů lidí byly deportováni do gulagů, kde většina lidí zahynula. Polovina členů komunistické strany byla nakonec také zlikvidovaná, obvykle bez sebemenšího náznaku pobuřování nebo zrady. Nejúžasnější na tom všem bylo, že většina obětí se vůbec nesnažila vyvrátit většinou nepodložená obvinění. Dokonce se k vině jednoznačně přiznali a dobrovolně šli na šibenici. V první polovině 20. století se objevil nacismus a stalinismus, zcela nová forma vlády, běžně označovaná jako totalita. Od demokracie se okamžitě odlišuje strukturou jedné strany a nerespektování základních demokratických principů, jako je právo na svobodu, projevu a sebeurčení. Totalita se ale také radikálně liší od diktátorských forem vlády. Podstatu tohoto rozdílu musíme umístit do psychologické roviny. Zatímco diktatury jsou v podstatě založené na vyvolávání strachu z fyzické agrese, totalita je založená na sociálně-psychologickém procesu formování mas. Tento proces musíme vzít v úvahu, abychom pochopili ohromující psychologické charakteristiky totalitního obyvatelstva. To se projevuje v ochotě jednotlivců slepě obětovat své osobní zájmy ve prospěch kolektivu. To všechno v paranoidní informátorské mentalitě, která umožňuje vládě proniknout do samotného nitra soukromého života. Totalitní masa začne být podivným způsobem náchylná k absurdní pseudovědecké indoktrinaci a propagandě. Začne slepě následovat úzkou logiku, která překračuje všechny etické hranice. Totalitní masa ztratí veškerou rozmanitost a kreativitu. Je stižená vnitřní sebedestruktivitou.
Analýza psychologického procesu totality je v 21. století mimořádně aktuální. Existuje několik příznaků, že nový druh technokratické totality je na vzestupu. Sledujeme exponenciální nárůst počtu rušivých zásahů ze strany bezpečnostních orgánů. Například otevírání pošty, prohledávání informačních systémů, instalace odposlouchávacích zařízení, odposlouchávání telefonů a tak dál. Sledujeme také prudký nárůst počtu občanů, kteří na sebe navzájem donášejí prostřednictvím vládou organizovaných kanálů. Probíhá rostoucí cenzura, blokace a potlačování alternativních hlasů. Jsme svědky zavedení experimentálního očkovacího programu a QR kódů jako podmínky pro přístup na veřejná prostranství a tak dál. Co to všechno znamená? Vznik nové totality, vedené nikoliv vůdci, jako byli Stalin a Hitler, ale tupými byrokraty a technokraty. Před nějakou dobou jsem popsal, jak vznik mechanistického světonázoru přivedl společnost v uplynulých staletích do specifického psychologického stavu. Společnost byla stále více zachvacovaná fanatickou mechanistickou ideologií, která se zvrhávala v dogmata a slepou víru. Prožitky nesmyslnosti a sociální izolace rostou jako houby po dešti. Naděje jsou stále více vkládané do utopického technologického řešení problémů, které jsou vlastní lidské existenci. Veřejný prostor stále více ovládá pseudověda čísel, dat a statistik, která zcela stírá hranici mezi vědeckými fakty a fikcí. Tento epidemický strach a nejistota vyvolávají v obyvatelstvu touhu po absolutní autoritě. To všechno jsem dosud popsal. V následujících minutách popíšu, jak se odtud sociálně roztříštěná populace náhle sjednocuje v jeden celek prostřednictvím formování mas. DAF je specifický druh skupiny. Jeho charakteristickým rysem je dalekosáhlá uniformizace jednotlivců. V DAVu se všichni stávají rovnými všem ostatním. Lidé myslí společně a mají tendenci stotožňovat se se stejnými ideály. Tato uniformizace je doprovázená téměř absolutní ztrátou racionálního myšlení a schopnosti kritické reflexe. A to dokonce u lidí, kteří jsou

totalitních států ve 20. století. Odkud se vzalo toto rostoucí formování mas? Bylo logickým důsledkem účinků racionalizace a mechanizace světa, o kterých jsem hovořil dříve. Stále více lidí se dostávalo do stavu sociální atomizace. A jakmile jejich počet přesáhl kritickou hranici, začal proces formování mas. Tvorba masy je složitý a dynamický jev, který lze přirovnat ke způsobu, jakým vznikají konvekční obrazce ve vodě nebo plynu při jejich zahřívání. V prvním případě teplo v jednotlivých molekulách vody stoupá, ale molekuly se ještě nepohybují. Potom lokálně vznikají malé pohyblivé obrazce, které rychle mizí. Následně vznikají stále větší a trvalejší obrazce. Nakonec vidíme obrazce, které trvale uvedou do pohybu většinu vody. Přitom konvekční obrazce zcela změní chování jednotlivých molekul vody a uvedou je do zcela nového stavu pohybu. Stejným způsobem přivádí tvorba hmoty jednotlivé lidi do nového psychologického stavu pohybu. A stejně jako v případě konvekčních vzorců ve vodě a plynu, jsou tyto vzorce zpočátku malé a krátkodobé. V pozdější fázi uvádějí do pohybu stále větší a větší společenské objemy po delší dobu. Vidíme to ostatně na postupující historii. Středověké masové tvary byly většinou lokální a pomíjivé povahy. Masové tvary francouzské revoluce už byly většího rozsahu a trvaly o něco déle. Tvary stalinismu a nacismu byly mnohem významnější a mnohem trvalejší. S covidovou krizí jsme poprvé v historii dosáhli bodu, kdy je celá světová populace v zajetí formování mas po delší dobu. Posloucháte třetí epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dále v našem povídání. Hezký večer a pohodový poslech.

kanálu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte třetí epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Čtyři podmínky formování mas. Aby mohlo dojít k rozsáhlému formování mas, musí být ve společnosti přítomné zejména čtyři podmínky. Tyto čtyři podmínky byly přítomné před nástupem nacismu a stalinismu a jsou přítomné i dnes. Už jsem je zmínil jako důsledky mechanistické ideologie, ale znovu je shrnu. První podmínkou je všeobecná osamělost, sociální izolace a nedostatek sociálních vazeb mezi obyvatelstvem. Mimochodem, tento fenomén je dnes tak velký, že bývalá britská premiérka Theresa Mayová skutečně jmenovala ministra pro osamělost. Tato osamělost je silně spojená s používáním sociálních médií a komunikačních technologií. Vzpomeňme si na efekt digitalizovaných rozhovorů, o kterém jsem hovořil dřív. Tento problém je největší v průmyslově vyspělých zemích, tedy těch, které jsou nejpevněji v zajetí mechanistické ideologie. Hovořil jsem také o příkladu bohatých, ale ustaraných spojení.

Spojených států amerických versus chudší, ale šťastnější Latinské Ameriky. Asi 30% lidí žijících v západních zemích uvádí chronické zkušenosti s osamělostí a izolací a toto procento se každým rokem zvyšuje. Tohle je velmi důležité a proto to musíme mít stále na paměti. Tento první stav je vážně ohromně důležitý, protože hlavní charakteristikou masového člověka není brutalita a zaostalost, ale jeho izolace a nedostatek normálních sociálních vztahů. Toto zhoršení sociálních vazeb vede k druhé podmínce – nedostatku smyslu života. Tento druhý stav vyplývá především z prvního. My lidé jako společenské bytosti žijeme pro druhé. Odstraňme toto pouto s druhým a budeme prožívat náš život jako nesmyslný. Ať už vidíme souvislost s naší osamělostí nebo ne. Už dříve v tomto pořadu jsem například popsal, jak industrializace odstranila smysl práce. Částečně tím, že přerušila vazbu mezi člověkem, který něco vyrábí, a člověkem, pro kterého je to určené. Fenomén bullshit jobs je toho asi nejlepší ilustrací. Ve druhé dekádě 21. století byla polovina lidí toho názoru, že jejich práce nemá smysl. Světový průzkum Gallupovy společnosti z roku 2013 zjistil, že pouze 13% lidí na celém světě je ve své práci skutečně angažováno. 63% uvedlo, že nejsou angažovaní. Svou práci prospí a možná jí věnují čas, ale nejsou do ní zapálení. A 24% je aktivně neangažovaných, což znamená, že aktivně demoralizují a demotivují své kolegy. To je velmi významné. Tedy první podmínka sociální izolace a narušení sociálních vazeb. Druhá podmínka nesmyslnost života. Žádné cíle, kterým by člověk obětoval čas, chuť nebo energii. Třetí podmínkou je volně plovoucí úzkost a psychický neklid v populaci. Volně plovoucí úzkost je forma úzkosti, která není vázaná na obrazy. Na rozdíl od úzkosti, která je vázaná na obrazy, například strach z bouřky, hadů, války a tak dále. Takováto volně plovoucí úzkost je psychicky obtížně zvládnutelná. Představuje neustálé riziko, že přeroste v paniku, což je pro člověka snad nejnepříjemnější psychický stav. Z tohoto důvodu se člověk v takovém stavu snaží spojit svou úzkost s nějakým objektem. Tuto volně plovoucí úzkost lze vysledovat zpět k prvním dvěma podmínkám. Člověk, který ztratil sociální vazbu s druhými a necítí smysl života, nemá žádné cíle a obvykle prožívá neurčitý neklid a úzkost. Tento stav je silně přítomen v prvním a druhém desetiletí 21. století. Světová zdravotnická organizace WHO například uvádí, že u každého pátého člověka na světě byla diagnostikovaná úzkostná porucha. Tato čísla jsou zarážející o to víc, že jsou pravděpodobně podhodnocená. Výskyt duševního utrpení obecně, včetně případů, které nejsou diagnostikované, je samozřejmě ještě daleko vyšší. Lze tak usuzovat mimo jiné z enormní spotřeby psychotropních léků. V malé zemi, jako je Belgie, s 11 miliony obyvateli, se ročně užije neméně než 300 milionů dávek antidepresiv. Je to normální? Tedy první podmínka – sociální izolace a ztráta sociálních vazeb. Druhá podmínka – ztráta smyslu života. Třetí podmínka – volně plovoucí a neurčitá úzkost ve společnosti. Zejména u těch lidí, kteří nemají žádné životní cíle, kterým se věnují. A to ať v práci nebo své soukromé koníčky. Čtvrtá podmínka zase vyplývá z prvních tří. Spousta volně se vznášející frustrace a agrese. Souvislost mezi sociální izolací a podrážděností je logická a byla zjištěna i empiricky. Lidé rozrušení osamělostí, nedostatkem smyslu života a plovoucí neurčitou úzkostí a neklidem se zpravidla cítí stále podrážděnější, frustrovanější nebo agresivnější. Jak ale tento vztek vyventilovat? Hledají objekty, na kterých by si tyto pocity vybíjely.
Výrazným příkladem je prudký nárůst rasistických a výhružných projevů na sociálních sítích v posledním desetiletí. Zkuste vyslovit váš názor na sociální síti. Taková míra brutální animální agrese, kterou vykazují některé kreatury na síti, je ohromující. Kolikrát až žasnu nad pestrostí výběru takových vulgarit a slovních spojení, které bych v životě já sám nedokázal vymyslet. Taková koncentrace odporného, cynického hněvu a nahromaděného vzteku je omračující. V těchto skupinách masy se slučují všechny tyto čtyři podmínky plus neutěšený stav jejich života. Tito lidé cítí, že je špatně spousta věcí, ale nedovedou to pojmenovat, uchopit a přetavit v nějakou vlastní tvořivost. Oč jednodušší je vypustit přebytečnou páru na snadném objektu na síti. Systém sám už má takovéto formy přetlaku pro masy připravené. Jsou to řízené demonstrace a petice. Oč jednodušší je si zařvat na demonstraci, že takovou vládu nechceme. Ale výsledek? Vůbec žádný. Pak se ještě nakonec ve finále dozvíme, že šéf odborů a bývalý ministr financí, proti kterému byla demonstrace směřovaná, šli spolu hodinu po protestech na pivo, kde je nachytal televizní štáb. Lidé se spokojeně vyřvali na vládu, ale nic to neřeší. Druhý den odejdou stejným způsobem do práce jako den předchozí. Stejně jako petice. To jsme to té vládě nandali, že jsme podepsali petici pro jejich rezignaci. Petiční komise to vezme na vědomí, ale opět nic to nevyřeší. Takovéto upouštění přetlaku je v systému žádoucí. Jsou to korekční mechanismy proti skutečné, spontánní a autentické revoltě mas. To, co urychluje formování mas, není ani tak frustrace a agrese, které jsou účinně ventilované díky těmto mechanismům. Je to potenciál nevyvolané agrese přítomný v populaci. Agrese, která stále doutná, agrese, která hledá objekt, na kterém by si schladila žáhu. Jak přesně tyto čtyři podmínky vedou k formování masy? Katalyzátorem formování masy je sugestce ve veřejné sféře. Řekněme, že se v masových médiích rozšíří sugestivní příběh, který naznačuje objekt úzkosti. Například imperialisty za socialismu, židy za nacismu nebo antivaxery během covidové krize. Tento sugestivní příběh zároveň nabízí strategii, jak se s tímto objektem úzkosti, imperialisty, židy, antivaxery, vypořádat. Izolovat je v karanténě, zavřít do pracovních táborů nebo rovnou zlikvidovat jako ohrožení společnosti. Za těchto okolností existuje reálná šance, že se veškerá volně proudící úzkost k tomuto objektu úzkosti upne. A vznikne tak široká společenská podpora pro realizaci strategie, která má tento objekt úzkosti ovládnout. Tento proces přináší pro totalitu psychologický zisk. Za prvé, úzkost, která se dříve potulovala společností jako vágní mlhovina, je nyní spojená s konkrétní příčinou a může být mentálně kontrolovaná prostřednictvím strategie předložené v sugestivním příběhu. Za druhé, díky společnému boji s nepřítelem, získává rozpadající se společnost zpátky svou soudržnost, energii a elementární smysl. Z tohoto důvodu se pak boj proti objektu úzkosti stává vznešenou misí, zatíženou patosem a skupinovým hrdinstvím. Například ten, kdo bojuje proti antivaxerům, je posvěcený jako hrdina, který úzkostnou společnost chrání před její zkázou. Za třetí, v tomto boji se vybíjí veškerá latentní frustrace a agrese. Zejména na skupině, která odmítá přistoupit na oficiální příběh a formování masy. Právě tohle přináší masám obrovské uvolnění a uspokojení, které je jen tak nepustí. Legitimizuje to potírání nesouhlasu vyšším zájmem dobra. S tímto procesem se jedinec otáčí ze stavu sociální izolace do maximální propojenosti, která existuje mezi masami. Společný objekt úzkosti.
Vzniká tak jakási euforie, opojení, které je skutečným podnětem k tomu, aby člověk šel s masou a jejím narativem. V dlouhotrvajících formováních mas, které vedly ke vzniku totalitních států, bylo toto opojení často pouze latentní, ale nikdy se projevuje zcela otevřeně. Vzpomeňme si například na dav, který společně zpívá nebo skanduje hesla na fotbalovém stadionu. Hlas jednotlivce se rozpouští v ohromujícím, vibrujícím hlasu skupiny. Jednotlivec se cítí davem podporovaný a vstřebává jeho vibrující energii. Nezáleží na tom, jaká píseň nebo text se zpívá. Důležité je, že se zpívá společně. Obdoba tohoto jevu existuje i na kognitivní úrovni. Na tom, co si člověk myslí, nezáleží. Důležité je, že si to lidé myslí společně. Tímto způsobem masy začnou přijímat i ty nejabsurdnější myšlenky jako pravdivé, nebo se alespoň chovají, jako by pravdivé byly. Podstata formování masy spočívá v jednoduché podstatě. Společnost, nasycená individualismem a racionalismem, se náhle přikloní k radikálně opačnému stavu, radikálně iracionálnímu kolektivismu. Důležitou roli tady hraje vynucovaná solidarita. Ve všech velkých formováních masy je hlavním argumentem pro připojení se ke kolektivu solidarita s kolektivem. A ti, kdo se odmítají zapojit, jsou obvykle obviňovaní z nedostatku solidarity a občanské odpovědnosti. To je jeden z důvodů, proč absurdní prvky příběhu masám nevadí. Masy věří příběhu ne proto, že je přesný, ale proto, že vytváří nové sociální pouto. To je konec třetí epizody cyklu Psychologie totality, co uslyšíte ve čtvrtém, posledním díle, milí posluchači. Budu dále pokračovat v charakteristice masy, která se řídí symboly a mýty. Pak se podívám na vůdce masy. Jaký vlastně musí být vůdce a zda je takový vůdce nahraditelný? Zaměřím se na fenomény konspirace a ideologie. Jak je důležité nesklouzávat ke zjednodušeným mentálním obrazcům a vzorcům, když chceme odhalovat zákulisní procesy řízení globální moci. Nakonec prozkoumám, jaké možnosti máme my jako alternativa v boji proti nastupující nebo už probíhající totalitě. Takže se na vás, milí posluchači, budu těšit u poslechu čtvrté závěrečné epizody Psychologie totality. Já doufám, že vás třeba některé myšlenky inspirovaly k tomu, že mě zanecháte vaše postřehy, návrhy, názory anebo nějaké rozšíření k čemukoliv, co jsem uvedl v tomto anebo i v předchozích dílech Psychologie totality. A prosím, zanechte mi vaše komentáře, šiřte moje pořady, budu velmi rád, protože jenom tím, že mě sdílíte, mě dokazujete, že si opravdu ceníte mé práci, že se vám líbí to, co dělám. A já budu velmi rád, když to oceníte tím, že budete sdílet moje pořady masově, tak trošku budeme formovat masy a budete sdílet i masově tento můj pořad ohledně Psychologie totality. A budu také rád, když se připojíte k mému kanálu s stisknutím tlačítka odebírat v rámci kanálu Odyssey a také zvoneček, respektive zapnout notifikace, abyste nezmeškali další díl, čtvrtý díl a samozřejmě i další pořady, které pro vás připravuju potom. Takže to je všechno od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví Vítek a u čtvrtého dílu Psychologie totality se s vámi, milí posluchači, budu opět těšit na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítejte. Dnes se ponoříme do finále naší analýzy psychologie totality. Máme před sebou materiál, který jde opravdu do hloubky. Rozebírá, jak se vlastně rodí to, čemu se říká masové formování. Proč se najednou zdánlivě absurdní rituály stávají normou. Jaká je skutečná psychologie vůdců a proč se tyhle systémy, i když vypadají neporazitelně, nakonec vždycky zhroutí. A jako takovou případovou studii si vezmeme jevy, které jsme asi všichni zažili během nedávné covidové krize. Pojďme to rozebrat.
2: Přesně tak. Cílem dnes není jen popsat, co se stane, když společnost propadne jedné myšlence. Nám jde hlavně o to pochopit, proč se to děje. Ty zdroje, které máme, ten jev popisují jako, no, v podstatě druh kolektivní hypnózy. Ta může za určitých podmínek zachvátit obrovskou část populace. Podíváme se na to, proč najednou lidé dělají věci, které by jim ještě včera přišly nepochopitelné. Jak funguje ta dynamika mezi masou a jejími vůdci a co to všechno znamená pro ty, kteří se prostě rozhodnou jít proti proudu.
3: Dobře, pojďme rovnou na konkrétní příklad. Ten text ty zmiňují hned na začátku a myslím, že si ho všichni pamatujeme. Lidé s rouškou sedící sami v autě nebo cyklista s respirátorem uprostřed prázdného lesa. Z čistě racionálního pohledu to nedává žádný smysl. Co se v hlavě takového člověka odehrává?
2: To je naprosto klíčový postřeh. Právě v té absurditě leží odpověď. Zdroje tvrdí, že se nejedná o racionální akt ochrany zdraví, ale o rituál. A primární funkcí rituálu není praktický výsledek, ale symbolické potvrzení příslušnosti ke skupině. Ten jedinec tím vlastně říká, podívejte, jsem ochoten obětovat své pohodlí, svůj dech, a dokonce i, no, podstoupit určitou míru absurdity, abych dokázal, že jsem součástí kolektivu, že sem patřím.
1: Takže čím nesmyslnější ten rituál je, tím lépe vlastně funguje, protože o to silnější signál vysíláte.
2: Přesně. Kdyby ten rituál byl naprosto logický a pohodlný, neměl by žádnou, řekneme, obětní hodnotu. Ale právě tím, že je nepříjemný, náročný nebo iracionální, se stává silným tmelem skupiny. Je to taková moderní sekulární verze prastarých obětních rituálů. Tam kmen obětoval to nejcennější, aby si zajistil soudržnost. Tady se neobětuje zvíře, ale osobní svoboda a racionalita.
1: A aby to celé fungovalo, musí to být zaštítěno autoritou. To je ta role expertů a médií. Ti dodají tomu rituálu punc vědeckosti.
2: Ano, to je druhá část skládačky. Když v televizi vidíte experty s profesorskými tituly, kteří ten rituál schvalují a zdůvodňují, dodává to zdání logiky. Média pak vytvoří dojem, že všichni rozumní lidé to přece dělají. To jsou klasické a velmi účinné logické klamy. Odvolání se na autoritu a odvolání se na popularitu. Pro velkou část populace to prostě stačí. I když třeba uvnitř cítí, že je na tom něco divného, ten tlak skupiny a zdánlivá váha autority je prostě silnější.
3: To mě přivádí k další myšlence z těch textů, která mi přišla fascinující. Tvrdí se tam, že v takové situaci společnost prakticky vždy rozdělí na tři jasně definované skupiny. Nejsme tedy jeden monolit, který se buď podvolí nebo ne?
2: To je naprosto zásadní. První skupina, odhadem asi 30%, je skutečně zhypnotizovaná. To jsou ti, kteří dominantnímu příběhu bezvýhradně věří. Pak je tu druhá největší skupina, která stvoří tak 40 až 60%. Tito lidé tomu příběhu ve skutečnosti nevěří nebo o něm mají pochybnosti. Ale rozhodnou se mlčet a jít s davem.
1: A ta třetí skupina?
2: Třetí skupina to je zhruba 10 až 30% lidí. Ti příběhu nejenže nevěří, ale aktivně proti němu vystupují. Disidenti. A tady je jedna nesmírně zajímavá věc. Právě tato třetí nonkonformní skupina je názorově nejrozmanitější. Najdete z ní lidi zleva, zprava, liberály, konzervativce, kdežto v té první zhypnotizované skupině se veškerá rozmanitost stírá. Masa homogenizuje.
1: Používáte termín hypnóza, což zní dost dramaticky. Nakolik doslovně to ty zdroje myslí?
2: Je to samozřejmě analogie, ale velmi trefná. Autoři to přirovnávají ke stavu navozenému neustálým opakováním stejných hesel v masmédiích. Je to jako hlas hypnotizéra, který udržuje populaci na určité, řekněme, vibrační frekvenci strachu a úzkosti. Klíčovou součástí toho procesu je systematická eliminace všech alternativních hlasů. Cenzura a umlčování. To není vedlejší produkt, ale nutná podmínka pro udržení té hypnózy. Totalitní systém se snaží přetrhat všechny existující sociální vazby, rodinné, přátelské, a nahradit je jedním.
1: Poutem mezi osamoceným jedincem a všemocným kolektivem.
2: Přesně tak.
1: A důsledkem je pak to zúžení zorného pole, že? V textu je použitý skvělý příměr se světelným kůželem z baterky. Osvítí jen jeden bod a všechno ostatní zmizí.
2: Přesně. V případě covidové krize se tím jediným osvětleným bodem stal virus. Počet nakažených. Všechno ostatní kolaterální škody na ekonomice, duševní zdraví, drastické omezení svobod, to všechno jakoby zmizelo ve tmě. Lidé v tomto stavu jsou pak schopni s neuvěřitelnou lehkostí schvalovat opatření, která prokazatelně ničí jejich prosperitu. A co víc, začnou být radikálně nesnášenliví vůči komukoli, kdo se snaží na tu tmu okolo posvítit.
1: Proč? Co je na těch disidentských hlasech tak ohrožujícího?
2: Protože hrozí, že by mohli prolomit to hypnotické opojení. To masové formování vzniká jako únik z pocitu osamělosti a ztráty smyslu. Disident, který zpochybňuje ten základní narrativ, ohrožuje tohle nové, křehké spojení. Hrozí, že by se lidé museli vrátit zpět do té původní úzkosti. A proto je ta agrese vůči němu tak silná. Brání si svůj únik. Dobře, to je psychologie davu. Ale když mluvíme o davu jako o zhypnotizovaném organismu, logicky mě napadá, kdo drží v ruce ty hypnotizérovy hodinky.
4: Jsou vůdci cyničtí manipulátoři, kteří přesně vědí, co dělají, a jen si mnou ruce.
2: Tady se dostáváme k jednomu z nejvíce překvapivých závěrů těch textů. Běžná představa je právě taková, chladní loutkáři a zmanipulované loutky. Ale zdroje tvrdí, že to je zásadní omyl. Vůdci mas jsou prý často ještě více v zajetí té ideologie než samotné masy. Jejich pole pozornosti je ještě užší, jejich víra ještě fanatičtější.
1: Počkejte, to mi přijde jako protimluv. Jak mohou být sami zhypnotizovaní, když zároveň prokazatelně lžou? Vzpomeňme si na výroky třeba i českého ministra, že očkovaní neonemocní a nikoho nenakazí. To se ukázalo jako nepravda. Jak to jde dohromady s tím, že tomu sami věří?
2: To je ten klíčový paradox. Vůdce slepě a fanaticky věří v konečný cíl své ideologie. Třeba ve vytvoření dokonalé, bezpečné, kontrolované společnosti. Ale to neznamená, že věří každému jednotlivému výroku, který pronese, aby toho cíle dosáhl. Platí zde absolutní účel světí prostředky. Považuje za morálně oprávněné a dokonce nutné lhát a manipulovat s fakty, pokud to poslouží vyššímu cíli. Nelže proto, že by byl cynik. Lže proto, že je fanatik.
1: Takže totalita není dílem nějakých démonických zrůd, ale spíš normálních lidí, kteří se drží absurdní logiky. Ten koncept banality zla?
2: Přesně. A tahle zvrácená logika postupně ovládne velkou část populace. Vůdci ji pouze sformulují a institucionalizují. Jako důkaz, že jsou sami zhypnotizovaní, uvádí jeden zdroj fascinující příklad nacistických vůdců v okupovaném Dánsku. Dánská společnost tomu masovému formování odolala. A někteří nacističtí pohlaváři, kteří se ocitli v tomhle nehypnotickém prostředí, najednou začali pochybovat o své vlastní ideologii, jako by se probudili z transu. To ukazuje, že masy a vůdci se vlastně hypnotizují navzájem, v jakési smyčce zpětné vazby.
3: Páni, ta myšlenka, že se vůdci a dav hypnotizují navzájem, to je vlastně docela znepokojivé. Úplně to obrací tu klasickou představu.
2: Je to tak. A masy jsou navíc ochotné svým vůdcům ty prokazatelné lži odpouštět. Když se ukáže, že ministr nemluvil pravdu, místo aby ho opustili, často ho ještě více obdivují za jeho taktickou chytrost.
5: Když to celé působí tak neuvěřitelně koordinovaně, politici po celém světě, média, experti, všichni najednou říkají a dělají prakticky to samé. Je přirozené, že si člověk začne myslet, že zatím musí být nějaké spiknutí, nějaká tajná skupina v pozadí.
2: Ta tendence redukovat složité jevy na jednoduchý příběh o spiknutí je velmi stará a lidsky pochopitelná. Dává nám to pocit, že svět je uchopitelný. Texty ale upozorňují na to, že dnes je nálepka konspirační teorie často zneužívána k tomu, aby se předem zdiskreditovala jakákoliv kritika. Přitom se zapomíná, že některá oficiální tvrzení jsou ve své podstatě taky konspiračními teoriemi, jen se jim tak neříká, protože vyhovují vládnoucímu narrativu.
1: Dobře, ale pokud to tedy není centrálně řízené spiknutí, co způsobuje tu neuvěřitelnou synchronicitu? Tady zdroj používá další skvělou analogii. Hejno špačků.
2: Ano, to je fantastický obraz. Když pozorujete hejno špačků, vypadá to, jako by ho řídil nějaký centrální mozek. Ale žádný tam není. Není tam žádný vůdce špačků. Je to výsledek spontánní samoorganizace, jakési fyzické rezonance, kde každý jedinec reaguje na pohyby svých sousedů. A zdroje tvrdí, že podobně funguje i DAF.
1: Takže to, co ho skutečně řídí, není tajná skupina lidí v tmavé místnosti, ale něco mnohem abstraktnějšího.
2: Přesně. Není to osobní, ale neosobní síla. Je to základní ideologie, která prostupuje celou společností a která určuje směr. V našem případě zdroje mluví o takzvané mechanistické ideologii.
1: Co si pod tím máme představit?
2: Představte si to jako přístup inženýra k zahradě. Místo, aby nechal věci přirozeně růst, snaží se vše naplánovat, kontrolovat, optimalizovat. A právě takhle, podle zdrojů, přistupuje moderní technokracie ke společnosti. Vidí lidi jako stroj, který lze plně pochopit a opravit pomocí dat a centrálního plánování.
1: A z tohoto myšlení pak logicky vyplývají i ty plány, které se objevily už roky před pandemií. Texty zmiňují třeba Lockstep od Rockefellerovy nadace nebo Event 201.
2: Ano. Tyto dokumenty nejsou důkazem tajného spiknutí, ale spíše logickým důsledkem tohoto myšlení. Pokud věříte, že svět je stroj, je přirozené, že budete vytvářet plány pro případ poruchy. Vůdci pak v krizi ani tak nevytvářejí přání davu, jako spíše vycítí, co si dav žádá.
1: A to je více řádu, více kontroly, více bezpečí za jakoukoliv cenu.
2: A oni mu to jen nabídnou.
1: Přesně tak.
2: Takže, kam to celé směřuje?
1: Směřuje to podle zdrojů k nevyhnutelné sebedestrukci. Totalitní systém je jako žralok, který se musí neustále pohybovat. Potřebuje neustále nové objekty strachu, aby udržel masy v napětí. Terorismus, klimatické změny, viry, nové mutace. A potřebuje vnějšího nepřítele.
2: A co se stane, když už žádný vnější nepřítel nezbude? Jakmile systém umlčí poslední nesouhlasný hlas, ztratí svůj vnější cíl a začne se požírat zevnitř. Revoluce požírá své děti. Čistky se obrátí proti vlastním řadám. Ten ráj totální kontroly, který systém sliboval, se vždy bez výjimky změní v peklo. Je to systém, který v sobě nese kód vlastního zániku.
1: Na konci se texty obracejí k té třetí skupině, k disidentům. Pokud je ten systém takhle sebedestruktivní, co se dá vlastně dělat? Máme jen pasivně čekat?
2: Vůbec ne. Zdroje zdůrazňují, že nejdůležitější strategií je nenechat se umlčit. Mluvit. A to nikoli agresivně, ale klidně s respektem a vytrvale. Alternativní hlas má několik funkcí. Za prvé, i když většinou nepřesvědčí tu tvrdě zhypnotizovanou skupinu, zmírnuje hloubku jejich hypnózy. Brání jim v páchání těch nejhorších zvěrstev.
1: A co ta obrovská prostřední skupina mlčících?
2: To je ten nejdůležitější bod, právě pro ně je ten nesouhlasný hlas naprosto klíčový. Dodává jim odvahu, ukazuje jim, že nejsou sami. Mlčení se může zdát jako bezpečná strategie, ale je to iluze. Zdroje varují, že pokud opozice zmizí, systém se stane absolutním monstrem, které požírá i své vlastní poslušné děti. Mluvit je tedy akt obrany nejen sebe sama, ale celé společnosti.
1: Je to tedy ve své podstatě akt udržení si vlastní lidskosti, i kdyby to zdánlivě nemělo okamžitý efekt.
2: Přesně. V samotném aktu upřímného mluvení nachází jedinec obrovský smysl. A to nás přivádí k té úplně závěrečné myšlence. Skutečné řešení nespočívá jen v politickém odporu. Spočívá v překonání samotné té mechanistické ideologie, která za tím vším stojí. To ale vyvolává zásadní otázku, na kterou si každý musí hledat odpověď sám. Pokud je naše posedlost totální racionální kontrolou kořenem problému, jak by vlastně vypadal svět a společnost, které by místo toho stavěly na principech, jež přijímají nejistotu, oslavují rozmanitost a respektují i to, co nelze změřit?
6: Vážení posluchači a diváci, Rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
7: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
8: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
9: Jsme se skupiny nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhranný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
10: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
11: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
0: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
12: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
13: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
14: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
15: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
16: Keď v nedělu 19. júla 1998 spadol z Jarovnického kostola kríž, predznamenalo to tragédiu, akú si nevedel nik ani len predstaviť.
17: Keď išla dovnútra, ja som mi zo zadu, ani sme tak nevedeli, že to už je tak voda blízko, ale susedia nám kričali, že choďte preč, lebo už dom vám voda bere. Tak ja som potom kričala, že už poď vonku, že už nám dom voda berie. Už tam tej strane bolo už vidieť, že už je podmietý náš dom.
16: Tisícročná voda zaplavila takmer 100 východoslovenských obcí. V priebehu niekoľkých hodín zmizli pod vodou celé dediny. Trvalo týždne, kým mŕtve telá obetí našli pod nánosmi bahna.
17: To bola jedna veľká spúšť. Nebolo ani vidieť, kde bol dom, nič.
16: Voda ničila všetko, čo jej prišlo do cesty. To, čo priniesla, bola len spúšť, zúfalstvo a smrť. Ako by sa prihnala zo samotného pekla. Pre nevinných obyvateľov dedín nastal súdny deň.

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: No tak jo, vážení posluchači, je tu opět pondělí. Já vás vítám. Dnes máme, představte si to, už 21. září. Normálně by to byl už slunovrat, že? Vždycky 21. Ale, Jardo, září bývá až 23. Je to tak? Nebo ty jsi takový známý meteorolog amatérský, jak je to? Asi 23.
3: No, já nevím, jak to máš ty, ale 21. září by měla být podzimní rovnodennost.
2: No, bývá to až 23. Tak nevím, takže buď je dneska, nebo ještě bude za dva dny. To je jedno, v každém případě dny se nám krátí a už mi to docela štve, protože už 7 hodin je tma, no a tu máme ještě letní čas, jinak by byla 6. Tak jo, dnešní další pořad, který má opět název Neznámá krajina, třetí část, je tady. A mě nezbývá, než dát Jardovi slovo, aby to spustil, pokud nemá teda něco jiného ještě, co bych chtěl říci. Jardo, jak jsi na tom?
3: No, já jsem na tom dobře, ale já si myslím, že ty za chvilku se odstěhuješ zase na ten ostrov tam někam, takže tam budeš mít tepla dost, takže si myslím, že stěžovat si zase až tak nebo nemusíš.
2: Tak
3: se Že se krátí noc a podobně.
2: No,
3: nebo že se prodlužuje, no.
2: Tam, aby paradoxně, tam je ta noc vlastně a den skoro stejné jako teď, jo. Jo, protože tam je to tropický vlastně pásmo a tam nejsou delší dny v létě. Tam je to skoro furt stejný, takže tam je den tak 13 hodin. Jo,
3: no ale pořád lepší tam, než tady v listopadu.
2: No tak to určitě.
3: Budeš mít
2: tak
3: v listopadu, budeš mít tmu už někdy o půl šestý.
2: Tady je den v listopadu, den jako světlo je vlastně kolem 9 a půl hodiny, no. Takže to asi jo. Dobře, v pořádku, to jo, ale teď už tomu tématu neznámá krajina. Jdeme na to?
3: Ještě řekni, co bude Palouček, co zajímavého lze očekávat a čekat.
2: Palouček samozřejmě teď o víkendu bude velká akce, opět s Miluškou, poslední akce tento rok s Miluškou a myslím si, že to bude stát zase Benešovy dekrety, OSN a podobné takové záležitosti, takže přijďte, opravdu je to poslední akce, kdy se můžete něco dozvědět fakt zajímavého o tom, co vlastně tam je v těch Benešových dekretech. Ale zase na druhou stranu, zítra v úterý snímám pořad, jo, na toto téma, takže ještě to všechno potom probereme, řekneme pozvánky a tak dál, ale v tomto pořadu samozřejmě poslouchá asi víc lidí, takže abyste to věděli, zkuste se přijet zkouknout, pokud můžete. Myslím si, počasí má být kolem 22 stupňů, sluníčko, takže to bude, myslím, docela dobré. Jo? Tak asi tak.
3: A to bude poslední věc.
2: To bude poslední akce jakási oficiální, ale potom ještě se přihlásil s hodou okolností z Děnda, Sýkora se přihlásil, že sem pojede do Čech 17. října. A že by se rád zel kouknul na Palouček. No, tak jsme to udělali. Záleží na počasí. Já jsem zvědav 17. října, jaký bude počasí, ale nějak to vymyslíme. V případě, že tam nebude počasí, tak to přesuneme někam do hospody, nebo co já vím, to je jedno. Ale já věřím, že to vyjde. Takže ta jedna akce ještě, která je tak zatím, no, není ještě 100%, ale vypadá, že ano. Takže z Děnda Sýkora přijede 17. října. A to je všechno. Tím je absolutní konec tento rok s těma akcema. Jo? Tak asi tak.
3: No a ta naše 500 akce?
2: Na naše pětistovková akce dneska máme 492. Uh-huh. No, takže za 8 týdnů. Za 8 týdnů, možná, že to vyjde.
3: No, ale říkám, já ji dělat nebudu určitě, pokud budeš v tu dobu na
2: tak
3: tom.
2: Tak to by nefungovalo ani, to špatně. Jo, to
3: jo,
2: nejde.
3: Takže no, to
2: no, já
3: to
2: si myslím, že to vyjde do té doby. Já si myslím, že to vyjde. Jo? Jo?
3: No? Uvidíme, no.
2: Tak jo, tak v pohodě. Dobrý. No a teď už můžeš
3: to. A čím to bude to, jako zajímavější, ta pětistovková akce?
2: No jsme říkali, že to bude velká paralaxa, ne?
3: Uh-huh. Já jsem chtěl přijet do té Plzně, no. Já si to nabízel, tam prostě udělat někde v kulturáku posezení. Ale ty jsi na to nějak nereagoval zatím. Tak,
2: no, jak říkám, jako, já nevím, jak to bude s tím počasím. Samozřejmě...
3: kulturáku.
2: No,
3: tam
2: vím,
3: asi
2: já vím,
3: počasí
2: já vím.
3: Až tak nezáleží, že jo?
2: No, kulturáku v Plzni, ale kde kulturáku myslíš?
3: No, třeba tam, kde jsem měl kdysi přednášku.
2: Myslíš...
3: v tom, no, já jsem ji tam měl v tom paneláku, ale myslel jsem ten kulturák, co tam je, ten, tam jsem měl tenkrát akci.
2: Plzni?
3: Před 25 lety.
2: Tak to fakt ani nevím. Jestli byl nějaký kulturák, já jsem k tobě za tebou chodil kdysi na Škvrňany do toho učiliště.
3: Na Škvrňany, no.
2: No, a to myslíš?
3: No a tam je kulturák někde v těch Škvrňanech taky.
2: Je člověče, že ani nevím.
3: Že ani nevíš, no,
2: dobře. Ale to bychom, když tak, pokud bys si chtěl přijet samozřejmě na tu pětistovkovou akci, a to by si mohl, tak někdy začátkem toho listopadu, to se domluvíme teda ještě, jo? Dáme to, když tak vědět.
3: No, jasně, no, budeš, jako to bys musel být tady, že jo, takže.
2: No, to určitě, v každém případě.
3: Ještě, no.
2: No. Já to budu.
3: Jako na ostrově nepoletím jako za tebou.
2: No, to je mi naprosto jasný.
3: To,
2: já to budu.
3: Tam mě nedostaneš ani.
2: Já to
3: dobrá.
2: Budu. Jo? Tak jo, tak fajn. Mm. Tak jdeme na to, dám první slide.
3: Dej to tam a začneme, prostě průběžně navážeme na to minulý povídání.
2: Tak jdeme
3: takže
2: na
3: tam dejte teda ten...
2: Piri Reis.
3: Jo. Takže když mluvíme o neznámé krajině a v rámci tohle tématu se pohybujeme v oblasti Antarktidy, tak je dobré se taky podívat tady na tento zvláštní, na tuto zvláštní oblast planety z hlediska historie a dokonce i z hlediska prehistorie. No a z toho historického hlediska je asi, řekl bych, nejvíce zajímavá nebo hodně zajímavá záležitost série skupiny specifických map. Jde o skupinu map, ne o jednu, ale ta jedna je asi nejznámější a je to mapa takzvaného Piriho Reise. To označení Piri Reis, to je taková zkrácenina člověka, který se svým občanským jménem jmenoval Hadži Muhyiddin Piri ibn Hadži Mehmet. A v té své době to byl admirál, ale zároveň i poměrně zručný kartograf a mořeplavec, zastupující tehdejší Osmánskou říši. Hadži Muhyiddin Piri ibn Hadži Mehmet žil na přelomu 15. a 16. století. Konkrétně se narodil v roce 1465. A v podstatě valnou část svého života strávil plavbami po Středozemním moři, během kterých získal poměrně vydatné znalosti o různých námořních trasách, ale i pevninských oblastech a navigačních technikách. Reis byl známý i svými strategickými schopnostmi v jestli tak se dá nazvat, v bojích nebo v námořních střetech. Mhm. A jak už jsem řekl, on byl velice dobrý kartograf, měl velký talent pro kartografii a tento talent v průběhu života bohatě využil. Díky němu byl schopen sestavit jeden z tehdy největších atlasů své doby, který nesl název Kitab Bahribe. A v podstatě šlo o soubor námořních informací a sestavu podrobnějších dílčích mapových úseků. Ovšem asi zřejmě nejzáhadnějším dílem je jeho, a to jeho bych dal do uvozovky, jeho mapa z roku 1513, která byla objevena v roce 1929 v paláci Topkapi v Istanbulu. S tím, že tady tento kartografický dokument s překvapivou přesností zachycuje především západní pobřeží Evropy, Afriky, Jižní Ameriky a dokonce i z části Antarktidy. Ale co je velice důležité, Antarktidy bez ledu, bez ledovcového příkrovu. Antarktida bez ledovcového příkrovu na svoji plochu je asi třetinová. Jo? Takže až se ten ledovcový příkrov Antarktidy někdy úplně rozstaví, tak z Antarktidy zbude jedna třetina. No, jedna třetina holé, skutečně tedy holé země. No a tady ten faktor Antarktidy bez ledu je samozřejmě v totálním rozporu s jakoukoliv oficiální nebo s jakoukoliv verzí oficiální historie. A to nejen ve vztahu ke genezi určitých schopností a jejich praktického využití v období starověku a středověku. Ano. Ta mapa je tím extrémně výjimečná. Není to jenom její skutečně pozoruhodná přesnost, ale také kontext, v němž byla vytvořena. Podle některých konvenčních historiků byla Antarktida objevena až v roce 1820, tedy více než 300 let po vytvoření tady té mapy Pyrrhiho Reise. Navíc kartografie 16. století pochopitelně nedisponovala znalostmi nezbytnými k tak přesnému zakreslení, jako příkladu toho pobřeží Jižní Ameriky, natožpak kontinentu, myšleno Antarktidu, který tedy jaksi oficiálně ještě nikdo vůbec neprozkoumal, že? No ale přesto tady ta mapa Pyrrhiho Reise zobrazuje geografické detaily, které by za normální okolnosti vyžadovaly technologie, mnohem více nebo mnohem pokročilejšího charakteru, než byly za života Pyrrhiho Reise k dispozici. Tady se samozřejmě nabízí množství hypotéz a jedna z těch hypotéz, která má svoji logiku, naznačuje, že ten Pyrrhi Reise tady tuhle mapu, která je považována za jeho dílo, jaksi skopíroval. To znamená, okopíroval od nějaké jiné předlohy, která samozřejmě mohla být sama o sobě také kopií ještě starší předlohy. No, protože položme si otázku, kdy se nacházela Antarktida bez ledovcového příkrovu. Kdy, v kterých dobách. nebo kdy ještě. A když použijeme velice hrubé měřítko, to bohatě stačí, tak se zákonitě dostaneme před velké kataklizma. To znamená do doby starší nějakých 12, 13, možná i 14 tisíc let. A více, samozřejmě. Jo, a více dozadu. Jo. Takže pokud Perry Reis opisoval z nějaké jiné kopie, protože osobně se mi nechce věřit, že by opisoval z originálu, protože ten originál by musel vydržet mnoho a mnoho tisíc let a musel by přežít velké kataklizma. Jo. A tomu já osobně teda moc dvakrát nevěřím. Spíše si myslím, že v podstatě před Perry Reisem existovala jakási geneze vytváření kopií, zase z kopií, jo. Takže ten Perry Reis mohl mít dispozici bohuví kolikátou generaci kopie toho původního originálu. Jo. Tady určitě, pokud vás tady ta záležitost, tohle téma zajímá, tak si sežeňte knihu, která se jmenuje Mapy mořských králů od Charlesa Hapgooda. A tam vlastně ta publikace obsahuje celou sestavu, jo, poměrně velké množství různých pravěkých, prehistorických až pravěkých map, které zobrazují geografii naší planety z dob před velkým kataklizma. Protože tady vidíte, že Perryho Reisova mapa, takzvaná Perryho Reisova mapa, není jedinou. Jo. Těch map je mnohem více a zase tady podle mého názoru bylo postupováno stejným způsobem. Jo. Vytváření kopie z kopie. Jo. A je o to víc pozoruhodné, že přes x tou kopii, tedy pokud vezmeme tady tuto myšlenku potaz, se zachovala úžasná geografická přesnost. Takže to opisování muselo probíhat extrémně pečlivým a přesným způsobem, protože je logické, že čím více kopií, tak tím více se vrší chyb potom na tu každou další kopii. Jo, což je přirozené, řekl bych, lidské. Ano, ale tady skutečně ta přesnost je extrémně zachována. Podle poznámek, které zanechal tedy sám Haji Muhyiddin Piri ibn Haji Mehmed, alias tedy Perry Reis, byla jeho mapa sestavena na základě starověkých pramenů, mezi nimiž byly i starší mapy, pocházející z dřívějších civilizací. Tady tyto informace alespoň částečně potvrzují to, co jsem před chvílí zmínil. Jo. Není důvod tomu Perry Reisovi v tom ohledu samozřejmě nevěřit, že? S tím, že tady tento osmánský kartograf prý výslovně, tedy jak sám zmiňuje výslovně, použil 20 map a globů, včetně dokumentů z dob Alexandra Velikého a z dob největšího rozmachu arabské říše. Ale především pracoval s mnohem staršími mapami neznámého původu. Mhm. No. Taková ta hlavní záhada mapy Perryho Reise se týká právě té části, která podle některých badatelů znázorňuje pobřeží Antarktidy bez té ledovcové přikrývky, nebo pokrývky, pardon. Což samozřejmě, jak už jsem zmínil tady, logicky znamená, že ta dokumentace musela být vytvořena v dobách, kdy Antarktida byla bez ledu. A co víc, to ještě není všechno. Podle samozřejmě podle metod, které máme v současné době k dispozici, kdy se ta mapa Perihory se analyzovala zvedubně ze všech možných stránek, ze všech možných stran, tak se zjistilo, že v podstatě ten profil té mapy, jo, tedy těch jednotlivých kontinentů Jižní Ameriky, Afriky, částečně Antarktidy, ta geografie je jakoby postavena na zobrazení z výšky oběžné dráhy kolem naší planety a hovoří se o výšce přes 370, minimálně přes 370 kilometrů, nejli více. Jo. Což je zase další zajímavý moment, na který bychom měli také pochopitelně brát určitý zřetel. Ano. Mnoho badatelů nebo prostě výzkumníků si samozřejmě kladlo otázku, jak mohl Perry Reis sám o sobě znát Antarktidu ještě před jejím oficiálním objevem. No, to je další věc, protože pokud ten Perry Reis pracoval tedy s nějakými kopiemi, na základě kterých potom sestavil tady tuto svou mapu, ano, a na té mapě je zobrazena Antarktida více jak 300 let před jejím oficiálním objevením a ten Perry Reis je v celku v klidu, prostě nějak ho to nevyvádí z míry, ta přítomnost toho kontinentu dole. Tak co to znamená? Znamená to, že prostě o té Antarktidě musela být povědomost v té době, i v té době, minimálně v okruhu zasvěcených kartografů a námořníků, respektive kapitánů námořnictva, ano, protože pochopitelně tady tuto informaci si těžko mohl nechat pro sebe. Jo? To byla informace v té době, která byla všeobecně známa, alespoň tady v tomto portfoliu prostě, v tomto portfoliu lidí. Čili ta oficiální hláška, že Antarktida byla objevená v roce 1820, selhává. Ano, ono těch důvodů, proč ta oficiální informace 1820 selhává, je samozřejmě jako více, ale to, co je pro nás nejdůležitější, je, že je naprosto zjevné, že prostě Antarktida byla známá a objevená mnohem dříve. V tom roce 1820 mohla být znovu objevena. Jo? Ale to je tak všechno. Jo? A i když byste se zahloubali do portfolia okolností kolem toho oficiálního objevu v tom roce 1820, tak byste zjistili, že ta posádka těch, kteří vlastně stáli za objevem Antarktidy, věděla velmi dobře, kam pluje a co se na tom místě bude nacházet. No, protože sami měli k dispozici poměrně přesné a zajímavé informace o existenci tohoto geografického útvaru. No. Čili pokud se tady tento osmánský dokument skutečně opírá o starší mapy a mnohé naznačuje, že ano, znamená to, že pradávných dobách měl někdo velmi přesné informace tady o této oblasti, o této krajině, a to už v tom středověku, jo, 300 let před tím objevem. Než kvůli, že samozřejmě zákonitě se o té oblasti muselo vědět mnohem dříve, ještě před velkým kataklizma, kdy tato oblast byla obydlená. Ale to jsou témata, ke kterým se postupně dostaneme. Jo. Budu se snažit tady rozanalyzovat alespoň ty hlavní hypotézy a teorie předkataklizmatického charakteru Antarktidy. Ona je jich celá řada a některé z nich jsou skutečně velmi, velmi zajímavé. Ano. Protože ta Antarktida skutečně byla obyvatelným kontinentem v tom předkataklizmatickém údobí. Já už jsem to zmínil před týdnem, kdy se nacházela v hraniční zóně mezi mírným a subtropickým pásmem. A tady ta hypotéza velice dobře nachází oporu v různorodých geologických a paleoklimatických výzkumech, které potvrzují, že nahrubo řečeno do toho velkého kataklizma byla dnešní Antarktida po miliony let pokrytá lesy, jezery a i velice složitými formami života. Ona se totiž, alespoň podle teorie Elizabeth Faya, doktorky Elizabeth Faya, tak se Antarktida nacházela před velkým kataklizma blíže k rovníku. Jo, nebyla tam, kde je dnes, ale byla posunutá blíž k rovníku, takže ta bezledovcová Antarktida se nacházela v místech zhruba, kde jejím středem procházela 45. až 45. až 50. stupeň jižní šířky. Jo. V důsledku velkého kataklizma pohybu kontinentálních desek a samozřejmě i pohybu zemské osy, posunu zemské osy, se Antarktida dostává do těch geografických měřítek, kde je dnes, tak jak ji vnímáme v současné době, jo? Kdy ledovcové okraje Antarktidy začínají někde na nějaké 70. nebo 72. 73. stupni, tuším, jižní šířky. Jo, neřeknu vám to úplně přesně, ale stačí se podívat třeba do aplikace Google Earth. Ano. Zpátky k té Pyrrhisově mapě. Jo, ještě jedna věc. Je tu i hypotéza, ke které bych se také chtěl později vrátit, s tím, že tady ta dnešní Antarktida bezledovcová byla původně součástí Atlantidy. Tady je potřeba uvést, že Atlantida z toho geografického hlediska nebyl jednolitý kontinent, ale šlo o uskupení 18 ostrovů, které se v jakémsi pásu táhly od zhruba 50. stupně severní šířky přes jako dnešní Atlantik směrem dolů přes rovník až k 45. zhruba stupni jižní šířky. Těch ostrovů bylo 18 a ty ostrovy byly logisticky vzájemně propojené. Jo, takže doprava, pohyb obyvatel a tak dále mohl plynule fungovat přes celou tu plejádu těch ostrovů ze zhora dolů, ze zdola nahoru. S tím, že hlavní město Atlantidy, Poseidonia, se právě měla nacházet na tom nejjižnějším a také největším ostrově atlantském, kterým může být, a to je věc hypotetická, která je předmětem výzkumu, mohla být Antarktida dnešní, tím největším spodním ostrovem, kde se nacházela Poseidonia. Pokud by se toto prokázalo jako fakt, tak nás bude čekat velice zajímavá éra, blízké, řekl bych možná i blízké budoucnosti, protože se rozstaví teda podstatná část toho ledovcového příkrovu, tak by se logicky měly obnažit ruiny Poseidonie. Nevěřím tomu, že velké kataklizma způsobilo, pokud tedy Antarktida dnešní byla skutečně tím ostrovem, původním nejjižnějším ostrovem té Atlantidy, kde byla ta Poseidonia, pokud to sedí toto, tak nevěřím, že by to město bylo zcela zničené, smeteno z povrchu zemského, aniž by žádný zbytek by nezůstal. Jo. Kort, když po celou dobu je to pěkně konzervováno, několika kilometrovou vrstvou ledu. Tady ještě vhodné možná říci, že Atlantida ve svém největším demografickém rozmachu, což je období mezi období 55 až 60 tisíc let před naším letopočtem zhruba, tak v tomto období Poseidonia bylo město s aglomerací zhruba 16 milionů obyvatel. Jenom to město. 16 milionů. Urbanisticky byla Poseidonia tvořena velice zajímavým způsobem, a to tak, že kopírovala geometrickou matrici Šriantry. Geometrickou matrici tzv. Šriantry. Jo, takže ulice, zástavby byly koncipovány urbanisticky tak, že když byste se vznesli třeba horkovzdušným balónem nad to město do určité požadované výšky, tak byste před sebou viděli obrovskou mandalu urbanistickou v podobě Šriantry. To samozřejmě nebyla v žádném případě náhoda, ale byl to záměr a mimo jiné z toho důvodu, že bylo požadováno, aby toto město fungovalo jako velice progresivní a velmi výkonný energetický, tvarový energetický zářič, no, geometrický, prostorový. Takže toliko pár informací tímto směrem. Pokud by byl zájem, tak já se potom tady k tomuto tématu a k tématům přidruženým blízkým tomuto tématu se můžu ještě někdy v budoucnosti vrátit. Ano. Tak, zpátky k té Pyrejsově mapě. Dalším takovým zajímavým jevem u tohoto dokumentu jest tedy ta přesnost, kterou jsem už zmínil. A tady vím, že byla nedávno...
2: Můžu tě přerušit na chviličku, jenom na momentík. Budeš potřebovat... Budeš potřebovat přepnout do 10 minut?
3: Ne, další.
2: Ne. Já si to, že musím odskočit na 5 na 10 minut. Jo? Já si
3: ne, jo, dobře, jo, dobře.
2: Jak se vlásím.
3: Ohlas, až přijdeš, prosím tě. Jo, díky.
2: Ano.
3: Díky. Takže dalším takovým překvapivým aspektem je tady ta přesnost té periodisové mapy. Já už jsem ji zmínil, ale vnitřní prstenec realizoval před x lety analýzu přesnosti právě. A zjistili, že ta mapa zachycuje antarktické pobřeží, které se na 96% shoduje s topografickými údaji, které byly získány v roce 1958 v rámci seismického průzkumu britského královského námořnictva. A v podstatě on od toho roku 1958 už k žádnému podstatnému zpřesnění topografie Antarktidy, především ve smyslu pobřežních oblastí, ledovcové pobřežní oblasti, nedošlo. Jo. Takže od toho 58. roku tam žádný nějaká kvantifikace prostě v upgradeu prostě k dispozici není. A to je pochopitelně extrémně pozoruhodné, jo, protože ten originál tedy s největší pravděpodobností sahá do dob předkataklizmatických a bylo vytvořeno určitě obrovské množství kopií, čili vzájemně překreslovaných prostě, genericky vzájemně překreslovaných prostě kopií. A přesto přes všechno ta poslední kopie, což je ta periodisová mapa, stále disponuje přesností shodnou s údaji z roku 1950, s údaji roku 1958. To je opravdu obzvlášť tedy pozoruhodná věc. Pak byly mimo vnitřní prstenec tady na povrchu zemském byly činěny jako i mnohé jiné studie, v rámci kterých byly využity pokročilé radarové technologie se zaměřením na tu pevninskou část. Ano. Tu pevninskou část té Antarktidy. A tady pochopitelně se prokázaly, se prokázala ta 96% shoda s tou mapou Pyrrhiho Reise. Já se tady musím opravit, jo, aby to bylo opravdu, aby to mělo logiku, tak to porovnání pochopitelně neprobíhalo v rámci současných ledovcových okrajů Antarktidy, protože na té Pyrrhisově mapě ta ledovcová oblast vůbec zachycená není. Jo? Je tam obnažená Antarktida bez toho ledu. Ale v tom 58. roce, jo, a později jsme měli k dispozici technologii, která vlastně pomocí které jsme byli schopni proniknout pod tu ledovcovou oblast a naskenovat poměrně přesně, nebo prosvítit poměrně přesně, nebo nasvítit poměrně přesně tu kamenitou, skutečnou, reálnou kamenitou oblast Antarktidy, která je zhruba třetinová. Jo, oproti té ledovcové krustě, která je na ní nanesena a ještě je roztažena za hranice té kamenné části Antarktidy. Takže bylo na základě toho bylo vysloveno mnoho dotazů směrem k oficiálním kartografům a prostě vědcům z různých oborů, ale nikdo nedokázal na ty klíčové otázky, jak je to možné, prostě odpovědět. Jo. Často se setkáte, že to je prostě s takovou jakoby bagatelizací a do určité míry i s cenzurou, jo, takže to je svým způsobem zase jako přirozené, protože oni po té oficiální stránce ten oficiální vědecký establishment nepůjde do kontroverze, no, zbytečně.
2: Jsem tu.
3: Už seš tu, jo, tak ano, to byla rychlost. Tak to je super. Jo. Pak je tu ještě jako další takový vysvětlující stanovisko, které naznačuje, tady musím samozřejmě zmínit, které naznačuje, že tady tyhle ty různé pokročilé geografické znalosti byly v průběhu dějin tajně uchovávány a předávány skupinami námořníků, astronomů a kněží. Jo? Ono je docela dobře známo, že mnoho starověkých civilizací, jako byli staří Egypťané, Feničané, Kartaginci, tak disponovali vysoce pokročilými námořními znalostmi. A někteří oficiální badatelé se domnívají, že tady tyto národy mohly zdědit mapy až od těch, dokonce od těch starověkých a pravěkých civilizací sahajících do dob dávno zapomenutých. No a že tady tyhle ty dokumenty byly v průběhu staletí postupně kopírovány, aktualizovány, což nás vrací už k té tezi, kterou jsem tu několikrát zmínil, a alespoň dle mého úsudku tady tato teze se mi zdá nejvíce logickou a nejvíce přijatelnou. Ano? A vysvětlující samozřejmě celou řadu těch anomálí. Pak tu existuje určitá specifická skupina badatelů, průzkumníků nebo amatérských výzkumníků, kteří jsou přesvědčeni o tom, že ta mapa Pyrrhy Horace je důkazem kontaktu s mimozemskou civilizací. Jo? Asi takovým nejznámějším a nejstarším průkopníkem tady této teorie, této hypotézy byl bohužel už zemřelý Erik Däniken, který tady tuto tezi a tu tezi, kdy spojuje tu Pyrrhysovu, nebo spíš ten originál, ze kterého vzešla Pyrrhysova mapa, s mimozemskou aktivitou v prostředí naší planety, s tím, že ta data nebo ten informační datový podklad byl vytvořen z vysoké úrovně oběžné dráhy kolem naší planety. No. Tak tady tato hypotéza je trošku bizarnějšího možná charakteru, ale také je potřeba ji vzít v potaz. Jo? Nemůžeme jim tak prostě z ničeho a priori prostě zavrhnout, jenom z toho důvodu, že je možná více bizarnější formy, více bizarnějšího charakteru. Jo? Ale přesto přes všechno zůstává spoustu otázek. Jo? Pokud tedy byla Antarktida známá již v pradávných dobách, kdo tyto znalosti vlastnil, jakým způsobem byly předávány po celá tisíciletí. No a především, jaká další tajemství se mohou skrývat pod tím ledovcovým příkrovem. Jo? Protože pokud, jak už jsem tady naznačil, tam je někde, jsou tam zbytky toho obrovského města, té Poseidonie, tak to bude pecka. Skutečná pecka, až by se tohle prokázalo. Protože mimo mnoho jiného by jaksi se asi jednoznačným a definitivním způsobem prokázala platnou býtí hypotéza týkající se existence atlantské civilizace jako taková. Mimo mnoho jiného, říkám. Jo. Takže ona, ta mapa Pyrrhyho Horace, není pouze kartografickým dokumentem, ale i jakousi stopou nebo jakýmsi druhem stopy alternativní minulosti, ve které naše lidská civilizace, anebo možná někdo jiný, kdo ví, věděla o naší planetě mnohem více, než jsme si dnes oficiálně schopni prostě připustit. Jo? Na začátku jsem sdělil, že těch map je víc, samozřejmě, nejde jenom o tu pyrirysu mapu. Pojďme si k tomu něco říct, jo? Pojďme se nyní podívat ještě na jiné zdroje. Pavlíku, já tě poprosím tedy o další vyobrazení.
2: Je to tam?
3: Tak, ona ta Pyrenejsova mapa samozřejmě není jenom mistrovským dílem, jo, ale svým způsobem může být i jakousi možná poslední stopou mnohem staršího vědění, předávaného po staletí těmi zaniklými neznámými civilizacemi. Jo. A ten Piri Reis tedy údajně opravdu prohlásil, jak už jsem tady uvedl, že svou práci založil na těch starších mapách. Tak ale odkud tyto mapy pocházely a kdo je nakreslil? To je poměrně důležitá otázka, kterou je potřeba mít neustále na zřeteli. Musím tady ještě zmínit jednu takovou teorii, nebo možná určitý typ nebo druh prezentované stopy, která se týká možnosti, že Piri Reis měl přístup k kartografickým dokumentům řecko-egyptského původu, zděděným ze slavné alexandrijské knihovny. O alexandrijské knihovně bychom tu mohli mít celou sérii přednášek, jo. Protože to je pozoruhodnost sama o sobě, i tedy včetně osudu, který tu alexandrijskou knihovnu doprovázal. Ale každopádně tady toto starověké centrum vzdělanosti, které bylo založeno tuším ve 3. století před naším letopočtem, uchovávalo nespočet dokumentů ze všech koutů známého světa, a to včetně velmi podrobných map, kvázi, dám to do vozovky, kvázi neznámých zemí. Ano, neznámých krajín. Někteří oficiální historici se domnívají, že původní mapy, ze kterých Piri Reis vycházel při své práci, mohly být opsané z dokumentů uchovávaných Egypťany, kteří tyto své znalosti se zdědili od dřívějších typů nebo dřívějších civilizačních a kulturních zdrojů, tedy na této planetě. Ano. Je tu ještě okolnost, která hypoteticky nás může spojovat, nebo tu Pyrenejsovu mapu může spojovat s znalostmi fenických a kartaginských mořeplavců, kteří zjevně byli velice úspěšní v průzkumu rozsáhlých oblastí Atlantského oceánu. Jo? A předpokládá se, že díky své vyspělé námořní technologii, obzvláště pak Kartaginci, disponovali tajnými námořními trasami a utajenými mapami, které byly později Římany zničeny anebo skryty, ano, před veřejností. Ale to jsou všechno jenom hypotézy. Jo? Já je považuji za doplňkové teorie k té hlavní hypotéze, kterou jsem tu už samozřejmě rozvinul. A která nás vede do dob před velkým kataklizma. No. Je tady taková jedna zajímavost. Někteří nezávislí badatelé poukazují na to, že přesnost mapy, zejména pokud jde o zobrazení antarktického pobřeží pod ledem, přesahuje samozřejmě logicky možnosti, kterými lidstvo disponovalo v tom raném nebo v tom prostě v tom období středověku, jo, kolem toho roku 1513. A tady právě se o tohle opírají zastánci mimozemské hypotézy, že prostě Pyrrhisova mapa, ten originál té Pyrrhisovy mapy, vznikl v důsledku buď to přímého předání dat vybraným skupinám lidské civilizace. A tady tato aktivita mohla proběhnout hned na několika místech našeho světa v různých kulturách, kterým byly předány kartografické informace přesné, především týkající se jejich kontinentu, podle toho, kde se ta kultura na jakém kontinentu nacházela a přilehlých oblastí kolem toho kontinentu. Jo. Takže, jak říkám, těch teorií je tu poměrně hodně, ale já osobně nejsem tady v tomto ohledu zastáncem té mimozemské aktivity. Spíš opravdu inklinuji k té, řekl bych, genezi postupně vytvářených kopií směřující do hluboké prehistorie,

které byly shromážděny v posledních několika desetiletích. I ty oficiální vědecké studie prostě ukazují jednoznačně, že v jistých dávných dobách nebyl antarktický kontinent nebo tato oblast světa ledovcovou pustinou, ale oblastí s velice bohatou vegetací. A byla to oblast s intenzivním nebo vysokým zalidněním. Čili prostě tato oblast byla obývána, předpokládejme tedy obývána lidmi, našimi předky. Důkazy vztahující se k té bohaté vegetaci a i animální zvířecí bohatosti pocházejí na té oficiální rovině, pocházejí z různých vrtů v antarktickém ledu, které odhalily skamenělé usazeniny rostlin a stromů. Což nám předkládá zjevné objektivní důkazy, že v dobách před velkým kataklizma a dál do historie a prehistorie se na tomto kontinentu vyskytovala flora podobná té, kterou dnes najdeme, jdeme tomu v středozemním pásmu. Jo? Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, jdeme tomu Turecko. Jo? Kdysi před, je to už několik roků zpátky, byly v časopise Natur, což je přísně vědecký časopis, tak byly zveřejněné studie, které jejíž podklad vznikl díky vrtným aktivitám, které byly realizovány pod jakoby ledem nebo v těch nejhlubších vrstvách ledu v lokalitě takzvané Vilkesovy země. A tady ty vzorky obsahovaly objektivní stopy z kamenělého pilu, včetně zbytků deštných pralesů. No, což znova potvrzuje, že Antarktida v tom předkataklizmatickém období disponovala převážně subtropickým klimatem. No. U řízku mořského dna u antarktických pobřeží odhalil přítomnost sedimentů typických pro řeky a sladkovodní jezera. Což opět potvrzuje, že v dávných dobách nebyl tento kontinent vždy pokryt ledem. Existují klimatické modely, které poukazují na to, že k tomuto období mohlo dojít před zhruba 12 tisíci až 40 tisíci lety. No a to je období zjevně předkataklizmatického formátu. Ano. Jo. Myslím si, že jedna z hodně překvapivých stop se týká radarových snímků antarktického ledovcového štítu, které odhalují přítomnost kaňonů, hor a subglaciálních jezer, z nichž mnoha jsou i v současné době stále aktivní a obsahují tekutou vodu. Například jezero Vostok, o kterém jsme se bavili také před týdnem. Ano. Což opět naznačuje, že v době v historii nepříliš vzdálené byla Antarktida

0: zjevně obyvatelná a v důsledku toho byla i prozkoumávána vyspělými civilizacemi. A teď, to trošičku, tady se to zastavím a trošičku to rozvinu. Ano. Co se týče té obyvatelnosti Antarktidy, tak je potřeba pracovat s časovou osou. Jednou z největších problémů, nebo jeden z největších problémů, se kterými se potýká alternativní výzkumné a badatelské prostředí, jsou nepřesnosti hrubého formátu na profilu časové osy se začátkem někde, dejme tomu staroegyptské říše, před nějaký 2-3 tisíce let před naším letopočtem, ano, dál do historie, přes velké kataklizma, dál do historie, táhnoucí se přes takzvané mezikataklizmatické období. Co to je mezikataklizmatické období? Mezikataklizmatické období je období mezi polárním kataklizma, ke kterému došlo před 115 až 120 tisíci lety, a velkým kataklizma, ke kterému došlo zhruba plus minus před 12 tisíci lety. Takže tu máte oblast přes 100 tisíc let v podstatě, nebo víc jak 100 tisíc let, mezi dvěmi kataklizmaty. No. A obě dvě kataklizma více či méně převorala geografii této planety, změnila klimatické podmínky na této planetě, obměnila celou řadu důležitých fyzikálních parametrů této planety, včetně profilu a struktury elektromagnetického pole. Ano. A to všechno pochopitelně ovlivnilo i evoluční dynamiku a charakter různých civilizací. O některých víme, o mnohých nevíme vůbec nic. Tady na povrchu. Jo? Nemluvím o vnitřním prstenci, který je kapitolou sám o sobě. A teď je potřeba se v tom nějak zorientovat. Jo? A teď je do toho napasována ta časová osa, na kterou jsou naneseny události. No. Jenže přesnost těch událostí, představte si, poměrně výrazně končí v období někde nějakých 7000 let, 7,5 tisíc let před naším letopočtem už. Jo? Hovoříme o takzvaném datovém, neboli chcete-li informačním hiátu, prázdnotě. Velké kataklizma zpustošilo globálně civilizace. Tím pádem došlo k výmazu stávajících dat a informací, které byly předávány z generace na generaci. Jo? Jako když uděláte reset. Prostě, jo? A v rámci toho resetu v počítači se vám ale nenávratně smaže spousta dat. No, prostě ticho a prázdno. Já teď píšu seriál, vyšla první díl, který se jmenuje Kataklizma, prozaicky, v mém magazínu. No. Můžete se potom do toho seriálu začíst, pokud máte přístup k magazínu. A kde hodlám se tady touto problematikou detailně zabývat. No a ta časová osa je problém, co se týče přesnosti událostí a posloupnosti událostí v mezikataklizmatickém období, A potom se ta osa táhne samozřejmě ještě dál před polární kataklizma. Ale to znamená, že před tím polární kataklizma tu máte požadavek zmapovat geografii, aktivity, struktury, demografické platformy, genové báze, civilizací a kultur starších jak 150 tisíc let, nebo tak 120 tisíc let, ano, ale nemáte k tomu prostředky jako oficiální, protože tady to bylo dvakrát převodané celé. Jak se k tomu dostat? No, samozřejmě, oduševněli jedinec, a může bohorovně říci, máme tu akašickou kroniku. Jo? No jo, to je samozřejmě hezké a můžeme pracovat s vírou. Můžeme. A věřit těm informacím. Ano. Ale to je o čisté víře. Ale my to potřebujeme prokázat nějakým faktickým způsobem. A teď tady se dostáváme až k hranici ontologie. Existuje tedy vůbec nějaká možnost, čeho se chytit? Existuje. Možná je to jedna jediná možnost, ale existuje. Ale to znamená se vypravit hluboko pod zem. Protože tam hluboko pod zemí se nachází odpovědi na spoustu tady těchto otázek a také odpovědi, pomocí kterých lze unikátně celou tu časovou osu zpřesnit. Jo. No jo, ale to není jenom tak, jako se lehko řekne, vydat se pod zem. Jo. No, ten vnitřní prstenec ty možnosti má, že on tam funguje, ale obyčejný člověk, badatel, laik, teoretik, ty možnosti těžko bude mít. A tady vám nestačí ani prachy, jako nepomůžu vám ani peníze. Potřebujete mít vědomosti a vidět, kde přesně, na jaká místa se dostat, aby jste tam mohli se pod tu zem dostat. Jo, protože ty vstupy, není jich mnoho, ale musíte přesně vědět, kde a znát ty podmínky a okolnosti, jak se tam chovat, no, v těch hlubinách pod tou zemí. No, protože on samozřejmě, Jules Verne, to myslel dobře, Saníková země, nebo jak se to mluví, jo, ten Rus to myslel taky hezky, jo, ale to jsou dobrodružné příběhy. Ta realita je mnohem náročnější. Nechci říkat složitější, ale prostě náročnější. Každopádně mně se podařilo získat z vnitřního prstence, jsem obdržel unikátní informace, extrémně přesné, které mapují lidskou civilizaci a události na této planetě až do období 6 milionů let před naším letopočtem, jako od této chvíle, protože tady už jako nemá smysl říkat před naším letopočtem, od této chvíle zhruba do hloubky 6 milionů let. No. A taková zajímavost, začínáme točit teď, nebo už točíme, z TV Gaia, která se mnou točí, teda začala točit seriály. První seriál desetidílný se bude týkat analýzy vybraných mimozemských civilizací, ale souběžně se bude točit další desetidílný seriál, měl by to být osmi nebo desetidílný seriál, který bude analyzovat tu časovou osu událostí, jo, celou. Taková zajímavost. Samozřejmě ty seriály půjdou i tady u mě na Matrixu na portálu. Jo. No a tady A teď se vrátím zpátky, to jsem možná trošičku odbočil, ale považoval jsem za důležité prostě ty informace některé tady uvést. A když se tady vrátíme k tomu zalidnění, tak tady máme, máme tu, když vyjdu z těch teorií, které, no, hypotéz, těch nejmasivnějších, no, to znamená těch páteřních hypotéz, tak tu máme tři vrstvy. První vrstva zalidnění se týká Atlantidy jako takové. Druhá úroveň, nebo druhá vrstva, nebo druhá linie hypotéz, se týká zalidnění ze strany zalidněním původní, nebo chcete-li úvodní, jo, nebo prvotní, nebo úvodní báze agardské civilizace. A třetí úroveň se týká preadamické inteligence, která je nepozemského, nelidského původu. Jo. A teď je potřeba to rozklíčovat, jo, rozanalyzovat, prostě rozebrat. No a to nás teď bude čekat, protože tady u toho se chci zastavit, jo, a jít trošičku do větší hloubky. Já doufám, že vás to nějak nebude moc nudit, nebo že vás tím nebudu nudit, ale považuji to za poměrně dost důležité. Ano. Tak, takže k té první úrovni hypotetické, to je ta atlantská civilizace. Atlantská civilizace, už jsem k tomu něco řekl, vys to hlavní město Poseidonia a podobně, ale atlantská civilizace nám, a teď už se pohybujeme po té časové ose a ty události, jo, a teď budu vycházet z těch materiálů, které mám k dispozici. Atlantská civilizace vzniká v období zhruba před 75 tisíci lety. Ano. A teď je potřeba odlišit geologický vznik Atlantidy jako pásu ostrovů 18 a zvlášť paralelně vedle toho genezi atlantské civilizace. Jak se usebrala, odkud vzešla, z čeho vzešla, protože ona nemohla se vytvořit sama od sebe, z čeho vzešla. A tady je mnoho okolností, které jsou na to navázány a nabaleny. A vycházíme z polárního kataklizma před těmi 115 až 120 tisíci lety, jo, které zasáhlo oblast naší planety zhruba od, no jako nejvíc, jo, od 60. stupně severní šířky k pólu severnímu, geografickému. Jo? Čili polární kataklizma je záležitost severní hemisféry Země, severní hemisféry planety, nikoli v jižní hemisféry. Ale s globálním dopadem, energetickým, klimatickým, geografickým, demografickým, genovým a je tam toho ještě hodně a hodně a hodně. V té době v oblasti dnešního severního ledového oceánu, protože když se podíváte na Google Earth, já jsem vám tady mohl udělat screenshot z toho Google Earthu, ale mě nenapadlo, že o tom budu mluvit, jo, protože já si dopředu nepřipravuji informace. Jo. Já prostě mám nějaké téma a mám nějaké 4-5 nástřelů v podtématech. Jo? Na základě toho já vyrobím prostě tady tyhle ty grafiky, které vám tady ukazují, ale zbytek mluvím aktuálně, kontinuálně, tak, jak prostě v reálném čase. Takže bohužel mě tohle nenapadlo, že takhle o tom budu mluvit. Nicméně si to můžete sami dohledat a zjistíte, že když půjdete při pobřeží Ruska, od norských hranic, dejme tomu, nebo od Murmanska, jo, a půjdete na východ, až jak je Čukotka a podobně, tak zjistíte jednu věc, na té mapě je to hezky vidět. Zjistíte, že do určité vzdálenosti od fyzického pobřeží, reálného, je hloubka Severního ledového oceánu několik desítek metrů až, dejme tomu, 100-200 metrů. No. A šířka tady tohoto pásma je několik desítek kilometrů. A pak najednou dochází k hlubokému propadu směrem dolů, čili reálně, kdybyste se tam plavili ponorkou, tak tam bude nějaká stěna. Jo? Jako když prostě sestřihnete prostě něco smykem a propadáváte se do hloubky 2-3 kilometrů v průměru. A tohle odpovídá tomu, co se tam stalo v rámci toho polárního kataklizma, kdy v podstatě střihem se vám propad dolů, střihem se vám propadla dolů pevnina, ano, která dneska je, ta pevnina je v hloubce 2-3 kilometrů. A vzalo to ještě kus další pevniny směrem do Nitra, dnešního Ruska, který se propad jenom o několik desítek metrů. To huclo takhle trošičku jako dolů o několik desítek metrů. Jo. Když se podíváte na ten Google a přiblížíte si to a půjdete za Ural, jo, a půjdete se kolem nějakého 60. stupně, jo, půjdete se dívat, budete se dívat, tak tam objevíte obrovské množství tisíců různých jezírek. Jo? Větších či menších, jo? Ale je jich tam obrovské množství. Jo? No, jak ty jezírka vznikly? Jo? Ty jezírka jsou v podstatě zaplavené mikrokrátery. To nás vede k původci toho globálního kataklizma. O něm teď nechci mluvit, jo, aby jsme se moc nezdálili od toho našeho tématu. Ale představte si to, že vám tam popadalo obrovské množství prostě do toho permafrostu, obrovské, nebo tenkrát to tam bylo mírné klima. Takže tam popadala spousta kamení, větších či menších, ty vytvořily kráterky a vodní masa, která v podstatě se valila jako ve formě tsunami od toho Severního ledového oceánu směrem do vnitrozemí Ruska, tak postupně zaplavila tady tyhle ty kráterky. Ano. Samozřejmě, že tehdy, jo, v tom prvním sledu šlo o slanou vodu. Jenomže funguje nějaký koloběh vody, no a funguje nějaká časová osa. A za těch 100 tisíc, 115 tisíc let deštěmi, které padaly, které se mísily s tou původně slanou vodou a zase vypařovaly a zase padaly deště a zase vypařovaly a zase padaly, tak se struktura vody postupně změnila v sladkou, sladkovodní. Ano. A teď je potřeba si jakoby uvědomit, že zhruba od současného fyzického pobřeží Ruska, tam, kde je tedy to Severní ledové moře, tak před tím polárním kataklizma se ta pevnina táhla směrem k severu ještě o nějakých zhruba 250 až 300 kilometrů. Takže tam si přidejte pás pevniny o velikosti zhruba 250-300 kilometrů. A ten už není. To je celé pod vodou. Jo? Samozřejmě s různou pobřežní morfologií. Já tady vysvětluji jenom nahrubo, protože jednak nemám k dispozici mapu a pak samozřejmě nemám k dispozici nekonečné množství času. A to je oblast, kde se v té době nacházela takzvaná hyperborejská říše. Hyperborejská říše, sama, vidíte, že nás to dostává, ta Antarktida, pokud to chcete mít opravdu detailně, jo, a přesně, na druhou stranu planety, jo, přechodně. Ono všechno je se vším propojeno. A ta hyperborejská říše byla v mnoha ohledech unikátní. Jednak jak vznikla, jednak svým vznikem a jednak svým původem. A tím pádem i genomem, genetikou. Protože bavíme-li se o hyperborejské civilizaci nebo hyperborejské kultuře, tak se bavíme už o různých úrovních potomstva. Původní hyperboreánů. Ale původní hyperboreáni nebyli obyvatelé této planety. To byly skupiny příchozích z oblasti souhvězdí Velké medvědice. Humanoidní typ civilizace, schopný se dlouhodobě přizpůsobit, nebo v podstatě trvale se přizpůsobit biochemickým a obecně fyzikálním parametrům panujícím tehda na této planetě. Původní hyperboreáni, hovoříme o počtu několika set jedinců, vyšší stovky, protože šlo ne o jednu, ale o v podstatě několik desítek skupin, které tu přistály. Důvody, proč tu přistály, známe, ale ty nás by nás zase odvedly, dokonce mimo tuto planetu, jo? Což zrovna teď nechci, jako, jo? Aby jsme takhle odcházeli jako někam jinam. Základní fyziologické rysy. Jo? Bílá pleť, sněhově bílá pleť, světle modré, anebo tam jsou dvě variety, světle modré, anebo světle zelené oči, respektive duhovky. Čočka, neboli zornička, není zcela kruhového charakteru, je mírně vertikálně sploštělá, ale ne zase až tak, jako můžeme vidět u koček, třeba u kočkových zvířat. Jo? Bílé vlasy s druhou varietou, která není dominantní, kdy vlastně ta bílá je trošku nažloutlá, jakoby, jo. Taková hodně extrémně světle světlonce žlutá, jakoby, jo. To je druhá varianta, ale ta nebyla dominantní. Ano. Silné atletické tělo o průměrné výšce zhruba 2 m10 až 2 m20. 210 až 220 cm. Ano. A teď tyto příchozí tu vytvořili tam v té oblasti, vytvořili několik stanovišť, které samozřejmě se infrastrukturou vzájemně propojily. Další důležitý princip nebo principiální prvek je ten, že tito neměli nikdy v úmyslu tuto planetu už opustit. Čili nešlo o nějakou přechodnou aktivitu. Z hlediska demografie a genealogie, oni naprosto přesně věděli, že aby přežili jako druh, jako skupina, tak se musí prostě dříve či později začít křížit s místním původním obyvatelstvem v té době. A to místní původní obyvatelstvo v té severní části Euroázie je zase záhada sama o sobě, jo? Kterou tady bych rád vám rozklíčoval, ale nemáme na to, prostě není na to čas. Jo? A Ale řeknu jenom toliko, že nešlo o žádné primitivní divochy typu nějakého neandertálce nebo kramaňonce nebo denisovana nebo něčeho podobného. Jo? To má vazby trošičku na zcela nezávisle fungující tady na této planetě první genovou platformu lemuřanu, která měla obojživelný gradient fungování. A jisté nakřížené formy tady těch té první fáze lemuřanu s převažující suchozemskou aktivitou prostě fungovaly tady v této oblasti. Ale to by takhle bylo vytržené z kontextu, jo? Proto do toho nechci chodit, protože je to mnohem složitější. Pro nás je důležitější to, že to k tomu křížení začalo docházet. Z tohoto prostého hlediska se hyperboreánský genom začal mísit s genomem zhruba 3 až 4 genových haploskupin, ano, původní pravěké euroazijské formace. A tady výsledkem tohoto křížení bylo několik zásadních důsledků. A jedním z důsledků, který by vás mohl zajímat, byl vznik, a teď jako nevím, jak to označit, já to velice zjednoduším, jo, praslovansko-tartarské genové větve. Jo. Čili v důsledku toho křížení, které probíhalo velice efektivně a fungovalo hlavně, jo, ty geny, ten hyperboreánský humanoidní a ten čistý pozemský, při křížení jakoby šli do synergie. Jo? Šli do synergie. Ten hyperboreánský genom nesl především vysokou inteligenci, mentální sofistikovanost a ten pozemský gen těch kultur tam nesl pevnost, vytrvalost a stabilitu. Co jsou kvality, které se vzájemně podporují. A začala vznikat hyperboreánská kultura. Ono, když se řekne hyperboreánské říše, tak to je takový hodně naducaný, jako jo. Prostě říše. Jo, to, a člověk si pod říší představí 10 milionové nebo mnoha desítek milionovou demografii, nějakou populaci. Jo. Ale to v žádném případě u hyperboreánské kultury nefunguje. Jo. Ten výsadek těch hyperboreánů tady proběhl zhruba v období těsně nad před 200 až 200 tisíci lety. Polární kataklizma před 115 až 120 tisíci lety. Máte tu teda zhruba nějakých necelých 100 tisíc let, nějakých 90 tisíc let, v rámci kterého probíhá rozmach toho, co nazýváme hyperboreánskou kulturou, čili genovou směsicí několika stovek čistých hyperboreánů na začátku, vyšších stovek, a původního, ale poměrně hodně sofistikovaného obyvatelstva. Takže během těch 90 tisíc let se nám populačně ta hyperboreánská kultura rozvíjí do počtu několika set tisíc jedinců. Je stále platná hypotéza, která jde trošičku odvážnější a hovoří o nějakém milionu, možná něco malo přes milion obyvatel. A pak přichází velké kataklizma. Jako nemám tady prostor hovořit o charakteru té civilizace. Protože tady bych mohl hovořit, rozebrat mentalitu, psychoemoční složku, formát té kultury hyperboreánské ve smyslu urbanistiky, ve smyslu ideologií, základních ideologií, základních filozofických tezí, charakteru jejich světonázoru a tak dále. Ale bohužel na to tady není prostor. Přichází velké kataklizma. A to velké kataklizma je jakoby nepřichází uvnitř té hyperborenské kultury v nevědomosti. Oni si s tím předstihem identifikovali tento problém. No, ale není nějak moc čase dopředu. No, tady hovoříme o nějakých 150, možná 200 letech. Jo. Možná byste si řekli, no to je spousta času. Jo. No, je to relativní, jako spousta času. Jo. Každopádně ale jim to stačilo na to, aby populačně se zachránilo zhruba nějakých 15 až 20% původní populace. Zbytek, mám-li použít to slovo, vyhynul. A teď bychom měli soustředit pozornost na těch 15%, na těch 15% přeživších, protože těch 15% přeživších se dělí do dvou skupin. Na takzvanou východní a západní skupinu. Obě dvě skupiny v podstatě jakoby prchají, nebo dejme tomu migrují, směrem na jih. Ta východní skupina postupně sestupuje níž a níž v zauralské oblasti a tím, jak postupujou, a hovoříme tu o potomstvu původní hyperboreánu s rozředěným hyperboreánským genomem, jo, s základní genovou strukturou starotartarské báze genové, tak se zase kříží s dalšími kulturami. Jo, tak, jak sestupují dolů. Jo. A tady vnitřní prstenec identifikoval minimálně tři fáze křížení. Ano. Ano. Z té první fáze křížení vznikají Rusíni, pozdější tedy, mnohem pozdější. Z druhé fáze vznikají Áriové, ale to už jsme ne v období postkataklizmatickém období před 100 000 lety, třeba 10-15 000 let po katastrofě, ale když hovoříme o vzniku Rusínu a později potom vzniku Áriů, tak ty Rusíni na té časové ose, pomyslné, řadíme někam 40 000 let před náš letopočet. Čili propadáváme se o více jak 60 tisíc let. Jo? No a když se bavíme o druhé fázi, o tom druhé úrovni křížení, to jsou s ještě více zředěným hyperborejským genovem, to jsou Áriové, a ještě mnohem níž, jo? Směrem k Ázii, dolů, tak jsme někde těsně před velkým kataklizma. Jo? A pak jdeme ještě v tom sloupci, v té časové osi jdeme ještě dolů, stlačujeme to ještě dolů a geograficky jdeme ještě dolů a přicházíme do oblasti Kavkazu a Dotýkáme se genového vzniku genové podstaty Féničanů. A teď si všimněte, na fyziognomii Rusínu, fyziognomii Áriu a fyziognomii Féničanu. Jaké jakoby biologické vzorce tam najdeme shodné? Relativně vysokou postavu. Světlé variety vlasů. Modré, světle modrou barvu očí. No. Když byli před, já nevím, to asi 20 let, nebo 18 roků, činěny vykopávky v americkém Středozápadě, tak tam nalezli kostry o průměrné výšce kolem 2 metrů a nikdo nechápal z těch antropologů, komu ty kostry patří, protože původní indiánské obyvatelstvo bylo mnohem nižší. Jo. Nižšího, oni dosahovali, ty domorodí indiáni dosahovali průměrné výšky, oni nebyli vysocí, nějakých 170 cm. A tady z toho 30 cm někde jinde. No a pak se udělala forenzní analýza DNA a ti oficiální vědci s hruzou, já bych takhle zatleskal, s hruzou zjistili, že ty kostry, které tam byly nalezeny, patřily Féničanům, kteří se dostali do Ameriky mnohem dříve jak Vikingové, a super mnohem dříve, jak ten preferovaný Kolumbus. Když se půjdete do Kavkazu, když byste se podívali na demografii obyvatel Kavkazu a obzvláště byste se zaměřili na demografickou skupinu Tavliku, pomož mi, to mě to úplně vypadlo z hlavy, jak s nima mají problémy ty Turci pořád, Kurdi. Kdyby se podívali na Kurdy, tak mrkněte se schválně na internet, jo, pokud už jste si to nehledali někdy třeba sami, a zadejte si Kurdové, jo, modré oči, světlé vlasy. A možná s velkým překvapením zjistíte, jak velké množství Kurdů disponuje rusínským, potažmo áreským vzhledem. Žádné černé oči jako úhel a černé vlasy. Jo, spousta Kurdů takových je, ale uvnitř tady té typologie je sekundární jádro, vlastně opakující ten vzorec Rusínů a Hyperboreánů, ale z hlediska genetického a demografického v rámci oficiální vědy, oni proto nemají vysvětlení. Prostě jako je to anomálie naprostá. Ale pro nás to anomálie není. Protože my proto prostě vysvětlení máme. Jo? My prostě proto vysvětlení máme. Východní větev. A pak je tu migrující západní větev, která běží přes skandinávské státy. Ano. A Grónsko, které ale bylo také z východu zasaženo vlnou tsunami v rámci té polárního kataklizma, jo, a trošičku se mu ukrojilo. Jo, to Grónsko bylo větší, jak je dneska. Jo. Ale z hlediska klimatu, jo, Grónsko, derivát anglického Greenland, v překladu zelená země. Ten název si nikdo nevymyslel, jen tak Mírnix Týrnix. by se nudil. To by taky mohli třeba, někdo by mohl označit tu oblast růžovou zemí. Nebo modrou zemí. Ale proč zelená země? No protože to Grónsko skutečně bylo zelený. Tam byly lesy, byly tam traviny, savany, spoustu zvířat. Jo? A ta západní větev jde tímhle způsobem. Podívejte se, jak na fyziologii norů, Finů, Švédů. Světlé vlasy, velice často modré oči, nebo se zeleným odstínem. Jo. A poměrně vyšší průměrná, jako nadstandardní průměrná výška. Jo. To zase není náhoda. Je to genový appendix procesů, které v té době tady v této oblasti planety probíhaly. Ano. A než se nám to tady toto všechno nějakým způsobem, teď mluvím o té západní větvi, než se to nějakým způsobem naformovalo a prostoupilo do určité vzdálenosti, tak nám uteklo více jak 30, 35 tisíc let. Možná 40 tisíc let. V průběhu polárního kataklizma spousta věcí padá pod vodu, ale spousta prvků vystupuje z vody. Jo. A to především v oblasti Atlantiku. Jo. Čili objevuje se nám tu nová země, nová krajina. Ekosystém naší planety, ono to jako na první pohled nevypadá, ale on má neuvěřitelně extrémní dynamiku. A věřte tomu, nebo ne, ale těch 40 tisíc let bohatě stačilo na to, aby v těch krajinách se nastartoval dlouhodobý vegetační proces s animální, čili zvířecí infrastrukturou, která tam byla dovezena. Protože samozřejmě, co se týče zalidnění těchto ostrovů, ono to začalo od severu a šlo to postupně dolů a dolů směrem na jih. Tak co se týče toho zalidnění, tak tady se nemůžeme logicky čistě opírat o těch 7% nebo 7,5% přeživších hyperboreánů. Nebo potomků, prapotomků těch původních hyperboreánů. Protože, jak jsem říkal, přežilo zhruba 15 až 20%. Když to rozdělíme na půlku, plus minus, tak nám zůstává nějakých 7,5 až 10% pro tu východní skupinu a i pro tu západní skupinu. Ale tady to zalednění probíhá postupně i ze strany amerického kontinentu. Jo. V té době, tam, kde je Karibik, tak bylo o 60% více souše. No, protože 60% země v oblasti Karibiku spadlo pod vodu v důsledku velkého kataklizma. Jo, před 12 tisíce lety. Takže ta pevninská část byla více protažená směrem do dnešního Atlantiku. Jo. Viděl jsem poměrně velice přesné modely, jo, velice přesné modely, které jsou velice pozoruhodné. Jo, člověk by se divil, jak to tenkrát skutečně vypadalo, protože my dneska tam vnímáme tu nudličku, která je reprezentována Kostarikou a Belize, jo, částečně Mexikem a Panamou, kde je dokonce i průliv, to je taková nudle. Jenomže tehdy před těmi 75 tisíci lety, to žádná nudle nebyla. Jo. Z té nudle vystupovaly výběžky, jo, které byly různě prospojovány, takové jakoby suchozemní kanály, které se táhly až ke Kubě. Vlastně Kuba, z Kuby byste tehdy suchou nohou přešli do Mexika. Jo. Ne, že by celá oblast byla země, ale byly tam pásy, které takhle trčely, prostě trčely paprskovitě ven do toho Karibiku. No, pak tu máme demografii jako postupně zalidňování těch jižnějších ostrovů, především z oblasti Jižní Ameriky. Jo? A i tyto procesy jsou vnitřním prstencem poměrně dobře zanalyzovány a zakomponovány do komplexního obrazu událostí, ke kterým v té době docházelo. Ano. Čili demograficky se nám tu v Atlantidě setkávají dvě roviny genové, jako nahrubo řečeno. Prapotomstva hyperboreánů, přeživších, a odvážnějšího domorodého části fragmentů domorodých obyvatelstev, především z oblasti dnešní střední Ameriky, Karibiku a Jižní Ameriky. A teď, pokud by se mezi vámi, já věřím, že mnozí z vás, jako ano, by se našel člověk znalý dat, tak by si zákonitě musel položit jednu logickou otázku. Do prkínka, ale by si takový člověk řekl. Třeba, do prkínka tady mi ale nesedí minimálně jedna věc. Prostě nesedí mi tady ta fyziologie. Protože nemám jenom Platóna, jo, jako informátora, přenašeče dat, transportéra dat, s tím, jak asi ty Atlantiani vypadali a podobně. Jo. Máme tu bonské manuskripty, které jsou naprosto unikátní. Bonské to neznamená, že jsou byly nalezeny v Bonu v Německu, což bylo bývalý hlavní město západního Německa, ale Bon s přehlasovaným O, jakožto odkaz na určitou tibetskou klášterní enklávu. Jo? A v té tibetské klášterní enklávě kus života strávil velice zajímavý člověk, který se jmenoval Scott Elliot. A ten Scott Elliot si postupně získal velkou důvěru mnichu. On tam figuroval zhruba, teď to střelím, jako jo, neberte mě za slovo, na přelomu 19. a 20. století. A on si získal obrovskou důvěru těch mnichů v tom Benu a oni ho dovedli poměrně hluboko pod zem do rozsáhlých sálů, kde se nacházela v velice stabilizované teplotě unikátní knihovna dat, informací. A obrovské množství informací tam bylo o Atlantidě. A teď si možná řeknete, pro Krista pána Ježkovi z Reky, jak se mohly do Tibetu dostat informace o Atlantidě? No, velmi jednoduše. No, on to nebylo jednoduché, ale z našeho úhlu pohledu jednoduše, protože já už jsem to tady nějak prezentoval kdysi, když jsme to tady jako s vámi řešil, to téma. Velké kataklizma a migrační větve Atlantidy. 4 pozemské, 1 mimozemské, jako mimoplanetární. A jedna z těch migračních větví vedla do oblasti indického subkontinentu v místech, kde se nachází město Madrás. A tady tito Atlantané prchající vlastně ze kritické zóny katastrofy sebou nesou i vědomosti, znalosti o své vlasti. Vždycky každá civilizace, které hrozí prostě úpadek nebo zánik, má obrovskou, to je půdová záležitost, má obrovskou potřebu po sobě zanechat informace o své existenci. Prostě pro někoho budoucnosti. A tady se stalo to, že ty informace byly přijaty místními v oblasti Tibetu a uchovány. Samozřejmě kopírovány, jo, protože jo, bylo vytvořeno mnoho generací kopií, ale dochovaly se v těch kopiích ty data až do doby, kdy se na ně mohl šáhnout Scott Elliot. Jo? A dodnes platí, že nejpřesnější data o Atlantidě, pominuli vnitřní prstenec a tak, to jsou aktuální věci, nesou jakoby písemnosti Scotta Eliota. No a my víme, že Atlantané, aspoň když vezmeme jeho materiály, vůbec nebyli bílí, jako sněhově bílí, to už vůbec ne, ale vůbec nevypadali jako běloši. Ale nevypadali ani jako černoši. Jo? Oni vypadali trošičku, byli snědí, jo? S takovou tou havajskou hnědokrémovým odstínem. Jo? Černé vlasy, případně hnědé, a hnědé oči. Jednoznačně dominující. No jo, ale teď by si právě někdo řekl, dobře, ale tam byli i ti hyperboreáni. Tak, tady je potřeba na tomto místě to vidět v reálném světle. Jo? Jestliže těch hyperboreánů, dejme tomu v tom demografickém vrcholu před tím kataklizma polárním, bylo nějaký, dejme tomu, 900 tisíc, a my víme, že přežilo 15 až 20%, čili rozděleno na půlku, na tu východní a západní větev migrující, tak to máme mezi 7,5 až 10%. Když máme 10% z 900 tisíc, tak máte 90 tisíc jedinců. Jo? 90 tisíc jedinců, kteří nesou rozředěný prapůvodní hyperboreánský gen, který se samozřejmě odráží víceméně i v jejich fyziologii. Pak tato skupina 90 tisíc přichází ze severu na ty severní ostrovy Atlantidy. No a co dělá? Ona se jakoby potomstvo, že? Půd sebe záchovy. Ale zákonitě, oni se jakoby nemnožili jenom mezi sebou. Ale začalo docházet ke křížení s obyvateli z oblasti Karibiku především. No ale to je úplně jiný gen. A teď vám jdou tisíce a desítky tisíc let, jak se stupujeme po té časové ose, od těch 75 tisíc let. A za 20 tisíc roků ten hyperboreánský gen, v té demografii Atlantidy prakticky mizí a dramaticky převládá genová báze karibického charakteru. A pak to dává logiku. Ta snědá pleť, jiná mentalita, jo, a spoustu dalších prostě věcí s tím spojených. Pavlíku, kolik máme hodin?
1: No, za 2 minuty, konec.
0: No, tak já už nic neřeknu, no. Dalšího. Tak tady prostě já to musím přerušit. No a pokud to bude posluchačstvo zajímat, tak na to navážu, protože my potřebujeme dokončit zalidnění a Atlantidy z prostředí tedy jakoby, no bo prostě tu Atlantidu, zalidnění teda té Antarktidy, co by teda potenciálního nejjižnějšího ostrova Atlantidy z hlediska Atlantidy jako takové, ale čeká nás ještě záležitost Agarty, odkud se to vzalo, Jo, tady toto, to je ta druhá platforma možného zalednění a třetí platforma je preadamická a mimozemská. Jo? To máme taky před sebou. Tak pokud bude o to zájem, to nějakým způsobem tady toto dokončit, doladit, tak milé rád budu v tom příští týden se pokračovat.
1: Tak jo.

0: Teď opět výročí New Orleanské královny Voodoo Marie Lavo s písněmi doktora Johna a tak dále, tak dále. Píše mi tady, troufnul bych si pozvat tentokrát Jardu jako tebe k poslechu. Je tam téma, které by ho mohlo zajímat. Takže pokud chceš, poslechni si teďko ještě kalendárium, které bude následovat.
1: Aha, tak jo, dobře. Já jsem teď si říkal, co to je, co, to, co to znamená. Takže, a jak se jmenuje ten pán, co dělá to kalendárium?
0: Michal z Prahy.
1: Tak pozdravuji pana Michala ode mě a určitě budu poslouchat.
0: Teď mi sice nedovolá, ale to už je pozdě, to už vidíte, můžu, to je špatně. To by se mohlo protáhnout.
1: No tak vem to, prosím tě, vem pána narychlo.
0: Dobře.
1: No, paní.
0: Tak halo. Tak dopak volá narychlo, ale to musí být velká rychlost.
2: Dobrý večer, tady Vláďa. Úžasná přednáška, samozřejmě, děkuju moc. Pan Pavel zase znovu jako nejvystrpělivý muž a ten pán, nemůžu povinný jméno, úžasný. Pokračujte, prosím. A mimo všeho, chtěl bych vědět, jestli mi může říct, co to znamená narcismus.
1: Co znamená narcismus? Jasně, tak...
0: To je velice narcista, široký pojem.
1: Ne, tak to se dá jako...
0: Jo, tak v rychlosti, prosím.
1: Jako jednoduše v několika větách si myslím, že bych to jako dál vědět.
0: Tak to dáš ještě teď, prosím, dáš to teď hned?
1: Je to vlastně určitá porucha osobnosti, který se projevuje ten narcismus třeba potřebou obdivu nebo přecitlivosti na kritiku, pocitem výjimečnosti. Ti lidé mají často problém s empatií nebo využívají různé vztahy k potvrzování své vlastní hodnoty, jo? Asi takhle jako v krátkosti, jako jestli tady mohu na to odpovědět.
2: Děkuji, já jsem si pomyslel, že to něco takového bude nějaká mentální.
0: Odkud vy voláte? Ježíš, teď jsem to vypnul. To jsem nechtěl, že jsem to chtěl tady přepnout. Ale myslím, že volal z Ameriky, protože tady byla jednička, takže to bylo z Ameriky asi.
1: Jo.
0: Proto asi taková ta otázka, protože on už tam je asi dlouho. Já myslím, že už volal pán a že už je tam dlouho a že prostě to možná toto nějak trochu už neví. Ale to je jedno, v pořádku. Dobrý. Tak jo, takže loučíme se ještě jednou a mějte se moc krásně. Jardo, tak si to poslechni, hold, no. Nedá se nic dělat.
1: Dobře, ano, díky.
0: Tak jo, ahoj.
1: Jasné. Ahoj.
0: Mějte se.
1: Zdravím všechny.

Právě jsme se ocitli v první půlce 19. století ve městě uprostřed blat zvaných Bájou, kde nejenže se mísí kultury a náboženství, ale i samotná půda je zde tak pestrá, že z ní možno vyrobit i barvy všech odstínů. Kreolské centrum Nový Orleans ve státě Louisiana se liší od zbytku Ameriky, od zbytku světa.

Není divu, že sám velký osud vybral město New Orleans u blat Mississippi, co by působiště pro královnu vůdů Marie Laveau, jejíž modlitby uměly osud ohnout. Její babička se musela vykoupit z otroctví, do kterého byla roku 1743 zavlečena z rodné Afriky, a Mariina matka byla jednou z prvních svobodných žen. Samotné vůdů, které pochází z Haiti na ostrově Hispaniola v Karibském moři, je syntezí afrických nativních náboženství a katolické víry. Pročež malá Marie Laveau byla formována jak pravidelnými a devotními návštěvami kostela na jedné a intuitivní teologií transcendentu na straně druhé. Od babičky Kateřiny a matky Margarety se naučila znát nejen léčivé byliny a koření, ale také jak komunikovat s katolickými svědci a benedikty, a také z duchy předků.

0: francouzsko-španělsko-americký Nový Orleans utvářel mladou Marie Laveau do té doby, než Marie Laveau začala utvářet jej. V roce 1819 si vzala před otroctvím uprchnuvšího tesařského dělníka Jacquesa Paris, s nímž měla dvě dcery, které však brzy zemřely. Sám Jacques za tři roky zmizel, byl prohlášen za mrtvého a Marie Laveau po něm získala přezdívku Widow Paris, vdova Paris. V té době již byla vyhlášenou kadeřnicí chudých i bohatých. Účes u žen tehdy nebyl jen vyjádřením módy, ale statusu. Ve francouzské čtvrti The French Quarter, ulici svaté Anny, bydlela ve skromném domečku, kam za ní začali chodit strádající sousedé s prosbou o pomoc, jak uniknout bídě, nemoci, nočním můrám. Marie Laveau ovládala mimo jiné dvě umění, naslouchat a mlčet. Neduhy zaháněla remediemi a technikami, které se naučila od starší vědmy Sanité Dede, Marie Salopé a tajemného doktora Johna, po němž se později pojmenoval šaman a zpěvák Mac Rebenek. Na rozdíl od původního syrového a často krutého vůdu, které vzniklo již v 16. století na Haiti, Marie Laveau pomocí amuletů a pověstných voodoo dolls choré a nemocné pouze léčila.
1: Some experts believe that voodoo dolls or bochio may have actually served as an early form of psychotherapy.
0: Tyto panenky, zvané bochio, byly elementární z hlediska místních tradic psychoterapie. Existuje pocit přenesení jakýchkoliv obav, kterým člověk čelí, na objekt. A mnohé z nich mají malé lahvičky nebo otvory na povrchu, kam může být uložen magický prášek gri-gri a člověk vlastně může uzavřít pocity do objektu, aby se staly zapouzdřenými v postavě. A jak používala tento princip Marie Laveau?
2: Je také důležité zmínit, že voodoo se nerozděluje na černou a bílou magii. I když to většinu z vás překvapí, voodoo se řadí k té bílé straně kultů a sekt. Jak je to ve skutečnosti třeba s voodoo panenkami? Za to, jak si dnešní společnost představuje voodoo, mohou hlavně Bčkové a Cčkové horory. Používání symbolu voodoo panenky jako pomocník potrestání na určité části těla dané osoby se pak ještě začaly přidávat i režiséři a scénáristé slavnějších filmů, seriálu anebo trilogiích. Jak je to tedy doopravdy s nimi? Propichování panenek špendlíky nemá dané osobě přitížit nebo ublížit ani zabít, ale danou osobu má vyléčit na základě určování tlakových bodů, podobně jako v akupunktuře. V haitském, kubánském a ani v dominikánském vodu se navíc panenky nepoužívají. Objevují se pouze v Louisianě. Navíc pravým symbolem voodoo nejsou překvapivě panenky, ale dokonce malá obyčejná nádoba s pokličkou. Ta stojí v chrámech na každém oltáři.

New Orleans se stal kolébkou spřízněných náboženských směrů, jakým byl například Obia, komunikující mimo jiné s duchy lesních stromů. Jako byla Marie Laveau královnou vůdů, tak ústřední postavou zde byl Obia Man.

Vůdů nemá svatou knihu, jakou byla Bible, Korán či Tóra. Jeho písmem je hlahol zvonů z katedrály svatého Ludvíka, zvuk bubnů při rituálech na Congo Square či svit pochodní na jezeře Port Chartrain. Zde se konaly modlitby, tance a zpěvy za přítomnosti královny vůdů a její věrné kompanie, hada královského v širokém okolí zvaného

té době Maria Lavo žila s Christophem Dominikem de Glapionem, bělochem z bohaté francouzské rodiny, se kterým povila 7, dle některých pramenů 15 dětí. Královna Vůdů svojí přítomností přinášela klid a mír, jenž se stal velmi vzácným v obdobích nastoupivší epidemie žluté horečky a následně občanské války, kdy se rituální obřady staly trnem v oku politikovi. Marie Lavo léčila nemocné, chodila navštěvovat uvězněné, když ji náhle onen velký osud oloupil od dlouholetého partnera. Úřady se navíc snažily rituály přeměnit v estrádu pro turisty. Marie Lavo se načas uzavřela a krom pravidelných návštěv kostela neopouštěla svoje obydlí v ulici svaté Anny. Když se po čase opět objevila v Congo Square, její aura zářila ještě silněji. Její hlas opět konejšil a jakoby omládla o 20 let. A nebo to byla její dcera Marie, která převzala pochodeň, nevíme dodnes. Ale to na ženu, která spojila nespojitelné, vzpomínku nijak nekalí. Tónem hlasu a nástroje do našeho povídání přispěli, vezmu to od konce, newyorkský šaman Exuma, kapitán Beefheart, indiánská kapela Redbone, jazzový orchestr Paula Barbarena, Holy Modal Rounders, Oscar Papa Celestine, skupina Fallbeat a Dr. John, o kterém již byla řeč, s písní Mama Ru, Who Was the Queen of Little Red, White and Blue, královny rudé, bílé a modré. Co dodat? Vůdu se může projevit i tak, že se jeden prostě zamiluje. Alespoň v písni koho jiného než doktora Johna. Od mikrofonu se s kalendářem číslo 176 též loučí Michal Kyselka.

Večer, dámy a pánové, zdravím vás u svého pravidelného nedělního živého vysílání a dnes v podstatě s jediným tématem, které bude dominovat tomuto mému vystoupení. A tím je právě ten skandál v uvozovkách, který se rozhořel okolo konference pořádané spolkem Svatopluk, mezinárodní konference, které se účastnili zástupci celé řady států z celého světa. A mezi nimi také vystoupil online a šéfredaktor jednoho z ruských médií Fjodor Lukjanov. Seznam zprávy v čele s hlavním rusobýcem a ukrajinofilem Lukášem Valáškem se z toho snažili z této události učinit prvotřídní senzaci. A k tomu se samozřejmě připojil předseda ODS, nejslabší předseda v historii této kdysi velké a slavné strany a podle mého názoru nejslabší politik v polistopovém období vůbec, Martin Kupka. Když mi na své sociální síti silácky vzkázal, že by mě měl Babiš poslat za Ural a že jsem Putinovým hlasem v České republice. Já bych si chtěl dovolit reagovat na tyto komentáře, na tyto výstupy, které jsou samozřejmě v očích racionálně smýšlejících lidí naprosto směšnými výkřiky, jež nemají s realitou dnešní doby vůbec nic společného. Realita dnešní doby je taková, že Evropa se snaží ukazovat svaly, které už dávno nemá. Momentálně jsme se dostali do stavu, kdy nám Saúdská Arábie zastavila kohoutky celé řadě rafinerií, oznámila, že nebude plnit své závazky, kdy Evropa trpí zásadním nedostatkem plynu. My v České republice máme zdaleka nejméně naplněné zásobníky za poslední roky, protože ten plyn prostě není a je příliš drahý, když už je. A v momentě, kdy Polsko a Francie má snížený rating od mezinárodních agentur, v momentě, kdy na každé deváté francouzské čerpací stanici nejsou pohonné hmoty. To je informace, kterou vám média téměř nezdělují. Když jsme na prahu obrovské ekonomické krize, protože právě ty ceny energií dosahují stropu a budou mít samozřejmě negativní vliv na vývoj naší ekonomiky, na inflaci a můžeme se jenom modlit za to, aby jich tady v zimě bylo dostatek. V době, kdy namísto dialogu ceníme zuby a snažíme se vyeskalovat celé to napětí onoho vojenského konfliktu na Ukrajině, je Evropa prostě papírovým drakem, papírovým možná spíš slonem, jenž ztrácí sílu, ale přitom se snaží stále ještě v uvozovkách machrovat a říkat, my všechny porazíme, my jsme ti hrdinové. Kdo sledoval projev Ursuly von der Leyen, o kterém raději moc česká média neinformovala, příliš jej nerozebírala, já když jsem je chtěl zmínit na 360 na CNN Prima News, tak mě moderátorka Lucie Čermáková okamžitě zastavila, že odbíhám od tématu. No, neodbíhám, pokud se tedy bavíme o tom, že Evropská unie se nám snaží nějakým způsobem tady řídit naše životy. Jinými slovy, že sedíme v autobusu jménem Evropská unie a řídí ho pološílený blázen na steroidech a na drogách, který už opravdu ztrácí kontakt s realitou, tak se jedná o naprosto zásadní věc, ke které bychom se měli vyjádřit a s níž bychom se měli vypořádat. Ursula von der Leyenová prokázala, že není schopná vnímat realitu současné doby. Ona vykreslila situaci v Evropě jako extrémně růžovou, báječnou. V jedné větě říká, že jsme z 90% při výrobě elektromobilů závislí na materiálech a dodávkách z Číny a z druhé strany říká, že Evropa je naprosto suverénní, samostatná a výborně prosperující část světa, která nemá konkurenci. To je jednoznačný znak naprosté deziluze a opravdu odtržení od reality. Fakticky se snaží centralizovat, federalizovat Evropu, fakticky se snaží uzurpovat na téhle lodi bláznů čím dál tím větší porci moci. A namísto toho, abychom konečně vzali do svých rukou zdravý rozum a abychom přistoupili racionálně k
těm problémům, které v současné době sužují náš kontinent, naši zemi, tak se uchylujeme čím dál tím více hysteričtějším výkřikům a obviňováním každého, kdo nesouhlasí s oním jediným možným světonázorem z nějaké kolaborace a nahrávání protivníkovi. Přátelé, pojmenování pravdivého stavu není kolaborace. Diskuze s protivníkem, s oponentem není jeho podbízení, nebo podbízení se jeho názorům. Já se nedivím, že Martin Kupka vnímá takto tu situaci, protože on je submisivní omega samec, který kdykoliv jedná se svými mocipány v Bruselu, tak tam jede v předklonu v podstatě jenom přijmout instrukce. Nikdy nic neprosadí a nehájí české národní zájmy. On tam jede jako lokaj, jako vazal. A proto nemůže rozumět tomu, že někdo jiný může hovořit, byť i s protivníkem, byť i s názorovým oponentem, zcela sebevědomě a prosazovat naše národní zájmy. On to nikdy nedělal. On tomu nerozumí. Je to kategorie, která je zcela mimo jeho vnímání. Co mě na tom ovšem zaráží nejvíc, je jeho výrok, že by mě Babiš měl poslat někam za Ural, což je jednoznačná ilustrace jeho bolševického smýšlení. Kdo posílal své názorové oponenty za Ural? Víte, Martin Kupka se ještě ani jednou neměl odvahu postavit se mi ve studiu v přímé názorové konfrontaci. Myslím, že by dopadl podobně jako Jan Jakob. Možná, že by neodešel, ale ta ostuda by byla ještě větší. Ale posílat oponenty na Ural, za Ural, na místo jakékoliv diskuze, na místo vyvrácení jejich argumentů na věcné bázi, kdo tohle dělal? Pouze jenom bolševici. Tady je ukázka toho, že Martin Kupka je svým smýšlením totalitní bolševik. Není ochoten vůbec debatovat, na to nemá samozřejmě, ani nemá žádné věcné argumenty, kterými by to podpořil, ale on právě se snaží svoje protivníky umlčet. Kdyby bylo na něm, tak nám postaví gulag. Jsem si tím naprosto jist. On by první stavil gulagy, tenhle ten ODSácký svazák. Ale chtěl bych mu touto cestou vzkázat to, co už jsem publikoval, ale ještě to možná rozvést. Pane Kupko, nenajdete ani slovo v mých projevech, ve kterém bych já se stavil na stranu Ruska. Skutečnost, že racionálně poukazuji na to, že v zájmu bezpečnosti celé České republiky a v zájmu bezpečnosti celého starého kontinentu je uzavřít mírovou dohodu na Ukrajině co nejdříve. Mimochodem je to i v zájmu Ukrajiny samotné, protože každý den přichází o další kilometry čtvereční svého území. To není nahrávání Rusku. To je naopak hájení zájmu našich občanů. Vaše výkřiky, že na Ukrajině se bojuje za Českou republiku, těm už nevěří vůbec nikdo. Jsou to jenom komediální estrády pro naprosté fanatiky, kteří nejsou schopni vnímat, jaká je skutečná situace na té frontě. Na Ukrajině se za Českou republiku nikdy nebojovalo. To je fakt. To není žádný proruský propagandistický blábol. To je fakt. Na Ukrajině se vždy bojovalo za zájmy mocných a bohatých lidí a Ukrajina a ukrajinský lid, ten obyčejný lid, je obětí tohoto velmocenského boje. A právě proto, že nehodlám přihlížet dalšímu krveprolití, jako vy, který se frajersky a silácky fotíte v Mošnově se samopalem, přitom to držíte jak prase kost a je vidět, že byste při prvním výstřelu si vyrazil všechny zuby. Tak já nejsem ochoten si získávat laciné politické bodíky na tom, že budu dál nechávat zbytečně umírat ukrajinské muže, ukrajinské lidi, ale i ruské lidi. Já prostě nechci žádné krveprolití a ta válka už je dávno rozhodnutá. A jediné, co nám může přinést, pokud ji včas neukončíme, bude další stupňování onoho napětí a hrozící přerození celé té války v naprosto zásadní kataklizmický konflikt, který by měl katastrofální následky pro celou Evropu. Víte, možná, že jste nechtěli slyšet ty argumenty, které na té konferenci padly.
Seznam zprávy označil ty výroky Fjodora Lukjanova, který samozřejmě hovořil online, přitom novináři úplně hloupě ještě předtím, den předtím tvrdili, že přijede do Prahy. Nejsou schopni si zjistit ani základní fakta a uvěřit si, že je to nemožné, že to prostě je zcela mimo jakoukoliv realitu. Ale přesto nám novináři, kteří jsou strážci té pravdy, té údajné pravdy, nám tvrdili ještě den předtím, že do Prahy přijede i Lukjanov. A možná, že nechtěli slyšet to, co tam Fjodor Lukjanov řekl. A to je fakt, že kdyby k takovému konfliktu došlo, tak prostě nejvíc to odnese střední Evropa. Nejvíc to odneseme my. A vy byste proti tomu neměli žádný argument, protože se tohle vyvrátit nedá. To je očividný fakt. A možná, že nechcete, aby to slyšela naše veřejnost. Aby vám dál věřila ty vaše lži, ty vaše propagandistické výkřiky, které nemají s realitou a s jejich životy a s jejich bezpečností vůbec nic společného. Právě proto se snažíte kohokoliv, kdo není na vaší straně, kdo nesouzní s těmi vašimi pomatenými, šílenými výplody, umlčet, diskreditovat, onálepkovat ho jako proruského kolaboranta. A co je na tom nejzásadnější? Když pan Valášek píše, že někteří řečníci mluvili o například Miloš Zeman o Číně, a další, že tam byl pan Čarnogurský a zmiňuje to, že pan Lukjanov nezmínil některá fakta, tak je velmi pozoruhodné, že pan Valášek se ani slovem nezmínil o tom, o čem jsem tam hovořil já. Protože by se mu to nehodilo do krámu. Ani trochu. A přátelé, právě proto, že jsem vystupoval v bloku týkajícím se médií, tak bych si vám dovolil tady přednést ten projev, který jsem tam včera měl, být ve zkrácené podobě, protože tam nebyl čas, dneska vám ho přednesu celý. Abyste si sami udělali obrázek, nakolik je proruský, nakolik je nějakým způsobem lokajský nebo podbízivý vůči Rusku. Víte, kdo nás přibližuje míru? Vitkov, Kushner, Radcliffe, šéf CIA, kteří jezdí do Moskvy jednat? Nebo Ursula von der Leyen, Martin Kupka se samopalem a všichni ti, kteří tvrdí, jsme připraveni se bránit, budeme se vyzbrojovat a na ten konflikt s Ruskem budeme plně připraveni. A já jsem přesvědčen, že ti první, že to, že jedou do Moskvy si sednout, ze zástupci Ruské federace a snaží se vyjednat podmínky ukončení toho zbytečného krveprolití, je výrazně rozumnější a racionálnější a přibližuje nás to k míru, než ti druzí, kteří tady svými hloupými siláckými gesty nás jenom přibližují centimetr po centimetru blíže tomu horkému konfliktu. Za situace, kdy Robert Fico i Andrej Babiš velmi vážně hovoří o tom, že se blížíme tomu konfliktu a že skutečně už je to na hraně. Za situace, kdy o tom hovoří prezident Klaus, prezident Zeman, je extrémně nerozumné přestat se bavit a jenom na sebe cenit zuby a vyhrožovat si, protože tohle skutečně nemůže vést k ničemu jinému, než k nějakému ozbrojenému střetu. A ty důsledky by byly pro naše životy naprosto ničivé. Dopadli bychom stejně jako Ukrajina, ještě hůře. Opravdu to chceme? Chceme nechat Evropu, Českou republiku v rukách nějakých šílenců, kteří nám tady budou určovat, že se nesmíme bavit s protivníkem, že nemůžeme s nimi vyjednávat? Já myslím, že nikoliv. Je to obrovský hazard. Je to obrovský hazard, pokud dále budeme naslouchat Ursule von der Leyen, Friedrichu Merzovi, Petrovi Pavlovi. Je to hazard s naší budoucností, je to hazard s mírem, je to nadbíhání tomu konfliktu, který je opravdu přímo za dveřmi. A já se do té propasti nechci dostat, já do ní nechci sklouznout za žádnou cenu, protože považuji mír za nejvyšší hodnotu našich životů. Jak řekl klasik, mír není všechno, ale bez míru všechno ostatní neznamená nic. Tihle lidé si to neuvědomují a právě proto pokračují ve svém proválečném štváčství, které nám nemůže v žádném případě a za žádných okolností, v žádném scénáři přinést cokoliv pozitivního. Pokud tady můžete, prosím, a sdílejte má slova dál, pokud s nimi souzníte, pošlete
třeba část nebo celé tohle video svým známým, aby pochopili, že Reichlovi opravdu nejde o to nadbíhat Rusku, protože jediný, kdo tady někomu nadbíhá, jsou tito lidé typu Kupky a některých žurnalistů, kteří si hrají na novodobé kazatele morálky, kteří jsou v podstatě inkvizitory, jenž nálepkují a reputačně likvidují každého, kdo jim nejde na ruku. Ať si lidé uvědomí, že to rácio je zcela jednoznačně na naší straně. Ještě než se do toho proslovu pustím, tak zdůrazním ten jeden zkaz Martinovi Kupkovi, který jsem slíbil. Vy, pane Kupko, tvrdíte, že jste na straně Ukrajiny. Já jsem nikdy na straně Ruska nebyl, já jsem vždy hájil pouze české národní zájmy. To vy opakovaně říkáte, že na Ukrajině se bojuje za Českou republiku. Takže pokud někoho někam někdo posílá, tak první, kdo by měli být příkladem, jste vy. Sundejte ten váš teflonový oblek, nasaďte maskáče, vemte si ten samopal do ruky a ukažte nám, že umíte dostát svým slovům. Že nejste jenom falešný tlachal, který se snaží ukazovat své svaly, ale přitom není schopen podpořit svá hrdinská slova jediným reálným konkrétním činem. Nikdo z vás to nikdy neudělá. Nikdo z těch válečných štváčů, kteří tady volají, jak jsou na straně Ukrajiny, jak musíme Ukrajinu podporovat všemi svými zdroji a silami, vším, co máme, nikdo z nich nepodpoří Ukrajinu tím, co má on sám. Nasazením vlastního života. Jděte nám to dokázat. Do té doby jste jen prostě pouťoví vyvolávači, kterým se můžeme všichni jenom smát. Farizejové, kteří těží politické body z utrpení jiných lidí. A proto vám je pohrdám. Naprosto a nezvratně. Přátelé, dovolte mi tedy, abych vám v tuto chvíli přednesl svůj projev v plném znění, tak jak jsem je měl připraven na včerejší konferenci Svatopluk, a vy sami si udělejte obrázek, jak moc je ohrožením bezpečnosti naší budoucnosti v České republice. Vážené dámy, vážení pánové, původně jsem dnes hodlal hovořit o obecné roli médií v naší společnosti. O tom, jak se postupně transformovala z pozice nestranných reportérů popisujících aktuální či historické události v aktivistické diktátory jediné přijatelné pravdy, nemilosrdně drtící každého, kdo se jejich světonázoru odmítá podrobit. Avšak po včerejším článku publikovaném na webu Seznam zprávy s titulkem Na akci s Putinovým ideologem má vystoupit Zeman, jsem se rozhodl svůj projev zaměřit k tomuto manipulativnímu výplodu, jenž představuje dokonalou ilustraci absolutního úpadku a degradace většiny západních mainstreamových médií. Podstatu celého tohoto štvavého pamfletu lze shrnout do jedné jediné věty. S těmi, kdo nekonvenují našemu vidění světa, je zapovězeno mluvit, či si dokonce vyslechnout jejich názor, a kdo tento zákaz poruší, je zjevný kolaborant, jenž musí být vyobcován ze slušné společnosti a všemi prostředky zničen. Pokud bych pan Valášek byl alespoň trochu schopen vnímat historické paralely, z čehož jej opravdu nepodezřívám, tak by se za svůj výtvor musel stydět. Byl totiž jako vystřižený z dob nacismu či komunismu, kdy každý, kdo se byt jen odvážel komunikovat s protistranou, byl označen za agenta cizí moci a tehdejšími prorežimními médii reputačně nemilosrdně zlikvidoval. Jeho článek je tak dokonalou ukázkou smutné reality dnešní doby, v níž si mainstreamová média v ničem nezadají s rétorikou Der Stürmer či Rudého práva. Ať se sami rádi pasují do role strážců demokracie, ve skutečnosti jsou to právě oni, kdo základní principy demokracie s bolševickou zaujatostí nemilosrdně pošlapávají. Ani náznakem jim totiž nedochází, že základním pilířem
na němž celá konstrukce demokratického světa stojí, je naopak právo, potřeba a vpravdě i nutnost diskutovat i s těmi, kdo zastávají odlišné postoje a názory, než jsou ty naše. Demokracie je založena na přesvědčení, že své oponenty neumlčujeme, nezakazujeme jim mluvit, nýbrž s nimi otevřeně diskutujeme. Pojďme si tedy v této souvislosti položit několik klíčových otázek. Je skutečně problémem, že spolu lidé z opačných stran jsou ochotní a schopni mluvit? V čem tento dialog ohrožuje naši bezpečnost? A neohrožuje naši bezpečnost naopak mnohem více to, že spolu mluvit nebudeme? A vzájemnou výměnu svých stanovisek omezíme na zprostředkovanou výměnu výhrůžek vojenskými akcemi? Demokracie přece není o tom, že nasloucháme jen těm názorům, které konvenují našemu vidění světa. Přičemž ty nepohodlné a neschválené zakážeme a umlčíme. Demokracie je o střetu argumentů a nezadatelné svobodě každého jedince si vytvořit svůj vlastní názor. Odpovědí na oponentní argument nemá být odchod od stolu a zákaz tento argument znovu vyslovit. Odpovědí má být lepší argument. Ten, kdo se snaží zabránit svému oponentovi prezentovat své názory, tak fakticky přiznává, že žádné lepší argumenty nemá. A že se pouze obává, že by široká veřejnost pochopila a prohlédla, že je pouhým inkvizitorem, jenž své názory neumí prosadit jinak, než silou a zákazem. Na obdobných principech jako demokracie je pak postavena i diplomacie. Diplomat nejedná pouze s přáteli. Státník nevyjednává pouze s lidmi, s nimiž souhlasí. Mír se totiž nevyjednává s přáteli. Mír se vyjednává výhradně mezi oběma stranami konfliktu. Tedy ten, kdo snahu o dosažení ukončení války na Ukrajině pouze nepředstírá, jako vy, a myslí seriózně, se z logiky věci nemůže vyhnout jednání se zástupci Ruské federace. Strategie siláckých výhrůžek, zastávaná Evropskou unií, nás od míru pouze vzdaluje. Po 4 letech realizace této selhávající strategie je nejvyšší čas si to uvědomit. K míru nás naopak přibližují jednání, která vedli v Moskvě zástupci Spojených států amerických. Witkoff, Kushner či Radcliffe nejsou proruští kolaboranti. Jsou to lidé, kteří vyvíjí

budoucnost naplněnou všudy přítomným strachem. Budoucnost založenou na neustálém balancování na tenké hraně započetí masivního vojenského konfliktu s využitím jaderných zbraní. O strategii pro vedení budoucí války slyšíme naše média hovořit každý den. Kam se ale poděla strategie pro mír? Kde se na naší cestě stala tato nejvyšší hodnota našeho života téměř zakázaným slovem? Mír není synonymem pro slabost. Je tomu právě naopak. Pouze ty nejsilnější osobnosti jsou v časech extrémně proválečné atmosféry schopny postavit se tomuto fanatickému proudu a učinit vše, co je v jejich silách, aby takovému konfliktu předešli. Můžeme mít desítky letadel, stovky tanků a tisíce raket. Avšak žádná raketa neumí ukončit krveprolití a žádný tank neumí podepsat mírovou smlouvu. Zbraně mohou být součástí naší obrany. Ovšem naše skutečná bezpečnost a život v míru může být zajištěna pouze soustavným a trpělivým diplomatickým vyjednáváním. V optice aktuálního střetu na východě Ukrajiny tak nesmí a nemůže být strategií pokračování v dosavadní zcela selhávající politice, jeho neustálého prodlužování a přiživování sílící eskalace. Naší povinností je tento konflikt, jenž v současné době nepřináší nic jiného, než zbytečně prolité potoky krve, co nejdříve ukončit. V zájmu Ukrajiny, v zájmu Evropy a především v zájmu občanů České republiky. A k dosažení tohoto cíle nás nepřivede to, že budeme pokračovat v dogmatické dehonestaci všech těch, kteří chtějí navázat dialog s protistranou. Právě naopak. Každý pokus o smysluplnou diskuzi a zblížení vzájemných stanovisek bychom měli vítat a otevřeně podporovat. Já osobně nechci žít v Evropě, která se bude stále více a intenzivněji připravovat na válku. Chci žít v Evropě a v naší zemi, jejíž prioritou bude zajištění dlouhodobě udržitelného míru pro všechny své občany. Nikoli v míru dočasného a pouze pro někoho. Nýbrž míru trvalého a pro všechny. A to včetně těch, které dnes můžeme považovat za své nepřátele. I oni jsou lidé jako my. Všechny nás přece spojuje jeden společný jmenovatel. Touha žít šťastný život a vychovávat naše děti ve světě bez válek. Naší strategií tak nesmí být posilování současných nepřátelských vztahů a vytváření nepřátel nových. Naší strategií má být intenzivní a neutuchající snaha přetvořit současné nepřátele v budoucí přátele a partnery. Této mety však nemůžeme nikdy dosáhnout zbrojením a ostentativním a až dětinským odmítáním vzájemného dialogu dle pokroucené logiky Lukáše Valáška, Martina Kupky a jejich souputníků. Můžeme je dosáhnout pouze racionálním a moudrým vyjednáváním s důrazem na vzájemný respekt a pochopení postojů všech zúčastněných stran. Včetně Ukrajiny, včetně Ruska. Bohužel je to právě tato všudy přítomná mediální ostrakizace a nálepkování všech, kteří preferují podanou ruku na místo výhrůžek a vyceněných zubů, jež nás vzdaluje od dosažení míru a jež nás centimetr po centimetru přibližuje k fatálnímu vojenskému střetu s katastrofálními následky pro nás, pro všechny. Ano, je nesmírně snadné a populární označit Fjodora Lukjanova za Putinova ideologa a propagátora války. Znemožnit mu prezentovat své postoje a onálepkovat všechny, kdo se jen odváží s ním diskutovat za zrádce našeho národa. Z hlediska zajištění budoucí bezpečnosti, jak v naší zemi, tak i v celé Evropě, je však výrazně rozumnější jeho argumenty vyslechnout, předložit mu vysvětlení naší pozice a dospět ke shodě na základním faktu, že vojenský střet je prohrou pro všechny a že mír a vzájemný dialog je jedinou rozumnou cestou ze současné extrémně vyhrocené situace.

Ano, je nepoměrně snazší někoho příkře odsoudit a odmítnout s ním diskutovat. Mnohem složitější, avšak výrazně přínosnější, je sednout si s ním společně k jednomu stolu a trpělivě jednat o podmínkách dohody, na jejím základě dojde v co nejkratší době k ukončení zbytečného krveprolití mladých mužů bojujících na obou stranách fronty a k dosažení bezpečnostních záruk minimalizujících riziko znovu vypuknutí bojů na rusko-ukrajinské hranici a eskalace tohoto konfliktu do celosvětové úrovně. Diskutovat nejen s ním, nýbrž i s jakýmkoliv dalším reprezentantem Ruské federace, jenž bude ochoten o míru a o ukončení války na Ukrajině seriózně jednat. I kdyby jejich jméno mělo být Sergej Lavrov nebo Vladimír Putin. Pojďme tedy dnes společně kategoricky odmítnout snahu aktivistických žurnalistů působících v mainstreamových médiích diktovat nám seznam těch, s nimiž je zakázáno mluvit. Vymezme se proti jejich systematické snaze o reputační likvidaci každého, kdo projeví odvahu se vzepřít tomuto vylhanému narrativu o proruských silách naší zemi, snažících se oslabit či narušit bezpečnost České republiky. Ve skutečnosti jsou to totiž právě tito prováleční štváči, kdo svým fatálním nepochopením současné geopolitické situace s fanatickou proválečnou rétorikou hazardují s budoucností nás všech. Téměř nikdo z těchto falešných uzurpátorů jediné možné pravdy, působících na naší mainstreamové mediální sféře, totiž nechápe, že naprosto nejzásadnější otázkou současné doby není, s kým se mluvit nesmí. Nýbrž naopak, s kým musíme být schopni mluvit, pokud chceme válku jednou ukončit. Dokud totiž existuje dialog, existuje i možnost dohody. Dokud existuje diplomacie, existuje možnost deeskalace současné extrémně napjaté situace. A dokud existuje jednací stůl, u něj jsou ochotni zasednout reprezentanti obou stran, existuje i možnost, že o budoucnosti Evropy nebudou rozhodovat pouze zbraně. Dámy a pánové, neobávejme se dialogu. Neobávejme se vzájemné výměny, byť i protichůdných názorů. Neobávejme se argumentů. Neobávejme se jednání. A rozhodně se neobávejme se vší vehemencí postavit systematickému mediálnímu lynči, jehož jediným cílem je nás od této snahy odradit a reputačně v očích většinové populace zdiskreditovat. Byť se pro nás, kteří to s nastolením míru v Evropě myslíme upřímně a vážně, jedná o velmi trnitou cestu, plnou překážek v podobě primitivních útoků a urážek ze strany válečných štváčů, přímo či nepřímo profitujících ze současných závodů ve zbrojení, musíme tento úkol vnímat nikoliv jako naše právo, nýbrž jako svou povinnost a učinit vše, co je v našich silách, abychom dosáhli naplnění našeho hlavního poslání, kterým je zajistit pro naše děti život v míru. Žádná cena, kterou za to budeme muset, pro naplnění tohoto úkolu ve vztahu k našim osobním ambicím zaplatit, není dost vysoká. A za sebe říkám, že jsem připraven bez váhání uhradit. Navzdory všem valáškům tohoto světa musíme usilovat o to, aby utichly zbraně, udržet otevřené dveře k jednacímu stolu a udržet konstruktivní dialog se všemi, kteří budou ochotni otevřít dveře k témuž cíli z druhé strany. Nedovolme další dlážení cesty k válce, jeho jsme aktuálně svědky. Hledejme každou, byť i sebevíce klikatou a trnitou cestu k míru, jednejme dříve, než za nás začnou mluvit zbraně. A neustále přitom mějme na paměti nadčasový citát Benjamina Franklina. Nikdy neexistovala dobrá válka ani špatný mír. Děkuji vám za pozornost. Tohle byl, přátelé, můj projev, který jsem chtěl celý přednést včera. Bohužel z časových důvodů na to nedošlo, ale jsem rád, že jsem měl možnost jej přednést dnes tady před vámi. Asi pochopíte, že v momentě, kdy vyšel článek na Seznam zprávách,
kterým jehož cílem bylo samozřejmě odradit nás od té účasti na té konferenci, což v případě Jana Zahradila se dokonce i povedlo, tak já jsem ani na jednu vteřinu neváhal se té konference zúčastnit. Nebudu ustupovat inkvizitorům. V žádném případě nikdy a za žádnou cenu. Přátelé, budu velmi rád, když budete tento můj projev sdílet, protože dle mého názoru se jedná o hlas rozumu, jenž může pro Českou republiku přinést mnohem více než nějaké populistické šaškování v maskáčích či focení se se samopaly. Na jedné straně musíme dosáhnout míru a na té druhé musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom zachránili Evropu a Českou republiku ekonomicky, neboť skutečně míříme do doby, která nebude vůbec příjemná a která s ohledem na dramaticky rostoucí ceny všech možných komodit, kdy plyn už se dnes obchoduje za cenu kolem 80 eur za megawatt hodinu a pohonné hmoty samozřejmě už jsou v rámci ve stavu naprostého nedostatku, tak to nemůže nikdy vyústit vůbec nic dobrého. Prosím, pojďme vzít rozum do hrsti. Opravdu tedy přestává veškerá legrace. Tohle už není o nějakém blábolení proevropských nesmyslů a o nějakém zastávání se Green Dealu, o nějakém dalším šíleném plnění klimatických cílů, které si vytyčili všichni ti sociální inženýři z Bruselu. Fanatici, kteří vůbec netuší, kam Evropu vedou. A nebo možná tuší. A o to je to horší. Pojďte prosím s námi. My nejsme tady od toho, abychom fandili Rusku, my jsme tady od toho, abychom reprezentovali zájmy našich občanů. Na rozdíl od těch, kteří se tak tváří, kteří mají plnou pusu naší bezpečnosti a potřeby vyzbrojování, ale ve skutečnosti jen hrabou do vlastní kapsy a nahrávají všem těm, kteří se nás snaží k tomuto šílenému válečnému konfliktu dovést. Nestojím na straně Ruska, nestojím na straně Ukrajiny, nestojím na straně Spojených států evropských a rozhodně nestojím na straně Evropské unie. Stojím na straně míru a na straně obyčejných lidí. Zejména těch z České republiky, protože to je moje povinnost. Vy jste mě vyslali do Poslanecké sněmovny, vy jste jedinými mými nadřízenými, není jim ani pan Valášek, není jim ani pan Kupka a proto se jejich slovy rozhodně nehodlám řídit a nedám na jejich výhrušky a jejich výzvy k tomu, abych se podrobil jejich úplně pomatenému vidění světa. Dám pouze a jenom na to, co chcete vy, s čím jste mi svěřili svoji důvěru, s čím jste mi dali svůj hlas. To je pro mě moje Bible, to je můj základ a tomu se nikdy nespronevěřím. Dámy a pánové, moc vám děkuji za vaši pozornost. Myslím, že důležitější téma dnes opravdu mít nebudeme a tak budu rád, když budete opravdu tohle video sdílet dál. Příští týden budeme na cestách, můžete se podívat na webové stránky Strany Pro, téměř každý den budeme někde vystupovat a já se na to moc těším a pevně doufám, že i nadále nás budete podporovat na této cestě, která z mého pohledu je jedinou možnou cestou pro bezpečnou a prosperující budoucnost naší země. Minulý týden průzkumy veřejného mínění ukázaly, že celá ta naše parta v tom klubu SPD, tedy hnutí SPD, strana pro, strana svobodných a trikolora, sílí, a to velmi zásadně. Ze 7,5% jsme při součtu na 10%. Věřím, že je to odraz skutečnosti, že lidé pochopili, že to myslíme vážně a že budeme jejich zájmy hájit ze všech svých sil, ať se to někomu líbí nebo ne. Budu velmi rád, když alespoň trošku přispěju k tomu, aby u nás utichly ty proválečné hlasy a zazněly více hlasy pro mírové. A jsem velmi rád tomu, že Andrej Babiš dnes ve svém proslovu se i tohoto tématu dotkl a že fakticky se shodujeme na základním pohledu na celou tu věc, že se více mluví o válce než o míru a že namísto nás, co by evropského kontinentu, který by měl být na tom míru, největší zájem
se o něj snaží mnohem více zástupci Spojených států amerických, přičemž Evropa v této snaze je naprosto impotentní. Otázka je, jestli je to jenom neschopnost a amatérismus nebo záměr. Já si bohužel myslím, že to druhé. Přátelé, moc vám děkuji za pozornost, prosím o sdílení tohoto videa dále, budu si toho velmi vážit a věřte mi, že já vás nikdy za žádnou cenu nezradím a v žádném případě neuhnu a neustoupím jakémukoliv mediálnímu tlaku. Mějte se moc pěkně, držte se a zůstaňte s námi. Ať žije naše vlast, ať žije naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

V posledních dnech a týdnech předvádí Západ válečnickou hysterii, která už není politikou, ale no, přímo psychiatrickou diagnózou. Vypadá to, že se naprostá většina veřejně činných osob prostě zbláznila. Osoby, nikoli osobnosti, ty už naopak téměř nejsou. Západ se zmítá v krizích, které tyto osoby dosazené do vlivných postavení způsobily. Avšak místo toho, aby se pokoušeli zachránit, co ještě lze, volají po válce s Ruskem. Po napadení největší země světa s mohutnou armádou, zocelenou a vycvičenou několika roky zástupné války s NATO. Státu s patrně největším a nejmodernějším jaderným arzenálem na světě. Západ nejprve připravil, financoval a vyvolal krvavý státní převrat na Ukrajině, při němž dosadil k moci jediný reálně existující režim v Evropě, který se nezakrytě hlásí k německým nacistickým tradicím. Ukázalo se, že vítězství Rudé armády a amerických spojenců v druhé světové válce rozdrtilo Hitlerův pokus o světovládu jen zdánlivě. Zrůdná ideologie se pouze stáhla a zapouzdřila jako rakovinný nádor, jenž 7 desetiletí skrytě přežíval. Čekal na vhodné podmínky. No a když se dostavili, pozornost otupěla a pamětníci válečných hrůz odešli na věčnost, začal nenápadně metastázovat. Nyní smrtící choroba znovu propukla naplno, protože zapomínáme. Dnes při zpětném pohledu už víme, že velká válka vyvolaná v minulém století Německem a jeho, tedy mimochodem nejen kontinentálními spojenci, ve skutečnosti dodnes neskončila. Dobýt Rusko, poté Sovětský svaz a nakonec opět Rusko, je fatální utkvělou představou Německa a anglosasů, jakkoliv se v určité chvíli z taktických důvodů stali na čas ruskými spojenci. Po krátké pauze 20leté, po první porážce, Německo na největší zemi světa opět zaútočilo. To už v jeho čele nestál císař Wilhelm II. Pruský, ale Adolf Hitler. A protivníkem nebyl Romanovec car Mikuláš II., ale Josef Vysarionovič Džugašvili s předstívkou muž z ocele, Stalin. Ale po strašlivém průběhu s desítkami milionů mrtvých to nakonec dopadlo stejně. Pro Německo ostatně ještě hůř. Válka tím však neskončila. Pouze ochladla. Zrádný Churchill naštěstí marně přesvědčoval Roosevelta, aby Západ před pádem Berlína spolu se zbytky německých armád zaútočil na svého spojence z nutnosti oslabení Sovětský svaz. Tentokrát už bez Hitlera, který se Západu vymkl spod kontroly. Válka se tedy změnila pouze na studenou a přítomnost jaderných zbraní na obou stranách ji v této podobě na 4 desetiletí zakonzervovala. Pokračovala však jinými metodami. Vnitřní zradou, Gorbačov a Jelcin, pak málem Západ dosáhl svého cíle bez boje. Jenže na poslední chvíli se v málem již kolonizovaném Rusku opět objevila silná osobnost, Vladimír Putin. Západu však tou dobou už osobnosti došly. Přesvědčen, že nyní má skrze určující velmoc na západě Atlantiku světovládu na dosah i bez Hitlera, ztratil motivaci a neprodukoval je. Přesněji řečeno, ti, kteří ve skrytu rozhodují, je už nepotřebovali.
Mechanismus předstírající demokracii a výběr pomocí takzvaně svobodných voleb je tam prostě nepustil. Stačili symboličtí panáci, typicky Černoch, Barack Obama. No a právě za jeho panování, to bylo v letech 2009 až 17. Po úspěšném divadelním převratu z 11. září 2001 a v něm pramenící až nakonec neúspěšné invazi do arabského světa, co by prvního kroku ke světovládě, byl Západ donucen ke změně taktiky. Náhradní rozhodnutí znělo, nejprve je třeba dobít Rusko. Podle známé Mackinderovy světovládné anglosaské teorie srdce světa. No, to již bylo Rusko obklíčeno ze severu a z východu bývalými spojenci, nyní už, navzdory slibům a zárukám při sjednocení Německa, členy NATO. Zbýval ovšem rozhodující jižní měkký podbřišek, Ukrajina. Plán počítal s tím, že po této přípravě a umístění amerických raket, včetně jaderných, na Ukrajinu by Rusko ztratilo všechen svůj technologický náskok v jaderných nosičích, no a prakticky by bylo donuceno bez boje kapitulovat. No, prostě chtěli ohřát tu vychladlou polévku po Gorbačovovi a Jelcinovi jinou cestou. Tam směřoval převrat na Majdanu z roku 2014. Americká administrativa tehdy ještě plně kooperovala s podřízeným Bruselem, jenž plně kooperoval s podřízenými guberniemi, těmi takzvanými členskými státy EU. Společně připravili převrat plným vědomím, že se k moci dostane jediná připravená skupina na západní Ukrajině, onen dosud dřímající a jediný autenticky zapouzdřený rakovinný vřet hitlerovského nacismu v Evropě. Banderovská rusofobní elita. No a ta nesklamala. Její útok a etnické vraždění ruskojazyčného obyvatelstva ve východních provinciích, jež Puč odmítlo, bylo prvními skutečnými výstřely obnovené čtvrté fáze téhle války. Dělo se tak ovšem už za zásadní změny proti její druhé fázi, takzvané druhé světové válce, protože převážná část Evropy byla po řadě postupných kroků již plně kolonizována Německem v podobě Evropské unie bez jediného výstřelu. Telecí věk započal. Jediný rozdíl proti Hitlerově evropské integraci spočíval v tom, že ke slovu tentokrát přišel mírnější model. Mussoliniho fašistický korporátní stát. Zprvu za udržování některých formálních znaků demokracie. No a bratrský nacismus s tím nadčlověčenstvím přenechali kyjevským banderovcům, soudruhům ve zbrani a v chamtivosti. Již pátým rokem probíhá tato fáze neskončené velké války, jež aktuálně opět balancuje na hraně propasti války celosvětové, jaderné. Jsem přesvědčen, že tuto na pohled notoricky známou sekvenci kroků vedoucích k současnému napjatému stavu je nutno stále znovu a znovu připomínat. Hlavní mantrou západní propagandy je totiž úporná snaha zaměnit příčinu za důsledek. Západ válku vyvolal a nadále do ní vrhá prakticky všechny zbraně, všechny peníze, všechny zpravodajské informace. Už dlouho nejen na pozemní frontě, kde zjevně prohrává, ale navádí kyjevské střely hluboko do ruského území a dováží na bojiště stále více svých letadel a dalekonosných raket, krok za krokem. V tupé naději, že zvolna takzvaně ohřívá ruskou žábu, která si všimne, že umírá, až bude pozdě. Jenže to se fatálně mýlí. Nekvalitní tulpasové, kteří dnes stojí
či sedí na rozhodujících místech, mají proti sobě nejen mimořádnou osobnost v podobě prezidenta Vladimíra Putina, ale především celé vzdělané a zkušené vedení země s nejlepšími analytiky a diplomaty, o jakých se Západu ani nemůže snít. Sergej Lavrov tu školu symbolizuje a reprezentuje. Jenže oni spíš ten svůj omyl jenom předstírají. Vědí, jaká je situace, jaké je rozvržení sil. Ale svou propagandistickou goebbelsovskou strategií, lhaním o údajných ruských hybridních útocích a absurdně přestřeleným zbrojením chtějí pouze ohřát do válečné hysterie veřejnost, nebo alespoň tu její vystrašenou část, která krachující západní elitě ještě věří. A protože krize, které tato skupina beznadějných osobností způsobila, finanční, hospodářská, energetická, no a v neposlední řadě mravní, se nyní jako blesky před bouří křižují ve zničujícím mixu, nevědí jak z toho. Válka se jim jeví jako jediné možné řešení. Tlačí proto napětí už ne na hranu, ale za ní. A doufají, že Rusko přece jen učiní nějaký dramatický krok, který jejich katastrofální selhání ospravedlní. No, tisíce lidí přijeli tento víkend na Dny NATO v Mošnově. Pozorují létající stroje jako zábavné divadlo. Stroje, které řídí piloti, podléhající rozkazům. Aby bylo už dokonale jasno, po německé předsedkyni Evropské komise se politickým šéfem NATO stane, no, německý generál. Pudlík, který si obnovené hitlerovské ostruhy vysloužil svou okázalou rusofobií. Ten, který se nezakecá, bude nyní v čele. Němec bude zprostředkovaně velet pilotům, jimž s telecí tupostí radostně mávají jejich budoucí oběti. A naslouchají přitom nadšeně slovům ještě horšího bezectného pasáka telat z Pražského hradu. V téže chvíli si Andrej Babiš navlékne tričko s příkladným anglickým nápisem No War. Protože ne válce v češtině mu přijde jednak málo světácké, ale především moc odvážné. Takhle je to přece jen trochu odfiltrované, řekněme. A řeční do videa, že musíme zabránit třetí světové, když předtím na pražské konferenci zbrojařů ujišťuje, jací jsme to odhodlaní bojovníci za NATO. A přes Okamurovy opatrné protesty navyšuje výdaje na zbrojení z vykradené státní kasy proti Putinově Rusku, které je prý agresorem, jak do omrzení opakuje. Jeden by si řekl, že už si to snad i myslí, pokud by ho podezříval, že si myslí vůbec něco svého. Kde pak svatá prostota? Tohle opravdu s duchem nesouvisí. Ostatně přidávají se i církevní hodnostáři, pokud chtějí být na výsluní telecí doby. Neslýchaný rusofobní válečnický dopis biskupa s příznačným jménem Holub se skandálně četl v mnoha kostelech, jež vedou stejní černokopítníkovi lemuři. S Kristovou církví mají společného pouze to, že jsou svetovaní satanovým kouřem, který se již dlouho vznáší nad Vatikánem. Ti všichni pasou svá telátka, pro něž je válka jen propagandistická zábava, která se odehrává toliko na obrazovkách televizí. Že tady byla poměrně nedávno a že pokračuje jen zatím
jinými prostředky, takže na jejich domy, byty, dílny a kanceláře ještě bomby fyzicky nepadají, to tihle dospělí nedospělci už vůbec nevnímají. Jsme v jejich rukách? No, mnozí. Mnozí však věří, že jsme v rukách páně. Co z toho pro naši na pohled bezvýchodnou situaci plyne? Velké tajemství, velké naděje. Všem její součástí může být i dopuštění. Vítejte na naší poradě, vážení a milí protiproudaři. Tvrdé jádro nepodvolených. Jsem rád, že se po tom týdnu opět potkáváme, zase těch věcí přibylo nesmírně mnoho. A já mám věčný problém s tím, jaké dopisy vyřadit a nedat je tam, ale to uvidíte. Začneme samozřejmě panem Františkem Toulou, pokoj a mír všem lidem dobré vůle. A nepodvoleným přeji Toulovi. Vážený pane Hajku, jak dlouho myslíte, že budou Rusové mít trpělivost s provokacemi států NATO? Bůh nás ochraňuje. Pane Toulo, sám si tuto otázku kladu a zvlášť teď, což půjde k té druhé otázce, poté, co v Rusku skončily parlamentní volby, kdy vlastně rozhodování je teď opět, abych tak řekl, plně uvolněno. No, nevím, jak dlouho, ale obávám se, že ta zcela šílená věrchuška bruselská, ta zcela šílená věrchuška londýnská a do jisté míry zcela šílení republikáni v americkém kongresu, kteří přijali ten nový zákon vlastně protiruský, proti němu se Trump už bránit nemohl na ty cla a tak dále, tak se obávám, že to nemusí trvat dlouho, jestliže to budou ještě dál stupňovat. Ono také, proto jsem začal tím včera psát ten článek právě na toto téma, protože všude se to nesmírně přiostřuje. Ono se to jakoby nezdá v těch našich médiích, to se zdá, že to je stálá taková ta hladinka protiruských pořvávání, ale ono se to ve skutečnosti dramatizuje. Německými volbami, tou katastrofou, kterou o níž mluví kancléř Merz, a blížícími se volbami ve Francii. Na všech stranách se to přiostřuje právě pro ty válečné štváče. Oni budou muset něco dělat a neznají jinou cestu než další a další provokace a zesilování napětí. A to Rusko má nepochybně někde uvnitř stanovenou hranici. Takže nevím, do jaké míry je moje odpověď na to optimistická či pesimistická, ale obávám se, že už daleko nejsme od toho okamžiku, kdy Rusku dojde trpělivost. A Mutpan Kolpa, s tím souvisí, pane Hajku, právě máme jednu výbornou zprávu, výsledky voleb v Rusku, co vy na to? No, je to, až bych řekl, až i pro mě šokující, především ta volební účast, protože o tom ostatním se může žvanit a bude se žvanit tady na západě, ale tu účast, tu prostě
nejvyšší za posledních 15 let. To ty lidi nepřinutíte, abych tak řekl, pod bajonety, aby se sebrali ti, co nechodí volit a šli. Téměř 60%, prostě 57-58%. To je obrovské číslo. A ta odpověď pro Vladimíra Putina a jeho, řekl bych téměř, jeho stranu, i když ji vede ex-prezident Medvěděv, tak je také obrovitá, protože oni získali ústavní většinu, což se prakticky nikde neobjevuje. Oni získali ústavní většinu. Vlastně mohou sami měnit ústavu. Čili jsou to famózní výsledky, které dávají především tomu současnému vedení velikou sílu. To souvisí s tou předchozí otázkou. Čili teď si musí všichni na té druhé straně rozmyslet, co opravdu si ještě v těch provokacích odváží. No, uvidíme. Slyšeli jsme dneska Zelenského, že prý mluvil s Donaldem Trumpem, já nevím jak dlouho, a že se vším souhlasí, co prezident Trump chce, a deeskalace a všecko po tom největším útoku na Moskvu drony, který dosud byl, na jednou deeskalaci. Omlouvám se, já se radši napiju. Vždycky, když dlouho nemluvím a začnu mluvit, tak, ale to je známý prvek. A já v pondělí sedím a vybírám a mlčím a píšu a tak dále. Uvidíme, co to bude znamenat. Ale v každém případě ty volby jsou naprosto zásadní věc. A jejich výsledky neskutečné. Neskutečné. Modrý varan to tady připomíná, příjemný podvečer, přátelé pravdy, tak nám ukázali ti Rusové, co nesouhlasí s politikou svého diktátora, jak to je doopravdy. Rusové mají rozum a já jim přeji jen to nejlepší. Oni Rusko milují. Oni Rusko milují, přesně jako ten případ Ovečkin teď. My to máme teď také v protiproudu a na akademii. On vysvětlil jednoduchou věc, když se ho ptali, proč byl na těch předvolebních plakátech se Sergejem Lavrovem, tak říká, no já jsem patriot. To je drsné, co? Říct ty, já jsem patriot. Když nejsem v Rusku a bojuji, abych tak řekl, někde v Kanadě. To jsou Rusové. Myslím, že si z nich můžeme brát opravdu v tomto docela vážně příklad. Vy se dál už zdravíte a já mám spoustu dopisů, tak pojďme na to.

Já mám, jak říkám, ten problém a musíme ho vyřešit. Některé dopisy jsou tak senzační, že pořád si říkám, jakým způsobem to použít na protiproudu. Už se nějaký model rodí, ale je tu řada otázek. Uvádět to pod celým jménem toho autora nebo jenom pod tou značkou. A to je ten nejminimálnější. No ale něco vymyslíme, protože opravdu některé vaše analýzy, některé dopisy, zvláště od řady lidí, kteří nám píší opakovaně, jsou opravdu vynikající. Jeden z nich: vážený pane Hájku, váš perfektně nedělní článek musel i naprostému ignorantovi jasně vysvětlit, že žádná ruská agrese na Ukrajině neexistuje. Nemohl byste jej prosím poslat také Miloši Zemanovi? Pochybuji, že čte protiproud. No, když si ho trochu četl, jestli ho čte stále, to nevím. Proto také asi říká, že jen blbec nemění názory, když chce zdůvodnit své špatné odhady a chyby. A to jako nám má stačit? Přesný komentář. Ten jeho známý bonmot, jen blbec nemění své názory, vlastně nic neříká. Skoro by se dal i obrátit u lidí, kteří mají pevné názory a nemění je, že jen zbabělec názory mění. Čtu protiproud od samého začátku a vzpomínám si na váš první článek, kterým protiproud, aha, v roce 2013 začínal. Ano, to je dobrý. Tehdy jste Zemana kritizoval, že na rozdíl od Václava Klause hned po nástupu na hrad vyvěsil vlajku EU. Ten hadr, jak jste psal, protože to žádná vlajka není, ani nemá oporu v Lisabonské smlouvě, jestli jsem tomu správně porozuměl. Porozuměl jste tomu, pane inženýre, naprosto správně, pochopitelně. Já jsem to psal už opakovaně. Jak ta takzvaná hymna evropská, čili unijní, ten Beethoven, tak ta unijní vlajka nemají oporu v ničem. V Lisabonské smlouvě byly vyškrtnuty, protože nechtěli autoři toho pokusu o takzvanou evropskou ústavu dráždit ještě víc. Takže nikde to není zachyceno. Nic takového neexistuje. A kdo to používá, tak používá něco, co nemá žádné oprávnění. A dá se s tím opravdu zacházet jen jako s hadrem. Tehdy jsem ještě měl o EU iluze, takže jsem spíše sdílel postoje prezidenta Zemana. Dnes se za to stydím, ale nevymlouvám se jako on. Rozumím. Teď Zeman vystoupil na té pražské konferenci spolku Svatopluk, kde také skvěle promluvil Jindra Reichl a hned po něm všechny ty hlásné trouby páté kolony také vyjeli. Ale Zeman tam mimo jiné také řekl: můj největší neúspěch byl, že jsem se zmýlil ve Vladimíru Putinovi, protože jen nesoudný člověk udělá tak tragickou chybu, jako bylo napadení Ukrajiny. Konec citátu. Tak jsem vás chtěl požádat, protože se s ním asi znáte, abyste mu poslal ten svůj geniálně jednoduchý článek. Co na to asi řekne? Co pak nechápe, že se tím přidává na stranu válečných štváčů? To bude, až se nedej bože něco stane, pak zase říkat, že jen blbec nemění své názory? No, to si za to tedy něco koupíme, až tady bude všechno zničené. Pane inženýre, já myslím, že jste takzvaně uhodil hlavičkou o hřebíček, čili hřebíčkem na hlavičku. Hřebíček na hlavičku. Já myslím, že to je přesné. On, Miloš Zeman, uvízl v tom, že nesmyslně vyjel po Vladimíru Putinovi, protože
neměl ahnung pořádně, co se to děje, a když došlo k té podle mého soudu čistě obrané speciální vojenské operaci, která měla zabránit, v podstatě měla zabránit třetí světové válce a zabránila zatím. Dokonce si myslím, že a mám za to, že Vladimír Putin to i někde řekl, že to mělo přijít daleko dřív. Vůbec se nepatlat s žádnými prolhanými minskými dohodami a Merkelovou a spol. To byl všechno podvod. Oni to měli udělat daleko dřív. Možná, že to měli udělat jako odpověď na ten Američany a Bruselem zorganizovaný státní převrat rovnou a přijet tam podpořit Janukoviče nebo něco takového. Nebylo by tohle vůbec. Ale prostě už se to stalo a Miloš Zeman patří k těm, kteří vůbec nepochopili, oč jde, nebo nechtěl pochopit, chtěl najednou být zase trošku víc mainstreamový. On mezi tím tak koliduje. To je jako s tím modrým hadrem. On ho nejprve na tom hradě vstyčil, aby pak o několik roků později začal Brusel strašlivě kritizovat, přestože sám je federalista. On chce, aby to, nebo chtěl, aby z Evropské unie se stal federativní útvar, superstát, v němž vlastně zahynou ty státy národní. To je složitost Miloše Zemana. Já ho tedy opravdu znám docela dlouho. Občas jsme spolu vedli i ostré spory o některé knížky například a tak. Ale svůj článek mu posílat nebudu. On ho nepotřebuje. Já myslím, že on velmi dobře ví, o co jde. A on se jenom teď tváří. Stejně jako se tváří, když zvedá kartu své možné kandidatury na prezidentskou volbu. To je samozřejmě nesmysl. On chce být jenom v médiích. On to chce trošku zase zvednout. Připadá si, že je málo viděn. Ono, ale jak vy říkáte, on má pořád na hodně lidí vliv. Máte pravdu. A to pak ještě řekl, že považuje za velmi vážná slova Babišova, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Chápete? Jeden jako druhý a ještě se podporují. Já myslím, pane inženýre, že tohle je vůbec to nejdůležitější v tom, co jste zatím jsem přečetl z toho dopisu. Oni se tváří, že Rusko proti nám vede hybridní válku. A vy správně říkáte. Babiš si pak navlékne to tričko, jakože je proti válce, ale přitom tvrdí, že válce čelíme. V čem je to jiné, než když Fiala vykřikoval, že jsme ve válce s Ruskem? Babiš je ano, ne, jak jste to perfektně vystihl. A co s tím? Jste v mých očích jediný politický analytik u nás hodný toho slova, tak třeba mi odpovíte, co s tím? Ke svým pravidelným příspěvkům přesměruji snad už brzy také povinné platby za ČT a ČRO. K vám. S velikou úctou za vaši nedocenitelnou práci, inženýr architekt Luboš K. Já vám, pane inženýre, moc děkuji, jenom začnu s tou poslední větou. Samozřejmě bylo by to báječné, kdyby to tak udělali pak všichni, ale opatrně s tím zatím bych to nedoporučoval, i když někteří už nám píšete, že to děláte, abyste přesměrovali tu povinnou daň pro zrůdné veřejnoprávní instituce České televize a Českého rozhlasu. Já bych to zatím nedělal, protože vidíte, jak se to vleče. Vláda teď možná z pochopitelných důvodů odložila to projednávání skončení těch povinných plateb až po volbách.
protože nechce dát samozřejmě všem těm milion chvilkařům a podobným milionářům, či spíš miliardářům, kteří stojí za Pavlem a za těmi médii hlavními, nechce jim dát příležitost, aby měli jakoby téma předvolební. Dá se to pochopit, ale myslím, že tím spíš se absolutně nestihnou už zrušení těch poplatků do konce roku a ti Drábové z České televize a rozhlasu dávají jim 100 miliony těm právníkům ročně z těch našich daní za to vymáhání těch plateb. Tak oni by se na vás určitě sesypali a donutili by vás nejen to doplatit, ale třeba i nějaké ještě sankce další by si tam vymysleli. Zatím to prostě nedělejte, budeme samozřejmě moc rádi, když se stane, že až ty poplatky skončí a vy se takto rozhodnete, tak to bude báječné, protože byl by to... No, nechme to raději, nechme to na potom. Ono se to ještě může všecko změnit, tak nesněme. Ale je to myšlenka fakt zajímavá a dobrá. A vy se ptáte, co s tím? No, ten ODSák, ten nešťastník, ten Kupka, ten dokonce vyzval Babiše, aby se od té konference, o které tady pan inženýr píše, od konference Svatopluku, velmi honosné, mezinárodní, kde byly i telemosty v podstatě s Ruskem a jedním významným ruským politologem, aby se distancoval. A nejen to, představte si, že ten jeden poslanec Zastan, to jsou ti nejšílenější dneska, Matěj Hlavatý, nejenže prý odeslal interpelaci v tomto smyslu na Andreje Babiše, ale chce, aby tajné služby začaly prověřovat ty lidi, kteří tam vystupovali. Opravdu, to jsou oni. A to ani nejsou u vlády. My jsme si to 4 roky zažili, ale nebylo to tolik vidět, protože Rakušan to všechno skovával pod tím ministerstvem. Ale... oni jsou takoví. Oni i teď chtějí ten šmírovací systém udržet. A věřte mi, není to legrace, jsou za nimi obrovské peníze. Za tím Stanem speciálně. Stan a Pávek, to je propojenost. To je jedno a totéž, dvě hlavy jedné saně. Za nimi jsou ty milionáři a miliardáři. A nějaké ty dozimetry a všechny ty věci, to už ani nezajímá, protože mají nekonečně víc peněz teď. Měli by si to lidé uvědomit. A opakujete znovu, co s tím? No, já myslím, že řešení existuje. To řešení je jednak v těch ruských proběhlých volbách, které nám něco říkají o tom, kdy se veřejnost konečně víc probudí a zvedne a pochopí, že jde o život. Ale mnohé nám říkají také ty volby proběhlé v Německu. Jenom zmíním detail z toho. Teď není čas je rozebírat. Ale ten detail je podstatný. Tam totiž AfD i tu levici, tu bývalou komunistickou stranu v Berlíně, volili především mladoši. Oni jim snížili ten věk asi na 16 let volební, což je zrůdnost.

Západem. Ale udělali to ve snaze získat si svoje voliče. A oni jim odpověděli tím, že volili jak AfD, tak ještě víc tu komunistickou stranu. Ten Berlín je všem specifický samozřejmě. No ale je to skoro 3 miliony lidí. A bude mít šéfkou té komunistické strany tamní Kateřinou je ovšem nějaká Turkyně, která asi bude primátorkou. To je šílenství v tom Německu. A tady ale vidíte jednu poučnou věc, že ti mladí donedávna oblbovaní všemi těmi Grétami a všem tím celou tou klimatickou lží a tak dále, už to začínají, ta novější generace už se tím nedá úplně zblbnout. Oni chtěli vytvořit situaci, že ten establishment bude stát v čele toho vzbouření mládeže. A ta mládež, ta, co dorůstá, ta jim říká, tak s vámi ne. Tam je docela podstatná naděje, kterou ne tak nesnadno lze brzy přelít i k nám, a ti nešťastníci, kteří ještě doteďka jsou schopni volit takzvané piráty, ty zloděje a ničitele Prahy, protože jenom v Praze už mají šanci se chytit, tak možná, že pochopí a velmi brzy a začnou napodobovat svoje německé vzory. Že jsem optimista, na tom trvám. Tak pojďme dál. My jsme se hodně zdrželi, ale já myslím, že to byl důležitý dopis, který umožnil si říct řadu věcí, které se objevují v mnoha jiných dopisech. Jo. Ale tady je potom jiný dopis, který poslala častá naše také přispěvatelka Lada V, a která říká: dobrý den, milí a šířící pravdu pane Hájku, váš článek To slovo, to pravda, a pravda také je, že bohužel většina občanů ČR akceptuje každodenní šíření lží. Jakože Rusko je agresor, že podporou Ukrajiny posilujeme naše bezpečnost. Pravý opak je pravdou a musíme dávat peníze na obranu ČR, která už není ani v reálu suverénním státem. Přesné. Doufám, že váš včerejší článek otevře oči aspoň jednomu člověku, který uvidí, že Ukrajina není žádný suverénní stát, minimálně od doby, kdy tam začaly operovat Spojené státy, tak jako u nás. Demokracie je tam jedině ta naše demokracie, o které mluví ta odporná kreatura v čele Evropské komise, která nebyla ani volena přímo občany evropských zemí. A tito gangstři budou rozesílat pamflety a asi i příkazy, aby se neuznaly volby v Rusku. Koho v normálním světě zajímá názor EU na volby v Rusku? Nejen to, ale mohu vás ubezpečit, že hlavně Rusko nezajímá to, jestli je nějaká paní Lejnová nebo ta její organizace uzná. Ptám se, co přiměje lidi, aby už řekli dost. Odpovím si sama, nic. Mozky se jim vydlbávají postupně selámovou metodou a sofistikovaně většina lidí si toho ani nevšimne, že jsou hnáni do válek, tak jako to udělali lidem na Ukrajině. Teď je tam chytají jako odchytová služba psy a kočky. Ale ta to musí dělat humánně, to je od slova human, člověk, aby neprotestovali ochránci zvířat. Ochránci lidí neexistují. No a tito lidé, když budou umírat ve válce nebo hlady bez elektřiny, stále budou tvrdit, že za to může Rusko. Lidé už nemají mozky, sedí v nich, jinými slovy, satan s kličkou kroutí. Orwell, kdyby žil, nestačil by se divit, jak byl naivní. A stačilo by tak málo nezačít akceptovat lež, neboť kdo lže, ten pak i krade, akceptuje všechno zlo i vraždění a do pekla se hrabe a

vede Rusko. Přesto ten rozdíl je a je významný. Je skryt v tom ano ne. Zatímco Fiala byl pouhým poskokem NATO a Bruselu. A kdykoliv by nás s Pávkem vyslali, co by žrádelko do toho masovníku a nechali to tady bombardovat, protože jim o Českou republiku vůbec nejde. Tak Andrej Babiš si myslí, že šikovně falíruje mezi tím, že tak trochu to slibujete tomu NATO a tomu Bruselu a ve skutečnosti nám zase tady říká, že je protiválce zásadně a tváří se jako Fico. Ono, mě to upozornilo na jednu věc. Já jsem četl nějaké výroky, nějaké věty jednoho blízkého Putinova poradce, který hodnotí postoj České republiky a Slovenska. Slovenska, kde opravdu janošíkovským způsobem zafungoval Robert Fico, klobouček opravdu. To je velkolepé. Tím se vůbec nemíchám do slovenské politiky. Tam také budou za rok parlamentní volby a teď tam budou komunální. Ale opravdu, to bylo mužné gesto. A on říká, on se tam tváří, ten komentátor, ten znalec, říkám blízký Putinův muž, že Česko i Slovensko jsou vlastně jakoby vyjmuti z toho západního proudu nenávistného vůči Rusku, ale upozorňuje tam na něco. A říká, ti nejvyšší představitelé teď, jak Andrej Babiš, tak Robert Fico, dávají od té války ruce pryč, ale na jejich území se vyrábějí zbraně. Jsou to takzvané zbraně soukromých firem, ale jsou to zbraně, které efektivně vraždí Rusy. A proto se nutně musí stát případným cílem ruské odvety. To je k tomu úvodní otázce pana Touly, dokdy budou mít tu trpělivost. Já tomu postoji naprosto rozumím, jen tím chci vysvětlit, že rozdíl mezi Andrejem Babišem, potažmo tedy Milošem Zemanem, a Petrem Fialou a Rakušanem a spol. Je pořád ještě obrovský. Jen se to neuvědomujeme. Vůbec si neumíme představit, co by se tady dělo, kdyby oni seděli dál v těch funkcích. Že je máme tvrdě kritizovat a tlačit někam jinam, jako to dělá do jisté míry, i když velmi opatrně, Tomio Okamura, který dál protestuje proti těm výdajům na zbrojení, ale nemá tu sílu prostě v té vládě, aby to prosadili, ale aspoň ten hlas se tam ozve. A tím se to zeslabuje. Tak si myslím, že kdybychom tohle posuzovali, tak bychom opravdu se dostali někam úplně jinam. Já pořád říkám, buďme vděční za to, že se nám voličům podařilo spolu vytvořit tu vládu, jaká tam je. Jakkoliv je to komplikované, jakkoliv je to s Andrejem Babišem zvlášť velmi složité, ale vy ještě pokračujete. To už jsem dočetl s přáním všeho dobrého Lada. Takže ptáte se, co přimějí lidi, aby už řekli dost, vy říkáte, odpovím si sama, nic. Já myslím, že ano. Já myslím, že je přiměje, předtím jsem hovořil o těch mladých,

kteří už se nevážou tak na tu mainstreamovou vlnku. To už činili ti jejich následovníci generační, teda ti předchůdci generační. A v té věkové skupině 45-50+ se také něco podstatného děje. Nemyslíme si, že ne. Uvidíme samozřejmě trošku, co se objeví v těch volbách teď. To, co se děje v Praze, to ani nebudu komentovat. Tady zase jsou ty čižinčtí na čele, téměř ten jeden z těch bratrů chce zrovna tady, myslím, na Praze 1 jít do Senátu. To jsou skuteční političtí gauneři, kteří se skryli, oni byli samozřejmě lidovci, ale pochopili, že jako lidovci v Praze nemají šanci, tak se nazvali Praha sobě nebo něco takového a pak vystartovali z Prahy 7 na magistrát a to jsou dobrodruzi biznisoví politici, jo, a já jsem přesvědčen, že je tady ta Praha klidně zvolí. Ta Praha je ta setrvačnost toho zblbnutí té velké části, která je orientovaná na Brusel, to je hrozivé. I když samozřejmě jsou tady velké skupiny lidí, které to neudělají a já doufám, že významná část lidí nebude to házet ani ano, ale hodí to aspoň tomu Okamurovi, abych tak řekl, to znamená SPD. Je významně důležité, aby se SPD udržela na pražském zastupitelstvu. No, uvidíme. Bude to ještě drámko. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, mockrát děkujeme za rozhovory s panem Noveským a s panem Beranem. Perfektně a jasně vysvětleno, co se na nás v energetické transformaci valí. Přejeme hodně síly a zdraví a boží požehnání V a E, M. Předpokládám, že manželé. Na ten rozhovor s panem Noveským byla ohromná reakce, já se nedivím. Noveský je opravdu velká postava a je děsivé, že pořád není aspoň trochu zabudován do vládních struktur, protože on tomu rozumí. Ale to je na jiné téma. Já spíš bych tam k tomu dalšímu přečetl kratinký jiný dopis někoho, kdo nám také často píše, Štefan H. Štefane, moc vás zdravím. Dobrý den, velevážený pane Hájku, chci se vyjádřit k vašemu poslednímu pátečnímu pořadu. Zdá se mi, že ani vy jste nebyl zcela spokojen s vyjádřením pana Berana k větrníkům. Když odhlédnu od ostatních negativních vlastností větrníků, tak nejvíce mne iritují obrovské náklady na jejich pořízení a jejich životnost, zhruba 20 let v porovnání k užitnému výkonu. U fotovoltaiky je na první pohled zřejmé, že náklady na pořízení jsou laicky neporovnatelně nižší než u větrníků. Bez dotací je ten větrník úplně neobhajitelný. S pozdravem Štefan H. No, Štefane, já chci jenom říci, že my nepotřebujeme ani to, ani to. A to jsou jenom vyhozené peníze. Strašlivé peníze z našich daní. Strašlivé. Proti tomu jsou to, co v rozpočtu dnes chybí a musí se vypůjčovat, je maličkost. To jsou strašlivé stovky miliard, které už tady na to vyházeli ti předchozí. Strašlivé. A je to k ničemu. Dává to 3-4% k naší do naší elektrické soustavy. Nic. Ta otázka má znít, pryč s tím.
Ale když jsem se na to ptal pana Berhana, a proto máte do jisté míry pravdu, že jsem byl trošku úžaslý, protože jsem ho pokládal za jednoho z hlavních bojovníků proti těm větrníkům, taková ho předcházela pověst, tak on mě na tuhle otázku, kterou jsem pořád opakoval, jestli tedy větrníky úplně škrtnou, to vlastně nikdy úplně odpověď nedal. Oni jsou mnozí tak trošku v tom zaháčkováni. To ten Noveskýt určitě ne. Já myslím, že málo kdy se mi stane, aby někdo takhle reagoval na nějaký můj rozhovor s touto pochybností, protože já tam nehraji roli v tom rozhovoru, to já se jenom ptám a chci dávat co největší prostor těm hostům. Ale někdy se stane, že ten host tak se trochu zadrhne a já zase myslím, že kvůli vám já jsem povinen ty základní otázky vznést a trvat na nich. I když nejsme Česká televize a nikoho nenapadáme. Ale zajímavé to bylo. No, souvisí to opět s těmi nadcházejícími volbami. Tak uvidíme. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, měli jsme na středu 16.9. ohlášenou demonstraci před ministerstvem vnitra v Praze, kde účel této demonstrace možná dobře vystihl můj transparent, který jsem tam měl, Rakušanovci na pracák, tedy aby se ministr Metnar rozloučil s lidmi, kteří se zapojili do nepravostí, jež provázeli tu dobu ministrování Rakušana. To, co jsem v projevu před ministerstvem vnitra zejména kritizoval, bylo lhaní, které vedení policie provádělo kolem zásahu těžkooděnců proti nám, demonstrujícím proti ukrajinské vlajce na Národním muzeu. Ta akce proběhla v březnu 23, my si na ní všichni pamatujeme. Mnohokrát jsme o tom tady hovořili, i o Slávkovi Popelkovi, který a tak dále. Zdůraznil jsem, a tak dále, sešlo se nás tam před ministerstvem vnitra tak 40-45, což bylo více, než jsem očekával, no. I to o něčem vždycky svědčí, ale o to větší tedy čest a sláva těm 45, kteří tam přišli. Zajímavé bylo, a proto to čtu, že se dostavili i Oganesjanovci, to jsou ti teroristé, napojení na ven, na tuto naši akci, ale na rozdíl od těch našich dřívějších demonstrací, byli tentokrát mírní jak beránci, žádné provokace, žádné výkřiky, ani jsme tam o nich nevěděli. Nebyl tam sice tentokrát Oganesjan s nimi, ale nahradila ho v této partičce celebrita z Řeporyjí, bývalý starosta Novotný. To je tedy něco. On už chodí s těma Oganesjanovcema. To je přesné. To je přesné. Je to snad již znakem toho, že konečně česká policie si na tuto partu provokatérů došlápla. Rád bych tomu věřil, píše Miroslav Kelnar, kterého vždycky čteme plným jménem. Nemyslím si, že se na ně zatím někdo trochu došlápl, ale mění se atmosféra i na tom ministerstvu a oni si už tolik nedovolí. I to je znak toho, co jsem předtím říkal. Můžeme mít máme mít tisíce výhrad k tomu, co dělá současná vláda, která je už tak asi 3/4 roku ve funkcích. Ale ten rozdíl, já trvám na tom, je parník. To je veliký rozdíl. Jen si to už neuvědomujeme. Prostě rádi zapomínáme na ty hrůzy, kterými jsme s tou fialovou mafií rakušanovskou prošli. A Rakušan se teď bude chtít vrátit skrz tyhle ty volby další. Ale já bych k tomu ještě přičetl jeden krátký dopis, který je důležitý.
Dobrý den, pane Hájku, rád bych vám poděkoval za vaši podporu. Podpořil jste mě ve svém vysílání i přesto, že naše cesty k dosažení cíle, to je život v míru, zachování České republiky, tedy toho, co zbylo z Československa, a získání její samostatnosti, zachování národů českých a jejich svobody, ty cesty se liší. Společný cíl spojuje a učí nás toleranci jeden k druhému. Perfektní slova. Je důležité zaměřit svoji pozornost na to, čeho chceme dosáhnout, ne naopak na to, co nechceme. Přesné. Neboť na co je zaměřena pozornost, to existuje a to posiluje. Nemá smysl pouze vylévat vodu z potápějící se lodi a ani se nepokusit zacelit díru. A ještě se u toho hádat, že ten druhý vylévá vodu blbě. Pro toho, kdo si neurčil svůj cíl, není žádný vítr příznivý. A teď je důležité, kdo nám to píše. Ještě jednou vám děkuji, s pozdravem, hezkého dne. Ten s tím Z, o něm jsme mluvili, jak si pro něj tam přišli. Tomáš H. Tomáši, já se toho moc cením, tohohle krátkého dopisu, jednak proto, že jste evidentně tvrdoch a statečný člověk a pronásledován jste znovu, stále ještě tak trochu jako zapíjali. Byl to pan Kellner, který nás mimochodem na ten váš případ upozornil. Ale ta atmosféra se jednak mění a jednak vy z toho vyvozujete perfektní závěr. Ano, vy jste zřejmě daleko radikálnější než já a mnozí, kteří možná vidíte tu cestu k tomu cíli, o němž tady hovoříte, daleko radikálněji. Ale ten cíl je stejný a má smysl se podporovat a nikoli hádat, jestli někdo vylévá tu vodu špatně a jiný dobře. Prostě do té lotě nabouraná je na potopení, ještě úplně se nepotápí, ale může se každou chvíli potopit. A teď platí to známé všichni k pumpám. Ostatně mělo by to platit právě při těch volbách teď, které nastávají. Vidíme to nalevo, napravo. Na východě, na západě. Jakkoliv se ty volby na západě dramaticky staly jenom podvodem, tak úplně je zmanipulovat nemohou. Sice v Mecklenburgsku, myslím, se nedostala Sarah Wagenknechtová do tamního parlamentu zase o nějakou desetinu. To je zajímavé, vždycky to u ní je tu desetinu, ale AfD je tam velesilná a budou proti ní muset udělat zase nějaký ten konglomerát kočkopsa, kdy se všichni spojí, jako tady u nás ti Fialoví spolu, a ono to vybouchne, protože oni spolu nemohou být pohromadě a v důsledku to přinese opět posílení AfD. Takže ten váš dopis pokládám za skvělý. Ta výzva, která říká zaměřit svou pozornost na to, čeho chceme dosáhnout, ne naopak na to, co nechceme, je skvělá. Říkám jasně, skvělá. No a budeme váš případ intenzivně, Tomáši, sledovat, protože vás zase obviní za to z. My o tom přineseme ještě jeden významný článek o původu také vůbec toho Z na akademii. Máme k dispozici jeden vynikající výklad, týká se historie a mnoho ostatního. Mimochodem mám opravdu velkou radost, že stoupá čtenost akademie. Už to tady opakuji po několikáté, děláme
je to hodně pracné. A podobně jako hvězda. Ale když stoupá čtenost, tak já vím, že to není zbytečné. Když jsme vyzbrojeni argumenty mnohem lépe než kdekdo kolem nás. Držíme palce Tomáši, budeme se modlit za to, aby všechna obvinění nesmyslná proti vám byla stažena. Možná, že k tomu pomůže i ta změna atmosféry. A vážím si vás. Tak pojďme dál. Tady mám jednu věc, kterou bych rád, ale já to nestihnu. My máme 10 minut, tak to asi budu muset nechat na příští týden, protože to je případ těch bytů tady v Písnici, v pražské Písnici, kde se zjevně má opakovat případ těch ukradených bytů Bakalou z Ostravy, z Ostravských dolů. Zjevně to plánují. Což před těmi komunálními volbami si říkám, tohle by mělo být hlavní jedno téma. Možná, že tam to je, ale měli bychom si uvědomit, kdo tam je starostou. Zase je to STAN. A nic pro to nedělají. Ale my se k tomu případu dostaneme, my jsme si k němu něco zjišťovali a je to hrozné, co těm lidem hrozí. Opravdu lidem starším hrozí zase vystěhování, zase jim budou to krást ty byty. A nikdo pro ně z místního zastupitelstva v podstatě nic neudělá. Dostaneme se k tomu v příští, snad již v příští, doufejme, naší poradě, protože to bych s tím strávil víc než 10 minut. Je to případ. Je to jako ten případ, který už se mezi tím medializoval, kdy Česká pan Strnata, jeho zbrojovka nebo její dceřiné firmy se zapojili vysoce intenzivně do korupčních kauz v Kyjevě. Dodávají tam nejdražší granáty, jaké můžou a tak dále. Dokonce o tom psal ultralevicový New York Times, ale já už jsem to chtěl o tom hovořit minule a pak to už mezi tím bylo zveřejněno i dokonce někde v mainstreamu. Šílené. Ale dobře. Mně se tady zdá, že je dobré si ještě přečíst. Dobrý večer, pane Hájku, posílám krátkou poznámku k volbám v Sasku a Anhaltsku. Asi nemusíme dlouho přesvědčovat, že federální kancléř Merz je hlupák, samolibý, arrogantní a nebezpečný. Jeho politika má kromě jiných důsledků také vliv na soudržnost samotného Německa. Součástí federálního Německa jsou státy s různou mírou tradice státnosti a tak dále. A autor mě potom, magister Tomáš T., posílá odkazy na některé písničky, které se zpívají dnes v Sasku-Anhaltsku o znovu nabité svobodě. Jsou to politické texty a jsou to populární písně. Jo. Ohromné. AFD mohou federální úřady od vlády v Sasku-Anhaltsku odstavit, mohou ji i zakázat, ale nálady, které ty písničky popisují, už se zastavit nedají. A možná, teď to berte pouze jako domněnku, že dochází i na určitou vzpouru východního Německa proti starým spolkovým zemím. Po celá desetiletí se likvidoval relativně moderní průmysl bývalé NDR, aby zůstaly v provozu staré verky
Na západě mohu uvést celou řadu příkladů. Staré spolkové země pohlížely na nové jako na chudé příbuzné, kterým je třeba říkat, co mají dělat, jak se mají chovat, a nemají žádnou relevantní, řekněme, svébytnou politickou reprezentaci. To už ale neplatí. Nová politická elita je tady a hlásí se o slovo. Přeji vám stále hodně sil a děkuji za vaši práci, magistr Tomáš T. Pane magistře Tomáši, to je nesmírně důležitá připomínka. Nás se týká, oni na nás koukají úplně stejně. A ti bývalí enderáci, ti Němci z východních, z toho prostoru bývalé sovětské okupační zóny, ti jsou nám srozumitelnější. Protože jsme s nimi podobnou historii, podobné věmy a podobně víme, že ten režim, který tady někteří označují za zločinný, minimálně od těch 60. let už byl úplně jiný, než se o něm dnes mluví, a že tady vytvořil obrovské věci a tam také. Prostě není Němec jako Němec a nám ti z toho NDR budou asi stále bližší. A jestliže u nich to signalizuje tu vzpouru, a já s tím souhlasím, tak to možná je opět další kamínek k naději, že ta vzpoura se přenese nakonec i sem. Bude-li mít opravdu vynikající politické vedení, já si myslím, že nebudu radši nic říkat, nebudu tady jako politický agitátor, ale myslím, že to je bezvadný postřeh. A tak nebudu to zdržovat a přejdu rychle k tomu, že dobrý den, milá redakce Proti proudu. Na pondělní poradě už to už zaznělo, ale mě to nedá nevrátit se k tomu, co se odehrálo při nedělních mších svatých v celé řadě kostelů v naší zemi, kde bylo čteno Holubovo prohlášení. To, které označovalo velké množství věřících za nevzdělané a bez kritického myšlení. Nedalo mi to a poslal jsem dopis našemu arcibiskupovi, i když nevím, jestli to k něčemu může být. Nemůže. Martine, nemůže. Ten nový arcibiskup je s nimi jedna ruka. Zkusil jsem projít několik záznamů ze mší svatých z této neděle a jde vidět, že prohlášení nebylo zdaleko čteno všude, spíš jen někde. A tak dále. Ano, je to tak, skutečně ho četli jenom někde a někde ho odmítli. A myslím, že to je další příznak toho, že i v té naší církvi se začíná něco dít. A o to ostřeji se tam ozývají ty satanské hlasy všech těch holubů a jejich spojenců. Nedokázal jsem k tomu najít mnoho reakcí, ale tato zde, myslím si, stojí za to, vysvléká, protože to jsou nějaké odkazy na to, co bylo v Kroměříži a tak dále. Vysvléká do naha a dává na světlo onu podporu válčení na ukrajinské straně, kterou obhajuje plzeňský holub. Takže kdo zatím vlastně stojí? Kdo se ohání tím vznešeným názvem Rada Lustícia et Pax? Nenašel tam náhodou nové uplatnění plukovník Foltín? Velmi vás všechny zdravím a přeji vše dobré. Martin H. Martine, nemyslím si to, ten také kandiduje mimochodem do Senátu, takže, ale rozumím té zkratce. Já jsem dostal řadu dopisů, když jsem o tom minulý týden mluvil, když je shrnul. Vidíte, jaká je ta církev, a to je ještě obhajujete. Ne, to není církev. Církev je něco jiného. Tohle jsou satanské vychlípeniny v té církvi, což už zaznamenali i minulí papežové právě tím, když říkali, že se nad Vatikánem
vznáší satanský dým. Kam by měl ten satan jinam útočit než tam s pomocí svých zednářů a ostatních? Ne. Já myslím, že právě tak, jako kritizujeme současnou vládu, budeme kritizovat i strašlivým způsobem pomačkávanou církev našeho spasitele. Ale on o ní řekl, že brány pekelné ji nepřemohou. A my jsme tu od toho, abychom mu k tomu pomohli. Tak nás všechny do příštího týdne ochraňuj. Předobrý všemohoucí Bůh a naše milovaná Panna Maria. Amen.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream na doslova vrchol měsíce, protože je s náma pan profesor Petr Staněk. Krásný, dobrý večer, pane profesore.
1: Krásný, dobrý večer všem lidem dobré vůle a ať nás drží všechno od zlého.
0: Tak, pane profesore, já dneska začnu takovou zvláštní, možná pro někoho pozitivní zprávou, protože Andrej Babiš dnes, je to 2 hodiny stará, tady starý článek z mainstreamového média, jmenuje se to Echo 24, a tady píšou, Babiš odmítl varování Koudelky, že během měsíců může Rusko zaútočit, žádné takové informace BIS vládě nedala. Premiér Babiš na tiskové konferenci rozhodně odmítl varování ředitele bezpečnosti informační služby pana Koudelky, které pronesl v deníku The Guardian, podle něhož by mohl ruský útok na některých ze států NATO přijít již v řádu měsíců. A předseda vlády se podivil nad výroky Koudelky, a po jednání kabinetu uvedl, v rámci služebního postupu podobné informace od zpravodajských služeb jsem neobdržel a Česká republika podle něj aktuálně nečelí žádnému bezpečnostnímu nebezpečí. Zopakoval, že je potřeba jednat o míru. Co tomu říkáte, pane profesore?
1: No, první věc, co dlužno říct, tak mainstream a politici Evropské unie a podobně řvou válečný rik. Válečné bubny duní, až to v těm hlavách praská. No, první věc, souhlasím s panem prezidentem Putinem, prosím vás, k čemu by Rusku byla Evropa? Evropa plná migračních vášní, sociálního rozpadu, a problémů s ekonomikou, deindustrializací, hádkami mezi jednotlivými zeměmi a hlavně z politiky, typu politiků, kteří vedou Evropskou unii. Vždyť to by byla absolutní hloupost. Druhá věc. Myslím si, že je velice jasně řečeno, že Rusko nikdy nemělo záujem zaútočit na Evropskou unii nebo členské státy NATO, protože nikdy nepotřebovali vůbec nějakým způsobem podniknout tvrdé válečné vojenské kroky. Kdo tady provokuje? Je především Velká Británie, Francouzsko, Německo a tak dále, které neustále říkají o tom, že do roku 2030 musíme zaútočit na Ruskou federaci. Dokonce máte vyjádření ministra zahraničních věcí Polska a Sikorského, který prohlásil, no Rusko porazíme levou zadní i bez Američanů za 3 týdny. No, tak ti pamětníci, kteří jsou sice poněkud starší, si pamatují na slova jistého Führera, který prohlásil, že Rusko porazíme do zimy. Tak nechci jako dělat zase historické reminiscence, ale podle vyjádření evropských politiků od paní von Leyenové, paní Kalasové až po německé generály a nového šéfa NATO Breuera, tak spíše mi to připadá, že ten, kdo chce válku a útočit, je NATO a Evropa a ne Rusko. Všechny kroky, které dělají teď jednotlivé členské státy NATO, jsou spíše provokacemi ve vztahu k Rusku. A jak pravil jistý nejmenovaný americký významný komentátor, udivuje ho, že ještě tolik trpělivosti Ruská federace má a neodpoví na neustálej tok provokací. No, takže to je jedna věc. Druhá věc, proč pan Koudelka mluví pro anglický časopis, ale nepodá zprávu předsedovi české vlády, když je tak přesvědčen o riziku válečného útoku Ruska na Českou republiku. A po třetí, no, ten válečný rik, který se valí Evropou, je skutečně ukázkou toho, že kdo chce skutečně válku. A když si vzpomenu na řeči, že slovo mír je dneska téměř zakázáno v Evropské unii a osobitně v Bruselu, tak pak potom odpověď zní, ne, Rusko chce zaútočit na Evropskou unii a NATO. Ale NATO chce zaútočiť na Rusko nejpozději do roku 2030, což sú oficiálne prohlášení predstaviteľov NATO. Takže pán Pogoudelka sa zrejme poniekud jenom zmýlil smier útoku. Ne z východu na západ, ale ze západu na východ, bohužel. Možná měl pokazený kompas, nevím.
0: Děkuju, pane profesore. Každopádně k panu Koudelkovi, já řeknu, budu citovat premiéra Babiše. V době, když byl v prezidentské kampani, tak mě přímo na otázku, co to mělo být s těma Vrběticema a podobně, tak on mi řekl do očí, já jsem si v té době nedokázal představit, že mi bude šéf tajné služby lhát do očí. To je jenom tak na margo důvěryhodnosti pana Koudelky.
1: Jo. Tohle součas hradní skupiny.
0: Ano. Takže to je jenom tak, pan Koudelka si asi zajišťuje nějaký nový místo po tom, co skončí tady ve službách tajných, protože už už ho nikdo nechce znova jmenovat, pokud jsem dobře informován. Takže bude třeba dělat nějakého vojenského analytika nebo nějakého komentátora, kdo ví. To je jeho problém. Pane profesore, ale v poslední době, minulý týden vlastně, já to řeknu takhle, minulý týden se nejenom Andrej Babiš vyjádřil otevřeně pro mír a proti válce, ale taky premiér Fico. Co se to děje, že tyto dva lidi, dřív to třeba, že tu politiku zastával pan Orbán, který tady bohužel už jako v aktivní politice není, ale tyto dva premiéři vlastně Čech a Slovenska se takhle jako hlasitě poprvý snad, jako, že tady zní unizono z obou států právě volání po míru. V čem je to jiný, nebo co se chystá?
1: Poprvé, podívejme se na základní věc. Pan prezident Trump se rozhodl svým způsobem stáhnout z Evropy a stáhnout z NATO. Není to jenom odsun amerických vojáků nebo leteckých sil nebo něčeho podobného, ale je to skutečnost, že Amerika se nechce nechat stáhnout do válečného konfliktu mezi NATO, Evropskou a Ruskou federací. Druhá věc. Ukazuje se úplně jasně a můžou si tady zaplacení analytici řvát, co chtějí. Ukrajina prohrává na všech frontách. Ten postup ruské armády je obrovský. A v tomhle tom ohledu je úplně zřejmé, že válka na Ukrajině skončí jediným způsobem. A bohužel to nebude vítězství Ukrajiny. Třetí věc. Všechny elity v Evropě velice dobře ví, že když se přežene volební vlna, která teď běží v Německu, pak poběží ve Francii, v Itálii, ve Španělsku a podobně, tak z dnešních takzvaných elit v Evropské unii nezůstane kámen na kameni. Ale oni by chtěli velice rádi zůstat u moci. Nebudu mluvit o korítku, ale budu mluvit o moci. A v tomhletom případě jediný způsob, jak se udržet u moci, je vytvořit válečný stav a vytvořit permanentní hrozbu ruského útoku a vytvořit situaci, ve které nastolíme válečný stav. A podle směrnic Evropské unie při válečném stavu všechny kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou centrálu a pak si může bruselská centrála dělat s Evropou, co chce. Tohle to všechno běží ve velice rychlém tempu. Všimněte si, jak gradují ty zuřivé výroky i ty kroky, které jsou. A samozřejmě Spojené státy k tomu přispívají například tím, že teď byl schválen kongresem ten šílený zákon o 100% clech a 500% clech vůči dovozu ruského tovaru do Spojených států a 100% clech vůči každé zemi, která bude kupovat ruská energetická média. No samozřejmě, teď to dokonce podepsal prezident Trump, otváří mi to obrovské prezidentské právomoci, a jestliže sáhne k tomuto kroku, pak se budete divit, co všechno se bude dít v rychlém sledu. No a kromě jiného máte tady vytváření zostrující se situace v několika oblastech. Baltické moře, Severní ledový oceán, Tajvan a Tajvanský průliv, Pak tady máte Hutie, zablokování dopravních tras přes Hormuz a přes Mab al-Mandab. No a je krásné vyjádření amerických představitelů, že jo, proplouvá přes Hormuzský průliv množství tankerů a vůbec ropa se dodává na světové trhy. Nějaký Irán to tam neblokuje. No prosím vás, když to neblokuje, tak proč je tak obrovský problém a proč hrozí riziko totální ropné krize, kdyby byly pravdivé tyhle ty výroky. No a protože lež se stala pracovním nástrojem pro většinu elit, takzvaných západních elit, no tak pak se nemůžete divit tomu, co se děje kolem nás a pak se nemůžete divit tomu, že mainstream, který je zaplacen, a vzpomeňte jenom ten údaj, který publikovala Evropská unie o tom, kolik desítek a stovek milionů euro dali na přesvědčení veřejnosti o zeleném údělu a teď o přesvědčení veřejnosti o hrozbě z Ruska, tak tohleto všechno je přece jednak obrovský biznis, jednak možnost udržet se u koryta a po třetí vůči kverulantům v domácí frontě zavést tvrdá restriktivní opatření přesně tak, jak to vymyslela paní von Leylova, která prohlásila, že hlavním problémem pro Evropskou unii je dobudování štítu demokracie, včetně jednotlivých aspektů tohoto štítu demokracie. Takže v rámci demokracie můžete mít jakýkoliv názor, pokud je to názor můj. Ovšem to bylo za toho totalitního komunismu, že jo. A tohleto všechno vytváří velice nebezpečný mix. Mix zájmu, financí, snahy zůstat u moci a absolutní bezohlednosti vůči vlastním občanům. A tohleto je mimořádně nebezpečný koktejl.
0: No, pane profesore, to vídáme vlastně jako průřezem všech zemí, že vlastně se úplně kašle na lidi. Jde se tady jenom prostě po prachách, nebo jak to mám říct. Na druhou stranu, myslíte si, že skutečně Evropská unie, potažmo evropská část NATO, je schopná nějakým způsobem jako opravdu napadnout Rusko a nějak mu jako ublížit? Když pomineme přehlídku toho, že jo, různých druhů pohlaví a tak, kde by jsme ty vojáky mohli, že by se mohli umlátit smíchy, ale jako z vážného hlediska?
1: No, odpovím takhle. Zacituji prezidenta Putina opět. Prohlásil nedávno na jedné vojnové konferenci. Jestliže se nás někdo pokusí sežrat, dostane po papuli. Chcete ještě lepší komentář? Nebo si opravdu myslíte, že ti vojenští trpaslíci z Evropské unie a z NATO můžou vážně ohrozit ozbrojené síly Ruské federace, které představují největší jadernou mocnost na planetě? Nejenom počtem jaderných hlavic, ale především tím obrovským systémem, řekněme, entuziasmu pro vítězství. Vzpomeňte si jenom na druhou světovou válku. A tohle to všechno při nevybavenosti protivzdušné obrany,